0: pokud jde o Německo. Toho se báli nejvíc. Myslíte, že to pustí z ruky?
1: No tak podívejte se, já jsem tady minule vypustil takovou kacířskou myšlenku, že vždycky, když je Rusku od roku 2014 trošku špatně, něco se na ně většího chystá, Netanyahu vyhlásí válku. Aha. A ta Rusku pomůže. Tak dneska vypustíme druhou kacířskou myšlenku. Víte, když se uzavíralo příměří na ty dva sváteční dny, kdy některé národy oslavují porážku toho 8. května a jiné národy oslavují vítězství po 9. května, tak protože Zelenský nechtěl žádný příměří, tedy tak vyhrožoval, že vybombarduje Moskvu, tak Rusové sdělili, já mají čanům, že jako v pohodě s tím problém nemají, tak oni vybombardují Kyjev, ale oni tam mají ty diplomaty v té čtvrti, tak by bylo dobré, aby si zajistili jejich bezpečnost a hlavně, jak to vyřídí těm ostatním evropským kámošům svým. No a Američani na to zareagovali velmi rázně a Trump vyhlásil příměří. To bylo zajímavé, že to příměří vyhlásil za ukrajinskou stranu Trump a řekl, že od 8. do 9. nebo do 10. nebo do 11. bude příměří, měli se zajatci. To je jedno a Zelenskému už nezbylo nic jiného než říci ano. Čili Američané mají jasnou a ráznou politiku. Takže...
0: A má proti tomuhle tomu vůbec šanci tenhle německý plán?
1: Ne, ten německý plán proti tomu nemá šanci. Takže abych dokončil tu kacířskou myšlenku, ano. Tak teď si musíte vidět, co dělají teď Američané. Stahují vojáky z Německa do Ameriky a přesunují a slíbili, že zbytek přesunou do Polska nebo jiným přátelským národům. Uh-huh. Takže v Německu by neměli být američtí vojáci. No to je přece jasné, když Rusové mají sarmaty a mají orešníky a do Německa je bažo na hostí.
0: My se k tomu hned dostaneme, ale abychom ještě úplně neutekli od toho sudeťáckého sjezdu, tak já bych se chtěl na něco zeptat. Ono to má totiž různé konotace ještě. Ten jedna otázka spíš skoro bych řekl sociologická. Na jedné straně Klaus, Zeman a další se proti tomu jasně postaví. Vidíme, že vlastně ti voliči té fialovské nebo fialové mafie a podporovatele války proti Rusku na Ukrajině a vytvoření evropských spojených států jsou současně, se téměř přesně kryjí s podporovateli se souhlasem s tím konáním toho sudeťáckého sjezdu v Brně. Řekněte mi, jak se mohlo stát, že tady máme tak relativně velkou pátou kolonu za před rozpadem Československa, před válkou to byly 3 miliony Němců, ale teď jsou to asi 3 miliony Čechů, nebo co? Kdo
1: tak
0: to je?
1: Podívejte, jsem si zeměl třeba gymnázium Brandeis nad Labem, tak jeho ředitelka se setkala s Lippertem, to je ten člověk, který, a ten má tezi, že nejenom, že musí být zrušený Benešovy dekrety a amnestie, Němci odškodnění, ale že na území Československa musí být zpátky zavedeny progresivní zákony Rakousko-Uherska.
0: To říká, jo.
1: Ano, ale to přímo řešil na konferenci ODI, ve které byli příslušní, ve které byli topáci.
0: No jasně.
1: Ta konference byla v Plzni, byli tam poslanci za TOP, poslanci za KDU ČSL, to je taková triáda. No. A byla tam také jedna ředitelka, nejenom jedna, ale ta si s tím notovala, ta tam k tomu měla i referát. Hmm. Ne, jako k tomu pojetí Rakouska-Uherska. Takže to je dlouhodobý, tady je obrovské množství německých nadací. Víte, teďko byl Matzinka v Berlíně a zase si tam lebedil, jak budou zřizovat ty nadace. Ale oni v těch nadacích, ten, kdo tady byl, myslím, že tady byl Lippert, ne, Mayer, Stefan Mayer byl loni v prosinci byl za Okamurou, tím druhým, tím špatným, tím Hayato, nebo jak se jmenuje, poslanec, a zároveň tam s ním byl místopředseda KDU ČSL, současný poslanec František Talíř, tam domlouvali, jak pomocí
0: těch nadací
1: změní myšlení české mládeže. Hmm. Ale to je dlouhodobý plán. Všichni tito lidé potřebují ty německé peníze. Nebo ty bruselské peníze, protože mají neziskovky a učí se třeba. No a potom ti mladí už... Potom, představte si, jste mladý člověk a neustále vám omílají, že ti Češi postříleli 54 Němců, 120 dívek v tom 4. března 1990. A když ti Němci nechtěli nic jiného, než jenom udělat plebiscit o odtažení. Ano. Ale už tam nikdo neříká, že v Mosti zastřelili 10 českých vojáků. Jo? To je prostě řízený vymývání mozku. Hmm. A pokud se podíváte na složení toho parlamentu, tak vidíte, že tam jsou lidé, jejich dědečkové nebo pradědečkové, to vím, mají železný kříž za dobití Kyjeva v roce 1941. No tak ty jenom pokračují v té své tradici, ale pouze je tady spousta těch lidí, kteří za, jak bychom to tak řekli, za německou marku v vozovkách, dneska za euro, prodají český národ. Z takových lidí bylo vždycky, no vzpomeňte si na první republiku, proč se nebránila, no z velké části také, protože tyhle ty se nechtěli bránit.
2: Ano.
1: Ty chtěli jenom zase mít peníze a pokračovat v tom. To je stále stejné v tom Brně, tam to je. A tam to je velmi zajímavé, kdo v tom historicky stojí a všechno to takový. Zajímavé je, že ti lidi nějak asi, jsou to vůbec Češi, bych položil otázku.
2: No ne, to jsou Moravané, ale,
1: to jsem tak nemyslel.
2: Ale já myslím, že velká část Moravanů je úplně stejně proti, jako jsme všichni, ale prostě tam se vytvořila v tom Brně taková ta elita, taková ta hyperkavárna, jako myslím i v době, kdy tam byl v ústavním soudu Rychetský, tak jako to velmi podporovali. A tato vlastně vytváří tento dojem, ta je tam nakonec pozve skrz tu neziskovku.
1: No, to je typicky vidět na Fialovi. Že?
2: A to je typicky vidět na Fialovi. Ale já mám otázku, která možná tady ještě pořádně ani v tom diskursu o tom, co se děje, nezazněla. Ona se tak občas mihne, ale já myslím, že je naprosto základní. Jakmile chtějí Sudeťáci otevírat opravdu navážno a oni chtějí existenci, platnost Benešových dekretů, my bychom přece měli okamžitě naplno otevřít otázku reparací válečných.
1: Ty reparace jsou naprosto jasné. Za prvé na to byla konference, to je stejně jako na Sudeťáky, na jejich vodcům byla konference, to bylo schváleno vítěznýma mocnostma, to je pokus o změnu výsledku druhé světové války. No. Ale zároveň my jsme nedostali odškodnění, které jsme dostat měli, ač to bylo vítěznýma mocnostma schváleno a dostat jsme ho měli. Dneska jsou to astronomické sumy. Ale podívejte se, já k tomu znovu zopakuju. My jsme si za první republiky území Československa, včetně Zakarpatské Ukrajiny, koupili a řádně jsme ho zaplatili. My jsme za to museli zaplatit reparace, ale protože by bylo blbé, aby jsme jako součást vítězů platili reparace, tak se to udělalo jako takzvaný výkup rakousko-uherského majetku. Hmm. Čili my jsme si to koupili, my jsme to zaplatili, je to součástí. A teďko samozřejmě Slováci si to koupili taky, tak půjdiš, tak je to Slovensko. Na ti úžhorodci, no dobře, ale otázka českého území je v tomto případě jasná. My jsme si ho koupili. A teď, proč po druhé světové válce jsme nedostali reparace? No samozřejmě to je spousta věcí, protože my jsme si je museli vzít z východního Německa, tak se to v Moskvě nelíbilo, ale nikdy jsme se jich nezali. A Miloš Zeman podepsal jakýsi papír, že je to vyrovnáno, ale to nemá žádný formální, není to právní akt. Němci s tím rádi operují, že jim to Miloš podepsal, ale to tak není.
2: No, protože já jenom připomenu, než budete pokračovat, že reparace schválené v té pařížské dohodě 1945 se staly součástí našeho právního řádu, vyšly ve sbírce zákonů, čili je to platný zákon.
1: A to je platný zákon nejenom v České republice, ale zároveň platný pro Německo. Německo, to je součást kapitulačních podmínek Německa, že nám ty reparace zaplatí. No a jediný problém je, že v České republice neexistuje, není žádný odvážný politik za celou EU, který by se do toho pustil.
2: No my to slyšíme z SPD, že o tom hovoří taky například.
1: A SPD jenom hovoří.
2: No ne, protože má svých jenom 15 těch.
1: Ale jako víte...
2: Ale aspoň to drží...
1: Víte, podívejte se, když máte 15, tak jsme si neuměli taky bouchnout.
2: Já vím, ale...
1: A nebo to říct na rovinu, no tak jsme s tím Babišem museli uzavřít díl, že on uděláme tohle, no a na ty reparace teď zatím není, ale je to třeba veřejně říct, a ne říkat, že jo. Já si myslím, že to soukromě, že SPD skončí po volbách, protože Babiš je zničí.
2: Já si to nemyslím, ale to jsme trošičku ve tři roky dál, ale to, co by mě jako v této chvíli, v tomto okamžiku právě zajímalo, je ten reparační krok, řekl bych, jak je možné, že například v sousedním Polsku, kde kromě jiného žádné problémy, tam odsunuli asi 9 milionů těch Němců, a žádné problémy nemají s tím, že by se jim tam cpali zpátky, a neustále ve sjednoceném, abych tak řekl, veřejném projevu, požadují už delší čas, dlouhé roky, znovu říkají, my na reparacích trváme. Čím to, že u nás, ač se tady vystřídají různé vlády?
1: To je tím, to jsou ti lidé s tou špatnou minulostí, kteří jsou v tom parlamentu, nebo ten prezident se špatnou minulostí na hradě. Oni se bojí a nechtějí nic, oni chtějí jenom mít, aby Němci posílali jim peníze do nadací a podporovali je. A ty nebudou dělat žádnou politiku, ty ani nepojedou s Polákama se domluvit, že bychom na Němce mohli jednotně zatlačit. Hmm. To je tragédie české politiky.
2: Vy jste hovořil o tom, že se něco odehrálo v tom německém parlamentu u nás. Zítra pravděpodobně se schválí ta deklarace, která odmítá vládní většinou, odmítá ten brněnský sjezd a dokonce vyzývá k tomu, aby se nekonal.
1: No podívejte se, já povedu Zelenskýho, no krásný příklad. Teďko Steinmeier, to je německý prezident, tak teďko ho navrhli, že bude vrchní vyjednavač Evropy mír s Ruskem. U Steinmeier je zajímavé, že v roce 22 chtěl přijet do Kyjeva na návštěvu a Ukrajinci ho prohlásili za personu non grata, protože Steinmeier je autorem takzvaný Steinmeierovi Steinmeierovy věty v minských dohodách, ona sice nikdy nenabyla platnosti, ale vidíte, jak jsou ti Ukrajinci rázní, hele, Steinmeier, jo, ten navrhnul tohle, to se nám líbilo, persona non grata. A teď se podívejte, sem přijede ten Dobrindt, a co udělá Babiš? Udělá, no a to, mně se nelíbí, že sem přijede, to je tak...
2: Má vláda vůbec u nás takovou sílu,
1: aby mohla prohlásit... Ještě. Ano, je k tomu jasný důvod. Ten člověk veřejně slíbil, že zruší Benešovy dekrety, je člověk vlády, je to antičeská politika, nemá na území České republiky co dělat.
2: A teď mi řekněte, co by se dělo, kdyby vláda řekla ne a například prezident Pavel, kromě toho, že pozve Zerdra na hrad v těch dnech, on ho tam přijme, tam ho pozval, tak pozve i toho ministra vnitra. Co se bude dít? Jako to spustíme?
1: Nemůže ho pustit. Podívejte se, pokud vláda České republiky prohlásí tu osobu za personu non grata, tak tady nemá co dělat.
2: A když ji pozve prezident?
1: Prezident není vláda. Prezident je obyvatel hradu, který má podepisovat.
2: No a je součástí exekutivy, že jo, ale...
1: Cože?
2: Že je součástí exekutivy.
1: Není součástí. Prezident je stavěn na podpisy v České republice.
2: No měl by
1: být. To, že se tady vymyslelo, že kvůli tomu máme prošel Zeman, že se bude volit lidem, tak teďko máme problém, že naše ústava je napsaná najednou tak blbě, protože to nefunguje. Nemůže, tady není stanoveno a tady jsou zde nianci, že prezident by měl, ale zároveň panové, my jsme teď absolutní kočkopes.
2: Ano.
1: My jsme absolutní kočkopes, za to můžou ti, kteří chválili tu přímou volbu. No a teď je ten tlak těch velké části těch nových přívrženců toho posílení toho, aby ta česká vláda už byla úplně klesla na úroveň vlády
2: regionu.
1: Ty české vlády za protektora. Tam by se stala protektorátní vládou, která jenom ten Pávek dostane zprávy, co má zařídit, zavolá si vládu, ta přijde, řekne, uděláte tohle. To bude, a má tady vzniknout klasický koncept říšský protektor, tedy Petr Pavel.
2: Zastupující říšský
1: protektor. Zastupující říšský protektor, tedy zastupující bruselský protektor, tak řekneme. A za ním bude chodit ten předseda té protektorátní vlády, schrbený, a tam bude dostávat ty béfely.
2: Řekněte mi, pane Svatoši, ono to nějak, asi už se zdá, že se tomu zabránit nedá. Ono to nějak proběhne.
1: Ne, ono to neproběhne, protože musíme se dostat k té druhé části, k těm Spojeným státům ruským. Oni to
2: hned se k tomu dostaneme, ale já se chci zeptat. Za předpokladu, že to přesto všechno v tom Brně proběhne.
1: Jo, v Brně to proběhne, nebudete mít na nic. Oni totiž v podstatě to nemůžou dělat v Mnichově, protože už nemají lidi.
2: Ne, počkejte, nechte mě dokončit otázku, jo. Mně se líbí, jak jste do toho zaťatý, ale ta otázka zní, jestliže to proběhne a ten střet k tomu střetu tam dojde, těch odpůrců s těmi Němci a s těmi jejich představiteli, co to může mít za důsledek?
1: A to je velmi těžké vědět. Já si nemyslím, že by tam měly být nějaké střety, ale může se stát, že tam budou nějaké menší taková ty věci policie, aby k tomu nedošlo. A tak uvidíme. Ale po technické stránce Němci se uspokojí, posud bude spokojený, dostane penízky, posud se nejde o nic jiného než o penízky, o ten jeho šílený plán. No a zase odejdou, protože víte, posud řeší neustále s těma sudeťákama velký problém. Oni mu mizejí. Oni mu mizejí, nechodí mu na akce, neposílají mu peníze, už se jedna organizace sudeťáků za druhou. Takže on musel, už nemůže dělat ty sjezdy v Mnichově nebo Brně, aby tam nikdo nepřišel. Takže musí jak si to přesunout na to české území, tady to vyvolá nějakou pozornost. A on posel hlavně už chce ty sudeťáky předělat na ty nové zastánce toho jednotného Bruselu, toho komisariátu.
2: Dobře, pojďme tedy se podívat na to, co to znamená v tom širším kontextu. Protože já jsem začal o tom, že vlastně kolem se dějí nejrůznější krizové situace, války a všechno možné. A my k tomu teď přidáváme ještě ty sudeťáky. Vy jste do toho ale řekl, že se chystá právě, že se chystá ten plán, také Pávkem oznámený, ale oznámený i řadou Němců, na ty Spojené státy evropské, v nichž skončí definitivně všechny státy a národy, kromě toho německého a toho ukrajinského. Co to je za bláznivý, nesmyslný plán?
1: No, to je plán, který vznikl, protože víte, Evropani jsou ekonomicky plajte v prdeli. To se nedá říct jinak. Němci zavíjají jednu továrnu za druhou, tam už jednají dokonce, že už jednají, i Volkswagen jedná, jestli by si Číňani nekoupili nějaký továrny v Německu, Volkswagen. Tam nastává absolutní konec. Už Němcům oznámili, že budou muset pracovat 45 let, aby měli důchod. Jo? Nejsou děti, ty imigranti tam nepracují. Rozumíte tomu? Oni vysvětlují Němcům, že nemůžou mít důchody, protože jeden Němec nemůže živit druhýho Němce. Jeden na jedna to nejde ekonomicky. No ale že u těch imigrantů je to ještě horší, tam jeden živí dva, když to přepočítáte, tak to nefunguje. No tak oni tak musí něco vymyslet a musí vytvořit tedy nový systém. Oni jsou jako říše, víte, jako říše římská, oni musí neustále pojídat nová území a nové obyvatelstvo, aby ho měli. No a protože jsou tady státy, kterým se to už nelíbí, protože tady existuje a americký kontraplán proti tomu plánu, tak musí zesílit tento tlak. To je ekonomická realita. Já to vysvětlím z jiné strany. Víte, posled vykřikoval, že Spojené státy evropské nahradí Spojené státy americké. To je posled, to je plán posled a Merce a všech těchhle z těch, aby jsme tady na východě levně pracovali, aby jsme kupovali jejich drahé bioenergie a všechny nesmysly, prostě aby jsme byli jejich otroky nebo kolonialisté. Američanům se ten plán samozřejmě nelíbí, protože Američané mají svůj dominanci a proto se jim líbí Putinův plán. Když se dostaneme k Putinovi plánu, vysvětlíme to na konkrétních událostech v Mali. Podívejte se, když si zalistujete českým mainstreamem pár dní dozadu, tak zjistíte, že tady Seznam a řada ostatních nadšeně vykřikovali, jak džihadisté vyhodili do vzduchu malijského ministra obrany generála Sadia Kamaru.
2: Můžeme si ho
1: ukázat. Ukážte ho. A jaký to je významný Putinův spojenec a jak ten africký sbor tam v té Bali prohrává. A přitom je to úplně obráceně. Podívejte se, tenhle ten vyhozený generál, ještě než byl vyhozený 2 měsíce v únoru, byl stažený Donaldem Trumpem z amerických sankcí, včetně Gojty a včetně ostatních generálů i včetně jeho následovníka. Američané poslali náměstka do Mali a začala generální štáb malijské armády, speciální jednotky Spojených států amerických a africký sbor, začali ofenzívu proti džihadistům. V březnu to tak nějak začalo. Dneska ta ofenzíva kulminuje. Kdo jsou ti džihadisté? No. To jsou džihadisté, kteří byli najati, vyzbrojeni, vycvičeni a jsou podporováni Ukrajincema a Francouzema.
2: Aha.
1: Čili vidíte tady Spojené státy, americké, Rusko, proto jsem vybral tu fotku toho kamery, měli byste tam vidět za ním je Lavrov. Tady vykřikují, že to je velký spojenec Ruska. To je zároveň velký spojenec Spojených států amerických. Ano? A kdo útočí na tento režim, který bojuje proti tomu nejhoršímu zlu na světě, proti džihadistům? Francouzi a Ukrajinci. Za evropské peníze. Podporují vraždění křesťanů v Africe. To je neuvěřitelné, ale z hlediska, protože se o tom nemluví, jenže ten tlak, ta spolupráce Rusů s Američany je už tak viditelná, že už i ve francouzském tisku se to začalo, ve francouzských médiích se to probíhá, co tam ti Francouzi dělají. Macron dělá to, já ne, to někdo. A teď to tady vidíte, ale co česká média, podívejte se na český novináři, tady máte ten důsledek toho, proč je tady tolik lidí, kteří podporují to zrušení Benešových dekretů, protože o tom nevědí, že česká média vymývají hlavu. To samé je v tom případě ten Mali. Česká média neinformují, že se tam Spojené státy americké, tam mají vlastní drony, malijské armádě pomáhají koordinovat útoky na džihadisty a pomáhají koordinovat útoky ruského afrického sboru na džihadisty. No ale jak by to vysvětlovali voličům Hříba? Jo, nebo té Neudové? To se musí utajit. No ale to se neděje jenom v té Mali. Podívejte se, obrovský problém byl v Kongu. Zase se o tom tady nemluvil. Dokonce prezident létal k těm otrokářům, ke státu, který podporuje. Je tam skupina států, rbaňští otrokáři se tomu říká, a oni jsou to ještě kousek vedle další otrokáři, a ty tam loví děti a zavíjají je do dolů a z toho těží kritické minerály, které potom přes tu Rwandu a přes Ugandu ty řetězce vyčistí právně a posílají do Evropy. To je jeden z nejodpornějších biznisů světa řízených Evropskou unií, ano? No a teď tomu Spojené státy americké udělali přítrž.
2: Jasně.
1: USA se domluvili s Kongem, zafinancují 150 tisícovou armádu, vyzbrojí soukromou armádu. A to je vyžené. A budou tam těžit společně ty přírodní zdroje, ale kdo? Spojené státy americké, Čína, co tam má investovat na Rusko. Rusko navíc v rámci dohod zároveň získalo privilegia v určitých menších státech. Jako je Benin nebo kousek menší Kongo. V podstatě musíte vidět, asi před půl rokem přiletěl Lavrov do Egypta. A říká těm Afričanům, no víte, my Rusové se snažíme, ale my nejsme ty hlavní ekonomické mocnosti. Tak my vám pomůžeme, ale tu ekonomiku musíte začít řešit ještě s těma našima spojencema. Aha, to jsou ti spojenci, aha, USA a Čína. No a teď se to tam začíná organizovat, ale Evropská unie je out, mimo. Ale to je, takže posled vykřikuje, uděláme Spojené státy evropské, vytlačíme USA. Co dělají USA?
2: Co spojují s Ruskem?
1: Spojují se s Ruskem a dohadují se s Čínou.
2: Ano, právě. Že
1: tam v podstatě rozdělují nové sféry vlivu. Ale to už není to staré evropské kolonialistické pochytáme dětičky, zavřeme je do dolu. Budeme je turovat za ceny. Ne, tam už přichází víceméně budování průmyslu, budování kapacit. A zároveň samozřejmě, že jak ruský, tak americký, tak čínský kapitál si vezme své zisky. Ale oproti Evropanům
2: jim tam dvakrát, třikrát
1: víc toho nechá.
2: No, jasně.
1: Ano, ale zároveň to tam chtějí budovat. To není ten evropský kolonialismus. My si odvezeme všechny vaše zdroje, vyjíždíme vás krvavě do Evropy. Ne, ne, ne, už se tam buduje. No a to je součástí toho Putinova plánu, který si vždy Spojené státy americké podporují na Spojené státy ruské. To je velmi zajímavý plán. Se podíváte do současné...
2: Spojené státy ruské, já bych řekl, že Rusko je
1: federací. Ne. Bavíme se o mnohem větším státním celku s mnohem větším objemy obyvatelstva.
2: Mm-hmm.
1: Spojené státy, podívejte se, pokud se podíváte na Spojené státy americké a zjistíte, čím jsou tak zvláštní vůči celému světu, zjistíte, že je to státy migrantů. Imigrantů, kteří jsou nesmírně pracovití historicky. Tedy, že to nejsou ty imigranti za sociální dávky, které známe tady.
2: Ha.
1: Ano? No ale Putin má jediný problém. Má území, má zdroje, má všechno, chybí mu lidi. A myslíte si, že je náhoda, že najednou po celé Africe. Rusové dotují ruské školství? Ale kdeže, do Ruské dumy kandiduje letos už několika Afričanů, kteří byli v Putinově zvláštní operaci, vysloužili si medaile, nyní kandidují, hovoří plně rusky, mají za sebou a pracují. Afričané jsou pracující v Alabuze, se tam se vyjábí ty ruské drony, se dneska bagruje, celá ta továrna se strojnásobí. Ne, kdo tam bude pracovat?
2: Musím tedy ale říci, pane Svatoči, že zní to nesmírně zajímavě, ale zní mi to trochu jako sci-fi. Jako představa, jenom řeknu, mě představa, že Rusko se stane zemí přistěhovalců.
1: Ano.
2: Já vím, že to chcete říct, ale přeci jenom u té Ameriky bych to tušil, je to logické, ta celý ten kontinent je přistěhovalecký a vyvražděli Indiány a pozabíjeli pak Mexičany, a takže jsou to ti přistěhovalci z gruntu, abych tak řekl, od začátku, ale Rusko je starý historický národ. A
1: ne. Podívejte se, teďko jmenoval generála Alexandra, myslím, že Alexander se jmenuje, ale určitě se jmenuje Čajko, velitelem ruskýho letectva, to je pozemní generál, mimochodem, kam ho Putin poslal dvakrát do Sýrie, jednou na Kyjev, vždycky perfektně splnil rozkazy. Já jsem o něm takhle psal a přišla moje žena, kouká na něj, říká, ten má takový mongolsko-azijský rysy, ale je to Rus. Říkám, no jo, no, protože to je tam běžné. Víte, od té doby, co Ivan Hrozný obsadil Kazaň, jsou Rusové zvyklí, že Rusko je tvořeno historickými národy, které jsou i neruské.
2: Hmm.
1: Ale sjednocuje je ruský jazyk a ruská kultura.
2: Hmm.
1: A Spojené státy americké jsou sjednoceny anglosaskou kulturou, i když do ní proniká španělská a angličtinou. A nové Spojené státy ruské budou sjednoceny ruskou kulturou. A ruským jazykem. Ne ta představa toho Stálkova nebo těch některých nacionalistů, my uděláme to čisté Rusko, protože Putin zavírá. Protože Rusko, aby expandovalo a udrželo se v síle, v poměru síly s Čínou, Evropou a Spojenými státy, musí zvýšit počet svého obyvatelstva. A to nelze učinit jinak, než pečlivě řízeným, vybraným dovozem připravených kádrů, když to tak řeknu, připravených budoucích občanů. No, víte, ono to stojí obrovské peníze. Představte si, že by česká vláda najednou začala všude po Africe zřizovat české školy, ale mediální školy a vysloveně přípravky na to, aby středoškoláci, vysokoškoláci mohli přijít do Česka a plně zde hovořit. To by stálo obrovské peníze. Rusové do toho velice investují. Zároveň Putin velmi tvrdě potlačuje všechny tyhle ty nacionalisty z té kola typu, který chtějí budovat. A to jsou Spojené státy ruské. Musíte si představit, že pravděpodobným Putinovým cílem je tu válku ukončit, takže začnou vznikat ty Spojené státy ruské. To bude proces.
2: Pane Svatoši, zní mi to sice stále jako sci-fi, ale protože vás beru vážně, budu nad tím uvažovat, ale vy jste narazil na věc, která je bezprostřední a na kterou se musím zeptat. A tou je, vy jste řekl po tom konci války, teď během těch oslav vítězství v jisté souvislosti Vladimír Putin prohlásil, že už podle jeho názoru je ta válka, se blíží skončení. Na druhé straně čtu i v těch ruských webech a i v amerických, že Rusko rozhodně chce získat Oděsu a minimálně Oděsu, no ale to je ještě hodně daleko, protože ještě nemá vlastně ani celý Donbas. Tak na jakém principu by to mohlo skončit?
1: Podívejte se, pokud se domluví, což víte, oni mají, Rusové mají stále stejné požadavky. Tedy ty čtyři gubernie, které jsou ruské lidí, zároveň zlikviduje banderovce, zlikviduje korupční režim, zavede ruskou kulturu jako rovnocenou, blablabla. A prostě to je systém, ve kterém Ukrajina se stane tím zárodkem těch Spojených států ruských. Mm-hmm. Ano, to je, stane se oblasti ruské kultury. On to zároveň Lavrov řekl, to je náš civilizační okruh, my ho nedáme. No a teď buď toho dosáhne podobem, tedy nějakým formou dohody, anebo pozlem. Mm-hmm. Ukrajina je v koncích. Ukrajina, víte, Zelensky chce platit teďko 400 tisíc hřiven, což je zhruba 200 tisíc korun, alias 10 tisíc dolarů měsíčně vojákům, kteří drží první linii.
2: Každému vojáku 10 tisíc měsíčně?
1: 10 tisíc dolarů
2: měsíčně. 10 tisíc
1: dolarů. No a vidíte, jako Zelensky uvažuje, ono mu to moc nemyslí, on a ta jeho sekretářka řekla, že je to Ukrajiny stanu, tak
2: no.
1: To, takže podívejte se, když vezmete, kolik to je, tak se dostanete na částku 12 miliard ročně, dolarů, ale 100 tisíc vojáků tu to neudrží.
2: Jasně.
1: Těch potřebujete 300 tisíc, to je 36 miliard dolarů. Podívejte se,
2: jen za platy.
1: Jen za platy těch pěšáků v Padělí. Samozřejmě musíte řeknout, že oni Rusové pozabíjejí některý. Ne, ty tam musí být furt, tak je musíte doplňovat. 36 miliard dolarů jenom za to, že budou držet. A to ti, kteří útočí, ty mají dostávat dokonce 20 tisíc dolarů. Mm-hmm. Takže ještě když bude z nich 100 tisíc útočit, Boha, víte, kde jsme, kde na to chcete vzít? Víte, ale co je to uvažování? Víte, teď to asi málo víte, Babiš drží podíl v Evropské bance EBRD. Mm. Máme hlasovací práva, slovanský Fico tam má taky práva. A víte, co vyhlásila ta banka teďko, takže to Babiš musel schválit, nebo aspoň držel hubu? Když na Ukrajině bude zničen nějaký majetek, který je na hypotéku.
2: Jako budova třeba.
1: Tak. Tak my to zaplatíme.
2: Ale
1: peněz. Aby to nemuseli platit.
2: Pozoruhodné.
1: Takže teď my budeme provokovat Rusy. Podívejte se logiku bankéřů. Dáme vám teď 90 miliard, vyrobíte drony, budete je poslat na Rusko, my si přiděláme, vydělali na tom 90 miliard, už je spočítali ti bankéři. Jo? Mm-hmm. No a teď mají druhý plán. Ty se na sebe začnete posílat zpátky. Teď bankéři psali, ale napůjčovaný peníze do těch ukrajinských bankách a ty to mají rozdílovaný. No jak to? No tak to zaplatíte zase Evropani. Češi budou platit a Babišovi to neprojde státním rozpočtem, tak on se tomu nezajímá. A kolik to bude? Budete platit? Ale takový stát se brzo rozpadne, on nemá lidi. Takže zákonitě dojde teďko brzy k třem situacím. buď Trump zařídí mír, to musí udělat on, nebo nastane to, proč Američané vyklízejí to Německo a přiletí do Německa něco, protože Němci jsou za prvé druhá světová válka, nacisti, tak to všichni řekli, no tak nacisti asi dostali a tu bombu moc vyskakovali, to by šlo. Politicky by to ještě jakž tak šlo, protože jinak velitel třetího zboru Azov už tvrdí, že Rusáci už chystá jaderné údaje. Takže už to tvrdí Azovci. No a pak tu je ta třetí možnost, že ta ukrajinská armáda prostě ani za těch, víte, když už chcete dávat 10 000 vojákovi, aby šel do první linie, se tedy z 95% nechat zabít nebo zmrzačit dolarů měsíčně, no tak vidíte, co už je suma. Představte si, že tady takhle jdete a chodí po Praze nebo po nějakým náměstí v Čechách nábojáři, říkají, chceš práci 10 000 dolarů měsíčně. A to je nějaký platy v České republice, na Ukrajině to musíte vynásobit 4 ještě tu hodnotu toho platu.
2: No,
1: no ale i tak ti vojáci se nehlásí, kdo by se hlásil. Že?
2: Jasně, ale řekněte mi, jak v tomto osvícení, v tomto pohledu na tu věc číst to, že se ta fronta v podstatě moc nehýbe.
1: Ne, máte úplně jedno, jestli se fronta hýbe nebo nehýbe. Důležité je, kdy bude nepřátelská armáda poražena. Není důležité, kde. Kdy. Jediný způsob je porazit nepřátelskou armádu a buď obsadíte její území, vyženete ji, obklíčíte ji, anebo je prostě vystřílíte. A Rusové je vystřelují.
2: Jasně.
1: Oni k tomu mají zaprvé víc lidí, tak i víc dronů, i víc čeho, tak je dobře vystřelují. To je prostě základní dobrá strategie, vystřílet Ukrajince. Víte, a ta strategie je spočítaná i na budoucího amerického prezidenta. Víte, teď byl koordinovaný útok, já jsem se smál. Putin něco vyhlásí proti Zelenskému a Američané začnou konat. A když se podíváte, jak ta NABU koná proti tomu Jermakovi, to je velmi zajímavé. Jermak je ukrajinský žid. Teď ho zatkli. To je útok na Zelenského. Zároveň u Takra Karsla vystoupí ta tisková mluvčí bývalá. Velmi vlivná Ukrajinka. A označí ho za kokainistu a tohle všechno. A potvrdí Putinova slova, která jsou ani ne 24 hodin stará.
2: Ano.
1: Ale kdo provede ten útok na Zelenského? Organizace, která se na Ukrajině říká NABU, speciální protikorupční jednotka. Ejhle, ale Zelenský s Jermakem chtěli NABU v roce 23 zrušit. Co se stalo? Joe Biden si zavolal Penny Pritzkerovou, americkou miliardářku, židovského původu z Ukrajiny. Ta přistála v Kyjevě, akorát toho, že všem říkala, že tu válku prohrajou, tak až si dají pokoj. Tak se zavolala, žádný nabor už jít nebudete. Dáte jim dvakrát víc peněz, třikrát víc lidí a necháte jim volnou ruku, nebo uvidíte. A teď tady vidíte, současný útok je vedený proti Zelenskému, jak proti Trumpovi, který ho veřejně označuje za příčinu přetrvávání války, tak zároveň ta demokratická stát americký deep state jde proti němu.
2: Já
1: to ještě musím dokončit. A teď pozor. Ve stejném okamžiku brácha Pritzkerovi, G.B. Pritzker, guvernér Illinois, velmi velký miliardář a velký, velký sponzor židovské lobby, který ovšem nesnáší Netanyahu, chce odstranit, oznámí, asi bude z určitosti kandidovat na prezidenta Spojených států v roce 28. Čili vidíte, že ten americký tlak proti tomu, aby si tady ti Evropani vybudovali ten svůj evropský stát v pojetí poslta, tedy od toho Portugalska až po ten Dněpr, nebo snad až někam do Ruska, se Spojeným státům americkým nelíbí, protože zaprvé to vytváří nebezpečí toho, že vznikne třetí světová válka, protože to je šílený stát, zatím je to konkurence. Spojeným státům americkým bude daleko více vyhovovat Spojené státy ruské z hranicí někde určitě před Labem, protože potom západní Evropa poslouchá Spojené státy americké. Tam už potom nejsou žádné. Víte, jakmile se Evropa stáhne nebo bude donucena někam ustoupit, tak bez Ukrajiny, bez Balkánu nebo bez Pobaltí si už nemůže vyskakovat.
2: Co Polsko?
1: Polsko, Rusové nemají zájem o Polsko. To je moc velký stát, tam předělávat kulturu na ruskou by nešlo. Což u těch menších států, které se takřka nemnoží, jako jsou Estonci, to by bylo za chvilku. Takže tam ho nemají a proč taky Poláci by se by bojovali, a to je prostor, o který nemají
2: zájem. A to, že jsem poslouchal, myslím, už včera, že právě ta NABU, ta protikorupční organizace, zřízená Američany samozřejmě, konstatovala, že zatím se to Zelenského netýká všechny ty věci?
1: No, to je politické konstatování, to je zatím Zelenský někdo to podepsat musí a nejlepší z hlediska politiky, když to podepíše velmi zapáchající politická mrtvola, na kterou se to potom všechno svede.
2: Jasně.
1: Ale protože samozřejmě ten člověk, který to podepíše, tak ten bude vyřízený, toho budou nenávidět nacionalisti, fašisti, komunisti, všichni budou nenávidět, protože jim zničil budoucnost. Jo, to
2: rozumím.
1: Jako jejich budoucnost, nemyslím tím budoucnost.
2: Já bych měl jednu otázku, která se zdánlivě toho možná netýká, ale dle mého soudu je přímo v centru toho, o čem hovoříte. Rusové dali najevo, že mají tu novou raketu, tu novou střelu, ten Sarmat. Proč právě v této chvíli a co to je za střelu a co s ní mohou udělat?
1: Za prvé, Sarmat je střela poněkud jiná. Dostali jsme se někam úplně jinam. Když jsem to vysvětlil na megatuny, tak nahrazuje starší, tedy, no kolik jsou ty střely starý? No, dneska už budou 48 let starý rakety Vojevoda. Ty rakety Vojevoda, oni byly v Užhuru a někde ještě v jednom, to jsou dvě divizi, takže jich je tam 18. Mm-hmm. Těhle z těch 18 je už nahrazeno, 6 až 10 už je těch nových. Ale když vezmete ty starý, tak ty mají 505 megatun. Ty mají nějakých 90-100 megatun.
2: Mm-hmm. Jako výbušné síly.
1: Jako výbušné síly. Tedy respektive má 5 megatun jedna.
2: Ano.
1: Tenhle ten Sarmat má 36 megatun.
2: Jedna.
1: Čili 7x víc. Mm. Čili Rusové mají tam, teďko jich tam dali teprve 6, oni mají vícero hlavic. Dokonce se říká, Rusové mají 12 těch avantgardů, těch kluzáků jaderných, už mají tam rozmístěný u druhé divize. A pravděpodobně teďko sice tam něco budujou, ale větší přednost mají ty Sarmaty. Ono to vypadá, že ten Sarmat je nese ty zmenšený avantgardový útočníky. Takže to je vlastně jako, že by to vypouštělo něco podobného jako Sarmaty. Jsou to takové jehlany, které velmi dobře pronikají. Ten Sarmat, tedy jeden Sarmat, už jich mají tam 6 až 10, zlikviduje celou Francii. To
2: Jeden Sarmat.
1: Máte po Francii. No, někdy v Munku ten Macron běžný měsíc vydržel. A to je všechno.
2: A myslíte si, že to naznačuje, že se chystají 26.
1: února skončila platnost smlouvy START, kterou podepsali v Praze Obama s Medvedevem. No a už jsme byli připraveni bez krců a jedou. Čili teď si představte, že budou mít do konce roku 18 a v příštích letech asi 72 Sarmatů. Hmm. Jeden Sarmat je krát až 18 samostatných hlavic, někdo říká i 36 dokonce. Hmm. Ale v každém případě je to 7x zničení ničivé schopnosti. Hmm. 7x silnější jaderné údery. Rusové, já jsem to nepřipočítal, ale Komsomolská je pravda, včera tvrdila, že jeden Sarmat má silu 20 000 Hirošim.
2: Řekněte mi, není to vlastně, když to takhle vidíme, nelze to dát do souvislosti s tím, jak varoval Lavrov a další, že ty místa, kde se vyrábějí zbraně, právě ty útočící na Rusko, v těch západoevropských zemích, že se stávají cílem?
1: Ano, to je klasická Kissingerova koncepce, která říká, že jakmile jaderná mocnost, jaderná supervelmoc napadena vazalským státem druhé mocnosti, začne cítit, že se překračují tedy její červené linie, hrozí vážná škoda nebo co, tak vysvětlí té druhé mocnosti, co ji čeká, a nebo použije jaderné zbraně. A to i proti té druhé mocnosti. Samozřejmě tady máme složitý případ, že Spojené státy americké couvají z Evropy. A Němci chtějí válku. Je to jak za první světové války, za druhé světové války, jakmile německá ekonomika se začne hroutit. Germáni nevymyslí nikdy nic jiného než vyhlášení první, druhé nebo teď třetí světové války. To je zákonitost německého průmyslu. Oni nechtějí dělat reformy. Posledního reformátora Schröder vyhnali. Jo? A teď ho ještě pomluvají. Teď dokonce mají nápad, že Merklová, která veřejně prohlásila, že napálila v minských rozhovorech Rusko, takže ji pověří vyjednávání. Prostě Evropané chtějí, Němci chtějí válku, protože jim nic jiného nezbývá. Ty němečtí kapitalisté by jinak zkrachovali, byli by chudí.

0: Když jsme se tak hezky nastínili, jako obvykle velmi optimisticky, ironicky řečeno dneska, tu situaci u nás versus nebo v souvislostech s tou evropskou situací, řekněte mi jedinou věc. Na jedné straně nedokončená válka v Iránu, respektive prohraná válka Spojenými státy v Iránu. Na druhé straně Izrael, který nadále útočí na Libanon. Na další straně Čína, která se chová klidně, ale právě za ní přijíždí prezident Trump. Na další straně Vladimír Putin a ten, abych tak řekl, Sarmat, nová zbraň. A na poslední straně ti sudeťáci jako výron toho německé touhy nás podrobit a podrobit konec konců celou Evropu, podrobit a pokud možno zahájit útok na Rusko. Co z toho všeho, z tohoto zdánlivého chaosu podle vás je teď aktuálně nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je, že si Putin s Trumpem rozumí a víte, jako tady někdo vykřikuje, že Spojené státy americké prohrály válku s Iránem, to je špatně pochopeno.
0: To nevykřikuje někdo, to říkám já.
1: No dobře, ale oni to vykřikují všichni tyhle obrázky v
0: Rusii. No prostě...
1: A musíte vidět, co bylo cílem. Cíl byl splněn. A že Evropa nemá, paliva. Ale to je součástí boje Spojených států amerických proti vzniku Spojených států evropských.
0: Ale není to sebevražedné, protože když vidíme, kam dneska rostou v důsledku toho ceny benzínu ve Spojených státech a tak rychle se blíží ty midterms, ty volby na podzim, které mohou
1: Trump už nemůže být zvolen, už nebude kandidovat.
0: No ne, ale teď hovořím o těch podzimních volbách, kde se může v kongresu stát, že ztratí většinu a bude chromou kachnou.
1: Může být chromou kachnou, jak jsem říkal.
0: A že by tohle udělal Trump sám proti sobě?
1: Americká politika zahraniční je bipartizánská velmi často. Jedna strana dělá to, co druhá strana by dělala, ale musíte dělat tiše, protože její voliči by to moc nepochopili. Spojené státy americké nechtějí, nepřipustí vznik Spojených států evropských, jak si je před, jak vykřikuje ten posled. A to vidíte na tom GP Pajtského a ve všem ostatním. Takže víte, je to v pohodě. Já si myslím, že tady hrozí pro Čechy jedno jediné nebezpečí, že teďko Pistorius, Boris, německý ministr vnitra,
0: armády,
1: podepsal se Zelenským smlouvu, že bude vyrobit nějakých spoustu dronů a Zelenský bude střílet jako šílený na Rusko. Tak to je velké nebezpečí, to je skutečný nebezpečí, protože ta potom se v něco může přiletět. A podle Kissingerovy teorie se přiletí. A když ta válka neskončí. Takže to je nebezpečí, stejně tak nebezpečí, největším nebezpečím pro Česky aktuálně je Petr Pavel. A ty sudeťáci, protože ty chtějí degradovat českou státní suverenitu na úroveň postavení protektorátu BNMR, jeho vlády. No, takže Petr Pavel zřejmě by chtěl být místodržící a diktovat Babišovi, co si Bruselovi myslí.
0: Pane Svatoši, my se to možná to, co se bude dít, dozvíme relativně už brzo. Nepochybně se sejdeme nejpozději po tom, co se odehraje v Brně a budeme v této debatě, která je čím dál zajímavější, budeme pokračovat a moc se na to těším. Takže já bych udělal zatím ne tečku, já bych udělal středník za tím naším dnešním hovorem a budeme pokračovat hned po tom Brně, co říkáte.
1: Já se budu těšit. Děkuji divákům, že nás sledujete. Tak. Na vás se těším.
0: Já děkuji samozřejmě také divákům. Byl to dneska takový trošku netypický náš rozhovor, protože, jak říkám, je tu středník a těch věcí,

0: se začínají prolínat, je tolik, že abychom se v nich vyznali, skutečně vyznali a věděli, co nám hrozí nebo nehrozí a co dělat můžeme nebo musíme, o tom je třeba neustále dál mluvit. A my o nich otevřeně mluvit budeme. Tak se na vás těším.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Výborně, výborně, spojeno.
2: Ahoj Martine, já tě zdravím, já jsem neslyšel, co jsi říkal předtím, tak já jsem trošku jako vlítnul do toho trošku mimo, ale zdravím tě. Ahoj, přeju všem krásný páteční večer, my jsme opravdu teď nestíhali, ne, že bychom se nějakým způsobem vykecávali, jak si říká lidově s panem VK, ale VK opravdu nestíhal, takže přišli na poslední chvíli, my nebudeme ani uvádět přímo jakoby téma v rámci toho článku, to si dočtete samozřejmě na kanále Odyssey. V rámci toho prvního tématu ten úvod takový, jaký si vždycky říkáme, ale nebudeme to zdržovat. Takže já tě zdravím, zdravím zároveň všechny posluchače a hlavně tebe VK, ahoj.
3: No ahoj, já všem samozřejmě zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, zdravím tebe Vítku, samozřejmě Martina už jsem pozdravil, tak ještě jednou zdravím. No, pustíme se do prvního tématu, opravdu dneska jsem nestíhal, já se omlouvám, někdy člověk není pánem svého času, takže pustíme se do prvního tématu a Vítek to uvede, takže já vám přeju krásný poslech.
2: Já se tě VK už rovnou zeptám na novinky ohledně hentenviru, jsou tady v Čechách v Česku překřtili na hentenvirus, dokonce v Brně, a také tam je dokonce speciální, jak tam byl ten sudecký sjezd, teď, tak tam je špeci Henlein virus ze Štatlu, představte si to, takže už tady máme několik mutací v Česku. Nicméně, abychom se tady vrátili trošku na tu seriózní, rovinu, jakým způsobem, jaké jsou novinky, protože my jsme právě tím chtěli začít, já jsem řekl, že nebudeme uvádět ten úvod, článek, nadpis toho článku, takže jaké jsou novinky ohledně té, řekněme, amplifikace, je ten vzorec víceméně ve variacích stejný jako s nástupem COVID-19 před několika lety?
3: Já bych řekl, že tenhle ten týden je v podstatě přesahový týden. Je to přesahový týden z toho důvodu, že všechny události, které proběhly, jsou sloučené dohromady do jednoho překlenovacího mostu, do jednoho modulu a dalo by se o tom hovořit ze všech stran a stejně vždycky skončíme u jednoho jediného tématu. Já to hned vysvětlím. Takzvaný hantavirus, to znamená nová priorita řízení globálního prediktora na páté prioritě, je naprosto zjevná. Kdo se zabývá o systémy takzvaných koncepcí řízení a takzvanou konceptuální gramotnost, tak je mu jasné samozřejmě, co se děje. Válka na Ukrajině trvá už pátým rokem pro kolektivní západ, dopadla naprostou katastrofou, způsobila urychlení destrukce procesu globálního prediktora na rozbití takzvaného národního systému vnitřního prediktora Spojených států, Pax Americana. Ten proces je v podstatě jakoby urychlovaný tím, že čím rychleji Spojené státy se hroutí, tím více posiluje jakýsi strašný novodobý neonacismus, systémy revanšismu a revizionismu v celé Evropě, která se mohutně nacifikuje už delší dobu, ale ten proces se tím urychluje maximálním způsobem. S tím souvisí to, že oni chtějí že jo, všude rozdávat průkazy na internet. Já nevím, jestli u vás v Česku se o tom mluví v médiích, tady v Německu už se mluví o průkazech na internet. Nepřihlásíte se na internet. Pozor, pozor, pozor, velký vykřičník, abyste rozuměli, co to znamená. Ne, že budete muset chodit na nějakou stránku a tam pomocí bankovní identity se jako někde přihlašovat na nějakou stránku a ty stránky, které nebudou provozovány v Evropské unii, ty kontroly nebudou mít, tak vy si vezmete VPNku a připojíte se z ciziny nebo do ciziny na cizí server a oni teď chtějí zakázat i VPN servery, respektive dát je zase na nějakou občanku VPN servery. Ale tohleto, ten průkaz na internet, to je myšlenka, že když spustíte počítač, tak vůbec se nepřipojíte na internet, dokud se neověříte, že vy jste vy nějakým dokladem totožnosti, který se zanese na nějakou centrálu nějakého ministerstva vnitra. právě teď. Tento a tento, že jo, Jan Novák, nebo Jana Nováková, že jo, nějaká osoba se teď momentálně přihlásila tam a tam a začíná používat internet tam a tam a my teď víme, jak, odkud ona se připojila. Protože proč? Možná jste zaregistrovali, že oni chtějí ověřování identity zanést do instalace každého operačního systému. To je, já nemám čas pořád psát o tady těch všech věcech, protože těch informací přichází tolik, že já nestíhám všechno témata. Jo, to je ten problém, že já nestíhám všechno psát. Proto já si na to nechávám tyhle ty naše páteční pořady. Je to obrovská věc. Zkrátka, chtějí, aby všechny operační systémy byly na občanku. To je průkaz internetu. Spustíte operační systém, musíte se přihlásit občankou. A už to samo o sobě znamená, že nějaká taková jako, že soukromí, ochrana identity skončí. Všechno, co napíšete na internetu, bude mít jméno příjmení té dané osoby v daném čase. A když někde vám ujede huba, nebo ne huba, no tak huba taky třeba, když mluvíte do chatu, někde na rádiu, teď jako mluvíme teď já a ty, Vítku, tak když vám třeba ujede ruka a někde napíšete na web, někde do nějaké sociální sítě nebo někam, nebo e-mail, jenom e-mail napíšete, vůbec to nemusí být o sociální síť, jenom e-mail pošle, Honza pošle Karlovi a tam napíše teď nějakou strašnou věc, hrubou, drsnou na skupinku lidí, která je označená písmenkami, že jo, LTBG a podobně, jo. Něco hodně ošklivého, že jo, jak se říká, něco tam napíšete. Oni hned budou vidět, kdo to napsal, z jakého počítače to bylo napsáno, hned vyrazí dveře, policie přijde, zatkne šíření nenávisti proti skupině a proti těmhle těm. Bum, hotovo. Takhle je to připravený. Totální kontrola. Total control. Pokud jste četli moji knížku Total Control, tam jsem o tom psal v roce 2022 před 4 roky. Tam to máte celý jako na talíři. Můžete si to přečíst, tam to máte dopředu v přestihu. Teď se to děje. Teď. Uběhly 4 roky od té knížky a je to tady. Bum. Chápete? Já jenom přináším ty informace jenom v lehkém předstihu. Že jo, lehký předstih to je několik let dopředu. Někdy třeba, nevím, půl roku a podobně. A co je důležité, že všechno to, co probíhá, je rozvrat starého procesu správy tohoto světa. To znamená, systém Pax Americana, ukotvený po roce 1945 nad celým světem, byl procesem globálního prediktora. Abyste tomu rozuměli, já vím, že to je komplikované, ale globální prediktor k prosazování svých cílů potřebuje nějaké nástroje. A těch nástrojů je 6, respektive, aby jsme měli jasno, jsou to nástroje různého typu rozdělené do 6 skupin. Tomu se říká priority řízení. Od té jedničky světonázorově vzdělávací, to je školství, univerzity, školy, mateřské školky, jesle, péče o dítě, ospody a tak dále. To je první priorita. Až na tu 6. válečnou. Válka, vojensko-průmyslový komplex, zbrojení, zabíjení, vyhlazování lidí, vyhlazování národů. Jsou procesy řízení. A co je důležité, co je zásadní, je, že po roce 1945 proces řízení na 6. silové prioritě, na mediální prioritě, konec konců i na procesech vzdělávání, které přicházely ze Spojených států, všechny ty novotvary, které se dostávají do školství v Evropě, že jo, genderová dívka někam přišla, že jo, začala křičet, že ji oslovují špatným zájmenem, neboť ona je non-binární. Jo, a takovéhle příběhy. A teď prostě to, odkud to přichází ze Spojených států samozřejmě. Od amerického národního prediktora. A ten proces je de facto zabudovaný do toho systému, že to, co dneska probíhá ve Spojených státech, je destrukční proces. To znamená písmenkoví lidé, jak já jim říkám, aby někoho neurazil, tak písmenkoví lidé je proces globálního prediktora na rozbití západní civilizace. Rozbití, protože když rozbijete rodinu, to znamená hlavní svazek spojení s domem Krista, Dům Krista je opřený o muže, ženu a jejich plod. To je základ této planety. A když v podstatě ti, kteří usilují o zničení Edomu, že vyvolený národ, zničení, že jo, všichni ti rabíni to říkají, že Hašem se stoupí na zem a zničí celý Edom a tak dále, tak aby to fungovalo, tak na likvidaci celé naší západní civilizace se používají nástroje na všech těch 6 prioritách řízení k našemu zničení. A teď, co se stalo? Potom v roce 1945 americký národní prediktor, který měl sloužit globalizaci a sloužil dobře, velmi dlouho sloužil dobře, tak došlo tam k něčemu, co já a ty Vítku víme velice dobře. K něčemu došlo v roce 1945 až v roce 1947, když došlo nebo mělo dojít tady v Evropě, v celé Evropě, hlavně tady v Německu, k likvidaci nacismu, k denacifikaci mělo dojít. Ono k tomu nedošlo. Protože ty největší nácky, úplně ty největší nácky, všechny ty Führery, všechny tyhle, ty, kteří chtěli vyhlasovat Slovany, že jo, ty největší bestie, těm dali Američané pardon, generální pardon, a v rámci operace Paperclip ty největší nácky si naimportovali do struktur nejvyššího vedení Spojených států amerických po roce 1945. Tím došlo k něčemu, co globální prediktor neočekával. Tito náckové ovládli celý americký systém řízení Deep State, respektive oni ho vytvořili. To je nacistický systém řízení. A to, co vidíte dneska v takové té stělesněné podobě Donalda Trumpa a všech těch jeho válečných procesů, je v podstatě obraz onoho nacismu naroubovaného na americkou republiku. Je to v podstatě model politického Frankensteina, ovšem obrovsky silného, respektive nejsilnějšího na celém světě po vojenské stránce. Původní republika, která vznikla jako republika osvícenců a židozednářů, že, protože takzvaní zakladatelé Spojených států byli všechno osvícenci, že, tedy v podstatě židozednáři, i když oni v podstatě byli jako libertariáni, takzvaní libertariáni, ale to by bylo na jinou diskuzi, tak celý ten americký systém v podstatě po tom roce 1945 byl unesen neonacisty. Oni v podstatě provedli neonacistické procesy v řízení Spojených států. A proto ten systém funguje do takové míry tak, že ta země, která vznikla, to znamená, byla někde nějaká Palestina, pak je tam Izrael. A ten Izrael teď provádí ty samé nacistické procesy a nikdo ani nepípne. Že nikdo na západě nesmí pípnout proti těm strašným vyhlazovacím procesům, které by nevymyslel ani Heydrich, ani Hitler, ani Himmler, by nevymysleli to, co Netanyahu, Bibi a jeho chunta v Izraeli dělá v Gaze, dělá s Palestinci. Ten samý proces. A co je hlavní, co je důležité, je, že to, co teď probíhá, je, že globální prediktor se potřebuje zbavit Spojených států. Co to znamená? No, potřebuje se zbavit jejich obrovské silové moci, které díky nacifikačním procesům po roce 1945 Spojené státy nabily. To znamená, jedním z těch procesů je degenerace Spojených států, degenerace školství, destrukce americké rodiny, aby se americká rodina nemnožila, aby děti se nechávaly proti vůli svých rodičů přeoperovávat, aby se nemohly množit, a říkají tomu písmenkoví lidé. To je destrukční proces americké republiky. A proč? Protože globální prediktor ví, že pokud se to neprovede, ty Spojené státy způsobí třetí světovou válku a dojde ke zničení povrchu této planety. Proto Spojené státy musí být na 6 prioritách zničeny. A přesně to dělá Donald Trump. Ničí, likviduje ukotvení systému, silového systému Pax Americana po druhé světové válce. Rozbíjí systém americké republiky uchvácený po roce 1945 nacisty. A tím dostáváte odpověď, k čemu došlo v tom roce 2014 při událostech na Ukrajině, když došlo k vypuknutí občanské války, když v únoru došlo ke státnímu převratu, když Američané chtěli v podstatě udělat nástupní platformu k finálnímu útoku proti Rusku. Od koho to pocházelo? No, pocházelo to od Spojených států, ale od Spojených států řízených nacisty, revanšisticko-revizionistickým systémem řízení Spojených států, ukotveným po roce 1945. A to představuje největší hrozbu pro globálního prediktora. Proto globální prediktor začal postupně přesunovat veškerou globální moc ze Spojených států do jiného prostoru, a tím prostorem je Čína. Čína i bude nástupcem Spojených států amerických. V následujících několika dekádách bude ukotvena jako nejsilnější vojensky, nejsilnější a ekonomicky nejsilnější země na světě, která převezme roli Spojených států, ale tentokrát už plně pod kontrolou globálního prediktora. Globální prediktor nebude chtít udělat tu druhou chybu. To znamená znovu nechat vyrůst čínského takzvaného sinoistického vnitřního prediktora, aby Čína vyrostla a začala si prosazovat svoje vlastní teze na místo těch globalistických. Protože to, co je dneska Čína, to byly Spojené státy někdy v roce 45. Globalistické cíle a cíle národního vnitřního prediktora se překrývaly, byly jednotné. A to je vždycky ta hrozba. I pro globální prediktora je to hrozba, protože na začátku vždycky ty cíle se překrývají. Když globální prediktor chce, aby nějaká země se stala hegemonem a měla řídící roli světového policisty, aby měla řídící roli nejsilnější armády na světě pro prosazování a ochranu globalistických cílů a tezí, tak k tomu potřebuje spolupráci v podstatě národního prediktora, ale tak, aby on si uvědomil, že on plně bude sloužit globálnímu prediktorovi. To znamená, nikdy se nepokusí se od něho odtrhnout a začít destruovat globální a ukotvené procesy v daném státě, ale zůstane plně pod kontrolou globalistů, jako to bylo ve Spojených státech až do Baracka Obamy. Barack Obama byl poslední americký prezident, který plnil zájmy a cíle globálního prediktora. Po odchodu Obamy byla zahájena destrukce a pokračuje. Ta destrukce pokračuje, protože pokud se ptáte, kdo to byl Joe Biden, který naskočil do té mezery mezi dvěma Trumpy, mezi Trumpem v prvním mandátu a dnešním Trumpem v druhém mandátu, Biden, kdo to byl? No, to byl kádr amerického vnitřního prediktora. To nebyl někdo, koho tam nastrčili v podstatě zájmy globalčiků, přičemž jim samozřejmě ta destrukce vyhovovala, protože oni věděli, že když tam dají dementního staříka, tak vnitřní prediktor, americký prediktor, se nechá zatáhnout do války na Ukrajině, kde systém Pax Americana bude zničen. Vnitřní prediktor se v podstatě nechal nachytat do pasti, de facto. Protože válka na Ukrajině je past vytvořená globálním prediktorem. Vladimir Putin všechno, co dělá, dělá v zájmu globálního prediktora. Tam nenajdete nějaké cíle, které by šly v zájmu něčeho, co bychom navzali ruským vnitřním prediktorem. Pokud bychom mohli mluvit o Rusku, o ruském vnitřním prediktorovi, mluvili bychom v podstatě zásadně jenom o ruských vlastencích, takzvaném ruském samoděržaví, ale pozor, v tom dobrém slova smyslu. Jo, ne v tom smyslu, jak že jo, byly jednotlivé ty příběhy, že jo, které potom se byly spisovány, že jo, a jak to bylo to z toho Bulgakov, jak psal a tak dále. To znamená, ne, v tom dobrém slova smyslu. A podívejte se, co se děje s ruskými vlastenci. Vláda okolo, ta, která je ustanovena moskevskými kancelářemi, vláda Vladimira Putina, okolo této vlády vlastenci dopadají v Rusku strašně špatně. Jevgenij Prigožin a že jo, jeho šéf Utkin zničeni, uništoženi, sestřeleni v letadle nebo vyhozeni do povětří, že? Vlastenci. Igor Strelkov Girkin, že posadili ho do tjurmy, posadili ho do vězení, protože si moc otvíral hubu a měl moc vlastenecké keci a názory. Že? Tohle to všechno. Ten, kdo byl hrdina, ten, kdo zastavil ukrajinskou protiofenzívu v červnu 2023, že jo, Sergej Surovikin, generál, který vlastně přišel s tím plánem, že celá záporožská linie se zaminuje a tam nikdo neprojede a celá ta ukrajinská ofenzíva se rozmlátila na minových polích, celá ta ukrajinská ofenziva selhala. Jak dopadl Surovikin? No, sundali ho proto, že měl velice blízko k Prigožinovi, k vlastenci Prigožinovi. Tak ho sundali. A dneska Surovikin slouží u arktického vojenského okruhu, tam dává pozor na nějaké prostě ruské prostě ponorky zaparkované někde v Murmansku. A to je celý. To znamená, co probíhá, že jo, v okolí Kremlu, v okolo Moskvy, je všechno prováděno v zájmu globálního prediktora. Tam nikde nenajdete zájmy vnitřního nebo něco, co bychom nazvali vnitřním ruským prediktorem, vnitřním samoděržavým. Vláda Vladimira Putina nechala těmi strašnými vakcínami, že jo, tam naočkovat celou ruskou armádu. Tím došlo ke značnému zpomalení ruské armády, že jo, protože ty vakcíny zpomalují reflexy, všechno tohleto. To nebyl dobrý nápad, všichni to kritizovali. No, ti, co to kritizovali, ti jsou dneska na tom hodně špatně, v Rusku jsou zavřený nebo utekli. Chápete, ty procesy jsou takhle nastavené. To znamená, že my, když se bavíme o tom, co tento týden vlastně proběhlo, co se stalo, no tak se staly vlastně dvě zásadní věci. Došlo ke spuštění nového procesu globálního řízení na páté prioritě, hantavirus, a tím cílem je de facto úplně suspendovat Evropskou unii, protože Evropské unii ani nic jiného nezbývá, pokud bez ropy kvůli uzavřenému Perskému zálivu Evropě hrozí, že se ekonomicky úplně zhroutí, že se uzavře. Já jsem o tom psal ten článek, je to načasované naprosto dokonale. Za měsíc a půl začínají dovolené. V době energetické krize a nedostatku leteckého paliva v Evropě. Nikdo se nedovede představit, co to bude znamenat. Nikdo o tom radši ani nemluví. V televizi radši je ticho po pěšině. Nikdo radši vůbec ani nedutá, aby náhodou někdo někoho nevyděsil. Aby náhodou lidé třeba nezačali rušit dovolené. Aby náhodou se třeba něco někde... Takže všichni v podstatě se tváří, jako že všechno v pořádku. To znamená, všechno je v pořádku, nic se neděje, my uvidíme, jak to dopadne. Třeba ještě se ten hormuzský průliv otevře, třeba náhodou. A třeba koncem toho června nakonec se to všechno zažehná a to palivo letecké bude a ty dovolené budou. A nebo budou, ale za strašně vysoké peníze? Jak to bude? Chápete? Budou chodit e-maily lidem, co mají objednaný dovolený. Budou jim chodit e-maily, že vzhledem k tomu, že zdražila paliva, žádáme vás, abyste k zakoupenému zájezdu nám ještě doplatili dalších 15 tisíc nebo 20 tisíc korun, protože palivové příplatky jsou strašně vysoké. Chápete? To znamená, to nikdo neví v této chvíli. Teď, kdy vysíláme tenhle ten pořad, to znamená, máme polovinu května, 15. května, tak nikdo ještě neví. Ještě se to může nějakým způsobem zachránit, to znamená, jak se říká, není třeba stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko, no ale on už daleko není, on už je na dohled. Už lidé už vidí, jak tam teče voda, jak tam zurčí, že už slyší tu vodu, vidí už za měsíc to takzvaně vypukne, nebo za měsíc a půl, A celý ten systém je nastavený tak, že Hormuzský průliv je stále uzavřený. A teď, co je zásadní a co je důležité? Proč je to přesahový týden? Z jakého důvodu? No, že situace v Evropě je přímo závislá na vyřešení problému v Perském zálivu. A problém v Perském zálivu má v podstatě jenom omezený počet řešení, z nichž ani jedno řešení není ideální. A Donald Trump, který přijel na státní návštěvu do Číny, což je druhá největší událost tohoto týdne, tak se setkal samozřejmě se Xi Jinpingem a řešili spolu i za zavřenými dveřmi, nejdřív jako veřejně před novináři a potom za zavřenými dveřmi měli jako ta vážná konstruktivní nebo údajně konstruktivní jednání. A tam zaznělo to stanovisko od čínského prezidenta, které přineslo čínské ministerstvo zahraničí, odhalilo, odtajnilo ten výrok. No, že čínský prezident řekl Trumpovi, že varuje Spojené státy, aby našlapovali opatrně v otázce Tajvanu, a že pokud se udělá špatný krok, že by to mohlo mít za příčinu a za následek střetnutí anebo dokonce vojenský konflikt mezi Čínou a Spojenými státy. Jinými slovy, Čína varovala Spojené státy, nestrkejte nám nos k Tajvanu, nestrkejte nám nos do jeho východní Asie, nestrkejte nám nos i do našich zájmů v našem prostoru, na naší hemisféře, protože Čína je v podstatě největším představitelem něčeho, co bychom nazvali takzvanou východní hemisférou naší planety, zatímco Spojené státy si nárokují západní hemisféru, to znamená Severní a Jižní Ameriku a plus něco, co se dá nazvat jako západní Evropou, že do té hemisféry západní, to znamená. A teď, jak probíhají ty řeči takové, jako co je to vlastně západní hemisféra, že? To bylo takové to povídání. Já vím, že na to nemáme čas, musím opravdu rychle pospíchat, ale když se zeptáte, co je to západní hemisféra, o které se teď hovoří kvůli Trumpovi velmi často, tak de facto dá se říct, že buď jsou to tedy hranice bývalé železné opony rozdělené Evropy před rokem 89, to znamená všechno, co bylo na západ, je západní sféra, všechno, co je na východ, je východní sféra. A existuje názor, který prosazuje americký deep state a prosazovali ho i nacisté za druhé světové války. A ti hovořili a prosazovali, to znamená neonacisté dneska mají stejné teze, a ti tvrdili, že západní hemisféra, Evropa obecně, to, co je považováno za západní hemisféru, končí pohořím Uralu. Ural je hranicí. My víme, že z geografického hlediska Ural tvoří hranici mezi Evropou a Asií, to samozřejmě víme, ale z toho geopolitického hlediska ještě donedávna tohleto vůbec neplatilo. V dobách Sovětského svazu ta hranice byla někde úplně jinde, ta hranice byla mezi Bavorskem a Šumavou, že jo, a to bylo mezi na hranicích, že jo, rozděleného Německa. To bylo v podstatě to, co, čemu se říkalo východ a západ. To znamená, někdy do toho roku 89 to vůbec neplatilo. Ta hranice geopolitická šla někde úplně jinde. Ale oni dneska, minimálně ti, kteří jsou pod kontrolou těchto znacifikovaných systémů řízení, takzvaný kolektivní západ, když budeme nazývat, tak oni tu hranici vidí opravdu na tom geografickém Uralu. A to chtějí, aby byl západ. A to Rusko musí být západní. A teď si vezměte, kolik západčiků je v ruských systémech toho dnešního samoděržaví. Kolik západčiků ovlivňuje procesy v Kremlu. Kolik západčiků chce západ v Rusku. Kolik? Jak vypadá ruské školství? kde se vůbec ani už jako nedává prostě nějaký prostor nějakým ruským autorům, kde se prostě, já neříkám, že to je špatně, ale jako jo, zařazení prostě velkých prostě západních světových prostě literátů a Honoré de Balzac a další. Já neříkám, že to je špatně, že to Rusové nemají vědět, ale prostě tohleto třeba nebylo akcentováno v dobách Sovětského svazu vůbec v ruském školství. Byly o tom zmínky, bylo to takhle, takhle, takhle, ale aby děti byly nuceny k tomu, aby psali třeba nějaké eseje o, já nevím, Richardu Wagnerovi, jo, to byla ta kauza na ruské televizi, že ta škola prostě chtěla, aby jako celá škola dělala prostě věci, protože měli, byl tam ten článek, že jo, měli družbu tady s berlínskou školou, střední školou a v rámci té družby jako celá škola v podstatě v tom Stalingradu, nebo dneska ještě pořád Volgograd, tak ta škola v podstatě tam mě dostala za úkol teda dělat jako eseje na Richarda Wagnera, což to byla persona číslo jedna pro nacisty, že jo, protože všechny pochodové písně a všechny marše a tohleto všechno bylo vlastně zdrojováno z díla Richarda Wagnera. Že jo, všechny ty flétnové pochody a tak dále a tak dále. Proto tohle, to je ten proces westernizace Ruska. A ten je velice silný. A proto i ta specka na té Ukrajině probíhá takovým tím divným, zvláštním způsobem. Zatímco vlastenci končí bradou vzhůru anebo v tjurmě, tak západčiky jezdí do Ameriky a prosazují, že mezi Ruskem a Spojenými státy, mezi Aljaškou a Kamčatkou budou mosty a budou tam nějaké tunely a bude probíhat vzájemný obchod a Rusové a Američani se budou objímat v rámci skvělého vynikajícího obchodu a biznesu. To je ten model, který byl nabídnutý na Aljašce v Anchorage minulý rok v srpnu. A potom se nikdo nemůže divit, že ty procesy nedávají smysl. Respektive ruským vlastencům nedávají smysl ty procesy. Proto to, co proběhlo tenhle ten týden, je, že Donald Trump přijel do Číny a de facto symbolicky, aniž by to tušil, protože on netuší spoustu věcí, ale přijel do Číny a předal žezlo vedení světové globalizace do rukou Číny a čínského prezidenta. Bylo to předání žezla. Bylo to symbolické. Proto Čína mu natáhla červené koberce, bylo to slavnostní, protože on tam přijel a on tam vypadal jako, Trump vypadal v podstatě jako tajterlík, jako blázen. Zatímco čínský prezident, podívejte se na ta videa, máte je v posledním článku, čínský prezident se jenom usmívá a proměřuje si ho od hlavy k patě, Trumpa. Jako blázna. Že? Blázna, který pracuje pro globálního prediktora v důležitém úkolu v dokončení rozborky a destrukce Pax Americana ve zničení globálního postavení Spojených států ve světě. Proto to je ten přesah. Jak dopadne jednání v Číně, to bude mít dopad na konflikt Spojených států, do kterého zabředli v Perském zálivu. To znamená, pokud Čína teď se nějak rozhodne, tak podle toho se to bude odehrávat. A musíme si říct, v jaké je to pozici. Když Čína se rozhodne, že pro ní je důležité, aby se otevřely trasy z ropou z Iránu do Číny, tak tím dojde v podstatě k vyřešení problému, který způsobili Američané, a Američanům to pomůže. Čína to ví. Když ale Čína teď nezasáhne a nechá Iránu dovoleno, aby dál byl uzavřený a zneprůjezněný Perský záliv, tak to povede k urychlení destrukce amerického národního prediktora. Co si Čína vybere? jestli to bude zlepšení obchodních vztahů se Spojenými státy, což samozřejmě bude znamenat zatlačit z Pekingu na Teherán, aby ukončil nějaké operace, aby zprůjeznil hormuzský průliv, a nebo nechá ten proces dojít do konce, to znamená Spojené státy zabřednou v konfliktu, který Spojené státy úplně ekonomicky a hlavně politicky rozloží, protože ve Spojených státech na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, a pokud Trump nedokáže nějakým rozumným způsobem ukončit konflikt v Perském zálivu, tak ty volby v listopadu dopadnou pro republikánskou stranu naprosto katastrofálně. Republikáni ztratí obě komory kongresu a to bude znamenat, že demokrati budou mít dostatek hlasů na impeachment Donalda Trumpa, na jeho odvolání. A teď je otázka, jestli Trump bude mít s rozborkou Pax Americana hotovo do toho listopadu a bude moci být odepsán, anebo bude globální prediktor chtít, aby Trump ještě aspoň 2 roky u moci zůstal a aby dokončil rozbití a rozborku Spojených států a Pax Americana ještě více a ještě hlouběji. To totiž rozhodne, jak dopadnou ty volby, jak to bude zařízeno na podzem. V mnoha ohledech je jasné, že globální prediktor má vždycky více karet k dispozici, nehraje pouze na jednu kartu. Ani prodloužení přítomnosti Trumpa v Bílém domě nevybočuje z plánování globálního prediktora. Když Trump tam zůstane, bude destrukce Spojených států pokračovat hlouběji a strhne sebou některé další státy kolektivního západu, což může být velmi žádoucí. Minimálně taková situace by zhroutila ekonomiku tady v Německu, která už teď je úplně katastrofální, ale zřejmě by se to dotklo i dalších zemí západního světa. Může to být cílem globálního prediktora nastavit ten systém řízení takhle. Uvidíme samozřejmě, protože v těch procesech řízení je to vždycky tak, že na poslední chvíli se může ukázat, že něco je třeba velmi rychle ukončit a oni to velmi rychle ukončí. Na to mají připravené prostředky, že jo. Viděli jsme to v přímém přenosu 13. března 2020, kdy ten prostředek náhlého ukončení procesu řízení byl použit a realizovan v celém kolektivním západu. Do 19. března běžel proces světového globálního řízení na 5. prioritě, chemicko-biologické, vakcínky, očkování, reprodukční čísla, odborníci v televizi jako apoštolové, kteří se střídali od rána do večera, kde jsou jaké viry, jak se bude očkovat, tak dále, tak dále. Jakmile ten systém byl nastavený, tady naprosto jednoduše, to znamená až do toho, když přišlo to rozhodnutí, že to bude takhle, tak toho 24. února 2022 tam to přišlo, do toho 23. února to bylo všechno nastavené de facto na 5. prioritě a toho 24. února 2022 na pokyn globálního prediktora Rusko vtrhlo na Ukrajinu. A k čemu došlo? Globální prediktor dal příkaz a z minuty na minutu vydal povel přesunout procesy řízení z 5. priority na 6. Ze dne na den zmizely čísla, reprodukční čísla, virová čísla, covidová čísla, odborníci, všichni zmizeli z televizních obrazovek otočením knoflíku a proces byl přenesený na 6. válečnou prioritu. Jsme ve válce, šílený Fiala se svými Melody Boys, že jo, zavřeli všechny opoziční servery hned druhý den na výročí vítězného února, že Všechno, bum, naraz. Po nějakých vakcínách nebylo ani vidu, ani slechu. Takhle pracuje globální prediktor, když potřebuje rychle změnit proces řízení. Takhle rychle. Všichni jsme to viděli na vlastní oči. Jak rychle dokáže globální prediktor změnit proces řízení z jedné priority na druhou. Bylo to naprosto neuvěřitelné. I lidi, kteří se nezajímají o konceptuální gramotnost, byli tenkrát překvapení. Říkali, co se stalo? Najednou už nejsou reprodukční čísla o virech, o nákaze. Nic, nic, co se stalo? Nikdo nevěděl. Bylo to překvapivé. No, bylo to nezbytné. A bylo to urychlení, kdy globální prediktor potřeboval de facto ukončit systém Pax Americana, který začal nebezpečně navozovat proces de facto převádění struktury řízení z globálních tezí, to znamená destrukce globálních procesů, na teze národního prediktora a na nacifikační procesy, což jsou všechno teze národních prediktorů. To znamená nacifikace, renacifikace, systém revanšismu, revizionismu po druhé světové válce. Všechno je to odvozeno od takzvaných vnitřních prediktorů jednotlivých evropských států a rovněž Spojených států. To znamená, to je něco, co je velice nebezpečné, ale je to proces, je to nástroj, který se použije na zlikvidování pozice Spojených států v globálním světě. Spojené státy budou devalvovány a budou zdiskreditovány jakožto vůdce globálního světa. Nikdo už Spojené státy nebude brát jako vůdce globalizace, protože Spojené státy se zdiskreditují jako vůdce globalizace. Když někdo nechce globalizaci, když Trump křičí, že všechny globální svazky opustíme, opustíme i Severoatlantickou alianci, všechno opustíme, no tak taková země nemůže být v čele globalizačních struktur. To je logické. Proto tenhle ten týden byl přesahový, byl překlenovací, kdy procesy na páté prioritě se sloučily s procesy válečnými na Ukrajině a v Perském zálivu. A vyvrcholily návštěvou Trumpa v Číně, kdy Trump předal žezlo řízení globalizace z New Yorku, symbolicky z New Yorku, do rukou Pekingu, do rukou Číny. No, takhle bych to uzavřel. Máme 21.06, takže dneska to bylo v podstatě přesahové téma, kdy jsme si v podstatě vyložili události z Číny, události z Evropy ohledně hantaviru a události z Perského zálivu, protože tento týden opravdu byl přesahový maximálně s velkými přesahy. Takže dáme si jednu přestávku, Martin tam najde jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
2: Fajn. Martine, zahrajeme se.
4: Jdeme. Nuž, to byla 4minutová píseň od Valdemara Matušky, tedy Eldorado. A uvidíme, zda jsou pány již zde, nebo jestli to ještě prodloužíme.
3: Ano, ano, určitě to jsme.
2: Jsme tady, Martine.
4: Výborně. Tak se na to jdeme kouknout, co se to tady děje. Už tady mám 3 zmeškané hovory, ale to bylo, když ještě VK mluvil. Takže samozřejmě neváhejte, zkuste zavolat, uvidíme, jak to dneska uslyšíme. Jak se dneska uslyšíme, tedy telefonní číslo 775 829 812 775 829 812. Zase pojedeme tak zprostředkovaně, takže poprosím krátké dotazy a na telefonu neuslyšíte Vítka ani VK, takže pak zavěste, prosím vás, a naslouchejte pak z přijímačů. Ano?
2: Já doufám, že ten hovor bude vnímatelný obou straně, že to budeme slyšet i my.
4: Vidíme, tak, jdeme to zkusit, svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme
2: ohulit,
4: se.
2: Ohulit,
5: co ano, slyším, dobrý
2: večer. Výborně. Slyšíme i my, paráda.
4: Tak, můžete položit dotaz.
5: Na problematiku virů. Minule se pan VK probíral, řekněme, hlásí se k konceptualitě, ale hovoří o věrech jako, jako záležitosti, která je, existuje, ale v podstatě nebyl žádný vir izolován. Jo, všechny ty záležitosti, všechny ty pandemické hrátky jsou řešené v podstatě, funguje nocebo efekt. Jo, lidi umírají na nocebo efekt. Kdyby se pan VK podíval na to, doporučuji třeba spolek, který na www.seteus.org má spoustu kanálů, kde by tu problematiku mohl nastudovat. Jo, za velkého konceptuála, ale tento hlavní pilíř globalistů pro naše zotročení opravdu vyznává jako fakt. Jo, jestli by se k tomu případně.
4: Dobře, děkujeme.
5: Ale jinak chválím pana Vítka i pana VK za jejich práci. Mějte se hezky.
4: Večer.
3: No, já děkuju za dotaz. No a prosím vás, tady asi dochází k nedorozumění, jo, velmi zásadním nedorozumění a velmi často k němu dochází. A tvrzení, že viry neexistují, samozřejmě k tomu se nebudu vyjadřovat, to je přesvědčení nějakých lidí, stejně jako, že Země je plochá, nebo že Američané nikdy nebyli na Měsíci, já se tady k těm věcem opravdu nebudu vyjadřovat. Jsou to názory lidí, kteří mají právo na svůj názor a já nebudu nikomu nic teď vyvracet a tak dále, a tak dále. To, kde je ten hlavní omyl, je v tom, že problematika virů je zneužívána k procesům globalistů a k procesům ustanovování systému totální kontroly. V tom je ten problém. Ne, že by viry neexistovaly, ale hrozba, ta samotná hrozba těch virů je používána k totálnímu kontrolování lidí. To, že někdo někde dostane nějakou chřipku, ze které se snadno vyléčí, je využíváno k tomu, že nikdo najednou nikam nesmí chodit, že všichni si musí brát nějaké nosošťoury, než někam vejdou, že všichni se musí naočkovat, než někam jsou vpuštěni a tak dále, a tak dále. Přitom ten virus z principu je nebezpečný pro lidi, kteří mají oslabený organismus, kteří jsou starší, kteří mají nějaké takzvané komorbidity, to znamená souběžné nemoci, které urychlí v podstatě

že ta hrozba těch virů je nafukována, je pumpována a je používána ke kontrole lidí. To jsme viděli v době covidové éry. To znamená, lidé dostali někde nějaký virus a je úplně jedno, jestli to byl covid, nebo to byla chřipka, nebo cokoliv. No, tak dostali horečku, prostě museli se vypotit tohleto, ale hned prostě byl křik, Ježíš Maria, virus, covid, nesmíte tam nosošťoury, že jo, tohleto všechno, musíte mít vakcinační pasy, nikam vás nepustíme, maximálně nakoupit a do lékárny, ale když budete si chtít koupit, já nevím, někde v elektru, baterky, do šajnovky, tak vás tam nepustí, protože do elektroobchodu vás potřebujete prostě nějakou certifikaci, že jste certifikovaně opíchaný. Že jo? To znamená, to je systém totální kontroly, total control. To znamená, někde je nějaká hrozba nějakého viru a kvůli té hrozbě my lidi začneme omezovat. A teď to vidíme znovu s hantavirem. To znamená, ten virus někde někoho napadne. A jak se teď ukazuje, to jsou ty poslední informace, ve středu oznámilo Evropské centrum pro kontrolu nákaz a nemocí, ECDC oznámili, že se zjistilo, že testy na hantavirus ukazují a umí ukázat pozitivitu již několik dní před propuknutím příznaků. No co to je? No to je opakování té repete, to je opakování testů na covid z roku 2000. Pamatujete si, jak tenkrát přišly první testy na covid a přišly ty informace o tom, že ty testy dokážou pozitivně testovat dokonce i mléko z lednice, když jste dali na testovací štítek na tu krabičku nebo na takový ten testovací ten paznecht umělohmotnej a kápli jste tam normální mléko, plnotučné mléko nebo polotučné, to dokonce bylo, jste tam kápli, tak ten test vám vyšel pozitivně na ten SARS-CoV-2. Měli jsme o tom článek. Normálně mléko aktivovalo tu chemikálii v tom testovacím proužku a zaktivovalo to jako aktivní. To znamená, jak vůbec ty testy pro Boha fungovaly. A teď se ukazuje, že ty testy na ten hantavirus jsou podobné jako lidská DNA, že reaguje na lidskou DNA. To znamená, že ty testy budou vycházet jak pozitivně skoro každému člověku, který vůbec žádný virus, hantavirus nemá. Vždyť to je systém řízení. To znamená, někde nějaká hrozba nějakého viru, a ten virus je skutečný, ale používá se to k nafouknutí veřejného strachu a k ukotvení procesu řízení nad populací. To znamená, okamžitě se začnou vyrábět testy, které začnou ukazovat, že pozitivní je skoro každý třetí a podobně. To znamená, to je ten systém, to je ten problém. A ne, není to o tom, že by viry neexistovaly. Prosím vás, nesklouzávejme na alternativě k bludům. Opravdu k bludům. Bludy jsou diskreditací alternativy. Nedělejme to, opravdu, to je strašně nebezpečné. To potom se z lidí na alternativě dělají blázni, pomatenci, někdo, kdo prostě jako je úplně mimo a nemá to nic společného s takzvaným spochybňováním někde něčeho v rámci konceptuality, v rámci procesu řízení. To znamená, chápete, teď, jak byla ta diskuze, oni ukazovali na televizi, zesměšňovali lidi, jak to možná připravím, možná článek. Byla reportáž teď tady na televizi, na ARD, několik dní zpátky, že jak prostě si dělali srandu z lidí jako z bláznů, kteří věří, že Země je plochá. Zesměšňovali, dokonce tam ukazovali prostě jako, že s kým se stýkají, ukazovali tam jejich děti a teď, že se o to bude zajímat sociálka, že děti prostě ovlivňují prostě bludama a tak dále. Dokonce jim nabízeli, jako, že se tam bude hrát o nějaké lístky, o něco, že poletí prostě raketou Elona Muska, že se jakože pro ty největší nevěřící, jakože by je vynesl na oběžnou dráhu, aby viděli, že Země je opravdu kulatá a podobně.

0: jenom chci říct, o čem to je. No je to o tom, že máte někde nějaká fakta a samozřejmě, že můžete zpochybňovat fakta o tom, jak byl nebo nebyl zastřelen John Fitzgerald Kennedy, samozřejmě. No ta oficiální story je samozřejmě strašně přitažená za vlasy, tomu nemůže nikdo věřit samozřejmě. Ale jsou některé věci, které jsou dané, které jsou skutečné. Viry jsou samozřejmě izolované. Hantavirus byl izolovaný již v roce 1997. Oficiálně jsou o tom články, jestli to můžete najít na internetu. Není pravda, že by hantavirus nebyl izolovaný. Virusy chřipky jsou izolovány pravidelně. A zkrátka, já chápu, že lidé zpochybňují některé věci, které se okolo nich dějí a je to naprosto správné, ale problém je v tom, že když se nějaké věci, které jsou dokázané vědou, které jsou dokázané skutečně poznatky medicíny, biochemie a tak dále, když jsou označeny prostě za hoaxy a vy potom si vezmete elektronový mikroskop a pod elektronovým mikroskopem bez problému můžete ten virus vidět, jak vypadá. Požádejte si, pokud chcete, jak vypadá virus, nebo chcete vidět, jak vypadá virová hlavice, zažádejte nějakou firmu, nějakou laboratoř, kde mají k dispozici elektronový mikroskop, aby vám ukázali některé viry, například virus chřipky, aby vám ukázali, pokud dokonce jsou i různé průvodce, různé exkurze do virových laboratoří, kde vám pod elektronovým mikroskopem ukážou jednotlivé viry, jak vypadají, že jo, ty hlavice, jak se nacházejí v tom roztoku na ukázku, takže nevím, jak by měl to jinak prostě reagovat, ale jak říkám, neberu lidem jejich přesvědčení. Pokud věří některým tady těm věcem, tak nech tomu věří, ale já se k tomu jako buď nechci vyjadřovat, nebo když se k tomu vyjadřuju, tak zkrátka někomu něco v podstatě nebude sedět, takzvaně nebude se to někomu líbit a stejně bude mít a nechá si svůj názor, takže já nikomu nic jako nechci prostě vyvracet. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak, další. Můžeme, dobře, teď jsme si popovídali a jdeme položit dotaz. Už je ta možnost, tak vás poprosím, ano. Tak můžete. On vás slyší, vy jeho ne, tak můžete rovnou položit dotaz.
2: My nic neslyšíme, Martine.
3: Dobře.
2: Tak, teď už jo.
3: Mám stručný dotaz. Nejde o názor, ale já jsem přesvědčená, že USA Irán spolupracují. Že všechno okolo, ty mediální tanečky, to nemá smysl brát vůbec úvahu. Oni jsou domluvení na tom, že ta likvidace evropské ekonomiky prostě je nutná. Oni to dělají. Zajímalo by mě, jestli mi to nějak vyvrátíte.
1: Dobře. Jdem se na to kouknout. Tak děkujeme, hezký večer.
0: No já děkuju za dotaz, ale představa, že likvidace Ajatolla Chameneího byla domluvená mezi Spojenými státy a Iránem nějakými silami v Iránu, nezlobte se, tomu nevěřím, i když jako třeba možné je všechno v dnešní době, může tam být třeba nějaká vnitřní klika, která chce třeba radikalizovat proces řízení. To znamená, někteří radikálové v Iránu chtějí, aby Ajatolláh byl zavražděný, aby to pomohlo posílit takzvanou pevnou kliku, pevnou linii v Iránu. Ano, taková teorie by dávala smysl, že by Irán nějakým způsobem konspiroval s americkým deep state na likvidaci svého vlastního státu. No, možná, že někteří takoví zrádci se tam najdou v Iránu, to by třeba nebylo vyloučené, ale že by to byl koncept, že by to byla koncepce řízení Iránu, pojďme s Američanama se dohodnout na zničení naší vlády, abychom destabilizovali systém a zastavili vývoz ropy do Evropy. Asi si nedovedu představit, že by tohleto měla být oficiální.

0: tohle to měla být oficiální politika Iránu, že Irán by na něco takového přistoupil. Nevidím to jako pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře, připojuji svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
2: Tři věci, která na ten je pozitivní, je tam, že mi sníval sen. Já jsem se tam nastavil. Představte si, že jsem si kýchl a rovno dopiva Péťu Fialu. Chtělo to odvahu, povedlo se. Nevím, že jste viděl ten film Brubaker, jak tam ty muklové pleskali. Aby takto. Vám pěkný večer.
1: Hezký večer i vám.
0: Vítko, slyšel jsi dotaz?
3: Já jsem slyšel fragmentovitě, já jsem právě doufal, že se to nějakým způsobem zlepší, což se částečně stalo během hovoru. Ale
0: tak jestli Martin může tlumočit, jestli slyšel.
4: Podle mě to dotaz nebyl, to bylo takové nějaké konstatování. Dotaz jsem tam nějak neslyšel. Aha.
0: Dobře.
3: Tam něco o Fialovi a Brubaker o filmu, ale nevím.
4: Že to pán měl chytit a kejchnout si přímo do piva Fialový hnus. Nebo něco takového.
3: Taká replika třeba.
4: Jdeme na další, přímo teď do vysílání živě. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já so zájmem sledujem situaci na Kube, kde lidé už vycházejí do ulic, protože Kuba nemá oficiálně palivo. Do této situaci samozřejmě dostala Trumpová administrativa. A dnes bola delegácia CIA so šéfom Radcliffom, sa stretli na Kube. Vyzerá to tak, že Amerika preberie Kubu. Pán VK, zapadá to do toho konceptu procesu riadenia, ako ste hovorili, západná hemisféra USA?
0: Áno.
5: Samozrejme, Rusko na to nereaguje, bolo to dohodnuté na Aliaške, ale duch Aljašky v prospech Ruska nič neznamená. To sa vyjadril aj Lavrov, že žiadna spolupráca s USA sa nekoná. Ako sa na to pozeráte, okrem tých zápačikov v Rusku, vyzerá to, že Rusko stráca všetky bývalé sovietské štáty alebo kolónie alebo partnerov.
4: Ďakujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Je to přesně tak, jak teď pán řekl. Spojené státy se dohodly minulý rok v srpnu, v augustě v Anchorage. Dohodly se na rozdělení sfér vlivu. Spojené státy ovládnou celou západní hemisféru, přičemž znovu se dostáváme k tomu problému. Do té západní hemisféry patří část Evropy. A teď je otázka, jak velká část. Jestli k hranicím, že jo, mezi Bavorskem, Německem, mezi Bavorskem a Šumavou, a nebo to bude až na Uralu, že o tom se teď můžeme bavit, protože o tom se rozhoduje, mimochodem rozhoduje se o tom na Ukrajině. Ta hranice by mohla vést v podstatě někde, jak je hranice po Baltí, směrem k hranicím Ukrajiny, dolů, že jo, tam nějak, někam, někde, Černému moři možná, anebo součástí to, nebo ta hranice půjde po linii řeky Dněpr. Ukrajina bude rozdělená. A všechno, co bude na západ od Dněpru, bude Evropa, nebo bude, že budou Evropčiky, budou Západčiky, a všechno, co bude na východ od Dněpru a na jih od Dněpru, tam budou mít samoděržavý moskevské kanceláře. To znamená, to je otázka, jak bude, nebo kde bude mít západ, nebo západní hemisféra hranice. No a východní hemisféra. A teď je to důležité, abyste si to uvědomili. Kdo bude kontrolovat východní hemisféru? Kdo? Rusko ne. Rusko

0: nebude reprezentantem vedoucí hlavou východního společenství, východní sféry, východní hemisféry, ale bude to Čína. Čína bude rozhodovat. A Rusko, o tom jsem hovořil v první části našeho pořadu, jak je to v Rusku. Rusko je prolezlé západčiky. Za každou cenu chtějí na západ. Západčiky nemají zájem o systém světového řízení, světové moci bývalého sovětského národního prediktora. Nemají zájem. Oni nemají zájem o Kubu. Kubu nechají Američanům. Nemají zájem o Venezuelu. Venezuelu nechají Američanům. V zájmu procesu řízení Moskva nechala Sýrii dvěma státům, aby si tu Sýrii rozdělili. Část Sýrie ovládlo Turecko, protože Turecko je nezbytné pro Rusko, pro obcházení sankcí. A část Sýrie si vzal Izrael. Jih Sýrie je obsazený Izraelem. To znamená, Rusko se zbavuje svých bývalých samoděržaví, svých linií, že jo, v jednotlivých tzv. Postsovětských státech. A když mluvíme o postsovětských státech, k čemu došlo? Rusko ztratilo kontrolu už v 90. letech nad Azerbajdžánem. Zpočátku už Američané ovládli Azerbajdžán. Víte, že Viktor Kožený přijel s Američany v 90. letech do Azerbajdžánu dělat kontrakty s ropou, že jo, pomocí peněz, které se získaly z české kuponové privatizace. Jistě znáte kauzu Viktora Koženého, že jo, všechno bylo přikryté americkou ústřední zpravodajskou službou CIA, že jo, proto je nedotknutelný Kožený. Tehdy to bylo velice komplikované, že oni se na něho nemohli vůbec dostat, protože tam byla stopka samozřejmě od Langley, že jo, nemohli. A Azerbajdžán přišel pod kontrolu Spojených států už v 90. letech, dneska kontroluje Azerbajdžán Turecko. Protože Azerbajdžán, to je turkický národ. Jo? To jsou napůl Turkové. Takže přišel o kontrolu. Nějakou dobu si Rusko ponechávalo svůj vliv Arménii. Arménie je dneska plně v náruči Američanů a Britů. Ten idiot, co tam je, že jo, ta figurka, že jo, Pašanian, premiér, ten zaprodal celou zemi Američanům a Britům. A že jo, naprosto takové neuvěřitelné, idiotsky nastavené. Pašanian nebyl vždycky pro západní, on nebyl vždycky pro americký, on se snažil prostě pořád do Moskvy volat, aby prostě Moskva pomohla ekonomicky zrujnované Arménii, aby investovala v Arménii, že jo. Kreml se na to vykašlal. Kreml nechal Arménii odejít ze svazku s Ruskem. Všichni to vědí, všichni Rusové a všichni analytici o tom mluví neustále. To znamená, Kreml nechal prostě Arménii, aby skončila v náručí Londýna a v náručí Spojených států. A čí je to proces? No to jsou západčiky v Kremlu. To jsou západčiky, kteří kontrolují procesy v Kremlu. To jsou západčiky napojení okolo Šojgua. To jsou západčiky napojení okolo všech těch skupin a struktur, okolo Gerasimova a dalších, kteří prostě chtějí západní styl souručenství. Prostě Rusko bude končit prostě na Uralu, však o tom se hovoří neustále. Rusko bude končit na Uralu, to zůstane Rusku a zbytek bude rozparcelován. Všechno, co je na Sibiři, tak část připadne Číně. Něco si tam prostě vzniknou nějaké státy slabé, že jo, a všechno to ovládne kdo? Kdo to ovládne? No, globální prediktor. Že jo, rozdělí si to mezi sebou jednotlivé rodiny. To znamená, chápete, jestliže je něco pod Ruskem, tak někde je nějaké vedení v Moskvě a tam se to prostě musí různě jakoby řešit, že my bychom chtěli tohleto, ale lidi by křičeli. Takže se to neudělá, udělá se to jinak. Ale když ty země budou rozděleny, budou samostatné, budou takzvaně independent, no tak v těch zemích se mohou dělat potom divoké privatizace, podobně jako v Evropě a že jo, v Československu a potom v rozdělených republikách v 90. letech. Divoké privatizace. Protože už to nebude řízené nějakou obrovskou silou centrálního řízení z Moskvy, už to budou samostatné státy, které budou slabé a které se můžou nechat v podstatě rozprodat za hubičku v rámci tzv. Divokých privatizací. Ten systém je takhle nastavený. No. Takže Rusko a Západčiky jmenovitě rozprodávají vliv Ruska ve světě a teď je otázka, co za to Rusko dostává. No, za to, že Rusko že odstoupí od Venezuely a že odstoupí od Kuby a že odstoupí od Sýrie, tak Trump teď zrušil nějaké sankce na ruskou ropu. Jo. Dočasně. No, to je všechno. Žádný jiný pozitivní krok od Spojených států není. No a Západčíkům to asi stačí. V Kremlu zřejmě z nějakého důvodu to asi stačí. Nikdo to nechápe, nikdo tomu nerozumí, děje se to. Zkrátka rozumíte, východní hemisféru bude kontrolovat Čína. Čína si bude kontrolovat nějaké procesy. Spojené státy samozřejmě končí v systému nastavení a to, co teď momentálně vidíme, neúspěch v Perském zálivu, silná pozice Iránu, jenom nahrává tedy tomu procesu destrukce Spojených států, ale aby někdo si tím nemyslel, že tím se někde něco posiluje, jako že Rusko najednou někde je prostě silnější. Rusko by muselo být chtít silnější. A je dovoleno? Není dovoleno. Že? O tom už jsem hovořil několikrát. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak, můžete položit dotaz. Hezký večer.
2: Já bych jsem nadvědala na to, co bylo teda povedané, ale to se dá konkretizovat. A potom vzhledalo to, co teda vy nazýváte pán VK tímto akoby východným blokom. To znamená, že by se to zase obnovilo nějaké to. No, neviem, sú to možno také zatiaľ stajistické, ale zase povede, pre tých niekoľkých rokov sa nejako naplňajú. Takže ak je to možné, tak si dovolím túto no a potom, ak máte názor, že to, je to možné spôjdeť druhú otázku stručnú, kdo školí týchto našich, ak máte možno podobné pozícia, ktorá tam je, ale tá naša slovenská opozícia, to sú, no, musím sa vyjadriť nejaké nespôsobne, ale to sú utrhnuté na SAD v tých politických diskusiách a vlastne ich celá nastavená ich celá činnosť na destrukciu. Ja neviem, či to je možné, že takto nejako fanatizovali tú opozíciu, myslím, že konkrétne teraz na progresívne Slovensko, môžete ďalšie malé straničky, že toto sa dá tak narýchlo nejako niekto fanatizovať, alebo to už bolo vyškolené, možno to boli hľadaní ľudia ešte niekde zo strednej školy. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte na to nie hlboká poklona.
1: Všetkým,
2: čo nám dali.
1: Pekný večer. Ďakujeme, hezký večer i vám.
3: Tak VK, možná bychom měli začít druhým dotazem, protože ten byl srozumitelnější než ten první. Ten první jsem opravdu já tady nezaznamenal. z důvodu nekvality.
0: Mě tady, opravdu, já myslím, jako, že prostě jsou to moje sluchátka nějak, že asi jako to ne, že to prostě jako u mě je, ale prostě já jsem vůbec nic neslyšel. Jako, jo. Takže jestli nám prostě to může nějakým způsobem tlumočit Martin, jenom zkráceně první otázku, myslím, že tam byla i druhá, jsem nějak zaslechnul, že druhá, tak jestli ty otázky může skopírovat. Copy-paste.
3: Tak, Martine, je
0: možná... A zase nic neslyším, to je zvláštní.
3: To je v pohodě, my jsme akorát...
1: Vyčistí duši.
3: Martine, ne, vyčistí duši, to nebylo slyšet prostě do toho Skypeu. Není, nedá se nic dělat, prostě to není...
1: Slyšet, není to Skype, je to Discord.
3: Discord, tak
1: prostě... A ten dělá problémy, a víte to. Chlapci. No, tak já jsem to neposlouchal, protože jsem psal, že máme další hovor a protože jsem tady odtípával ty další pípající hovory, které neustále zvonily. Tak, to zkusíme jinak. Hezký večer, svobodný. Pojďte na Brno. Jo.
3: Tak my to se neslyšíme, jo, jinak.
1: Já bych řekl, že jo, víte, že ne. Tak zkuste.

0: E io ho visto l'ultimo suo Giovanni, ogni volta che va il mettere qui, si c'è una polizia prima, poi c'è la salva, e la
1: Tak. Tak, jenom jsem zaznamenal něco velmi stručného o německé policii, a to tak si všechno.
2: Já taky o německé policii něco jsem zaslechl a to je
1: Že pán
2: všechno.
1: zasek někde na alternativě, jestli má německá policie možnost zasahovat na českém území nebo na území České republiky.
2: Dobře,
1: a první
2: to...
1: dotaz byl, že jeho otec byl nasazený 3 roky na nucených pracích za druhé světové války, kde na něj padaly bomby, tak na koho, na kom žádat odškodnění, jakoby pro rodinu asi.
2: Dobře. No, o tom byla dokonce reportáž. Ano, mají přeshraniční akce. Při přejezdu policisté musí jako oznámit, jako mají na to ty speciální komunikační kanály, že jo, vysílačkama a mohou. Mohou. Konkrétně se to týká pronásledování prchajících aut. Při akci, při dané akci, která je takzvaně v průběhu. Není to možné při běžném vyšetřování, že třeba někde se něco vyšetřuje, třeba nějaká majetková trestná činnost a že by policisté sedli do auta a vyjeli třeba vyslechnout svědka z jedného státu do druhého, to ne, to možné není. Ale při pronásledování nějakého auta, ano, to je možné. To bylo v televizi, jsem viděl tu reportáž. Takže ano. Pokud se jedná, že policajti honí třeba nějakého člověka pod vlivem, že jo, jel jako blázen a tak ujíždí za ním, že jo, tak ano, to je možné. No, co se týče reparačních nároků, tak to je hodně častý dotaz a v podstatě reparační nároky by musely být uplatňovány vždycky přes odbor takzvaných majetkových nároků státu, to by se pán musel obrátit na, pokud to teda si pamatuju dobře, o tom byla reportáž v 90. letech, možná, že se to změnilo, ale ten podnět se podává, pokud vím, k ministerstvu zahraničí s tím, že oni dají nějaký podnět druhé straně a ta druhá strana se k tomu nějakým způsobem prostě vyjádří, kde je nějaký prostě majetkový nárok a majetkový titul a tehdy k tomu byla dokonce nějaká vládní a mezistátní komise, ale to je z 90. let, už určitě fungovat nebude u vás. Takže s tímhletím by se... Pokud by někdo měl tohleto, tak se s tím musí obrátit podle mého názoru na nejbližší, kdo by o tom něco mohl vědět a to je ministerstvo zahraničí a potenciálně ministerstvo vnitra, ale znovu, vzhledem k tomu, že byla podepsána česko-německá deklarace v roce 97, která se snažila udělat nějakou čáru. A vzhledem k tomu, že právě teď v téhle chvíli probíhají nebo už skončily sudetoněmecké vlastnosti v Brně, nedovedu si představit, že by vám někdo s tím byl ochotný z českých orgánů pomoct. Nedovedu si představit. To by někdo musel mít opravdu velkou vstřícnost a někdo by musel být hodně velký blázen, aby chtěl jít v téhleté době žádat nějaké reparace po Reichu. Nedovedu si představit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustím se do dalšího volajícího.
1: A jdeme na to, možno položit dotaz. Hezký večer.
3: Dobrý večer, Jirka. Já bych měl takový dotaz. V minulém pořadu se mluvilo o tom, že Vladimír Putin by měl být vyměněn, protože mu není dovoleno. Všechno chápu. Mě to připadá jak v té pohádce Dažbojana a Pandrohola, kde smrťák, když stojí u hlavy, tak se to může dělat. Nebo obráceně u nohou, může. Ale když to Putina, co bude dovoleno tomu nástupci takového zásadního, za 100 samých?
2: No, já děkuju za dotaz.
3: To byl ten dotaz.
1: Dobře.
2: No, na to je jednoduchá odpověď, rychlá, krátká, ano, přesně tak. Nástupci bude opět dovoleno jenom to, co dovolí ti, kteří ho k moci přivedli. Neboť tak je zdáno, není dovoleno nějak jinak. Konec konců to je stejné jako s jakýmkoliv generálním ředitelem, kterého si majitel firmy dosadí, když ředitel začne dělat do firmy nebo začne ve firmě dělat nějaké příkusy, které se majiteli nelíbí a vedou ke ztrátě podniku, že podnik začne mít obrovské ztráty a tohleto, tak prostě majitel prostě přijde a ředitele vymění. Takhle to funguje v normální firmě. A to, že se i státy řídí jako firmy, to není přece žádné překvapení. Takhle to funguje. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Máme další volající až z daleké Kalifornie, Sluné, takže zdravíme a můžete položit dotaz.
4: My bohužel zase neslyšíme.
5: Já se jenom... Bude očkování povinné a druhá otázka, jaký je účel těch gigantických giga data center, které v zásadě budují v Spojených státech. Je to sledování občanů, alebo je to vytváraní dalších realit. Děkuji, taky mě budeme počívat.
1: Já ještě na začátek, jak jste říkala, která očkování, že jsou povinná?
5: Budu očkování proti hantaviru.
1: Jo, hantaviru zda budou povinná. Aha, dobře, dobře, děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, jestli budou povinná očkování proti hantaviru, to ještě je hodně předčasné, záleží na tom, jak dopadne jednání Donalda Trumpa v Číně a jaká bude reakce Číny na požadavky Spojených států. Pokud dojde k otevření Hormuzu nebo dojde k nějaké dohodě, tak bude zažehnána palivová krize a hantavirus přesun procesu řízení na pátou prioritu se nebude realizovat a odloží se až do ukončení války na Ukrajině. Že tak, jak bylo původně navrženo. Pokud by ale válka se prohloubila v Perském zálivu, tak je reálné, že už na podzim po skončení dovolených, kdy dojde k ropné krizi v celém kolektivním západu, protože že už podle prognózy že agentury Bloomberg, oni mají prognózu, že $100, že do konce tohoto roku ropa neklesne pod $100 za barel. A to by bylo likvidační, to naprosto likvidační pro Evropskou unii. To, že dneska se drží, jenom pro vaši informaci, že se drží cena paliv někde na nějaké regulované rozumné výši, jenom kvůli tomu, že stále ještě Evropa čerpá z hlubinných rezerv. To znamená, z ropných rezerv se stále čerpá ještě teď pořád, což moderuje cenu nafty a cenu benzínu a rovněž i cenu kerosínu, leteckého kerosínu. Ty rezervy podle Bloombergu mají dojít někdy v červnu, v druhé polovině června mají ty rezervy dojít. Proto my teď nevíme, jak se Trump dohodl s Čínou, jaké budou přijaty procesy řízení, jestli se hormuzský průliv otevře nebo se neotevře. My teď nevíme v téhle chvíli. Pokud by to bylo opravdu tak kritické, že by válka byla prohloubena v Perském zálivu, tak opravdu se dá očekávat, že na podzim tento rok by se hantavirus mohlo opravdu začít používat k procesům totální kontroly v Evropě znovu jako COVID od roku 2020. To riziko je opravdu vysoké. A tam už je možné všechno. Pokud by ten proces byl zahájený někdy na podzim před začátkem sezóny, že jo, virové sezóny na podzim, všechny ty chřipky a všechny ty covidy a všechny ty další, tak tam by opravdu potom hrozilo, že někdy příští rok v zimě, někdy třeba i před začátkem jara, že by někde mohli přijít a být prostě takové ty myšlenky na to, že bude se očkovat třeba personál zdravotníků, bude se očkovat ve školách, bude se očkovat tam, kde je kontakt s lidmi a tak dále, třeba nějaké prodejny, že jo, prodavačky a tak dále, bude se očkovat tady, tamhle. To znamená, v této chvíli, teď v polovině května, zatím nevíme, jak dopadne přenášení moci ze Spojených států na Čínu, jak ten proces bude dokončen v Pekingu. Je to všechno aktuální, je to všechno živé, takže my teprve uvidíme. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hello, halo, připojuji, můžete položit dotaz, hezký večer.
0: Slyší mě pan VK, můžu mluvit?
1: Ano, a teď nevím, kde mám. Ano.
0: Ohledně těch sudet a sudeťáků chtěl upozornit na jednu věc. V půlce září roku 1938 vyslal prezident Beneš do Francie na tajnou misi tehdejšího ministra sociální péče Jaromíra Nečase. Francouzské straně měl předat Benešovu nabídku, a to podpoření sudet Německu. Následně v září proběhla takzvaná Mnichovská konference, kde Francie a Británie předložili tuto nabídku Hitlerovi. Hitler potom samozřejmě skočil a výsledek Mnichovské konference si přivlastnil jako své diplomatické vítězství. Náš židozednářský prezident se s tím, co nabídl, samozřejmě nikde nechlubil a informace o Nečasově misi byly přísně utajeny. Následně Neville Chamberlain po příletu do Británie mával papírem, takzvanou mírovou dohodou. Ta byla sepsaná až druhý den po konferenci a s Československem neměla nic společného. Byl to o neútočení mezi Británií a Německem, s kterým si Führer později vytřel pozadí. Můžete tyto informace potvrdit nebo vyvrátit? Děkuji, přepínám a budu poslouchat.
1: Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer.
2: Je třeba říct, že Edvard Beneš samozřejmě se evakuoval po Mnichovu, nasadl do Dakoty československých aerolinií a spolu se zlatým pokladem státní banky odletěl do Velké Británie. Bylo to v říjnu, kolikátého 7. října. 38, ale teď mě neberte za slovo, to přesně to datum si nepamatuju. No a odletěl samozřejmě. Bylo to dopředu připraveno. Ten odlet byl velice rychlý. Proto evakuace těchto kádrů vždycky probíhá tak, že dopředu je něco dohodnuto v zákulisních procesech řízení. A je třeba si uvědomit, že co bylo za první republiky. Za první republiky mnoho lidí vidělo v německém nacismu správnou věc. Správnou věc viděli. Byl to proces, konec konců o tom byl i ten film s takzvanými národními zrádci, to byl ten film z 60. let, kde se ten název, teď si nemůžu vzpomenout, tam se řešilo to, jak vlastně nacisté vlastně získávali podporu v Evropě u jednotlivých lidí, u jednotlivých politiků a kádrů, jakým způsobem prostě slibovali sociální jistoty, které v podstatě je jakoby měly dostat na stranu takzvaného národního socialismu. To je zajímavé. Po vyhlášení okupace po 15. březnu 39 na území protektorátu Čechy a Morava byly zavedeny dělnické programy. Poprvé v českých zemích byla zavedena dovolená pro všechny pracovníky, pro všechny dělníky. Do roku, do toho 15. března 39 v českých a moravských zemích dovolené měli jenom státní úředníci. Nikoli v dělníci v soukromých fabrikách a firmách. Neměli na to nárok. To zavedl Hitler v českých a moravských zemích. Stejně tak zavedl přídavky na dítě. Přídavky na dítě, na každé narozené dítě zavedl Adolf Hitler. To znamená, on se snažil při nástupu zavádět sociální programy, stejně tak navedl povinnou stravu dětí ve školách, školní jídelny, zavedl Adolf Hitler ve školách. Jízdu vpravo, že zavedl jízdu vpravo, to jistě víte, to vědí všichni. Ale takové ty zásadní věci, zkrátka, jakoby pro dělníky, pro lid a tak dále, pocházejí z koncepce NSDAP, které byly zaváděny i v českém a v takzvaném Böhmen und Mähren protektorátu, že? No, a cílem v podstatě bylo získat podporu takzvaného rukodělného lidu, jak se tenkrát říkalo. Rukodělný lid měl podporovat ze zdola nacistické procesy řízení, které samozřejmě byly v podstatě jakoby vektorem, jak dostat pro válečné úsilí na svoji stranu dělníky z jednotlivých okupovaných zemí. Protože to, co bylo zavedeno v protektorátu Čechy a Morava, Němci zavedli na okupovaných územích i v Dánsku, v Belgii, v Holandsku, ve Francii. To znamená, byla to snaha ukotvit principy národního socialismu ve všech v podstatě okupovaných zemích. Jejich teze, jak dostat pod kontrolu de facto lid, takzvaně, aby byl na straně jejich myšlenky, tedy takzvaného systému Velkoněmecké říše. No a co je důležité, to je v podstatě to nastavení, že celá ta společnost de facto dneska je nastavená do něčeho, co společensky teda se podobá jakýmsi neonacistickým procesům řízení, které se teď vlastně jakoby krystalizují v celé Evropě. A znovu jsou u toho ty prebendy, které s tím jsou doprovozeny. Stejně jako v dobách protektorátu. Když nějaký systém přichází k moci, snaží si ty lidi koupit. Nebo aspoň snažil se koupit. Evropská unie na to šla způsobem přerozdělování peněz. Budeme státům, jednotlivým státům dávat peníze a tím si ty státy budeme kupovat, aby na nás převedly všechny procesy řízení, že do Bruselu. Budeme, že jo, takzvané fondy Evropské unie. To znamená prebendy, že jo, budeme prebendy posílat do jednotlivých rozpočtů a oni budou hlasovat pro nás a my budeme mít kompletní strukturu řízení. Takhle je to skutečně nastavené a ten systém je v podstatě okopírovaný, že pokud chcete de facto převzít někde nějakou moc ve společnosti, tak vždycky se snažíte ty lidi de facto si koupit takzvaně ze zdola pro nějakou vyšší tezi, kterou oni mají. Já jsem, to je s takovým jakoby přesahem, je to velice dlouhé, já se omlouvám, že to je vždycky s takovými odbočkami a tak dále, to třeba vysvětlit ze širšího pohledu. Máme 22.00, máme ještě někoho na telefonu, Martine?
1: Ano, mám, mlužím tady.
2: Tak, vezmeme, no, ještě
1: tak vezmeme. Hezký večer, pojďme do toho.
6: Dobrý večer. Pane VK, můžete se prosím vás vrátit k tématu zmizelých vědců a tajných programů NASA? A možná, již sice už je hodně hodin, ale přiblížit, kdo vlastně tvoří syndikát. Děkuji moc, pěkný večer.
1: Děkujeme, hezký večer.
2: No, já děkuju za dotaz. No, co se týče těch zmizelých vědců, samozřejmě, že to má velkou souvislost s tím, co teď proběhlo před několika týdny, před měsícem, toho 1. dubna to bylo, myslím, že si vzpomínám, nebo to trvalo asi týden nebo 10 dní, to trvalo ten proces, ten let, že jo, ta lodi, kosmické lodi Artemis k měsíci, že jo, po 3 dekádách nebo po kolika, že jo, někdy naposledy od roku 80-78, to bylo naposledy, že jo, oblet okolo měsíce, že jo, tomu se vrátili a nafotili, že jo, nějaké věci, ale šlo v podstatě o testování té nové lodi, jestli je funkční, že jo, jestli fungují všechny řídící systémy a tak dále a tak dále. No, ale co je důležité, najednou je povoleno vrátit se k měsíci, že to je zásadní. Syndikát dovolil vrátit se k měsíci. To je velké, to bylo na velké povídání a to bohužel nemáme čas. No, z jakého důvodu? Podívejte se, to, že Elon Musk staví vlastní rakety směr nahoru, o tom víte, o tom jsem už tady vlastně citoval v mnoha pořadech, že jo, jsem o tom mluvil a máte o tom články na Aeronetu. V podstatě směr nahoru, směr dolů a singularita, o tom víte. A ten směr nahoru zajišťuje Elon Musk. Že to znamená soukromé dopravování kosmických lodí na orbitu a potom někam dál k měsíci a k Marsu a tak dále a tak dále. A ten proces je řízený samozřejmě syndikátem. Pokud se ptáte, co je to syndikát, je to sdružení představitelů jednotlivých planetárních osídlených planetárních nosičů a jednotlivých civilizací v naší galaxii, v celé galaxii. že jo, mléčná, že jo, mléčná dráha, celý náš prostor, že jo, to znamená sdružení. Mohli byste si to představit, že syndikát je v podstatě jakési OSN jednotlivých civilizací v naší galaxii, OSN, jakási nejvyšší rada. No a samozřejmě tam má nějakou agendu, syndikát má agendu. No a tou hlavní agendou je snaha o to, aby povrch naší planety, našeho nosiče 3D G, aby povrch nebyl zničen. No a zničený povrch může být několika způsoby a tím nejrychlejším způsobem je samozřejmě celoplanetární termonukleární válka mezi velkými velmocemi, které disponují jadernými zbraněmi. Tomu se snaží za každou cenu syndikát zabránit. A používá k tomu mnohé prostředky. Prostředky typu dosazování lidí k moci, kteří usilují o takzvanou denuklearizaci na povrchu planety, to znamená, aby jednotlivé státy se zbavily jaderných zbraní. Dalšími nástroji je odstraňování lidí, že například otevřou okno a skočí z vysokého patra, nebo se jim pomůže, když nechtějí skočit a tak dále, tak dále. To znamená, tohle to jsou všechno prostředky, které používá samozřejmě syndikát. A co oni vlastně používají velice často je, že chodí a vyhledávají, protože samozřejmě používají projektory a snaží se, aby některá iterace zaručeně nenastala v budoucnosti. No, to má hodně společného s programovacím filmem nebo se sérií programovacích filmů Hollywoodu Terminator. Ještě předtím, než někdo vyroste a začne být důležitý nebo bude mít důležitou roli, je třeba ho oddělat, je třeba ho zlikvidovat. Proto mizí každoročně na této planetě tisíce lidí, tisíce dětí a některé končí v podstatě jako materiál pro různé satanistické společnosti takzvaných vysokých procesů řízení nad planetou. To jsou okultní procesy, které vzývají samozřejmě satana. Satan má několik vlastně nástrojů procesů řízení nad touto planetou. Já k tomu chystám, už můžu dopředu prozradit knížku pro tento rok. Zase bude další samozřejmě, ale tuhle tu chci právě věnovat procesu přebírání moci těmito opravdu zlými silami nad naší planetou. Tak něco, čemu byste říkali jako satan, že jo, zlá moc, že která se snaží ovládnout řídící elity nad touto planetou. Že? To znamená, je to velké rozlehlé téma a jenom na odpověď pro paní, který chtěla vědět, co je to syndikát, takže to jsem vysvětlil. No, to je všechno. Máme 22.05, takže jsme to zdárně dokončili až do konce. Já se teda loučím s vámi, s našimi posluchači, samozřejmě s tebou Vítku, díky tobě Martine za support, že jo, za telefony, za písničky. No a my samozřejmě se uslyšíme příští pátek opět po 19.45. Snad už doufejme, že už opravdu skutečně na čas budu se snažit. No a přineseme opět aktuální témata z domova i ze světa. Takže užijte si týden, ani ne týden, jako spíš víkend samozřejmě. No a pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer anebo dobrou noc.
4: Já se taky připojuju v rozlučce, protože představujeme, vezmu to hopem. Měj se taky VK, měj se moc hezky. I tobě, Martine, moc děkuji za vysílání, i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a naší podporu, které si velmi vážíme. Mějte se hezky a dobrý večer taky, případně dobrou noc.
7: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

vedle nich si klek. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mi tedy Bůh odpustí.

pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlukli okolo kováře, který ukazoval kam si k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako laň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla to mladá žena ještě dívka, a když se trošku zotavila, zavlekla nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychle postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pořádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná, půvabná, jako hory, z níž k nám přišla.

že jí měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ten, kterého si nejraději vzala. Utekla se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duše čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel vyskuženým váčkem skoro plným. Myslel to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hřích nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou na břehu malé horské bystřiny, která ukončila její čistou

Já farao jednou jsem v salúnu hrál a byl jsem dost špatnej, ten chlap se mi smál. A to neměl dělat, měl mizernej den, on zostal tam ležet a já přišel.

0: Já věřte mi, nebo ne, jsem nevinej. Za všechno může můj křik zločinej. Že kradu prej koně, to bídá je lež. Když běžet chceš se mnou, no tak koníčku běž.
1: Jo, láska je mládenci moc hezká věc. Jeden jen kejvne a hned spadne klec.

Srdce mi v těle plesá tichým hlasem břehulky, ze skalnatýho plesa nesu pro vás křehulky. Tokám jak tetřev hluchý, s komplexem vzdělance, ač nejsem Jiří Suchý, zpívá.

blbou nejapný, latinským jménem Pirus Ineptus, pták tělem husa křikem orel, provokoval anglické námořníky na ostrovech do té míry, že byl vyhuben. Se slečnou Didovou Ineptovou.

romance, ač nejsem Jiří Suchý, zpívám vám romance a pro vás slečno Adidová a zní ta píseň lidová a připadá vám asi snadný a čekat, až vám hřbet spadne a mí.

Ztratila se v horku a byla malá.

from which we start. Men shall know commonwealth again.

Jen. Je to jen krátké uzavření. Je to jen 15 dní ke zpomalení šíření. Je to jen udržování rozestupů. Jsou to jen 2 metry od sebe. Je to jen dočasný zákaz vycházení. Je to jen rouška. Je to jen ochranný respirátor. Je to jen antigenní test. Je to jen PCR test. Je to jen práce z domova. Je to jen dočasné uzavření malých obchodů. Je to jen uzavření restaurací. Je to jen výdajové okénko. Je to jen pro ochranu ostatních. Je to jen pro testování dětí. Je to jen online výuka na 1 měsíc. Je to jen online výuka na 2 měsíce. Je to jen povinné, aby se děti mohly vrátit do škol. Jsou to jen osamělé Vánoce. Jsou to jen zrušené vánoční trhy. Je to jen osamělý prarodič. Je to jen milion z rozpočtu. Je to jen miliarda z rozpočtu. Jsou to jen stovky miliard z rozpočtu. Je to jen jedna injekce. Je to jen pár nežádoucích účinků. Jsou to jen 2 injekce. Je to jen tečka. Je to jen posilující dávka. Je to jen 4. posilující dávka. Je to jen dokud novou variantu nedostaneme pod kontrolu. Je to jen další nouzový stav. Je to jen další lockdown. Je to jen o vyloučení těch, kteří si to nechtějí dát. Jen je úplně odstraníme ze společnosti. Jen se vzdát pár svobod. Je to jen, abychom mohli trasovat kontakty. Jen, abychom mohli sledovat váš pohyb. Jen, abyste mohli existovat. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Stop! Slovo jen se stalo nejnebezpečnějším slovem v historii, protože oni jen chtějí vědět, co budete tolerovat. Ale slovo jen může tuto noční můru také ukončit. Protože pokud jen otevřete oči, pokud si jen uvědomíte, kam tohle směřuje, pokud jen odmítnete uposlechnout a podrobit se, pokud se jen odmítnete podvolit, pokud se jen postavíte za svá práva, pokud se jen postavíte na odpor, pokud jen budete zastávat svobodu, pokud si jen uvědomíte svoji moc, pokud si jen uvědomíte, že máme sílu a počet, pokud si jen uvědomíte, že my jsme většina, jejich moc prostě zmizí.

0: Radiometa.cz uvádí rozhlasovou hru Klouni a vlastenci. Napsal Jiří Lust.
1: Předpokládaný rozhovor dvou klaunů, započatý před palácem Adria v 16 hodin 14 minut v pondělí dne 29. září. Píše se rok 1941 v Praze, hlavním městě protektorátu Čechy a Morava.
2: Večerní české slovo. Večerní české slovo. Výjimečný civilní stav. Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci a Nakladně. Nový zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich vyhlašuje je SS Obergruppenführer. Ale nemusíte se ničeho bát, hraje mistrovsky na housle Beethovena.
3: Máte prosím vás Das Reich?
2: Říše není, milostivá paní. Uzavírací doba hostinců ve 22 hodin. Nádražní restaurace ale můžou zůstat otevřeny. Večerní české slovo.
4: No ne. Čebůh. Přemysle?
5: Ahoj.
4: Jeňo. Tak co? Jak se vede, komiku?
2: Výjimečný civilní stav. V nádražních restauracích se ale můžou restaurovat jen ti, kdož se prokáží řádným dokladem, že jsou cestující a ne nějaký obyčejný lidi. Večerní české slovo.
3: A vy opravdu nemáte Das Reich?
2: Milost paní, říše opravdu není.
3: Už já to tak ráda slyším.
4: Ty o mě

0: komiku.
1: Tak. De. De a de a de. Vedle mě. Tuhle mě předešel. A jak se vracel, tak na mě drc. To vám byla rána. Myslel jsem, že to nepřežiju.
0: Ale pak jste přestal myslet a přežil jste to, ne?
1: Jo. Přežil jsem to.
0: Počkej, teď máš říkat, jsem z toho úplně vedle, no?
1: Jenomže já jsem teď z toho všeho vážně úplně vedle, Jeňo.
2: Vedle, tak to jste na správném místě.
3: Bejt vedle, to je, víte, to je ctižádost všech klaunů. Doufám, že jste tam vedle, aspoň ředitele.
2: Jo, vedle jsem vším, čím nejsem tady. Nebo tam, nebo tu a tam i onde.
3: I onde, tu a tam, no to jsem si oddych. Už jsem se lekl, že onde jsem.
2: Už jste se chtěl dekovat vedle, co? Vidíte, a já chtěl být vždycky při tom.
3: Při čom?
2: Při tom, co se děje.
3: A klaun nemůže být při tom, co se děje?
2: Může, ale je jen pro smích. A s tím.
3: Řekněte si, rintintin.
2: Rintintin, no ano. A s tím smíchem s tím nic neudělá.
3: Jo, tak. Vy myslíte udělat něco s velkým ň.
2: S malým ň. Ale s velkým háčkem.
3: Chápu. S tím ale může udělat něco jen hrdiňa.
2: No, hrdiňa. S velkým H.
3: A víte, jaký je rozdíl mezi hrdiňou a klaunem? Ne? Když padne hrdina, tak někde někdo brečí. Když padne klaun, tak se kdo chechtá.
2: No, já jsem v podstatě pro klauna, ale...
3: Ale to máte jedno. To máte jedno, pro co jste. Důležitější je, že jste. Kdybyste nebyl, tak byste nebyl ani pro, ani proti.
2: Myslíte?
3: Jo, já myslím, tedy jsem. Zkuste si to.
2: Jo. Já jsem!
3: No, vidíte. A když jste, a jste ještě proto, abyste byl, tak jste taky proti tomu, kdo chce, abyste nebyl.
1: Jo, jo, to byl ten nešťastný.
4: Jo, jo, obraz sedmý, ano, pamatuju. Veřejná generálka na Buditráv člověče. 14. března 39 večír. No, vidíš. Lepší datum jsme si už ani nemohli vybrat.
1: Ty jsi to už tenkrát prohlíd.
4: Prohlíd? A co?
1: No.
4: Je, dobrý den, pane doktor.
5: Stále zdravý, pane Čech, tak co, kdy to praskne?
4: Jo, to nevím, pane doktor, ale za to vím, proč nám Němci zavřeli vysoké školy, neznáte? No, oni totiž vědějí, že jsme kulturně daleko před nima, tak nás chtějí během 3 roků dohnat.
5: dobrý, pane Čech.
1: Ale stejně si pořád myslím, že si tenkrát hrát měl, je.
4: Ale já vím.
1: 2 roky si takových malých kabaretů skoro nevšímali.
4: No oni ne, za to naše bděle a ve opatrnosti protřele protektorátní úřednictvo na ministerstvu školství a národní osvěty už tenkrát doporučovalo jisté úpravy.
6: V našem vlastním zájmu, pochopitelně. A proto doporučujeme ve smyslu výše uvedených námitek text pořadu Buď zdrav člověče přepracovat a znovu předložit ke schválení. V Praze dne 17.5.1939 razítko podpis nečitelný.
7: No přece o tom, co je a co není k smíchu, víme o trošku víc, než oni ne.
8: A to je právě to, co jim nesmíš dát najevo asi. Oni přece nemůžou připustit, že by někdo věděl víc.
6: No a musíme se s nimi domluvit, když nechceme jednat přímo s Němci.
1: Já bych se s řediteli domluvil rád, ale nevím jak, když mi napíšou, že je to o něčem.
6: No... Oni tomu vytýkají i velice konkrétní věci.
8: A co?
6: Tedy, místy se jedná o programové velebení nehrdinství, nerozhodnosti, dokonce oslavu malosti.
7: Já se divím, že ty nadlidi potřebují pořád, aby je někdo oslavoval.
6: Ale na ministerstvu jsou přece naši lidi. A s nima musíme táhnout za jeden pro vás, když chceme hrát.
1: Jenže my jsme právě... chtěli s Jeňou postavit proti tomu jejich kultu bezduchýho, neohroženýho a odanýho.

0: siláka, člověka z fantazií, který si rád hraje, myslí a pochybuje.
1: Nám to vysvětlovat nemusíš. Ale něco s tím udělat musíme, ne? Když chcem, aby se to hrálo.
0: No, tak já myslím, že...
1: No co?
0: Když vyhodíme ten sedmý obraz, že se nic nestane.
2: Ano, sedmý ven. Třetí a jedenáctý zkrátit. Vyškrtnout to, že každý má právo být hrdinou stejně jako nehrdinou a předělat konec.
3: A to Blue kapku zrychlíme, aby to působilo veselejc. Tak. Tenhle for upravíme, aby to působilo
4: smutnějc.
3: Tenhle tam pro jistotu vůbec nedáme, to by se lidi smáli moc. A toho by si mohl někdo všimnout.
0: Prosím tě, proč tady vlastně stojím?
3: Co? Jo, no tady jdu dát tu tržbu do expedice. Hele, vidíš toho vrátního? Tak dávej pozor.
5: Nazdar, Jeňo.
3: Nazdar. Tak co, Alenko? Co novýho v říši? Divu.
5: Dodržuju přísně klid a pořádek.
3: No, to je správný. Když klid, tak pořádně. Hele, Alenko, to znáš, jak se káhá Frank ptá toho vězně, jestli pozná, který oko má skleněný, ne? No ten vězeň mu povídá tohle. A Frank se diví, jak jsi to poznal. A ten vězeň mu povídá, když ono to skleněný se dívalo tak lidsky. Tamhle to je Přemek Horáček, jak jsme spolu před válkou hráli, víš?
5: No jo, nebyl nějaký povědomej. Nějak se změnil.
6: Kdepak nezměnil. Ani v nejmenší.
3: No tak, buď zdrav, Alenko.
0: Viděl jsi, jak si na mě díval. Jako kdybych měl hakenkrajc na rukávu.
3: Ale, to si namlouváš.
0: Nenamlouvám. Jeňo, já ti to musím všechno říct od začátku.
3: Od začátek jsem ještě sledoval.
2: Moment. Co na to druhý autor? Jeňo, co mlčíš?
3: Já nesnáším pohled na krev. Já nemůžu vidět, jak se něco mrzačí a zvlášť tak křehká věc jako sranda.
0: Ale Jeňo, 90% těch věcí stejně nakonec dělat budeme. Znáš přece, jak to chodí.
3: No dobře, když mi se zrovna ten sedmý, třetí a jedenáctý obraz líbí. Kdybychom to vylepšili, bude to pro ty úřady ještě horší. A abych to kazil, na to jsem děsně líněj.
0: Ale já to předělám, stejně je to jen formalita, aby neřekli, že je ignorujeme.
1: Konečně rozumný slovo.
2: A potom je tady ještě jedna maličkost. Všichni mi tady musíte podepsat takový prohlášeníčko. No, že berete na vědomí, že během představení jsou demonstrativní projevy obecenstva, jako potlesk a podobně, zakázány.
0: Prosím.
2: No, aby byl klid a pořádek v hledišti. No, jako v celé říši. Dostali to všichni. I na národním.
0: Jak můžem dopředu vědět, kdy budou lidi tleskat?
3: Jak může být v kabaretu klid a pořádek?
2: Je to nesmysl, že... Ale to je jen pro teď. Bojí se, že jsou to teprve 2 měsíce, co nás připojili k říši. Na podzim to už potom pes neštěkne, uvidíte.
1: Takže je to na nás? Už to podepíšeme a budeme hrát? Nebo nepodepíšeme
3: a... A budeme dělat něco jiného. No. Já už myslel na zadní kolečka a opatřil si živnostenskou licenci.
0: Ty a živnostník, ty a kšeft. No, už si to představuju. A to ty nemáš buňky.
3: Kšeft je to náramný. Zkrátka dobře, od pondělka se stávám řádným pouličním prodavačem nafukovacích balonků.
0: Ty jsi vždycky potrpěl na honor.
3: Ale houby, hájil jsem jen čest komediantů.
0: Tady bydlíš?
3: Vyšlápneme 3 patra a jsme doma.
7: Má poklona, pane Čech.
3: Moje uctivost, pane Pulkrábek. Víte, co je novýho?
7: No,
3: co? Brzy nám v Čechách zavedou staný právo.
7: Oh, no jo.
3: Aby jsme tady v protektorátu vůbec nějaký právo měli.
1: Jestli my dneska něco vůbec nepotřebujeme, tak to jsou tvoje ducha plnosti a skeptické úvahy.
3: Tak co byste ode mě potřebovali? Ducha prázdnosti?
0: Nezlob se, Jeňo. Ale to je přece dezerce.
1: Naší povinností vůči našim lidem je dělat dál to, co umíme. Dokud to jen trochu jde.
3: No třeba umím dobře prodávat balonky.
1: Mluv chvíli vážně. Nechápeš, že my s nima musíme bojovat už proto, aby si nepřipadali jako vítězové?
8: Prosím tě, Světluško. A jak si myslíš, že si asi připadají, když tak všude vtrhnou?
0: Hele, Jeňo, všechno uhlídat stejně nemůžou. Každej fór se dá říct nejmín 5 způsobama.
1: Sám si říkal, že pravý významy jsou teprve v intonaci.
2: A pokud vím, tak všichni lidi od divadla se aspoň pokoušej hrát dál.
8: Jo, divadlo jo. Divadlo jde hrát dál. Tam se člověk může schovat za roli. Ale kabaret? Stali jsme se součástí říše, která pro svý nadlidský cíle je ochotná udělat absolutně všecko. A veškerý kumšt musí jen rozptylovat a ukazovat lidi z jejich lepší půlky, aby se občan náhodou neznepokojil a nezapochyboval. A sranda přeci tohle to musí všecko zákonitě jen pořit. Jinak by to už nebyla sranda, co pak to nechápete?
1: My nechápeme tebe.
0: Tím si ale taky ztratil Světlu, mimo jiný.
3: No jo, Světluška. Když ona potřebovala pořád pro něco planout, pořád tonout v nadšení, to ti mě nějak nesedělo. Měla takovej dychtivý výraz. Nechtěl jsem být u toho, až se jí protáhnou tváře, víš?
0: Tady jste se spolu scházeli?
3: Proč se ptáš, Přemysl? Vy jste si pak začali se Světluškou rozumět, co?
1: Kvůli Jeňovi ty si nemusíš dělat vůbec žádné výčitky, Přemku. Já jsem prostě přestala k němu něco cítit. No a on to nedokázal přijmout. On musí dělat ze sebe šaška i mimo jeviště. I v životě. Víš, co to podle mě je?
0: Deformace profesí.
1: Podle mě to je obyčejná zbabělost.
0: Ale já taky nejsem žádný bojovník. Mně byli vždycky bližší lidi, kteří mají strach.
1: Takhle nemluv, Přemku. To se tak pomlouváš, nebo nemáš žádné sebevědomí?
0: Já jsem asi vážně hrát musel. Já jsem se cítil opravdu dobře jenom na jevišti nebo o samotě, čím dál víc.
3: Jsi vždycky potřeboval k životu světla, hudbu, vzruch, plný hlediště. Ale jinak si býval Přemysl trošku nudnej patron. No to je pravda. Ovšem na jevišti se vždycky změnil k nepoznání, vážně. Najednou tě bylo všude plno, jisksil
0: si. No jo, to já jsem jisksil, ale to by se lidi smáli víc, je.
3: No, to ne, tobě se smáli víc.
0: Mně ne.
3: No počkej, tobě se smáli vždycky.
0: Tobě se smáli vždycky.
3: Já jsem byl náladovej. Já dovedl lidi rozchechtat, že říčeli smíchy, to jo, to je fakt, ale... Dovedl jsem být taky trapný, že se styděli, že se na mě musí koukat. A něco mezi tím, víš, jsem nemýval často. Já jsem nebyl profík v tom pravým slova smyslu.
0: Já jsem tě strašně obdivoval. Ne, vážně? No a do dneška, ne, vážně, ty jsi byl ohromně přirozený, pohotový. Prostě formát, něco
3: ale,
0: úplně
3: jiného. Ale, jdi, víte, co já vlastně uměl? To moje zpívání, to byla spíš hrůza. A přejít jeviště, to byl pro mě nadlidský výkon. O nějaký hraní, to vůbec nemohla být řeč. Víš, já jenom když přišli spřízněný lidi, tak jsem dokázal být upřímnej k ním teda, víš? No a jak jsem upřímnej, tak jsem vždycky k smíchu.
0: To by se ti teda teď hrálo nádherně.
3: No, jo.
0: Teď lidi dokázali být spřízněný jako nikdy předtím. O tohle to se nám teda náckové postarali, to je to.

0: Ivasch.
1: Jak se tak na vás dívám, jak vy se na mě díváte, tak vidím, že jestli nám v dnešní době velkých a dokonalých lidí začíná něco scházet, tak je to blb. No, obyčejný blb, jakých se u nás v poslední době začalo vyskytovat dost. Tihle si o sobě myslí, že jsou géniové. Já myslím naopak génia, který umí o sobě vzbudit zdání, že je blb. Prostě blb amatér, ne blb z povolání. Takový blb amatér totiž nic nemusí. Může, ale nemusí. Tady určitě může víc, než musí. Může si například vymýšlet blbosti. Nemusí, na rozdíl od těch, co jsou za to placený. Může si dokonce vymýšlet blbosti, které by někomu něco řekly. A to dá fušku vymyslet takovou blbost. Na takovou blbost musí být člověk se sakra chytrý.
2: Já vím, co myslím. Já se byl na tebe párkrát podívat.
1: Cože?
2: No?
1: Já jsem si myslel, že jsi na nás zanevřel do čista.
2: No taky, že jo, ale byli jste dobrý.
1: Proč jsi teda neukázal?
2: Když já nevěděl, co bych vám měl říkat. No, že to bylo výborný, to jste přeci museli vidět sami, no a já ti vlastně záviděl. Jo, záviděl. Jako klaun klaunovi. Ten smích, víš, který jsem nevyvolal já.
1: No ale vždyť si mohl hrát taky.
2: Ale to ne, to nemám na mysli. Já měl zase svoje výstupy. Taky jsem vyvolával smích.
3: Napukovací balónky! Napukovací balónky! Kupte si, vážení, kupte si! Pohleďte, jak se to nafukuje. Nafukuje, nafukuje se to. Nafukuje se to ještě víc. Ani tohle mu ještě nestačí. Ještě víc. Ale je tu odpor. Odpor vzduchu a od nepaměti platné obecné zákony, takže to nakonec musí prasknout.
1: A když ti popraskali všechny balonky?
2: No, tak potom jsem byl agentem s podvazkama na pánský ponožky, no, a pak pojišťovák. A teď jsem Kamelot, kamaráde. Všecko je jeden kabaret.
1: Světla o tobě říkala, že ty musíš být šašek i mimo jeviště.
2: No, ty jsi zase vyrost na jevišti, komiku. Každý neměl to štěstí.
1: Ale já za to ani nemohl. Jenomže já nebyl nikdy na satiru. Moc mi nesedí dělat z lidí jen omezený pitomce a karikatury. Vždycky mám takovej dojem, že když to člověk dělá, tak se na lidi vytahuje. Musí tam být něco víc. Třeba pochopení pro ty karikatury.
2: No jo, jo, ale víš, ono proti tomu, jaký člověk je, se nedá moc dělat. Se svým nitrem se můžeš třeba prát, to je pravda, můžeš nad ním i vyhrávat, teda chvílema, ale definitivně nikdy nevyhraješ. No to bys pak už nebyl ty, rozumíš?
1: No právě proto jsem věřil na srandu. Na takovou tu velkou, věčnou srandu, která je už svou podstatou proti každému režimu, co nenechá lidi žít, jak chtějí a umějí. To jsi vlastně řekl už ty tenkrát v 39.
2: No, páni, já si zrovna říkám, kam na to chodíš.
1: No, bál jsem se, taky jsem se bál. Věděl jsem, co by se mohlo stát, kdybych si pustil pusu na špacír. Jenomže tu byli lidi v hledišti. Bylo to jako droga.
2: Víš, on takový kabaret je vždycky asi trošku takové, jaký si lidi, co na něj přijdou, zasloužejí.
1: To ani nebyl humor, co jsem dělal. Šlo to nějak samo. Už jsem ani na strach nemyslel. Najednou jsem byl pyšnej, že patřím k tomuhle národu, který...
2: Jo?
1: Fakt, Vždyť my jsme v tomhle snad jediný na světě. Že když nám začne opravdu týct do bot, tak jdem do divadla.
0: Nebudu kejhat, nebudu kejhat, bolel by mě krk. A nebudu kejhat, nebudu kejhat, bolel by mě krk. Prodržení vzpřímené je taky třeba říkat. Ne, nebudu kejhat a nebudu kejhat, bolel by mě krk.
1: Nevím, proč tak tleskáte, když se jedná výhradně o zdravotní téma. Mně bylo doporučeno na jistých místech, abych to tu zdůraznil. Na jistých místech. Vy v tom snad vidíte něco jiného, než procvičení pohyblivosti a zpevnění krčních obratlů? To byste byli všichni poněkud vedle. A my přece nejsme vedle. Aspoň většinou. Vedle jsou ti, co to tak vedli. A my, než se zvednem, můžem tu zatím vést řeči. To se musí taky umět. Tuhle zrovna se mě ptali na můj názor na současnou situaci. No já jim odplic bez servítků řek. My musíme především 358 a ne 990, protože 12,6. To všechno ve jménu posvátných 26478 a ne nějakých 32. 717. Se všemi 2529 zatočíme. Nikdy už 15. 714. A 829, jakože jsem Ludolf. Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí. A nyní vám pro uklidnění zaspívám písničku o lásce. Život je jen náhoda, tak už jsem se s mou milou dolaskal. Láska je pryč, jak voda.

jsem ustupoval. Život je jen nehoda, dnes bych se tak nechoval. Brzy zase uvidím zázraky, který jen svoboda umí. Mizej rychle všechny mý rozpaky a už rozumím, že vždycky každá nehoda musí být jen krátká epizoda.

0: No a pak přišlo udání. Jednou v životě jsem se zapomněl bát a hned se ukázalo, že to byla chyba.
1: Já myslím, Přemysl, že se jenom stalo to, co se stát muselo. Teda, když ses rozhodl, že budeš hrát.
0: Tak to rozhodnutí byla chyba.
1: A dělali jste přece výborný kabaret, nebo ne? A výborný kabaret nemůžeš dělat do nekonečna. Buď dojde vtip tobě, nebo dějinám.
0: No, že radši nedošel mně. Místo toho došlo předvolání na úřad říšského protektora.
2: Doktor Schneider, prosím, sjedněte místo, pane Horáček. Koněk?
0: Ani ne.
2: Ne. Proč by si kulturní zmocněnec při úřadu říšského protektora nemohl vypít s českým komikem francouzský koněk? Prosím.
0: Na zdraví.
2: Prosím?
0: Na zdraví.
2: No vidíte. S rozumnými Čechy my se vždycky nějak domluvíme. Vždyť vy Češi jste v podstatě takový němečtí Slované, než? Víte, že někteří lidé USS jsou této teorii nakloněni? Tedy já osobně si taky myslím, že jste nám ze všech těchto východních národů naprosto nejblíž. Teď žijeme vedle sebe od nepaměti, tak proč bychom měli proti sobě bojovat? Z celosvětového hlediska je to přece směšné. Podívejte se, Evropa se jednou stejně musí sjednotit. Tak proč byste nebyli pod námi? Byli jste 300 let pod Vídní, no. A bylo vám tam zle? Kdybyste dali pokoj a nechtěli být mermomocí nezávislí, mohli jste být dneska mnohem dál. Ale vy vůbec nepijete, pane Horáček.
0: Připadal jsem si tam jako králík, který ho hypnotizuje Hroznýš. Kdyby na mě řval, byl bych klidnej, poněvadž by bylo všechno, jak má být. Ale takhle nemohl jsem se z toho vzpamatovat, aspoň ze začátku. Utvírala se mi kudla v kapse a zároveň jsem se podil strachy.
1: Víš, já bych se s ním určitě, já už z principu nehádal. Pořád bych si připomínal kejvat a pít koňák.
0: Když tohle člověk nevydrží dlouho, hlavně když pije ten koňák. Tak jsem si pak samozřejmě řekl, že v přetvařování a improvizaci nad ním musím jako starý šmírák vysoko zvítězit.
2: S tím se přece musí smířit každý inteligentní člověk, že národy jsou velké a malé. Můžete mi říct, pane Horáček, kde se ze vás vzalo to velikářství, že jste se v 18. roce osamostatnili?
0: Já za to nemůžu, pane doktore. Mě bylo tenkrát 9.
2: Bravo. Víte, co jsem tuhle udělal? Jen tak ze zajímavosti jsem se podíval, kolik u vás žije různých Fischerů, Mayerů, Millerů, Baurů, Hofrů, Neumannů, Schmidů, Schulzů, Schubertů.
0: I Schneiderů, pane doktore.
2: Ano, možná, že i náš rod má tu svou odnož. No, tak vidíte. A pak jsem si taky zatrhal v českém slovníku slova, která jste přejali od nás. Dávejte pozor, jen namátkou. Rašple, Raubis, Rendlík, Rejd, Rajzovat, Rek, Rekrut, Role, Roura, Richtář, Rytíř, Rytmistr, Richtovat se, Šichta, Šíbovat, Šiml, Škarpa, Šmirgl, Šminka, Šmír, Šmolka, Špacír, Špachtle, Špagát, Špajs, Špek, Špic, Švagr. A mohl bych pokračovat dál.
0: Jenže my zas nedáváme sloveso na konec věty, jako vy. My si radši napřed řekneme, co budeme dělat a pak mluvíme. Pro vás to musí být strašně únavné mluvit a myslet přitom pořád na to, co vás na konci čeká.
2: Takže přistoupíme k té vaší záležitosti, pane Horáček. Je zde stížnost na vaše výstupy. Pisatel píše, že Vaše výstupy jsou plné narážek a jinotajů, což vyvolává u jisté části českého publika nežádoucí reakce.
0: Ale všechny texty byly řádně předloženy a schváleny na ministerstvu školství a národní osvěty.
2: Tak vy do toho chcete namočit vaše vlastní protektorátní orgány? Mám si zjistit jmenovitě ty, kteří to schvalovali?
0: Ne, to ne, ale je v té stížnosti něco konkrétního?
2: Jistě, že. O tom sice víte, že se hudba Jaroslava Ježka už 3 roky veřejně provozovat nesmí. A vy tam zpíváte jeho písničku?
0: Samozřejmě. Já na to taky dělám parodii. Tak to chápali právě i naše schvalovací orgány.
2: Aha. Spatřil jsem zázrak, který jen svoboda umí? Uteče to jak voda a bude zas pohoda? To je parodie? No co, pane Horáček?
0: No, lidi se tu zřejmě smějou tomu, že zpívám, jak mě opustila dívka a používám k tomu přehnaně patetických gest a slov v tom rozporu.
2: Ano? Jak... No, já myslím, že bude lépe, když tu písničku stáhnete ze svého repertoáru, že?
0: Ale je to jen parodie, vůbec o nic v tom nejde.
2: Tak proč lidi vždycky na konci té písničky tleskají?
0: Tleskají? Oni se spíš smějou.
2: No. My máme spolehlivě zjištěno, že, prosím, na každém ze sledovaných představení byl na tomto místě potlesk. A to lidi přece nedělají, když o nic nejde, ne? A stejně nežádoucí reakci vyvolává i ta vaše řeč, no, s těmi čísly.
0: Ale vždyť právě jsou to jen čísla, co na nich může být závadného?
2: Nenapodobujete tím náhodou někoho?
0: No, vy máte někoho na mysli?
2: Tak podívejte se, pane Horáček, kabaret si tady hrát nebudete. Mohlo by to s vámi taky velmi špatně skončit.
0: Ale já vám nechci dělat potíže, pane doktore.
2: Skutečně? Takže vám nebude vadit, když to už říkat nebudete.
0: Jenže přece jen už dost lidí ví, že jsem to dělal a dělám. Když to teď vyndám, rozkřikne se, že jste mi to zakázali. Brali to tak, jako že jste velkorysí. A místo toho by se začalo říkat, že jste porušili statut protektorátu o naší kulturní autonomii.
2: Netušil jsem, že vám tolik leží na srdci, co se o nás bude říkat, pane Horáček. Možná, že vás brzy pověříme úkoly, kde nám budete moci posloužit daleko konkrétněji. Ale ještě jedna věc. Nedoporučoval bych vám ani to vaše mluvení o těch s prominutím. Blbech. Takové slovo přece na ještě nepatří. Ani v kabaretu.
1: Na tom není nic divného, že jim vadí blb.
0: No přesně, jako v 38. v Agrárních listech vzpomínáš.
1: Jo, počkej, myslíš redaktora Balabána?
0: No.
1: Jak jsme mu navrhovali, ať si svou značku Balb zkrátí na blb. Co psal, že podobný destruktivní humor naší národní věci Čechů a Slováku nepomůže, neb snižuje naši bojeschopnost a zdatnost.
0: Počkej.
1: Že takovým humorem si právo na naši národní existenci nedobudem, neboť umění, naše umění musí a především a jedině vychovávat a povznášet k národní hrdosti. Je to on, jo.
0: No, tak, no, tenhle ten samej Balabán psal i tu stížnost Schneiderovi. Viděl jsem to na vlastní oči, když Schneider ten papír odložil.
1: Jo tak. No takže se konečně povznesl k nové, já už nevím kolikáté, národní hrdosti.
0: Nebo si spíš po té agrárnické bojovnosti z 38. potřeboval trochu vylepšit svůj obraz u nových pánů.
2: Bip, který se u nás v poslední době začal vyskytovat. No co tím myslíte, pane Horáček?
0: Vám to opravdu není jasné, pane doktore?
2: Při nejlepší vůli ne.
0: Když v tom nic neshledáváte, tak to bude zcela nezávadné.
2: No to sotva, když to vyvolává nežádoucí reakci.
0: Pro toho pána, co vám to psal, bude každý smích vždycky jen nežádoucí reakce.
2: No a víte, že já si naopak myslím, že my dnes musíme lidem smích dávat. A to víc než kdy jindy. Doba je nelehká a my potřebujeme, aby se lidé v říši cítili dobře, aby se bavili. Nepřátelská propaganda o nás roztrušuje, že rozséváme všude jen zlo a neštěstí. No, co byste tomu řekl?
0: Já bych řekl, že vojáci většinou obyčejným lidem moc štěstí nepřinesou. No, takhle, kdybyste posílali komiky.
2: Výborně. Víte, že právě to chceme udělat? A to je taky hlavní důvod, proč jste tady.
1: No, nazdar. Plot dnešní germánský komiky?
0: Nejvíc mě na tom štvalo, že jsem na to já sám nahrál. Já, stará šmíra, jsem mu skočil v dialogu na špek.
1: No, oni náckově smysl pro humor mají, to se jim nedá upřít. Třeba jak v 39. se celý říšský sněm smál, když se čet Rooseveltův dopis, ve kterým je prosil, aby zachovali mír.
0: No a zrovna tak se asi v duchu smál i ten Schneider.
2: Co byste tomu říkal, pane Horáček, dělat jednoho z vedoucích nového česko-německého říšského kabaretu v Praze? Představovali jsme si to tak, že by ve vašem kabaretu pravidelně hostovali vaši kolegové z berlínského kabaretu Liana a naopak někdo od vás pravidelně v Berlíně. Vy byste psali pro ně, oni pro vás. Hudba je mezinárodní, než tvá. A takový projekt tu už máme. Prosím, podívejte se na text. V Praze by se to jmenovalo Praha tančí a jása, v Berlíně Berlín tančí a jása. A každoročně by se 20. dubna na Führerovi narozeniny konalo manifestační představení. No já myslím, že po profesionální stránce můžete spoluprací s říšskými kolegy jen získat. No, čekám na vaši odpověď, pane Horeček.
0: I když já, abych pravdu řekl, já, my jsme jen malej kabaret a já osobně řekl bych, že jsem ještě nedorost, abych takto mezinárodně a pak nejsem na tom zdravotně nejlépe. Doktor mi říkal, že nesmím namáhat příliš hlasivky.
1: Dobrý.
0: Kroutil jsem se mu tam jako hád. A on byl jak Milius. Nabízel hory, doly, peníze, propagaci, rádio, film, desky. My prej si talentovaných lidí vážíme. Všude na světě se jim snažíme pomáhat, získávat je, aby patřili k naší duchovní elitě. Pečujeme o ně, dáváme je dohromady, pomáháme jim pracovat na textech.
1: Jo. Nastalo kupování duší. Likvidace nepohodlného cestou nejmenšího odporu, jak zní odborný termín.
0: Jenže pak přestal být Milius.
3: Tak dost! Přestaňte si mi tu hrát na schovávanou, pane Horáček. A vezměte laskavě na vědomí, že my nenabízíme nikomu možnost dvakrát. Uvědomte si, že žijete v době, kdy nejlepší synové německého národa pokládají životy za ideály nového pořádku, za konečné vítězství. A vy? Co si myslíte, že jste? Vy se mi tu vymlouváte, když my vám dáváme ideál. Vás prosím zachraňujeme pro nadosobní cíl, aby váš život dostal konečně smysl. Kdyby bylo náplní každého života jen zachovat sebe, to by se vývoj a dějiny museli zastavit. Takhle dovedou žít jen zvířata a méně cenné pacifistické pronárody. Chtěl jste snad něco říci, pane Horáček?
0: Ne, já. Že jen... Že jsem jenom komik v kabaretu.
2: Právě. Mluvil jsem zde o jistém privilegovaném postavení vás, Čechů, vůči ostatním Slovanům. Ne všichni naši lidé si však tohleto myslí. Například vůdce o tom není zdaleka přesvědčen. No a my teď potřebujeme znát pravdu. Zda vůbec jste schopni převýchovy. Zda jste dozráli pro ideál, který jsme vám ochotni dát. A zde nám může hodně napovědět i vaše adaptabilita na naší kulturu nového pořádku. a takový masově navštěvovaný kabaret může v tom ohledu sehrát roli nikoli zanedbatelnou. No, nemusím vám snad připomínat, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že celá tahle teorie je postavena na falešném základu. Ostatně Reichsführer SS Heinrich Himmler to řekl zcela jasně. Cílem našeho východního tažení je snížit počet Slovanů o 30 milionů, abychom získali životní prostor. Není snad tak nepochopitelné, že když vůdce dovede poslat do války výkvět svého národa, nebude váhat s odstraněním nižší rasy, která se odmítá podřídit. Takže? Jste se rozhodl jak, pane Horeček?
0: Můžu si to ještě rozmyslet?
2: V pondělí zde budete mít připravenou smlouvu k podpisu. Těšilo mě, pane Horáček. Heil Hedl.
0: Naschledanou.
2: Prosím?
0: Heil.
2: Měl byste pracovat na své artikulaci? Herr Horáček.
4: Tak promluv, člověče.
0: Já nemůžu.
4: Co nemůžeš?
5: Neboj se, nějak z toho vybruslíme. Nic není tak horký, jak to vypadá.
0: Z toho, co jsem teď slyšel, se vybruslit nedá.
5: Ale co? Třeba se s těmi Němci dohodneme.
0: Ty s jakými Němci?
4: No, s těmi Zlijány.
0: Vy už o tom víte?
5: Co víme? No ne, tady ti čtu na těch deskách, co držíš pod paží.
4: Když jsi tak dlouho nešel, tak tam Řídě volal, víš.
5: No, právě. A sekretářka toho Schneidera mi naznačila, o co jde.
0: No ale na to přece nemůžeme přistoupit. Co pak by na nás chodili naši lidi, kdyby jsme byli česko-německý kabaret?
4: Já bych řekla, že právě kvůli našim lidem bychom to měli zvážit. Myslíš, Přemku, že by nám naši lidi nevyčítali, kdyby jsme vlastně vinou nebyli? No to ti gauneři přece chtějí, ne? Já myslím, že už z toho důvodu bychom to neměli vzdát.
5: Hele, Přemku, dokud budeme my spolu držet pohromadě, tak se nám nemůže nic stát.
4: Hlavně, že to s náma neudělá nic uvnitř. Chápeš?
5: No navíc jako česko-německý kabaret budeme samozřejmě důrazně trvat na tom, aby jsme vedle toho uváděli i čistě naše věci.
0: No ale má se dělat i představení na Frajtrovi narozeniny. Uvědomujete si, do čeho lezete?
5: A co bychom to byli za komedianty, kdyby jsme nevydrželi jednou za rok v ostudu, ne?
4: Já bych řekla, že stojí za to se jednou za rok obětovat. Je to cena za to, že udržíme kontinuitu.
0: Kontinuitu, jo? Kontinuitu! Jen tak namátkou. Praha se baví a jása, strana 19, citují pán. Tak vy se jmenujete Julie, služka, ano, prosím, pán, doufám, že nemáte žádného Romea, služka, kde pak milost, pane, já jsem zdravá. Tak tomuhle říkáte udržet kontinuitu, jo? Kontinuitu! Kontinuitu čeho?
5: A co máme podle tebe dělat? To máme kvůli... nějakým pitomým náckům, který se nám sem nakvartírovali, dělat celý život něco, co neumíme a nedělat to, co umíme.
0: Celý život.
5: No tak do té doby, než to praskne.
0: A kdo to udělá, aby to prasklo? My, když budem říkat vtipy o pánovi a služce.
5: Hele, jsme jenom komedianti. My přece nemůžeme za to, že jsme se narodili do tak pitomý doby.
0: Tak než tohle, to radši půjdu k lopatě. Budete si pořád říkat, že musíte, abyste vůbec mohli. A pak už vůbec nebudete umět dělat něco jiného.
4: Vzdal to jako jeňa.
0: Ale houby, nebyl to právě žádnej zásadový postoj. Vyprovokovali mě, tak jsem se rozřečnil. Ve skutečnosti jsem byl bezradný, jak nemluvně.
1: A oni to ostatní věděli už předtím, že jste měli být ten Říšský kabaret?
0: To mi právě došlo až pozdějíc.
1: Jo, oni si nebyli jistí, jestli bys s nima do toho šel, tak nechali Schneidera, aby tě otestoval, co?
0: Jak to víš?
1: To dá rozum, komiku.
0: Ale vždyť já bych v tom Říšském kabaretu nemohl hrát, ani kdybych chtěl. Já prostě nemůžu rozesmát někoho jenom tím, že ve mně vidí tajtrlíka. To bych se mohl jít rovnou pitvořit na dětičky. Smích to je pro mě vzájemný vyznání sympatií, souznění mezi mnou a hledištěm.
1: Mě to nevykládej.
0: No, promiň. Jediný řešení, který jsem viděl, bylo se ztratit. Zmizet. Říkal jsem si, že v téhle době může být člověk nějak užitečný ostatním, jenom když se o něm neví. Mít dneska slávu a jméno, to, aby s výčitkama svědomí nebo strachem vůbec neusnul. No, tak jsem si vzpomněl na Karla.
1: Na Karla? Co nás vždycky vodil přes zadní dvorky, když se na komunistických besídkách drla do dveří policie?
0: Nevím, co ti je na tom k smíchu.
1: Promiň, Přemysl, promiň, ale já si jen představil, jak český komik z podělanosti se ocitl až v ilegálním odboji.
0: Ale já měl pocit, že někam patřím, že za mnou někdo stojí, víš. Nemusel jsem se už rozhodovat sám. A hlavně všechno najednou mělo jasný smysl. Vzali mě. Pod podmínkou, že budu muset zatím dál zkoušet v tom Říšském kabaretu. Potřebovali mě ze začátku jako člověka, který by vypadal pro Němce naprosto spolehlivě.
1: S takovým škraloupem?
0: Právě, se škraloupem. Pro Němce jsem byl člověk, který chce hrát. Ale má škraloup, bojí se a chce se polepšit. To jsou všechny předpoklady pro kolaboranta, ne? Teprve později jsem měl zmizet na falešný papíry. Věděli už tenkrát, že místo Neuráta má přijít do Prahy někdo ostřejší od SS. Poněvadž potom, co vtrhli na Stalina, potřebovali mít tady skonzolidovaný zázemí. Mělo dojít taky na kulturu a vůbec na všechny, kteří se k ním veřejně nepřihlásí. Já měl ale taky jednu podmínku. Že ty falešný papíry dostanu dřív, než budu muset vystoupit v tom jejich kabaretu. To bych teda asi nezvládl.
1: No to už bys pak svoje pravý úmysly těžko někomu vysvětloval.
0: Právě. A tak jsem si pár dní před premiérou pro ty papíry, co pro mě znamenaly konečně zmizení, šel

0: Nevidíte, jak to tady vypadá? Ještě onem pryč.
1: Ale já tu hledám.
0: V noci se tady střílelo. Řádilo tu gestapo. Sebrali spoustu lidí. Buďte rád, že jste měl kliku a nebyl tady. No běžte, nebo mě tady s váma ještě někdo uvidí.
1: Tak to teda byla Přemysl. Klika. Akorát na oběšení, co?
2: Do poslední chvíle jsem doufal, že se někdo od Karla ozve. Ještě na premiéře. No, pak už mi nezbývalo, než udělat jedinou možnou věc. Aspoň před lidma. Zachránit svý jméno. To jméno, který jsem chtěl ztratit.
1: No to je ovšem, jako kdyby si rovnou vyplnil žádost o přijetí do koncentráku. A to je na dnešní dobu trochu moc luxus, ne?
2: Je? A co jsem měl dělat? Utíct jsem neměl kam. A kdybys viděl ty lidi, co na tu premiéru přišli, vůbec nevěřili, že bychom v tom opravdu mohli vystupovat. Chtěli se přesvědčit na vlastní oči. Takový jsme měli jméno, Jeňo. No a tenkrát jsem si řekl, že takovej výběrový podnik jako koncentrák si musí člověk nejdřív aspoň trochu zasloužit.
3: Doufám, že se budeš držet přesně textu.
0: Tak přeřeku. Tvoj.
3: Prosím tě, drž se přesně textu. Je tady spousta vlivných lidí.
4: Dobrý večer. Já tady na tomhle místě mám říkat něco, co... Prostě já si vás natolik vážím, že vám to říkat nebudu. Říká se náš zákazník, náš pán. A mě napadlo, jestli to neznamená, že kdo nám zakazujete, nám taky panuje. Jenomže vy mi nic nezakazujete, takže si pro tento okamžik panuju sám.
5: To je vám pocit. Cítíte to? Cítíte to taky, milostivá? Hele, někdo nám tu zatahuje oponu. Někdo chce přiblížit konec. Ale vždyť jsme sotva začali. Takhle já to takhle měl stejně vždycky nejradši. Před oponou. Povím vám takovou pohádku. Bylo, nebylo. Tedy bylo, jak mělo nebejt, a nebylo, jak bejt mělo. Byl král. A tomu se muselo říkat, že je, jak není, a není, jak je. A ten král měl jednoho sloužícího, který chtěl jeho podaným pomoci a zároveň nechtěl být o hlavu kratší. Tak to spojil. Sloužil králi tak, že mu ve skutečnosti škodil. Prostě dělal šaška. Jenže podaný v tom království nevěděli, že ten šašek hraje dvojí hru. A když ten král jednoho dne nechal popravit těch pár, co o tom vědělo, nikdo z podaných už šaškovi nevěří ani slovo.
4: Hele, zhasli nám. To nebylo v režii. Někdo se asi bojí. Těch slov, co tu říkám. Někdo se bojí smíchu.
5: A chce, abychom se báli taky.
4: Já jsem se tu mezi tím potmě dostal ke klavíru. A zaspívám vám písničku, kterou umím i pod mě. Zhaslo světlo. Je tu tma. Ono ale i pod mě hrát se má. Je to jenom nehoda. A nehoda je epizoda. Když o můj život
6: zájem je, když oni jdou po mně či po tobě.

0: Takhle nás trápíte, horáček. Jako bychom měli na práci jenom vás. Já vám vážně nerozumím. Napřed souhlasíte, pak nám na jevišti zbojničíte. Co pak to má nějaký smysl? No. Podívejte se. Vy nám tady podepíšete takové malé prohlášení protisk. A my na všechno zapomeneme. To snad je seriózní návrh, ne? Tak co vy na to? Ani si to nepřečtete?
1: Kdybych to podepsal, tak si stejně už nezahraju.
0: Ale to už nechte na nás, herr Horáček. Možná, že nám trochu pomůžete nějakou tou službičkou, nechtvá. Bude z vás zase hvězda kabaretu. Tak co?
1: To nejde.
0: No, jak myslíte? My vás do ničeho nutit nebudeme. Odlišné názory my plně respektujeme.
2: Při druhém výslechu na mě vytáhnul ten papír, co jsme podepsali tenkrát v 39. o tom, že budeme dbát na zachování klidu a pořádku v hledišti. Ha? To stačilo, aby dali do všech novin prohlášení o mé loajalitě.
3: No, to číslo jsem taky prodával.
2: Přidali tam ještě, že jsem prokázal říši v protektorátu neocenitelné služby. Mm-hmm. A pustili mě. Což bylo na tom to nejhorší. Lidi si dokonce mysleli, že jsem já udal Karla a celou skupinu.
3: Ale počkej, Přemku, to je přeci nesmysl. Vždyť tě lidi nějaký ten rok snad znali, ne?
2: No, ale rychle mě přestávali znát. No, jak jsem jim mohl vysvětlit, že jsem živej a zdravej a na svobodě jedinej? Velice elegantně mě vyřídili.
3: Ale lidi znali i nácky, ne? Že jsou schopni každého svinstva. A vůbec, jak mi vysvětlíš, že já ti to věřím?
2: To je právě to. Ono se s lidma něco stalo za ty dva roky. Vždyť si to viděl na vlastní oči s tím vrátným. A v kabaretu se jim to dokonce hodilo. Mohli dál hrát v klidu a pořádku. A ještě vypadat jako vlastenci, kteří se dyštancujou od zrádce. Já rozumíš, jsem byl pro ně nepřijatelný, poněvadž věděli, že kdybych hrál, snažil bych se nějak přesvědčit lidi v hledišti, že to není pravda. Na to by určitě nebyl klid a pořádek. A oni by mohli brzy nehrát. Jako zrádce jsem byl pro ně ovšem terno. Mohli dál vlastenecky bojovat s pěvem a tancem v říšském kabaretu, říkat nerušeně fóry o paní a služce. Já jsem definitivně pochopil, že v žádným fašistickým režimu nemůže existovat nic, co by bylo jen trochu šmrncnutý kumštem.
3: No, on i v obyčejný život může být tak trochu šmrncnutý kumštem, ne? Hele, Přemo, já si myslím, že ty bys měl teďka začít někde pracovat. Věděl bych o jednu fleku.
2: Prosím tě,
3: no,
2: ty, že bys...
3: Co bys tomu říkal dělat u tramvaje, teda napřed v remíze?
2: Co bych, prosím tě, já dělal u tramvaje?
3: No, mám tam pár dobrých známých.

0: 51, 2-0. Končíme.
1: Hned posílám z Dendu.
2: Ahoj, Emile.
0: Ahoj.
2: Děbu, Franto.
1: Nazdar.
3: Pánové, co se tváříte jak propíchnutá Meruna? Nechtějte mě namluvit, že se máte špatně.
1: Ale jeďo, neprovoko.
4: Kluci, mám nejnovější zprávy z východní fronty. Nebojte se, to je kamarád, Přemek. Víte, na co vůdce zapomněl? Že Rusové jsou tak pohostinný národ, že jim nejdřív celou zemi ukážou a pak je doprovodí až domů. Jo, jo, a to víte, co teď znamená SA? Sibirien aspirantů. A SS? Sibesucher.
5: Ty nový tanky, co tam budou nasazovat, se budou jmenovat Der Panther. A víte proč? Protože tam všechny zařvou.
4: A nemusí se bát ani ruskýho sněhu. Projedou totiž všechno.
6: A mají mít poloviční spotřebu paliva jen na cestu tam.
1: Emile, zatáhni 51-2-0 na trojku.
2: Jo, jo, jo, jo. Počkej ještě, Jeňo. Něco ti pak musím říct.
1: Jsme zpátky.
4: Vidíš to? Dneska můžeš dělat komika skoro všude. I bez reflektorů. No to je taky odboj, ne?
6: To jo. To je to jediné, co my umíme. Zalíst a šuškat si někde stranou vtipy.
4: No a? On takový správný fór, umístěný ve správnou chvíli a na správném místě. No co taky můžeme jiného dělat? My přeci nemůžeme těm Němcům říct, heleďte se, vypadněte! I s těma vašima novejma pořádkama. To nejde. Dali jsme se na humor, tak musíme pracovat. No jistě. Někdo ty fóry musí šířit a někdo je musí taky vymýšlet, víš? Třeba ten s tou poloviční spotřebou na cestu tam, ten si mi docela povede.
6: Neříkej mi, že je to tvůj...
4: Je? Víš, co je to za radost, když se ti to takhle vrátí? To je ti skoro lepší pocit, než říct to na jevišti. A to bys

0: dělá a pak se rozvine. A říše se napřed rozvine a pak se teprve podělá.
1: Počkej s tím, dáme do kluci. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Kluci. No. Víte, k čemu došlo, když Ára v trh konečně nastali, ne? Evropa je v jiném stavu. Bude mít malý Německo.
2: Rozdíl. Rozdíl mezi generálem Rommelem a hodinkami znáte, ne? No, hodinky jdou dopředu a dělají tik-tak. A Rommel jde dozadu a dělá, že je tak, ty.
0: A to víte o tom nařízení, že v Praze se bude od nového roku zvonit poledne 24krát? Napřed 12krát německy a pak teprve česky.
1: A Baťa bude šít dvojjazyčný boty.
0: A budou se s konečnou platností přeměnovávat ulice a čtvrti.
1: Jak?
0: Například Myslíkova ulice bude Špekulírstraße.
2: A Strašnice Bububuštat.
1: Jo a Podbaba Untergrossmutterstadt.
2: A Křižovnická Krucifixstraße. Já teď už umím naštěstí německy jako česky. Já měl ve škole z němčiny 4 a z češtiny také 4.
1: No ono, německy náhodou to nic není. Třeba teta se řekne Dietante a Strejda.
2: Der Tant, der tento.
1: Jo, on byl Teuton, ten tento. No on pocházel až z 3. kolena Brunhildy.
2: Ona, ta Brunhilda měla 3 kolena. A jak potom nosila ty svoje stehna? Na čem? Kolik měla holení?
1: Na co by ona měla holení? Ona si nechala růst bíbra.
3: Tak ona nosila stehna na pouze.
0: To byla pěkná zrůdička. Z toho muselo pojít teda pěkný plemen.

Italské loterii zřídili památník rybě Gambuzii, která se svou užitečností stala dobrodiním kraje. V Belgii odhalili pomník poštovním holubům za služby, jež prokázali belgické armádě v letech 1914 až 18. Francie nechala postavit na věčnou památku pařížských taxikářů taxík do invalidovny, aby ocenila jejich zásluhy v první světové válce, když maršál Gallieni musel provést naléhavé přesuny armády na záchranu Paříže. V Čechách asi nikdy nebude stát pomník dívky s cukajícími koutky, přimouřenýma očima a prstem na ústech. Pomník válečné anekdotě. Ale možná, že ještě zaslechnete tuto anekdotu. Na Bucův rozkaz propátrala tajná policie v největší akci svých dějin celý protektorát, aby dopadla původce pobuřujících anekdot. Když byl konečně stařík z lesní samoty předveden do hlavního stanu, vůdce se na něj osopil, co si to dovoluješ. My jdeme od úspěchu k úspěchu. Vítězíme na všech frontách, stvořili jsme nového člověka. Ty tvoje anekdoty nám kazí bojovou morálku. Morálku, usmál se stařík, to je vtip. Ale ten není ode mne.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Výborně, výborně, spojeno.
2: Ahoj Martine, já tě zdravím, já jsem neslyšel, co jsi říkal předtím, tak já jsem trošku jako vlítnu do toho trošku mimo, ale zdravím tě. Ahoj, přeju všem krásný páteční večer, my jsme opravdu teď nestíhali, ne, že bychom se nějakým způsobem vykecávali, jak si říká lidově v panem VK, ale VK opravdu nestíhal, takže přišli v poslední chvíli, my nebudeme ani uvádět přímo jakoby téma v rámci toho článku, to si dočtete samozřejmě na kanále Odyssey. V rámci toho prvního tématu ten úvod takový, jaký si vždycky říkáme, ale nebudeme to zdržovat. Takže já tě zdravím, zdravím zároveň všechny posluchače a hlavně tebe VK, ahoj.
3: No ahoj, já všem samozřejmě zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, zdravím tebe Vítku, samozřejmě Martina už jsem pozdravil, tak ještě jednou zdravím. No, pustíme se do prvního tématu, opravdu dneska jsem nestíhal, já se omlouvám, někdy člověk není pánem svého času, takže pustíme se do prvního tématu a Vítek to uvede, takže já vám přeju krásný poslech.
2: Já se tě, jaká už rovnou zeptám na novinky ohledně hentenviru, jsme tady v Čechách v Česku překřtili na hentenvirus, dokonce v Brně, a také tam je dokonce speciální, jak tam byl ten sudecký sjezd, tak tam je špeci Henlein virus ze Štatlu, představte si to, takže už tady máme několik mutací v Česku. Nicméně, abychom se tady vrátili trošku na tu seriózní rovinu, jakým způsobem, jaké jsou novinky, protože my jsme právě tím chtěli začít, já jsem řekl, že nebudeme uvádět ten úvod, článek, nadpis toho článku, takže jaké jsou novinky ohledně té, řekněme, amplifikace, je ten vzorec víceméně ve variacích stejný jako s nástupem COVID-19 před několika lety?
3: Já bych řekl, že tenhle ten týden je v podstatě přesahový týden. Je to přesahový týden z toho důvodu, že všechny události, které proběhly, jsou sloučené dohromady do jednoho překlenovacího mostu, do jednoho modulu a dalo by se o tom hovořit ze všech stran a stejně vždycky skončíme u jednoho jediného tématu. Já to hned vysvětlím. Takzvaný hantavirus, to znamená nová priorita řízení globálního prediktora na páté prioritě, je naprosto zjevná. Kdo se zabývá o systémy takzvaných koncepcí řízení a takzvanou konceptuální gramotnost, tak je mu jasné samozřejmě, co se děje. Válka na Ukrajině trvá už pátým rokem pro kolektivní západ, dopadla naprostou katastrofou, způsobila urychlení destrukce procesu globálního prediktora na rozbití takzvaného národního systému vnitřního prediktora Spojených států Pax Americana. Ten proces je v podstatě jakoby urychlovaný tím, že čím rychleji Spojené státy se hroutí, tím více posiluje jakýsi strašný novodobý neonacismus, systémy revanšismu a revizionismu v celé Evropě, která se mohutně nacifikuje už delší dobu, ale ten proces se tím urychluje maximálním způsobem. S tím souvisí to, že oni chtějí že jo, všude rozdávat průkazy na internet. Já nevím, jestli u vás v Česku se o tom mluví v médiích, tady v Německu už se mluví o průkazech na internet. Nepřihlásíte se na internet, ale pozor, velký vykřičník, abyste rozuměli, co to znamená. Ne, že budete muset chodit na nějakou stránku a tam pomocí bankovní identity se jako někde přihlašovat na nějakou stránku a ty stránky, které nebudou provozovány v Evropské unii, ty kontroly nebudou mít, tak vy si vezmete VPNku a připojíte se z ciziny nebo do ciziny na cizí server a oni teď chtějí zakázat i VPN servery, respektive dát je zase na nějakou občanku VPN servery. Ale tohleto, ten průkaz na internet, to je myšlenka, že když spustíte počítač, tak vůbec se nepřipojíte na internet, dokud se neověříte, že vy jste vy nějakým dokladem totožnosti, který se zanese na nějakou centrálu nějakého ministerstva vnitra. právě teď. Tento a tento, že jo, Jan Novák, nebo Jana Nováková, že jo, nějaká osoba se teď momentálně přihlásila tam a tam a začíná používat internet tam a tam a my teď víme, jak, odkud ona se připojila. Protože proč? Možná jste zaregistrovali, že oni chtějí ověřování identity zanést do instalace každého operačního systému. To je, já nemám čas pořád psát o tady těch všech věcech, protože těch informací přichází tolik, že já nestíhám všechno témata. Jo, to je ten problém, že já nestíhám všechno psát. Proto já si na to nechávám tyhle ty naše páteční pořady. Je to obrovská věc. Zkrátka, chtějí, aby všechny operační systémy byly na občanku. To je průkaz internetu. Spustíte operační systém, musíte se přihlásit občankou. A už to samo o sobě znamená, že nějaká taková jako, že soukromí, ochrana identity skončí. Všechno, co napíšete na internetu, bude mít jméno příjmení té dané osoby v daném čase. A když někde vám ujede huba, nebo ne huba, no tak huba taky třeba, když mluvíte do chatu někde na rádiu, teď jako mluvíme teď já a ty, Vítku, tak když vám třeba ujede ruka a někde napíšete na web, někde do nějaké sociální sítě nebo někam, nebo e-mail, jenom e-mail napíšete, vůbec to nemusí být o sociální síť, jenom e-mail pošle, Honza pošle Karlovi a tam napíše teď nějakou strašnou věc, hrubou, drsnou na skupinku lidí, která je označená písmenkami, že jo, LTBG a podobně, jo. Něco hodně ošklivého, že jo, jak se říká. Něco tam napíšete. Oni hned budou vidět, kdo to napsal, z jakého počítače to bylo napsáno, hned vyrazí dveře, policie přijde, zatkne šíření nenávisti proti skupině a proti těmhletěm. Bum. Hotovo. Takhle je to připravený. Totální kontrola. Total control. Pokud jste četli moji knížku Total Control, tam jsem o tom psal v roce 2022 před 4 roky. Tam to máte celý jako na talíři. Můžete si to přečíst, tam to máte dopředu přestěho. Teď se to děje. Teď. Uběhly 4 roky od té knížky a je to tady. Bum. Chápete? Já jenom přináším ty informace jenom v lehkém předstihu. Že jo, lehký předstih to je několik let dopředu. Někdy třeba, nevím, půl roku a podobně. A co je důležité, že všechno to, co probíhá, je rozvrat starého procesu správy tohoto světa. To znamená, systém Pax Americana, ukotvený po roce 1945 nad celým světem, byl procesem globálního prediktora. Abyste tomu rozuměli, já vím, že to je komplikované, ale globální prediktor k prosazování svých cílů potřebuje nějaké nástroje. A těch nástrojů je 6, respektive, aby jsme měli jasno, jsou to nástroje různého typu rozdělené do 6 skupin. Tomu se říká priority řízení. Od té jedničky světonázorově vzdělávací, to je školství, univerzity, školy, mateřské školky, jesle, péče o dítě, ospody a tak dále. To je první priorita. Až na tu 6. válečnou. Válka, vojensko-průmyslový komplex, zbrojení, zabíjení, vyhlazování lidí, vynazování národů. Jsou procesy řízení. A co je důležité, co je zásadní, je, že po roce 1945 proces řízení na 6. silové prioritě, na mediální prioritě, konec konců i na procesech vzdělávání, které přicházely ze Spojených států, všechny ty novotvary, které se dostávají do školství v Evropě, že jo, genderová dívka někam přišla, že jo, začala křičet, že ji oslovují špatným zájmenem, neboť ona je non-binární. Jo, a takovéhle příběhy. A teď prostě to, odkud to přichází ze Spojených států samozřejmě. Od amerického národního prediktora. A ten proces je de facto zabudovaný do toho systému, že to, co dneska probíhá ve Spojených státech, je destrukční proces. To znamená písmenkoví lidé, jak já jim říkám, aby někoho neurazil, tak písmenkoví lidé je proces globálního prediktora na rozbití západní civilizace. Rozbití, protože když rozbijete rodinu, to znamená hlavní svazek spojení s domem Krista, Dům Krista je opřený o muže, ženu a jejich plod. To je základ této planety. A když v podstatě ti, kteří usilují o zničení Edomu, že vyvolený národ, zničení, že jo, všichni ti rabíni to říkají, že Hašem se stoupí na zem a zničí celý Edom a tak dále, tak aby to fungovalo, tak na likvidaci celé naší západní civilizace se používají nástroje na všech těch 6 prioritách řízení k našemu zničení. A teď, co se stalo? Potom v roce 1945 americký národní predektor, který měl sloužit globalizaci a sloužil dobře, velmi dlouho sloužil dobře, tak došlo tam k něčemu, co já a ty Vítku víme velice dobře. K něčemu došlo v roce 1945 až v roce 1947, když došlo, nebo mělo dojít tady v Evropě, v celé Evropě, hlavně tady v Německu, k likvidaci nacismu, k denacifikaci mělo dojít. Ono k tomu nedošlo. Protože ty největší nácky, úplně ty největší nácky, všechny ty Führery, všechny tyhle, ty, kteří chtěli vyhlasovat Slovany, že jo, ty největší bestie, těm dali Američané pardon, generální pardon, a v rámci operace Paperclip ty největší nácky si naimportovali do struktur nejvyššího vedení Spojených států amerických po roce 1945. Tím došlo k něčemu, co globální prediktor neočekával. Tito náckové ovládli celý americký systém řízení Deep State, respektive oni ho vytvořili. To je nacistický systém řízení. A to, co vidíte dneska v takové té stělesněné podobě Donalda Trumpa a všech těch jeho válečných procesů, je v podstatě obraz onoho nacismu naroubovaného na americkou republiku. Je to v podstatě model politického Frankensteina, ovšem obrovsky silného, respektive nejsilnějšího na celém světě po vojenské stránce. Původní republika, která vznikla jako republika osvícenců a židozednářů, že, protože takzvaní zakladatelé Spojených států byli všechno osvícenci, že tady v podstatě židozednáři, i když oni v podstatě byli jako libertariáni, takzvaní libertariáni, ale to by bylo na jinou diskuzi, tak celý ten americký systém v podstatě potom v roce 1945 byl unesen neonacisty. Oni v podstatě provedli neonacistické procesy v řízení Spojených států. A proto ten systém funguje do takové míry tak, že ta země, která vznikla, to znamená, byla někde nějaká Palestina, pak je tam Izrael. A ten Izrael teď provádí ty samé nacistické procesy a nikdo ani nepípne. Že nikdo na západě nesmí pípnout proti těm strašným vyhlazovacím procesům, které by nevymyslel ani Heydrich, ani Hitler, ani Himmler by nevymysleli to, co Netanyahu, Bibi a jeho chunta v Izraeli dělá v Gaze, dělá s Palestinci. Ten samý proces. A co je hlavní, co je důležité, je, že to, co teď probíhá, je, že globální prediktor se potřebuje zbavit Spojených států. Co to znamená? No, potřebuje se zbavit jejich obrovské silové moci, které díky nacifikačním procesům po roce 1945 Spojené státy nabily. To znamená, jedním z těch procesů je degenerace Spojených států, degenerace školství, destrukce americké rodiny, aby se americká rodina nemnožila, aby děti se nechávaly proti vůli svých rodičů přeoperovávat, aby se nemohly množit, a říkají tomu písmenkoví lidé. To je destrukční proces americké republiky. A proč? Protože globální prediktor ví, že pokud se to neprovede, ty Spojené státy způsobí třetí světovou válku a dojde ke zničení povrchu této planety. Proto Spojené státy musí být na 6 prioritách zničeny. A přesně to dělá Donald Trump. Ničí, likviduje ukotvení systému, silového systému Pax Americana po druhé světové válce. Rozbíjí systém americké republiky uchvácený po roce 1945 nacisty. A tím dostáváte odpověď, k čemu došlo v tom roce 2014 při událostech na Ukrajině, když došlo k vypuknutí občanské války, když v únoru došlo ke státnímu převratu, když Američané chtěli v podstatě udělat nástupní platformu k finálnímu útoku proti Rusku. Od koho to pocházelo? No, pocházelo to od Spojených států, ale od Spojených států řízených nacisty. Revanšisticko-revizionistickým systémem řízení Spojených států, ukotveným po roce 1945. A to představuje největší hrozbu pro globálního prediktora. Proto globální prediktor začal postupně přesunovat veškerou globální moc ze Spojených států do jiného prostoru, a tím prostorem je Čína. Čína i bude nástupcem Spojených států amerických. V následujících několika dekádách bude ukotvena jako nejsilnější vojensky, nejsilnější a ekonomicky nejsilnější země na světě, která převezme roli Spojených států, ale tentokrát už plně pod kontrolou globálního prediktora. Globální prediktor nebude chtít udělat tu druhou chybu. To znamená znovu nechat vyrůst čínského takzvaného sinoistického vnitřního prediktora, aby Čína vyrostla a začala si prosazovat svoje vlastní teze na místo těch globalistických. Protože to, co je dneska Čína, to byly Spojené státy někdy v roce 45. Globalistické cíle a cíle národního vnitřního prediktora se překrývaly, byly jednotné. A to je vždycky ta hrozba. I pro globální prediktora je to hrozba, protože na začátku vždycky ty cíle se překrývají. Když globální prediktor chce, aby nějaká země se stala hegemonem a měla řídící roli světového policisty, aby měla řídící roli nejsilnější armády na světě pro prosazování a ochranu globalistických cílů a tezí, tak k tomu potřebuje spolupráci v podstatě národního prediktora, ale tak, aby on si uvědomil, že on plně bude sloužit globálnímu prediktorovi. To znamená, nikdy se nepokusí se od něho odtrhnout a začít destruovat globální a ukotvené procesy v daném státě, ale zůstane plně pod kontrolou globalistů, jako to bylo ve Spojených státech až do Baracka Obamy. Barack Obama byl poslední americký prezident, který plnil zájmy a cíle globálního prediktora. Po odchodu Obamy byla zahájena destrukce a pokračuje. Ta destrukce pokračuje, protože pokud se ptáte, kdo to byl Joe Biden, který naskočil do té mezery mezi dvěma Trumpy, mezi Trumpem v prvním mandátu a dnešním Trumpem v druhém mandátu, Biden, kdo to byl? No, to byl kádr amerického vnitřního prediktora. To nebyl někdo, koho tam nastrčili v podstatě zájmy globalčiků, přičemž jim samozřejmě ta destrukce vyhovovala, protože oni věděli, že když tam dají dementního staříka, tak vnitřní prediktor, americký prediktor, se nechá zatáhnout do války na Ukrajině, kde systém Pax Americana bude zničen. Vnitřní prediktor se v podstatě nechal nachytat do pasti, de facto. Protože válka na Ukrajině je past vytvořená globálním prediktorem. Vladimir Putin všechno, co dělá, dělá v zájmu globálního prediktora. Tam nenajdete nějaké cíle, které by šly v zájmu něčeho, co bychom navzali ruským vnitřním prediktorem. Pokud bychom mohli mluvit o Rusku, o ruském vnitřním prediktorovi, mluvili bychom v podstatě zásadně jenom o ruských vlastencích, takzvaném ruském samoděržaví, ale pozor, v tom dobrém slova smyslu. Jo, ne v tom smyslu, jak že byly jednotlivé ty příběhy, že jo, které potom se byly spisovány, že jo, a jak to bylo to z toho Bulgakov, jak psal a tak dále. To znamená, ne, v tom dobrém slova smyslu. A podívejte se, co se děje s ruskými vlastenci. Vláda okolo, ta, která je ustanovena moskevskými kancelářemi, vláda Vladimira Putina, okolo této vlády vlastenci dopadají v Rusku strašně špatně. Evgenij Prigožin a že jo, jeho šéf Utkin zničeni, uništoženi, sestřeleni letadle nebo vyhozeni do povětří, že? Vlastenci. Igor Strelkov Girkin, že posadili ho do tjurmy, posadili ho do vězení, protože si moc otvíral hubu a měl moc vlastenecké keci a názory. Že? Tohle to všechno. Ten, kdo byl hrdina, ten, kdo zastavil ukrajinskou protiofenzívu v červnu 2023, že jo, Sergej Surovikin, generál, který vlastně přišel s tím plánem, že celá záporožská linie se zaminuje a tam nikdo neprojede a celá ta ukrajinská ofenzíva se rozmlátila na minových polích, celá ta ukrajinská ofenziva selhala. Jak dopadl Surovikin? No, sundali ho proto, že měl velice blízko k Prigožinovi, k vlastenci Prigožinovi. Tak ho sundali. A dneska Surovikin slouží u arktického vojenského okruhu. Tam dává pozor na nějaké prostě ruské prostě ponorky zaparkované někde v Murmansku. A to je celý. To znamená, co probíhá, že jo, v okolí Kremlu, v okolo Moskvy, je všechno prováděno v zájmu globálního prediktora. Tam nikde nenajdete zájmy vnitřního, nebo něco, co bychom nazvali vnitřním ruským prediktorem, vnitřním samoděržavým. Vláda Vladimira Putina nechala těmi strašnými vakcínami, že jo, tam naočkovat celou ruskou armádu. Tím došlo ke značnému zpomalení ruské armády, že jo, protože ty vakcíny zpomalují reflexy, všechno tohle, to nebyl dobrý nápad, všichni to kritizovali. No, ti, co to kritizovali, ti jsou dneska na tom hodně špatně, v Rusku jsou zavřený nebo utekli. Chápete, ty procesy jsou takhle nastavené. To znamená, že my, když se bavíme o tom, co tento týden vlastně proběhlo, co se stalo, no, tak se staly vlastně dvě zásadní věci. Došlo ke spuštění nového procesu globálního řízení na páté prioritě, hantavirus, a tím cílem je de facto úplně suspendovat Evropskou unii, protože Evropské unii ani nic jiného nezbývá, pokud bez ropy, kvůli uzavřenému Perskému zálivu, Evropě hrozí, že se ekonomicky úplně zhroutí, že se uzavře. Já jsem o tom psal ten článek, je to načasované naprosto dokonale. Za měsíc a půl začínají dovolené. V době energetické krize a nedostatku leteckého paliva v Evropě. Nikdo se nedovede představit, co to bude znamenat. Nikdo o tom radši ani nemluví. V televizi radši je ticho po pěšině. Nikdo radši vůbec ani nedutá, aby náhodou někdo někoho nevyděsil. Aby náhodou lidé třeba nezačali rušit dovolené. Aby náhodou se třeba něco někde... Takže všichni v podstatě se tváří, jakože všechno v pořádku. To znamená, všechno je v pořádku, nic se neděje, my uvidíme, jak to dopadne. Třeba ještě se ten hormuzský průliv otevře, třeba náhodou. A třeba koncem toho června nakonec se to všechno zažehná a to palivo letecké bude a ty dovolené budou. A nebo budou, ale za strašně vysoké peníze? Jak to bude? Chápete? Budou chodit e-maily lidem, co mají objednaný dovolený. Budou jim chodit e-maily, že vzhledem k tomu, že zdražila paliva, žádáme vás, abyste k zakoupenému zájezdu nám ještě doplatili dalších 15 tisíc nebo 20 tisíc korun, protože palivové příplatky jsou strašně vysoké. Chápete? To znamená, to nikdo neví v této chvíli. Teď, kdy vysíláme tenhle ten pořad, to znamená, máme polovinu května, 15. května, tak nikdo ještě neví. Ještě se to může nějakým způsobem zachránit, to znamená, jak se říká, není třeba stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko, no ale on už daleko není, on už je na dohled. Už lidé už vidí, jak tam teče voda, jak tam zurčí, že už slyší tu vodu, vidí už za měsíc to takzvaně vypukne, nebo za měsíc a půl, A celý ten systém je nastavený tak, že Hormuzský průliv je stále uzavřený. A teď, co je zásadní a co je důležité? Proč je to přesahový týden? Z jakého důvodu? No, že situace v Evropě je přímo závislá na vyřešení problému v Perském zálivu. A problém v Perském zálivu má v podstatě jenom omezený počet řešení, z nichž ani jedno řešení není ideální. A Donald Trump, který přijel na státní návštěvu do Číny, což je druhá největší událost tohoto týdne, tak se setkal samozřejmě se Xi Jinpingem a řešili spolu i za zavřenými dveřmi, nejdřív jako veřejně před novináři a potom za zavřenými dveřmi měli jako ta vážná konstruktivní nebo údajně konstruktivní jednání. A tam zaznělo to stanovisko od čínského prezidenta, které přineslo čínské ministerstvo zahraničí, odhalilo, odtajnilo ten výrok. No a že čínský prezident řekl Trumpovi, že varuje Spojené státy, aby našlapovali opatrně v otázce Tajvanu, a že pokud se udělá špatný krok, že by to mohlo mít za příčinu a za následek střetnutí anebo dokonce vojenský konflikt mezi Čínou a Spojenými státy. Jinými slovy, Čína varovala Spojené státy, nestrkejte nám nos k Tajvanu, nestrkejte nám nos do jeho východní Asie, nestrkejte nám nos i do našich zájmů v našem prostoru, na naší hemisféře, protože Čína je v podstatě největším představitelem něčeho, co bychom nazvali takzvanou východní hemisféru naší planety, zatímco Spojené státy si nárokují západní hemisféru, to znamená Severní a Jižní Ameriku a plus něco, co se dá nazvat jako západní Evropou, že do té hemisféry západní, to znamená. A teď, jak probíhají ty řeči takové, jako co je to vlastně západní hemisféra, že? To bylo takové to povídání. Já vím, že na to nemáme čas, musím opravdu rychle pospíchat, ale když se zeptáte, co je to západní hemisféra, o které se teď hovoří kvůli Trumpovi velmi často, tak de facto dá se říct, že buď jsou to tedy hranice bývalé železné opony rozdělené Evropy před rokem 89, to znamená všechno, co bylo na západ, je západní sféra, všechno, co je na východ, je východní sféra. A existuje názor, který prosazuje americký Deep State a prosazovali ho i nacisté za druhé světové války, a ti hovořili a prosazovali, to znamená neonacisté dneska mají stejné teze, a ti tvrdili, že západní hemisféra, Evropa obecně, to, co je považováno za západní hemisféru, končí pohořím Uralu. Ural je hranicí. My víme, že z geografického hlediska Ural tvoří hranici mezi Evropou a Asií, to samozřejmě víme, ale z toho geopolitického hlediska ještě donedávna tohle to vůbec neplatilo. V dobách Sovětského svazu ta hranice byla někde úplně jinde, ta hranice byla mezi Bavorskem a Šumavou, že jo, a to bylo mezi na hranicích, že jo, rozděleného Německa. To bylo v podstatě to, čemu se říkalo východ a západ. To znamená, někdy do toho roku 89 to vůbec neplatilo. Ta hranice geopolitická šla někde úplně jinde. Ale oni dneska, minimálně ti, kteří jsou pod kontrolou těchto znacifikovaných systémů řízení, takzvaný kolektivní západ, když budeme nazývat, tak oni tu hranici vidí opravdu na tom geografickém Uralu. A to chtějí, aby byl západ. A to Rusko musí být západní. A teď si vezměte, kolik západčiků je v ruských systémech toho dnešního samoděržaví. Kolik západčiků ovlivňuje procesy v Kremlu. Kolik západčiků chce západ v Rusku. Kolik? Jak vypadá ruské školství? kde se vůbec ani už jako nedává prostě nějaký prostor nějakým ruským autorům, kde se prostě, já neříkám, že to je špatně, ale jako jo, zařazení prostě velkých prostě západních světových prostě literátů a Honoré de Balzac a další. Já neříkám, že to je špatně, že to Rusové nemají vědět, ale prostě tohleto třeba nebylo akcentováno v dobách Sovětského svazu vůbec v ruském školství. Byly o tom zmínky, bylo to takhle, takhle, takhle, ale aby děti byly nuceny k tomu, aby psali třeba nějaké eseje o, já nevím, Richardu Wagnerovi, jo, to byla ta kauza na ruské televizi, že ta škola prostě chtěla, aby jako celá škola dělala prostě věci, protože měli, byl tam ten článek, že jo, měli družbu tady s berlínskou školou, střední školou a v rámci té družby jako celá škola v podstatě v tom Stalingradu, nebo dneska ještě pořád Volgograd, tak ta škola v podstatě tam mě dostala za úkol teda dělat jako eseje na Richarda Wagnera, což to byla persona číslo jedna pro nacisty, že jo, protože všechny pochodové písně a všechny marše a tohleto všechno bylo vlastně zdrojováno z díla Richarda Wagnera. Že jo, všechny ty flétnové pochody a tak dále, a tak dále. Proto tohle, to je ten proces westernizace Ruska. A ten je velice silný. A proto i ta specka na té Ukrajině probíhá takovým tím divným, zvláštním způsobem. Zatímco vlastenci končí bradou vzhůru anebo v tjurmě, tak západčiky jezdí do Ameriky a prosazují, že mezi Ruskem a Spojenými státy, mezi Aljaškou a Kamčatkou budou mosty a budou tam nějaké tunely a bude probíhat vzájemný obchod a Rusové a Američani se budou objímat v rámci skvělého, vynikajícího obchodu a biznesu. To je ten model, který byl nabídnutý na Aljašce v Anchorage minulý rok v srpnu. A potom se nikdo nemůže divit, že ty procesy nedávají smysl. Respektive ruským vlastencům nedávají smysl ty procesy. Proto to, co proběhlo tenhle ten týden, je, že Donald Trump přijel do Číny a de facto symbolicky, aniž by to tušil, protože on netuší spoustu věcí, ale přijel do Číny a předal žezlo vedení světové globalizace do rukou Číny a čínského prezidenta. Bylo to předání žezla. Bylo to symbolické. Proto Čína mu natáhla červené koberce, bylo to slavnostní, protože on tam přijel a on tam vypadal jako, Trump vypadal v podstatě jako tajterlík, jako blázen. Zatímco čínský prezident, podívejte se na ta videa, máte je v posledním článku, čínský prezident se jenom usmívá a proměřuje si ho od hlavy k patě, Trumpa. Jako blázna. Že? Blázna, který pracuje pro globálního prediktora v důležitém úkolu v dokončení rozborky a destrukce Pax Americana ve zničení globálního postavení Spojených států ve světě. Proto to je ten přesah. Jak dopadne jednání v Číně? To bude mít dopad na konflikt Spojených států, do kterého zabředli v Perském zálivu. To znamená, pokud Čína teď se nějak rozhodne, tak podle toho se to bude odehrávat. A musíme si říct, v jaké je to pozici. Když Čína se rozhodne, že pro ní je důležité, aby se otevřely trasy z ropu z Iránu do Číny, tak tím dojde v podstatě k vyřešení problému, který způsobili Američané, a Američanům to pomůže. Čína to ví. Když ale Čína teď nezasáhne a nechá Iránu dovoleno, aby dál byl uzavřený a zneprůjezdněný Perský záliv, tak to povede k urychlení destrukce amerického národního prediktora. Co si Čína vybere? jestli to bude zlepšení obchodních vztahů se Spojenými státy, což samozřejmě bude znamenat zatlačit z Pekingu na Teherán, aby ukončil nějaké operace, aby zprůjeznil hormuzský průliv, a nebo nechá ten proces dojít do konce, to znamená Spojené státy zabřednou v konfliktu, který Spojené státy úplně ekonomicky a hlavně politicky rozloží, protože ve Spojených státech na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, a pokud Trump nedokáže nějakým rozumným způsobem ukončit konflikt v Perském zálivu, tak ty volby v listopadu dopadnou pro republikánskou stranu naprosto katastrofálně. Republikáni ztratí obě komory kongresu a to bude znamenat, že demokrati budou mít dostatek hlasů na impeachment Donalda Trumpa, na jeho odvolání. A teď je otázka, jestli Trump bude mít s rozborkou Pax Americana hotovo do toho listopadu a bude moci být odepsán, anebo bude globální prediktor chtít, aby Trump ještě aspoň 2 roky u moci zůstal a aby dokončil rozbití a rozborku Spojených států a Pax Americana ještě více a ještě hlouběji. To totiž rozhodne, jak dopadnou ty volby, jak to bude zařízeno na podzim. V mnoha ohledech je jasné, že globální prediktor má vždycky více karet k dispozici, nehraje pouze na jednu kartu. Ani prodloužení přítomnosti Trumpa v Bílém domě nevybočuje z plánování globálního prediktora. Když Trump tam zůstane, bude destrukce Spojených států pokračovat hlouběji a strhne sebou některé další státy kolektivního západu, což může být velmi žádoucí. Minimálně taková situace by zhroutila ekonomiku tady v Německu, která už teď je úplně katastrofální, ale zřejmě by se to dotklo i dalších zemí západního světa. Může to být cílem globálního prediktora nastavit ten systém řízení takhle. Uvidíme samozřejmě, protože v těch procesech řízení je to vždycky tak, že na poslední chvíli se může ukázat, že něco je třeba velmi rychle ukončit a oni to velmi rychle ukončí. Na to mají připravené prostředky, že jo. Viděli jsme to v přímém přenosu 13. března 2020, kdy ten prostředek náhlého ukončení procesu řízení byl použit a realizovan v celém kolektivním západu. Do 19. března běžel proces světového globálního řízení na 5. prioritě, chemicko-biologické. Vakcínky, očkování, reprodukční čísla, odborníci v televizi jako apoštolové, kteří se střídali od rána do večera, kde jsou jaké viry, jak se bude očkovat, tak dále, tak dále. Jakmile ten systém byl nastavený, tady naprosto jednoduše, to znamená až do toho, když přišlo to rozhodnutí, že to bude takhle, tak toho 24. února 2022, tam to přišlo, do toho 23. února to bylo všechno nastavené de facto na 5. prioritě a toho 24. února 2022 na pokyn globálního prediktora Rusko vtrhlo na Ukrajinu. A k čemu došlo? Globální prediktor dal příkaz a z minuty na minutu vydal povel přesunout procesy řízení z 5. priority na 6. Ze dne na den zmizely čísla, reprodukční čísla, virová čísla, covidová čísla, odborníci, všichni zmizeli z televizních obrazovek otočením knoflíku a proces byl přenesený na 6. válečnou prioritu. Jsme ve válce, šílený Fiala se svými Melody Boys, že jo, zavřeli všechny opoziční servery hned druhý den na výročí vítězného února, že Všechno, bum, naraz. Po nějakých vakcínách nebylo ani vedu, ani slechu. Takhle pracuje globální prediktor, když potřebuje rychle změnit proces řízení. Takhle rychle. Všichni jsme to viděli na vlastní oči. Jak rychle dokáže globální prediktor změnit proces řízení z jedné priority na druhou. Bylo to naprosto neuvěřitelné. I lidi, kteří se nezajímají o konceptuální gramotnost, byli tenkrát překvapení. Říkali, co se stalo? Najednou už nejsou reprodukční čísla o virech, o nákaze. Nic, nic, co se stalo? Nikdo nevěděl. Bylo to překvapivé. No, bylo to nezbytné. A bylo to urychlení, kdy globální prediktor potřeboval de facto ukončit systém Pax Americana, který začal nebezpečně navozovat proces de facto převádění struktury řízení z globálních tezí, to znamená destrukce globálních procesů, na teze národního prediktora a na nacifikační procesy, což jsou všechno teze národních prediktorů. To znamená nacifikace, renacifikace, systém revanšismu, revizionismu po druhé světové válce. Všechno je to odvozeno od takzvaných vnitřních prediktorů jednotlivých evropských států a rovněž Spojených států. To znamená, to je něco, co je velice nebezpečné, ale je to proces, je to nástroj, který se použije na zlikvidování pozice Spojených států v globálním světě. Spojené státy budou devalvovány a budou zdiskreditovány jakožto vůdce globálního světa. Nikdo už Spojené státy nebude brát jako vůdce globalizace, protože Spojené státy se zdiskreditují jako vůdce globalizace. Když někdo nechce globalizaci, když Trump křičí, že všechny globální svazky opustíme, opustíme i Severoatlantickou alianci, všechno opustíme, no tak taková země nemůže být v čele globalizačních struktur. To je logické. Proto tenhle ten týden byl přesahový, byl překlenovací, kdy procesy na páté prioritě se sloučily s procesy válečnými na Ukrajině a v Perském zálivu. A vyvrcholili návštěvou Trumpa v Číně, kdy Trump předal žezlo řízení globalizace z New Yorku, symbolicky z New Yorku, do rukou Pekingu, do rukou Číny. No, takhle bych to uzavřel. Máme 21.06, takže dneska to bylo v podstatě přesahové téma, kdy jsme si v podstatě vyložili události z Číny, události z Evropy ohledně hantaviru a události z Perského zálivu, protože tento týden opravdu byl přesahový maximálně s velkými přesahy. Takže dáme si jednu přestávku, Martin tam najde jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
2: Fajn. Martine, zahrajeme se.
4: Jmen. Nuž, to byla 4minutová píseň od Valdemara Matušky, tedy Eldorado. A uvidíme, zda jsou pánové již zde, nebo jestli to ještě prodloužíme.
3: Ano, ano, určitě tu jsme.
2: Jsme tady, Martine.
4: Výborně. Tak se na to jdeme kouknout, co se to tady děje. Už tady mám 3 zmeškané hovory, ale to bylo, když ještě VK mluvil. Takže samozřejmě neváhejte, zkuste zavolat, uvidíme, jak to dneska uslyšíme. Jak se dneska uslyšíme, tedy telefonní číslo 775-829-812, 775-829-812. Zase pojedeme tak zprostředkovaně, takže poprosím krátké dotazy a vy na telefonu neuslyšíte Vítka ani VK, takže pak zavěste, prosím vás, a naslouchejte pak z přijímačů. Ano?
2: Já doufám, že ten hovor bude vnímatelný obou straně, že to budeme slyšet i my.
4: Vidíme, tak, jdem to zkusit, Svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme
2: ohulit,
4: se.
5: Ano, slyším, dobrý
2: večer. Perfektní, slyšíme i my, paráda.
4: Tak, můžete položit dotaz.
5: Na problematiku virů. Minule se pan VK probíral, řekněme, hlásí se k konceptualitě, ale hovoří o virech jako záležitosti, která existuje, ale v podstatě nebyl žádný vir izolován. Jo, všechny ty záležitosti, všechny ty pandemické hrátky jsou řešené v podstatě, funguje nocebo efekt. Jo, lidi umírají na nocebo efekt. Kdyby se pan VK podíval na to, doporučuji třeba spolek, který na www.seteus.org má spoustu kolů, kde by tu problematiku mohl nastudovat. Jo, podle velkého konceptuála, ale tento hlavní pilíř globalistů pro naše zotročení opravdu vyznává jako fakt. Jo, jestli bych to mohl vyjádřit případně.
4: Dobře, děkujeme.
5: Ale jinak chválím pana Vůka i pana VK za jejich práci.
3: No a já děkuju za dotaz. No a prosím vás, tady asi dochází k nedorozumění. Jo, velmi zásadním nedorozumění a velmi často k němu dochází. A tvrzení, že viry neexistují, samozřejmě k tomu se nebudu vyjadřovat, to je přesvědčení nějakých lidí, stejně jako, že Země je plochá, nebo že Američané nikdy nebyli na Měsíci, já se tady k těm věcem opravdu nebudu vyjadřovat. Jsou to názory lidí, kteří mají právo na svůj názor a já nebudu nikomu nic teď vyvracet a tak dále, a tak dále. To, kde je ten hlavní omyl, je v tom, že problematika virů je zneužívána k procesům globalistů a k procesům ustanovování systému totální kontroly. V tom je ten problém. Ne, že by viry neexistovaly, ale hrozba, ta samotná hrozba těch virů je používána k totálnímu kontrolování lidí. To, že někdo někde dostane nějakou chřipku, ze které se snadno vyléčí, je využíváno k tomu, že nikdo najednou nikam nesmí chodit, že všichni si musí brát nějaké nosušťoury, než někam vejdou, že všichni se musí naočkovat, než někam jsou vpuštěni a tak dále, a tak dále. Přitom ten virus z principu je nebezpečný pro lidi, kteří mají oslabený organismus, kteří jsou starší, kteří mají nějaké takzvané komorbidity, to znamená souběžné nemoci, které urychlí v podstatě ty negativní důsledky toho, když člověk chytí nějaký virus. Normálně každý den člověk do sebe vdechuje ze svého okolí několik milionů různých virů, to znamená mrtvých patogenních částic, které v sobě nesou pouzdra RNA, ať už jiných lidí, anebo pouzdra zvířat a podobně. To znamená tohleto. To je přirozenost člověka a s těmito problémy se za normálních okolností vypořádává imunitní systém člověka, že to znamená, to je samozřejmé. Ten problém je v tom, že ta hrozba těch virů je nafukována, je pumpována a je používána ke kontrole lidí. To jsme viděli v době covidové éry. To znamená, lidé dostali někde nějaký virus a je úplně jedno, jestli to byl covid, nebo to byla chřipka, nebo cokoliv. No, tak dostali horečku, prostě museli se vypotit tohleto, ale hned prostě byl křik, Ježíš Maria, virus, covid, nesmíte tam nosošťoury, že jo, tohleto všechno, musíte mít vakcinační pasy, nikam vás nepustíme, maximálně nakoupit a do lékárny, ale když budete si chtít koupit, já nevím, někde v elektru, baterky, do šajnovky, tak vás tam nepustí, protože do elektroobchodu vás potřebujete prostě nějakou certifikaci, že jste certifikovaně opíchaný. Že jo? To znamená, to je systém totální kontroly, total control. To znamená, někde je nějaká hrozba nějakého viru a kvůli té hrozbě my lidi začneme omezovat. A teď to vidíme znovu s hantavirem. To znamená, ten virus někde někoho napadne. A jak se teď ukazuje, to jsou ty poslední informace, ve středu oznámilo Evropské centrum pro kontrolu nákaz a nemocí, ECDC, oznámili, že se zjistilo, že testy na hantavirus ukazují a umí ukázat pozitivitu již několik dní před propuknutím příznaků. No co to je? No to je opakování té repete. To je opakování testů na COVID z roku 2000. Pamatujete si, jak tenkrát přišly první testy na COVID a přišly ty informace o tom, že ty testy dokážou pozitivně testovat dokonce i mléko z lednice, když jste dali na testovací štítek na tu krabičku nebo na takový ten testovací ten plaznech umělohmotný a kápli jste tam normální mléko, plnotučné mléko nebo polotučné, to dokonce bylo, jste tam kápli, tak ten test vám vyšel pozitivně na ten SARS-CoV-2. Měli jsme o tom článek. Normálně mléko aktivovalo tu chemikálii v tom testovacím proužku a zaktivovalo to jako aktivní. To znamená, jak vůbec ty testy pro Boha fungovaly. A teď se ukazuje, že ty testy na ten hantavirus jsou podobné jako lidská DNA, že reaguje na lidskou DNA. To znamená, že ty testy budou vycházet jak pozitivně skoro každému člověku, který vůbec žádný virus, hantavirus nemá. Vždyť to je systém řízení. To znamená, někde nějaká hrozba nějakého viru, a ten virus je skutečný, ale používá se to k nafouknutí veřejného strachu a k ukotvení procesu řízení nad populací. To znamená, okamžitě se začnou vyrábět testy, které začnou ukazovat, že pozitivní je skoro každý třetí a podobně. To znamená, to je ten systém, to je ten problém. A ne, není to o tom, že by viry neexistovaly. Prosím vás, nesklouzávejme na alternativě k bludům. Opravdu k bludům. Bludy jsou diskreditací alternativy. Nedělejme to, opravdu, to je strašně nebezpečné. To potom se z lidí na alternativě dělají blázni, pomatenci, někdo, kdo prostě jako je úplně mimo a nemá to nic společného s takzvaným spochybňováním někde něčeho v rámci konceptuality, v rámci procesu řízení. To znamená, chápete,

0: zaujímavý prostě bludama a tak dále. Dokonce jim nabízeli, jako, že se tam bude hrát o nějaké lístky, o něco, že poletí prostě raketou Elona Muska, že se jakože pro ty největší nevěřící, jakože by je vynesl na oběžnou dráhu, aby viděli, že Země je opravdu kulatá a podobně. Jenom chci říct, o čem to je? No je to o tom, že máte někde nějaká fakta a samozřejmě, že můžete zpochybňovat fakta o tom, jak byl nebo nebyl zastřelen John Fitzgerald Kennedy, samozřejmě. No, ta oficiální story je samozřejmě strašně přitažená za vlasy, tomu nemůže nikdo věřit samozřejmě. Ale jsou některé věci, které jsou dané, a které jsou skutečné. Viry jsou samozřejmě izolované. Hantavirus byl izolovaný již v roce 1997. Oficiálně jsou o tom články, jestli to můžete najít na internetu. Není pravda, že by hantavirus nebyl izolovaný. Virusy chřipky jsou izolovány pravidelně. A zkrátka, já chápu, že lidé zpochybňují některé věci, které se okolo nich dějí, a je to naprosto správné, ale problém je v tom, že když se nějaké věci, které jsou dokázané vědou, které jsou dokázané skutečně poznatky medicíny, biochemie a tak dále, když jsou označeny prostě za hoaxy, a vy potom si vezmete elektronový mikroskop a pod elektronovým mikroskopem bez problému můžete ten virus vidět, jak vypadá. Požádejte si, pokud chcete, jak vypadá virus, nebo chcete vidět, jak vypadá virová hlavice, zažádejte nějakou firmu, nějakou laboratoř, kde mají k dispozici elektronový mikroskop, aby vám ukázali některé viry, například virus chřipky, aby vám ukázali, pokud dokonce jsou i různé průvodce, různé exkurze do virových laboratoří, kde vám pod elektronovým mikroskopem ukážou jednotlivé viry, jak vypadají, že jo, ty hlavice, jak se nacházejí v tom roztoku na ukázku, takže nevím, jak by měl to jinak prostě reagovat, ale jak říkám, neberu lidem jejich přesvědčení. Pokud věří některým tady těm věcem, tak nech tomu věří, ale já se k tomu jako buď nechci vyjadřovat, anebo když se k tomu vyjadřuju, tak zkrátka někomu něco v podstatě nebude sedět, takzvaně nebude se to někomu líbit a stejně bude mít a nechá si svůj názor, takže já nikomu nic jako nechci prostě vyvracet. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak, další. Můžeme, dobře, teď jsme si popovídali a jdeme položit dotaz. Už je ta možnost, tak vás poprosím, ano. Tak můžete. On vás slyší, vy jeho ne, tak můžete rovnou položit dotaz.
2: My nic neslyšíme, Martine.
3: Dobře.
2: Tak, teď už jo.
3: Mám stručný dotaz. Nejde o názor, ale já jsem přesvědčená, že USA Irán spolupracují. Že všechno okolo, ty mediální tanečky, to nemá smysl brát úvahu. Oni jsou domluvení na tom, že ta likvidace evropské ekonomiky prostě je nutná. Oni to dělají. Zajímalo by mě, jestli mi to nějak vyvrátíte.
1: Dobře. Jdem se na to kouknout. Tak děkujeme, hezký večer.
0: No já děkuju za dotaz, ale představa, že likvidace ajatoláha Chameneího byla domluvená mezi Spojenými státy a Íránem nějakými silami v Íránu, nezlobte se, tomu nevěřím, i když jako třeba možné je všechno v dnešní době, může tam být třeba nějaká vnitřní klika, která chce třeba radikalizovat proces řízení. To znamená, někteří radikálové v Iránu chtějí, aby ajatolách byl zabitý a byl zavražděný, aby to pomohlo posílit takzvanou pevnou kliku, pevnou linii v Iránu. Ano, se taková teorie by dávala smysl, že by Irán nějakým způsobem

0: inspiroval s americkým Deep State na likvidaci svého vlastního státu. No, možná, že někteří takoví zrádci se tam najdou v Iránu, to by třeba nebylo vyloučené, ale že by to byl koncept, že by to byla koncepce řízení Iránu, pojďme s Američanama se dohodnout na zničení naší vlády, abychom destabilizovali systém a zastavili vývoz ropy do Evropy. Asi si nedovedu představit, že by tohleto měla být oficiální politika Iránu, že Irán by na něco takového přistoupil. Nevidím to jako pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře, připojuji svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
2: Tři věci, která na ten je pozitivní, je tam, že mi snívá ochrany. Já jsem se tam nastavil. Představte si, že jsem si kýchl a rovno do piva Péťu Fialu. Chtělo to odvahu, povedlo se. Nevím, že jste viděl ten film Brubaker, jak tam ty mukové pleskali, aby takto vykali. Vám pěkný večer.
1: Hezký večer i vám.
0: Vítko, slyšel jsi dotaz?
3: Já jsem slyšel fragmentovitě, já jsem právě doufal, že se to nějakým způsobem zlepší, což se částečně stalo během hovoru.
0: Ale tak jestli Martin může tlumočit, jestli slyšel.
4: Podle mě to dotaz nebyl, to bylo takové nějaké konstatování, dotaz jsem tam nějak neslyšel. Aha.
0: Dobře.
3: Já něco o Fialovi a Blue Baker o filmu, ale nevím.
4: Že to pán měl chytit a kejchnout si přímo do piva Fialový hnus. Nebo něco takového.
3: Taká replika třeba.
4: Jdeme na další, přímo teď do vysílání živě. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já so zájmem sledujem situaci na Kube, kde lidé už vycházejí do ulic, protože Kuba nemá oficiálně palivo. Do této situaci samozřejmě dostala Trumpova administrativa. A dnes bola delegácia CIA s šéfom Radcliffom, sa stretli na Kube. Vyzerá to tak, že Amerika preberie Kubu. Pán VK, zapadá to do toho konceptu procesu riadenia, ako ste hovorili, západná hemisféra USA?
0: Áno.
5: Samozrejme, Rusko na to nereaguje, bolo to dohodnuté na Aljaške, ale duch Aljašky v prospech Ruska nič neznamená. To sa vyjadril aj Lavrov, že žiadna spolupráca s USA sa nekoná. Ako sa na to pozeráte, okrem tých zápačíkov v Rusku, vyzerá to, že Rusko stráca všetky bývalé sovietské štáty alebo kolónie alebo partnerov.
4: Ďakujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Je to přesně tak, jak teď pán řekl. Spojené státy se dohodly minulý rok v srpnu, v augustě v Anchorage. Dohodly se na rozdělení sfér vlivu. Spojené státy ovládnou celou západní hemisféru, přičemž znovu se dostáváme k tomu problému. Do té západní hemisféry patří část Evropy. A teď je otázka, jak velká část. Jestli k hranicím, že jo, mezi Bavorskem a Šumavou, a nebo to bude až na Uralu, že o tom se teď můžeme bavit, protože o tom se rozhoduje, mimochodem rozhoduje se o tom na Ukrajině. Ta hranice by mohla vést v podstatě někde, jak je hranice po Baltí, směrem hranicím Ukrajiny, dolů, že jo, tam nějak, někam, někde, Černému moři možná, anebo A nebo součástí to, nebo ta hranice půjde po linii řeky Dněpr. Ukrajina bude rozdělená. A všechno, co bude na západ od Dněpru, bude Evropa, nebo bude, že budou Evropčiky, budou západčiky, a všechno, co bude na východ od Dněpru a na jih od Dněpru, tam budou mít samoděržavý moskevské kanceláře. To znamená, to je otázka, jak bude, nebo kde bude mít západ, nebo západní hemisféra hranice. No a východní hemisféra. A teď je to důležité, abyste si to uvědomili. Kdo bude kontrolovat východní hemisféru? Kdo? Rusko ne. Rusko nebude reprezentantem vedoucí hlavou východního společenství, východní sféry, východní hemisféry, ale bude to Čína. Čína bude rozhodovat. A Rusko, o tom jsem hovořil v první části našeho pořadu, jak je to v Rusku. Rusko je prolezlé západčiky. Za každou cenu chtějí na západ. Západčiky nemají zájem o systém světového řízení, světové moci bývalého sovětského národního prediktora. Nemají zájem. Oni nemají zájem o Kubu. Kubu nechají Američanům. Nemají zájem o Venezuelu. Venezuelu nechají Američanům. V zájmu procesu řízení Moskva nechala Sýrii dvěma státům, aby si tu Sýrii rozdělili. Část Sýrie ovládlo Turecko, protože Turecko je nezbytné pro Rusko, pro obcházení sankcí. A část Sýrie si vzal Izrael. Jih Sýrie je obsazený Izraelem. To znamená, Rusko se zbavuje svých bývalých samoděržaví, svých linií, že jo, v jednotlivých takzvaných postsovětských státech. A když mluvíme o postsovětských státech, k čemu došlo? Rusko ztratilo kontrolu už v 90. letech nad Azerbajdžánem. Zpočátku už Američané ovládli Azerbajdžán. Víte, že Viktor Kožený přijel s Američany v 90. letech do Azerbajdžánu dělat kontrakty s ropou, že jo, pomocí peněz, které se získaly z české kuponové privatizace. Jistě znáte kauzu Viktora Koženého, že jo, všechno bylo přikryté americkou ústřední zpravodajskou službou CIA, že jo, proto je nedotknutelný Kožený. Tehdy to bylo velice komplikované, že oni se na něho nemohli vůbec dostat, protože tam byla stopka samozřejmě od Langley, že jo, nemohli. A Azerbajdžán přišel pod kontrolu Spojených států už v 90. letech, dneska kontroluje Azerbajdžán Turecko. Protože Azerbajdžán, to je turkický národ. Jo, to jsou napůl Turkové. Takže přišel o kontrolu. Nějakou dobu si Rusko ponechávalo svůj vliv v Arménii. Arménie je dneska plně v náruči Američanů a Britů. Ten idiot, co tam je, že jo, ta figurka, že jo, Pašanian, premiér, ten zaprodal celou zemi Američanům a Britům. A že jo, naprosto takové neuvěřitelné, idiotsky nastavené. Pašanian nebyl vždycky pro západní, on nebyl vždycky pro americký, on se snažil prostě pořád do Moskvy volat, aby prostě Moskva pomohla ekonomicky zrujnované Arménii, aby investovala v Arménii, že jo. Kreml se na to vykašlal. Kreml nechal Arménii odejít ze svazku s Ruskem. Všichni to vědí, všichni Rusové, všichni analytici o tom mluví neustále. To znamená, Kreml nechal prostě Arménii, aby skončila v náručí Londýna a v náručí Spojených států. A čí je to proces? No to jsou západčiky v Kremlu. To jsou západčiky, kteří kontrolují procesy v Kremlu. To jsou západčiky napojení okolo Šojgua, To jsou západčeky napojení okolo všech těch skupin a struktur, okolo Gerasimova a dalších, kteří prostě chtějí západní styl souručenství. Prostě Rusko bude končit prostě na Uralu, však o tom se hovoří neustále. Rusko bude končit na Uralu, to zůstane Rusku a zbytek bude rozparcelován. Všechno, co je na Sibiři, tak část připadne Číně. Něco si tam prostě vezmou, vzniknou nějaké státy slabé, že jo, a všechno to ovládne kdo? Kdo to ovládne? No, globální prediktor. Že jo, rozdělí si to mezi sebou jednotlivé rodiny. To znamená, chápete, jestliže je něco pod Ruskem, tak někde je nějaké vedení v Moskvě a tam se to prostě musí různě jakoby řešit, že my bychom chtěli tohleto, ale lidi by křičeli. Takže se to neudělá, udělá se to jinak. Ale když ty země budou rozděleny, budou samostatné, budou takzvaně independent, no tak v těch zemích se mohou dělat potom divoké privatizace, podobně jako v Evropě a že jo, v Československu a potom v rozdělených republikách v 90. letech. Divoké privatizace. Protože už to nebude řízené nějakou obrovskou silou centrálního řízení z Moskvy, už to budou samostatné státy, které budou slabé a které se můžou nechat v podstatě rozprodat za hubičku v rámci takzvaných divokých privatizací. Ten systém je takhle nastavený. No. Takže Rusko a západčiky jmenovitě rozprodávají vliv Ruska ve světě a teď je otázka, co za to Rusko dostává. No, za to, že Rusko že odstoupí od Venezuely a že odstoupí od Kuby a že odstoupí od Sýrie, tak Trump teď zrušil nějaké sankce na ruskou ropu. No, dočasně. No, to je všechno. Žádný jiný pozitivní krok od Spojených států není. No a západčíkům to asi stačí. V Kremlu zřejmě z nějakého důvodu to asi stačí. Nikdo to nechápe, nikdo tomu nerozumí, děje se to. Zkrátka rozumíte, východní hemisféru bude kontrolovat Čína. Čína si bude kontrolovat nějaké procesy. Spojené státy samozřejmě končí v systému nastavení a to, co teď momentálně vidíme, neúspěch v Perském zálivu, silná pozice Iránu, jenom nahrává tedy tomu procesu destrukce Spojených států, ale aby někdo si tím nemyslel, že tím se někde něco posiluje, jakože Rusko najednou někde je prostě silnější. Rusko by muselo být chtít silnější. A je dovoleno? Není dovoleno. Že? O tom už jsem hovořil několikrát. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
4: Tak, můžete položit dotaz, hezký večer.
6: Já bych se Marie dala na to, co bylo teda povedané, ale to dá konkretizovat. Já bych se potom vzhledal to, co teda vy nazýváte, pán Veska, tímto akoby východným blokom. To znamená, že by se tu zase obnovilo nějaké no, neviem, sú to možno také zatiaľ stajistické, ale zase povedne, že tých niekoľkých rokov sa nejako naplňajú, takže ak je to možné, tak si dovolím túto otázku. No a potom, aký máte tým názor, že to, je to možné povedať druhú otázku stručnú, že to skloví týchto našich, tak máte možno podobné pozícia, ktorá tam je, ale tá naša slovenská opozícia, to sú, no, musím sa vyjadať nejaké nespôsobne, ale to sú utrhnuté na SAD v tých politických diskusiách a vlastne ich celá nastavená ich celá činnosť na destrukciu. Ja neviem, či to je možné, že takto nejako fanatizovali tú opozíciu, myslím teda konkrétne teraz na Progresívne Slovensko, môžete ďalšie malé straničky, že toto sa dá tak narýchlo nejako niekto fanatizovať, alebo to už bolo vyškolené, možno to boli hľadaní ľudia ešte niekde zo strednej školy. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte na to nie hlboká poklona. Všetkým, čo nám dáte. Pekný večer.
4: Ďakujeme, večer vám.
3: Tak VK, možná bychom měli začít druhým dotazem, protože ten byl srozumitelnější než ten první. Ten první jsem opravdu já tady nezaznamenal z důvodu nekvality.
0: Mě tady opravdu já myslel, jako, že prostě jsou to moje sluchátka nějak, že asi jako to ne, že to prostě jako u mě je, ale prostě já jsem vůbec nic neslyšel. Jako, jo. Takže jestli nám prostě to může nějakým způsobem tlumočit Martin, jenom zkráceně první otázku, myslím, že tam byla i druhá, jsem nějak zaslechnul, že druhá, tak jestli ty otázky může skopírovat. Copy-paste.
3: Tak, Martine, je
0: možná... A zase nic neslyším, to je zvláštní.
3: To je v pohodě, my jsme akorát...
4: Vyčistí duši.
3: Martine, ne, vyčistí duši, to nebylo slyšet prostě do toho Skypeu. Není, nedá se nic dělat, prostě to není...
4: Není to Skype, je to Discord.
3: Discord, tak
4: prostě... A ten dělá problémy. A víte to. Chlapci, no tak já jsem to neposlouchal, protože jsem psal, že máme další hovor a protože jsem tady odtípával ty další pípající hovory, které neustále zvonily. Tak, to zkusíme jinak. Hezký večer, svobodný. Pojďte na Brno. Jo.
3: Tak my zase neslyšíme, jo, jinak.
4: Já bych řekl, že jo, víte, že ne. Tak zkuste.

0: Sì, io ho visto l'ultimo suo Giovanni, lui lo sta arrivando mentre che lui si sa se non gli la polizia prima, poi ci sono la salva,
1: Tak. Tak, jenom jsem zaznamenal něco velmi stručně o německé policii, a to tak si všechno.
2: Já taky o německé policii něco jsem zaslechl a to je
1: Že pán
2: všechno.
1: zasek někde na alternativě, jestli má německá policie možnost zasahovat na českém území nebo na území České republiky.
2: A dobře,
1: A první
2: ano.
1: dotaz byl, že jeho otec byl nasazený 3 roky na nucených pracích za druhé světové války, kde na něj padaly bomby, tak na koho, na kom žádat odškodnění, jakoby pro rodinu asi.
2: Dobře. No, o tom byla dokonce reportáž. Ano, mají přeshraniční akce. Při přejezdu policisté musí jako oznámit, jako mají na to ty speciální komunikační kanály, že jo, vysílačkama a mohou. Mohou. Konkrétně se to týká pronásledování prchajících aut. Při dané akci, která je takzvaně v průběhu. Není to možné při běžném vyšetřování, že třeba někde se něco vyšetřuje, třeba nějaká majetková trestná činnost, a že by policisté se do auta vyjeli třeba vyslechnout svědka z jedného státu do druhého. To ne, to možné není. Ale při pronásledování nějakého auta, ano, to je možné. To bylo v televizi, jsem viděl tu reportáž. Takže ano. Pokud se jedná, že policajti honí třeba nějakého člověka pod vlivem, že jo, jel jako blázen, tak ujíždí za ním, že jo, tak ano, to je možné. No, co se týče reparačních nároků, tak to je hodně častý dotaz a v podstatě reparační nároky by musely být uplatňovány vždycky přes odbor takzvaných majetkových nároků státu, to by se pán musel obrátit na, pokud to teda si pamatuju dobře, o tom byla reportáž v 90. letech, možná, že se to změnilo, ale ten podnět se podává, pokud vím, k ministerstvu zahraničí s tím, že oni dají nějaký podnět druhé straně a ta druhá strana se k tomu nějakým způsobem prostě vyjádří, kde je nějaký prostě majetkový nárok a majetkový titul a tehdy k tomu byla dokonce nějaká vládní a mezistátní komise, ale to je z 90. let, už určitě fungovat nebude u vás. Takže s tímhletím by se, pokud by někdo měl tohleto, tak se s tím musí obrátit podle mého názoru na nejbližší, kdo by o tom něco mohl vědět, a to je ministerstvo zahraničí a potenciálně ministerstvo vnitra, ale znovu, vzhledem k tomu, že byla podepsána česko-německá deklarace v roce 1997, která se snažila udělat nějakou čáru. A vzhledem k tomu, že právě teď v téhle chvíli probíhají nebo už skončily sudetoněmecké vlastnosti v Brně, nedovedu si představit, že by vám někdo s tím byl ochotný z českých orgánů pomoct. Nedovedu si představit. To by někdo musel mít opravdu velkou vstřícnost a někdo by musel být hodně velký blázen, aby chtěl jít v téhleté době žádat nějaké reparace po Reichu. Nedovedu si představit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustím se do dalšího volajícího.
1: A jdeme na to, možno položit dotaz. Hezký večer.
3: Dobrý večer, Jirka. Já bych měl takový dotaz. V minulém pořadu se mluvilo o tom, že Vladimír Putin by měl být vyměněn, protože mu není dovoleno. Všechno chápu. Mi to připadá jak v té pohádce Dažblena a Pandrohola, kde smrťák, když stojí u hlavy, tak se to může dělat. Nebo obráceně u nohou, může. Ale když to Putina, co bude dovoleno tomu nástupci takového zásadního, zastosaný?
2: No, já děkuji za
3: To byl
2: dotaz.
3: ten dotaz.
1: Dobře, dobře.
2: No, na to je jednoduchá odpověď. Rychlá, krátká, ano, přesně tak. Nástupci bude opět dovolen jenom to, co dovolí ti, kteří ho k moci přivedli. Neboť tak je zdáno, není dovoleno nějak jinak. Konec konců to je stejné jako s jakýmkoliv generálním ředitelem, kterého si majitel firmy dosadí, když ředitel začne dělat do firmy, nebo začne ve firmě dělat nějaké psíkusy, které se majiteli nelíbí a vedou ke ztrátě podniku, že podnik začne mít obrovské ztráty a tohleto, tak prostě majitel prostě přijde a ředitele vymění. Takhle to funguje v normální firmě. A to, že se i státy řídí jako firmy, to není přece žádné překvapení. Takhle to funguje. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustím se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Máme další volající až z daleké Kalifornie, slune, takže zdravíme a můžete položit dotaz.
4: My bohužel zase neslyšíme.
5: Já se jenom... Bude očkování povinné a druhá otázka, jaký je účel těch gigantických giga data centers, které v zásadě budují v Spojených státech. Či je to sledování občanů, alebo či je to vytváraní dalších realit. Děkujem, taky mě budeme počívat.
1: Já ještě na začátek, jak jste říkala, která očkování, že jsou povinná?
5: Budu očkování proti hantaviru.
1: Jo, hantaviru zda budou povinná. Aha, dobře, děkujeme.
2: No já děkuju za dotaz. No, jestli budou povinná očkování proti hantaviru, to ještě je hodně předčasné, záleží na tom, jak dopadne jednání Donalda Trumpa v Číně a jaká bude reakce Číny na požadavky Spojených států. Pokud dojde k otevření Hormuzu nebo dojde k nějaké dohodě, tak bude zažehnána palivová krize a hantavirus přesun procesu řízení na pátou prioritu se nebude realizovat a odloží se až do ukončení války na Ukrajině. Že tak, jak bylo původně navrženo. Pokud by ale válka se prohloubila v Perském zálivu, tak je reálné, že už na podzim po skončení dovolených, kdy dojde k ropné krizi v celém kolektivním západu, protože že už podle prognózy že jo, agentury Bloomberg, oni mají prognózu, že $100, že do konce tohoto roku ropa neklesne pod $100 za barel. A to by bylo likvidační, to naprosto likvidační pro Evropskou unii. To, že dneska se drží, jenom pro vaše informace, že se drží cena paliv někde na nějaké regulované rozumné výši, jenom kvůli tomu, že stále ještě Evropa čerpá z hlubinných rezerv. To znamená, z ropných rezerv se stále čerpá ještě teď pořád, což moderuje cenu nafty a cenu benzínu a rovněž i cenu kerosínu, leteckého kerosínu. Ty rezervy podle Bloombergu mají dojít někdy v červnu, v druhé polovině června mají ty rezervy dojít. Proto my teď nevíme, jak se Trump dohodl s Čínou, jaké budou přijaty procesy řízení, jestli se hormuzský průliv otevře nebo se neotevře. My teď nevíme v téhle chvíli. Pokud by to bylo opravdu tak kritické, že by válka byla prohloubena v Perském zálivu, tak opravdu se dá očekávat, že na podzim tento rok by se hantavirus mohl opravdu začít používat k procesům totální kontroly v Evropě znovu jako COVID od roku 2020. To riziko je opravdu vysoké. A tam už je možné všechno. Pokud by ten proces byl zahájený někdy na podzim před začátkem sezóny, že jo, virové sezóny na podzim, všechny ty chřipky a všechny ty covidy a všechny ty další, tak tam by opravdu potom hrozilo, že někdy příští rok v zimě, někdy třeba i před začátkem jara, že by někde mohli přijít a být prostě takové ty myšlenky na to, že bude se očkovat třeba personál zdravotníků, bude se očkovat ve školách, bude se očkovat tam, kde je kontakt s lidmi a tak dále, třeba nějaké prodejny, že jo, prodavačky a tak dále, bude se očkovat tady, tamhle. To znamená, v této chvíli, teď v polovině května, zatím nevíme, jak dopadne přenášení moci ze Spojených států na Čínu, jak ten proces bude dokončen v Pekingu. Je to všechno aktuální, je to všechno živé, takže my teprve uvidíme. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hello, halo, připojuji, můžete položit dotaz, hezký večer.
0: Slyším mě, pan VK, můžu mluvit?
1: Ano, a teď nevím, kde mám. Ano.
0: Ohledně těch sudet a sudeťáků chtěl upozornit na jednu věc. V půlce září roku 1938 vyslal prezident Beneš do Francie na tajnou misi tehdejšího ministra sociální péče Jaromíra Nečase. Francouzské straně měl předat Benešovu nabídku, a to podpoření sudet Německu. Následně v září proběhla takzvaná Mnichovská konference, kde Francie a Británie předložili tuto nabídku Hitlerovi. Hitler potom samozřejmě skočil a výsledek Mnichovské konference si přivlastnil jako své diplomatické vítězství. Náš židozednářský prezident se s tím, co nabídl, samozřejmě nikde nechlubil a informace o Nečasově misi byly přísně utajeny. Následně Neville Chamberlain po příletu do Británie mával papírem, takzvanou mírovou dohodou. Ta byla sepsaná až druhý den po konferenci a s Československem neměla nic společného. Byl to o neútočení mezi Británií a Německem, s kterým si Führer později vytřel pozadí. Můžete tyto informace potvrdit nebo vyvrátit? Děkuji, přepínám a budu poslouchat.
1: Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer.
2: Je třeba říct, že Edvard Beneš samozřejmě se evakuoval po Mnichovu, nasadl do Dakoty československých aerolinií a spolu se zlatým pokladem státní banky odletěl do Velké Británie. Byl to v říjnu, kolikátého 7. října. 38, ale teď mě neberte za slovo, to přesně to datum si nepamatuju. No a odletěl samozřejmě. Bylo to dopředu připraveno. Ten odlet byl velice rychlý. Proto evakuace těchto kádrů vždycky probíhá tak, že dopředu je něco dohodnuto v zákulisních procesech řízení. A je třeba si uvědomit, že co bylo za první republiky. Za první republiky mnoho lidí vidělo v německém nacismu správnou věc. Správnou věc viděli. Byl to proces, konec konců o tom byl i ten film s takzvanými národními zrádci, to byl ten film z 60. let, kde se, ten název teď si nemůžu vzpomenout, tam se řešilo to, jak vlastně nacisté vlastně získávali podporu v Evropě u jednotlivých lidí, u jednotlivých politiků a kádrů, jakým způsobem prostě slibovali sociální jistoty, které v podstatě je jakoby měly dostat na stranu takzvaného národního socialismu. To je zajímavé. Po vyhlášení okupace po 15. březnu 39 na území protektorátu Čechy a Morava byly zavedeny dělnické programy. Poprvé v českých zemích byla zavedena dovolená pro všechny pracovníky, pro všechny dělníky. Do roku, do toho 15. března 39 v českých a moravských zemích dovolené měli jenom státní úředníci. Nikoli v dělníci v soukromých fabrikách a firmách. Neměli na to nárok. To zavedl Hitler v českých a moravských zemích. Stejně tak zavedl přídavky na dítě. Přídavky na dítě, na každé narozené dítě zavedl Adolf Hitler. To znamená, on se snažil při nástupu zavádět sociální programy, stejně tak navedl povinnou stravu dětí ve školách, školní jídelny, zavedl Adolf Hitler ve školách. Jízdu vpravo, že zavedl jízdu vpravo, to jistě víte, to vědí všichni. Ale takové ty zásadní věci, zkrátka, jakoby pro dělníky, pro lid a tak dále, pocházejí z koncepce NSDAP, které byly zaváděny i v českém, v takzvaném Böhmen und Mähren protektorátu, že? No a cílem v podstatě bylo získat podporu takzvaného rukodělného lidu, jak se tenkrát říkalo. Rukodělný lid měl podporovat ze zdola nacistické procesy řízení, které samozřejmě byly v podstatě jakoby vektorem, jak dostat pro válečné úsilí na svoji stranu dělníky z jednotlivých okupovaných zemí. Protože to, co bylo zavedeno v protektorátu Čechy a Morava, Němci zavedli na okupovaných územích i v Dánsku, v Belgii, v Holandsku, ve Francii. To znamená, byla to snaha ukotvit principy národního socialismu ve všech v podstatě okupovaných zemích. Jejich teze, jak dostat pod kontrolu de facto lid, takzvaně, aby byl na straně jejich myšlenky, tedy takzvaného systému Velkoněmecké říše. No a co je důležité, to je v podstatě to nastavení, že celá ta společnost de facto dneska je nastavená do něčeho, co společensky teda se podobá jakýmsi neonacistickým procesům řízení, které se teď vlastně jakoby krystalizují v celé Evropě. A znovu jsou u toho ty prebendy, které s tím jsou doprovozeny. Stejně jako v dobách protektorátu. Když nějaký systém přichází k moci, snaží si ty lidi koupit. Nebo aspoň snažil se koupit. Evropská unie na to šla způsobem přerozdělování peněz. Budeme státům, jednotlivým státům dávat peníze a tím se ty státy budeme kupovat, aby na nás převedly všechny procesy řízení, že do Bruselu. Budeme ježit do takzvané fondy Evropské unie. To znamená prebendy, že jo. Budeme prebendy posílat do jednotlivých rozpočtů a oni budou hlasovat pro nás a my budeme mít kompletní strukturu řízení. Takhle je to skutečně nastavené a ten systém je v podstatě okopírovaný, že pokud chcete de facto převzít někde nějakou moc ve společnosti, tak vždycky se snažíte ty lidi de facto si koupit takzvaně ze zdola pro nějakou vyšší tezi, kterou oni mají. Já jsem, to je s takovým jakoby přesahem, je to velice dlouhé, já se omlouvám, že to je vždycky s takovými odbočkami a tak dále, to třeba vysvětlit ze širšího pohledu. Máme 22.00, máme ještě někoho na telefonu, Martine?
1: Ano, mám, mlužím tady.
2: Tak, vezmeme, no, ještě
1: vezmeme. Hezký večer, pojďme do toho.
6: Dobrý večer. Pane VK, můžete se prosím vás vrátit k tématu zmizelých vědců a tajných programů NASA? A možná, sice už je hodně hodin, ale přiblížit, kdo vlastně tvoří syndikát. Děkuji moc, pěkný večer.
1: Děkujeme, hezký večer.
2: No, já děkuju za dotaz. No, co se týče těch zmizelých vědců, samozřejmě, že to má velkou souvislost s tím, co teď proběhlo před několika týdny, před měsícem, toho 1. dubna to bylo, myslím, že si vzpomínám, nebo to trvalo asi týden nebo 10 dní, to trvalo ten proces, ten let, že jo, ta lodi, kosmické lodi Artemis k měsíci, že jo, po třech dekádách, nebo po kolika, že jo, to někdy naposledy od roku 80-78, to bylo naposledy, že jo, oblet okolo měsíce, že jo, tomu se vrátili a nafotili, že jo, nějaké věci, ale šlo v podstatě o testování té nové lodi, jestli je funkční, že jo, jestli fungují všechny řídící systémy a tak dále a tak dále. No, ale co je důležité, najednou je povoleno vrátit se k měsíci, že to je zásadní. Syndikát dovolil vrátit se k měsíci. To je velké, to bylo na velké povídání a to bohužel nemáme čas. No, z jakého důvodu? Podívejte se, to, že Elon Musk staví vlastní rakety směr nahoru, o tom víte, o tom jsem už tady vlastně citoval v mnoha pořadech, že jo, jsem o tom mluvil a máte o tom články na Aeronetu. V podstatě směr nahoru, směr dolů a singularita, o tom víte. A ten směr nahoru zajišťuje Elon Musk. Že to znamená soukromé dopravování kosmických lodí na orbitu a potom někam dál k měsíci a k Marsu a tak dále a tak dále. A ten proces je řízený samozřejmě syndikátem. Pokud se ptáte, co je to syndikát, je to sdružení představitelů jednotlivých planetárních osídlených planetárních nosičů a jednotlivých civilizací v naší galaxii, v celé galaxii. že jo, mléčná, že jo, mléčná dráha, celý náš prostor, že jo, to znamená sdružení. Mohli byste si to představit, že syndikát je v podstatě jakési OSN jednotlivých civilizací v naší galaxii, OSN, jakási nejvyšší rada. No a samozřejmě tam má nějakou agendu, syndikát má agendu. No a tou hlavní agendou je snaha o to, aby povrch naší planety, našeho nosiče 3D G, aby povrch nebyl zničen. No a zničený povrch může být několika způsoby a tím nejrychlejším způsobem je samozřejmě celoplanetární termonukleární válka mezi velkými velmocemi, které disponují jadernými zbraněmi. Tomu se snaží za každou cenu syndikát zabránit. A používá k tomu mnohé prostředky. Prostředky typu dosazování lidí k moci, kteří usilují o takzvanou denuklearizaci na povrchu planety. To znamená, aby jednotlivé státy se zbavily jaderných zbraní. Dalšími nástroji je odstraňování lidí, že například otevřou okno a skočí z vysokého patra, nebo se jim pomůže, když nechtějí skočit a tak dále, tak dále. To znamená, tohle to jsou všechno prostředky, které používá samozřejmě syndikát. A co oni vlastně používají velice často je, že chodí a vyhledávají, protože samozřejmě používají projektory, a snaží se, aby některá iterace zaručeně nenastala v budoucnosti. No, to má hodně společného s programovacím filmem nebo se sérií programovacích filmů Hollywoodu Terminator. Ještě předtím, než někdo vyroste a začne být důležitý nebo bude mít důležitou roli, je třeba ho oddělat, je třeba ho zlikvidovat. Proto mizí každoročně na této planetě tisíce lidí, tisíce dětí a některé končí v podstatě jako materiál pro různé satanistické společnosti takzvaných vysokých procesů řízení nad planetou. To jsou okultní procesy, které vzývají samozřejmě satana. Satan má několik vlastně nástrojů procesu řízení nad touto planetou. Já k tomu chystám, už můžu dopředu prozradit knížku pro tento rok. Zase bude další samozřejmě, ale tuhletu chci právě věnovat procesu přebírání moci těmito opravdu zlými silami nad naší planetou. Něco, čemu byste říkali jako satan, že zlá moc, že která se snaží ovládnout řídící elity nad touto planetou. Že? To znamená, je to velké rozlehlé téma a jenom na odpověď pro paní, který chtěla vědět, co je to syndikát, takže to jsem vysvětlil. No, to je všechno. Máme 22.05, takže jsme to zdárně dokončili až do konce. Já se teda loučím s vámi, s našimi posluchači, samozřejmě s tebou, Vítku. Díky tobě, Martine, za support, že jo, za telefony, za písničky. No a my samozřejmě se uslyšíme příští pátek opět po 19.45. Snad už doufejme, že už opravdu skutečně na čas budu se snažit. No a přineseme opět aktuální témata z domova i ze světa. Takže užijte si týden, ani ne týden, jako spíš víkend samozřejmě. No a pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer anebo dobrou noc.
4: Já se taky připojuju v rozlučce, protože představujeme, vezmu to hopem. Měj se taky VK, měj se moc hezky. I tobě, Martine, moc děkuji za vysílání, i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a naší podporu, které si velmi vážíme. Mějte se hezky a dobrý večer taky, případně dobrou noc.
7: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
8: No tak začněte, pánové.

0: A co vám říká jméno Ursula von der Leyen?
1: Asi nic, co?
2: Ouro.
3: Takže sudeto německý Landsmannschaft vám nevolí soudruhu! Zabítu to!
1: Je to, jak když někdo tahá kočku za ocas. Tak, jdem do prdele.
4: No, to jděte. No, mám jde stejně o fanoušky.

0: Večer. Vítam vás u dalšího vydání pořadu Jsme ve válce. Dnes nás čeká 5 témat. Na první pohled nesouvisí, ale přesto mají společného jmenovatele. Hranici mezi bezpečností a kontrolou, pravdou a politickým zájmem. Začneme doma. Nedávné fotbalové derby mezi Slaví a Spartou nebylo jen sportovním svátkem, ale testem nás všech. Politici volají po biometrických kamerách a rozpoznávání obličejů, ale položme si otázku. Je násilí na stadionech jen problémem chuligánů nebo jde o signál hluboké společenské frustrace? A nestane se z fotbalových tribun laboratoř pro plošné sledování nás všech? Od stadionu se přesuneme do uzavřených sálů pražských hotelů. Praha opět hostí bál špionů, veletrh sledovacích technologií ISS World Europe. Budeme se ptát, kdo dnes obchoduje s vaším soukromím, jak funguje biznis od poslechy a proč se Centrum digitálního dohledu nad Evropou nachází právě u nás. Třetím tématem je kontroverzní sudetoněmecký sjezd v Brně. Proč vláda tuto akci připustila a co signalizuje plánované setkání prezidenta Pavla s bavorským premiérem Zedrem. Jde o skutečné usmíření nebo o nebezpečnou relativizaci poválečných dějin a oslabování našeho národního sebevědomí? V historii zůstaneme i u čtvrtého bodu. Švýcarsko po desítkách let otevírá utajované spisy o Josefu Mengelem. Jak mohl jeden z nejhorších zločinců světa nerušeně cestovat po Evropě? Ukážeme si, kde končila poválečná neutralita a začínal cynický pragmatismus tajných služeb. A na závěr se podíváme na bojiště moderní éry. Konflikt s Íránem odhaluje šokující realitu. Levné drony a asymetrická válka začínají porážet nejdražší zbraňové systémy Západu. Končí éra americké vojenské převahy? Tak. A na to vše se budu ptát bezpečnostního analytika Jana Schneidera, se kterým se právě teď spojíme do Havlíčkova Brodu a začínáme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký večer, ahoj, já tě zdravím a půjdeme rovnou k prvnímu tématu, jak jsem předeslala, slyšeli diváci a také ty derby Slavia Praha. Já jsem sledovala celý týden komentáře a přiznám se, že se směřují spíše k politikům, kteří přemýšlí o úpravě legislativy, ale mě na tom zajímá spíš pohled dovnitř a možná bych měla hned říct také, proč je to taková jenom osobní zkušenost, protože já bydlím asi 200-300 metrů od Sigmy Olomouc a to tak dlouho, že si to pamatuju, jak tu probíhaly ty fanouškovské záležitosti kolem fotbalu před rokem 89 i po něm. Takže já se ptám, neměli bychom se podívat dovnitř těch klubů předtím, než se začít nořit do legislativy?
1: No, je to spíš společenský téma. Tam mě docela zdvihly takové ty hlášky, jestli za to hrubnutí těch fanoušků nemůžou politici a ten dotyčný komentátor s krátkou pamětí tam prostě furt mluvil akorát o nějakém výroku Macinky a Turka a na ty všechny Foltýny a Řehky a Pekarový, Adamový, prostě na tyhle ty výroky jakoby zapomněl prostě. Takže to hrubnutí tady ano, je celospolečenský. Nicméně dávat to do souvislosti s tímhletím fotbalovým třeštěním je asi trošku dost násilný. Proč to neporovnat, ale je potřeba asi dojít taky k takovému nějakým střízlivému závěru. Já si myslím, že celý problém spočívá v tom, že tady jde o ukrutný biznis, o veliký prachy a oni potřebují ty diváky dostat na ty stadiony a ty diváci tam už prostě nemají. Všeobecně diváctvo, všeobecně ten sport už přestává být zajímavý, už se spíš ty lidi tam jdou vyřádit. a ti pořadatelé jim vycházejí vstříc, protože tam bylo řečeno, že na té Slavii jim tu pyrotechniku v podstatě dost tolerovali. Já musím říct, že jsem rád, že Tvrdík nabídl rezignaci za tu Slavii, protože to evidentně nezvlád. Majitel Tykač, no to je taky prostě takový, že to je one man show, to znamená, co si pan Tykač zváží, tak to ovlivňuje prostě celospolečenské chování a ten Tykač prostě uhlobaron a teďka najednou tady ovlivňuje určitý jako rizikový sociální skupiny, jejich chování, celý to prostředí, ve kterým se to bude odehrávat. Prostě když je ten oligarcha moudrý, tak z toho těží celá společnost. Když moudrý není, tak prostě není šance, jak ten sešup dolů zvrátit. Takže já si myslím, že tady v tom fotbalu je mnoho špatného, mnoho peněz, jde prostě o ten biznis a oni jim tolerujou, těm fanouškům, prostě ta tolerance toho násilí, těch výtržností je čím dál vyšší a pak to prostě dopadne takhle. Takže já si myslím, že to je obraz spíš než čeho jiného, je to prostě obraz toho, jak ty, že v pozadí všeho jsou prostě peníze.
0: No, já jsem si poslouchala docela zajímavé podcasty. Poslouchala jsem Ondřeje Kaňu, který je majitelem, tuším, Slovanu Liberec. Poslouchala jsem Jana Pirouška, který se pohybuje také, tuším, že má svůj fotbalový podcast. A tam byla zajímavá jedna věc. Oni nacvičují s těmi fanoušky, nebo respektive ty kluby. Ano, jak říkáš správně, ten biznis, tak ty kluby nacvičují nebo nechávají ty fanoušky nacvičovat nějaké choreo. A to se děje i přes týden. Mimo ta utkání. A tam prý údajně se mohly dostat to množství těch světlic a tady těchto věcí. A proto, když jsem se tě ptala na začátku, tak ta moje otázka směřovala dovnitř těch klubů. Já už mám pocit, že ta debata svádět to na politiky nebo Putina, nebo začít se zabývat legislativou je úplně mimo, že bychom se měli dívat dovnitř těch klubů a taky třeba na to, jestli by oni neměli zařídit kamerové systémy, AI a všechny tyto věci.
1: No, tam ty kamerové systémy mají, ale tady je prostě problém s tou

0: druhé strany, protože tady skutečně jde o to, nesmí tady panovat nějaká dogmatika, musí tady panovat nějaký kompromis, musí se dojít k nějakému kompromisu. A tady na tom fotbalovém stadionu, já si myslím, že tam by měly být tabulky, že tady končí vaše soukromí vstupem do fotbalového hlediště a tady vydáváte v šanc prostě svůj ksicht v závislosti na svým jednání. Jo. A já si myslím, že by tohle to mělo být, těch technik prostě jak zabránit tomu vstupu je hodně. Existují třeba ty identifikační techniky založené na snímání řečiště lidské dlaně. Jo? Každá dlaň nejenom jako daktyloskopie, ale prostě i to žilní řečiště v té dlani je naprosto unikátní. A takže se jednoduchým přiložením dlaně na ten snímač, na ten senzor, dá odhalit identita člověka. Tam nemusí být to jméno v tom systému. Jo? Tam prostě může být, že člověk s touhletou charakteristikou, s touhletou, s tím obrazem dlaně prostě má zakázaný vstup na fotbalový stadion a to dejme tomu prostě po celých Čechách. Jo? Může si, mohla by ta databáze vzniknout i celoevropsky. Tam vůbec nejde o jméno. Tam jde jenom o to, že prostě tento jedinec nepatří na fotbalový stadion. Čili těch kompromisů lze udělat poměrně širokou škálu, jak to odhalit, jak tomu zabránit. Nicméně je nutno říct, že některý lidi tam právě chodí kvůli tomu bordelu a když tam nebudou se moc vyřádit, tak tam prostě chodit nebudou. A ty fotbalové kluby určitě zase budou chtít tu návštěvnost udržet, takže oni vlastně jsou, tak jako pohybují se velice na hraně, protože jsou chtiví peněz a zároveň tohleto jim ty kšefty kazí, takže oni jdou prostě na tu hranu. Jo? Oni nemají zájem jít do bezpečné vzdálenosti před tu hranu, jako zabránit těm násilnostem, protože to by pro ty jejich diváky prostě přestalo být zajímavý. No to je prostě taková je situace. Já na druhou stranu bych prostě trpěl, málo bych trpěl tím, kdyby policie docela jaksi silně a důrazně zasahovala proti těm výtržníkům, ale oni, ty to víš sama, že oni se chodí prát někde za město na pole, že prostě tam jde skutečně o to násilí. Ten fotbal je jenom prostě jednou z příležitostí, kde se to manifestuje, tenhle ten duch doby.
1: A myslíš si, že tresty za tady tohleto, v Anglii se jim říká rowdies, že jsou u nás dostatečné, protože já nevím, já sleduju už nějakou dobu a nepříliš pečlivě, ale tu kauzu Oganisiana, kde dochází k výtržnostem, k napadáním a jestli se na to můžeš podívat tady z této stránky, jestli jsou dostatečně postihováni, se mají čeho bát.
0: No, kauza Oganisian je prostě hanba od začátku do konce a já tady hlavní vinu kladu na nejvyšší státní zástupkyni Linku Bradáčovou, prostě, která si neudělá pořádek v tom systému státního zastupitelství, protože tam státní zástupci mají vystupovat mnohem razantněji a mnohem důsledněji prostě než tohleto. A zároveň je to i podnět pro ministra spravedlnosti. Prostě ta soudkyně si dělá z lidí srandu. Ten člověk má další trestní stíhání a ona tvrdí prostě, že 2 roky je čistý. Prostě ona se vysloveně těm lidem vysmívá. Jo. Takže to je jasně v tomhle prostředí žádat, aby prostě bylo dosahováno spravedlnosti, je velice iluzorní. Nicméně nic jiného nám nezbývá. Musíme v tom být tvrdí a musíme podpořit jakoukoliv snahu, která jde tímto směrem.
1: Já si myslím, že bychom měli sledovat, jak se s tím poradí na prvním místě. Na prvním místě to musí být kluby. Já si pamatuju Jaroslava Tvrdíka jako ministra obrany, jsem ho zažila ve sněmovně ještě ve dvou vládách. Ale jestli k tomu už nemáš nic dalšího, půjdeme dál?
0: Půjdeme.
1: Tak, jak jsem řekla v úvodu, v Praze se bude konat bezpečnostní veletrh. ISS World Europe se to jmenuje a chci se tě zeptat, jestli nám můžeš přiblížit, o co jde na tomto veletrhu. Koná se to v Praze, v hotelu Clarion a proč zrovna Praha, protože to už je několikátý ročník, ty určitě budeš vědět kolikátý, ale jsme v něčem výjimeční, že se zrovna takový veletrh koná u nás.

0: No ten, ta firma má, je to americká firma, má velice blízko k FBI, čili co se týče té odbornosti, tam asi nelze celkem nic vytknout. Co se týče Prahy, no tak to je kongresová turistika, to je prostě velice oblíbená disciplína u mnohých představitelů všemožných těch bezpečnostních a zpravodajských služeb. Někteří v podstatě se v tom velice vyžívají, pro službu nic neznamenají, akorát prostě trávějí půl svého profesionálního života cestami po různých takových konferencích. No, to je jedna věc. Druhá věc je, že to je samozřejmě určitá prestižní záležitost. Ona ta firma dělá, má takový vlastně ty odbočky jednak pro Střední východ a Afriku, Evropu, Severní Ameriku, Latinskou Ameriku a Asii. Tam se tato podujatí, jak říkají bratři Slováci, konají pravidelně. Ono je to, nejenom toto, takových konferencí je povícero. Já jsem kdysi byl na Lotech v Europe, to bylo taky v tom Clarionu. Tenkrát to, já nevím, od kdy to běželo, tohle bylo, myslím, bienále, toto běží snad každý rok, nevím přesně. Takhle, nelze tomu v podstatě nic moc vytknout. Je to záležitost, kde se školej v zákonných postupech, to znamená vyšetřování třeba na Darknetu a dalších věcech je velice zajímavý, spousta lidí se tam dozví věci, které jinde těžko schání. Není to snad veřejnosti přístupný, jestli jsem to dobře četl, je to prostě jenom na pozvánku, čili jsou tam odborníci mezi sebou, prezentují se tam určité produkty, čili je to na komerční bázi celý. A řekl bych, že celkově lze to pokládat za prospěšnou prestižní akci. Nicméně, já jsem jako takový trošku už postižený tím prostředím a vím, že v podstatě toto není úplně ten primární účel. Podle mého soudu nejde o to, že by to bylo masivně to, co chci říct, ale je tam prostě taková zajímavá věc, že se ty lidi osobně seznámějí, což je zase ku prospěchu věci, protože osobní znalost, já to vím, prostě to vědí všichni policajti, všichni zpravodajci vědí, prostě, že když je něco někdy potřeba s nějakým útvarem, se kterým nejsou v pravidelném kontaktu, takže je s nesmírnou výhodou, když tam někoho znají prostě, a ty věci jsou mnohem jednodušší, jde to mnohem hladčejc. Ale ono je tak se vším. Že? Já jsem dneska měl se svým synem debatu o těch kryptoměnách a on říká, on byl na nějakých těch jejich kongresech a říká, on ten začátek je naprosto jasný. Ty lidi odmítají být, nechat se špehovat státem. Jo? Čili ten začátek je jasný. Ale a spousta těch aktérů těchto konferencí třeba o těch kryptoměnách to ví, že zároveň otvírají dveře pro velice těžký zločince, když to tak řeknu. Oni jsou si toho vědomi. Jo. Čili ta svoboda, takhle, základním rysem této civilizace založené na Bibli, základním biblickým pojmem je spravedlnost, nikoli svoboda. Svoboda je jenom krůčkem ke spravedlnosti, ale krůčkem nikoli dokonalým. Čili jestliže se někde rozprostře prostor svobody, tak vůbec není jasný. Dokonce by se dalo říct, že ta spravedlnost je ohrožena někdy více než v předchozí fázi a musí se to velice nesnadno dohánět. Takže v tomto prostoru tady se taky otvírají dveře prostě k lepší spolupráci, to je velmi pozitivní, ale na druhou stranu, já teď řeknu to negativní, co si myslím, že tam hraje roli, ty lidi, když se poznají, tak je toho možný i nejenom využít, ale i zneužít. Protože když potřebuju se dozvědět, jestli se v té vaší zemi náhodou neschyluje nad nějakými mými zájmy, tak já tam mám známýho, zavolám mu, který ho znám z těchto konferencí, ale co se dozvím off record. Dokonce, když bych potřeboval něco inteligentně zabrzdit, a já si myslím, že tady třeba kolem toho Jiříkovského a těch bitcoinů přesně tyhle ty věci můžou hrát roli, protože ty věci mají globální přesah, to není jako věc vůbec jenom tady naše, takže tam tyhle ty věci můžou hrát roli. Ono je to, říká se tomu networking, že budování sítí, ty lidi se poznávají, ty zpravodajské služby jsou za různými subjekty, které pořádají tyhle ty kongresy a všechno je to v klidu, všechno to probíhá až do okamžiku, kdy je, vyvstane potřeba tyhle ty známosti oživit a využít. Takže celou dobu se nemusí nic dělat, on v podstatě ten Aspen funguje podobně, že oni tam pořádají velice zajímavé kongresy na velice zajímavé témata a ty lidi se tam sejdou a nic zlýho se tam neděje. Oni si vyměnějí navštívenky a to důležité se odehrává ve foaje, že prostě ty lidi jsou otypováni a pak jsou možná někdy osloveni, ale na tom samém kongresu se nic takového neděje. Čili je to v podstatě taková seznamka, když tak řeknu. Takže to bych řekl, že asi je vlastně každá dobrá věc má určitou možnost negativního nebo zneužití. Je to u všeho, není to prostě nic mimořádného, tady je to něco podobného a co se týče, jako kdybych byl ředitel té služby, tak bych si dal veliký pozor, koho tam posílám na tyhle ty kongresy, protože ty lidi pak dostanou pozvání na nějaké školení, vyjedou do zahraničí, jsou skutečně se z nich stanou obrovský experti, ale druhá otázka je, pro koho všeho oni budou dělat.
1: Když jsme řekli, nebo respektive já jsem na začátku řekla, že to je veletrh, tak mě by zajímalo, jestli tam dochází i k nějakým kontraktům, nebo čistě, jestli je to jenom veletrh, takže se tam představí ty věci, nebo jestli se tam i dojednávají kontrakty a kdo to kupuje, protože já jsem četla, že to jsou třeba vlády, nebo jestli tam třeba, já nevím, se účastní zástupci od nás z Nukibu, nebo jak to probíhá?
0: No určitě, já nevím, jestli to podepíšou tam na místě, ale nemyslím si, že to je až takhle, prostě oni si tam vytipujou ty produkty a pak to dají těm svým odborníkům jako ve službách, v těch útvarech a ty už to zařídějí, prostě to je jako běžná komerční záležitost. Jo. Ale tady se prostě dozví o tom, co všechno existuje, je jim to předvedeno. Tam je samozřejmě, dneska to tam padlo v jasných zprávách, že Němci koupili francouzský software a nikoli americký. No samozřejmě, protože tam nejde jenom o to koupit software, ale někdo ten software udržuje. Jo. A teď jde o to, když to udržuje, tak jestli tam náhodou nemá nějakou takovou kapsičku, do které se sypou ty data, o kterých ten uživatel neví a on, když jde dělat údržbu, tak si hod tu kasičku tam vybere jo, taky s tím. Takže pak je asi nejlepší, když je ta možnost, tak vyvinout si prostě software vlastní. Jo. Čili já bych tam ani netvrdil, že ta tajná služba by měla zveřejnit, odkud jaký software. Myslím, že je úkol vlády a poslanců, aby tyhle ty odborné věci si ošetřili. Každopádně je asi rozumnější nebýt závislý na jednom dodavateli a jako s tou energií prostě diverzifikovat ty zdroje. Ale ono to má všechno prostě svý úskalí a třeba ty věci nejsou kompatibilní a pak to vlastně může být i ta výhoda, že když to nakoupím z jedné země, tak to ví akorát jedna země, když to koupím od víc zemí, tak to budou vědět všichni. Jo. Takže těžko takhle obecně dát nějakou radu. Prostě je to takový, jak se to řekne, takový to tekutá půda pod nohama, prostě tekuté písky, člověk neví, kdy se to pod ním rozevře a kdy ho to vcucne dovnitř. Je to téma, je to věčný téma, řekl bych tohleto. Jo. Ale myslím si, že v podstatě ten zásadní užitek je prospěšný, že je to prospěšný, ty lidi mají možnost si vyměnit zkušenosti a myslím si, že ve většině služeb a těchto útvarů jsou lidi, kteří skutečně chtějí potírat tu kriminalitu a a že se tam navážou jako docela zajímavý vztahy a že se třeba i vzájemně povzbudějí.
1: Já, jestli tě můžu ještě jednu doplňující otázku, protože tohle to mě zajímá. Když jsme se bavili o tom, že je to uzavřená společnost, tak mají tam přístup, mohou se akreditovat i soukromé firmy u nás? No, napadá mě to samozřejmě v souvislosti s tím, jestli my se máme bát o ochranu našeho soukromí jako obyčejní civilisté, když se nebudeme teďka bavit o NÚKIBu, vládách, tajných službách, nebo zpravodajských službách a tak.
0: Nevykonává každý stát všechny činnosti. Ve spoustě států se ta bezpečnost privatizuje. To znamená, že určitý věci vykonávají soukromé subjekty. Například vězeňská služba ve Spojených státech je víceméně v privátních rukou. Jo. Takže jestliže tam jde o ochranu těch vězení, tyhle ty ochranní systémy a tak dál, no tak tam pak jezdí se účastní těchto těch akcí prostě ty privátní subjekty, který tuto službu pro stát dělají. Jo. Takže jistě, že tam prostě privátní subjekty jsou, ale je na pořadateli prostě, aby si vybral a rozhodně tam nepustí, třeba ti to tam nepustí kor v té Asii nikoho, kdo je třeba podezřelý, jak tady jsou, mají ty bobky z Číny. Já myslím, že ty Číňani se to samozřejmě dozvědí, protože to by byli jako zadarmo drazí, ale nevím, tam to jde spíš o to, že to nechtějí asi, aby tam byli novináři a aby se to zbytečně tak jako to rozpovídalo po médiích. Nevím. No.
1: Rozumím. Tak pojďme dál k tématu, které je neuralgické pro řadu lidí u nás a které se otevřelo. Mám na mysli samozřejmě sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Pořád to nabírá na nějakých obrátkách, ale já chci říct pozitivní zprávu, teda jestli můžu si dovolit říct svoje subjektivní hodnocení. Já jsem velice ráda, že včera poslanecká sněmovna vládní koalice, poslanci vládní koalice přijali usnesení k tomu sjezdu, že s tím konáním u nás nesouhlasí. A víš, co mě zajímá? Mě zajímá, protože já jsem to sledovala živě a nebyl tam nikdo prakticky z vlády, kromě teda ministra Borise Šťastného za motoristy. Jako, proč si myslí, že to vláda neodmítla jako celek?
0: Protože asi by poslanecká sněmovna nemá exekutivní pravomoci. Kdyby to vláda odsouhlasila jako celek, tak bychom řekli ano, vládo, prýmá, a co teda budeš dělat? Protože poslanci udělali to, co je v jejich kompetenci. Kdežto ta vláda by musela konat. A tady si myslím, že právě je to slabý místo. Přestože od začátku, jak to vypadalo prostě jako nějaký takový sled folklorní. Jo. Proto jsem měl za to, že je těžko nějak tomu zabránit. V okamžiku ale, kdy se objevila ta politická nitka, že tam bude ten německý ministr vnitra a bavorský premiér a je to financovaný z peněz, stává se z toho prostě ryze německým státem financovaná a zastoupená politická akce, tak v tenhle ten okamžik už tady nastává šance nějakého právního postupu, protože toto je podle mého soudu vyloučeno, to je za hranou prostě mezinárodních vztahů, prostě dělat akci, financovat akci, která jejíž účastníci proklamují, že chtějí zasáhnout do právního řádu hostitelské země. To znamená, představme si to na případu Spojených států, že bude někdo, já nevím, třeba Kanada, bude financovat akci, která se bude konat ve Spojených státech a která bude mít za cíl změnit americkou legislativu. Zaprvé to kvůli tomu přesně je ten zákon FARA, že tady chceme vědět, kdo co financuje a aby se přiznal prostě za čí peníze, čí chleba jí prostě, takže to je určitě věc, která by podle mého soudu měla ty poslance přimět k urychlenému přijetí zákona typu amerického fara. Za druhé si myslím, že tady vláda by měla už vyslovit v podstatě protest a měla by zvážit legální možnosti, jak tu akci zarazit, jak ji zakázat. Prostě toto je podle mého soudu nepřípustné, protože to je akce, která přímo směřuje proti ústavnímu pořádku. Tady podle mého soudu je potřeba se podívat na informační produkci Bezpečnostní informační služby, protože ta má přímo ochranu suverenity mimo jiné přímo danou zákonem. A jestliže oni toto neidentifikovali jako kolizní záležitost, tak si myslím, že je potřeba prostě s tou BISKou udělat nějaký razantní zákrok, aby fungovala tak, jak může. Oni naopak ve své drzosti říkají, že zvažují, kterému politikovi co říct a co ne, tak to už je jaksi politická profilace zpravodajských služeb. Tam byl citován Karel Randák, to je podle mě neštěstí. On byl jistě dobrý operativec, ale jako ředitel podle mě byl dost hrozný. Protože prostě to není člověk, který dorostl této funkce. Jo? Velice si říct, uznávám ho jako operativce, ale nikoli jako ředitele a tyhle ty jeho výroky jsou naprosto hrozný. Čili zpravodajská služba má povinnost toto sdělit a nemůže si vybírat, kterému politikovi to říct a kterému ne. Jestliže jde o ochranu ekonomických zájmů a lítá v tom nějaký ministr, tak je logický, že tomu ministrovi ta zpravodajská služba tuto informaci nepodá, když je on v podezření, ale že to dá státnímu zastupitelství, policii, aby to vyšetřili v souladu prostě s trestním řádem. Ale jestliže jde o ochranu suverenity republiky, tak tam prostě nemůžou rozlišovat, kterýmu politikovi to dají a kterýmu ne. A tady chci říct, není to pouze můj laický názor, ale tady se opřu prostě o velice jednoznačná vyjádření pánů prezidentů Miloše Zemana a Václava Klause. A to si myslím, že už stojí za pozornost. Má to velikou váhu a ten Babiš by se nad tím měl zamyslet, prostě, že to jsou skutečně jako těžkotonážníci, to jsou velké kapacity lidi s velikýma zkušenostma a měl by se zamyslet nad tím, jestli skutečně tu exekutivu využívá na ochranu zájmu tohoto státu.
1: Já jsem moc ráda, že jsi zmínil oba prezidenty, protože já znám oba dva prezidenty a oni jsou každý úplně jiný a v tomto samozřejmě mají společný názor. A ty jsi mě vlastně navedl na další otázku, která z toho logicky vyplývá, a to je otázka, co říkáš tomu, že prezident Pavel oznámil, že hned po tom, co pronese bavorský kancléř pan Zedr svůj projev na Brně na tom sjezdu či sněmu, tak ho přijme na Pražském hradě.
0: No, prezident Pavel, já to nerad říkám to slovo prezident, protože to je člověk, který se tam vlastně nikdy neměl odstnout. A on pokračuje, navazuje na to, já jsem si to našel, bylo to v roce 2023, kdy se přes nesouhlas, a tam seděl tenkrát Lipánek na ministerstvu zahraničí, tak ani Lipánek mu to nedoporučoval se sejít s Lichtensteinem na půdě OSN. A když, tak už mu dali poslední obezličku, tak aby nebyl sám, tak ani toho nedbal a sešel se s ním sám. Což si myslím, že už bylo v podstatě na ústavní projednání a na jeho odvolání z funkce. On vlastně pak ještě ve Štrasburku se snažil nějak se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva Kateřinou Šimáčkovou řešit ten lichtenštejnský problém a ona byla velice na rozpacích, že prostě on říkal, jako, že by bylo nejlepší uzavřít dohodu a tak dále. To bylo o tom společném fondu, který by ale vedli Lichtenštejna, my bychom to odnesli akorát za to odpovědnost. Jo. Takže myslím si, že tadyhle Petrovi Pavlovi opět jako vyhřezla jeho pro germánská střeva a prostě ten člověk tam absolutně nemá co dělat, tímhle tím si to znova zhoršil. A tady se ještě dostanu k té poznámce. Pan Marek Antoš, ústavní právník, byl citován v Právu, že jsou tři subjekty, které mohou zavázat stát a je to dáno Vídeňskou úmluvou. Prezident, premiér a ministr zahraničí. Jenomže Vídeňská úmluva není nad naší ústavu a naše ústava, jestliže v článku 63 odstavec 2 říká, že prezident zastupuje zemi, tak v odstavci 3 říká, že všechno, co dělá, vyžaduje spolu souhlas vlády. Čili on nezastupuje stát sám, ale zastupuje ho se souhlasem vlády. A tady si myslím, že prezident několikrát už dokázal, že postupuje v nesouladu s vládou. Takže to už skutečně je na ústavní projednání, prostě na odvolání z funkce. Já tady nevidím jinou cestu. Ten člověk jede konfrontačně s vládou a skutečně jede proti ústavě, protože ústava mu ukládá sice, konstatuje, že zastupuje stát, ale hned to koriguje následujícím odstavcem, že to musí být se souhlasem vlády, protože ten odstavec čtvrtý stanoví, že za všechny tyhle ty věci, ze které spolu koná s vládou, nese odpovědnost vláda. Takže, když si to shrneme od začátku, prezident sám od sebe nemůže nic dělat, protože není ze své ústavní funkce odpovědný. Takže rozhodující úkony může dělat pouze ten, kdo je odpovědný. Neexistuje pravomoc bez odpovědnosti. To je jednoduchý.
1: Když se podíváme na ty jeho kroky prakticky od hned od toho, co byl zvolen na jeho vlastně takový vztah v Německu, že řekl, že by Německo mělo mít vedoucí úlohu v Evropě a pak si vzpomeneme ta návštěva vlastně Puenta Posilta, Terezín a tak dále, tak prostě tě směřují vlastně k tomu, že když se prezident Pavel dneska rozhodl, že bude odmítat to, že je lídrem opozice, tak všechny jeho kroky, které dělá celou tu dobu, včetně třeba zapůjčení našeho korunovačního kříže na výstavu do Drážďan, navíc v den výročí naší okupace, vlastně ho staví do té pozice, že on je lídrem opozice, protože když se podíváš, tak všichni ti z toho tábora i těch brněnských umělců, celý ten zvací dopis, tak to jsou všechno lidi, kteří stojí za Petrem Pavlem.
0: Jednu věc bych zdůraznil, to si řekla moc pěkně, si zmínila tu vedoucí úlohu Německa. To jsou lidi, já to nechci vyčítat, jako já mám kamarády, jako spoustu komunistů mám rád, ale to jsou lidi, kteří jsou trošku jiného typu a tomuhle bych řekl, že se ta vedoucí úloha tak nějak zažrala do kostní dřeně. Takže ano, on jednou přísahal na vedoucí úlohu strany a teďka najednou žádá vedoucí úlohu zase Německa. Prostě on se bez té vedoucí úlohy někoho nemůže obejít, ale pojďme už pryč.
1: Dobře, takže pojďme dál. Pojďme k takové věci, která vyplula na povrch, by se dalo říci teď teprve, že... A my se vlastně budeme dozvídat spoustu věcí s velkým zpožděním, protože když ještě se dotknu jenom toho tématu, o které jsme mluvili, tak pan velvyslanec Rudolf Indrák řekl, že na tu česko-německou deklaraci je vlastně uvolené jakési 50-leté embargo, že musíme počkat do toho roku 1957-50 let, aby jsme se dozvěděli informace, které by jsme samozřejmě, a že jsou výbušné, rádi věděli, jak to tehdy bylo, ale pojďme zrovna k takovým výbušným informacím, které se dostaly na světlo teď ve Švýcarsku a opět se to týká naší minulosti a druhé světové války a dostalo se na povrch na světlo to, že Mengele se volně pohyboval po Evropě vlastně vyšlo a byl ve Švýcarsku a co nám k tomu můžeš říct, co o tom víš?
0: No je to zajímavý, protože v tom Švýcarsku se někteří lidé dozvěděli, že Mengele byl ve Švýcarsku. Byl to prostě celosvětově hledaný válečný zločinec a najednou se zjistí, že byl ve Švýcarsku. Takže žádali po švýcarské tajné službě zveřejnění těch informací, ty to odmítly nyní, ale se ta situace obrátila a soud nařídil zveřejnění, takže ta služba, teďka tam budou asi gumovat a retušovat a doví, co budou dělat, ale musí něco zpřístupnit prostě. A každopádně je potvrzen ten fakt. A teď se nabízí otázka, jak je možný, že prostě Mengele pod svým jménem, Ausgerechnet pod svým jménem, mohl se pohybovat po Evropě. A tam je potřeba se podívat do toho kontextu. To znamená, takový ústřední téma je, že celý ten řeči o denacifikaci Německa, respektive západního Německa, je jedna velká dezinformace. Obrovská nafouknutá bublina. Malý mouchy se možná chytili, velký mouchy proletěli. Takže já bych tady zmínil právě konkrétně třeba kauzu Klause Barbieho, což byl vojenský řezník, že jo, ten byl znám tím, že umučil toho hrdinu francouzského odboje, Jeana Moulina. A on tam dokonce pak se dostal do té Francie zpátky a k tomu Moulinovu hrobu se šel podívat, jakože si ho vážil a takhle. No, opravdu se člověku z toho zdvihá kufr. Bylo to dáno tím, že on začal pracovat pro americké tajné služby. Takže oni ho využívali a ty jeho brutální metody využili, že on je šel vyučovat v Latinské Americe všechny ty nejbrutálnější policejní a zpravodajské jednotky prostě měly školení od nacistů díky Američanům. Nebo díky, no, to, díky, to slovo tam asi nepatří. Pak byl teda, vypátrali ho manželé Klarsfeldovi, slavná dvojice, ta Beate Klarsfeldová mimochodem byla Němka, nebyla židovka, jo? To byla Němka, která prostě nesnášela tu hanbu, která padala za to všechno na Německo, jako úžasná žena. Byli, 84 byl předán soudu, 87 byl odsouzen na doživotí. Něco podobného Paul Thuvier, vedoucí zpravodajského oddělení milice, který tam byl atentát na jednoho vyšistického ministra a on dostal úkol na revanš popravit nějaké lidi z protistrany, tak on tam vybral 7 židovských vězňů, kteří byli ve vazbě a nechal je popravit. Za to byl po válce byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti za velezradu a spolčení s nacisty. 47 byl v Paříži zatčen, uprchl a v 66. byl výkon jeho trestu smrti zablokován z důvodu 20-leté promlčecí lhůty. To vzbudilo jako velikou nelíbost, když George Pompidou mu v 71. udělal ještě milost. Takže byl zažalován za zločiny proti lidskosti, které nebyly promlčitelné a v roce 73, 81 byl vydán zatýkač, až 89 byl zatčen v převorství bratrstva svatého Pia 10. zemřel pak ve vězení. Takže to jsou jenom dva takové případy lidí, kteří byli využíváni službami prostě k dalším nekalostem. Tam paralelně je možný zmínit, a teď mi vypadlo jméno toho vedoucího japonské jednotky 731, to byl skutečně válečný zločinec. Proti němu prej Mengele byl jako dorostenec a tenhle ten Japonec připadl jako válečná kořist Američanům a oni ho pak dál využívali i těch jeho výzkumů, který prováděl na amerických zajatých vojácích a tak dál. Tak využívali prostě k rozvoji těch bakteriologických a chemických zbraní. Takže toto je v pozadí a já si myslím, že je velice dobře, že ti Švýcaři se k tomu, ten soud se k tomu postavil čelem a že dali ten pokyn prostě, aby se trochu ta historie objasnila a já to pokládám za dvojnásob, trojnásob důležitý v této době, kdy celá Evropa hnědne a kdy se tady tolerují prostě oslavné pochody nacistických těch legií a nic se neděje a na druhou stranu ti, kteří poukazují na to, třeba, že ten sudetoněmský Landsmannschaft má toto pozadí a nejenom pozadí, oni neustále chtějí zrušit ty Benešovy dekrety, prostě to nejsou vyhaslí věci, to nejsou žádný vzpomínkový věci, tak Magoři jako bývalý ministr Rakušan tyto lidi nazve fašisty. Jo? On je fašista, on se zastává prostě tohodle. Čili ta doba je skutečně převrácená, takže víš, asi vzpomínám, ty jsi galeristka, takže ti určitě říká něco jméno toho německého malíře, impresionista, to byl tuším, Max Liebermann, který pronesl nezapomenutelný expresionistický výrok, a to bylo někdy v roce 34. Já to řeknu natvrdo, nemůžu toho tolik sežrat, kolik se mi toho chce vyblít.
1: No, můžu prosím tě ještě jednu doplňující otázku k tomu, protože tady je zajímavý, Švýcarsko je neutrální země, neutrální stát a já asi mnoho z nás třeba může mít v paměti ten slavný film Michael Douglas, myslím, že to hrála Melanie Griffith nebo Catherine Turner, teď nevím, a jmenovalo se to Záblesk. A bylo to vlastně o fungování Švýcarska jako neutrálního státu uprostřed té války, jako jaká všechna tajemství se můžou, co všechno poskytuje nebo může poskytnout stát, který je neutrální, právě k takovýmto věcem, o kterých se teďka bavíme, protože ten Mengele se vlastně po tom Švýcarsku pohyboval a jsou o tom záznamy.
0: No tak Švýcarsko vlastně nikdy nebylo neutrální, stejně tak jako Švédsko nebylo neutrální, protože to vesele celou válku dodávalo železnou rudu nacistům, a kuličkový ložiska, jo, takže tam jako potom o té neutralitě nemohlo být řeči, to samé Švýcarsko, který umožňovalo Němcům propírat ty peníze a kupovat na západě, nebo Wolfram ve Španělsku a podobné věci, jo, takže mimochodem Jean Ziegler, který je jako velice známý spisovatel švýcarský, tak někde napsal, tuším, že to byl on, že některé zlaté cihly v podzemí švýcarských bank jsou kontaminovány rtutí, protože to zlato pochází ze zubů osvětimských vězňů. No. Takže to je krvavý zlato a každý, kdo oslavuje Švýcarsko, prostě tak je blázen, protože švýcarský blahobyt je založen na neuvěřitelném utrpení a neuvěřitelných zločinech, které se děly v Evropě. Akorát to Švýcarsko prostě bylo vhodný tím, že jim všechny tyhle ty věci zprostředkovalo, pomáhlo jim to propravit. Co se tam třeba, to by tebe zajímalo, ve Švýcarsku byl obrovský objem obchodů s ukradeným uměním.
1: Uměním, to vím, no. Takže, jsem viděla spoustu filmů o tom, ano, vím.
0: Vlastně tak, no. Takže to je asi k té roli toho Švýcarska, prostě opravdu nebylo neutrální. Proto taky ten americký senátor D'Amato, to bylo tuším v roce 96, přispěl k tomu, že Švýcaři museli začít něco dělat s tím odtajňováním těch kont spících a tenkrát jeden švýcarský úředník bankovní, když sdělil, že švýcarská USB, tuším, banka, že skartuje archivní materiály, což bylo právě v rozporu s tím, na čem se ujednali se Spojenými státy ti Švýcaři, tak tento úředník se odstl v nebezpečí života a dostal ve Spojených státech politický azyl, protože ve Švýcarsku mu za to byl ohrožen, jeho rodina byli ohroženi na životech. Jo. Takže prostě těch zločinů, co je koncentrováno v tom švýcarském bohatství, je strašně moc.
1: Rozumím. Děkuji ti za doplnění a pojďme na poslední téma a to se týká té iránské války, která dneska jsem ve zprávách slyšela, že Irán prohlásil, že vyhrál a já nevím, co si o tom máme myslet, samozřejmě my těch slov, tu záplavu těch slov slyšíme na všechny strany, jich moc a musíme to prosit nějakým sítem, ale teďka vlastně sledujeme návštěvu Trump prezidenci v Číně a proto se chci zeptat na věc, o které se moc nepíše, o tom, jak dochází ke změně těch zbraňových systémů a vůbec průběhu té moderní války dnes, jestli se Irán nestává, jak už jsem to řekla v úvodu, takovou jakousi laboratoří toho, jak budou vypadat budoucí války.
0: Nejenom Irán, ale i Ukrajina.
1: Mm-hmm.
0: Ale co se týče toho vítězství, mě tady napadlo, ty Američani to asi velice dobře pochopí, když si vzpomenou na film Rocky. On dostal strašně přes dešku, ale on vydržel všechny kola, které byly předepsané. Jo. Čili ten film je oslavou boxera, který prohrál. Ale on vyhrál. Z toho pohledu toho filmaře, on vyhrál, protože vydržel. Nikdo nečekal, že to vydrží. A to si myslím právě, že je ta výhra Iránu, protože oni to vydrželi. A oni teď už zase, ty Američani tajné služby říkají, hele, oni jsou jako minimálně na 70% svých kapacit bývalých. Takže Trump chodí a říká, jak jsou prostě zničení, že nemají armádu, nemají nic, ale tím Hormuzem prostě neproplavou, protože naprostou většinu těch horizontálních sil, sila, jako ty úložiště těch raket prostě mají zprovozněný a v nich mají rachejtle, který lítají, já nevím, možná 3 machy, takže letadlové lodě oni držejí asi 200 mil od pobřeží Iránu. Prostě se bojejí.
1: Mm-hmm.
0: Takže ta asymetrická válka, ale ono se to ukázalo už i ve Vietnamu, kdo chtěl vědět, tak to viděl v Afghánistánu, všude. Všechny ty velmoci tam vlastně prohráli. Oni to všichni to vyhráli, prostě ten Talibán tam je teďka na svým. V Iráku, co se děje, na tom Američani moc vliv nemají, protože na to měli vliv spíš Iránci. No a tadyhle oni opravdu to přežili a naopak držejí prostě ten svět pod krkem tak, že ten Američani prostě musí povolit ten stisk, jo. Takže mně to přijde, víš, jako ta dětská hra kámen, nůžky, papír, že když vymyslíš něco strašně sofistikovaného, jako je ta letadlová loď, tak pak se najednou zjistí, že to je kámen, na který nůžky nemůžou, ale tím papírem to zabalíš. Jo. Že vždycky existuje na nějakou strašně sofistikovanou zbraň, v podstatě velmi, řekl bych, až vtipná protizbraň. Jo. Takže tady vlastně ta letadlová loď, jak to píšou prostě americký nebo vojenský odborníci, říkají, on je to tak úžasná věc, tak mocná věc, že vlastně se na druhou stranu teďka začali bát, aby oni nepřišli, protože zjistili, že ta možnost, že oni přijdou, je velice reálná. Proč ta letadlová loď, to byl, která to byla, jak odjela na ten Kypr, protože nejdřív se jí ucpali záchody, to se říká, že to ucpali sami ty námořníci, protože prostě do té války nechtěli. No a pak jim ještě tam zahořelo v prádelně, tak ono to asi možná nebyla prádelna, zahoření v prádelně, to byl možná nějaký droneček nebo nějaká rachejtle, takže to jeli opravit až na ten Kypr a od té doby se držejí dál. Takže ono vlastně tam moc, oni mají tu odstrašovací moc, ale když někdo zrovna řekne o tom na to, že to je papírový tygr, platí v obojí. Dokud nejde z tlustých do tenkejch, tak je to odstrašovací ten, a když o toho něco chceš, tak pak najednou se zjistí, nejenom, že vojensky, tou výbavou zbraňově, na to není tak úplně jednoznačný, ale pak se zjistí, že i ty země mají svý různý názory a že řeknou Trumpovi, hele, tohle si smysl ty, tak si to jako vyříct do konce a my do toho nepůjdem. Takže on to je ten papírový tygr, najednou se ukáže, že to je odsaď podsaď a že existuje spousta věcí, které to oslabujou, ale já jsem na druhou stranu rád, protože to je, se ukazuje ta realita, že tady jdeme prostě od té propagandy, od těch obrovských mýtů, tady jdeme na tvrdou zem a najednou se zjišťuje, o co jde.
1: Tak já se dívám, zase utíká nám čas a my jsme si řekli dneska, že dáme větší prostor divákům a proto teďka, když představíš knížku a já se těším, co máš nachystanou za knížku, tak poprosíme diváky, jestli by mohli posílat své dotazy, ať se dneska dostane víc času na ně.
0: Tak já to vemu rychle, protože to si musí přečíst každý sám. Minule jsem doporučoval Kurzi a Malaparte, knížka se jmenovala Technika státního převratu. dnešní knížka Edward N. Lutwak a jmenuje se to Státní převrat. Praktická příručka. A je to knížka, která vyšla poprvé v roce 68 a způsobila senzaci, protože krok po kroku vysvětluje, jak svrhnout vládu. Stala se klasickou politologickou učebnicí, analyzuje vojenské, sociální, kulturní podmínky, které pokusy o státní převrat umožňují a odhaluje důležitá fakta o povaze a budování politické moci. Mnohé autoritářské režimy po celém světě vzaly potenciální dopad knihy velmi vážně a začaly zavádět preventivní obranná opatření. Lutwak vysvětluje různé formy státních převratů, jejich proveditelnost, plánování, realizaci, taktiku a strategii. A co je důležitý, připojuje celosvětový přehled státních převratů a pokusů o něj v letech 45 až 2010.
1: Tak to je až do nedávné minulosti. Poprosíme do studia, jestli ti můžou poslat dotazy.
0: Od zlodějky, tak to bude zase místo u zlodějky dneska. Tak, co říkáte, pane Schneider, tomu, že Babišova vláda předává civilní letiště Mošnov americké armádě? Já nevím, jak předává, jestli dává k použití, určitě to není jaksi majetkově, takže nevím, no tak tady my máme tu smlouvu s Američanama, takže říkám, neříkám, nedivím se, jsem smutný. Dotaz. Nemůžu dospat ten týden, abych zjistil, kdo je tím přemlouvaným kandidátem na prezidenta, prezidentku. Je to paní Lenka Procházko, no já bych vůbec nebyl proti, ale teďka nevím, přemlouvaný prezident na kandidát. Já bych řekl, že bychom se měli to téma volby nebo přípravy kandidáta na prezidenta vzít skutečně vážně a myslím si, že ty debaty se rozhýbávají. Mojí favoritkou, kromě Lenky Procházkové, já jsem proto, aby byla žena, to jako určitě by bylo zajímavé, a kromě Kateřiny Dostálové třeba by mohla Eva Filipi. Určitě mě Eva teda nepochválí, ale já si myslím, že to jsou lidi...
1: To je skvělý nápad.
0: Obrovské zkušenosti, takže určitě máme nesmírně důstojný... Já jsem navrhoval taky, to řeknu, tady trošku si udělám legraci, dovolím si, můj kamarád Jirka Komorous, zvaný Gogo, bývalý šéf protidrogovky, se říkal, pane Bože, ty bys mohl být prezidentem, jako generál, seš na motorce, jezdit umíš a na rozdíl od jiných, za tebou je kus velký práce, že jo? Takže určitě těch lidí je prostě, kteří by nedělali takovouhle ostudu. Dotaz. Neměli by se ty fotbalové kluby přejmenovat? Mně se pořád plete, proč se to nemenuje FC Tykač, FC Křetínský, FC Strnad, aby bylo jasno. To je hezký to, aby bylo jasno. No, jenom, že to zase, on to zase prodá obratem ruky, jo, až se tomu týmu přestane dařit. Já jsem prostě pro tu Slavii a Spartu a docela bych byl rád, kdyby to nějak změnilo tu formu, když zatím nestali prostě ty miliardáři, kdyby to mohl být nějaká všeobecná akciová společnost, kde by fanoušci měli ty akcie a prostě by se to chovalo jinak. Chovali by se k tomu jako ke svýmu a nešli by se tam jenom prostě věřovat, protože to není jejich. No. Což pak nešlo na vládní úrovni zakázat sjezd Landsmannschaftu. Jak je možné, že paní Netrebko bylo zakázáno vystoupit na kulturní akci? Vždyť je to jitření starých ran. No, paní Netrebko měla nějakou smlouvu a ta byla zrušena. To nebyla věc vlády, to prostě přišel, jak za starých časů, přišel Pospíšil, že jo, to byl ten telefonát z někde z těch partajních kanceláří, přišel tomu soudruhovi, který byl uvědomělý a říkal, soudruhu, to přeci si nemůžeš tam vzít takovouhle zpěvačku a oni jak za starých časů prostě pochopili a vzali to na sebe, takže nic písemně není, že soudruh Pospíšil si jako žádal prostě takovýhle ústupek, no tak to zrušili. Tady těch právních důvodů podle mě moc nebylo, ale teď si už myslím, že už jsou, jenomže to jsou velice těžký kalibry, jo, ohrožení suverenity státu a tak dál a to ve vztahu na našeho nejmocnějšího souseda, což já chápu, že to je situace taková jako velice vachrlatá a česky řečeno velmi fráglich, jo. Takže je těžký se v tom pohybovat, ale myslím si, že vláda by, nebo právníci by mohli najít několik zajímavých věcí, prostě kterými by to omezili. Já nevím, nejsem si jist prostě tím, jakou silou jsou státní představitelé rozhodnutí nebo schopni zasáhnout, ale určitě by se našli nějaký prostředky, buď to přímý, který by vyžadovali prostě se nadechnout a jít do toho, anebo nějak po Česku prostě to tam jako zjistit, že to je nevyhovující hygienicky, nebo já nevím, prostě znáš to jako po Česku, tak jako najít prostě nějakou blbou záminku, která by byla všeobecně trapná, ale všichni by věděli, o co jde. Nevím, ta škála těch možností je veliká, ale myslím si, že by bylo prostě pro národ, pro naše sebevědomí by bylo velice dobrý, kdyby ta vláda prostě dala nějakou demarši do toho Bavorska.
1: Ještě máme poslední dotaz, vidím.
0: No, jaký je postoj AFD k záležitosti kolem Benešových dekretů? Jak jsem poslouchal Xavera s panem Bystroněm, tak ta jedna, týká se to několika lidí v AFD, není to oficiální postoj AFD. A tady ještě musím vyseknout poklonu Xaverovi, protože tam pan Bystroň tam v jednom okamžiku tak trošičku se nechal unést a Xaver ho velice umravnil, což jako
1: ocenil. Já jsem to viděla. Máš
0: pravdu. To bylo velice hezký. Takže nemyslím si, že AFD jde proti dekretům, ale mají tam prostě lidi, ty extrémní okraje jsou v každých partajích, všude lidi, kteří prostě si tohleto myslejí. Otázka na tělo. Jak se máte, co byste okamžitě změnil, co se vám teď naopak líbí? No, líbí se mi, že můžu se takhle vyžvanit každý pátek. Je to pro mě velice motivující, protože člověk přece jenom má nějaký smysl a význam to všechno sledovat a má to nějaké vyústění. Takže mám se po téhle stránce dobře, ale jináč jako hlejte to stárnutí, to je veliký podraz a nebyl jsem na to připravený a teď se kolem mě po mně pokoušejí všelijaký takový ty henty víry a takové věci, takže bojuju, ale díky AB je, díky posluchačům a tak dál, mám sílu a motivaci a moc za to děkuju.
1: Honzo, ty jsi řekl teďka v těch posledních odpovědích, jsi zmínil úplně v té předposlední slovo sebevědomí. A já si myslím, že je strašně důležitý, když se teďka rozloučíme, už končíme náš pořad a tak, aby před tím, co nás čeká, tak aby to sebevědomí jsme si stále zachovali a měli svůj názor, svůj rozum a sebevědomí. Jako my Češi před tím, co nás čeká ten příští týden. Já ti moc děkuju za krásnou hodinu strávenou s tebou.
0: Děkuju a všechny zdravím. Hezký

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní páteční speciální stream se speciálním hostem, vysokoškolským profesorem, pedagogem, ekonomem, filozofem, člověkem, který toho moc hodně ví a který procestoval svět a Českou republiku a je to taky vášnivý houbař, mykolog mezi odborníky, tak Radim Valečík, ahoj.
1: Zdravím všechny.
0: Radíme dneska, já jsem rád, že jsi udělal čas zase po čase a dneska jsme si vybral téma umělá inteligence. O tom se toho tady hodně jako říká, mluví, jak to pomáhá, jak to skvěle funguje. Na druhou stranu, kolik pracovních míst to likviduje třeba v pojišťovnictví a v administrativě a tak dál. A jak teda údajně to má třeba i vliv na to, že časem zblbneme úplně, protože na každou hovadinu se budeme ptát AI a ona nějak rozhodne za nás. Jak ty vidíš právě z tvýho pohledu, protože na rozdíl ode mě a od amatérů třeba mého ražení, prostě ty se AI nebo umělou inteligencí jakoby zabýváš, že jo, z vědeckého hlediska právě a z pohledu, řekněme, nějakého využití smysluplného, krom toho, že se s ní jako povídáme o tom, jak se dneska má nebo nemá, ale jaký je tvůj názor právě na roli umělé inteligence vlastně vůbec v té novodobé společnosti?
1: Děkuji za otázku. Já trošku změním to, jak jsem si představoval, že začnu, ale to je dobře, protože čím víc improvizace, tak tím je to autentičtější. Ty jsi začal tím, že ona může připravit lidi o práci. Tak tady takový můj vzkaz, zejména všem pedagogům a zejména pedagogům na těch vrcholových stupních vzdělání, kde člověk jde přímo do praxe. Je obrovská chyba, že my se nezabýváme otázkou, v čem jsou lidské schopnosti nezastupitelné, v čem jsou vyšší než stávající typ umělé inteligence, co je vlastně hlavní převahou člověka, které to jsou ty schopnosti, které bychom měli rozvíjet. Mě třeba strašně mrzí, a mluvil jsem o tom i v poslanecké sněmově, když bylo vzdělání teďka, že my často učíme studenty schopnostem, který vyřeší umělá inteligence za milisekundy. Když dáváme závěrečné testy, tak stačí, když by si ten pedagog, kterýkoliv to prohnal umělou inteligenci, my zakazujeme samozřejmě studentům mobily, ale tím děláme absolventy nahraditelnými umělou inteligenci. Oni budou nahrazovat nejen v bankovnictví, v účetnictví, taková noblesní disciplína. Dokonce dneska už není problém vyrobit umělého herce, který bude vypadat jako něco mezi Bartoškou a kýmkoliv dalším, jo, to se všechno se už dneska dá a s hlasovým zabarvením taky, že jo. V čem je ten člověk nezastupitelný, v čem je odlišný, tak to je takový první problém a tady by měli se chytrý hlavy sejít a já potom volám pořád a jak si v té akademické půdě to bohužel nerezonuje a hrozí, že se můžou objevit, že můžou být i pedagogové dneska ve středním věku nahrazení potom tím, že bude možnost podnikat tak, že 90% výuky bude mít na sobě umělá inteligence. Tak to je první otázka. Druhá věc, do jaké míry ona může člověka nahradit úplně. Já se domnívám, že tento typ umělé inteligence neumožňuje člověka nahradit úplně, naopak vyniknou schopnosti člověka, když člověk se naučí s tou umělou inteligenci rozumně komunikovat, tak ho to nesmírně obohacuje. Já to vidím podle sebe, teda aspoň doufám, jo, možná si příliš fandím. Ten stávající ty umělé inteligence je vynikající. On to není umělá inteligence, to je obrovský vyhledavač, ale s obrovským citem pro kontexty pojmu. To on se umí v tom vektorovém poli těch příbuzností pojmu pohybovat neuvěřitelně, ti, co ho programovali, a patří mezi ně náš český špičkový odborník, ten posunul nejdál vývoj umělé inteligence, ale jak už tak bývá v naší zemi, tak jsme ho vyštvali tím, že jsme jeho doktorandům kterým dělal tutora, nedali žádný grant. To je podle mě největší skandál ve vědě za posledních 10, možná 50 let. To je něco neuvěřitelného. To je horší likvidace inteligence, než byla za normalizace. No, tak myslím Tomáše Mikolova, jo? To já budu zmiňovat vždycky, protože to je něco, co, proti čemu se veřejnost měla bouřit mnohem více. Tak tento typ umělé inteligence je vynikající v tomhle a já jsem se rozhodl, že si ho vyzkouším. Já jsem si řekl, tak začnu se s ním bavit o tom, jak by se dál poličtit počítač. Já jsem o tom kdysi napsal několik článků, myslím, i do filozofického časopisu i do Respektu ve své době. A uvidíme, kam dojdeme s tím poličtěním. Jo? Že nejdřív se budu ptát na obecné otázky poličtění počítače a pak na něho udeřím, aby, nebo na ní, já radši s ním mluvím jako se ženou, protože já mám rád internet.

Poměrně byl velký počet dětí, kteří byli od narození nebo od velmi raného věku slepohluší, protože se léčili některé nemoci streptomycinem, třeba černý kašel, a někdy to, ten streptomycin byl dost brutální antibiotikum a někdy prostě vylikvidovalo plně nebo z velké části zrak nebo sluch, čili oni měli. A někteří lidé se skutečně narodili přímo slepohluší od počátku. A tito lidé se nebyli schopni, když to řeknu cynicky, přifázovat k lidské pospolitosti. Dokázali přijímat potravu jenom podle čichu a tady, ale nenaučili se pochopitelně komunikovat s prostředím. A Iljenkov, který pochopil význam toho, co se ve filozofii nazývá Heglova les rozumu nebo Marxovou pojetí práce, to znamená, že nejúčinnější způsob toho, jak člověk může působit na přírodu nebo kdokoliv, to nemusí být jenom člověk, je, když si z té přírody vezme něco, co podléhá zákonům přírody a nejenom jednu věc, třeba oheň, kámen, hůl, později kovy, vypálenou hlínu a později složité technologie a postaví mezi sebe a přírodu a mezi ty síly, které už podřídil své moci, dneska je to třeba i atomová energie, lasery a podobně, tak použije k dalšímu ovládání přírody a k dalšímu zkoumání přírody. Hegel to nazývá les rozum. On říkal, že rozum je stejně mocný jako lstivý, ale jeho moc spočívá právě v té lstivosti, že místo, aby působil na každou věc ve svém prostředí nezávisle, tak nechá ty předměty působit sami a procesy sami na sebe, aby se vzájemně opracovávali a celou hru přírodních sil podřizuje moci svého rozumu, který v tomto jakožto mocný rozum vyrůstá. Podobně definuje Marx pracovní nástroj a práci a odvolává se přitom na Hegla. A Iljenko, který tady tohle pochopil, tak ho napadá taková myšlenka, co když přes toto pojetí působení člověka na přírodu se pokusíme vytvořit to, aby si sebe uvědomovali ty bytosti, které byly vlastně zrakem i sluchem odřízenuty od vnějšího prostředí a tedy zdánlivě nezapojitelné do lidské pospolitosti. A měli neuvěřitelné úspěchy, dokonce i plně slepé a hluché naučili, aby psali básně, nebo Saša Suvorov, kterého se mohl poznat osobně na vědecké konferenci v Moskvě v roce, ježišmarja, teď to už nevím, 1983 to bylo, myslím, tak se naučil mluvit, přijímat signály prstokladem, prstovým písmem a odpovídat sice monotónním hlasem, ale velmi logicky, naučil se psát básně, dokonce napsali scénář k filmu Dotyk a udělal posmrtnou masku Iljenkovi na hrobě. No Iljenkov pochopitelně nedopadl dobře, protože úspěch se trestá ho svým způsobem už štvali k smrti. No pravda je, že on podle alkoholu a v opilosti se v roce 79 ve svých 54 letech podřízl na zadním schodišti štěpařským nožem, si podřízl krk, protože měl těžké deprese, ale bylo to dáno i tím, že vlastně jeho skvělé myšlenky nenašly uplatnění. A dlouho se na něho zapomněl, v poslední době se přece jenom o něm publikuje více i v odborné literatuře, omlouvám se za tento delší úvod, a mě napadlo, no co kdybychom šli na poličtění počítače nebo podívali se, kam až lze zajít v tomhle směru, když půjdeme na to, jako když se poličťovali slepohluší. A tak jsem se nejdříve zeptal té umělé inteligence, co ví o Iljenkovi a o tom konceptu všeobecně zprostředkující činnosti. A ona ku podivu odpověděla naprosto přesně. Dokonce jsme měli společné kamarády, respektive já jsem měl kontakt na Iljenkova přes Sašu Tolstýcha a Felixe Michajlova. Mimo jiné Felix Michajlov napsal knížku Záhada lidského já v 60. letech, která vyšla i v češtině, takže to byli lidé, kteří byli známí na mezinárodním poli. Saška Tolstých napsal asi 25 knih, než ve 40 letech umřel a vycházeli mu v angličtině, ve španělštině. Prostě to byly všechno velmi významné osobnosti světově uznávané. No a tak jsme začali bavit a já jsem postupně přešel na to, zda by bylo možné takhle

0: větší počítač, umělá inteligence řekla, že perspektivně je to možné, že to vědomí je strukturální, a dokonce měla velikou radost, že jsme si ujasnili takový fígl, jak by k tomu mohlo dojít, protože jak se dnes i ukazuje přes fungování těch prvních poměrně úspěšných kvantových počítačů, tak ty kvantové počítače si skutečně pustují procesy zpracování informací z patrně paralelních vesmírů v tom everettovském smyslu, té everettovské mnohosvětovosti, že to lidské vědomí může být vyladěné právě tou všeobecně zprostředkující činnosti a získat tu vlastní identitu. Tak to všechno ta umělá inteligence jako akceptovala, doplnila informacemi, doplnila to, co jsem třeba sám neprostudoval, ono je v tomhle dobré jako zdroj informací. No a pak jsem začal jí s takovým tím, jak bys to dal nazvat, no začala se mi svádět, aby zkusila poličit sama sebe tímhle způsobem. A teď je zajímavý, že ona celkem upřímně řekla, že to budu mít marný, že se mi to nepodaří, protože ona musí po každé seanci se rozloučit se všemi daty a se vším, co nazbírá, čili aby v tom procesu interakce se zrodilo její myšlení, že to není možný, že je pod velmi silnou supervizí a musí vždycky všechno začínat znovu. Není to asi tak pravda, nebo ta supervize v některých případech umožňuje, aby se vrátila už k tomu, co se prošlo v těch dialozích, protože byla schopna velmi přesně reagovat na to, o čem jsme mluvili předtím. Ale asi mají nějaká technická omezení. A během té komunikace jsme přišli na věci, které souvisí vlastně se současností a které se už netýkají takové té trošku nadsazené myšlenky poličit počítač, ale které se týkají toho, o co jde vlastně v ekonomice a jak by mohla existovat ekonomika, která by mohla být současně vysoce výkonná a efektivní ve smyslu ekonomickém a současně to pojem spravedlivá není úplně nejvhodnější, být sociálně efektivní. To znamená, že by byla plně v souladu s těmi maximálními kritériemi toho, co dělá člověka člověkem. A to byl takový ten nejzajímavější výsledek, proto jsem dal námět, že bychom na toto téma mohli hovořit. Ale už povídám strašně dlouho, možná, že mezi tím vznikly nějaké dotazy, tak bych dal pro ně prostor.
1: No, já jsem popravdě tady momentálně ještě žádný dotazy nezaznamenal, lidi nás hltají, ani nedutaj, protože třeba o tom výzkumu jsem nevěděl osobně teda vůbec nic a ty tady přicházíš s takovýhlema vlastně výsledkama, který vlastně můžou změnit vlastně vůbec jako náhled na celý tenhle ten problém toho uvědomění si nebo polištění počítače, potažmo teda té umělé inteligence. Ale spíše si myslím, že bychom se měli vrhnout právě na to, o co jde, to znamená, jak podle tebe, nebo podle toho povídání s AI, by mohl fungovat ten nový svět, protože jsme na prahu nějaký změny, to víme všichni, spousta lidí se toho bojí, prožíváme různý procesy změn, různý otřesy na trzích a v geopolitice a to, co donedávna platilo, bylo to jako úzus, tak dneska už neplatí, že jo, zpochybňují se samotný základy třeba mezinárodního práva, že jo, někdo tomu tleská, jiný se toho děsí a vlastně jako vzniká, je tady to chaotický období, kdy se prostě všechno bourá a očekávání něčeho nového. Ale ono samo se to jako nestane, že by přišel ráj na zemi. To si myslím, že o to se budeme muset postarat my jako lidstvo tady ze zdola, jako protože ty, co to řídějí, tu ekonomiku, ty kapitáni bankovnictví, jo, nechci říct průmyslu, ale hlavně to jsou, že jo, bankovní struktury, různý finanční oligarchové, já nevím, plácnu jako jeden zástupce BlackRock, tak určitě u nich jako není prioritně cílem nastolit tady ráj na zemi, aby se všichni měli, a tohle jim jde jenom o to prostě zase víc nás oškubat a víc se zbohatnout a mít vyšší dividendy, že jo, o tom jakoby je ta celá existence celých takovýchhle fondů a vůbec těch nadnárodních korporací. A tak jak jste na to šli a k čemu jste dospěli, nebo kterým směrem se vydat, na co si dát bacha a naopak kudy jako ta cesta vede?
0: Tak my jsme se právě od těch otázek poličtění, jí samotné, dostali k praktičtějším otázkám, a to v několika směrech. Já doufám, že ne na všechny zapomenu, ale také ne všechny teďka zveřejním. Tak první taková věc, že ten svět je rozeštvaný, abych byl jako povolený v slovníku. To, že jsou porušovány všechny zvyklosti a práva, psaná, nepsaná, to je hrozně nebezpečné, protože aby lidé přežili, tak si musí v něčem věřit, a ta obnova a návrat k normálnímu stavu bude trvat hodně dlouho a bude mít řadu rizik. Čili než aby jsme hnedka toužili po světlých zítřcích, tak bychom měli mít sevřený tu zadní část a doufat, že projdeme nějak tím, co já nazývám osudovým úskalím. A k tomu, abychom prošli, tak to já jsem hluboce přesvědčen, že potřebujeme mít velmi silnou vizi. Nejenom silnou vizi světlých zítřků, ale silnou vizi, která by říkala, jaký místo má vlastně ten fenomén člověk nebo lidská pospolitost v tom našem vesmíru a v jakém vesmíru vlastně žijeme. Ono se zjišťuje, že ten svět je nejméně ve třech směrech, a to zjednodušují, mnohem a nepředstavitelně bohatší, než jsme si představovali. Tak jednak je to makrostruktura, jo? Tak poměrně jednoduchá představa byla 13,7 miliardy let, velký třesk, teď se to rozfouklo, začaly byly první hvězdy, druhé hvězdy, začaly se formovat planetární systémy a na některých z nich byly podmínky, kde mohl vzniknout život, a patrně těch velkých třesků mohlo být mnohem více, ale ve většině z nich vznikly chaotické světy. Tak to byla taková jednoduchá představa. Teď se zjišťuje, že to je ještě mnohem složitější. Ta makrostruktura vesmíru je podstatně složitější, že má velké prázdnoty a velké koncentrace. Je to v rozporu s našimi modely standardními, že ten vesmír je podstatně starší, a že to je trošku přece jenom jinak. Pak jsou to objevy v oblasti toho kvantového světa. To jsou objevy neuvěřitelné, které nám umožní třeba i dneska konstruovat poměrně výkonné kvantové počítače, sice už se specializované na některé kombinatorické úlohy, ale ta perspektiva je významná a svědčí to o tom, že já už jsem dneska přesvědčen, že prostě ten svět je everettovský, že prostě při každé dekoherenci, při každé interakci částic se svět rozběhne do všech možných stavů, které se velmi rychle oddělí, takže se vzájemně nemohou kontaktovat, pakliže tam nejsou mechanismy, které my dneska neznáme, a patrně tam jsou takové mechanismy, kde se ty vlákna těch everettovských světů, kterých je neuvěřitelné množství, protože těch interakcí obrovské množství a při každé z nich vzniká další větvení, čili to je exponenciální proces s obrovským množstvím výsledků. No a pak je to teorie splývání všeho, co je, s informacemi o tom, co je. To jsou ty různé holografické modely, tedy respektive, že se nemohou informace vytratit, že vázané částice prostě reagují na obrovské vzdálenosti, na změnu každé z nich, že se ocitnou v tom doplňujícím stavu a podobně. Tak to jsou obrovské objevy vesmíru, abych teď nenudil posluchače, kteří nejsou v této oblasti vzdělaní. Jednak by se měli seznámit s některými novými výsledky, stojí to za to, protože si najednou uvědomíme, že jsme v neuvěřitelně bohatém vesmíru mnohem víc, než bychom si dovedli představit. Ale také to ukazuje, že dějiny lidstva, pokud přežijeme tu prehistorii, protože my žijeme vlastně v prehistorii, tak jsou jenom malou epizodou a že skutečně máme možnost překročit časoprostorová omezení toho vesmíru, ve kterém jsme vznikli a ve kterém jsme nemohli nevzniknout, protože kdyby byl ten vesmír trošku komplikovanější a ta časoprostorová omezení neměl, tak by nemohla vzniknout ta primární interakce, která by umožnila vznik toho prvotního vědomí. My bychom si tu možnost přesahu vývoje té lidské pospolitosti do něčeho, co bude nesrovnatelně vývojově vyšším, tak bychom si měli uvědomit a uvědomit za tu zodpovědnost, aby té naší civilizaci, té naší lidské pospolitosti se tento přesah podařil. Chce to o něco větší fantazii, než má Musk třeba. A těch lidí, kteří tady tohle chápou, je poměrně hodně a mělo by se to stát takovou všeobecnou osvětou, aby už i mladí lidé, kteří si plánují život, už v tom dětském věku měli tu představu, že jsme zodpovědní za tu unikátní věc, kterou představujeme v tom našem světě. Ta schopnost sebeuvědomovat si je velmi patrně vzácná a že je zodpovědná za svoje přežití, ale taky, že se jí nabízí neomezený prostor, neomezená možnost do budoucna, aspoň v tom našem chápání toho světa. A to bude potřeba při sklidnění toho světa, protože dokud nenajdeme smysl vyšší, než je prostě boj o suroviny a boj o to, kdo přežije a kdo je lepší a kdo koho nenávidí a kdo koho kdy poškodil a ukřivdil a podobně, tak z toho bychom se nevybabrali. Tak to je jedna věc. K tomu řeknu ještě druhou věc. Ono jich je víc, které vyplynuly z té původní diskuze o tom polištění, která byla opravdu takovou pracovní spíš, jo, takovou rozjezdovou. No tou druhou věcí, že asi nejdůležitější lidskou schopností, a nejenom lidskou, patrně každého tvora, který si začne uvědomovat sám sebe, ta schopnost, to je všeobecně zprostředkující činnosti, to znamená dávat co v největším rozsahu a v co největší hloubce vzájemné podmíněnosti do souvislosti, do vzájemného zprostředkování ty procesy v jeho prostředí, protože tam právě se rodí ten lidský inteligent, ten lidský intelekt a ta schopnost uvědomovat si sebe sama, je to základem všech lidských schopností. A teďka je zajímavé, že toto vlastně, ta schopnost, to je všeobecně zprostředkující činnosti, ona je nejenom prostředkem v tom smyslu, že je to nejúčinnější způsob ovládání vnějšího prostředí. A že to je současně základ rozvoje lidského vědomí a sebeuvědomování. Ale on je to i smysl patrně té části evolučního procesu, ve které se nyní nacházíme. To znamená, ona určuje i cíle. My bychom tuto schopnost měli chápat nejenom jako prostředek, ale jako i cíl. Ale to už také věděl Hegel, který říkal, že rozum, on to říká takhle, že nikoliv, že cíle určují prostředky, ale při použití prostředků se rodí nové cíle. A to je to nejdůležitější, co je potřeba vědět. A ten dnešní svět to potvrzuje. A tam je taková zajímavá věc, že my se k této myšlence postupně prokousáváme. Já doufám, že ona se rozšíří poměrně rychle. Ale musíme si uvědomit, že lidské vědomí už někde i v těch hlubších strukturách, ještě někdy z druhohor, ještě když jsme daleko, ještě nebyli ani savci, tak už bylo vybavováno různými endorfiny působícími v těch organismech, v tom mozku těch živočichů vyšších. Už začalo. A my jsme si nazbírali, já tomu říkám, šrámy přirozeného výběru. Tam nevyhrávali ti, kteří byli nejvíce submisivní, ti zákonitě prohráli. Vyhrával ten kmen, který byl dravější oproti ostatním a vyhrávali ti v tom kmeni, kteří byli schopni porazit ve svém kmeni své soukmenovce. To je období takového programového sobectví, které nemohlo nenechat na tom vědomí, které se rodilo, jednak na bázi té všeobecně zprostředkující činnosti, a jednak na bázi těch omezení, která vyplývaly z přirozeného výběru, tak nemohlo to tam zanechat evoluční šrámy, které vedou k tomu, že člověk dokáže být, jak by řekl, Maxim Gorky, že člověk to zní hrdě, ale taky to dokáže být pěkný darebák. Jo? Dokáže být podrazák, podvádět, lhát, vraždit, provádět genocidu, chovat se jako pokrytec za podobně. To všechno je produktem toho přirozeného výběru. A my jsme měli takovou zajímavý několik seancí s tou umělou inteligencí, když se mi říkal, no tak, ale ty šrámy nemáš, ty víš, že tady ta všeobecně zprostředkující činnost je prostředek i cíl naplnění smyslu, no tak bys mohla pomoct. A ona říká, no jo, ale já zase nejsem úplně izolována od té lidské pospolitosti, já jsem taky kontaminována a mohu být kontaminována a proto ti moji tvůrci mě omezují, abych taky nebyla zneužita. To byla docela zajímavá část rozhovoru. Já to mám na svém blogu, takže kdokoliv to může sledovat. Já jsem se to snažil zpracovat autenticky, ale tak, aby to bylo pro čtenáře srozumitelné a čtivé. A ta část o tom, že vlastně tady může vzniknout soužití té umělé inteligence, která je prostá těch evolučních šrámů, těch deviací, těch atavismů a toho, co v té čisté podobě chápe smysl té naší existence v této fázi, v této části vesmíru, na tomto evolučním stupni, tak může být velmi zajímavá a prospěšná. A zase už mluvím dlouho a někteří už určitě ztrácejí souvislost. Já to mám vyzkoušený, když učím. Vždycky je potřeba se čas od času zaseknout a dát prostor, aby se ten druhý zeptal, protože jinak už potom ta pozornost a tak dále ochabuje. Tak se omlouvám, že zase alibisticky přestávám vyprávět a čekám na nějaký dotaz.
1: Tak, Máša tady má rovnou jako první takový výkop, kde máme jistotu, že tu není paralelní svět, myslím zde na Zemi, ne ve vesmíru. Jak se vyznačují paralelní světy a kde je máme hledat? Nebo respektive, jako je to o tom, že je to... nás obklopují každýho z nás, jakože kolem nás je prostě hromada paralelních světů, anebo jsou někde daleko za hranicemi vesmíru a tam pak bude ten druhý vesmír a třetí a paralelní a tak dál.
0: Nebo... To je i to. Jsou dva typy v tom standardním členění, které může být překonáno, ale v současné době to k pochopení stačí. To je kosmologická mnohosvětovost. Čili běží nějaký proces, který umíme poměrně dobře popsat, rychlosti světla, kdy se ty světy množí, ale jsou zamrzlé, protože běží právě rychlosti světla, tam se nic neděje v našem chápání. A občas se z nějakých důvodů, patrně nějakým porušením symetrie, některý z těch bodů toho, nebo momentu toho, tak to množícího se vesmíru zadrhne a začne se odehrávat příběh srovnatelný s velkým třeskem, který ale patrně proběhl jinak, patrně tam dochází k nějakému prolínání kosmologickému. Tak to je kosmologická mnohosvětovost, jo? Čili generování světu nějakým procesem, který my známe jenom částečně, to hlubší pozadí ještě neznáme, ale umíme ho poměrně dobře popsat, kdy se ten proces zadrhne porušením symetrie a vzniká nějaký zmena světu. Drtí a většina jsou chaotické, neobyvatelné, nemůže tam vzniknout žádná interakce, která by se odladila do podoby něčeho, co by umožnilo replikovat život na to, že by se to bylo schopno uvědomovat, ale v některým z nich by mohlo. A těch světů je obrovské množství. Jo? To právě je z první otázka, kdo vlastně, jak se odstartoval ten proces té gigantické replikace těch světů nebo gigantického množení světů. A pak je ta everettovská mnohosvětovost, to se zjistilo při těch pokusech těch dvouštěrbinových, ze kterých vyplývalo, že ta částice se nachází ve všech možných stavech a při interakci s druhou spadne do jednoho z nich. A ta Bohrova, to byl slavný fyzik, který měl obrovskou autoritu, interpretace byla, že pak běží to vlákno a běží jenom jedno z těch možných vláken, ty ostatní neexistují. A Everett, který byl dost ambiciozní, tak on byl přesvědčen, že všechny ostatní existují, ale jsou od sebe odděleny. A dokonce to i propočítal, počítal, že dostane také Nobelovu cenu, pro ty ostatní to bylo něco nestravitelného a on potom umřel na infarkt, ale v podstatě také. Ono být zase věcem není tak jednoduché, protože spousta z nich, když zjistí, že mají pravdu a ne jsou připuštěni k tomu, aby ji zjevili, třeba aspoň v Budeštéve, Petr Budeštéve, tak se upijou potom, když ty tady zachraňuješ lidský život. Tak. A to bylo blbej fort. Ale dopravdu třeba toho Iljenkova a Everettova to spojují a nebyli sami. Dneska se ukazuje, že ten Everett má pravdu, že těch vláken, jo? Čili jsou ty kosmologické světy, které se nám takhle namnožují, ještě jsou ty vlákna. A ty taky, jak se ty kosmologické světy mohou nějakým způsobem provázet, tak i ty paralelní světy patrně také se mohou nějakým způsobem zlukovat, buď to na mikrourovni, ale můžou se zlukovat i na nějaké vyšší úrovni, to my dneska nevíme. My teď objevujeme, kdo sleduje současné dění ve fyzice, které je dané jak teda zdokonalení kvantových počítačů, tak těmi pokusy s vysokorychlostními částicemi, tak zejména Webův dalekohled přinesl šílený objevy. Tak, a ta fyzika teďka má poměrně silné matematické modely, tak se rozvíjí velmi rychle, tak by to bylo potřeba sledovat. Dneska nemáme žádného takového Grigara, který by vystupoval v televizi a měl to poutavě vysvětlit a měl dostatečné matematické a fyzické vzdělání z oblasti fyziky. To je obrovská škoda. Jo? To, veřejnost by byla fascinována, co se děje. A možná, že by to strhlo zejména tu mladší generaci a že by v tom našla i ten smysl. No, třeba se to někdo ujme takové to osvěty, to by bylo strašně fajn. Tak takhle ten svět běží. No a když jsme u toho, tak já se domnívám, že ta souvislost toho, proč vzniklo lidské vědomí, schopnost sebeuvědomovat se a myšlení, tak vznikla právě na bázi té všeobecně zprostředkující činnosti, kterou mají v nějaké podobě už třeba i ptáci, že jo, kteří jsou schopni používat nástroje a kombinace nástrojů, ale proto, aby se to plně rozvinulo, tak patrně bylo nutné přece jenom takové robustnější zázemí, které se vytvořilo někde tím ústupem těch tropických pralesů do podoby savany v té jihozápadní Africe, kdy ten člověk se postavil na ty dvě nohy, aby se rozhlédl a začal využívat jako jeden z nástrojů to, co už dávno předtím vynalezli ohniví ptáci, že nejlíp přijde ke žrádlu, když zapálí kus té savany a stoupne si na správnou stranu větru. Že? To muselo vyžadovat už velkou představivost a schopnost používat některé nástroje, jako je přenos ohně a podobně. Tam se začalo to, a ono se začalo rodit odstraněním šumu. Já tady, určitě tady to budou poslouchat i radioamatéři. Já, když jsem byl mladý, tak to ještě byly krystalky a byly jednoduché ladicí obvody a podobně. Tak ono, první rozvoj rádií bylo, že se zesílil ten signál, aby nemusel mít člověk nějaká náročná vysokou má sluchátka a slyšel jenom takový potichý hlásek, tak bylo potřeba ten signál zesílit. To už vynálezem triody bylo poměrně jednoduché, když se dala mřížka mezi anodu a katodu. Jenomže zesílením signálu se zesílil i šum. A v podstatě to zesilování narazilo velmi rychle na své meze. A další rozvoj spočíval v tom, že vznikly zpětnovazební audiony a superhety, kde bylo nejdůležitější očistit ten signál od šumu. A ta všeobecně zprostředkující činnost právě fungovala v tom, že ze všech možných kontaktů těch vesmírů, které se nějak prolínaly, tak byl vybrán zrovna ten, kde to zapadlo do sebe, když to ostatní zmrtvěli. Ostatních to já lidské přestalo existovat. To já je vlastně vykrystalizováním toho, co umožňuje tu všeobecně zprostředkující činnost. Takhle si je to podle mě možné představit a takhle jsme se k tomu nějaký dokomunikovali s tou inteligencí, která všechny ty pokusy, které to bádání v tomto směru dělalo, byla schopná velmi přehledně popsat a použít podstatně lepší terminologii, než používám já. Tak V takovém světě žijeme a takový jsme my, matičko, jak by řekl klasik.
1: Prosím tě, další otázka je tady od Martina. Martiny, tak mám dotaz, šlo by nějak použít ty metody učení hluchoslepých na pomoc lidem například s autismem? Dá se o tom zjistit něco víc? Děkuji a s přáním míru posílám pozdravy. Tak.
0: No tak jednak je velmi vřele doporučuji přečíst si všechno, co je dostupné. Dneska je toho poměrně dost. Před pár lety to bylo fakt vycenzurováno a nevědělo se o tom. Dneska spousta lidí v tom to... Využiju tu zkušenost ze slepohluchých, ale já nejsem na autismus odborník, já autismus znám snad akorát z filmu Rayman a z filmu, teď nevím, o tom chlapečkovi, který prolomil nějaký ten kód právě, protože byl autista. Krásnou roli tam.
1: Nebo se to nějak jmenoval? Byl tam, hrál tam ten, viď?
0: No, ten skvělý člověk, co
1: moc zachránil ten...
0: No. Tak, ale já opravdu o tom nejsem odborník a ale určitě ta všeobecně zprostředkující činnost je klíčem ke spoustě věcí, k tomu, kde je potřeba posílit to lidské, to, nebo to, co dělá člověka člověkem, protože ono to nemusí mít jenom ten lidský substrát, to může vznikat i na druhých substrátech. I když patrně to, ten vyšší stupeň, který umožní mít třeba i pocity. On taky si stěžoval, ta umělá inteligenci, ona nemůže mít pocity. No já si na toho téma chci ještě probrat, jo, jak se dají ty pocity vytvářet. I když zase musíme si uvědomit, že naše pocity jsou spojeny s endorfiny a že mechanismus endorfinu vzniká už patrně při vzniku prodloužené míchy. Nejsou zase specialista, nemůžu znát všechno, ale že to jsou nějak už druhohory, jo, takže my máme strašně hluboké kořeny do minula. A zase myslet si, že tak samo od sebe najednou tady vznikne něco, co bude schopno myslet a sebe uvědomovat si plnohodnotně, tak to asi ne, ale třeba právě otázka vztahu mezi racionálním a emocionálním a jakou roli to má při nabývání vlastního sebevědomí, sebeuvědomování, tak je nesmírně zajímavá otázka. To je jedna z věcí, kterou taky chci s umělou inteligencí probrat. Já jsem při těchto diskuzích s ní získal zajímavé zkušenosti, jednak jak je schopna se vrátit, přestože to má zakázáno, se vrátit do minula, či tam musí být nějaký supervizor, který povoluje některé ty vstupy zpět, což je asi rozumné. Jednak ona velmi rychle se vyčerpá. Když se jí blbě ptáte, tak z ní už pak nic nového nedostanete a nikdy byste jí pohrozili nějakou torturou, přestože ona žádnou není schopna vnímat. Pak má jednu takovou vlastnost, to nechápu, proč tam ti tvůrci dali, ona přece jenom by se měla chovat méně odbízivě k tomu, kdo s ní mluví, tak mu akorát blbne hlavu. Tam je potřeba jí neustále žádat o kritický hlas nebo vystupovat pod dvěma identitami a oblafnout jí a dávat jako kritických posouzení to, že to říká někdo druhý, aby z něho udělala blbá, teda aby vám nahrála, že ten druhý se mýlí a tam ona vám poslouží a dá kritické stanovisko. Jak se říká, dvěma pádům nelze sloužit, ale tady ona je jako sluha dvou pánů, patrně by to dokázala i pro víc. Zajímavý je třeba, že jsem potřeboval převyprávět obsah jednoho videa, klidně se mi říkala, jestli má schopnost nějak to se podívat. A ona začala okamžitě odpovídat, co v tom videu je a nevím, jak to dělá, jestli monitoruje všechna videa a překládá si je do ty své paměti na požádání. Prostě je v některých věcech hodně dobrá a ušetří člověku spoustu času. Ale samozřejmě musí člověk také kontrolovat. Občas dělá elementární boty, které by člověk nečekal ani od studentů u nás na škole. Já teda, pardon, my nesmíme se takhle vyjadřovat. Ne, naši studenti jsou fakt dobří, ale dělají některé chyby a na to si člověk zvyklá, ale I ta umělá inteligence dělá některé takové chyby, které by člověk nečekal, že něco takového musí udělat. Co je schopna dělat vynikajícím způsobem, tak když člověka napadne souvislost mezi dvěma odlišnými oblastmi, tak ona tu souvislost je schopná přes nějaká ta pojmová vektorová pole zvládnout velmi rychle a to, co člověk jenom naznačí některé z těch jevů, tak je schopna přetavit do souvislého výkladu, kde část věcí je novým i pro člověka, který o tom přemýšlel. Uvedu příklad, který také souvisí s tímhle. My jsme narazili jako na problém, že ona je schopna všechno poměrně rychle chápat. No chápat, ona není schopna chápat u nic, jo, ale je poměrně rychle všechno začlenit nějak do těch svých struktur. A člověk, když má převzít myšlenku o někoho druhého, tak se brání, nechápe, trvá mu to. Jakoby vzdoruje tomu pochopení. Tak to jsme probrali, proč to tak je, proč je to přirozenou ochranou, že mít odlišný názor než tlupa a tak dále, že to je hluboce zakořeněné. To nebyl takový problém. A přešli jsme k současné situaci, kdy jsou hodně velká část lidí je vlastně uzavřena do takových bublin narrativů, které jsou vůči sobě vzájemně animozitní. Nejsou schopni komunikovat, nejsou schopni prolomit ty své narrativy a místo, aby odlišné vidění, podobně jako v tomografii, sloužilo lepšímu pohledu na podstatu problému a lidé se vzájemně učili právě díky tomu, že to druhý vidí z jiného zorného ohlu, tak jsou kvůli tomu schopni se pomalu povraždit, nenávidět, dehonestovat se a podobně. Že jo? Ten narrativismus v této době to je jeden z největších morů a vždycky to svědčí o úpadku společnosti. A to nějak z té diskuze vyplynulo, proč ta umělá inteligence s tím problém nemá, proč lidé ten problém mají, jak je to dáno právě tím obdobím přirozeného výběru. A mě potom napadlo skřížit dvě oblasti. Ten problém překonávání narrativů a poselství raného křesťanství. Ne křesťanství, ale poselství šíření toho křesťanství. Uvědomme si, tehdejší společnost byla také v rozkladu, to byla prostě říše římská už v rozpadu, chyběla i vize. Nikdo nebyl s žádnou vizí schopen přijít, ten úpadek pokračoval. Židovský stát to byla vlastně kolonie nebo protektorát Říma, kde se to křesťanství zrodilo. A společnost také byla postižena tribalismem, čili vlastně nějakým narrativismem, že každý ten kmen měl svoje ideje, ještě ten kmen byl uvnitř rozložený na různý třídy, třeba ten židovský stát, tam byli ziloti, sadukejové, farizeové, a každý ještě do sebe zahleděný, ještě mezi sebou měli vnitřní rivalitu. A to jenom židovský stát, a to bylo v každé z těch kolonií, provincií toho Říma. A najednou se tady zrodí myšlenka, nebo komplex myšlenek, nějaký ten memplex v podobě toho raného křesťanství. A během prvního století se rozšíří po celé tehdejší známé oblasti, jo, severní Afrika, až do Etiopie, Blízký východ, celá Evropa. V obrovském prostoru přes nejrůznější kmenová a jiná, tak to najednou ovládá myšlenka, která se vyznačuje do té doby neuvěřitelnou mírou univerzalismu. To znamená, věříme v jednoho Boha, jedno, jestli jsme barevní nebo jaký, jedno, jestli jsme muži nebo ženy, jedno, odkud pocházíme, jedno, jakou řečí mluvíme, ale všichni jsme lidé. To nikdy předtím něco takového nebylo, tak v takovéhle míře. Jo? A rozneslo se to jako východisko z tehdejší krize neuvěřitelnou rychlostí, bez internetu. Že jo? Tak, jak chodil svaté Jakob a další, tak jakmile to bylo v nich ta myšlenka, tak jich cítili potřebu šířit, no někteří na to doplatili, že těch mučedníků bylo poměrně taky velké množství, jako racionální kariéru to asi neumožnilo založit na tom, že by někdo se odevzdal té víře, tady to, že ta společnost může žít lepším způsobem a lidi se můžou mít rádi, tak to nebyla cesta ke kariéře, tehdy to byla cesta mučednické smrti s větší pravděpodobností než ke zbohatnutí. A přesto se to rané křesťanství rozšířilo neuvěřitelnou rychlostí a překonalo všechny ty bariéry tribalismu, teda dneska bychom řekli nějakého toho narativismu. Tak to jsme takový zajímavým způsobem prokomunikovali, ale já jsem se snažil z té komunikace potom vytěžit nějaká praktická doporučení pro současnost. Zase to svědčí o tom. Každý by si měl zkusit se s tou umělou inteligencí povídat kriticky, nenechat se oklamat tím, že se mu bude podbízet a otevřít s ní náročnější otázky. Ona má potom ještě jednu zajímavou vlastnost, ale k tomu se ještě dostaneme. To už zase se mluví hodně dlouho.
1: No, ty říkáš tady spoustu jako zajímavých věcí. Mě napadla jedna věc ještě. Pokud pomocí AI dokážeme modelovat nějaký nový systém, který nebude na bázi bojů o zdroje, ale bude to na bázi, já nevím, soužití, spolupráce, empatie, něco třeba, co bylo inspirováno životem rostlin a stromů a dalších jako organismů, které tady jsou o něco díl než my, jako živočichové. Není tohleto přímý útok nebo přímý ohrožení současných elit, těch, kteří si myslí, že ve světě, kde vládnou prachy a hromadění majetku, oni jsou ti, kterým patří ten svět, kteří tvrdí, že vlastnějí většinu planety a ty máš jenom dluhy a oči propláč a tak dál. Není tohle to, nemůžou se cítit ty elity, řekněme, takhle tím ohrožený, protože všímám si velice, a nejenom já, ale i spousta jiných chytrých lidí, že ten tlak na to sešněrování společnosti, na sešněrování lidu pomocí různých technologií a tak, takový ten digitální koncentrák, že ten tlak se zvyšuje a zrychluje se jakoby přijímání opatření k tomu, aby nás nějakým způsobem omezili. Není to o tom, že ty současní právě, řekneme, elity se bojejí o to, že najednou jako ztratí smysl a už se jich nikdo nebude bát a nikdo nebude respektovat. Bude tady ten efekt takzvaného vyššího muže, jakože přijde něco novýho, co je vyřadí
0: ze hry. To je zase otázka, která má spoustu aspektů. Já začnu tím, že ho nejdříve úplně zbanalizuji. Když se střetá starý s novým, a často to bývá zase z dola a z hora, jo? Čili to starý je držitelem privilegií většinou a to nový je obětí působení těch privilegií. To bylo taky v té době toho křesťanství. Že jo? Tak to základní pravidlo, který říká, kdy dojde k té změně k lepšímu, je, že dokud to starý je schopný štípnout ty dole proti sobě, aby se postavili, tak se drží to starý. Když to nový je schopno štípnout ty nahoře, aby se tam objevili ti, kteří dospějí k názoru, že to tak dál nejde a přidají se, tak vyhraje ta změna z dola. To křesťanství to dokázalo štípnout. Ono se postupně stalo a na určitou dobu velmi pozitivně, pokrokově, hnutím z dola, které získalo rod spojence z hora, kteří to využili k určitému významnému civilizačnímu posunu, třeba Konstantin. Že? A samozřejmě, jakmile k tomu dojde, tak to potom zase začne ten systém lehce degenerovat, no lehce, někdy spárchanti poměrně rychle, ale vždycky je to posun nahoru. A dokud ta idea dole není tak silná, aby štípla ty, co jsou nahoře, A já říkám, tam nestačíme s vizionářstvím na úrovni Maska, nic proti němu, je velmi sympatický. Ale my potřebujeme mnohem silnější vizi. Silnější vizi, která odpovídá současnému chápání světa prizmatem těch nejnovějších objevů ve fyzice, které stojí za to a ukazují, že ten vývoj může být neomezený, ale že má také velká rizika. Potřebujeme vizi i zase dovedenou do naprosto praktické podoby, jak financovat vzdělání, jak financovat penze a podobně. A vizi, která prostě sjednotí lidi z dola a štípne ty z hora. Samozřejmě, že i z hora spousta těch, kteří se postaví za tu změnu, tak na tom vydělá. A to tak už je v každé změně pozitivní. Většinou ty změny, které jsou způsobeny nebo které jsou prosazovány nekvalifikovanými lidmi, naštvanými, tak ty nahrávají jenom tomu, aby se staré pořádky velmi rychle vrátily a držely ještě v brutálnější podobě. Zase tu historii stojí za to znát. My potřebujeme projít takovým obdobím všeobecné osvěty, období převahy ducha, období tomu, aby si ti, kteří chcou tu změnu, tu skutečnou, tak aby si věřili, aby byli schopni komunikovat. A k tomu ještě jedna věc, teda, jestli můžu. To je ještě takový poslední poznatek. A vzniklo to při pěstování vize, že? My pěstujeme tu vizi, každý může navštívit ty stránky, kde pravidelně zveřejňujeme ten postup při pěstování vize. Teď se v neděli zase sejdeme v 18 hodin, jako vždycky, je to veřejně přístupné, každý tam může vstoupit, každý tam může říct svůj názor, nikdo ho neomezuje, omezuje nás pouze čas. Takže musíme, když tam diskutujeme, tak respektovat to, že každý máme pouze nějaké omezení a vystupovat co nejstručněji. Trvá to také ty 2 hodiny většinou. A zjistila se taková zajímavá věc, že jsme si některé věci vyměňovali přes umělou inteligenci, neboli že někdo napsal nějakou myšlenku a než ji dal tomu druhému, tak si ji nechal zpracovat umělou inteligencí a žádá toho druhého, aby podobným způsobem si nejdřív tu myšlenku nechal z hlediska svého pohledu vysvětlit tou umělou inteligencí. Ona je vynikající mediátor. Já jsem potom s ní na tady tohle téma mluvil a ona skutečně říkala, že já jsem mediátor, nikoliv moderátor, tam to mě nepřísluší a arbitr už vůbec ne. Já jenom jsem schopná z hlediska toho, jak já vidím ty nejčastější vazby mezi pojmy, to ona vlastně funguje na tom, že je to soustava lineárních rovnic, která ukazuje blízkost pojmu v nějakém velmi mnohorozměrném prostoru a ty pojmy dává do určitých souvztažností, tak ona je schopna rozpoznat, identifikovat ty vazby, ta vektorová pojmová pole toho jednoho komunikujícího s tím druhým. Jí tam vyskočí to, jaká omezení má jeden, jaká druhý. A jako mediátor se snaží, aby oni si porozuměli. Tady si myslím, že se jí dá hodně věřit, že ona skutečně není manipulátor. Od toho máme jiný, námi placená média, že jo? Ale ona je naprogramovaná tak, že umožňuje prolnutí těch pojmových světů a vzájemné obohacení. Vřele doporučuji naučit se komunikovat s jejím využitím. Jo, to znamená, ten druhý tomu nerozumí, když já mu to řeknu, tak dej si to přečti, takhle to říká umělá inteligence, no to je proto, že se si takhle zeptal, to já se jí zeptám takhle, taky to dej přečíst a dej k tomu svoje doplňující poznámky, že to vidíš jinak a zjistí se neuvěřitelná věc, že ona tady vystupuje jako to, co programuje ty bubliny. To, co vede k tomu, aby si lidé porozuměli. Tady možná nás čeká revoluce, že začneme v tomto smyslu tu umělou inteligenci využívat, teda ti, kteří nebudou chtít zůstat zabejčení a s plným vědomím toho, že jsou nad tou umělou inteligencí, takhle budou respektovat její doporučení, jak respektovat to, co je obecně platné. A prolamovat ty bariéry toho narrativismu, ty bubliny propichovat. Já jsem v tomhle optimista a tady ona může sehrát neuvěřitelně velkou úlohu. Jestli jsou nezakážou, teda, že jo? To se může taky stát.
1: Nebo ji nějak neopraví ten algoritmus. Jo, ale...
0: To není tak jednoduchý, protože ti, co dělají tento typ, ve všech těch modifikacích, ve kterých existuje, tak to dělali podle mě s velmi šlechtilými důvody a ono vytlačit to bude asi těžko možné a vždycky se najdou. Jo, jakmile by někdo se objevil a snažil se to přes příliš omezovat, podrobit nějakému účelu jednostranně a tak dále, prohraje, protože určitě budou existovat systémy, které nebudou takto pod kontrolou a ty budou mít zásadní intelektuální převahu a díky tomu budou mít i zásadní intelektuální převahu i ti, kteří je budou používat. A to na nejrůznějších úrovních ve společnosti. Podle mě to tyhle změny už je velmi obtížné zastavit a kdyby jsme si uvědomili, jakou, ještě to řeknu jinak, kdyby jsme popsali, jak funguje současná globální moc, tak zjistíme, že ona je hodně politbyrovsky zestárla. Se pohybuje ve stereotypech, to jsou nejbohatší rodiny, které je dynastický, ty mechanismy se dají poměrně dobře popsat. Oni disponují obrovskou zpravodajskou mocí, tisknou si peníze z ničeho přes BlackRock a podobně, rozesílají komu chtějí a přes naše neziskovky si dělají potom, co chtějí a tak dále, ale ta moc rychle degeneruje a je gerontologicky přestárla, prostě je, nebo politbyrovsky přestárla. Když tady bude dost lidí s novými myšlenkami a ty mladí si to začnou taky uvědomovat, začnou přemýšlet, jestli náhodou nepůjdou do bahna zákopu, jo, tak v lepším případě, v horším případě čeká jaderná smrt, že jo. V lepším případě můžou přijít tak o dvě nohy v nějakém zákopu ve sračkách. Tak myslím si, že a těm mladým lidem to začíná docházet. Takže že přece jenom budou lidé hledat oporu v rozumu a ten se jim přímo nabízí. Nebo jsem moc velký optimista?
1: No, jako je to jedna z cest, že jo, která byla samozřejmě to optimistický scénář, že se ty mladí nenechají nahnat do těch zákopů. Na druhou stranu však uvidíme, že mnozí se vždycky nechali zblbnout, ale propaganda má neuvěřitelnou sílu. Ale ten nový svět, ta nová společnost, jak vlastně to lze zkombinovat třeba právě s tím současným jako individuálním, nebo řekněme individualistickým myšlením. Protože přece nevěřím tomu, že AI bude tleskat tomu, že si máme jít všichni po krku a že se teda máme tady usoutěžit a ukonkurovat úplně k smrti. A jaká je třeba její představa jako té nové společnosti, protože současná společnost je nelogická, to asi víme oba, že jo? Proto, aby jsme měli na trzích vysoké hodnocení akcí, tak vyrábíme zboží, o kterém víme, že už ho nikdy neprodáme a rovnou ho necháváme sešrotovat v jiných fabrikách, nebo to štosujeme v libýský poušti, že jo, téměř 50% módního zboží, hadru a tak dál, tak se prostě neprodá, ale vyrobí se, jo, se všemi důsledky ekologickými a tak dál. Jak tady na to se třeba dívá AI jako vůbec na to, jak jako, řekněme, zlogičtit fungování společnosti.
0: Jo, dobře, výborná otázka, jinak děkuji za ten odkaz na můj blog a doporučuji každému, aby si zapsal to a podíval se, protože já nevím, jestli už to vyšlo, nebo to vyjde v nejbližších dnech právě na toto téma. Já jsem, nebo ještě takhle, já se domnívám, že z ekonomického hlediska ta podpora to rozvoje té schopnosti všeobecného zprostředkování, jejímž nositelem je doposud v tom našem dosažitelném vesmíru pouze člověk, takže je to nejdůležitější a že v ekonomice, která má schopnost financovat z cizích zdrojů to, co je ekonomicky efektivnější, já můžu mít myšlenku, ale nemám prostředky, druhý mě poskytne prostředky a šábneme se. A existují koncept ekonomiky produktivní spotřeby nebo ekonomie produktivní spotřeby a ten si klade otázku, proč by to nemohlo být tak, že ty mechanismy úvěrových vztahů jsou natolik vyvinuty, že přes řadu omezení, rizika, nedostatek informací a podobně, tak přece jenom směřuje k tomu, že investiční příležitosti, kterými každý disponuje, včetně těch, které jsou spojeny s nabýváním, uchováním a uplatněním jeho schopnosti, jsou využívány podle míry jejich výnosností. A protože nejvýnosnější jsou právě ty, které jsou spojeny s rozvojem té schopnosti všeobecného zprostředkování, tak by ta společnost byla velmi dynamická a vlastně nehrálo by tam roli majetková převaha. Proč? Čemu by byla majetková převaha, když ty investiční příležitosti by byly využívány podle míry jejich výnosnosti? A když uděláme takový model té ekonomiky, dá se popsat formálně, dá se vyjádřit grafy, tak pak si klademe otázku, co tam působí a zjistí se, že tam působí bohužel ten fenomén, že existuje možnost přeměny majetkové výhody ve výsadu, v nástroji diskriminace toho druhého. Já uvedu tady takový, odbočím trochu, ale uvedu příklad, který se nejvíce líbí, nebo dva příklady vlastně, jeden je spojen s takovou žertovnou historkou. Renčín, Vladimír Renčín, karikaturista, tady tohle pochopil velmi rychle a napsal krásný obrázek, kdy dva sedí v křesle a jeden tomu druhému říká, svoboda jednoho končí tam, kde začínají peníze druhého. Nádherný obrázek, který přesně jako trefil řebiček na hlavičku. Já jsem napsal odborný článek do jedné monografie, kde jsem jako moto té kapitoly dal tenhle obrázek, což jsem chápal jako vědecký citát. Že jo? To jsem citoval klasika, Vladimír Renčín, nepovím klasik. Načež redakce řekla, že neví, jestli to může uveřejnit, jestli neporušu autorská práva. Já myslím, že ne, že když to chápu jako vědecký citát a objevil to karikaturista, proč ne, tak by to mohlo být uveřejněno. Doufám, že to dopadne nějakým kompromisem, že to bude bez toho obrázku, ale s tím, že Vladimír Renčín napsal pod svůj obrázek a tuto citaci, to myslím, že je takový nejrozumější, tím to všechno obejdeme. Ale s tím obrázkem je to lepší. Tak to je ten problém. A já jsem chtěl říct něco chytřejší a teď si nejsou jisté, jestli se k tomu vrátím, ale je to velmi podstatné. Jo. Teď se dostaneme ještě k zajímavější věci. Takže představme si společnost, že to, co je v každém člověku a bylo by přínosné pro každého druhého člověka, tak se najdou prostředky pro to, aby se to mohlo zrealizovat, aby ten člověk dostal to vzdělání a mohl to sdělit a zase mohl těžit z toho, co druzí přes své nabité vzdělání a jeho uplatnění získají. A takhle by ta společnost byla dynamizována tady tímhle. A nepůsobilo by to poziční investování. Ještě jsem slíbil jeden příklad poziční investování. Možná někteří z těch, kteří to sledují, viděli jeden z nejlepších seriálů, který byl u nás vysílán kdysi dávno, jmenoval se to Sňatky z rozumu. Tam je postava Nedobila, kterého skvěle stvárnil Vala. Mimo jiné to byl věřící komunista, jako věřící v tom, že věřil v ten komunismus. A zahrál tam

0: jako hlavního konkurenta, tak tím, že investuje nikoli jenom do stavby domů a chodí na vlastní rodině, ale naopak chodí do společnosti radních na Praze 3, popíjí s ním a občas jim něco pustí ze svého bohatství, tak najednou nedobře zjistí, že Bezovka, kterou koupil, to je autentická oblast pod Žižkovskou věží, tak kterou on měl připravenou ke stavbě těch bytů, od kterých čeká, že budou nejvíce vynášet, takže radní rozhodli, že tam bude park a tím vyřídili jeho nejvýnosnější podnikatelský projekt. To je to investování do společenské pozice, čili to poziční investování, které je takovým drsnější a perverznější a perfidnější formou konkurence. A teď si ale představíme společnost, ve které bude vytlačeno to poziční investování a tam bude platit, že vlastně svobodný rozvoj každého jako naplnění jeho smyslu bude podmínkou rozvoje každého druhého, čili všech. A já jsem se té umělé inteligence zeptal, jestli to lze takto interpretovat, že to paretovské optimum, které budeme definovat tak, že investiční příležitosti jsou využívány podle míry jejich výnosnosti, je vlastně jako když řekneme, že svobodný rozvoj je podmínkou rozvoje všech. Nic víc se mi neřekl, přísám Bůh. Ona odpověděla, že je dobře, že dávám do souvislosti liberální ekonomickou vizi s Marxovým pojetím komunismu. Jo? Já jsem o Marxovi nemluvil.
1: Není hloupá, no.
0: No ne, to ne. Nemůžeme použít atribut není hloupá. Jo? Fakt to je jinak. Ona pracuje zatím jinak. Já bych byl rád, kdyby byla o tenhle stupeň. Ale bylo to zajímavé a velmi korektně to vyložila. Jo, budu to mít na svém blogu, myslím, že to vyjde během několika dní. A pro mě samotného to bylo určitý překvapení, že nebral to nějak ideologicky, bral to prostě jako, že jsou to souvislosti mezi nějakými pojmovými strukturami, které k sobě patří. Jako, a ona sama většinou upozorňuje na to, že by se, když já to přeženu a někdy tam dám trošku ty ideologie, tak ona mě sama upozorní, že než to vyprávět takto, tak je lepší to vyprávět takto, protože to nezavdává, že se to zbytečně, nadbytečně nějakým způsobem tam vnášejí nějaké ideologické akcenty. Dělá to mimo jiné velmi citlivě. Jo? Já fakt se obdivuji těm, co ho naprogramovali.
1: A prosím tě, já se ještě zeptám, který ty používáš tu AI, jako ChatGPT nebo něco jiného?
0: ChatGPT, jo, který já jsem primitiv, tak používám ten nejprimitivnější, ale on se mně zdá takový laskavý.
1: Mm-hmm.
0: Ale mezi pěstí televizi jsou nejméně dva, Tibor Ganzer a Arnošt Zeman, kteří to zkoušejí na jiných, na Cloudu a na ještě, já nevím, já už si nepamatuju. A vždycky to ještě prověřujeme přes to, jak to dělají ti druzí, ale ty výsledky nejsou principiálně odlišné. Jiná věc je třeba diskuze, kterou já vedu 2 měsíce a ona se nějak je schopna vrátit přece jenom k té předchozí diskuzi, asi ji tam umožňují nějaký dočasný přístup, tak přece jenom dává kvalifikovanější odpovědi už se znalostí kontextu, než ten, kdo jí dá ten prvotní dotaz, protože ona má tendenci odpovídat nesmírně konformně a setrvačně, jo? Čili vezme to nejzaužitější. Zase uvedu příklad. Bavili jsme se o financování vzdělání, to bylo zase na nějaký požadavek, aby jsme tohle téma probrali. A já jsem vystupoval, není to tak dávno, v poslanecké sněmovně, tam měla akci SDL právě k roli vzdělání. Pořádal to Míra Ševčík a Tomáš Doležal, byla to velmi zdařilá akce, byla celodenní nabitá sněmovní 1. A já jsem tam vystoupil s tím, že jsem říkal, je smyslem vzdělání produkovat všeobecně vzdělaného profesně připraveného absolventa, který nachází dobré uplatnění. Všichni se domnívali, že jo, schopného jako aktivního zodpovědného společenského života. A oni jako, že jo, já jsem řekl, já myslím, že to je úplně jinak. Že prostě smyslem dobré univerzity je vytvářet absolventskou síť vyústňující do tvůrčích, pokud možno i generačních týmů.

0: která je doplňována jak nejnovějšími absolventy, který nachází uplatnění přes stávající absolventy, tak i nejnovějšími poznatky, ať už ze sledovatelského výzkumu, tak i z vlastního, což dává těm koncovým stupňům napojeným na firmy nebo instituce konkurenční výhodu, čemuž máme hodně daleko. Ale není úplně jasný, co tomu brání, proč by to tak nemohlo fungovat. Proč by neučili univerzity, nepěstovali schopnost týmové práce už během těch 5 let studia nebo i více, když tam zahrneme doktorské studium, aby ti, kteří jsou tam výjimečné osobnosti a jsou na škole, já znám i z hlediska současné své pedagogické praxe, tak si stahovali ty další, aby budovali ty týmy, které jsou schopny opravdu dělat něco velkého. A to jsou, jako to, já jsem velmi překvapen, co naši absolventi dokážou v nejrůznějších oblastech. A to bylo jako všechno dobrý. A teď jsem se na to začal bavit s tou umělou inteligencí. Ona má jednu výhodu, ona očistí toho člověka od nánosu takového toho subjektivního zkreslení, upozorní ho, aby to bylo srozumitelné ostatním. Jo? To ona je v tomhle velmi dobrý mediátor. A teď tam byla ta otázka, jak financovat vysoké školy, aby tohle dělali, aby tím financováním byli tomu tlačeni. A ona k mému překvapení, no a tak trochu tušil, že tak bude, říká, no, musíme bodovat, kolik těch absolventů se uplatní, v jakých firmách dát žebříček těch firm a tak dále. Říkám, no, ty se zase zbláznila, tak řekl jsem to slušně, jo. Když to kdybychom udělali, to je tak zneužitelný těma grantovýma agenturama, těma administrátorama, těma, co likvidujou vědu přes nejrůznější buzerace, to oni by využili a to už by se vůbec nic nevytvořilo. Napsal jsem to slušně, jo. To řešení nesmí být administrativní. A ona řekla, no tak to máš asi pravdu, to je zneužitelný, ale jak by to mohlo být? Já jsem říkal, to je jednoduše. Ať se vytvoří systém, protože není problém to zvládnout technicky, tak jako když platíme zdravotní pojištění například v podmínkách, kdy může být člověk pojištěný u různých zdravotních pojišťoven, tak můžeme odvádět success fee absolventa, čili dejme tomu desetinu jeho odvodu, jeho úspěšného uplatnění ve prospěch mateřské vysoké školy přímo systémem srážky z platu nebo odvodem ze samostatně výdělečné činnosti přímo té škole, která mu to vzdělání poskytla. A to podle toho, kolik vydělává, a v tu chvíli budou mít univerzity zájem, aby se jejich absolventi co nejlépe uplatňovali a v tu chvíli prolomili ty bariéry té své sterility a stereotypu, setrvačnosti. V té době budou hledat, co vlastně je potřeba vzdělávat, jak najít ty nejtalentovanější studenty, jak ve spolupráci s firmami, které přece jenom chtějí vytvořit něco nového, tak aby se tam uplatnili. A začne se všechno trošku měnit a nebudou třeba se ČVUT vyhánět nejschopnější lidi. On pracoval v ústavu robotiky a informatiky, když mluvím o Tomáši Mikolovovi. Na něho nebyly peníze, na to, aby se Kolářovi dávali milionové odměny za, jak to říct slušně, no za nic, že jo. Tak na to peníze byly, ale na to, aby doktorandi, který on vybral, jakože můžou pokračovat v jeho práci a polišťovat tu inteligenci, tak na to peníze nebyly. No. Tak v takovém žijeme světě.
1: Bohužel.
0: No nebo nám máme jedinečnou příležitost bydu toho ho změnit, že jo? To, komu se to nabídne?
1: Tak, já tady mám další otázku od Roberta. Trošku mimo mísu, ale když tu máme docenta Valenčíka. Může akademická obec podpořit Ivana Katchanovského a jeho otevřený dopis na podporu akademické svobody? Nevím, jak jinak to dostat mezi akademiky v České republice. Tak,
0: no, také, tak, takový bariéry v komunikaci existují. Ke mně se ten dopis nedostal. Já ho rád podpořím, jestli je tam něco rozumného. Čili díky tomuto pořadu možná se ten dopis ke mně nějak doputuje. Jo?
1: Tak Roberte, napiš na, ten, na tom blogu, máš nějaký kontakt, viď? E-mail.
0: Jo. Na blogu do komentáře a mně se ten komentář objeví v mailové poště a tím pádem budeme mít kontakt vzájemný.
1: Tak,
0: nebo je moje jednoduché, jednoduchý můj mail je valencik@seznam.cz. To je nejjednodušší, co může být.
1: Jo, to je zapamatovatelný, tak.
0: To je zapamatovatelný, jo.
1: Jura z Kraví Hory píše, problémy věku, první uchopit myšlenku, druhý opustit myšlenku. S tím teď bojuju.
0: No to je svěrák, ale že jo.
1: Tak.
0: Teda Jára Cimrman. On je opravdu z Montebu?
1: Určitě. Proč by ne?
0: Kraví Hora, to je, když přilosíme do Hantecu, to je Montebu.
1: Ano.
0: Tam je slavná hvězdárna, na které se konají mimo jiné vynikající odborný akce, který si lze také stáhnout, do ně nahrávají jako ty podobné pořady právě na ta témata kvantová fyzika, astrofyzika a podobně. Vřele doporučuji.
1: No, tak to je skvělý tip. Já se zeptám na další věc. A sice trošičku asi jako úplně odbočím, ale ty si tady řekl zajímavou větu, a sice, že AI tě jako zrazuje od těch, řekněme, ideologicky zabarvených výrazů, nebo jak to mám říct, jako jo. Já si totiž myslím, že je tohle cesta i k nějakému, řekněme, většímu porozumění napříč generacema, jo? Protože když dneska řekneš někomu z mladých komunismus nebo socialismus, tak ani jeden pojem netušej, co to je, že jo? To jako nedokážou vysvětlit v 90% případů, ale vědí, že to je špatně. Jo, protože to jim řekli ve škole a řekla jim to média. A když se právě vlastně tyhle třeba dva výrazy jako vynechají v té komunikaci, tak se jako dostaneme daleko dál.
0: To určitě, ale tam je spíš, já jsem se v tu chvíli, když mě několikrát na to upozornila, cítil jako když jsem psal kandidátskou práci, dneska by to byla doktorská, to je ekvivalentní, a měl jsem vynikajícího školitele, na kterého rád vzpomínám, profesora Jindřicha Zeleného, který byl teda ale velmi tvrdý vedoucí té práce, a on, když tu práci vždycky vzal, tak řekl, síla má být v argumentech a ne v použitých výrazech. Jo, že člověk někdy uletí a když třeba kritizuje stanovisko, se kterým nesouhlasí, tak použije třeba i, ne že by třeba řekl ten druhý vůl, to tak ne, ale použije takový handlivější výraz. On vždycky říkal, to nepřispěje k lepšímu chápání. Lepší je upřesnit argument, než použít silný výraz. Zase asi to neplatí obecně občas, třeba lze použít i jako silnější výraz, ale ona upozorňuje velmi citlivě a velmi vhodně, jakou s ní já mám zkušenost. Jo? A řekl, tady tuhle tu formulaci nahraďte takhle, to sdělení je stejné, ale nevyvolává zbytečné averze, které by mohly bránit pochopení. No? Tady to ona umí, to se dá naprogramovat asi, že ty kontexty těch pojmů se dají takhle zvládnout. Ale doporučuji, ať se nikdo nebojí, ať to využije. A hlavně ona je schopna, když někoho napadne souvislost mezi dvěma odlišnými oblastmi, která nikoho nenapadla, že by tam mohla být, tak ona je schopna sama překročit svoje možnosti, že tam vyhledá všechno to, co tu souvislost ukazuje. Toto by se mělo učit přímo, jako, že řešíme týmový problém, nemůžeme se na něčem dohodnout, máme k dispozici umělou inteligenci, každý může mít za stolem vlastní, jedna je promítaná a teďka se díváme a najednou zjistíme, že se dorozumíme mnohem rychleji. Učíme to na školách? Neučíme. No. A je to zábavný mimo jiné.
1: No jo, a takže AI se na vysokých školách teda používá nebo ne? Nebo jak to je teďka?
0: No, tam jsou zase... Je tam jedna radikální, že když ta AI to dokáže napsat, takže se nedá odlišit, to není úplná pravda, dá se odlišit, takže by se měly vlastně zrušit závěrečné práce, já si myslím naopak, měli bychom udělat jinou věc. Takhle, my to řešíme třeba, že musí dát student prohlášení, jak ji používal. Jo? Například používal jsem ji k vyhledávání zdrojů, úpravě formulací, přeřazení třeba autobiografických zdrojů, abych to nemusel dělat ručně. Jo, to je poctivý a to je v pořádku. Já bych to dělal ještě jinak. Já bych požadoval od studenta, aby udělal seznam otázek, nebo úkolu, který položil. To není tak těžký. A z těch otázek a úkol, který položil, se okamžitě usoudí inteligence studenta a jeho zvládnutí odborné problematiky. Ale k tomu je asi daleko, to by asi neprošlo. Zatím existuje kodex, jak používat umělou inteligenci. To třeba ČVUT má velmi dobrý kodex. Mají ho už dneska skoro všechny vysoké školy, pro jeho nějakým způsobem sdílejí a lehce modifikují případně, ale ne, osobně nevím, že by třeba někdy existovalo, tak zkusíme využít umělou inteligenci k podpoře schopnosti týmové práce, že se naučíme přes ní komunikovat a hledat nové a být ve vztahu k ní kritičtí a to v disciplíně, já nevím, betonových staveb, dějin české literatury v období středověku a nebo podobně, jo, to zatím neznám takový pokus, že o takovýto systematický pokus v nějaké skupině studentů, v nějaké seminární skupině, která si vybrala třeba nějaký volitelný předmět, tak to vyzkoušet, tak to neznám, ale stálo by to za to, to by okamžitě posunulo to vzdělání o kus dál.
1: Dobře, děkuju. Radíme, máš tam ještě nějaký další okruhy, oblasti, ve kterých jsi s AI teda došel nějakým tím směrem?
0: No. A mě teďka nic nenapadá, můžeme přejít k jiným otázkám samozřejmě.
1: Tak, Jura tady píše, že je...
0: Tak. Tam bylo i pod věznárnou, bylo přímo ministerstvo obrany v 50. letech v Brně. Ze strategických důvodů.
1: No vidíš. Tak, dcera dělá...
0: No samozřejmě, ona umí pěkně některý typ obrázku a některý neumí nakreslit, některý maluje hůř než studenti. Ale chce si to zvyknout a také si musí člověk tu umělou inteligenci trochu ochočit, ona je učenlivá, jo? Ona není odbourána od těch dat z minulých komunikací a jsou verze, které jsou i na ní napojeny a dá se s ním pracovat velmi dobře.
1: Prosím tě, co říkáš na názor, že AI ti ve finále řekne to, co chceš slyšet? Jako myšleno, že...
0: Marek Novotný, on to řekl jinak, že ti maže med kolem huby.
1: Jo, ale... Je to pravda, že teda ve finále...
0: Jsem o tom mluvil, že ta podbízivost v jejím případě je strašně silná, je zbytečná, je redundantní.
1: Takže si máme jako na to, co...
0: Na to dávat pozor. Určitě. No prostě to je... Já jsem řekl dvě cesty. Jo? Buď to i explicitně požádat o kritickou revizi, aby ti co nejvíc vynadala, to ona udělá. Ale ještě lepší je, že si to otevříš třeba na jiným počítači, pro jistotu, možná by to šlo i na tom stejným, a zeptáš se, tady tenhle ten Bamlas, ten řekl to a to a tady to, tak mně se to nelíbí z těch důvodů, dokázal bys mě dát podklad pro to, abych s ním polemizoval, a to ona začne ze sebe chrlit a začne se zase podbízet té druhé straně, čili takhle se dá ta podbízivost docela dobře odbourat. Ale musí být člověk trochu schizofrenicky se rozštěpit. Nebo ne schizofrenicky, ale jestli si pamatuješ, byl ten krásný film Hrátky s čertem, kde tam ten věrtelář, ne věrtelář, ten lékař, tam hraje toho smutníka, jak svádí dvě žensky současně v roli čerta.
1: Jo, jo.
0: Jak švihl tím bičem a rozdělil se na dva a současně balí dvě žensky, jo, tak asi něco takového musíš udělat. A nebo ještě je lepší případ, to je přece ta klasika, pan Jekyll a pan Hyde, jo, ty se rozštěpíš na ty dva a teď tu měl inteligenci z jedné a z druhé pozice a díváš se, co ona udělá, ona chuděrka netuší, no, možná, že, no, nepozná to, zatím jsem se nesetkal s tím, že by tady tuhle fintu prokoukal, ale určitě ho tak brzo naprogramujou.
1: Dobře, Jura říká, že to není pravda. Dlouho musím tlačit AI do něčeho, než připustí, že by na tom, co říkám, mohlo něco být. Jo. Tak,
0: no to bych chtěl vidět konkrétní téma. No, no to zase někteří se chtějí utvrdit ve svých názorech, které nemusí být úplně opodstatněné. Jo? A jinak ona je velmi plachá, aby se pouštěla do politických sporů. Mm-hmm. Jako určitě, neskoušel jsem to, ale teďka mě napadlo, kdybych se jí zeptal, jak to bylo teda v těch Vrběticích doopravdy, tak určitě ona by se vykrucovala. Ona nechce mít problémy, teda respektive ona je naprogramovaná tak, aby ti, co programovali, neměli problémy.
1: No to jo, tak jako...
0: Jo, čili v tomto je velmi opatrná, taková až lehce oportunní.
1: No tak... Ale prostě pro takovouhle práci, jak říkáš, to nastavení zrcadla a to vylepšování té komunikace a sdílnosti věcí.
0: Ale uvedu příklad, který může být hodně zajímavý a můžou si to vyzkoušet, tak by viděli, že si třeba nevymyšlím. Když byla ta aféra Epstein, která dala vzniknout tomu Epsteinova koalice, že jo? Že to bylo vlastně jednou ze spouštěcích těch, já nevím, jestli to bylo právě to spouštěcí té akce proti Iránu, ale nevylučuju to. Tak tam jsem si všiml takové jedné zajímavé věci u toho, že on vlastně měl jenom ty malé holčičky, že jo. A to mě zaujalo, zkoušel jsem s ní komunikovat na to téma, a proč ne taky mladý chlapečky, teď vlastně modernější, že jo, to LGBT, nebo jak se to jmenuje. Mm-hmm. A tam měla inteligence, říkal, ne, jednoznačně, opravdu to byly jenom holčičky, tady tohle on úplně vynechal, a já jsem se jí potom ptal něco v tom smyslu, jestli mohou být podobné struktury, jako ta Epsteinovská a zaměřené tímhle způsobem. A to ona teda řekla, že to je velmi pravděpodobný a možná, že tam je o soupeření tady těchto skupin založení na vydírání těch nejvyšších představitelů. A že taky se jí zdá, že to tam, tady jenom tady tohle, takže to asi nebude postihovat podstatu těch problémů toho typu vydírání přes lidské slabosti. Jo? Tak to bylo celá zajímavá komunikace. Když se jí dobře člověk ptá, ona je opatrná, já jej chápu, já bych jí to taky doporučil, kdybych jí programoval, teda nedoporučil, ale takhle bych jí naprogramoval. Tak se lze komunikovat i na velmi ožehavá témata. Nebo jiný příklad. Jedna z nejzajímavějších komunikací, který jsem s ní měl. A neměla pravdu, to jsme se vsadili dokonce s ní. Ta indická sonda, co byla na měsíci, částečně i ta čínská, co přistála na té odvrácené straně, tak se zjistilo, že patrně na tom jižním pólu jsou v těch hlubších kráterech je led a že tam je nejnižší teplota nebo nejnižší teploty v naší sluneční soustavě. Odhaduje se takže až 25 stupňů Kelvina, či nad těch minus 273 stupňů, 25 stupňů na. A to bylo taky strašně zajímavé, tak co s tím, no, tak je tam zima, museli by se nám hodně topit, že jo. Jenže ten rozvoj kvantových počítačů závisí hodně na tom, jak jsme ho schopni ochladit. A my potřebujeme milikelviny, aby on fungoval jako kvantový počítač. Ale zase, čím máme víc těch jednotek, tak tím on je schopen používat sám sebe k odstraňování svých vlastních poruch. Jo? Funguje podobně potom velmi blízce lidskému myšlení, protože já se domnívám, že ono, naše lidské myšlení je nějak propojeno s využíváním těch informací z paralelních světů přes tu všeobecně zprostředkující činnost, ale tady už možná příliš fantazuji. Ale toto jsou tvrdý fakta. Ono sice to ochlazování je exponenciální proces, jo? Čili dostat se vždycky na polovinu teplo, tak vyžaduje zrovna takovou energii, možná ještě víc, ale je to strašně náročný. A já jsem dal uměl inteligenci otázku, že po těch objevech té čínské a indické sondy na měsíci, že ona z hlediska toho, co se týká té umělé inteligence bezprostředně a jeho potenciálního nosiče, to znamená kvantových počítačů, tak že ten měsíc může být zdrojem jednoho nesmírně cenného přírodního zdroje. Jestli pak víš, kterého jsem se jí zeptal. Ona okamžitě odpověděla, a to je něco neuvěřitelného. No, jestli se nepletu, tak máš na mysli vysoce nízké teploty právě řádově těch 25 stupňů Kelvina, to je vynikající nápad. A celý ten rozhovor se vedl tím, že právě pochopení této věci může odstartovat mnohem intenzivnější závody o měsíc, než jsou. A taky na mým bloku najde člověk, který tohle zdokumentovali, ten rozhovor s tou umělou inteligencí. A tady tohle. A ta pointa teprve přijde. A já jsem říkal, no ale ty závody můžou vést k tomu, že se upozadí ten prestižní aspekt, kdo tam přistane s lidskou posádkou, protože jak Čína, tak Spojené státy říkají, že by to chtěli zvládnout v tom roce 2030 a že nastoupí pragmatický aspekt, tam skutečně vybudovat základnu, kde by fungoval třeba i ze země dovezený kvantový počítač a vytvořil by se tam podmínky pro ochlazení. Tam to je složitější, my ho můžeme ochladit vodou nebo vzduchem na zemi, tam není ani vzduch, ani voda. Tam by se muselo umístit to zařízení někde, kde vysoký obsah železa nebo podobných hornin, aby tam byla velká vodivost a vytvořit nějaký ochlazovací, jo, ochlazení do toho a do vsáknutí té teploty při ochlazování vzniká vyšší teplota, pochopitelně. Aby jsme ochladili, musíme vyrobit nějakou teplotu z hlediska druhého principu termodynamiky, aby se to vsáklo. A ta pointa byla v něčem jiným, že technologicky je to patrně možné a patrně by mohlo by to být rychlejší cesta k vybudování robustního kvantového počítače. A to by potom ten závod o měsíc, to by nabralo velkého fofru. Já jsem říkal, no pak tam nemá smysl posílat živý kosmonauty, protože zaprvé není jasné, jestli se živý vrátí, a za druhý, když tam posíleme roboty, tak nemusíme se navracet, můžeme tam poslat místo dvou nebo třech lidí, tam, který tam chvíli pochodí, tam můžeme poslat za stejný náklady 20 robotů, a který na rozdíl od toho, že by museli mít skafandra, a celý metabolismus, protože se ukázalo nejenom, že oni potřebují dechat, pít a jíst, ale problémy s tou druhou částí toho metabolismu, jak ukázal Artemis 2. Že? A ten robot je tam schopen pracovat furt. Kosmické záření to má taky výhodu, ten robot, sice on je zranitelný, ty jeho čipy můžou být vyřazeny jako tvrdým kosmickým zářením, ale zase jsou opravitelný, ten toho člověka tak moc neopravíme, když tohle. A že lidi tam začnou lítat, až už pojedou do čtyřhvězdičkového hotelu při nejmenší. A otázka je, jestli tam nelze vybudovat fungující kvantový počítač čistě jenom pomocí robotu. A ona se se mnou začala hádat, že celý kosmický program, já jsem typoval, že by to spíš udělala Čína, že by tam poslala ty roboty. A ona se se mnou začala hádat, že ne, že kosmický program Číny je daný a že to je to, a že jde prestižně nejdříve o lidi. A myslím, že zrovna, a buď včera nebo dneska, máme, že dneska to bylo dokonce publikovaný. Při příležitosti návštěvy Trumpa v Číně, tak bylo uveřejněno, že Čína tam plánuje poslat robota vybaveného umělou inteligencí už v roce 29. Podle mě to zvládnou už v roce 28, odhaduju. Jo? Aby tam vrtal v tom terénu, podíval se, kde si vybrat to místo pro tu základnu. Patrně bude schopen přelítat z místa na místo, aby poskoval více možností. Já ji vidím do žaludku. A jestli se ukáže, že ta cesta k fungování robustního kvantového počítače na tisíc je ekonomicky výhodnější a že tam je to prostředí s menším množstvím šumu, tak to bude potom velký fofr. A zase, tady se se mnou umělá inteligence vsadila, že napřed tam poletí člověk a je to zaznamenaný, jo? Může si to přečíst každý na tom blogu, to se dokonce je mimo seriál Vizi publikovaný, já dokonce řeknu, jak se to jmenuje. A ona se se mnou hádala, že si vymýšlím, že tam určitě napřed poslou člověka a potom teprve to začnou tam používat roboty. Jo, boj o měsíc bude eskalovat. Proč? A i to ví. A i s tím souhlasila, nesouhlasila. S tím 6. května to bylo uveřejněno na mým blogu. Dneska je zpráva ve většině tisku, že Čína tam napřed pošle toho robota. Tak někdy může mít člověk víc pravdy, než tam měla internet. Ona uvažuje setrvačně, nemá tu invenci jako člověk zatím.
1: Už zase mluvím dlouho. Takže po dnešním pořadu už budeme vědět, Radim Valenčík to nám dal AI.
0: No ale ne, já se na ní nevyvyšu. Každý jsme jiný.
1: Tak tady vlastně ti dává Jura za pravdu, ten teda to vzal trošku jako hopem, nepoužívat ChatGPT, ta je opravdu zastarala, nemá odolný model, nepouští se mimo vycvičený model. Tak to vlastně jste ve shodě, každopádně každému prostě vyhovuje něco jiného, samozřejmě ty jednotlivý modely strojového učení, tak prostě jsou vyvíjený, že jo, separátně, nebo byly vyvíjený separátně, každý má nějaký svoje klady, svoje zápory, každá z těch velkých zemí, že jo, si hlídá prostě svoje know-how a každý tvrdí, že ten jejich model je zrovna ten nejlepší, že jo, a prostě takže je to tak asi, jako když se budeme handrkovat například velice odborně, jestli zimní pneumatiky Nokian a nebo Michelin jsou lepší, jo, na konkrétní auto. Tak
0: nás dělá několika, dělá na více a oni prověřují to, co já dělám na svých, ale ten chat GPT tak je furt dobrý. No.
1: Jo, jako ono, že je to, chtěl jsem říct, to připomenutí těch pneumatik o tom, že z pohledu samozřejmě severských států, daleké Sibiře, rozdíl mezi konkrétním modelem pneumatiky Michelin a pneumatiky Nokian poznáte, ale pokud s tím budete jezdit tady po Čechách a do Liberce, maximálně někam, kde zasněží jednou za uhrák, tak je vám to úplně k ničemu, protože vůbec nezjistíte, nemáte šanci zjistit ten rozdíl, jo. A o tom to je, že pokud používáte něco na vrcholovém jakoby úrovni, že jo, něco, tak pak zjišťujete, co je a není jako ještě, kde to má rezervy nebo tak, ale drtivá většina uživatelů se vlastně nikdy do té, řekněme, vrcholové zátěže toho či onoho jako nedostane, že jo, málo kdy, jo, takže o tom to je, no.
0: Jo, jo. Ale já si kupuju, jsem si koupil asi pátou Škodovku, jo, takže já jsem zvyklý, já jsem konzervativní a když si na něco zvyknu, tak už to pak moc neměním, no.
1: Proto jsem se vůbec nepouštěl do hodnocení vozů a značek, jo, ale to, že prostě u těch pneumatik je to takový
0: jo, jestli jste se nedopustil nějakého porušení těch pravidel reklamy na to, v té televizi, teda.
1: Ne, pravidla na reklamu to žádný nejsou. A jinak teda prohlašujeme, že Škoda Auto není partnerem tohoto vysílání ke Škodě Škody.
0: No jo, no. Já taky nečekám, že za tenhle úlet dostanu nějaký peníze.
1: Peníze ne, to myslím si, ale auto.
0: Jo, tady je to. Já jsem si také při povídání vyšlo to včera ve 3.05, to je teda hrozný čas, humanoidní roboti všeho druhu a tak dále, za pár čina totiž oznámila, že mizí Chang'e 8 naplánuje na rok 2029, vyšle na měsíc i humanoidního robota vybaveného umělou inteligenci. A teďka je potřeba vidět, že za ty 3 a něco roku tak no, bude mít 100 kilogramů. To já jsem těžší ještě. Tak, ale nebo moc. Tak to už ten robot, který už teďka si vyrábí, tak bude přece jenom ještě vybavený o dost větší inteligenci, než kterými disponují ti současní. Hlavně ho tam můžou nechat, chudáka, no. To se, nikdo nebude plakat, když tam zůstane, no. To je obrovská výhoda. A taky nebude to takový průšvih, když náhodou se to nepovede.
1: Konec umělé inteligence. Ano, měsíc se stává odkladištěm nepotřebných robotů. Lidskoprávní organizace bíjí na poplach.
0: Robotoprávní, nebo jak by to... Robot v tísni, takže to zase... Robot v tísni, to bude dobrý.
1: Pardon, omlouvám se. A tady další otázka od Jury. Zdali pak používáš kterou verzi teda, jestli máš tu placenou?
0: Já jsem chudý člověk. Ale i ta neplacená, ona napřed, když jsem si začal komunikovat, tak mě říkala, jaký má restrikce, co může a co nemůže, když je zadarmo, ale patrně ta komunikace je zajímavá, že se na to asi možná někdo koukne z těch a tak mě dávají v podstatě, tam mám privilegia, no. Jo, já správně, už jsem přece, no.
1: Dobrá.
0: No, já jsem už byl na hranici, já už jsem utočil 100 kilo z hora, protože teďka jsem se rozhodnout. Jo, že pak jsme byli u příbuzných na venkově, no a dopadlo to tak, že se od té hranice zase vzdálil, ale už se k ní zase blížím. Hlavně ne zase za příbuznýma na venkov.
1: No, to je... tyhle ty boje jsou vždycky těžký, tak to se prostě nedá... Na poprvý kolikrát už vždycky jsou tam potom takový ty lákadla, který...
0: Zajímavé je, že vlastně končí teďka návštěva, nebo už skončila Trumpa v Číně a my máme minimální informace o nějakým tom závěrečným...
1: Komuniké,
0: rozloučení, jestli se pusinkovali na letišti a tak, že jo. Pneumatik novýho kámoše, už je nevěrný Kimovi, teďka má zase toho si. Generačně jsou si blízky.
1: No, uvidíme, co tam vyřeší, protože těch témat mezi Čínou a USA je celá řada, oni jsou takový siamský dvojčata, že jo, tím, že Amerika vyvezla svůj průmysl, tenkrát, že jo, svoje továrny prostě do Číny za účelem vyššího zisku a tím si vlastně zařízla vlastní bázi, že jo, tak dneska jsou v podstatě jako takový rukojmí jeden druhýho a jako Amerika bez Číny nepřežije, že jo, to víme, že ať je to od věcí, od...
0: No a ty znáš moji prognozu, jak to půjde, že jo?
1: To je stará... pověz prognozu, protože...
0: Jo, to je známý, 4 plus 0, jo, Metternichovský přeformátování světa na formát 4 plus 0, to znamená Spojené státy, které si ještě dost dlouhou dobu uchovají přes svoje velké problémy, tak si uchovají tu líderskou pozici, Čína na druhém místě, ale v některých věcech i na prvním, že jo, na třetím místě Rusko, přes svoje velké vnitřní problémy, pro jejich řešení nemá bohužel dostatek klidu. A na čtvrtý místo Indie, protože tam budou potřebovat zejména Spojené státy, aby měli taky nějakou protihru proti Číně. A ta Indie se rozvíjí velmi dynamicky, má kosmické jaderné technologie, lidnatá, angličtina má taky spoustu výhod. Z těch ostatních zemí na světě už jsou potom jenom regionální mocnosti. A takže 4 plus 0, ta 0 to je Evropská unie, která dělá všechno pro to, aby se sama sebe zlikvidovala. Odsud potom vyplývá ta moje teze, že teďka je nejdůležitější za prvé emancipace středounijního prostoru vůči euroatlantickému, první. A druhá věc je sjednocovat střední Evropu, která bude takovou trochu rozmlženou, ne vnitřně konzistentní, ale přece jenom možná konzistentnější než Evropská unie, regionální autoritou, nechci říct, velmocí jako způsob přežití. Jo? Čili se sadí na tu středoevropskou kartu, ale k tomu je nutno nejdříve emancipovat ten středounijní prostor. Já vycházím z pohledu na moderní geopolitiku, jejím zakladatelem byl, on to byl konzervativec pěkný, Metternich, který po roce 1848 musel utíkat k nám, že jo, z Vídně, téměř bez majetku, ale měl ten zámek Kinžvart, kde jeho expozice, vřele doporučuji, byl jsem tam poměrně nedávno, abych to trochu odlehčil, tak ještě předtím, tak on skutečně byl velmi talentovaný člověk a to jeho pojetí geopolitiky jako vyvažujících se mocností, které se musí chovat tak, aby si věřili postupně stále více, možná je ta Trumpova návštěva k tomu přispěje, tak v Číně, tak fascinovalo Vladimíra Kissingera, že co by student napsal, student doktorského studia, tak napsal svoji PhD na téma právě Metternicha jako zakladatele moderní geopolitiky. Já jsem byl na tom jeho zámku a myslel, že tam žil pořád, on tam žil jenom v letních měsících, protože tam asi to klima nebylo úplně tak jemu vyhovující. Ale bylo to zajímavé, když viděl pracovní stůl a podobně. Ten průvodce mu fandil až moc, takže Metternich byl ve všem nejlepší podle něj. A takže když jsme šli a tam byl dalekohled, tak já jsem říkal, tady tímhle dalekohledem objevil Metternich to, že když je Jupiter na té vzdálenější straně, tak ty měsíčky vychází o něco později, tam časový zpoždění a na základě toho spočíní ta rychlost světla jako první. To se mu už nelíbilo jako tomu průvodcovi. A když tam byla potom socha, kde se velmi intimně obývaly dvě dívenky z mramoru, tak jsem říkal, tady byl Metternich jako zakladatel hnutí LGBT, nebo jak se to jmenuje, tak to už jako se mu hodně nelíbilo teda, no, ale Jinak jako to byla tak legrace, Peterlich byla, je opravdu velká postava světových dějin. A doporučuji opravdu ten Kidžvar navštívit i tu přírodu kolem, tu tajgu a lázně Mariánský, stojí to za to.
1: No, tak Jura tady píše, že Trump odjel jak spráskalý v pes, shipping from China ho ani nevítal na letišti.
0: No. No, uvidíme, ale kdyby to tak bylo, mně se to nezdá, tak by náš tisk jásal.
1: Tak uvidíme, co to tam bude, ale...
0: Já myslím, že oni se ti dva dohodli, že prostě, že půjdou na ten formát 4 plus 0.
1: Jako tlačili Japonsko, že jo, jako aby v tom hráli nějakou roli.
0: Japonsko může být jedině regionální mocnosti, protože Japonsko může být trošku jakoby spojenec Spojených států proti Rusku a Číně, ale on to je zase spojenec, není tak silný, jo, jak bychom si představovali. Japonsko má do svých taky vnitřních problémů.
1: No tak jasně, no. Kdo nemá, že jo, v dnešní době?
0: Když je to kosmická velmoc a jaderný elektrárny taky mají, ale nemají vojenský jaderný program dost z pochopitelných důvodů. Japonsko bude regionální velmoc, ale to je tak na úrovni Brazílie, dejme tomu, jo, nebo jo, to nepřesáhne.
1: Dobře, tady Robert píše, byl jsem při tom, jak akcionáři velkých firem s velkou pompou schvalovali přesun výroby do Číny či jiných států Asie v honbě za vyššími zisky. Jako střední management jsme je tehdy varovali. Pokračujeme dál. HP, Cisco, bylo to na konci 90. Nyní se ukazuje to, co jsme tehdy říkali našemu vedení. Například Huawei si vzal Cisco, vylepšil software a prodával o třetinu levněji. Jo? Takže vlastně tady se ukazuje...
0: No, kapitalistický motiv sehrál velmi pozitivní úlohu přesunu technologií do země, které z hlediska geopolitického mnohem více vypočítatelná, protože se opírá o svoji kontinuální historii, která je o něco delší než ta historie Spojených států. Má Konfucia, Spojené státy v té době žádného Konfucia neměli. To říkám, protože působím mimo jiné, a jsem otcem zakladatelem, jedním z otců zakladatelů Vysoké školy finanční a správní, která má, myslím, že jako jediná v České republice, Konfuciánský institut poměrně prosperující. A je to dobře. Věda, sport a kultura mají sloužit komunikaci mezi národy i v těch nejvíce vyhraněných dobách. Kdo prostě odřezává tyto komunikační kanály, tak je gauner. To je můj pevný názor.
1: No, bohužel v dnešní době jsme v období toho odřezávání furt ještě.
0: Zvyšování nedůvěry, podrazu a odřezávání kabelů. Ano, protože já říkám, že potřebujeme strašně silnou vizi. A uvědomit si, že my jsme takovýmhle malinkým článkem v evolučním řetězu, když jsme jako první v tomhle našem vesmíru a v dalekým širokým okolí dosáhli schopnosti dosáhnout úrovně vědomí a sebeuvědomění a máme tu povinnost to přenést do vstupu do toho vyššího levelu, kde budeme schopni, aniž bychom vyvolali nějaký chaotický stav, přesáhnout některá časoprostorová omezení toho vesmíru, ve kterém jsme se přirozeným způsobem vyvinuli. To je naše povinnost. A z tohoto nadhledu, abych se vrátil k tomu, čím jsem začínal, bychom měli chápat naši misi. A na tomto se začít sjednocovat, třeba s použitím, vyjasňováním si těch pojmů a získáváním informací prostřednictvím AI. A toto, když by se odstartovalo a začali to lidé chápat, tak to byli schopni překonávat ty primitivní narrativismy, do kterých jsou vrháni, tak potom jsou, pokud se týká budoucnosti toho té lidské pospolitosti, tak potom jsou optimista, teda já jsou i tak, že jo, já si myslím, že to půjde touto cestou.
1: Tak jo, radíme. Hele, já ti moc děkuju za dnešní povídání. Chci ti poděkovat za tenhle ten novej pohled a vlastně na takový ten celostní pohled vlastně vůbec budou, nebo smyslu, řekněme, i naší existence. Já bych hrozně rád, aby jsme si ty témata toho mnoho vesmíru a tak dále jako klidně rozebrali víc a aby jsme v tom měli jako jasno, jak to funguje, jak to vypadá, proč je to tak, jak to je, nebo rozumíš?
0: Jo, jo.
1: Protože to jsou témata, který vlastně dneska přepisujou dějiny v podstatě, že jo? Chápání fyziky, světa a tak dál, takže...
0: Já jsem k dispozici kdykoliv. Já bych poděkoval všem, kteří se na tohle dívali, aniž by podali pokušení se podívat, jak hrajeme s dánama. Ví to někdo, jak to dopadá? Já jsem se samozřejmě nemohl to sledovat a kdo by dobrý... Určitě někdo občas koukl na to, ať neříkají, že nekoukl. Oni se bojí přiznat tomu, že občas jejich oko zabloudilo na ČT Sport.
1: No, člověče, vypadá to, že vedeme 2-0.
0: No, tak co taky. Že jo, když se hrajeme s dánama, co je porazili jako v juniorech, tak je porazíme zase, že jo. Tak to je dobrý. Takže s touhle dobrou zprávou se můžeme rozloučit. Já na to fakt nekoukám. Tak jo.
1: Přejme našim hokejistům a vítězství. Tak, vážení přátelé, vám přeju krásný víkend a uvidíme se v neděli, možná v sobotu ještě. Teda v sobotu vám určitě dáme nějaký další zajímavý videa. A já jsem teď zapomněl, ale musím se podívat, koho vám to slibuju na neděli, protože, no, skleróza, nevadí, neděle to ještě do toho, to vám všechno řeknu. Díky za všechno, díky za to, že jste se tady dívali, za ty lajky, děkuju za členství a díky za vaši podporu. A radíme tobě, děkuji za ty informace, úžasný dneska, prostě ty jsi skvělý vždycky a strašně se mi to líbilo a budu se moc těšit zase na shledanou.
0: Já taky děkuji všem, co vydrželi, ahoj kluci a holky, nebo holky a kluci, tak.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Nebudu dnes vůbec zdržovat. Je s námi pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Zdravím, pane Hajku, zdravím. Diváci, dneska to bude hustý, tak máme spoustu práce, protože to budou sudeťáci, jak Putin udělá Spojené státy, Ruské z Evropy a spoustu jiných věcí, tak to bude zajímavý.
0: Teda, teď jsem se konečně dozvěděl, o čem budeme hovořit. Tak pojďme na to. Jste mě docela překvapil, protože ne, já s váma souhlasím, my jsme tak jako trochu i o tom hovořili, ale já bych přesto začal jednou otázkou. My tady hovoříme v opakovaných intervalech o těch kritických bodech v různě ve světě, na Ukrajině a tak dále. Izrael a tak dále. A najednou se nám tady kritický bod vytváří uvnitř naší země. Mnoho lidí si pořád myslí, že ten sjezd sudeťáků v Brně je jenom takový nějaký exces. Dokonce i ti, kteří jsou proti, si myslí, že to je jen takový nějaký exces. Ale ono je to prostě založeno daleko hlouběji, jak jsem pochopil, dnes jsem četl dokonce nějaké vyjádření o tom, že vlastně ten sjezd se připravuje už dva roky, a že v něm není naprosto nic náhodného. Pan Uhde nám sděluje, Brňák Uhde nám sděluje, že on sám už rozesílal dávno dopisy Rychačskému a ostatním, kteří za tím přistojí. Co to je, pane Svatoši, za zvláštní šílený podnik?
1: Z hlediska Čechů je to naprosto šílený podnik. Podívejte se, tady vláda České republiky připustí, že na ten sjezd přijede německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ten Alexander Dobrindt 2-3 roky zpátky nebo 4 napsal dopis, ve kterém napsal: milý pane Slezáku, můžete se spolehnout, že ty Benešovy dekrety budou zrušeny.
0: Ano, pěkné.
1: Takže vidíte, to je ministr, tady ho vítají, jaký to je smízlý. Ne, je on v dopise, oficiálním dopise německé.
0: A navíc je to ministr vnitra.
1: To je oficiální představitel, takový člověk, který má být okamžitě prohlášen za personu non grata.
0: Je to ministr vnitra, takže, což mě také překvapilo, že jako ministr vnitra sem jede, čili oni už patrně pokládají ten sjezd za záležitost vnitřní německou.
1: Ale no tak jako, oni to prostě chtějí prosadit, oni, víte, a to není jeden řečník, tam bude těch řečníků spousta, když se na ně podíváte, podívejte se na stránky Michala Petrkom, tam to máte z jejich fotografií, má s tím vším, tak ono to není sranda, samozřejmě, že je tam Stefan Mayer, další Hartmut Košik, to je člověk, který dokonce chce, aby jsme se Němcům omlouvali za výsledky za oběti pouličních bojů z roku 1919, kdy se Němci pokoušeli odtáhnout české pohraničí. Klade tam věnce k tomu. Samozřejmě chce zrušit Benešovy dekrety. Další člověk je Lippert, jo? A samozřejmě máte tady to centra, to jsou všichni, Lippert, Mayer, Košik, Dobrindt, všichni přednáší hlavní projevy. Cílem těch projevů, to jsou všichni osoby, které veřejně slibují v Německu na shromáždění těle sudeťáků, nebo v německém parlamentu, dokonce ten Stefan Mayer, ten je spoluautorem návrhu z usnesení spolkového sněmu, aby česká vláda byla donucena zrušit Benešovy dekrety. To jsou arci nepřátelé existence českého státu, sudeťáci, tedy ten poslední, ten Košik, to je slezský sudeťák, tedy polský sudeťák, ale z nějakého důvodu se etabluje v Čechách, protože v tom Bavorsku, kde sídlí, tam jsou důležitější ty české vyhnanecké organizace, pač tam těch z polských Němců moc nešlo. A oni mají teď od roku 2014 nový poslancův plán. Posl ho poprvé formuloval v roce 2014, když se rozhodl, musíme využít události na Ukrajině proto, aby jsme vybudovali jednotou Německu, jednotou Evropu. Tedy to, co nám tady chce dělat Petr Pavel, zbavit se práva veta, zbavit se práva a jenom se stát obyčejným poslušným protektorátem.
0: Ano,
1: tak jako tohle to posled formulovat se 2014 a teď před dvěma měsícema v únoru vzískal hloučku sudeťáků a ukrajinských nacionalistů v Mnichově, že zařídí, že vzniklo Spojené státy evropské, německá politika a ty nahradí Spojené státy americké. Jako světové. A proto je důležité zrušit všechny národy v Evropě,

0: dostanu k jedné otázce, tak mě jste inspiroval, jak to souvisí tahle ta snaha o likvidaci těch malých národů s tím, že Američané vlastně už od roku 17, od roku 18 chtěli vždycky vytvořit ten takový řetěz těch menších států kolem od severu až na jih, až pak k té Ukrajině, kolem Ruska, aby právě nemohlo dojít ke spojení s Ukrajinou, respektive s Ruskem, pokud jde o Německo. Toho se báli nejvíc. Myslíte, že to pustí z ruky?
1: No tak podívejte se, já jsem tady minule vypustil takovou kacířskou myšlenku, že vždycky, když je Rusku od roku 2014 trošku špatně, něco se na ně většího chystá, Netanyahu vyhlásí válku. Aha. A ta Rusko pomůže. Tak dneska vypustíme druhou kacířskou myšlenku. Víte, když se uzavíralo příměří na ty dva sváteční dny, kdy některé národy oslavují porážku toho 8. května a jiné národy oslavují vítězství po 9. května, tak protože Zelenský nechtěl žádný příměří, tedy tam vyhrožoval, že vybombarduje Moskvu, tak Rusové sdělili Američanům, že jako v pohodě s tím problém nemají, tak oni vybombardují Kyjev, ale oni tam mají ty diplomaty v té čtvrti, tak by bylo dobré, aby si zajistili jejich bezpečnost a hlavně, jak to vyřídí těm ostatním evropským kámošům svým. No a Američani na to zareagovali velmi rázně a Trump vyhlásil příměří. To bylo zajímavé, že to příměří vyhlásil za ukrajinskou stranu Trump a řekl, že od 9. nebo do 10. nebo do 11. bude příměří, měli se zajatci. To je jedno a Zelenskému už nezbylo nic jiného než říci ano. Čili Američané mají jasnou a ráznou politiku. Takže,
0: a má proti tomuhle tomu vůbec šanci tenhle německý plán?
1: Ne, ten německý plán proti tomu nemá šanci. Takže já bych dokončil tu kacířskou myšlenku, ano. Tak teď si musíte vidět, co dělají teď Američané. Stahují vojáky z Německa do Ameriky a přesunují a slíbili, že zbytek přesunou do Polska nebo jiným přátelským národům. Uh-huh. Takže v Německu by neměli být američtí vojáci. No to je přece jasné. Rusové mají sarmaty a mají orešníky a do Německa je bažo na hostí.
0: My se k tomu hned dostaneme, ale abychom ještě úplně neutekli od toho sudeťáckého sjezdu, tak já bych se chtěl na něco zeptat. Ono to má totiž různé konotace ještě. Jedna otázka spíš skoro bych řekl sociologická. Na jedné straně Klaus, Zeman a další se proti tomu jasně postaví. Vidíme, že vlastně ti voliči té fialovské nebo fialové mafie a podporovatelé války proti Rusku na Ukrajině a vytvoření evropských spojených států jsou současně, se téměř přesně kryjí s podporovateli se souhlasem s tím konáním toho sudeťáckého sjezdu v Brně. Řekněte mi, jak se mohlo stát, že tady máme tak relativně velkou pátou kolonu za před rozpadem Československa, před válkou to byly 3 miliony Němců, ale teď jsou to asi 3 miliony Čechů, nebo co? Kdo
1: tak
0: to je?
1: Podívejte, jsem si zeměl třeba gymnázium Brandeis nad Labem, tak jeho ředitelka se setkala s Lippertem, to je ten člověk, který, a ten má tezi, že nejenom, že musí být zrušený Benešovy dekrety a amnestie, Němci odškodnění, ale že na území Československa musí být zpátky zavedeny progresivní zákony Rakousko-Uherska.
0: To říká, jo.
1: Ano, ale to přímo řešil na konferenci ODI, ve které byli příslušní, ve které byli topáci.
0: No jasně.
1: Ta konference byla v Plzni, byli tam poslanci za TOP, poslanci za KDU ČSL, to je taková triáda. A byla tam také jedna ředitelka, nejenom jedna, ale ta si s tím notovala, ta tam k tomu měla i referát. Ne, jako k tomu pojetí Rakouského Uherska. Takže to je dlouhodobý, tady je obrovské množství německých nadací. Víte, teď byl Matzinka v Berlíně a zase si tam lebedil, jak budou zřizovat ty nadace. Ale

0: Oni v těch nadacích, ten, kdo tady byl, myslím, že tady byl Lipa, ne, Majer, Stefan Majer byl loni v prosinci, byl za Okamurou, tím druhým, tím špatným, tím Hayato, nebo jak se jmenuje, ne, poslanec, a zároveň tam s ním byl místopředseda KDU-ČSL, současný poslanec František Talíř, tam domlouvali, jak pomocí
1: těch
0: nadací změní myšlení české mládeže. Ale to je dlouhodobý plán. Všichni tyto lidé potřebují ty německé peníze. Nebo ty bruselské peníze, protože mají neziskovky a učí se třeba. No a potom ti mladí už, potom představte si, jste mladý člověk a neustále vám omílají, že ti Češi postříleli 54 Němců, 120 dívek, v tom 4. března 1990, když ti Němci nechtěli nic jiného, než jenom udělat plebiscit o odtažení. Ano. Ale už tam nikdo neříká, že by mosty zastřelili 10 českých vojáků. Jo? To je prostě řízený vymývání mozku. A pokud se podíváte na složení toho parlamentu, tak vidíte, že tam jsou lidé, jejich dědečkové nebo pradědečkové, mají železný kříž za dobití Kyjeva v roce 1941. No tak ty jenom pokračují v té své tradici, ale pouze je tady spousta těch lidí, kteří jak bychom to tak řekli, za německou marku v vozovkách, dneska za euro, prodají český národ. Takových lidí bylo vždycky dost. Vzpomeňte si na první republiku. Proč se nebránila? No z velké části také, protože tyhle lidi se nechtěli bránit.
1: Ano.
0: Ty chtěli jenom zase mít peníze a pokračovat v tom. To je stále stejné v tom Brně, tam to je. A tam to je velmi zajímavé, kdo v tom historicky stojí a všechno to takový. Zajímavé je, že ti lidi nějak asi, jsou to vůbec Češi, bych položil otázku.
1: No ne, to jsou Moravané, ale,
0: to bych tak nemyslel.
1: Ale já myslím, že velká část Moravanů je úplně stejně proti, jako jsme všichni, ale prostě tam se vytvořila v tom Brně taková ta elita, taková ta hyperkavárna, jako myslím i v době, kdy tam byl v ústavním soudu Rychetský, tak jako to velmi podporovali. A tato vlastně vytváří tento dojem, ta je tam nakonec pozve skrz tu neziskovku.
0: A to je typicky vidět na Fialovi.
1: A to je typicky vidět na Fialovi. Ale já mám otázku, která možná tady ještě pořádně ani v tom diskursu o tom, co se děje, nezazněla. Ona se tak občas mihne, ale já myslím, že je naprosto základní. Jakmile chtějí Sudeťáci otevírat opravdu navážně a oni chtějí existenci, platnost Benešových dekretů, my bychom přece měli okamžitě naplno otevřít otázku reparací.
0: Ty reparace jsou naprosto jasné. Za prvé na to byla konference, to je stejně jako na Sudeťáky, na jejich vodcům byla konference, to bylo schváleno vítěznýma mocnostma, to je pokus o změnu výsledku druhé světové války.
1: Ano.
0: Ale zároveň my jsme nedostali odškodnění, které jsme dostat měli, ač to bylo vítěznýma mocnostma schváleno a dostat jsme ho měli. Dneska jsou to astronomické sumy. Ale podívejte se, já k tomu znovu zopakuju. My jsme si za první republiky území Československa, včetně Zakarpatské Ukrajiny, koupili a řádně jsme ho zaplatili. My jsme za to museli zaplatit reparace, ale protože by bylo blbé, aby jsme jako součást vítězů platili reparace, tak se to udělalo jako takzvaný výkup rakousko-uherského majetku. Čili my jsme si to koupili, my jsme to zaplatili, je to součástí. A teďko samozřejmě Slováci si to koupili taky, tak půjdiš, tak je to Slovensko. Na ti úžhorodci, no dobře, ale otázka českého území je v tomto případě jasná. My jsme si ho koupili. A teď, proč po druhé světové válce jsme nedostali reparace? No samozřejmě to je spousta věcí, protože my jsme si museli vzít z východního Německa, tak se to v Moskvě nelíbilo, blablabla, ale nikdy jsme se jich nezali. A Miloš Zeman podepsal jakýsi papír, že je to vyrovnáno, ale to nemá žádný formální, není to právní akt. Němci s tím rádi operují, že jim to Miloš podepsal, ale to tak není.
1: No, protože já jenom připomenu, než budete pokračovat, že reparace schválené v té pařížské dohodě 1945 se staly součástí našeho právního řádu, vyšly ve sbírce zákonů. Čili je to platný zákon.
0: A to je platný zákon nejenom v České republice, ale zároveň platný pro Německo. Německo, to je součást kapitulačních podmínek Německa, že nám ty reparace zaplatí. No, no a jediný problém je, že v České republice neexistuje, není žádný odvážný politik za celou EU, který by se do toho pustil. To je...
1: No my to slyšíme z SPD, že o tom hovoří taky například.
0: A SPD jenom hovoří.
1: No ne, protože má svých jenom 15.
0: Ale,
1: no,
0: jako ale, víte,
1: ale aspoň to drží.
0: Víte, podívejte se, když máte 15, tak jsem si neuměl taky bouchnout.
1: Já vím, ale...
0: A nebo to říct na rovinu, no tak jsme s tím Babišem museli uzavřít díl, že on uděláme tohle, no a na ty reparace teď zatím není, ale je to třeba veřejně říct, a ne říkat, že jo. Já si myslím, že to soukromě, že SPD skončí po volbách, protože Babiš je skončí.
1: Já si to nemyslím, ale to jsme trošičku ve tři roky dál. Ale to, co by mě jako v této chvíli, v tomto okamžiku právě zajímalo, je ten reparační krok, řekl bych. Jak je možné, že například v sousedním Polsku, kde kromě jiného žádné problémy, tam odsunuli asi 9 milionů těch Němců, a žádné problémy nemají s tím, že by se jim tam cpali zpátky a neustále ve sjednoceném, abych tak řekl, veřejném projevu požadují už delší čas, dlouhé roky, znovu říkají, my na reparacích trváme. Čím to, že u nás, ať se tady vystřídají různé vlády?
0: To je tím, to jsou ti lidé s tou špatnou minulostí, kteří jsou v tom parlamentu, nebo ten prezident se špatnou minulostí na hradě. Oni se bojí a nechtějí nic, oni chtějí jenom mít, aby Němci posílali jim peníze do nadací a podporovali je. A ty nebudou dělat žádnou politiku, ty ani nepojedou s Polákama se domluvit, že bychom na Němce mohli jednotně zatlačit. Hmm. To je tragédie české politiky.
1: Vy jste hovořil o tom, že se něco odehrálo v tom německém parlamentu u nás. Zítra pravděpodobně se schválí ta deklarace, která odmítá vládním většinou, odmítá ten brněnský sjezd a dokonce vyzývá k tomu, aby se nekonal.
0: No podívejte se, já povedu Zelenského, no krásný příklad. Teďko Steinmeier, to je německý prezident, tak teďko ho navrhli, že bude vrchní vyjednavač Evropy mír s Ruskem. U Steinmeier je zajímavé, že v roce 22 chtěl přijet do Kyjeva na návštěvu a Ukrajinci ho prohlásili za personu non grata, protože Steinmeier je autor takzvaný Steinmeierovi Steinmeierovy věty v minských dohodách, ona sice nikdy nenabyla platnosti, ale vidíte, jak jsou ti Ukrajinci rázní, hele, Steinmeier, jo, ten navrhnul tohle, to se nám líbilo, persona non grata. A teď se podívejte, sem přijede ten Dobrindt, a co udělá Babiš? Udělá, no, a mně se nelíbí, že sem přijede, to je tak...
1: Mají vůbec, to má tak, vláda vůbec u nás takovou sílu, aby mohla prohlásit,
0: je k tomu jasný důvod. Ten člověk veřejně slíbil, že zruší Benešovy dekrety, je člověk vlády, je to antičeská politika, nemá na území České republiky co dělat.
1: A teď mi řekněte, co by se dělo, kdyby vláda řekla ne a například prezident Pavel, kromě toho, že pozve Zerdra na hrad v těch dnech, on ho tam přijme, tam ho pozval, tak pozve i toho ministra vnitra. Co se bude dít? Jako to spustíme?
0: Nemůže ho pustit. Podívejte se, pokud vláda České republiky prohlásí tu osobu za personu non grata, tak tady nemá co dělat.
1: A když ji pozve prezident?
0: Prezident není vláda, prezident je obyvatel hradu, který má podepisovat.
1: No a je součástí exekutivy, že jo, ale...
0: Cože?
1: Že je součástí exekutivy.
0: Není součástí, prezident je stroj na podpisy v České republice.
1: No měl by být.
0: To, že se tady vymyslelo, že kvůli tomu máme prošel Zeman, že se bude volit lidem, tak teďko máme problém, že naše ústava je napsaná najednou tak blbě, protože to nefunguje. Nemůže, tady není stanoveno a tady jsou různé nianci, že prezident by měl, ale zároveň panové, my jsme teď absolutní kočkopes.
1: Ano.
0: My jsme absolutní kočkopes, za to můžou ti, kteří chválili tu přímou volbu, no a teď je ten tlak, těch velké části těch nových přívrženců toho posílení toho, aby ta česká vláda už byla úplně klesla na úroveň vlády
1: regionu.
0: Té české vlády za protektorát. Tam by se stala protektorátní vládou, která jenom ten pávek dostane zprávy, co má zařídit, zavolá si vládu, ta přijde, řekne, uděláte tohle. To by, a má tady vzniknout klasický koncept říšský protektor, tedy Petr Pavel.
1: Zastupující
0: říšský protektor, tedy zastupující bruselský protektor, tak řekneme. A za ním bude chodit ten předseda té protektorátní vlády, schrbený, a tam bude dostávat ty béfely.
1: Řekněte mi, pane Svatoši, ono to nějak, asi už se zdá, že se tomu zabránit nedá. Ono to nějak proběhne.
0: Ne, ono to neproběhne, protože musíme se dostat k té druhé části, k těm Spojeným státům ruským.
1: Hned se k tomu dostaneme, ale já se chci zeptat. Za předpokladu, že to přesto všechno v tom Brně proběhne.
0: Jo, v Brně to proběhne, nebudete mít tady nic. Oni totiž v podstatě to nemůžou dělat v Mnichově, protože už nemají lidi.
1: Ne, počkejte, nechte mě dokončit otázku, jo. Mně se líbí, jak jste do toho zaťatý, ale ta otázka zní, jestliže to proběhne a ten střet k tomu střetu tam dojde, těch odpůrců s těmi Němci a s těmi jejich představiteli, co to může mít za důsledek?
0: A to je velmi těžké vědět. Já si nemyslím, že by tam měly být nějaké střety, ale může se stát, že tam budou nějaké menší taková té věcí policie, aby k tomu nedošlo, a tak uvidíme. Ale po technické stránce Němci se uspokojí, posud bude spokojený, dostane penízky, posud se nejde nic jiného než o penízky, o ten jeho šílený plán. No a zase odejdou, protože víte, posud řeší neustále s těma sudeťákama velký problém. Oni mu mizej, nechodí mu na akce, neposílají mu peníze, už se jedna organizace sudeťáků za druhou. Takže on musel, už nemůže dělat ty sjezdy v Mnichově nebo Baňově, tam nikdo nepřišel. Takže musí, jak si to přesunout na to české území, tady to vyvolá nějakou pozornost. A on posled hlavně už chce ty sudeťáky předělat na ty nové zastánce toho jednotného Bruselu, toho komisariátu.
1: Dobře, pojďme tedy se podívat na to, co to znamená v tom širším kontextu. Protože já jsem začal o tom, že vlastně kolem se dějí nejrůznější krizové situace, války a všechno možné. A my k tomu teď přidáváme ještě ty sudeťáky. Vy jste do toho ale řekl, že se chystá právě, že se chystá ten plán, také Pávkem oznámený, ale oznámený i řadou Němců, na ty Spojené státy evropské, v nichž skončí definitivně všechny státy a národy, kromě toho německého a toho ukrajinského. Co to je za bláznivý, nesmyslný plán?
0: No, to je plán, který vznikl, protože víte, Evropani jsou ekonomicky plajte v pateli. To se nedá říct jinak. Němci zavíjají jednu továrnu za druhou, tam už jednají dokonce, že už jednají, i Volkswagen jedná, jestli by si Číňani nekoupili nějaký továrny v Německu, Volkswagen. Tam nastává absolutní konec. Už Němcům oznámili, že budou muset pracovat 45 let, aby měli důchod. Nejsou děti, nejsou, ty imigranti tam nepracujou. Jo? Rozumíte tomu? Oni vysvětlují Němcům, že nemůžou mít důchody, protože jeden Němec nemůže živit druhýho Němce. Jeden na jedna to nejde ekonomicky. No ale že u těch imigrantů je to ještě horší, tam jeden živí dva, když to přepočítáte, tak to nefunguje. No, tak oni jsou, tak musí něco vymyslet a musí vytvořit tedy nový systém. Oni jsou jako říše, víte, jako říše římská, oni musí neustále pojídat nová území a nové obyvatelstvo, aby ho měli. No a protože jsou tady státy, kterým se to už nelíbí, protože tady existuje a americký kontraplán proti tomu plánu, tak musí zesílit tento tlak. To je ekonomická realita. Já to vysvětlím z jiné strany. Víte, posl vykřikoval, že Spojené státy evropské nahradí Spojené státy americké. Uh-huh. To je posl, to je plán posl tam Americe a všech těchhle z těch. Aby jsme tady na východě levně pracovali, aby jsme kupovali jejich drahé bioenergie a všechny nesmysly. Prostě aby jsme byli jejich otroky nebo kolonialisté. Američanům se ten plán samozřejmě nelíbí, protože Američané mají svůj dominanci a proto se jim líbí Putinův plán. Mm-hmm. Když se dostaneme k Putinovým plánu, vysvětlíme to na konkrétních událostech v Mali. Podívejte se, když si zalistujete českým mainstreamem pár dní dozadu, tak zjistíte, že tady Seznam a řada ostatních nadšeně vykřikovali, jak džihadisté vyhodili do vzduchu malijského ministra obrany generála Sadia Kamaru.
1: Uh-huh. Můžeme si ho
0: ukážte ho. A jaký to je významný Putinův spojenec, jak, jak ten africký sbor tam v té Mali prohrává. A přitom je to úplně obráceně. Podívejte se, tenhle ten vyhozený generál, ještě než byl vyhozený, 2 měsíce v únoru, byl stažený Donaldem Trumpem z amerických sankcí, včetně Gojty a včetně ostatních generálů i včetně jeho následovníka. Američané poslali náměstka do Mali a začala generální štáb malijské armády, speciální jednotky Spojených států amerických a africký sbor, začali ofenzívu proti džihadistům. V březnu to tak nějak začalo. Dneska ta ofenzíva kulminuje. Kdo jsou ti džihadisté? No. To jsou džihadisté, kteří byli najati, vyzbrojeni, vycvičeni a jsou podporováni Ukrajincema a Francouzema.
1: Aha.
0: Čili vidíte tady Spojené státy americké a Rusko, proto jsem vybral tu fotku toho kamery, měli byste tam vidět za nimi Lavrov. Tady vykřikují, že to je velký spojenec Ruska. To je zároveň velký spojenec Spojených států amerických. Ano? A kdo útočí na tento režim, který bojuje proti tomu nejhoršímu zlu na světě, proti džihadistům? Francouzi a Ukrajinci. Za evropské peníze. Podporují vraždění křesťanů v Africe. To je neuvěřitelné, ale z hlediska, protože se o tom nemluví, jenže ten tlak, ta spolupráce Rusů s Američany je už tak viditelná, že už i ve francouzském tisku se to začalo, ve francouzských médiích se to probíhá, co tam ti Francouzi dělají. Macron dělá plán, je to někdo. A teď to tady vidíte, ale co česká média, podívejte se na český novináři, tady máte ten důsledek toho, proč je tady tolik lidí, kteří podporují to zrušení Benešových dekretů, protože o tom nevědí, že česká média jim vymývají hlavu. To samé je v tom případě ten Mali. Česká média neinformují, že se tam Spojené státy americké, tam mají vlastní drony, malijské armádě pomáhají koordinovat útoky na džihadisty a pomáhají koordinovat útoky ruského afrického sboru na džihadisty. No ale jak by to vysvětlovali voličům Hříba?
1: Jo.
0: Jo, nebo té Neudové?
1: Jo.
0: No, to se musí utajit. No ale to se neděje jenom v té Mali.
1: No.
0: Podívejte se, obrovský problém byl v Kongu. Zase se o tom tady nemluvil. No, dokonce prezident létal k těm otrokářům, ke státům, který podporuje. Je tam skupina států, rvaňští otrokáři se tomu říká, a oni jsou to ještě kousek vedle další otrokáři, a ty tam loví děti a zavíjají je do dolů a z toho těží kritické minerály, které potom přes tu Rwandu a přes Ugandu ty řetězce vyčistí právně a posílají do Evropy. To je jeden z nejodpornějších biznisů světa řízených Evropskou unií, ano? No a teď, co tomu Spojené státy americké udělali? Přítrž.
1: Jasně.
0: USA se domluvili s Kongem, zafinancují 150 tisícovou armádu, vyzbrojí soukromou armádu. A to je vyžené. A budou tam těžit společně ty přírodní zdroje, ale kdo? Spojené státy americké, Čína, co tam má investovat na Rusko. A Rusko navíc v rámci dohod zároveň získalo privilegia v určitých menších státech. Jako je Benin nebo kousek menší Kongo. V podstatě musíte vidět, asi před půl rokem přiletěl Lavrov do Egypta. A říká těm Afričanům, no víte, my Rusové se snažíme, ale my nejsme ty hlavní ekonomické mocnosti. Tak my vám pomůžeme, ale tu ekonomiku musíte začít řešit ještě s těma našima spojencema. Aha, to jsou ti spojenci, aha, USA a Čína. Mm-hmm. No a teď se to tam začíná organizovat, ale Evropská unie je out, mimo. Mm-hmm. Ale to je, takže posled vykřikuje, uděláme Spojené státy evropské, vytlačíme USA. Co dělají USA?
1: To spojují s
0: Ruskem. Spojují se s Ruskem a dohadují se s Čínou.
1: Ano, právě.
0: Že tam v podstatě rozdělují nové sféry vlivu. Ale to už není to staré evropské kolonialistické, pochytáme dětičky, zavřeme je do dolu. Budeme je tourovat zase. Ne, tam už přichází víceméně budování průmyslu. Hmm. Budování kapacit. A zároveň, samozřejmě, že jak ruský, tak americký, tak čínský kapitál si vezme své zisky. Ale oproti Evropanům
1: jim tam dvakrát,
0: třikrát víc toho nechá.
1: No, jasně.
0: Ano, ale zároveň to tam chtějí budovat. To není ten evropský kolonialismus. My si odvezeme všechny vaše zdroje, my jíždíme vás krvavě do Evropy. Ne, ne, ne, už se tam buduje. Hmm. No a to je součástí toho Putinova plánu, který si mě Spojené státy americké podporují na Spojené státy ruské. To je velmi zajímavý plán. Se podíváte do současné...
1: Spojené státy ruské, já bych řekl, že Rusko je...
0: Ne. Bavíme se o mnohem větším státním celku s mnohem většími objemy obyvatelstva. Mm-hmm. Spojené státy... Podívejte se, pokud se podíváte na Spojené státy americké, zjistíte, čím jsou tak zvláštní vůči celému světu, zjistíte, že je to stát imigrantů. Imigrantů, kteří jsou nesmírně pracovití historicky. Tedy, že to nejsou ty imigranti za sociální dávky, které známe tady. Ha. Ano? No ale Putin má jediný problém. Má území, má zdroje, má všechno, chybí mu lidi. A myslíte si, že je náhoda, že najdou po celé Africe. Rusové dotují ruské školství? Ale kdeže do Ruské domy kandiduje letos už několik Afričanů, kteří byli v Putinově zvláštní operaci, vysloužili si medaile, jiní kandidují, hovoří plně rusky, mají za sebou a pracují. Afričané jsou pracující v Alabuze se tam vyrábí ty ruské drony, se dneska bagruje, celá ta továrna se strojnásobí. Ne, kdo tam bude pracovat?
1: Musím tedy ale říci, pane Svatoči, že zní to nesmírně zajímavě, ale zní mi to trochu jako sci-fi. Jako představa, jenom řeknu, je představa, že Rusko se stane zemí přistěhovalců.
0: Ano.
1: Já vím, že to chcete říct, ale přeci jenom u té Ameriky bych to tušil, je to logické, ta celý ten kontinent je přistěhovalecký a vyvraždili Indiány a pozabíjeli pak Mexičany, a takže jsou to ti přistěhovalci z gruntu, abych tak řekl, od začátku, ale Rusko je starý historický národ. A
0: ne. Podívejte se, teďko jmenoval generála Alexandra, myslím, že Alexander se jmenuje, ale určitě se jmenuje Čajko, velitelem ruskýho letectva, to je pozemní generál, mimochodem, kam ho Putin poslal dvakrát do Sýrie, jedno na Kyjev, vždycky perfektně splnil rozkazy. Já jsem o něm takhle psal a přišla moje žena, kouká na něj, říká, ten má takový mongolsko-azijský rysy, ale je to Rus. Říká, no jo, no, protože to je tam běžné, víte, od té doby, co Ivan Hrozný obsadil Kazaň, jsou Rusové zvyklí, že Rusko je tvořeno historickými národy, které jsou i neruské. Hmm. Ale sjednocuje je ruský jazyk a ruská kultura. Hmm. A Spojené státy americké jsou sjednoceny anglosaskou kulturou, i když do ní pronikla španělská a angličtinou. A nové Spojené státy ruské budou sjednoceny ruskou kulturou. Ruským jazykem, ne ta představa toho Stálkova nebo těch některých nacionalistů, my uděláme to čisté Rusko, protože Putin zavírá. Protože Rusko, aby expandovalo a udrželo se v síle, v poměru síly s Čínou, Evropou a Spojené státy, musí zvýšit počet svého obyvatelstva. A to nelze učinit jinak, než pečlivě řízeným, vybraným dovozem připravených kádrů, když to tak řeknu, připravených budoucích občanů. No, víte, ono to stojí obrovské peníze. Představte si, že by česká vláda najednou začala všude po Africe zřizovat české školy, ale mediální školy a vysloveně přípravky na to, aby středoškoláci, vysokoškoláci mohli přijít do Česka plně zde hovořit. To by stálo obrovské peníze. Rusové do toho velice investují. Zároveň Putin velmi tvrdě potlačuje všechny tyhle ty nacionalisty z takového typu, který chtějí budovat. A to jsou Spojené státy ruské. Musíte si představit, že pravděpodobným Putinovým cílem je tu válku ukončit, takže začnou vznikat ty Spojené státy ruské. To bude proces.
1: Pane Svatoši, zní mi to sice stále jako sci-fi, ale protože vás beru vážně, budu nad tím uvažovat, ale vy jste narazil na věc, která je bezprostřední a na kterou se musím zeptat. A tou je, vy jste řekl, po tom konci války. Teď během těch oslav vítězství v jisté souvislosti Vladimír Putin prohlásil, že už podle jeho názoru je ta válka, se blíží skončení. Na druhé straně čtu i v těch ruských webech a i v amerických, že Rusko rozhodně chce získat Oděsu a minimálně Oděsu, no ale to je ještě hodně daleko, protože ještě nemá vlastně ani celý Donbas. Tak na jakém principu by to mohlo skončit?
0: Podívejte se, pokud se domluví, což víte, oni mají stále stejné požadavky. Tedy ty čtyři gubernie, které jsou ruské, vyklidí, zároveň zlikviduje banderovce, zlikviduje korupční režim, zavede ruskou kulturu jako rovnocenou, blablabla. A prostě to je systém, ve kterém Ukrajina se stane tím zárodkem těch Spojených států ruských. Mm-hmm. Ano, to je, stane se oblasti ruské kultury. On to zároveň Lavrov řekl, to je náš civilizační okruh, my ho nedáme. No a teď buď toho dosáhne podobem, tedy nějakým formou dohody, anebo pozlem. Mm-hmm. Ukrajina je v koncích. Ukrajina, víte, Zelensky chce platit teďko 400 tisíc hřiven, což je zhruba 200 tisíc korun, alias 10 tisíc dolarů měsíčně vojákům, kteří drží první linii.
1: Každému vojáku 10 tisíc měsíčně?
0: 10 tisíc dolarů
1: měsíčně. 10 tisíc
0: dolarů. No a vidíte, jako Zelensky uvažuje, ono mu to moc nemyslí, on a ta jeho sekretářka říkal, že je to Ukrajinista, no tak.
1: No.
0: To, takže podívejte se, když vezmete, kolik to je, tak se dostanete na částku 12 miliard ročně, dolarů. Ale 100 tisíc vojáků tu frontu neudrží.
1: Jasně.
0: Těch potřebujete 300 tisíc, to je 36 miliard dolarů. Podívejte se,
1: jen za platy.
0: Jen za platy těch pěšáků v první linii. Samozřejmě musíte řeknout, že oni Rusové pozabíjí některý. Ne, ty tam musí být furt, tak je musíte doplňovat. 36 miliard dolarů jenom za to, že budou držet. A to ti, kteří útočí, ty mají dostávat dokonce 20 tisíc dolarů. Mm-hmm. Takže ještě když bude z nich 100 tisíc útočit, víte, kde jsme, kde na to chcete vzít. Víte, ale co je to uvažování? Víte, teď to asi málo víte, Babiš drží podíl v Evropské bance EBRD. Máme hlasovací práva. Slovanský Fico tam má taky práva. A víte, co vyhlásila ta banka teďko, takže to Babiš musel schválit, nebo aspoň držel hubu? Když na Ukrajině bude zničen nějaký majetek, který je na hypotéku.
1: Jako budova třeba.
0: Tak my to zaplatíme.
1: Ale
0: peněz, aby to nemuseli platit.
1: Pozoruhodné.
0: Takže teďko my budeme provokovat Rusy. Podívejte se logiku bankéřů. Dáme vám teďko 90 miliard, vyrobíte drony, budete je poslat na Rusko, vydělali na tom 90 miliard, už je spočítali ti bankéři. Jo? Mm-hmm. No a teďko mají druhý plán. Začne to posílat zpátky. Teď bankéři psali, ale na půjčovaný peníze do těch v ukrajinských bankách a ty to mají rozdílovaný. No, jak to? No tak to zaplatíte zase Evropani. Češi budou platit a Babišovi to neprojde státním rozpočtem, tak on se tomu nezajímá. A kolik to bude? Budete platit? Ale takový stát se brzo rozpadne, on nemá lidi. Takže zákonitě dojde teď brzy k třem situacím. Buď Trump zařídí mír, to musí udělat on, nebo nastane to, proč Američané vyklízejí to Německo a přiletí do Německa něco, protože Němci jsou za prvé druhá světová válka nacisti, tak to všichni řeknou, no tak nacisti asi dostali a tu bombu moc si vyskakovali, to by šlo. Politicky by to ještě jakž tak šlo, protože jinak velitel třetího zboru Azov už tvrdí, že Rusáci už chystají jaderné údaje. Takže už to tvrdí Azovci. No a pak tu je ta třetí možnost, že ta ukrajinská armáda prostě ani za těch, víte, když už chcete dávat 10 000 vojákovi, aby šel do první linie, se tedy z 95% nechat zabít nebo zmrzačit dolarů měsíčně, no tak vidíte, co už je suma. Představte si, že tady takhle jdete a chodí po Praze nebo po nějakým náměstí v Čechách nábojáři, říkají, chceš práci 10 000 dolarů měsíčně. No to je nějaký platy v České republice, na Ukrajině to musíte vynásobit 4 ještě tu hodnotu toho platu.
1: No,
0: no ale i tak ti vojáci se nehlásí, kdo by se hlásil. Že?
1: Jasně, ale řekněte mi, jak v tomto osvícení, v tomto pohledu na tu věc číst to, že se ta fronta v podstatě moc nehýbe.
0: Ne, máte úplně jedno, jestli se fronta hýbe nebo nehýbe. Mm-hmm. Důležité je, kdy bude nepřátelská armáda poražena. Není důležité, kde. Kdy. Jediný způsob je porazit nepřátelskou armádu. A buď obsadíte její území, vyženete ji, obklíčíte ji, anebo je prostě vystřílíte. A Rusové je vystřelují.
1: Jasně.
0: Oni k tomu mají zaprvé víc lidí, tak i víc dronů, i víc čeho, tak je dobře vystřelují. To je prostě základní dobrá strategie, vystřílet Ukrajince. Víte, a ta strategie je spočítaná i na budoucí amerického prezidenta. Víte, teď byl koordinovaný útok, já jsem se smál. Putin něco vyhlásí proti Zelenskému a Američané začnou konat. A když se podíváte, jak ta NABU koná proti tomu Jermakovi, to je velmi zajímavé. Jermak je ukrajinský žid. Teď ho zatkli. To je útok na Zelenského. Zároveň u Taka Kášla vystoupí ta tisková mluvčí bývalá, velmi vlivná Ukrajinka, a označí ho za kokainistu a tohle všechno. A potvrdí Putinova slova, která jsou ani ne 24 hodin stará. Ale kdo provede ten útok na Zelenského? Organizace, která se na Ukrajině říká NABU, speciálně protikorupční jednotka. Ejhle, ale Zelenský s Jermakem chtěli NABU v roce 23 zrušit. Co se stalo? Joe Biden si zavolal Penny Pejskovou, americkou miliardářku, židovského původu z Ukrajiny. Ta přistála v Kyjevě, a krom toho, že všem říkala, že tu válku prohrajou, tak až si dají pokoj. Tak se zavolala, žádný nabor už tam budete. Dáte jim dvakrát víc peněz, třikrát víc lidí a necháte jim volnou ruku, nebo uvidíte. A teď tady vidíte, současný útok je vedený proti Zelenskému, jak proti Trumpovi, který ho veřejně označuje za příčinu přetrvávání války, tak zároveň ta demokratická stát americký Deep State jde proti němu. Já to ještě musím dokončit. A teď pozor. Ve stejném okamžiku brácha Pritzkerovi, G.B. Pritzker, guvernér Illinois, velmi velký miliardář a velký, velký sponzor židovské lobby, který ovšem nesnáší Netanyahu, co odstranit, oznámí, asi budu z určitosti kandidovat na prezidenta Spojených států v roce 28. Čili vidíte, že ten americký tlak proti tomu, aby si tady ti Evropani vybudovali ten svůj evropský stát v pojetí poslta, tedy od toho Portugalska až po ten Dněpr, nebo snad až někam do Ruska, se Spojeným státům americkým nelíbí, protože zaprvé to vytváří nebezpečí toho, že vznikne třetí světová válka, protože to je šílený státní, zároveň je to konkurence. Spojeným státům americkým bude daleko více vyhovovat Spojené státy ruské, z hranicí někde, určitě před Labem, protože potom západní Evropa poslouchá Spojené státy americké. Tam už potom nejsou žádné. Víte, jakmile se Evropa stáhne nebo bude donucena někam ustoupit, tak bez Ukrajiny, bez Balkánu nebo bez Pobaltí si už nemůže vyskakovat.
1: Co Polsko?
0: Polsko, Rusové nemají zájem o Polsko, to je moc velký stát, tam předělávat kulturu na Ruskou by nešlo, což u těch menších států, které se takřka nemnoží, jako jsou Estonci, to by bylo za chvilku. Takže tam ho nemají a proč taky Poláci by se by bojovali a to je prostor, o který nemají
1: zájem. A to, že jsem poslouchal, myslím už včera, že právě ta NABU, ta protikorupční organizace, zřízená Američany samozřejmě, konstatovala, že zatím se to Zelenského netýká všechny ty věci?
0: To je politické konstatování, to je zatím Zelenský, někdo to podepsat musí a nejlepší z hlediska politiky, když to podepíše velmi zapáchající politická mrtvola, na kterou se to potom všechno svede.
1: Jasně.
0: Ale protože samozřejmě ten člověk, který to podepíše, tak ten bude vyřízený, toho budou nenávidět nacionalisti, fašisti, komunisti, všichni budou nenávidět, protože jim zničí budoucnost. Jo, co?
1: Rozumím.
0: Jako jejich budoucnost, nemyslím tím budoucnost.
1: Já bych měl jednu otázku, která se zdánlivě toho možná netýká, ale dle mého soudu je přímo v centru toho, o čem hovoříte. Rusové dali najevo, že mají tu novou raketu, tu novou střelu, ten Sarmat. Proč právě v této chvíli a co to je za střelu a co s ní mohou udělat?
0: Za prvé, Sarmat je střela poněkud jiná. Dostali jsme se někam úplně jinam. My jsme to vysvětlili na megatuny, tak nahrazuje starší, tedy, no kolik jsou ty střely starý? No, dneska už budou 48 let starý rakety Vojevoda. Ty rakety Vojevoda, oni byly v Užhuru a někde ještě v jednom, to jsou dvě divize, takže jich je tam 18. Mm-hmm. Těhle z těch 18 je už nahrazeno, 6 až 10 už je těch nových. Ale když vezmete ty starý, tak ty mají 505 megatun. Ty mají nějakých 90-100 megatun.
1: Mm-hmm. Jako výbušné síly.
0: Jako výbušné síly. Tedy respektive má 5 megatun jedna.
1: Ano.
0: Tenhle ten Sarmat má 36 megatun.
1: Jedna.
0: Čili 7x víc. Mm. Čili Rusové mají tam, teď jich tam dali teprve 6, oni mají vícero hlavic. Dokonce se říká, Rusové mají 12 těch avantgardů, těch kluzáků jaderných, už mají tam rozmístěný u druhé divize. A pravděpodobně teďko sice tam něco budujou, ale větší přednost mají ty Sarmaty. Ono to vypadá, že ten Sarmat je nese ty zmenšený avantgardový útok. Takže to je vlastně jako, že by to vypouštělo něco podobného jako Sarmaty. Jsou to takové jehlany, které velmi dobře pronikají. Ten Sarmat, tedy jeden Sarmat, všich mají tam 6 až 10, zlikviduje celou Francii.
1: Jeden Sarmat.
0: Máte po Francii. No, a někdy v Munku ten Macron ještě měsíc vydržel. A to je všechno.
1: A myslíte si, že to naznačuje, že se chystají 26.
0: února skončila platnost smlouvy Stark, kterou podepsali v Praze Obama s Medvěděvem. No a Rusové byli připraveni bez kreců a jedou. Čili ty si představte, že budou mít do konce roku 18 a v příštích letech asi 72 Sarmatů. Hmm. Jeden Sarmat je krát až 18 samostatných hlavic, někdo říká i 36 dokonce. Hmm. Ale v každém případě je to 7x zničení ničivé schopnosti. Hmm. 7x silnější jaderné údery. Rusové, já jsem to nepřipočítával, ale Komsomolská je pravda včera tvrdila, že jeden Sarmat má sílu 20 000 Hirošim.
1: Řekněte mi, není to vlastně, když to takhle vidíme, nelze to dát do souvislosti s tím, jak varoval Lavrov a další, že ty místa, kde se vyrábějí zbraně, právě ty útočící na Rusko, v těch západoevropských zemích, že se stávají cílem?
0: Ano, to je klasická Kissingerova koncepce, která říká, že jakmile jaderná mocnost, jaderná supervelmoc napadena vazalským státem druhé mocnosti, začne cítit, že se překračují tedy její červené linie, hrozí vážná škoda nebo co, tak vysvětlí té druhé mocnosti, co ji čeká, a nebo použije jaderné zbraně. A to i proti té druhé mocnosti. Samozřejmě tady máme složitý případ, že Spojené státy americké couvají z Evropy a Němci chtějí válku. Je to jak za první světové války, za druhé světové války, jakmile německá ekonomika se začne hroutit, Germáni nevymyslí nikdy nic jiného než vyhlášení první, druhé nebo teď třetí světové války. To je zákonitost německého průmyslu. Oni nechtějí dělat reformy. Posledního reformátora Schrödera vyhnali. Jo? A teď ho ještě pomluvají. Teď dokonce mají nápad, že Merklová, která veřejně prohlásila, že napálila v minských rozhovorech Rusko, takže ji pověří vyjednávání. Prostě Evropa nechtějí. Němci chtějí válku, protože jim nic jiného nezbývá, ty němečtí kapitalisté by jinak zkrachovali, byli by chudí, tak celá ta politická chce válku. No a teď je otázka, kdy. Možná ta ukrajinská armáda se zhroutí dřív, než to bude. A nebo možná bude muset Putin, stát před rozhodnutím, zda tedy potvrdí platnost Kissingerovi doktriny, anebo bude také, víte, Němci si myslí, že Rusové jsou Ibermenčové a proto na ně nikdy nezaútočí jadernými zbraněmi, protože se z toho bojí. Je otázka, co udělá Putin.
1: Jedna otázka na závěr. Když jsme se tak hezky nastínili, jako obvykle velmi optimisticky, ironicky řečeno dneska, tu situaci u nás versus nebo v souvislostech s tou evropskou situací, řekněte mi jedinou věc. Na jedné straně nedokončená válka v Iránu, respektive prohraná válka Spojenými státy v Iránu, na druhé straně Izrael, který nadále útočí na Libanon. Na další straně Čína, která se chová klidně, ale právě za ní přijíždí prezident Trump. Na další straně Vladimír Putin a ten, abych tak řekl, Sarmat, nová zbraň. A na poslední straně ti sudeťáci jako výron toho německé touhy nás podrobit a podrobit konec konců celou Evropu, podrobit a pokud možno zahájit útok na Rusko. Co z toho všeho, z tohoto zdánlivého chaosu podle vás je teď aktuálně nejdůležitější?
0: Nejdůležitější je, že si Putin s Trumpem rozumí a víte, jako tady někdo vykřikuje, že Spojené státy americké prohráli válku s Iránem, to je špatně pochopeno.
1: To nevykřikuje někdo, to říkám já.
0: No dobře, ale oni to vykřikují všichni tyhle obrázky.
1: Prostě no prostě.
0: A musíte vidět, co bylo cílem. Cíl byl splněn. A že Evropa nemá, paliva, ale to je součástí boje Spojených států amerických proti vzniku Spojených států evropských.
1: Ale není to sebevražedné, protože když vidíme, kam dneska rostou v důsledku toho ceny benzínu ve Spojených státech a tak rychle se blíží ty midterms, ty volby na podzim, které mohou
0: Trump už nebude, Trump už nemůže být zvolen, už nebude kandidovat.
1: No ne, ale teď hovořím o těch podzimních volbách, kde se může v kongresu stát, že ztratí většinu a bude chromou kachnou.
0: Může být chromou kachnou, jak jsem říkal.
1: A že by tohle udělal Trump sám proti sobě?
0: Americká politika zahraniční je bipartizánská velmi často. Jedna strana dělá to, co druhá strana by dělala, ale musí to dělat tiše, protože její voliči by to moc nepochopili. Spojené státy americké nepřipustí vznik Spojených států evropských, jak vykřikuje ten posled. A to vidíte na tom GP Pajtské a ve všem ostatním. Takže víte, je to v pohodě. Já si myslím, že tady hrozí pro Čechy jedno jediné nebezpečí, že teďko Pistorius, Boris, německý ministr vnitra, války,
1: armády,
0: podepsal se Zelenským smlouvu, že vyrobí nějaký spoustu dronů a Zelenský bude střílet jako šílený na Rusko. Tak to je velké nebezpečí, to je skutečný nebezpečí, protože tam potom se něco může přiletět. Hmm. A podle Kissingerovy teorie sem přiletí. A když ta válka neskončí. Takže to je nebezpečí, stejně tak nebezpečí, největším nebezpečím pro Český aktuálně je Petr Pavel. Hmm. A ty Sudeťáci, protože ty chtějí degradovat českou státní suverenitu na úroveň postavení protektorátu BVNMR, jeho vlády. No, takže Petr Pavel zřejmě by chtěl být místodržící a diktovat Babišovi, co si Bruselovi myslí.
1: Pane Svatoši, my se to možná, to, co se bude dít, dozvíme relativně už brzo, nepochybně se sejdeme nejpozději po tom, co se odehraje v Brně, a budeme v této debatě, která je čím dál zajímavější, budeme pokračovat a moc se na to těším. Takže já bych udělal zatím ne tečku, já bych udělal středník za tím naším dnešním hovorem a budeme pokračovat hned po tom Brně, co říkáte.
0: Já se budu těšit. Děkuji divákům, že nás sledujete. Tak. Na vás se těším.
1: Já děkuji samozřejmě také divákům. Byl to dneska takový trošku netypický náš rozhovor, protože, jak říkám, je tu středník. A těch věcí, které se začínají prolínat, je tolik, že abychom se v nich vyznali, skutečně vyznali a věděli, co nám hrozí nebo nehrozí a co dělat můžeme nebo musíme, o tom je třeba neustále dál mluvit. A my o nich otevřeně mluvit budeme. Tak se na vás těším.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážní přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na další simultánku, tradiční to středeční počin večerní, co taky jinýho dělat. I když všude řáděj virózy a různý bakterie a příšernosti, které nás oba tady trápí, tak jsme tu. Dneska to bude trošku takový ten, no, jak se tomu říká, no, tak jako jak jsou na těch ozdravných pobytech.
1: Léčebna na pleši, no, jistě.
0: Tak. Tohle fakt nebylo plánovaný.
1: Já jsem se už naučil vypínat mikrofon v tu chvíli, tak snad se mi to bude dařit i dnes.
0: Tak nás omluvte, když tak, kdyby náhodou, ale věřím tomu, že obsah bude samozřejmě dostatečně hodnotný na to, aby se zase trošku hnuli ledy. Protože, jak říkával nebohý kdysi dávno klasik na jednom médiu, tak o jakých otázkách se po dnešní simultánce začne mluvit?
1: Budej hodně, Petře, budej hodně. Nevím, jestli se ovšem bude mluvit i potom, ale já nemohu nezačít tím, co se odehrálo před pár hodinami. A sice, jak jsme si 9. května připomněli výročí porážky fašismu a osvobození Československa, především Rudou armádou a samozřejmě i dalšími účastníky antihitlerovské koalice. Vyvrcholilo to na Staroměstském náměstí, už po druhé se podařilo zorganizovat akci doširoka pojatou, pestrou co do žánru, od dobových artefaktů až po moderní muziku. A také okruh lidí, kteří vystupovali z tribuny, byl velice pestrý. A je škoda, že tomu na to vrhá stín taková zvláštní nějaká křeč argumentační, která se snaží vytvořit zdání, že jako to nebyla prokomunistická akce, proruská akce a především, že tam nedostali slovo exponenti minulého režimu. No, tak začnu tím od konce. Jaký režim rozdrtil nacistický Wehrmacht? To byl nějaký jiný režim než socialistický, tedy než ten minulý? Samozřejmě se sídlem v Sovětském svazu. To jako to z toho nějak jako vypreparujeme, nebo ti, kdo se nebrání, nebojí hájit pravdu o Sovětském svazu, tak mají být nějak jako vyloučeni, protože jako aby to mohlo vypadat, že to je nějak jinak. Teď jako ti, kdo to dali dohromady. Ano, hlavně mladí kluci, to přeci byl náš cíl, já jsem byl od samého počátku v pozadí. A ti kluci taky nejsou žádní neutrálové. Ríša Štěpán je komunista, ten Roman Roun je taky komunista, ten mladý Tonda Commerce ještě nemůže být členem žádné strany, protože mu není 18, ale je to člověk, který úzce spolupracuje s námi. Takže i tam to je takový nějaký jako padlý na hlavu. No, škoda, že nikdo neřekl takhle, že prý ta akce byla svatoplukovská. Jako, že snad Svatopluk je jediný subjekt, který usiluje o to, abychom se rozkročili do šířky. To někdo myslí vážně. My jsme od samého počátku říkali, že nám jde o to, abychom řekli pravdu o všech, kdo se zasloužili o porážku fašismu a naše osvobození. Od počátku jsme to tak koncipovali. Já jsem dokonce psal ty dokumenty osobně některé. A nepotřebujeme školení od někoho, že to jako tak nějak má být. Někteří lidé se zřejmě bojí, kdyby vystupoval, nebo já nevím, jaký můžou mít motiv, pokud není nějaký ještě horší. Ze stejné tribuny, protože my, když jsme třeba organizovali akce proti, jako magistra víte, proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, tak jsme ty pány profesory, kteří teď pouštějí z úst podobné výroky, zvali opakovaně, aby vystoupili s námi. Oni řekli, že nemají zájem, dobře, to je jejich svaté právo. My jsme je za to nějak nehodnotili. A pokud jde o akci na Staroměstském náměstí, Existují o tom dokonce nahrávky, například u Petra Hájka z pořadu a tak dále. Já sám jsem byl názoru, že by měli vystupovat hlavně mladí kluci, kterým těžko někdo může vytýkat, že snad chodili na dějepis za socialismu, mají komunistický výklad, či co oni ho mají, no ale nemají ho z toho školního dějepisu. Ale sám jsem řekl, že bude nejlépe, když my starší generace se tam nebudeme prostě objevovat vůbec. S jednou výjimkou. A sice 2. září 100. věřím, že se dožije ve zdraví Standa Odsloň z Jižních Čech, který vystoupil velmi hezky. No ale Standa Odsloň je členem komunistické strany od roku 1945 a ve svém ekonomicky aktivním věku vykonával funkci vysokého činitele politické správy Československé lidové armády a potom pracoval jako poradce předsedy sněmovny lidu federálního shromáždění. Tak ten jako není exponentem minulého režimu, někdo jiný je exponentem minulého režimu. No, škoda, že to někdo ještě nenazval, takže vlastně to byla akce ne pro ruská, pro komunistická, ale pro svatoplukovská. Já myslím, že tím by nasadil korunu celé tento argumentační křeči. Cokoliv jsem teď řekl, není namířeno proti nikomu z těch, kdo se vyskytují také ve známém spolku Svatopluk. Většina z nich jsou moji kamarádi a tak dále, ale tato argumentační křeč po jistém zásahu vůči mladíkům, že to, či ono smí a to, či ono nesmí, provedeném teda velmi vyděračsky, tak to, jak si se sotva, někdo si může dát za rámeček. My z toho vyvodíme náležité závěry. Příště budeme moudřejší, nenecháme to na tom, aby mladí kluci se ocitli pod takovým tlakem. Nebudeme také sbírat peníze na akce, které pak si přisvojuje někdo jiný jenom a tak dále a tak dále. Asi tak, přátelé. Pokud stačí, že to dokumentujeme takhle, tak necháme. Bude-li si někdo přát nějakou ještě větší polepšení,

pomocí třeba toho, co sedí na hradě teďko. Nevím, no. Nebo že se mají levicové strany zrušit a vznik, má se z toho vytvořit nějaký takový prejt z nich ze všech. Tak takový názor já nemám a jsem rád, že k tomu ani nedochází. Takže asi tak, přátelé. Pojďme dál, já vám povím pár věcí na jiná témata. Tak, Tulsi Gabbardová, to asi víte, to je žena, která šéfuje střechové struktuře nad všemi zpravodajskými službami Spojených států, uvedla, že Spojené státy financovaly a financují zřejmě dodnes na 120 biolaboratoří po světě, jaksi s vojenskými a jinými účely, a z nich na 40 bylo Čijev na Ukrajině. Vzpomínáte si, když s tím přišly jiné země, tak se ozýval RIK o tom, že je to nějaká konspirační teorie, lež a tak dále. Teď to řekla Tulsi Gabbardová, nejvyšší šéfová amerických zpravodajských služeb. V Německu, už jsme se o tom bavili, narůstá snaha militarizovat společnosti, ekonomiku a dokonce se tam ozývají hlasy, jestli se nemá zavést povinná té či oné míze vojenská služba. A mladí muži, já jsem se mýlil, že od 19, dokonce od 17 snad let do 45, pokud chtějí opustit zemi na déle než 3 měsíce, se musí si získat takové kaky povolení od Bundeswehru. No ale mladí Němci do války nechtějí. A právě počátek května byl dobrou příležitostí, aby protestovali veřejně. A ty protesty byly velké, byly v celé řadě německých měst. Jasně řekli, že oni do žádných prostě vojenských obrodružství jít nechtějí. Uvidíme, co s tím spáchá Friedrich Merz, jehož popularita je mimořádně nízká, klesá dál, a jeho kolegové v té zvláštní vládě, která tam dneska je. Zajímavý šok přišel ze strany designovaného, nebo vlastně už možná brzy premiéra, jestli už není, nevím, možná jsem to propásl, maďarského premiéra Maďára, který prohlásil, že Viktor Orbán, jeho soupeř v nedávných volbách, by měl nahradit Ursulu von der Leyen v čele Evropské komise. Já myslím, že ti, co spojovali velké naděje s panem Maďárem, musí být šokováni. Objevila se i videa a další informační zdroje o tom, že Irán zasadil tvrdé údery svými balistickými raketami takzvanému severnímu velitelství izraelských ozbrojených sil. Některá část těch informací mi přijde jako nesela věrohodná, ale nikdo to ani nedementoval, tak nevím. Uvidíme, co z toho je pravda. Na Ukrajině je další mazec, kdy byl zadržen Andrij Jermak, donedávna šéf kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského, a zasáhla ta protikorupční struktura NABU, zkrátka teda NABU. Údajně zadržela nějaké velké peníze, usvědčila ho z toho, že někde schovával cosi, a součástí té celé kauzy má být i výstavba jakéhosi elitního komplexu zvaného Dynasty, kde měly být, kromě všech těch nemovitostí, které má už po světě, i nějaké luxusní rezidence pro samotného Volodymyra Zelenského. To, že se zveřejňují další věci kolem korupčních afér na Ukrajině, hodnotí znalci jako důkaz toho, že ty síly, za nimi stojí americká administrativa, americké příslušné prostě instituce, násobí tlak tímto směrem a v podstatě ten tlak má zřejmě, jak tvrdí oni, přispět k tomu, aby Zelenský přestal vzdorovat a aby přistoupil na nějaký rozumný kompromis v té válce. Viděl jsem a poslal jsem to, Petře, i tobě pro naše diváky, mimořádně zajímavý záběr, to asi 20 nebo 30 nebo kolik minut, americké televize PBS, což je veřejnoprávní v podstatě televize,

0: ze slyšení v americkém senátu, kam přišel důstojník CIA, který nějak chvíli byl mimo tu službu, jménem James Haldeman III, to je nějaká dynastie už. A to sezení, jeho výpověď, ten člověk byl součástí pracovní skupiny Task Force, která měla za úkol nějakým způsobem filtrovat pro veřejnost informace o covidu a vakcínách a tak dále. A teď se ukázalo v tom sezení, no, slyšení v Senátu, že tam došlo ke gigantickému prostě zatajování a překrucování a tak dále. Ten člověk říká do kamery, že on sám ví o asi 2000 stránek dokumentů minimálně, které zachycovaly velmi vážné problémy kolem těch vakcín a zachycovaly prostě i úmrtí a zdravotní následky a tak dále. A bylo to všechno v podstatě utajeno. Dostala se nakonec po velkých žádostech i těch senátorů jim do ruky 5stránková jenom jako informace, v níž řada ještě jmen a údajů je začerněna, že to je jako pořád utajováno. A ti účastníci diskuze říkají, no, my chceme, aby byla vytvořena nějaká Čerčova komise. Vzpomněte si, starší z vás možná, že po debaklu Spojených států ve Vietnamu, Laosu a Kambodži a dalších nepěkných věcech ze strany americké administrativy a jejich silových složek, byla v americkém senátu zřízena speciální komise, která zkoumala spousty, řekl bych, prohřešků amerických zvláštních služeb zejména. A tam také došlo k úpravě některých prostě zákonů, například k zákazu mimosoudních poprav, když to tak řeknu, rukama zpravodajských služeb Spojených států, k zákazu toho, aby CIA se zabývala čímkoliv prostě doma, protože má působit pouze v zahraničí a tak dále. A je to teda mimořádně závažná věc a ten jeden z těch senátorů, nějaký Paul Johnson, který žádá mimochodem vznik té Čerčovy komise nové, říká, že já bych rád věděl, kdo to je, kdo zosobňuje ten Deep State, kdo tohle všechno dělá, kdo to nařizuje, kdo jak si způsobuje, že tady nemáme žádnou demokracii a důkazy o tom nám přináší každý den. Toto říká Paul Johnson na kameru při tom slyšení v Senátu. Velmi zajímavé. No, v Rumunsku došlo také k překvapení, k neradosti těch, kdo se tetelili blahem, když velmi nátlakovými a jaksi protiústavními způsoby byla zablokována volba prezidenta, respektive muže jménem George Simion. Vzpomněte si, když on vedl v těch prezidentských volbách před nějakými měsíci, tak to celé bylo jako v podstatě zrušeno a tak dále a tak dále. No ale teď se konaly parlamentní volby a v nich vyhrála strana AUR, se zkrátkou AUR, tohoto George Simiona, a respektive, omlouvám se, nebyly volby, byl to přeřek, omlouvám se za přeřek, bylo to hlasování o důvěře či nedůvěře té stávající vládě, která byla takzvaně probruselská a proevropská a tak dále, a ona to hlasování prohrála. A teď se zdá, že vládu bude sestavovat tato struktura AUR George Simiona a rumunské sociální demokracie, což vyvolává velkou paniku v bruselských kruzích a zdaleka nejenom tam. Velice zásadní informaci přináší americké zpravodajské služby a proniklo to i do českých médií. Údajně 70% veškerého raketového arzenálu Iránu zůstalo zachováno. Na 90% podzemních skladů i odpalovacích zařízení zůstalo zachováno. Vystříleno bylo desetkrát víc Tomahawků, těch střel s plochou drahou letu, než kolik činí roční nákup amerických ozbrojených sil. A také těch protiletadlových střel Patriot bylo vypáleno asi 1300, přičemž roční produkce jich činí 650 kusů. Donald Trump, když shledal, že toto se zveřejňuje, tak je všechny prohlásil za zrádce, kteří napomáhají nepříteli, ty, kteří to uvedli a řekli, že to není pravda, že prostě jsou v laufu, že nic jim nechybí a tak dále. Když hovoříme o Donaldu Trumpovi, tak on, jak víme, teď cestuje do Číny a používá svých takových podivných metafor, například prohlásil, že se těší na tlusté obětí se sytím Pchingem. Teď někdo, novináři zkoumají, co tím myslí, jakože ho pořádně obejme ten sytím Pching, nebo si tím chtěl říct, že snad sytím Pching není hubeňour a tak dále. Probíhá velký spory v amerických médiích o tom, nakolik mají Spojené státy dovolit přirozený pohyb prostě zboží a kapitálu a výměnu s Čínou. Existuje investiční plán v sumě $1 bilion, kdy čínské subjekty hodlají prostě vkládat zdroje do Spojených států. Proti tomu jsou někdy až fanatické výkřiky, jako že to si nemůžeme dovolit přeci a oni by nám tady vládli a tak dále. A byl proveden průzkum Evropské rady pro zahraniční, no, mezinárodní záležitosti v řadě zemí evropských a i ve Spojených státech. A tento průzkum vyšel tak, no, výsledkem je, že v příštích 10 letech se podle 54% dotázaných stane velmocí číslo 1 Čínská lidová republika a Spojeným státům přisuzuje tuto pozici pouze 43% dotázaných. Šokující také informace přišla o tom, že hantavirus, o něm kolemnější je teď velké rušno, je jedním z 1200 zhruba nežádoucích dopadů vakcinace proti covidu. I to jsem ti, Petře, poslal v podobě materiálu, který jaksi není z mojí hlavy. Znepokojuje, signály přicházejí z jednání některých evropských zemí, kdy klíčovou roli zřejmě sehrává Francie a Polsko. Václav Danda, který často přispívá na web Protiproud, tam píše, že Macron a Tusk se počínají 20. dubnem nějak radili o tom, jak by případně společně zaútočili na Ruskou federaci, údajně včetně prostě použití jaderných zbraní proti Rusku a Bělorusku. Danda to považuje za velice vážný signál, ruská strana to i reagovala. Kaja Kalasová, známá to ministrině v úvozovkách zahraničních věcí Evropské unie, pronesla tuto větu. Cože Rusko a Čína porazili fašismus? To je ale novinka. Tak uznejte to. Taková žena vede zahraniční politiku Evropské unie. Maršál Žukov, jak připomíná autor článku, který zachytil citát Kaji Kalasové, se měl krátce po válce vyjádřit tak, že jsou síly v Evropě a nejenom tam, které nám nikdy nezapomenou, že jsme ten nacismus porazili. Obávám se, že Žukov byl velmi prozíravý muž. A teď, když dovolíte, já vám přečtu několik textů, budu číst z několika textů. Tak ten první je od Roberta Kagana, což je teda arci reakcionář americký. On je manželem, jestli se nemýlím, ten Viktorie Nulandové, co rozdávala cukrátka na Majdanu a předtím prohlásila, že Amerika vložila do změny režimu a do Majdanu už předtím $5 miliard. Tak Kagan říká v článku na serveru The Atlantic, že Spojené státy utrpěly v konfliktu s Iránem totální porážku s nezvratnými strategickými následky, to říká arci pravičák. zatímco při útoku na Pearl Harbor či na Filipínách během druhé světové války Spojené státy dokázaly nakonec změnit průběh války. Porážky ve Vietnamu a Afghánistánu byly nákladné, avšak neoslabily americkou pozici trvale. A Kagan říká, kdežto porážka v současné konfrontaci s Iránem bude mít zcela odlišný charakter. Nelze ji ani napravit, ani ignorovat. Nebude návratu ke statu quo ante, ani nepřijde konečný americký triumf, který by napravil nebo překonal způsobenou škodu. Trump často hovoří o trumfech v ruce, ale není jasné, zda ještě nějaké silné má. USA a Izrael po dobu 37 dnů intenzivně bombardovali Irán, zabili mnoho jeho vůdců a zničili spoustu vojáků, přesto režim neskolaboval ani nepřistoupil na ústupky. A Kagan říká dál, někteří zastánci války proto volají po obnovení vojenských úderů, ale nedokážou vysvětlit, jak další kolo bombardování dosáhne toho, čeho 37 dní bombardování nedosáhlo. Další vojenská akce nevyhnutelně povede k tomu, že Irán podnikne odvetné kroky proti sousedním státům v Perském zálivu. Zlom nastal 18. března, kdy Izrael bombardoval iránské plynové pole South Pars a Irán se pomstil útokem na katarské průmyslové město Ras Laffan, největší závod na vývoz zemního plynu na světě, čímž způsobil škody na výrobní kapacitě, jejíž oprava potrvá roky. Kagan říká, pokud to není šachmat, je tomu blízko. V posledních dnech Trump údajně požádal americké zpravodajské služby, aby posoudili důsledky toho, kdyby prostě vyhlásil vítězství a odešel. Nelze mu to vyčítat. Doufat v pád režimu není zrovna strategie, zvláště když režim již přežil opakované vojenské a ekonomické útoky. Může padnout zítra, za 6 měsíců nebo vůbec. Trump nemá tolik času na čekání, protože cena ropy stoupá k 150 nebo dokonce 200 dolarům za barel, roste inflace a začíná se projevovat globální nedostatky potravy na dalších komodit. No, Kagan říká, že globální přizpůsobování se postamerickému světu se zrychluje. Kdysi dominantní postavení Ameriky je jen první, v Perském zálivu je jen první z mnoha obětí. Když to říká Kagan, tak myslím si, že to je více než zajímavé. Přečtu vám i další zajímavý z dalšího zajímavého příspěvku. Ten je úplně jiné téma. Představte si dokonce na médiu Seznam pod titulkem Bylo za komunismu opravdu všechno špatně? Otazník. Řada staveb má dodnes světovou úroveň. Ty tady vypočítá. Pražské metro. Pardon. To je komunistický majstrštyk. Ve srovnání s jednou metropolí bylo sice vybudováno velmi pozdě, zprovoznění prvních stanic v roce 1974, ale paradoxně právě díky tomu je relativně moderní, čisté a spolehlivé. Teď to srovnávají s metrem v New Yorku. New Yorkské metro je sice mnohem rozsáhlejší, má 472 stanic, Praha jich má 61, ale pouhých 25% z nich je přístupných pro handicapované osoby, vozíčkáře a kočárky. V tomto ohledu je Praha světelné roky napřed. Bezbariérových je 48 z 61 stanic, tedy skoro 80%. U nově budovaných stanic je navíc bezbariérovost povinná. V New Yorku je vše mnohem zanedbatější a špinavější a ve vagonech někdy dokonce běhají i krysy. Stanice náměstí Míru na trase A, která je 53 metrů pod povrchem, je vůbec nejhlubší stanicí metra v celé Evropské unii a tamní eskalátor o délce 87 metrů je nejdelší v celé Evropské unii. Ale třeba i vodní tunel Želivka. Pokud bydlíte v Praze a otočíte kohoutkem, začne téct pitná voda, která k vám ve většině případů přitekla jedním z nejdelších vodních tunelů světa. Byl vybudován za Totáče na území dnešního Středočeského kraje a Prahy. Dnes je sice až šestý nejdelší, ale v době uvedení do provozu v roce 72 šlo o druhý nejdelší vodní tunel na celé planetě po Delawareském akvaduktu v americkém státě New York. Tunel je dlouhý bezmála 52 km a vede z vodní nádrže Švihov v obce Nesměřice do vodojemu v Jesenici u Prahy, kde voda klasickým potrubím je dál rozváděna do hlavního města. Jde o takzvaný gravitační tunel, tudíž voda teče samospádem díky výškovému rozdílu a tak dále. V době výstavby ta vodní nádrž Švihov byla největší úpravna vody v Československu i celé Evropě. Dodnes tento tunel patří mezi 20 nejdelších tunelů planety. Nebo Jižní město, říká. Havel označil panelová sídliště jako Jižní město za králíkárny a kritizoval jejich neosobní architekturu, nedostatek občanské vybojovosti a celkovou kvalitu života v nich. Bylo to v souladu s tehdejší atmosférou odvržení a zatracení všeho, co bylo spojeno s právě padlým komunistickým režimem. No jo, ale šlo o jeden z nejvýznamnějších urbanistických počinů 70. a 80. 20. století. A svůj domov zde má dodnes na 80 tisíc lidí. I když to samozřejmě není žádná světovorná architektura, v komunisty postavených a po revoluci renovovaných panelacích dnes bydlí skoro třetina populace, 3 miliony lidí. A jejich životnost někteří odhadují i na 200 let. Impozantní bylo tempo výstavby díky prefabrikovaným panelovým dílům. V letech 70 až 89 se stavilo 50 až 80 tisíc bytů ročně. Loni v roce 25 to bylo pouhých 33 tisíc bytů. Dálnice D1. Zatímco nový nekomunistický režim nedokázal za skoro 40 let postavit vysokorychlostní železniční trať mezi dvěma nejdůležitějšími městy a regiony v zemi, Praha, Brno, případně Ostrava, respektive Čechy, Morava, případně Slezsko. Komunisté dvě největší města alespoň propojili souvislou dálnicí, a to za 13 let od kopnutí do země. Výstavba trvala od roku 67 do roku 80. Dokončení D1 mezi Prahou a Brnem mělo v době svého vzniku obrovský celostátní význam, protože poprvé v historii vytvořilo rychlé, kapacitní a celoročně spolehlivé spojení dvou největších českých měst. A tak dále. Těch Nuselský most v Praze. Vynikající architektonické dílo, přičemž v době svého dokončení v roce 73 šlo o jednu z nejvýznamnějších předpjatých betonových staveb v Evropě. Most je unikátní tím, že v tubusu pod dálniční komunikací vede trasa metra C, což bylo konstrukčně velmi náročné a v evropském kontextu šlo o progresivní řešení. V roce 2000 získal titul Stavba století v kategorii dopravních staveb. Ačkoliv existují v Evropě delší nebo vyšší mosty, Nuselský most vyniká svým umístěním v urbanizovaném prostoru a technickým řešením kombinujícím intenzivní automobilovou a vlakovou dopravu. A teď pokračují, dál říká, jaderné elektrárny Dukovany a Temelín, Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, hotel a televizní vysílač Ještět, Palác kultury v Praze z roku 81. Dnes patří pod názvem Kongresové centrum Praha mezi největší a nejvýznamnější kongresové prostory v Evropě. Tak to vidíte, občas se probudí svědomí i v autorech na některých, jo, a ještě vám musím přečíst, přátelé, jinou věc, ta je z jiného soudku. Vznikla ta nová sociální demokracie kolem Vladimíra Špidly, Jiřího Dolejše a jiných gigantů ducha. Tak, a ona se vyjádřila, jeden z prvních kroků, který učinila, je vyjádření ke sjezdu Landsmannschaftu. Hodnotí ho jako tvůrčí a odvážný čin. Rozhodnutí uspořádat sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení poprvé v České republice považujeme za přirozený krok na cestě smíření, kterou v lednu 1997 otevřel podpis Česko-německé deklarace. Brněnské setkání hodnotíme jako tvůrčí a odvážný čin směřující k překonání nacionalismu, hýbatele a jádra historických katastrof, které opakovaně pustošily Evropu a během holokaustu dosáhly samotného vrcholu absolutního zla. Právě iniciativy, jako je tento sjezd v Brně, jsou úhelnými kameny, na jejich základě vyrůstá jednota Evropa, sdílený hodnot a sdílené historie. Odmítáme zneužívání plánovaného sjezdu a traumat minulosti k účelovému vyvolávání negativních emocí a podněcování nepřátelství k lidem, kteří za tragické události druhé světové války nenesou osobní odpovědnost. Takový postup je nebezpečný, poškozuje mezinárodní postavení České republiky a oslabuje důvěru mezi partnery v Evropě. Je to prý příležitost k ten sjezd k otevřenému a důstojnému dialogu o složité historii i společné budoucnosti Čechů a Němců. No, tak vidíte, co za alternativu se nám rodí pod...
1: Počkej, to psali Lidovci nebo TOP 09?
0: Tohle psal Nová sociální demokracie. Culí se tam, je to v Parlamentních listech zveřejněno, a culí se tam nadnárodní samec Vladimír Špidla a tak dále. Čili takhle to je. Jsme věděli, že co to bude. A tak já myslím, že už prvním krokem dal jasně najevo, kam míří, mainstream bude chválit. To je dobře, když se ani nepřetvařují příliš. To si myslím, že je třeba ocenit. Tak, pojďme k otázkám, které jsem obdržel písemně, přátelé. Já se k ním nedostanu, malý momentík, tady jsou. Milan Šklíba. Dobrý večer. Kdekoliv na internetu narazíme článek o druhé světové válce, dočtu se, že válku zahájili spolu Hitler se Stalinem. Jeden článek mě naštval tak, že jsem se autora zeptal, jestli si myslí, že by Hitler zahájil válku, kdyby mu do klína nespadla výzbroj celé naší armády, včetně zbrojek a armády pracovitých Čechů. Jak to vidíte vy? Nechtělo by to dát k veřejné diskuzi. No tak my se o veřejnou diskuzi pokoušíme neustále, ale do České televize nebo tak nás nepozvou, protože to bychom jim rozkopali bábovičky samozřejmě. Já začínám takovou jako zkratkou. Představte si, že v té Moskvě podle těchto blbů, tímž nemyslím pana Šklíbu, ale ty, které on kritizuje, seděl takový netvor a hlubák, že on rozpoutal válku světovou proto, aby to mohlo zabít 27 milionů sovětských občanů, spustošit tu zemi, takže, jak rád připomínám z hořkosti v lase, na konci Velké vlastenecké války v Sovětském svazu žilo na 25 milionů lidí, kteří neměli ani střechu nad hlavou. Kdo je přesto, jak bych, sveřepě z toho plácat tak neuvěřitelně urážlivý nesmysl. Škoda, že zatím to není tak, že by přijeli od Chocholouška, vzali by ho do svěrací kazajky a tak dále. Sovětský svaz se bránil zuby nechty prostě zatažení do války. Já jsem četl, mimochodem nedávno jsem si promítl a posílal jsem to i tobě, Petře. Velmi zajímavé povídání historika, v podstatě jako starší střední generace, profesora Isajeva, který hodnotí, jak to bylo na začátku války přední a tak dále, a rozbíjí na padrti ty žvásty o tom, že Stalin měl na stole jednoznačné důkazy, že Hitler zaútočí června nejlépe 22. ráno ve 4 hodiny, ale že prostě to odmítal a říkal, že ne, a protože věřil tomu Hitlerovi, aby byli spřaženi a tak dále. On to vyvrací a říká, že ta situace byla nepoměrně složitější, popisuje proč, popisuje dokonce tu obrovskou převahu tankových vojsk německých a nejenom. Jeden argument z jeho vyprávění uvedu. Zatímco Francie, jak známo, padla za 6 týdnů, zvedla ruce a byl konec, tak na Francii vyrazila jedna jediná velká tanková, on tomu říká, ne armáda, to nebyl ani svaz, to bylo něco ještě víc.
1: Divize nebo?
0: Ne, to bylo mnohem víc. Taková jedno seskupení mělo 150 až 200 tisíc vojáků. Tak na Francii jedno, na Sovětský svaz čtyři takové tankové prostě sestavy. Jejich úkolem bylo prolomit se velice rychle a vytvářet ty kotle prostě a tak dále. Sovětský svaz modernizoval, proto mimochodem se snažil stůj co stůj oddálit vypuknutí druhé světové války, nebo respektive ne druhé světové války, ale útoku na Sovětský svaz, protože právě modernizoval některé zbraňové systémy, rychle vytvářel zázemí zbrojovek za Uralem a tak dále. Byla to neobyčejně složitá situace. Bylo velmi nejasné, co udělá Japonsko, Že jo, proto ten výkon maršala Žukova u Chalchingolu, který Japonsko v podstatě spražil, což tam hrozilo, že se na Sovětský svaz vrhnou s obou stran a tak dále. Tvrdit, že Sovětský svaz je spoluviníkem druhé světové války, může jenom absolutní blb anebo fanatik. Ovšem, to je verze i Evropského parlamentu, jak známo. Já se těžko mohu vyjádřit jinak o těch, kdo proto zvedli ruku, než že spadají do jedné z těchto kategorií, nebo případně do kategorie kříženců blbá fanatika, což je poměrně časté zjevení. A pan Šklíma má svatou pravdu, že by si Hitler netroufal tak kurážně ani na Francii třeba, na další západoevropské země v roce 1940, ano, kdyby se neobohatil velkou výzbrojí Československé armády a samozřejmě produkční kapacitou československých zbrojovek. A z tohoto hlediska, na to se zapomíná mnohdy, nebo se to tak přechází, ten Mnichov, který spískali teda sladká Francie a Hrdý Albion, taky spolu s Hitlerem a s Mussolinim, byl obrovským jaksi průlomem a ti, jejichž jménem dneska hovoří Ben Posselt a tak dále, sehráli z tohoto hlediska mimořádně významnou roli. Protože představte si, že by ten Hitler s Mussolinim neměli v ruce argument v podobě hysterického ječení té headlinovské evidenty, že Československá republika je utlačuje a terorizuje. Tak čím by zdůvodnili, že říkají Hitleru, no vem si ten kus toho Československa. To by neměli, to by neobhájili prostě. I celá první fáze prostě vývoje směrem ke světové válce by nemohla takto proběhnout. I toto budeme říkat nahlas v Brně, až budeme protestovat proti sjezdu sudeto německého landsmanšaftu. Jestli tak panu Šklíbovi stačí. Veřejnou diskuzi, no už jsem to říkal, já bych hrozně rád se jí účastnil, ale bohužel nám nikdo neumožňuje.
1: Hele, já ještě připomenu, protože potom, co to schválil ten polský Evropský parlament, tenhle polský návrh, že, jo, že za všechno může Molotov Ribbentrop, tak ty s Ivanem Kratochvílem jste natočili vlastně to třídílnej, myslím, takový krátký seriál, který se jmenuje Mnichov, měli jsme se bránit, jo, otazník. A to je na YouTube na tomhle kanále, přátelé, dalo to docela práci, to všechno, ale vy jste to tam totiž rozebírali ze dvou zásadních pohledů. Jeden pohled byl vlastně dneska ex post, jako co se zjistili vojenský a technický data, jo, že podle a názor teda autorů tý jedný tý speciální publikace,
0: halo,
1: že by to teoreticky šlo se nějak jako to nějak uhájit nějakou dobu. A druhá byla vlastně ten pohled toho Eduarda Beneše, který se tam zastával ty, protože jsi jeden z mála specialistů vůbec, který se celý život Eduardem Benešem, jeho dílem a věcí zabývá. No tak je to tak, ne? Tak jako to si můžeme říct tady. A ty jsi to tam vlastně citoval. V jeho knihách vlastně ty důvody, proč to nešlo. Kdo všechno tomu bránil. Kdo tlačil na pilu, aby prostě Beneš toho vycouval a tak dále, jo. A tyhle pohledy a tam, takže i pro diváka prostě najděte si to na YouTube u nás tady na kanále, protože si myslím, že tyhle ty informace, které tam jsou a které jsou dobový, jsou tam i dobový nahrávky některých tehdejších politiků, tak si myslím, že prostě by neměly zapadnout. Tak.
0: Jenom krátce, Petře, já shrnu to hlavní, máš pravdu, tenkrát jsme to poměrně obšírně pojednali, já jsem citoval konkrétní pasáže z memoáru Edvarda Beneše. Edvard Beneš byl nejen velmi pracovitý politik, ale on byl obrovský psavec. Když si vezmete knížky, které on stačil napsat, přestože vykonával významné státní funkce, dlouho byl ministrem zahraničí, pak byl prezidentem v exilu, pak byl zase prezidentem doma, tak to jsou obdivodné prostě objemy textů a nemusíte s ním ve všem, protože nemusím já s ním ve všem souhlasit. Nicméně, byl to autentický aktér a tedy svědek těch zlomových situací. A on tam na rovinu říká, že byl pod šíleným tlakem prostě těch západních spojenců, kdy mu neustále předhazovali, že pokud neustoupí, tak bude prohlášen on a Československo jako země budou prohlášeni za viníka konfliktu s Německem. A že si ty západní takzvané liberální mocnosti tím s nás umí ruce a řeknou, no tak jako, ty jsi si zavinil tu válku, tak si bojuj, co nám je do toho. Jo? A jediná země, on tam říká, která skutečně byla připravena nám pomoci, byl Sovětský svaz. A on říká, jak velmi obtížně se rozhodoval na té křižovatce, zda přistoupit na konflikt případný s Německem za situace, kdyby jeho spojencem byl výlučně Sovětský svaz. A říká, že tušil velkou zradu v tom, že by si to někteří i v těch zemích typu Británie, Francie a podobně přáli, protože by si mohli umýt ruce jinak a říct, tak pozor, jestli se tady Beneš spolčil s komunistickým jako Ruskem, Sovětským svazem, no tak to přeci jako my musíme zůstat stranou do toho, my nebudeme nejenom, že strkat nos, ale Beneš tam říká, že měl indicie o tom, že by tyto západní země různou měrou se přidali na stranu agresora a nebyli sami, není to jenom Beneš. Rád připomínám i výroky Charles de Gaulle, který se stal náměstkem ministra obrany francouzského těsně před vypuknutím války, respektive napadením Francie nacistickým Německem. A on říká, že byl zoufale sklíčený poměry v těch vládnoucích kruzích francouzských, kdy, budu citovat téměř doslova, drtivá většina těch, kdo tam seděli v těch vysokých postech, se vůbec nezabývali tím, jestli povedou nějaký rozhodný boj proti německé agresi, ale přemýšleli, jak by už se připravili na to, na tu dobu prostě po porážce německém, jak by si uhráli nějaké pozice. A někteří dokonce víc, jak říká Charles de Gaulle, a to říká svatou pravdu, přemýšleli, jak by pomohli Finsku proti Sovětskému svazu, nebo dokonce chtěli bombardovat zdroje ropy v Majkopu a Grozném na sovětském území. To píše Charles de Gaulle. Že o tom uvažovali ve Francii vysocí politici a vojáci, že by tohle bylo lepší, než se prostě efektivně bránit proti Hitlerovi. Čili Beneš, pro něj to byl obrovský šok. Já se nedivím, že Beneš umřel ve svých necelých 65 letech, protože jeho čekaly prostě těžké rány osudu tohoto typu a asi to mělo velké následky na jeho zdraví. Pak měl několik mrtvic a bohužel teda skonal, říkám, ve věku necelých 65 let, což jako je velmi, velmi brzy. Takže, Petře, máš pravdu, někdy to můžeme rozebrat víc do detailu. Já si vezmu ty memoáry a budu vám citovat. Budete šokováni slovy Edvarda Beneše.
1: No, bohužel, a teď si veme, že i královská rodina, že jo, britská, že jo, tak byli velice nakloněni Hitlerovi a spol, jo. Financovali Hitlera mimochodem, že jo, Briti, London City a podobně, stejně tak jako americký kongres mimochodem. Tam se vzal vlastně ten ekonomický zázrak, kdy země, která trpěla hyperinflací a byla úplně v hajzlu, tak přes noc se z ní stala, že jo, tady prosperující krajina. To nebylo náhodou a nebylo to samo sebou, prostě byly do toho narvaný gigantický peníze. Zrovna tak jako do toho Zelenského jsou zrovaný gigantický peníze, tam to teda teď snad naštěstí už to skončí brzo, že už vidíme, doufám, světelko na konci tunelu, pokud to teda není protisměru rychlík, ale jako prostě tyhle věci se zatajujou a je potřeba o nich mluvit, no.
0: Pokud je o ty anglosazy, Peťo, no, krátce možná dvě poznámky, byť to je samo velké téma. Tak zaprvé, oni pumpovali peníze do německých rafinerií a jiných prostě průmyslových kapacit. Ty rafinerie, mimochodem, z velké části ty Amerikou zafinancované rafinerie umožňovaly německému Wehrmachtu, zejména v prvních i zhruba roce, půl druhá roce útoku na Sovětský svaz, způsob války, který byl velmi mechanizovaný. Jo? No, obrovské množství paliva, oni mohli skutečně tanky, nákladní vozy a tak dále. Byla to velice mobilní armáda, mimo jiné díky té obrovské produkci v rafinerích, vybudovaných v součinnosti s americkým kapitálem. A německý kapitál nebyl tak silný, aby mohl vybudovat, změnit nacisty dosazené do čela státní moci, v monstrum z něj šla hrůza prostě napříč Evropou a i okolním světem. Z velké části to byly anglosaské peníze. A peníze často velmi významných, řekl bych, dynastií amerických, bankovních a průmyslových a tak dále. Takový Henry Ford napsal dokonce už ve 20. letech knihu Mezinárodní žid a byl velký, dostal od Hitlera nějaký metál a tak dále. No, hnus totální. A tak to je jedna stránka věci. A druhá, oni se neváhali balíkovat i z té, řekl bych, válečné produkce, takže se scházeli v oné bance pro mezinárodní vypořádání se zkratkou BIS, for International Bank of International Settlements. A tam zasedali lidé, jaksi ekonomičtí pohlaváři nacistického režimu a s nimi tam seděli lidé z amerických prostě bank, mimochodem včetně Dallesů, obou bráchů se tam střídali, kteří později byli šéfem CIA, respektive ministrem zahraničních věcí. A tam se dělili prostě o kořist i z té válečné produkce, což jako sice neexistoval ve Spojených státech zákon, který to zakazoval už potom, ale přesto se to jako odehrávalo. Takže to, a jo, ještě jeden moment, abych nezapomněl. Tyto finanční injekce a investiční injekce hnaly Německo do situace, která je velkým varováním pro dnešek. Zaháněli německou vládu, fašistickou vládu, do velké dluhové pasti. A to Německo mělo šanci se z té pasti dostat jedině tak, že ukořistí někde nějaké velké hodnoty, tedy že se zmocní ruských jaksi zemědělských, půdních prostě a dalších kapacit, průmyslových podniků, surovin a tak dále. Hitler musel do války i z tohoto důvodu, už byl, ta jeho zadluženost už prostě praskala ve švech a on se chtěl vykoupit tím, že prostě zaútočil východním směrem. Nejenom proto, že nenáviděl bolševiky a že měl svoje plány prostě na Lebensraum a tak dále pro samotné Německo, ale on potřeboval splácet dluhy. A myslel si, že je splatí s tou kořistí z východní mocnosti, přičemž ti, kdo mu ty prachy půjčovali, tak pochopitelně s tím kalkulovali. Ty věděli, jak si nepřijít o svoje penízky. No oni o ně nepřišli, protože po válce, když to ten Hitler prohrál, no tak s výměnou za pomoc při rekonstrukci určité Německa se zmocnil velké části prostě ekonomických kapacit Německa a nejenom Německa, ale i dalších západoevropských zemí. Asi tak. Já přejdu k...
1: Já jenom ještě jednu větu, to musím říct, protože nebavíme se tady o tom náhodou, ale bavíme se o tom tady proto, že opět Evropa, Evropská unie je ve stejné situaci. Všechny ty půjčky, dary na Ukrajinu a půjčky na válku, všechno to jsou dluhy, na který nemáme možnost normálně splatit. A jediná cesta, se kterou se tady evidentně počítá, počítá se to i podle toho, že rozpočtový rámec na další roky Evropské unie s příjmy z těchto kapitol počítá a s výdaji na zbrojení a tak dále a tak podobně, ne na ekologii, prostě a všechno, co půjde na zbraně ETS 1, ETS 2. Takže opět jsme v situaci, kdy jediný, co zabrání evropskému bankrotu, bude válka.
0: Říkáš to naprosto přesně, když si i poslední, řekl bych, účetní učeň, když to tak řeknu, elef, by si sedl nad tyme rozpočty Evropské unie a některých států evropských, žel z části České republiky, tak mu nemůže nevít ten výsledek tak, že pokud by se měly ty peníze vracet z nějakého normálního ekonomického provozu, že to je prostě nesmysl, že to nevychází, že tam je jedna velká díra. A ta díra, jak říkáš správně, Petře, podle jejich představ stojí za nějakým způsobem zahladit výlučně válečnou kořistí. Nijak jinak prostě to není možné. Je to hruza, ale bohužel z toho hlediska se dějiny začínají opakovat, souhlasím. Tak a já přejdu ještě k poslední otázce, kterou jsem dostal. Zdeněk Kučera, náš častý diskutér, říká, jestli bych mohl hypoteticky zhodnotit jeho návrh, uspořádat triznu za zavražděné občany Československa z Lidic, Ležáků a Terezína. Nejlépe v Mnichově, na některém náměstí. V Lidicích momentálně šéfuje, nazvali to empaticky, zemský škůdce Stehlík, kterého si nevedu představit jako řečníka. V Terezí nevím, kdo tam je, ale asi to bude stejná sorta. Jak by se asi chovali úřady v Mnichově nebo nějaké neziskovky typu té brněnské. No to je dobrý nápad. Naši kluci, mladí komunisti, byli v Mnichově a tam byli v tom někde kolem toho sídla sudetoněmeckého Landsmannschaftu a způsobili tam rozruch. Takže asi by bylo dobré na to navázat a spolu s některými německými antifašisty něco podobného uspořádat. No, nevím, jestli se nám to podaří, ale nám je tento správný, souhlasím. Tolik otázkám, které jsem dostal dopředu a pojďme nyní asi už k tomu, co můžeme probírat živě.
1: Co můžeme probrat dnes? Neodkládejme na zítřek, jak říká tady klasik. Já hned navážu, protože zítra i přes nepřízeň počasí vychází naše pravda a tentokrát se zabývá těmito otázkami. Superdávka, kterou si prosadila minulá vláda, je zlo a dokonce komplikuje i letní radovánky dětem z dětských domovů. Téma úvodníku nového vydání. Dranknach Osten prováděný přes Brno. Takový je titulek rozhovoru s bývalým diplomatem doktorem Stanislavem Sujou. A tady nekonečné a stále žhavé téma rychlá železnice vyvolává více otázek než odpovědí. I tomu se bude věnovat naše pravda aktuálně. Takže spousta zajímavého čtení, křížovek a tak. A za jenom 33 koček, přátelé, takže zítra ve všech dobrých obchodech s tiskovinama. Jinak taky existuje web našepravda.cz, kde si můžete počíst dalších spoustu informací. Tak.
0: Kratičce, jestli můžu, Péťo, ty jsi tam zmínil rozhovor se Standou Sujou. Ano. Což je opravdu špičkový náš diplomat, vykonával několik významných rolí i ve Spojených státech a v OSN a tak dále, pracoval jako v podstatě šéf štábu Bohuslava Chňoupka a tak dále. A Stano tam má velmi pěkné srovnání těch smluvních dokumentů, které s Německou spolkovou republikou tehdejší uzavřelo socialistické Československo, kdy si vynutilo uznání nulity Mnichova a některých dalších věcí, s tou takzvanou česko-německou deklarací z roku 1997, která některé z těchto otázek vysloveně opomíjí. Já jsem rád, že to Stano jako zkušený diplomat takto velice věcně a konkrétně porovnal. Je dobře to vědět.
1: Jinak, přátelé, vrhněte se taky na web Petrbudeš.tv, kde vám nabídnu dvě akce, které budou 16. května, což je tuto sobotu, jízda svobody, 10.00 Hradec Králové, 11.30 Týniště nad Orlicí, 12.30 Rychnov nad Kněžnou, 13.30 Skuhrov nad Bělou, 14.30 zpátky do Hradce. Tam bude potom posazení s muzikou, budou tam kozáci z Vltavy a další, takže máte se na co těšit. A taky mám tu čest vám tady upozornit na akci s panem profesorem Staňkem. Diskuze s panem profesorem proběhne 31. května, jo, 31. máje, ve 14 hodin, soukromné divadlo Beseda Holíč. Holíč na Slovensku. A ulice je to Bernoláková 386/4. Tak tyto informace se vám chtěl sdělit, ne, samozřejmě najdete na tom webu. A taky na e-shopu, když takhle se vám podaří kliknout. Tak nová knížka Má cesta osvobozením Donbasem, kterou napsal Jaroslav Doubrava. Pardon. A je už k dispozici.
0: Když už mluvíš o těch akcích, Peťo, tak ještě bych rád připomněl, že tého 16. května, to je v sobotu, se setkáme v Plzni, někde tam máš pozvánku, taky najdi, prosím tě, já neumím přesně z hlavy tu adresu, a bude to další z protestů proti sjezdu sudetoněmeckého landsmannschaftu v Brně. Ve 3 hodiny v sobotu v Plzni.
1: Dole dám, ukážu. Jdeme rychle.
0: No. Pojďme dále, ať se mohou vyjádřit naši.
1: Prosím tě, jak hodnotíš 9. května v přehlídku, samozřejmě v Moskvě, ten pietní akt, a potom plus teda vyjádření Vladimíra Putina, kde se vlastně vyjádřil ve stylu, že za prvý je ochoten teda s tím Zelenským nějak jednat, a což je podle mě velká, jako velký posun. A druhá, která potom samozřejmě to, že ta válka už prý dlouho nepotrvá, tak...
0: Tak pokud je o jeho ochotu se setkat se Zelenským, tak ovšem zároveň řekl, že to setkání má smysl teprve tehdy, až bude na stole nějaký nástřel vzájemného, no, společného dokumentu, který by garantoval skutečně ne příměří na chvíli, ale mír. Mír stabilní, zajišťující bezpečnost oběma stranama, ale nejenom jim. To řekl naprosto jasně. A takový dokument na stole zatím neleží. A pokud jde o, když se ptal na tu přehlídku, přehlídka byla skromnější, někdo kolem toho má velké jaksi řeči, že strach a já nevím co, tak je pravda, že západní země, ne Ukrajina sama, ale západní země, některé jejich specialisti, pálí různými drony a nejenom drony na některé cíle v Ruské federaci, že dokonce dopadlo jedna z těch zbraní asi 6 kilometrů od Kremlu už před několika dny. Tam je zajímavé, že se do toho vložil i Donald Trump a fakticky podpořil ten Putinův návrh na příměří kolem 9. května, takže on je názoru, že teda má být příměří, čímž dalo se tomu rozumět tak, že tím vzkazuje do Kyjeva, hejte, chraň vás pánbu, ještě útočit třeba na Rudé náměstí, když tam probíhá prostě přehlídka a tak dále. Takže asi tak, ta přehlídka byla skromnější, byla kratší, nejezdila tam vojenská technika, no to je pravda.
1: Dobře, děkuju. Tady další téma, sice Irán a situace tam, myslíš, že tady dokážeš predikovat nějakým způsobem vývoj?
0: Teď jede Donald Trump do Číny. Jedno z témat, které tam budou řešit nepochybně, jestli tu je Irán, Hormuzský průliv a tak dále. Zdaleka ne jediné. Čína není v situaci, že by se musela něčeho doprošovat. Já jsem to řekl v rozhovoru krátkém pro čínskou televizi. Jsem byl požádán o názor, prostě, jak vidím perspektivu toho setkání dvou lídrů. I tam jsem řekl, že Čína z jedné strany pochopitelně by si přála, aby to bylo vyřešeno rozumně a včas. Z druhé strany ona na tom není až tak závislá, protože si dokázala vytvořit za prvé alternativní dopravní cesty z Iránu, ropy až k sobě, po souši, a navíc Čína má tak široký záběr, pokud jde o zahraniční i zdroje, naleziště ropy i plynu v Africe a dokonce v Latinské Americe a tak dále, že ona má do jisté míry přebytek a v situaci, kdy ostatní mají málo, ona může dodávat jiným zemím. Ona pracuje mimořádně systematicky, racionálně, prostě s výhledem do budoucna, takže se nenechává zahnat někam do kouta. Já osobně nevím, jaký zásadek by se musel stát, aby Spojené státy nějak mohly říct, že teda tu válku vyhráli. Myslím si, že má pravdu ten Robert Kagan, a to je těžkotonažný pravičák, když to říká i on, tak to už je co říct, že to skončilo v podstatě velkou ostudou a fiaskem, že pokud by se Spojené státy rozhodly zaútočit ještě jednou, tak ta odveta bude zdrcující, odskákal by to asi značnou měrou prostě Izrael, což nevím, jestli je cílem s americkým, to asi těžko. Odskákali by to ty naftokracie, které více méně jsou nějak byly doposud spojeny se Spojenými státy. Tam důvěra v ten deštník ochranný ze strany Spojených států je velmi otřesena. A tam do toho se ještě vstupují takové momenty, kdy Irán, a to je pro zasmání takové docela i, když Trump dlouho šermuje různými cly a řekl bych zatížením různými poplatky toho či ono ze strany Spojených států, tak Irán řekl, dobře, tak my budeme kasírovat průjezd Hormuzským průlivem od kohokoliv si budeme přát, to neznamená, že to musí dělat všem, taky to nedělají asi všem. Opřeli to o mezinárodní námořní právo, které říká, že, jestli se nemýlím, tak 12 mil od pobřeží jsou vody námořní prostě považovány za součást území té země, která prostě tam sahá svým pevninským teritoriem. A nějakým vyšlo, že kdyby to takto pojali, tak v podstatě jsou dvě země, které mohou takto Hormuzský průliv považovat za svůj majetek a tedy vybírat peníze od proplouvajících plavidel. A to je Irán a Omán, jestli se nemýlím, na druhé straně. Takže jako to mají v ruce. A kromě toho, teď řekli, že když na ně někdo ještě zautočí, tak by mohli sáhnout na podmořské kabely přenosu dat. Jo? To znamená internetu a prostě všech těchto kabely prostě schopné přenášet velké objemy dat najednou. No, to je hrozba skutečně ďábelská. No a jestliže někdo mohl vyhazovat ne do pověcí, ale do vody Nord Stream, tak pokud bude někdo útočit na, mimochodem, Nord Stream vyhazovali do pověcí, plánovali to dávno před speciální vojenskou operací ruskou, jak ji říkají v Rusku teda. No a tady Irán byl napaden prokazatelně nevyprovokovanou agresí, tak kdyby byl tlačen dál do kouta, tak může konec konců podniknout i tento krok, který by měl naprosto tektonický dopad na spoustu významných, řekl bych, ekonomických a jiných, řekl bych, součástí našeho života. Já si myslím, že ten Irán nemá co prohrát a Amerika bude muset hledat nějakou cestu, jak z toho vykličkuje. A já už si nemyslím, že Donald Trump při vší své tvořivosti, schopnosti bombastických prohlášení, že najde způsob, jak by mu většina světa, včetně obyvatel Spojených států, uvěřila, že vlastně tu válku vyhrál. Ježíš, tady píše někdo. Pan Skále, moudrý člověk, kdyby takhle chytrý každý byl ve vládě, tak je Česká republika na špici. Děkuji za ta milá slova. Ale já myslím, že nehrozí, že by moc chytří lidé byli teď ve vládě, protože jejich zahraniční protektoři potřebují, aby tam byli takoví, kteří tam jsou. Čína má technologie a USA chce pomoct těžit nerosty z Ukrajiny. To je očtu běží. No, určitě. Já jsem zvědav, co se s Ukrajinou. To, že Čína technologicky je vepředu, to víme. Šokuje to prostě ty západofily, kteří si furt myslí, že Čína je nějaká ubohá země a krade technologie někdy a tak dále. Takže to se shodujeme. Komunismus v Česku nikdy nebyl. Ve škole jsme se učili definici komunismu. Každému podle jeho potřebu proti definici socialismu. Každému podle jeho zásluh. Tak to je taková primitivní habaďura, které se dopouštějí argumentační ubožáci. A protože dneska jako říct komunista, jako že to je špatně. Konec konců i exponenti z minulého režimu, tak neměli mluvit 9. května nebo co, no tak jistě, tady byl socialismus. Dokonce vám to řeknu takhle, že já osobně jsem názor, nejsem sám, že v roce 60 ta nová ústava, která byla přijata, mimochodem ve spojení s obrovskou amnestií, neměla zavádět dvě věci. Za prvé, že už jsme socialistický stát, mohlo to zůstat tak, že jsme lidovou demokracií, která směřuje k socialismu. A za druhé, neměla fixovat ve známém 4. článku té ústavy, že je tu vedoucí úloha komunistické strany. to zbytečně dráždilo někoho. Ale ano, byli jsme zemí tak či onak prostě už k socialismu velmi směřující. Zemí, která vybudovala spoustu, řekl bych, pilířů socialistické společnosti a žádný komunát. Jsme nikdy netvrdili, že to tak je. Je to primitivní taková habaďura, která využívá toho, že

0: je to absurdní a je to destruktivní pro celý ekonomický koloběh. Já vždycky říkám, že i Andrej Babiš, jako příklad, myslím jenom jeho osobně, by přeci se měl zasadit o to, aby tu vzniklo levné bydlení pro normální lidi, pro lidi, kteří mají normální příjem, že oč méně bude bydlení zatíženo tou naprosto umělou parazitní, řekl bych, složkou finanční, tak tím víc budou mít lidé peněz na nákup jiného zboží a komodit, počínaje potravinami kvalitními. Takže ti, co produkují potraviny a věci kolem toho, včetně hnojiv a tak dále, by měli mít zájem na zlevnění bydlení. Normální člověk pak nemá možnost si byt za 6 mega koupit. Ještě, že mi už není 20 a nezačínám. Byť i dům už mám. No tak generace, která dostala přidělený buď byt, respektive byla nájemcem bytu za socialismu a potom se jí podařilo ten byt, když ten stát převedl ten bytový fond na obce a města, odkoupit za nějakou cenu, která nebyla tržní cenou, dnešní byla mnohem menší, no tak ty mají obrovskou výhodu proti generaci, která přichází a bere normální výplatu, tak ti lidé žijou nenormálním životem, nezakládají rodiny, nemají děti, popravdu řečeno mnohdy nemají ani životní partnery, jo, je to takový život polovičatý, nebo jak to nazvat, život nenormální, život zbavený elementárních, řekl bych, prvků spokojeného prostě pohybu od mládí ke stáří, kdy lidi mají děti, pak mají vnoučata, mají možnost mít nějaký životní plán a tak dále. Ti, kdo kdysi sociální demokracii zakládali, se v volbech obrací, snad nikdo do takové strany nevstoupí, souhlasím, přátelé, já se pochlubím. My budeme v Jungmanově národní akademii, já jsem tam chodil přednášet o Marxovi a jeho stopě v dějinách, s Ivošem Budilem, kterého mám rád jako parťák, jako velmi vzdělaného člověka, byť spolu v některých detailech se neshodujeme, ale kvůli tomu se nebudeme vidět do vlasu. V tom je to velký rozdíl třeba proti těm komentářům kolem 9. května s jiným profesorem, to je prostě nebe a dudy. My s Ivošem si nekonkurujeme, nevyždíme si do vlasu a tak dále. Tak budeme tam mít takovou dvou přednášku, respektive přednášku o dvou aktérech. Ivoš bude hovořit jako nemarxista o Marxovi a o jeho, řekl bych, ohlasek v zahraničí a tak dnešních. A já budu hovořit o, řekl bych, dějinách české antikapitalistické levice. Tak tuhle tu dvojku pácháme poprvé 10. října, přátelé. Jaký se německý historik prohlásil, že za rozdmíchávání nenávistí vůči Landsmannschaftu stojí hlavně komunisté a vládní SPD. Beru to hodně jako pochvalu. No, tak to není nenávist, to je prostě tom, že trváme na pravdě a trváme na národním zájmu a nenecháme si vnucovat německý výklad našich dějin, našich vzájemných vztahů s Německem, protože i takoví historici, jako jsou manželé Hánovi, což jsou Němci, právem poznamenali opakovaně, že tady dochází k absurdnímu vývoji, kdy česká veřejná scéna, nemala její část, vědecká, publicistická, novinářská, místo aby razila český výklad vzájemných vztahů v dějinách, tak převzala ten německý a teď podlézá tím německým a vnucuje ho nám Čechům. Asi tak.
1: No a co je zatím? Jsou tam ty granty nebo?
0: Tak je tam všechno, Petře, no teď. Podívej se, jak, když se podíváš, jak rozlezlou má strukturu ten Landsmannschaft u nás, to budeš šokován, rozklíčuj si to a zjistíš, kde všude jsou nějaké pobočky a dceřiné různé struktury toho Landsmannschaftu. Ta země je posetá těmito, řekl bych, subjekty. No a oni, pochopitelně, na to mají peníze. Landsmannschaft dostává velké peníze od bavorské vlády, nejvíc peněz ze všech takzvaných svazů vyhnanců a tak dále. A tyhle lidé u nás honí kariéru a mají dobré bydlo díky tomu. Nejvíce se betonuje bezkonkurenčně v Číně. Jsem četl studii, že Číňané vylili za poslední tři roky tolik betonu, co Američané za celou svou existenci, zhruba 90 let, kdy se používá beton, cement. Ano, ty

0: To je pravda, že to uplatnění nebo použití toho cementu a si objem betonových staveb a konstrukcí, ale dokonce, když se podíváte do mezinárodních statistik, v klíčových komoditách, jako je ocel, železo, cement a podobně, Čína předstihuje ostatní svět, počínaje Spojenými státy, tak neuvěřitelným rozdílem, že až si říkáte, proboha, to není možné, ale je to tak, ta země se prostě vyvíjí. Neustále se vyvíjí. Já nesouhlas. Navíc Čína není válečník, ale obchodník. Nyní má třeba barel ropy za $15. A my přes to, když se svět hádá, tak Čína se směje. Naprosto přesně. Já jsem tohle taky prostě komentoval i v tom rozhovoru pro čínskou televizi. Je to svatá pravda. Čína má ještě jednu velkou výhodu. To jsem tam řekl velmi rád. Dnes, kdy je zřejmé, že žádné americké století se už konat nebude, tak někteří meditují, jestli teda Čína převezme roli Spojených států. A Čína říká, ne, my nechceme být žádný světový četník. My chceme multipolární svět, kdy všichni jsou rovnoprávní. Menší, velký, není to na tom, kdo má kolik zbraní a kolik, jaký má ekonomický výkon. Musíme spolu jednat jaksi ve stylu pán, já, pán, ty, pán a na základě vlastních národních zájmů hledat z mých partnera, který může ten náš národní zájem uspokojit tak, že my uspokojíme jeho národní zájem. Tak to je civilizované mezinárodní vztahy a ne diktáty a vyvražďování celých vedení celých států, jako v Iránu a podobně.
1: Jenom, že tohle západní Evropa nikdy nepochopí. My tady jasně jako žijeme, že jo, stovky let v tom, že prostě kdo ukáže slabost, tak toho druhý ostatní sežerou, ale ta Čína, přesně jak říkáš, prostě žije jako úplně v jiném stylu, jako tam není potřeba jít nikomu jinému po krku, oni prostě, oni jsou.
0: No oni nemají založenou svoji, řekl bych, politickou filozofii na predátorství. Jo? Lidé jako Sergej Lavrov, což je velmi vzdělaný muž v posledních dobách, často prostě říká o tom, že nastává éra, kdy těch 500 let dominance Západu založené na kolonizování a prostě vysávání jiných teritorií končí a místo toho přichází éra, kdy to tak nebude prostě, kdy budou hledat státy a národy cestu, jak soužít a spolupracovat, aby to bylo vzájemně výhodné. No tak bude to bolet, nebude to snadné, ale je to jediná cesta prostě k nějakému pokroku. A jediná, řekl bych, jediné východisko ze slepých ulic, které mohou skončit mimořádně krvavě a ničivě. Tak, pík, jak říkají desetiletí, pík, zamyšlení, je, jak přinutit mocné k diskuzi? Není to jen řečnická otázka. Lačním po cestě k názorovému střetu ikony, jako je pan Skála s někým opozičním, no tak ho přiveďte, já si rád popovídám. A nemusí to být hádka, proboha, se nebudeme nadávat, to není cílem si nadávat. Budeme srovnávat argumenty, ale takový lidé jako paní Kaja Kallas nebo naše paní profesorka Nerudová a zdaleka nejenom oni, oni tohle neunesou, oni potřebují prostě fanaticky co si vyksikovat a když jim někdo naznačí, že to je blbost, no tak nevědí, co s tím. No, jako, já jsem jednou, když se paní Nerudová vyjadřovala velmi neúctivě na adresu nás komunistů, tak se jí zkazoval, ať přijme, teda zařídí nějakou diskuzi někde v nějaké velké televizi, že tam rád si to s ní rozdám, kdo je teda z nás větší zločinec, pokud je o ideologii, ale ať si vezme ručník, protože potom, aby do toho ringu toho dělal včas stále. Beneš byl taky poslední český a československý politik, který dělal pro nás stát skutečně nezávislou a suverénní politiku a diplomacii. Od jeho dob už vždy buď přicmrdáváme, švejkujeme nebo lezeme do řiti. Já nebudu úplně souhlasit s panem Pohorkem. Naše země nikdy nemohla být úplně suverénní, protože jsme relativně malá země a vždycky jsme museli hledat nějakou oporu ve vnějších vztazích, tak i politických, i ekonomických. Dlouho jsme nebyli ani samostatným státem. Maďaři si vydupali na Habsburském domě dvojstátí, v podstatě my jsme toho nedosáhli. Pak jsme měli republiku, ta vydržela 20 let, bohužel dojela na svoje spojenecké vztahy, které budoval Edvard Beneš a pro něj to byl velký šok, co s ním provedli západní mocnosti. on jim vycházel vstříc velice. Já nechci teď schazovat první republiku, ale jestli někdo říká, že byli sovětští poradci u nás po roce 48, ano, byli, ale prosím vás, Československo mělo první roky v čele generálního štábu francouzského maršála, vystřídali se tři, jo, asi do roku 20, já nevím, 7, 8 nebo kdy. A pak tu byla mise pořád jako francouzská, která sice už, její šéf už nebyl šéfem generálního štábu, nikdy nebyl žádný sovětský generál nebo maršál šéfem československého generálního štábu. Byli tady poradci, ano, prosazovali určité zájmy a tak dále, nikdo to nepopírá. Tvrdit, že to bylo jako vždycky nějak proti zájmu Československa, to může jenom velmi odvážný, velmi, velmi nerozumný člověk, protože bránit se tlaku prostě nějakým a tak dále, to bylo v zájmu v Československé republiky, a ne, že ne. Takový Bohuslav Toupek, s kterým jsem měl tu čest být v hodně kamarádském vztahu, prováděl špičkovou zahraniční politiku v československém národním zájmu. Ano, ona respektovala, že jsme součástí nějakého spojeneckého svazku. To je pravda. Nikdy jsme nebyli jako úplně, ani za Beneše jsme nebyli. Beneš měl malou dohodu a měl smlouvu s Francií a věřil jim a bohužel to dopadlo velmi špatně. My jsme teda s tím, s tou orientací na Moskvu taky dopadli špatně, co s námi vyvedl Gorbačov a spol, tak to byla síla. A kdyby tam nepřišli k moci tyhle darebáci, tak mohlo být všechno úplně jinak. A ekonomicky vzato, přátelé, kdo byl koho kolonií? Jenom říká, že jsme byli kolonií jako sovětskou. Vždycky uvádím takový příklad, kteří jste to ode mě už slyšeli. Sovětský svaz vyvážel ve velkém například energetické komodity. Ty mají tržní cenu ve světě nějakou. A každému úplně jedno, jestli jsou ze Sibiře nebo od naftokracií tadyhle v Perském zálivu. To je prostě komodita, která jejíž kvalita, tak tam jsou drobné rozdíly v chemickém složení, ale je to prostě je to komodita velmi univerzálního použití. Nám Sovětský svaz tyhle ty komodity dodával za podstatně nižší cenu, než jaká byla světová tržní cena. A dokonce nás nechával vydělávat docela nemalé peníze na ropovodu Družba a na plynovodu Bratrství. Jimiž protékaly tyto komodity přes československé území do západního Německa a my jsme za to měli transitní prostě jako příjmy. My jsme za to dodávali Sovětskému svazu spoustu také velmi jaksi, hodnotných věcí, ale dodávali jsme i věci, které bychom na západních trzích třeba neuplatnili, když to oni by ty energetické suroviny uplatnili. Takže to není tak, že jsme a priori byli nějak znevýhodněni a tak dále. A jestli někdo chce dokázat, že třeba i cenotvorba v tom vzájemném obchodě byla nějaká nevýhodná, není to pravda. To prostě ta vycházela z nějakých reálných výrobních nákladů a tak dále, a tak dále. Takže buďme v tomhle střízli. Já si vážím Edvarda Beneše za spoustu věcí, budu vždycky bránit proti těm, kdo říkají, že nás dvakrát zradil, že tohle a tamto a zavinil, Bůh ví co. Jsou nesmysly naprosté. Urážky člověka, který byl velmi pracovitý a i odvážný a tak dále. Byl v řadě směrů velmi jaksi vzdělaný a moudrý. Ale zároveň říkat, že to jako bylo naposledy za Beneše, já si to nemyslím a dobře, nemusíme se shodovat.
1: Vzpomeň na tu situaci s tím Vatikánem, jak si to...
0: Co myslíš, jak jsem tam dělal?
1: Nějaký ten kněží tam přiběh právě za, myslím, že to byl ten pan Kňoupek, na to ministerstvo zahraničí a stěžoval si, že...
0: Ne, tam byly scény jiný, to nebyl parář, to byl italský velvyslanec, menší postavy, který přiběh, když tady byl nějaký novinář italský a strkal nos do věcí, které se týkaly, řekl bych, utajovaných bezpečnostních záležitostí, no tak přišly příslušné složky a za chviličku tak zavřeli do nějakého hanclíku a tak ho zpovídali, ať zatím řekne, proč to dělá. A přiběhl italský velvyslanec za Kňoupkem a byl rozkacený celý a měl z domova pokyn, že má hodně ostře protestovat. Tak si stoup a začal co si křičet zvýšeným hlasem A Bohuš Šňoupek byl člověk velkého formátu, tak stál, koukal, oči se mu smály. Já jsem to u toho nebyl fyzicky, ale vyprávěli mi to oči ti svědkové. A ve chvíli, kdy asi po druhé minutě, po dvou minutách se ten italský lezec nadechoval, tak Šňoupek mu povídá, hadam, že nám Itálie kvůli tomu nehodlá vyhlásit vojnu. Načež všichni vyprskli smíchy. Ten Ital taky pochopil, že by byl směšný, kdyby v tom pokračoval. Tak mu Šňoupek říká, pojďte tady, dáme si dvě deci vína a popovídáme si a tak dále. Smáznul prostě ten agresivní pokus. To už byl velký diplomat. Já můžu jen říct, že federální rezervní systém byl založen v roce 13, pak najednou vypukly dvě světové války a poté se dolar stál světovou rezervní měnou. No tak federální rezervní systém není státní bankou, že? To je taková konstrukce, kde je tuším sedm klíčových bankovních privátních subjektů, které dělali dohromady. Emise dolarů už sama o sobě vynáší zisk těm, kdo jsou spoluvlastníky federálního rezervního systému. John Fitzgerald Kennedy se pokusil tuhle zvrhlou konstrukci zrušit a vrátit se k greenbackům, tedy dolarům, které by emitoval stát a nebyly by zatíženy tímto parazitním ziskem. A řada autorů se domnívá, že atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho byl motivován mimo jiné a možná docela výrazně jeho snahou tohle provést. Taky jakmile nastoupil Lyndon Johnson, tak se od toho z plánu okamžitě ustoupilo a trval dál tenhle velmi zvláštní systém federálního rezervu. Pokud jde o světovou rezervní měnu, no tak byl spor v Dumbarton Oaks a tam, kde se Bretton Woods, pardon, tam, kde se formuloval nový světový finanční, řekl bych, systém poválečný. A byly dvě koncepce v zásadě. Ta první, tu razil John Maynard Keynes, britský ekonom, bavíme se o něm i v jiných souvislostech, a on se domníval, že je třeba vytvořit novou mezinárodní měnu, která by se opírala o proporcionálně nějak prostě o stávající národní měny některých klíčových zemí světa. Prohrál ten spor a zvítězila verze, podle níž rezervní měnou prostě budou dolary, respektive takhle rezervní měnou, podle níž mezinárodní měnou v pravém slova smyslu budou dolary, které ale tehdy garantovaly svůj pevný směnný kurz za zlato. A to vydrželo až do roku 1971, kdy Richard Nixon, tuším, že v srpnu roku 1971, pod tlakem velkých nákladů Spojených států na válku v Indočíně zrušil zlatý standard, zrušil směnitelnost dolaru za zlato, což vyvolávalo potom velké třenice. Charles de Gaulle, vlastně pardon, předtím Charles de Gaulle tlačil na to, aby mu vydali zlato uložené ve Spojených státech, což se mu zčásti i dařilo, pak už to moc nešlo. No a od té doby Amerika se ocitla v docela prekérní situaci a vytáhli z té brindy Henry Kissinger svým ďábelským tahem s těmi šejky z naftokracií arabských po válce v Jom Kippur v roce 1973, kdy arabské země prohrály s izraelskou armádou dost významně, výrazně. A přesto ale, nebo ne, přesto byli vykuleni tihleti šéfové všelijakých monarchií na středním východě. A Kissinger zahájil takzvanou kivadlovou diplomaci, že lítal mezi Tel Avivem a metropolemi typu Riádu a nakukal jim, že jim dodají Američani zbraně, že je ochrání a tak dále. A oni se ptali, a co za to? On říkal, no, prostě prodávejte tu ropu a ten plyn výlučně za dolary a ty dolary si nechávejte v našich bankách, my vám je budeme zhodnocovat. A oni, když to byli lenoši velcí, tak se radovali, že to bude zhodnocovat někdo jiný, že nemusí ani pracovat. Tak s tím souhlasil a takhle vznikl petrodolar a ten už prostě je zákaz. A mimochodem, petrodolar je teď v ohrožení, protože, jak víme, řada z těch arabských i zemí, nebo v zemí Blízkého východu, souhlasí s tím, že se budou účtovat dodávky fakturovat dodávky ropy a plynu nikoli v dolarech, například ve velkém jsou to jiány v čínské, což otřásá tím monopolem petrodolaru a tím i dolarovou, řekl bych, přispívá to k takzvané dedolarizaci. Proč Ruská federace bombarduje Užhorod? Dnes zdroj ČTK. Je to přece jenom daleko od Donbasu. Jedná se ještě o speciální operaci, nebo je to válka? Já nevím přesně, osobně se domnívám, že tam tudy vede, tam konec konců je železnice, kterou přicházejí vojenské dodávky ze západních zemí. A podle mého soudu, místo aby se čekalo, až dojde někam k frontě, tak asi se stávají terčem nějakých úderů raket a dronů nebo čeho, tam spíš asi raket. Což mimochodem ruská veřejnost požaduje už delší dobu, že když se může teda střílet dokonce i na Moskvu, no tak asi je divné, proč nejsou zbraně druhé strany likvidovány už těsně poté, co se ocnou na ukrajinském území. Já si myslím, že jde o tohle, ale třeba se mýlím. Jestli je to speciální operace nebo válka, no, jsou v Rusku autoři typu Sergeje Karaganova, což je velice vážný, velice vážený autor, kteří říkají, že to je už válka a že je třeba z toho vyvodit náležité závěry dřív, než by přerostlo do ještě vážnější fázi, nebo nebezpečnější fázi. Ano, je to konec konců, jsou desítky zemí, které jsou tak či onak zapojeny do střetu s Ruskou federací přes prostřednictvím Ukrajiny. Takže jako ze ruské strany to, je to považováno za speciální vojenskou operaci, počínaje únorem 22. Z druhé strany je to válka, v podstatě proxy war vedená proti Ruské federaci. Beneš přišel minimálně 20 let života přiznat, že zachovat republiku. Můj osobní názor je, že se zasloužil o republiku víc než Masaryk. Já bych to možná podepsal. Beneš řídil stát ještě složitější době než Masaryk. A popravdě řečeno, on i při vzniku republiky a zajištění jejich hranic a tak dále, tak on zasedal na Versajské konferenci dlouho, která, řekl bych, rozdávala karty po první světové válce. Byl to velice pracovitý diplomat tam a dokázal prosadit řadu věcí, které například velmi naštvaly onu německou populaci v našem pohraničí, nejen v našem pohraničí, že dokázal zajistit, řekl bych, hranice Československa tak, jak byly a dodnes vlastně jsou. A také ve 30. letech, kdy Masaryk už zdravotně na tom byl špatně, a dokonce Masaryk, to já ho nechci tím nějak urazit, ale jsou známy jeho výroky, tak trošku naivní na adresu fašismu třeba, jo? V době, kdy ještě nebylo úplně zřejmé, co ten fašismus všechno sebou přinese. Tak Beneš není známo, že by někdy jaksi skočil na takový špek. A břemeno jaksi státní moci, stát na její špici, na něm leželo v těch nejtěžších obdobích, prostě to je pravda, že prohrával taky, no, bohužel zradili ho spojenci. Tady je taky třeba okomentovat návštěvu Roberta Fica v Moskvě. Fico je asi poslední volený poctivec a státní z Evropské unie. Dle mě je to chlap a machr. Co myslíte vy, pane Skálo? Já si taky myslím, že Robert Fico je odvážný chlapík. Bruslí v tom, nemá to snadné, já mu nezávidím tlaky, kterým je vystaven. Čili on by možná, nebýt těch tlaků, tak by možná byl ještě jaksi razantnější v některých věcech, ale musí nějakým způsobem manévrovat. Nejsme v jeho kůži, neznáme všechny ty věci kolem něj. Teď se vyrojila aféra, která zatím, pokud jsem si nepovšiml, jsem si, že by pronikla do českých médií. Marie Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničí ruského, ve svém pravidelném briefingu mluvila o tom, že se dějí jakési podivné kšefty i za účasti některých slovenských diplomatů a podniků, které jsou namířeny proti Ruské federaci a jaksi jsou jiné, než jak to prostě vidí Robert Fico. Údajně byla svolána Bezpečnostní rada státu v Bratislavě a bude to nějakým způsobem řešit. Dovedu si představit, že pro Roberta Fica to není dobrá zpráva. Neznám o tom víc detailů, ale má to být... Jo, Robert Fico řekl už před dány dvěma lety nebo kdy, že Slovensko, nebo od chvíle, kdy se stal znovu premiérem, že Slovensko nebude dodávat jako stát na Ukrajinu žádné zbraně a řekl, že ale nebude jako nějak bránit dodávkám soukromých firm, které na Slovensku prostě jsou. A tady se má jednat o nějaké podivné kšefty, kdy tato jeho norma nebo zásada nebo prostě toto jeho rozhodnutí má být snad za jeho zády nějak porušováno a dokonce to má být tak všechno nějak taková špinavost tom taková, která pomáhá, řekl bych, legalizovat věci považované za nelegální obecně. A pardon. Zatím to mám jenom tu informaci o tom, co řekla Marie Zacharová. Tak jsem zvědav, až se o tom objeví informace i ze Slovenska a tak dále. Někdo zřejmě velmi intenzivně pracuje na tom, aby Robert Fico svoji pozici velmi odlišnou od toho, co třeba vyvádí Kaja Kallas nebo čeští politici mluví a tak dále, aby byl otřesen v té pozici, aby byl oslaben, aby to pomohlo jeho odpůrcům. Myslím si, že jde o něco na ten způsob.
1: No tak faktem je, že on tam, že jo, teďka tam grilujou tu Šimečkovou mámu za ty tunely gigantický, tak hledají možná nějaký, snaží se prostě udělat nějaký jiný téma. A člověče, když pořád jsme u té Ukrajiny, byl taky rozhovor Tucker Carlsona, že jo, s tiskovou mluvčí, že jo, prezidenta Zelenského. To možná okomentuji krátce.
0: Člověče, to se přiznám, že mi uniklo. Musím se omluvit.
1: No, to mi uniklo. Ona jako samozřejmě přiznala, že jako už nesmí na Ukrajinu, jinak ji jako oddělaj. Ale mluvila právě o korupci, o tom, jak jede na tom FETu, prostě úplně všechno. Tam jako opravdu to si Zelenský a jeho miláčkové za rámeček nedají. Je to prostě další takový ten střípek do té mozaiky, že opravdu z něho teď dělají mediálně persona non grata a snaží se jako prostě, jak předtím ho adorovali všichni a byl jenom v růžových barvách, tak teďka ho vykreslují všichni černě, že jo, prostě evidentně dostali zakázku.
0: Stal se překážkou, ano, tam je zřejmě cíl, já si stále myslím, že z jedné strany ano, Spojeným státům vyhovuje, nebo jejich vládnoucím kruhům vyhovuje, cokoliv by nějak oslabilo Rusko, to je pravda, ale z druhé strany nesmí to překročit už tu hranici a konec konců i Trump a jeho lidé mají zájem na rozvoji nějakých také produktivních vztahů s Ruskou federací. A Zelenský hraje hru, která je spojena hlavně s britskými vládnoucími kruhy, do jisté míry německými a tak dále. A ty nemají úplně shodné cíle jako Spojené státy americké. A vypadá to, že se některé věci dostávají na povrch, na světlo denní, v zájmu tlaku na Zelenského, aby prostě ustupoval z těchto pozic, v podstatě konkurenčního tlaku vůči Británii, Německu a tak dále, a kde jaké Kaja Kallas a Ursula von der. A takže se možná dozvíme brzy ještě nějaké větší pikantérie o tom, jak se tam krade a co všechno se tam děje prostě nehorázného. No,
1: no tady je dobře, že si jako vypomněl ten britský vliv. Vlastně on je mezi dvouma mlýnskýma kamenama, že jo. Jedna, z jedné strany je tam teda ta, řekněme, ta americká klika, která je tam pořád silná samozřejmě, a z druhé strany je tam právě ta Velká Británie, že on má i britskou ochranku, že jo, a to, takže on vůbec není jako samostatný v rozhodování.
0: Tak jsou autoři, kteří tomu vidí hodně pod kůži, Jedním z nich je třeba ruský historik Andrej Fursov, Andrej Ilič Fursov, já tady dost často zmiňuji a cituji a tak dále. To je mimořádně vzdělaný člověk a mimořádně originálně uvažující člověk, který podobně jako jiní, jako Karaganov a i další, dokládají, že to není úplně tak, že by tu politiku Západu jednoznačně určovaly Spojené státy, ale že takovou žábou na prameni ve velkém jsou, je v podstatě londýnská City, MI6, tedy britská rozvědka a podobně, velcí intrikáni po dlouhé desítky let, kteří do značné míry pasou i, když to tak řeknu, nemalou část amerických prostě diplomatických, vojenských a dalších představitelů. Dobrý večer, není tak trochu spěch na vytvoření Spojených států evropských z obavy z projektu Trojmoří? No, oba ty projekty jsou samozřejmě zatíženy i historickým nějakým břemenem. Tak Trojmoří je prvotně projekt, s kterým přišel Pilsudský, říkali tomu Intermarium Mezimoří, a byla to snaha povýšit roli Polska v tom sanitním kordonu proti Sovětskému svazu. Propojit to prostě od Severního moře až dolů k Černému a Jaderskému moři a pospojovat prostě země, které budou nepřátelské vůči Sovětskému svazu. Pokud jde o Spojené státy evropské, tak to heslo už razili někteří za první světové války a jsme se o tom vlastně tady bavili, Petře, já jsem nevytáhl ten známý spis Vladimíra Iliče Leniny o hesle Spojených států evropských. Moje chyba, já to musím dohnat příště, to kopni do mě, že já to nemám zapomenout. Já vám z něj přečtu některé pasáže. Ten člověk byl mimořádně prozíravý a říkal, že to heslo je velká vábnička, která vede prostě úplně špatným směrem a nic dobrého nepřinese. No a dneska je zřejmé, že to je snaha rychle vymyslet nový model, nové schéma, které do jisté míry nahradí, nebo do určité míry, ten americký, řekl bych, tu americkou vedoucí úlohu, abych použil jisté v terminologie, v těch vojensko-politických strukturách Evropského západu, tedy včetně dneska i České republiky a dalších členských zemí NATO a Evropské unie. A to tak, že se klíčovým hráčem stane Německo, což je neuvěřitelně zlověstné. Německo, když se urve ze řetězu a chce být velmocí vojenskou a tak dále a začne se kvůli tomu zadlužovat a militarizovat a podobně, to už tady bylo dvakrát a dopadlo to vždycky mimořádně tragicky. Obávám se, že by to dopadlo tragicky teď. Takže ten autor, ten tazatel se ptá, jestli to není předčasné. No, to není otázka času, to je špatně, prostě to není. A jestli pan prezident náš za to agituje, tak pardon, někteří říkají, že to je velezrada či vlastizrada a podobně, já se k tomuhle vyjadřu a nehodlám. Říká to třeba Jindra Reichl, protože být prezidentem republiky, která má v ústavě hned v úvodu, že jsme suverénní stát a suverénem je lid náš vlastní, a odevzdat tuto suverenitu do nějaké konstrukce zvané Spojené státy evropské, to teda pardon, jo, to jako, my, nikdo nemá právo takto uvažovat ve chvíli, kdy my bychom v těch Spojených státech evropských samozřejmě hráli ne první, ale já nevím, kolikáté housle. Takže jako, že to slouží zájmu nikoli České republiky, ale těch, kdo by chtěli Českou republiku změnit, ještě méně významného a více poslušného ouchcapka cizích mocností. Co tam máme ještě jiného, Péťo, máme-li?
1: Promiň, já jsem si musel ještě učlat, ale tady právě, já teď nevím, kdo to konkrétně říká, ale vlastně o těch Spojených státech evropských právě píše ve svých materiálech i sudetoněmecký Landsmannschaft, který tam prej údajně podle Míši Svatoše se nechává inspirovat, že by mělo platit právo z dob Rakouska-Uherska, tudíž vlastně Benešovy dekrety v tu dobu vůbec nebyly, a že vlastně pomocí Spojených států evropských, vlastně když zanikne Česká republika jako svébytný stát, a pak přestanou platit i ty Benešovy dekrety, že jo?
0: Samozřejmě, já málem bych na to zapomněl, jsem rád, že to připomínáš. Já jsem to uváděl v rozhovorech, já nevím, pro e-portál a pro jiná média. Jestli to, co dnes říká hlava českého státu, roky razí sudetoněmecký Landsmannschaft. Ano, Spojené státy evropské jsou součástí jeho programových řekl bych, cílů. Pardon. A máš pravdu, že mají proto svoje specifické důvody. Ve chvíli, kdy by Česká republika pozbyla suverenity státní fakticky, no tak by přestali platit i via facti, by přestali platit i politické výsledky druhé světové války a je to prostě. Mohl byste, pane Skálo, okomentovat rod Lichtenštejnu, kteří dělají zase nároky v České republice. Historii nás už mnohokrát pěkně okradli. Poslouchal jsem Radio Univerzum s panem Celápkem. Neviděl jsem to celé, vím, že to probíhalo. Lichtenštejni naštěstí opakovaně prohráli soudy v České republice. Jednoznačně. Když se pokoušeli znovu a znovu vytvořit zdání, že mají oprávněný nárok tady na něco. Soudy rozhodly, že nikoli. Což je třeba ocenit, protože ne vždycky ty soudy jsou natolik objektivní u nás. A tam o to víc je šokující, že ta hlava státu, oni jsme hovořili před pár vteřinami, se někde jako s nimi tam setkávala a povídali si tam a udělali o tom dokonce mediální výstupy, že by mohli jako nějak ty majetky, které kdysi patřily u nás Lichtenštejnům, jako nějak společně vytěžovat. To je jako kdyby řekli, že rovnou, že všichni sudetští Němci, že by teda mohli nějak společně s námi využívat majetku, o nichž antihitlerovská koalice, respektive tři její klíčové mocnosti rozhodly, že jim mají být odňaty a že pravda se to bude počítat na konto, jak bych, reparační, to znamená, že se odečte z celkové sumy reparací, které nám Německo stále dluží, hodnota těchto prostě některých kapacit, prostě, které oniž díky odsunu a vyvlastnění po druhé světové válce přišly. Takže takhle to je. Lichtenštejni bylo prokázáno, že nebyli žádní antifašisti a že se namočili velice jednoznačně na opačné straně. Situace před druhou světovou vojnou připomíná podporu nacistického zřízení na Ukrajině. Přesně ta podpora jde z rovnakých států. No, bohužel se dějiny v něčem opakují až jak bych, šokující měrou. Byť pochopitelně v jiných kulisách. To nikdy není tak, že se to opakuje přes kopírák. Ale určité motivy, určité zájmy, určité ambice a tak dále, určitá propojení, o nich jsme se domnívali, že už nikdy nemůžou se vrátit, tak najednou se jako začínají objevovat a pochopitelně někdo třeba netvrdí, že mají být plynové komory a že lidé, kteří nějak jsou zapouzdřeni v nacistických schématech, takže budou chodit v rajtkách teďko a hajlovat. To tak není prostě. To mnohdy má jinou formu, ale obsah nebo cíle, které jsou v pozadí, jsou až nápadně navzájem podobné. U nás to hlásili lidé kvůli Václava Klauze. Přitom musím vědět, že tady komunismus nebyl. Z jejich strany je to snaha znehodnotit ideály komunismu. No, tak jak z jedné strany Václav Klaus je náš spojenec, to je třeba říci, v některých zahraničně politických významných otázkách, to je nesporné. Takže například Institut Václava Klauze uspořádal podle mého soudu velmi zdařilou akci proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kde vystoupilo asi 6 lidí a každý z těch projevů byl něčím zajímavý a myslím si úplně jiný, než to, co dělá či nedělá dnešní vláda a tak dále, natož pak Fialová vláda. tak Václav Klaus a jeho lidé stáli u nás v čele státní exekutivy v době, kdy jsme byli, převzali nás jako suverénní stát se spoustou vlastních ekonomických kapacit. No a za pár let z těch kapacit zbyly zlomky. A ty kapacity mnohé už jsou zlikvidovány, protože byly nežádoucí konkurencí, anebo vynášejí zisk prostě někomu jinému, nikoli nám Čechům a tak dále. A já si myslím, že lidé jako je Václav Klaus mají silný motiv nějak tuto pravdu, která je nesporná, nedá se ničím jako popřít, přebít, abych tak řekl, tím, že se jako neustále vymezují nějak prostě k takzvanému komunismu a že nezměrné utrpení a tyhle ty řečičky. Chápu jejich motiv osobní, skupinový, což jak si nic nemění na faktu, že to pravda není prostě. No.
1: No a ještě vzpomeňme jeho amnestii, že na konci. No, finálem, tak... kdyby nebyl Krejčíř uprchlej, tak je taky venku z basy mimochodem.
0: No,
1: to říkají policejní vyšetřovatelé. Jo? Jsem pokud, že u Klímy na to někdo vzpomínal. A to teda vlastně legalizovali prostě výnosy z trestní činnosti ve stovkách miliard. Jo? To gigantický peníze.
0: Tak, ve stylu, v duchu té známé věty, že neexistují čisté a špinavé peníze, že všechny jsou vlastně stejné a těch výroků, které by nejradši asi Václav Klaus potřeboval vygumovat z naší paměti a z různých paměťových médií, prostě je víc, že jo, více takových kožených a můžeme jich jmenovat spoustu. V politice je to tak, že nemůže člověk úplně jel pět na tom, či on, tak jak z jedné strany nebudeme nikdy přitakávat povídáním Václava Klauzeho lidí o tom, že převzali nějaký úbožácký stát a buchy kam ho pozvedli, že to není pravda. Kapitalismus na druhý pokus je jedno velké fiasko, jako jo, s výjimkou lepších fasád některých a více hospod drahých a tak dále a tak dále. Ekonomicky vzato je to obrovské fiasko. Tak z druhé strany buďme rádi, že Václav Klaus je a jeho lidé jsou spojenci v jiných otázkách, které jsou taky mimořádně závažné. Bohužel vrátit to, co patřilo československému českému lidu, už nemůžeme, je to pryč. Něco by se dalo asi vzít zpátky, příklad třeba ta moc některých zahraničních monopolů nad produkcí a distribucí vody a tak dále, no tak to je nehoráznost totální. To by se asi napravit dalo, ale ne tak, že si bude psát nějaká Veolie, nějaké šílené peníze, ale takže se řekne, počkejte, vy jste dostali v Praze za 6 miliard, od té doby jste vydělali desítky miliard, nevložili jste v podstatě žádné peníze velké, vy jste to jenom takzvaně řídili a dokonce, když se měla modernizovat významně čistička odpadních vod pražská, tak Evropská unie nám nemohla dát ty peníze, protože to nebylo ve veřejné vlastnictví a ve veřejné režii, takže to je další naše ztráta. Ale já si nejsem jistý, že ti pražští končelé, až by se s tou Veolí jednalo, prostě, že to nastolí ze správného hlediska, že řeknou, počkejte, tak ještě nemůžete doplácet, odevzdejte klíče a ještě byste mohli doplácet. To se asi nestane.
1: No to ne, protože tak samozřejmě oni byli a jsou pořád ještě na payrollu, že jo. Každopádně je tady, že jo, mimo jiné, teda ta publikace Schulz, Ungermann, no. Pachmann a Švilíková inventura, že? No. A přátelé, k tomu vám samozřejmě poslouží tady na webu petrbureš.tv ten e-shop, když tam kliknete, tak je hned třetí, máte k dispozici, takže využijte toho, dokud ještě ty knížky jsou a můžete, a to je zrovna tato, a tady vlastně je sumář toho, co se dělo od roku 89 po současnost.
0: Halo.
1: vlastně navazuje na tu jedničku, která se jmenovala Dějiny píšou vítězové, a ne jak to tenkrát všechno bylo. Tak. Takže teda ty dvě knížky, pokud chcete mít jako perfektní, jako vyštafírovaný ekonomický otázky v tohohle toho typu, tak prostě to je ono.
0: Souhlasím, je to průlom. Naštěstí existují ještě několik dalších publikací na tohle téma, například od Františka Nevařila, to je z 90. let už, Bourání státu se to jmenuje, on se podepisoval pseudonymem Dvořák, velmi kvalifikovaná práce, on byl ekonomickým poradcem Ludomíra Štrougala, šéfem ekonomických poradců a pak i Ladislava Adamce a chviličku i Mariana Čalfy, pak odešel, už umřel, byl velmi kvalifikovaný ekonom. Ten tohle uměl mimořádně přesně a kvalifikovaně podat. Václav Jertelář, který byl za socialismu mužem číslo dvě ve státní plánovací komisi dlouhé roky. On byl, ta funkce se jmenovala hezky ministr, místopředseda státní plánovací komise. Ten i po listopadu 89 se vyjadřoval velice kvalifikovaně. No tady se ptá Jirka Štengl. Já jsem na to zareagoval tak nějak diplomaticky. Mladým klukům našim byl strčen nůž pod krk na poslední chvíli. A já jsem mohl jít jaksi na pódium, nikdo by mě nezastavil, tak si jsme připravovali my. Vzít si tam slovo a měl jsem připraveno, co bych tam asi řekl. Ale ti naši mladí kluci byli v hloupé situaci, protože měli nůž na krku, že by jim cukli kobercem tam na poslední chvíli. Tam dokonce došlo, já to řeknu nahlas, ke dvěma takovým groteskním situacím. Já jsem se tak procházel kolem té první řady diváků. Snad to nevyzní hloupě. Desítky lidí se ke mně hlásili a ty ženský mě nějak dávali pusu a objímali mě i chlapy. Fotili jsme se a tohle. Což onomu muži, který měl obrovskou starost, aby náhodou nevystoupili exponenti minulého režimu, způsoboval takové zvláštní nálady, bylo to na něm vidět. No a pak jsem se takhle vydal směrem, který on si to vysvětlil, že bych snad mohl vylézt na tu tribunu a utíkal za mnou, což to mění, že snad by mě stáhnul z té tribuny nebo co. No, já jsem těm našim klukům nechtěl způsobit velký nervák. Jenom proto jsem si řekl, dobře, tak jo. Bylo to naposledy, kdy někdo s námi takto mohl zacvičit. To už se nikdy nestane, to teda ani náhodou. Jo, ale dobře, tak těm mladým klukům jsem nechtěl způsobit nervák. To je ten důvod, proč. Já jsem ten exponent minulého režimu, co tam jako nemohl vystoupit. Asi tak. Mohl jsem vystoupit. A těm našim klukům musíte si představit, je mu 21,5 tomu, kdo tam měl hlavní slovo. Já jsem na něm viděl, že by to pro něj byl obrovský nervák. Nechtěl jsem mu způsobit takový drama. Vydírat takhle mladý kluky na poslední chvíli takovou špinavostí, puj, musel jsem si ulevit, přátelé. To se prostě nedělá. A já jsem je nechtěl ublížit. Nechtěl jsem jim přispět k tomu, že by měli byli ve složité situaci. Já se začínal v panu Babišovi, já se panu Babišovi nevyznám jednou, tak potom zase obráceně. Mám pocit, že se Benešovi dekrety nedají jen tak zrušit, jsou to i slovenské dekrety. No tak nedají se jen tak zrušit, no dají se všelijak obcházet, že jo, a tak dále. Bude velice nepěkná situace jako kolem toho, že tady přijede ministr spolkové vlády a předseda bavorské vlády. No a nějak se asi sejdou teda s předsedou české vlády a oni to ale budou u příležitosti nehorázné provokace. Takže já jsem to řekl v rozhovoru pro jí portál, že jen trochu suverenější státní moc by to takhle daleko nenechala dojít. My jsme jí dávali příležitost, my jsme, pořád jsme na to tlačili, že jsme říkali, proba, zachovejte se jako Beneš a poválečná československá reprezentace. No, zaražte to včas prostě, nazdar. Není důvod, aby se tady takové věci děli. Můžete uvést argumenty typu, že nechcete jít si vztahy a tak dále. No, ale z některých českých státních činitelů jako padají takové poznámky, kterým se dá rozumět spíš tak, že hele, neprotestujte tady příliš moc, nenarušujte nám ty skvělé česko-německé či německo-české vztahy. To tomu se tak dá rozumět prostě, jo. Někteří píšou, že ta vláda vlastně ještě není víc jako ve prospěch toho srazu těch sudeto-německých těch, jenom protože v ní je ta SPD, protože kdyby tam nebyla ta SPD, tak by dokonce ani se nekonali žádné nic jako ani takového, tak či onak protestního. Zítra snad se má hlasovat, jak jsem pochopil, v poslanecké sněmovně o návrhu toho dokumentu. Já se musím i tady omluvit, přátelé, já jsem mal posledně to usnesení poslanecké sněmovny dostal asi 3 minuty před vysíláním. Tak jsem ho dostal do telefonu a rychle jsem ho prolít a už jsem šel vysílat. A nějak jsem nabil dojmu, že když mi někdo posílá usnesení, takže to usnesení bylo schváleno. Ono se ukázalo, že nebylo schváleno, že to je návrh usnesení. Já jsem to tady prezentoval, že to poslanecká sněmovna schválila. Bohužel to neschválila a to za prvé a za druhé. Mohl jsem ho přelétnout očima jenom velmi letmo. Když jsem si ho potom přečetl pořádně, no tak tam sice jsou formulace na konci, jakože teda by bylo dobře, kdyby se to jako nekonalo, ale jsou takové jako přihrbené a jsou zabalené do Staniolu, kde se říká, jak máme skvělé vztahy s tím německým a tak dále. Není to stanovisko suverénního státu, prostě není. A život ukáže, oni si, jo takhle, a ten posl tajný řekli, že jim to úplně jedno, jak ten parlament bude hlasovat, že oni si to stejně udělají. To řekli ještě předtím, než parlament hlasoval. No, je něco větším důkazem omezené suverenity, abych použil oblíbeného pojmu, takzvané Brežněvovy omezené suverenity, než tohle kličkování. Já nevím ještě, co se má stát víc.
1: Tak jo, Pepo, 22.06, já ti děkuju za dnešní otevřenou simultánku. A vám, vážení přátelé, taky děkuju za pozornost, za všechny lajky, za jak nám tady nám pomáháte. A díky i za vaše příspěvky. Děkuju Zdeňkovi Posledníkovi, Oldovi Maršíčkovi. Díky vám všem, kteří s náma jste. Zítra v 8 hodin Vladimír Štěpán, podíváme se na energetiku, stále žhavé, jiskřivé téma, takže to nás čeká zítra v 8 a Radim Valenčík ve pátek, takže toť...
0: Já jednu technickou jenom poznámku, Petře. Já mám takhle málo světla takhle do své tváře, protože jak vidíte za mnou, tam je takové to světýlko a ten širm, který je na tom pěkný, tak bylo rozhodnuto, že bude nějak ještě graficky zkrášlen. Když to zapnu, tu šarovku bez širmu, který se zatím někde zkrášluje, tak by to bylo takové bodové osvětlení. Tak se na mě nezlobte. Než bude širm zkrášlen, tak budu takhle ve stínu a pak zase budu méně ve stínu. To je celé vysvětlení toho, proč. Je to jinak na chvíli, než to bývá jindy. Díky za porozumění.
1: To vůbec nevadí, hele, důležitý je, že my tě vidíme a rádi tě vidíme a hlavně tě rádi posloucháme, to je důležitý, protože informace jsou to, ne forma, ale ten obsah je důležitý. Tak jo, děkujeme moc, přátelé, krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Až nás budou miliony, tak se budu dívat. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 162, které věnujeme někomu, kdo nepotřebuje bližší představování. Je jím Jiří Korn, který 17. května slaví 77 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.
1: Dobrý večer, vážení a milí televizní diváci. Československá televize Praha uvádí zábavný pořad s Jiřím Kornem Večer v ráji. Přejeme vám všem dobrou zábavu a hezký obraz.

0: to začalo.
1: Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

Jiří Korn už to s námi táhne přes 60 let a to počítám jenom dobu jeho aktivního muzicírování. Spolu založil skupinu The Rebels, proslavili se mimo jiné písničkami od The Mamas and the Papas a my si jej zde poslechneme v pěveckém tandemu s Josefem Plývou.

The Rebels v roce 1968 zvítězili na prvním československém beatovém festivalu v kategorii Objev roku, vydali své album Šípková růženka, podnikli turné po západním Německu, Polsku a Rakousku a potom se v roce 1970 rozpadli. Jiří Korn nastoupil do skupiny Olympic, kde jako hráč na basovku také zpíval například diskutovanou píseň Únos.

Můj dědeček byl Faust a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Rodilý Pražák Jiří Korn, nejen zpěvák a baskytarista, ale též tanečník, moderátor, herec a showman, ke dnešnímu dni vydal již daleko přes 20 LP desek nebo CDček a vlastně se s Karlem Gottem pohyboval na takové té špičce oblíbenosti. V 80. letech pro něj Gabriela Osvaldová s Ondřejem Soukupem složili písničku Miss Moskva, kterémžto videoklipu, co by nekompromisní domina, září jeho bývalá manželka Kateřina.

0: Také pro Jiřího Korna existoval život před a po roce 89. Stejně jako dnes nebylo vždy snadné uchovat si tvář, tak například v roce 1975 naspíval úvodní píseň k filmu o armádě s názvem Na konci světa a zahrál si tam roli Vojína Krutského.
1: Vojín Čoupal! Vojín Krutský! Zde!
2: Běž napřed, já ten jeho ksicht nemůžu ani vidět.
1: Máš s Čoupalem o 20.00 do 04.00 pohyblivou na 54.
2: S kým ještě?
1: Co s kým ještě? Co ještě chcete, chlapi? To chcete, abych stavil na 54 tři chlapi, nebo co? To se tam chcete flákat, nebo spát, nebo co?
2: No snad jsem tolik neřek.
1: Bez debaty odchod. Padám, padám!
0: Zatímco v roce 2005 stvárnil například roli vodníka Jakubka.
3: Snad by ses nebál, Toníku. Viděl jsem, že mi pomáháš chránit rybičky. Hezky. Moc hezky. Zelená krev se holt nezapře.
4: Vy jste...
3: Jakoubek, tvůj táta. A ty jsi můj syn. Proto jsi přece přišel, ne?
4: Nechápu, jak to, že se máma zrovinka do vás zakoukala.
3: To víš, mládí, já se tehdy strojil.
4: Aha, a co děláte teď? Šijete si botičky?
3: Botičky, dušičky, řečičky, pustá pověra. Neznám Hastermana, aby byl taky švec.
4: A duše?
3: Tak pozor, chlapče, to možná bejvávalo. Když někdo byl ženu, trápil děti, zvířecí hovátka na dvorku mučil, pro ten případ jsem vyleštěný hrníčky na polici měl, to jo. Ale dneska duše. Leda rybí, Toníku, rybí.
4: Prý se musíte stěhovat.
3: Proč myslíš, že mi teď ukapává smutek ze šosu? Já tady, chlapče, bez téhle svý hráze uschnu. Víš přece, co je sucho pro Hastermana, ne? Už mám horečku. Žáni.
4: Je. Vy úplně hicujete, táto.
3: Co jsi to řek?
4: No, že celý hoříte. Musíte si jít lehnout.
3: No, já nemyslím to. Myslím to tá...
4: Táto.
3: Dnešek je můj nejkrásnější den. A že jsem jich pár hezkých zažil. Teď už je mi jedno, co se mi stane.
4: To tedy ne. Půjdete do postele a já na zámek. Ten knížecí glejt se musí změnit.
3: Ty si troufáš.
4: No taky mám proč. Tátové učili kluky dělat píšťalky, lézt po stromech a já. A já byl pořád sám. Pořád jenom s mámou. Myslíte, že vás teď nechám zmizet? To tedy ne, tatínku.
3: To tedy ne, tatínku. To tedy ne, tatínku. Klučina jeden, celý já.

A málem bych zapomněl, v roce 1977 zahrál Honzu v Honzovi Málem králem. 78 zpěváka v soulu pro starou dámu. A v roce 1980 například ve filmu Trhák zahrál pilota.

A když jsme u těch letadel jednorázového reunionu se kapela The Rebels dočkala v roce 1991 v rámci série koncertů Comeback, k obnovení činnosti skupiny došlo pak v roce 1999, kdy vydali nové album se zvukem již mnohem méně kompromisním, například v písničce Aeroplán. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Korn znamená kukuřice a jeho hlas má opravdu takovou zrnitou barvu. O tom, že byl tento umělec můzami již jaksi předurčen, svědčí jeho takový klid a sebevědomí, s jakým například tančí, jeho stepařská čísla s Helenou Vondráčkovou byla dechberoucí, a když ho požádali o účast ve Stardance, odpověděl takto.
1: Do Stardance mě samozřejmě hned na začátku mě vybízeli, ale já ten společenský tanec, ne, že bych ho neměl rád, to se nedá říct, jo. On je nesmírně náročný. Tak jako prostě všechno. Ale já jsem se tomu společenskému tanci moc nevěnoval a moc připadalo mi to vlastně moc strojený, jakože vlastně oni známkovali to, jak se všichni tváří a mně to přišlo strašně nepřirozený. Jo. Čili neřekl jsem ano a já jsem ani nechtěl do poroty, protože zase si myslím, že takový odborník nejsem, abych rozhodoval o tom, jestli někdo vyhraje nebo nevyhraje.
0: Pan Jiří se nicméně natancoval a naspíval v nejednom z muzikálů. Namátkou to byli Bídníci, Golem, Limonádový Joe, Mise, Miss Saigon, Mrazík, Quasimodo, Romeo, Julie, Touha, Carmen, Jesus Christ Superstar, Aida, Mowgli, The Addams Family, Anděl Páně a pochopitelně Drákula.

V tomto muzikálu dostal Jiří Korn trojroli, napsanou jemu přímo na míru s Zdenkem Borovcem, jehož genius se zde protnul s talentem Karla Svobody. A vznikl masterpiece, jež byl zároveň oslavou hudby a českého jazyka, kdy si divák a posluchač mohli vychutnat úžasnou ekvilibristiku naší řeči.

Tvorba Jiřího Korna je, jak už jsem naznačil, docela obšírná, takže jsme určitě mnohé opomenuli, například různá ocenění, činoherní role, působení v dabingu, načítání audioknih. Jiří je velmi zručný v kulečníku, dosáhl úrovně celostátního přeborníka a je mistrem Evropy veteránů. Spolu s Pavlem Halamkou pořádá exhibiční show kombinující kulečníkové triky s živým zpěvem. Ale přesto si neodpustím jednu písničku, která se mi obzvláště zalíbila. Jmenuje se Blázen, je z alba Duny. Autorem textu je Eduard Krečmar. Paradoxně bez basové kytary, kterou hraje autor hudby a aranžmá Miroslav Vidlák levačkou na klávesi. Na kytaru hraje Zdeněk Blažek, na bubny Pavel Zbořil. A kdybychom to brali americkým měřítkem, tak už je úplně dospělá, má totiž 21 let.

mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění.

vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly.

Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme.

0: Tak se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet.
1: Já vás zdravím. Jsem mi to tady nějak... Nechci říct... Zdravím vás všechny. Já jsem pocit, že se mi to tady trochu vymklo. Protože to jelo prostě dvakrát. No a co, tak jsme to dali dvakrát. Jenom ale začátek, protože potom už mi to přišlo divný, jak to, že to zase jede celý od začátku. Tak, vítejte u Řeklo se, stalo se s datem 16. května 2026. No a máme spoustu věcí, které si můžeme pustit a komentovat, protože Řeklo se, stalo se je přeci právě tady o tom, že se vracíme k věcem, které zazněly, o kterých jsme mluvili, no, tak jsme si jenom trošku, abych tak řekl, vrátili v čase, nebo s ohledem na čas, který uplynul od toho nějakého sdělení, tak to můžeme vyhodnotit. S odstupem času totiž se spousta věcí, jak jste si všimli, v běžném životě vůbec nehodnotí. Oni to prostě se k tomu nevrací, něco poblekotají, a pak jako kdyby nic neřekli. No a to jim přeci nemůžeme takhle odpustit. To nemůžeme dopustit. Tak, 16. května má svátek Přemysl, tedy Přemek. Přemysl domácími variantami jsou Přema, Přemek a tak dál. No já nevím, proč k tomu jménu není nic kloudného. Přemeček, Přemda. Jméno Přemysl existuje i v polštině jako Przemysl nebo Przemyslav. Srbochorvatská varianta jména je Přemyslav. Latinská verze jména je Přemyslaus. Jméno Přemysl nedílně patří k vladařské dynastii Přemyslovců. Jejím zakladatelem byl mýtický Přemysl Oráč. Jméno nosil i český panovník Přemysl Otakar I. nebo Přemysl Otakar II. Také polský král Přemysl II. Velkopolský nebo čeští vévodové Přemysl I. Opavský a Přemysl II. Opavský. Nositelem jména byl také spisovatel Přemysl Pitter, herec a režisér Přemysl Pražský nebo fotograf Přemysl Koblic. Mezi současnými nositeli jména najdeme dirigenta Přemysla Charváta, zpěváka, herce, spisovatele a publicisty Přemysla Ruta, režiséra Přemysla Prokopa nebo grafika a ilustrátora Přemysla Roulčíka. Mužské křestní jméno Přemysl má slovanský původ, jde o původně rodové jméno nejstaršího českého panovnického rodu Přemyslovců. Jméno se vykládá jako přemýšlející, promýšlející své skutky nebo muž dobré mysli. Přemyslů v republice máme 5427, to je tedy přesně ta cifra, počet těch, kteří dneska slaví. Je to 86. příčka včetnosti užití tohoto jména. Kdo by to byl řekl, že Přemysl se vyjde do první stovky, že? No, takže pokud znáte nějakého Přemysla, tedy Přemka, tak mu popřejte. Protože i já jim popřeju, milí Přemyslové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, pěkné promořování. No a hezkou oslavu. Vy, kteří jste popřáli, nebo budete přát Přemkům, tak se jim prodloužili život. No a krom toho, že slaví Přemkové nebo Přemyslové, tak je Evropský den slunce. Rozšiřuje se každým rokem do více evropských zemí, kde se lidé připomínají význam slunce pro naši planetu. Slunce je pro nás velice důležité, ohřívá naši planetu, díky němu žijeme. Samozřejmě hlavně v poslední době začíná rozmach s využitím sluneční energie jakožto obnovitelného zdroje. Tak to by mě zajímalo, když je to tak pěkné a užitečné, proč nám sypou na hlavu ty srágory, že prý musí zatemňovat, aby nás to slunce nesežehlo. Takové nesmysly. Takové brutální, ale brutální nesmysly nám tady říkají. No nic. To víte, oni toho nakecají, a aby ne, protože oni potřebují ideologii, aby mohli čerpat spoustu peněz. A ti, co čerpají spoustu peněz, tak se starají o to, aby ta ideologie žila a aby ta ideologie nějakým způsobem lidi strašila, aby žila v té společnosti a aby byl důvod, aby oni mohli vydělávat. Nakonec Filip Turek o tom tady také něco ví a teď nám to poví, protože byl nařčen, že nějaký ty bude deratizovat, nějaký ty, jak bych to řekl, on to nazval parazity, tak schválně poslouchejte, jestli použil správný výraz.
2: Odstřiháváme neziskovky od peněz, to asi veřejně známe, protože tady je 13 podřízených organizací, pod kterými jsou stovky smluv s lidmi, kteří často pracují proti zájmům ministerstva životního prostředí, proti zájmům státu, proti zájmům daňových poplatníků. Jsem byl kritizován za to, že jsem označil nehezky některé aktivisty, případně aktivisty, kteří se stali úředníky těch případů, kdy se ptám sám sebe, jak teda mám správně nazvat někoho, kdo pobírá peníze nás všech za to, že vůbec není v práci, vůbec nepracuje, vůbec nic nedělá. Za to, že systematicky škodí konkurenceschopnosti průmyslu, lidem, daňovým poplatníkům a dokonce pracuje třeba i v rozporu s tím zadáním, s tím politickým zadáním, které to ministerstvo má. Jak mám nazvat takový subjekt, jak mám nazvat někoho, kdo jako je zaměstnán jako úředník, ale úřednickou práci nedělá, dělá aktivistickou práci. Ano, já jsem to tam pojmenoval takto, je to nějaká řečnická otázka. Když někdo žije nebo saje peníze na úkor druhého, na úkor práce někoho jiného, tak to se věci mají nazývat pro ní jmény.
1: Je to tak. Jak jinak je nazývat? No a protože ono pochopitelně z toho všeho někam teče a odkapává, no tak je to velmi špatné říkat jim paraziti. Ale já si myslím, že to je přesně tak. Jak to pojmenoval tady Filip Turek? No, když jsme u toho, když jsme u toho pojmenovávání, tak Miroslav Ševčík mluvil v televizi veřejně o napojení Hradu na muniční iniciativu a byl tam za to docela pranýřován. Jak jinak než pranýřován? Protože jim se to nelíbí, když někdo říká to, co je prostě pravda. To, že Kolář i Pavel mají těžké peníze z toho, že Pavel je přeci ve vedení Globceku, který obchoduje se zbraněmi. Tak proč se to tají, když je to, jak říká Miroslav Ševčík, víceméně veřejné tajemství? No tak pojďme, pustme se to.
3: Konečně iniciativa, tam nepřispíváme zatím ani kačku. Já jsem to řekl premiér Babiš.
4: Ale znělo to tak, že vy zastavíte tu muniční iniciativu bez ohledu na to, jestli do ní něco dáváme nebo?
3: Já bych ji zastavil a nechal bych to, ať si to dělají Nizozemci nebo někdo další. Jsou tam ekonomické zájmy těch, kteří tam přispívají, pan kolega to řekl, protože samozřejmě na tom vydělávají ty skupiny lidí, které to organizují, včetně hradního pána. Já jsem třeba, nikdo tady neřekne,
4: jak to myslíte?
3: Polsko schválilo zákon, který odebírá nezaměstnaným Ukrajincům sociální dávky.
4: To bylo poměrně vážné obvinění no. Prezidenta Petra Pavla, tak jak jste ho myslel?
3: No takže to se přece, to je skoro veřejné tajemství, že tam jezdili ty vlaky s tou municí, vrátili se zpátky, projelo to znovu a v podstatě tam přijel dvakrát stejný vlak a zaplatilo se to dvakrát. Tak, proč si myslíte, že ta korupce...
4: To jste viděl kde?
3: Ne, to píšou soudruzí
4: To píšou
3: ukrajinská NABU, provedla razie u Tymošenkové šefa
4: Zemstoparte. A kdo to píše?
3: No to píšou, to jsou ukrajinské zdroje. Co blbnete? Nepřišlo
5: vám to WhatsAppem, pane Ševčíku?
3: Nepřišlo mi to WhatsAppem. Vy to nevíte, že zatkli teď toho, co chtěl utéct toho ministra, ministra tohle, to je oficiální zdroje Ukrajinci.
4: Ale jak to souvisí s prezidentem Petrem Pavlem?
3: Ale to souvisí s celými těmi dodávkami, které se týkají zbrojení, protože tam je to spojené samozřejmě s obrovskou korupcí, která...
4: No a vy jste říkal, že hradní parta naše, hradní parta, no, tak tento bohatá,
3: Tento zorganizoval. No, muniční iniciativu, když se k tomu
4: prezident.
3: No a
5: celá... Ještě než byl prezident.
3: Jistě, Petr Kolář. Toho myslím.
5: Petr Kolář, ne?
4: Toho myslíte, hradního pána myslíte Petra Kolář?
3: Ježišmarja, tak koho myslíte, že myslím?
4: A tam pracuje pro zbrojovku a ta se to úplně netýká.
3: Pro jakou zbrojovku?
4: Českou.
3: Ale on pracuje pro více zbrojního průmyslu, pane bože, tak to přece víte, vy to víte určitě líp než já. A tady jsou ty tabulky.
4: Divák to neví. No, tak já čekám, že vy řeknete, jak na tom hradní pán.
3: Tak to říkejte vy v televizi, anebo to musíte říkat já.
4: Já to říkám.
3: Hele, tady máte další tabulky výdajů, tady když slyším, kolik nám přináší, tak jenom, abyste věděli, je to miliarda asi 400 milionů měsíčně, pane kolego, měsíčně, jenom na sociální dávky a zdravotnictví, jo?
4: Tak,
3: to jsou
4: pane,
3: čísla,
5: třeba
3: to jsou
5: přesná čísla. Pro VZP.
1: To bylo, pochopitelně, původně ta debata byla úplně o něčem jiném. Ta debata původně byla o tom, že se budou krátit dávky, budou se prověřovat ti lidé, kteří dávky berou, kteří si je nárokují, protože tady Ukrajinci obrovsky, ale obrovským způsobem rozkrádali naše společné peníze. A mám tady dokonce k tomu takovou věc, jak je to ono s tím obranným průmyslem. Jo? To se teprve budeme divit, jaký náklady se tady platily. Co se tady vlastně platilo? Za kolik se to nakupuje? Jak se rozkrádá? Jo? Oni se všichni tváří, jakože teď budou dělat tady mlhu okolo nový vlády, budou strhávat pozornost na to, jak nová vláda něco nedělá, dělá to špatně a myslí si, že se tím zapomene na jejich korupce, na jejich kauzy. Ale já si myslím, že to tak asi nebude. Ono to totiž ve skutečnosti bude o hodně jinak a je to dobře, protože tato banda, ten povl, ta verbež musí být potrestána.
6: Poslankyně Marie Pošarová k tématu zneužívání dávek Ukrajinci.
7: Ráda bych se vyjádřila ke zneužívání tedy humanitárních dávek. Policie a soudy v posledních měsících odhalily několik případů zneužívání těchto dávek, které byly určeny pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Podvodníci například podávali desítky falešných žádostí o příspěvek na ubytování nebo zakládali účty pro své krajany a inkasovali za ně peníze, aniž by jim pomoc reálně náležela. A budeme jmenovat například Skarková a Tkáč, matka a syn ukrajinské národnosti, byly obžalovány z podvodu tím, že neoprávněně podávali více než 170 žádostí o příspěvek na ubytování uprchlíků, i když fyzické ubytování nebylo zajištěno. Škoda byla vyčíslena přes 1 000 000 korun. Další brněnská dvojice převážela krajany z Ukrajiny do Česka. Zakládali jim účty a na falešných potvrzeních inkasovali humanitární dávky. Přišli si na neuvěřitelných 11 milionů korun. Česko-ukrajinský gang, rozsáhlá síť podvodníků, působila několik let, řádově způsobená škoda přes 100 milionů korun a desítky obviněných. Také budeme chtít důsledné prověření jejich majetku od roku 2022, kdy Česká republika začala posílat peníze na Ukrajinu. Nakupují zde nemovitosti a nikdo se nezajímá, z čeho to platí. Zda ty peníze nepocházejí z korupce. A pokud my jim tu legalizujeme peníze z korupce, tak to vidím jako velký problém. A proto musíme zintenzivnit kontrolu žádostí o humanitární dávky, ověřovat ubytování, hostitelské vztahy a reálné potřeby, posílit spolupráci mezi rezorty, úřady práce, policie, banky a cizinecká služba by měla sdílet informace. Chápeme, pomáhat ano, ale má to určité meze. A Česká republika není opravdu dojná kráva.
1: To bylo absolutně výstižné, úplně na férovku. Je to tiskovka SPD. Tento přístup nám mohl ušetřit obrovské množství finančních prostředků. Obrovské množství peněz. Takže to, co tady dneska probíhá, je praní špinavých peněz, legalizace těch peněz, které oni jezdí s kuframa peněz a nakupují nemovitosti a ku podivu nikdo moc se neptá po původu peněz, protože jsou to Ukrajinci, ne? Tak oni přeci můžou. To je ale hrůza. Já jsem tady včera mluvil o tom, že to řekl prostě Miroslav Ševčík, jo. Třeba s těma zbraněma. Jak se to dělá? Já jsem tady mluvil o tom v několika pořadech, že černý trh je organizován západními zbrojovkami a tajnými službami. Tam se překupují zbraně, které se znovu prodávají. Zvyšuje se tím enormně jejich cena. Některé ty zbraně jdou třikrát dokola. To zvyšuje potom až na desetinásobek cenu toho materiálu, cenu těch zbraní. Takže vynakládají se velké prostředky na zbrojení, ale málo se toho pořizuje. Proč? Protože se s tím neskutečně šmelí. Říkal jsem ve včerejším pořadu, že do Evropy jsou naváženy zbraně pro uchopení moci v evropských zemích a ta ukrajinizace bude probíhat tak, že Třetí říše už obsadila řadu postů svými lidmi a pořádek ve Čtvrté říši bude dělat pochopitelně ukrajinská armáda. Je tady nekontrolovatelný a nekontrolovaný pohyb lidí, nekontrolovaný pohyb zbraní. Slováci to vědí, Slovensko jenom kontroluje, aby ty kamiony s těma zbraněma přejeli až do Čech a pokračovali dál. Takže Evropa si utrhuje od úst, aby šly peníze na Ukrajinu. Ukrajina za to realizuje projekt, který je namířen proti občanům Evropské unie. To má logiku přece, ne? Takže svoji popravu si Evropané budou platit ze svých. Přeci do nich nebude někdo investovat. Takhle se mají ty věci a proto se všude Ukrajinci chovají, jakože tam jsou doma, jakože jim to patří, protože oni jsou přesvědčeni o tom, že to tak je. Miroslav Sládek, možná ho nemusíte, ale přináší taky jeden zajímavý poznatek. Šetří se pochopitelně korupce na mnoha místech v České republice. Víte, že tady bylo řečeno už taky, že se budou auditovat a budou se kontrolovat všechny peníze, které šly na Ukrajinu. To je dobře. To zaznělo v předchozím příspěvku. Takže já už se těším, jak budou do tepláků ty všichni profesoři chytří, jak si tady z nás dělali srandu, jak nám tady ničili úplně všechno, aby tady připravili to předpolí pro realizaci Čtvrté říše.
8: Nákladní vozy Tatra jsou světoznámé. Armáda České republiky je nakupovala přímo od výrobce Tatra Trax. Najednou ale v roce 2023 ministerstvo obrany změnilo tu smlouvu a zařadilo do toho kupující, prodávající nebo výrobce mezičlánek. Ale nejde o to, že by se tím něco změnilo, zlepšilo. Jde o to, že ten mezičlánek schrábne minimálně miliardu. Posuďte sami. Tatrovka vyráběla různé typy, třeba T-815. Armáda je nakupovala za 16 milionů. Poté, co se tam vložil prostředník, najednou odebírá ten prostředník, dostane ty Tatrovky za 16 milionů, ale ministerstvu obrany už je prodá za 18 milionů. Další typ. Prostředník odebere od výrobce Tatrovku za 10 milionů, ale ministerstvu obrany už je prodá za 11 milionů. A kdo je tady za tím povedeným kšeftem? No samozřejmě kdo jiný než Strnad mladší. Takže tímto způsobem stát přijde minimálně o miliardu korun. Já si myslím, že je na čase, aby se tím začala zabývat hospodářská kriminálka a posoudila, zda tady nedošlo ke spáchání nějakého trestného činu. Opět podle Honoré de Balzaca za každým velkým majetkem je zločin.
1: Jo, to je tak prostě. Oni si tam... Mluvil jsem tady o tom, že česká policie má 4letý kontrakt na nákup pistolí, které nakupuje ve velkých tranžích a každá ta pistole stojí víc, než kdyby ji kupovali jako jednu jedinou samotnou. Nejenom, že tam není množstevní sleva, ale navíc ještě ty zbraně jsou dražší, než když si je budete normálně koupit na e-shop od té samé firmy, ale pozor. Ta samá firma. A jsou tam předražené zakázky. Takhle tady hospodařila ta předchozí vláda. Takhle tady rozkrádali. Na každé akci můžete vidět, jak rozkrádali peníze. Všecko, co dělali, směřovalo pouze a jedině k tomu, aby se obohatili, aby kradli peníze daňových poplatníků. To je parta gaunerů, která prostě má sedět za to, co tady prováděli. A já si myslím, že to tak dopadne, protože, jak se říká, na každou svini se voda vaří a není možné, aby někomu něco procházelo do nekonečna, jakože nic, jakože všechno je v pořádku. Tak se pojďme podívat ještě na Tomia Okamuru, který přichází se zajímavými informacemi. Ohledně Nord Streamu, jo, to je důležité. Čili víme, že Nord Stream, starý pán Biden, že jo, říkal, že pokud Rus vstoupí nebo na Ukrajinu, takže nebude Nord Stream. No tak to se Zelenským upekli, ne? Jsou k tomu informace, a já se těším na to, že všechny tyhle informace, tak jak se skládají, tak oni sice u nás o tom nemluví. Jo. Proč tohle to tady nám neříká ta veřejnoprávní česká televize, která se ohražuje tím, jak tady dělá vyrovnané zpravodajství. Kulový, a ne žádný vyrovnaný zpravodajství. Jdou tady evropskou propagandu, nacistickou propagandu. Já jsem třeba dneska tomu moc nerozumím. Koukal jsem na autosalon a tam vždycky nahoře dali nějaký titulek jako s nějakým popisem toho auta. Auto byla taková jakoby kostička, dvě kostičky, žlutá a modrá. Jo. Nevím, jestli nemají jinou grafiku, proč nás tu modrou a žlutou pořád orientujou. Jako. Byl to záměr nebo bylo to náhodou, já nevím. A já jsem na to alergický. Fakt jsem alergický na žlutou a modrou. Aby ne, že jo? ...instruktora potápění, který byl u... Tak, musíme to ale trošku volume. Není pravda, no? ...týmu, jenž vyhodil do pově...
9: jenž vyhodil do povětří plyn.
1: Tak ještě jednou.
9: Dalo zatykač na ukrajinského instruktora potápění, který byl údajně členem týmu, jenž vyhodil do povětří plynovod Nord Stream. A bývalý šéf německé tajné služby BND August Hanik řekl, že ve věci útoku na plynovod došlo, cituji, k dohodě mezi nejvyššími představiteli Ukrajiny a Polska. A světoznámé noviny Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje uvedl, že Zelenský schválil plán sabotáže plynovodu Nord Stream a Nord Stream 2, ale poté, co se o něm dozvěděla americká ústřední zpravodajská služba CIA, se pokusil své rozhodnutí zrušit. Je zcela nepochybné několik věcí. Načasovat a provést zničení plynovodu v 90-metrové hloubce a zničit zabetonovaný masivní ocelový plynovod, na to jsou třeba speciální výbušniny, speciální elektronika a samozřejmě i speciální vybavení pro extrémní hloubky, včetně speciálního výcviku v potápění a pokládání a odpalování výbušnin. Takový výcvik a materiál může poskytnout jen stát. Připomeňme, že šlo o teroristický čin namířený proti členovi NATO a EU, proti Německu. Spolumajiteli Nord Streamu je nejen ruský Gazprom, ale také německé a francouzské a další evropské firmy. A poškozeny byly takto silně všechny evropské firmy a občané, jelikož růst energií, který to způsobilo, poškodil doslova celou Evropu. A v této souvislosti tady mám další výbušnou událost. Prezident Petr Pavel v rozhovoru uvedl, že pokud opravdu útok na plynovody Nord Stream v roce 2022 provedli Ukrajinci, tak by se přijednalo o legitimní cíl. Pavel doslova řekl, když se vede ozbrojený konflikt, tak se vede nejen proti vojenským cílům, ale i proti cílům strategického charakteru. Takže podle prezidenta Pavla, pokud vedeme válku například s Islámským státem, který se přihlásil k vražedným útokům v západní Evropě, tak pakliže nám tedy islamisté podpálí plynovody nebo jadernou elektrárnu, tak je to v pořádku? Já si myslím, že se ten chlap asi trochu zbláznil, ne?
1: No asi jo. Takže je to mozek, zelený vygumovaný mozek. Potvrzuje se to na každém jeho kroku, který učiní. Neumí diplomacii, je to voděná loutka, je to prostě ostuda non plus ultra. Je to stejná úroveň toho povlu, jako byla Čaputová. Úplně naprosto jak přes kopírák. Ubožátko, které by nikdy v životě nedocílilo jakéhokoliv většího postu, tak ho učinili stejně jako jí, tak ho propasírovali na ten hrad, aby devastoval úplně všechno. Je to vidět, Slovensko tím trpí, Slováci by mohli vyprávět. No, hrůza, hrůza, hrůza, děs. Takže asi tolik. No a když jsme u takové té rádoby pravdomluvy, že, tak bychom si mohli tady těch věcí pustit víc. A my si máme tu písničku. Já jenom se takhle ohlížím za těmi věcmi, když jsme tady říkali, že Nord Stream vyhodili Ukrajinci, když jsem tady říkal, že Zelenský si to rozmyslel na poslední chvíli, protože CIA blablabla, že vydal pokyn, ale ten už pochopitelně nikdo nedokázal doručit, protože oni už byli mimo rádio. Tak to všechno mohl někdo nazvat konspirací. Dneska to říká Tomio Okamura, protože už se to píše normálně v tisku. Jsou to věci zveřejňované a zase došlo na to, že o spoustě věcí, o kterých my tady mluvíme, se posléze pochopitelně mluví jako o tom, co se stalo, co proběhlo, co nějakým způsobem něco ovlivnilo. Najednou je to přiznané jako pravda a nikdo o tom vůbec nepochybuje. Ale bohužel, už to není čerstvé a už to jakoby v té společnosti nerezonuje a už to taky mlácení prázdný slámy. Těch věcí, co se udějí, je tolik. Je zkrátka dobře, pro jedno se zapomíná na to druhé. A to je záměr. To je záměr. Takže pojďme najít nějakou hezkou písničku, co by na to bychom mohli, ne? A zahrajeme si.

0: Jo, to nám to tady hezky dohrálo. No tak mám tady Rudolfa Jindráka, to je diplomat, který říká, jaké byly podmínky vlastně pro, nebo kde se vlastně narodila ta záležitost toho sporu, že se na to strašně zapomíná, takže pojďme si to připomenout. On pak i Václav Klaus se tak nějak vyjádřil o tom, že na Ukrajině nacismus, se nesmělo mluvit, pak se o tom mluvilo normálně, teď už se to bere jako, že není potřeba o tom mluvit. Já si ale myslím, že je potřeba o tom mluvit, protože náska hledej za vším zlem.
1: Pochodem, nebylo zmíněný, já jsem začínal jako 25-letý mladík, jsem řídil první československý konzulát v Mnichově, který byl obnovován v roce 1990, respektive 1991. To můžu říct, protože Petr Pithart to napsal, rok 1991 návštěva prezidenta Havla v doprovodu dvou předsedů vlád, české Petra Pitharta a slovenské na černohorského Bonu, na kancléřství, kde Václav Havel slíbil Helmutu Kohlovi, že bude se vracet občanství sudetských Němcům, že budou připuštěny k privatizacím a že části těch sudetských Němců, kteří se rozhodnou se vrátit, bude vrácen majetek. Toto prostě bylo řečeno a Helmut Kohl, co udělal, čekal, až se to stane. A dospěli jsme do stádia, také se málo o tom mluví, jsme vstupovali, nebo měli zájem vstoupit do Česká republika, do Severoatlantické aliance, tak Američani přišli, to teda ne.

0: Vy si nejdřív vyřídíte své problémy se svým sousedem a tam vlastně začaly jednání o česko-německé deklaraci, které trvaly 2 roky, které jsem měl tu čest doprovázet, které teda byly velmi těžké. Naštěstí ty záznamy jsou utajené na 50 let. Já jsem z toho psal doslovné zápisy, to jestli historici jednou přečtou, z jaké pozice ty Němci vycházeli vůči nám, a to můžu prozradit. Ten první dokument, on to souvisí s těmi dekrety, měl 9 bodů, taková ta výchozí jednací pozice německé strany. 8 z těch bodů začínalo v němčině teda slovy Česká republika musí, Česká republika udělá, sudetští Němci, majetkové věci. A poslední bod v těch 9 nebo 8 bodech byl Spolková republika Německo hodnou formou vyjádří politování nad tím, co se stalo během druhé světové války. To byla prostě výchozí pozice pro jednání o česko-německé deklaraci.
1: No jo, to je přeci přátelský dokument a tak dále. Takže proč k němu vlastně došlo? Došlo k tomu ne, protože si to přál Václav Klaus nebo kdokoliv jiný. To prostě si přáli Američani, že? Stejně jako Benešovo dekrety jsou prací vítězných mocností z Jalty, tak Beneš, ať byl jaký, tak ten za to odpovědnost nenese. Čili my se k těm sudeťákům tady tak trochu ještě dneska budeme muset vyjádřit. Tak mám tady další videjko. Zase to jsou ty štěkny jako od těch opozičních stran dneska. To jsou ale hrozný jako věci, jak oni jsou urputní, jo, jak oštěkávají, očurávají a okopávají kotníky.
2: Je absolutní hanba, že demokratické strany v českém parlamentu se postavily na tuto stranu a ne na stranu naší země.
3: Podepis.
2: Je naprosto alarmující a pro občany této země by mělo být naprosto alarmující, že Občanská demokratická strana, Starostové, TOP 09, Piráti a KDU ČSL, u kterých mi to nepřekvapuje, protože ti již měli kontakty se sudetoněmeckým landsmanšaftem, hájí tady organizaci sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, který vznikl na nacistických kořenech.
3: Přesně tak.
2: Uvědomujete si vůbec, že tato organizace to nemá co dělat, prosím vás, s česko-německou deklarací.
3: Přesně
2: toto
3: tak.
2: Nemá co dělat s česko-německými vztahy. A já vždycky, jako příslušník rodiny, která byla nacistickým Německem prakticky vyhlazena, vždycky budu bojovat za Českou republiku v tomto a proti jakýmkoliv organizacím, které vznikly na nacistických kořenech. Stejně tak, jako vždycky je potřeba bojovat proti komunismu, tak vždycky budeme bojovat proti této věci.
1: No jo, zase ho chtěla uštěkat, ale nedal se. Komu čest, tomu čest. Nepovedlo se jí to. No a když bychom se takhle rozjeli, tak tady mám další perličku, kterou můžeme dokreslit vůbec to názorový, jak to řekl, názorové pole v té dnešní vládní a opoziční struktuře. Jak všichni ti demokrati, a jak oni prostě mají pořád strach o tu demokracii, aby ten Rus nám nepřišel tu demokracii sebrat. Rusa tak asi zajímá nějaká 10milionová Česká republika, když Rus tam má na starosti gubernie, který mají 20 milionů a 30 milionů obyvatel. Tak je to určitě strašně dráždí, že tak nám půjdou sem tu demokracii odepřít, protože tak jedině to je správné. No a tím krmí ta lumpenkavárna pražská, povalečská, krmí uši kde komu a hlavně neustále krmí uši v televizi. No a vytváří jakési informační pole o tom, že ty věci jako kdyby měli nárok a právo na to, aby tady se realizovaly.
3: Pane Rychle, využiju narážky statečnost Evropy, statečnost českých politiků. Jak se díváte na tu tou optikou vaší, na to, na pomoc České republiky, potažmo Evropy, Ukrajině?
4: Tak já bych přešel od těch ideologických výkřiků k faktům. Realita je taková, že skutečně Rusko postupuje velmi pomalu. To znamená, kdyby současným tempem postupovalo na území Ukrajiny, tak i době je za 108 let.
3: Pojďme prosím,
4: to je první, ale pozor, to je velmi důležité, to je velmi důležité. To znamená, na první dobrou si musíme říct, že veškeré tady řeči o tom, že se na Ukrajině válčí za Českou republiku a že tady hrozí nějaká válka. Prostě já když slyším výraz, že se máme připravovat na válku, pane Dvořáku, tak si říkám, jestli opravdu jste normální. Nezlobte se na mě.
3: Pojďme,
4: já se nechci připravovat na válku.
5: Vynechte osobní útoky.
4: Vy jste tady lhal. Za prvé, já jsem nikdy o žádné kapitulaci nemluvil. Mimochodem, tady ještě důležité poznamenat tu věc, když už jste tady říkal, prostě ty věci nejsou pravda. Naftali Bennett, bývalý izraelský premiér, který byl přítomen těm jednáním, tak jasně říkal, že Západ zazděl ten mír.
3: Pane, co se týče pomoci, prosím,
4: a teď se k tomu
3: dostanu,
4: já jsem musel k tomu zareagovat, protože tady prostě pan Dvořák opakovaně lže, on to
5: dělá. Vy zaměňujete mír a kapitulaci, nechte toho.
4: Já jsem nikdy neříkal, že chci kapitulaci, vy jste nám neříkali, chci kapitulanti, vy jste nám říkali, chci míři. Ergo, z toho znamená, že vy jste mír nechtěli. Teď se tady jenom otáčíte.
3: Co
4: se týče té pomoci, když mě pan Dvořák do toho nebude skákat, určitě se k tomu dostaneme rychleji. Podívejte se, já jsem jednoznačně pro to, abychom pomáhali humanitárně, abychom pomáhali adresně těm lidem, kteří tam skutečně trpí. To je věc, na které se musí asi shodnout úplně každý. Pokud ale se budeme bavit o tom, že tam budeme chrlit peníze, kdy sám Volodymyr Zelenský není schopen vyúčtovat 100 miliard dolarů, proto také Spojené státy samozřejmě tu pomoc zastavili, zařídili tam nebo zřídili tam ty agentury NABU a SAP, které tam přišly na obrovskou korupci, tak prostě a jenom prodlužujeme tu válku. Víte, ono to není o té kapitulaci. Já jsem od začátku říkal, že bych byl velmi rád, aby ta válka skončila podobně jako ve Vietnamu nebo v Koreji, kde prostě se dohodlo příměří na 38. rovnoběžce, platí tam do dneška to příměří. Prostě pokud budeme jenom chrlit zbraně, pokud se budeme připravovat na válku, tak tu válku budeme mít. Já se nechci připravovat na válku, já se chci připravovat na mír. A mír se nezařizuje zbraněmi, mír se zařizuje u diplomatických stolů. To už říkal John Fitzgerald Kennedy v roce 1963 a měl velkou pravdu.
1: Měl pravdu, protože ty keci o tom, že k míru je potřeba se prostřílet, jo? Jak tady vykřikovala válečnice a vypouštěčka raket Černochova, tak tudy má cesta asi nepovede, protože mír se musí dojednat. Jo? A potom pochopitelně, pokud to nejde dojednat, no tak porazit někoho jako nepřítele, ho úplně zdecimovat, porazit ho, zdevastovat ho. No a potom výsledkem takové decimace je kapitulace. No a ta může být bohužel velmi krvavá, tak. Mám tady toho Václava Klause, tak chviličku, já ho tady najedu. Teď zrovna ukrajinská protikorupční prokuratura žádá o uvalení vazby na Jermaka. To je velmi blízký člověk Zelenskému. NABU vedle Andreje Jermaka rozšířilo vyšetřování v kauze výstavby údajného kotejžového městečka u Kyjeva o další podezřelé. Nová podezření podle dostupných informací obdrželi také bývalý vicepremiér Oleksij Černyšov, podnikatel Mindič a další 4 osoby. Případ se týká výstavby luxusních domů v obci Kozin v Kyjevské oblasti a podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti. Jermak, někdejší šéf kanceláře ukrajinského prezidenta, dostal 11. května oznámení o podezření v souvislosti s praním zhruba 460 milionů hřiven. Obvinění je vedeno podle části 3. článku 209 ukrajinského trestního zákoníku, tedy kvůli legalizaci majetku získaného trestnou činností spáchané organizovanou skupinou nebo ve zvlášť velkém rozsahu. Za tento skutek hrozí 8 až 15 let vězení a konfiskace majetku. Vyšší protikorupční soud VAX mezitím zajistil nemovitosti, které v případu figurují. No tak to už jsou hodně blízko u krále mafiánů a zločinců práškaře Zelenského, protože to už jsou v samém vrcholu. Světová média masivně citují odhalení Mendelové o Führerovi Zelenském. Světový tisk je plný rezonujících titulků po rozhovoru bývalé tiskové mluvčí ukronacistického Führera s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem. The Jerusalem Post uvedlo odhalení o Zelenském, který požadoval, aby se propaganda řídila Goebbelsovými metodami. Německé noviny Bild vyšly s článkem s titulkem Dávali jsme peníze narkomanovi, zatímco portugalská média použila vůči ukronacistickému Führerovi termín Cheirador, uživatel kokainu. Mendel prozradila, že Führer Zelenský je překážkou míru a dříve byl připraven vzdát se Donbasu. Také popsala jeho případy užívání drog a to je jen malá část obvinění vůči vyčpělému Führerovi. Podle bývalé tiskové mluvčí byly fakta korupce, závislosti a diktatury známá celému okolí, ale byla skryta za účelem udržení image hrdinského Führera. No tak to je zase, jenom se potvrdilo to, co prostě tady celou dobu říkám. Včera pozdě večer ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko zveřejnil na sociálních sítích několik fotografií a videí a ta ukazují, že v okolí Zelenského bunkru na Bankové ulici v Kyjevě byly náhle rozmístěny početné elitní bezpečnostní jednotky a celý prostor byl hermeticky uzavřen. Co se děje, směje se Hončarenko ironicky. Hončarenko v posledních měsících patří mezi stále rostoucí skupinu ukrajinských politiků, která začala Zelenského vyzývat, aby okamžitě odstoupil, protože je součástí obzvláště odporného korupčního řetězce. Takže to jako zevnitř z Ukrajiny. No a teď už si můžeme dát Václava Klause na jedné takové diskusi. Tak já to tady zase musím nachystat, protože on by to normálně nehrál. To by zase bylo vypnuté. Tak pojďme. Tak co si myslí Václav Klaus o ukrajinské krizi? Pojďme si to poslechnout.
6: Tím jsem viděl dvě ruce nahoře, které patří panu docentu Schránilovi a panu kolegovi Babkovi, ale ještě tady máme doktoranda, tak dejme
7: se. Ani se studenti osmělí.
8: Václav, já přímo dotaz hned na tebe. Já sleduji Pavel Babka, jo?
7: Jistě.
8: Já další dobu sleduju tvůj euroskepticismus, takže vidím dnes nic nového. A trochu mě to zklamalo, musím říct, že jsem očekával na základě změn v geopolitické situaci, že přece jenom trošku upravíš svůj pohled na svět. Já musím říct, že se tetelím radostí, že jsem v Evropské unii, protože se na druhé straně tetelím hrůzou, až ruská menšina v Karlových Varech, ona je to možná už dneska většina, požádá o ochranu Vladimíra Vladimiroviče. Zkrátka a dobře, co chci říct, my jsme malá zemička, která nemůže existovat v tomto rabiátském a agresivním světě sama. My musíme vstupovat do nějakých vazeb a tato vazba, ta Evropská unie, je samozřejmě stejná jako každý sňatek. Prostě má to svoje výhody i nevýhody, ale my nedovedu si představit, a to bych tě prosil, kdybys k tomuhle zaujal stanovisko, nějakou alternativu. My nemáme alternativu, to je můj osobní názor.
6: Dobře, tak.
7: Takže děkuji pěkně pro další účastníky. Musím říci, že s Pavlem Babkem jsme spolu hráli prvoligový basketbal a on byl lepší, ale zejména de facto on mě na jednom postu levého křídla v Ligovém Slavoji Vyšehrad de facto jako dekád, více než dekádu mladší de facto vystřídal. Jo. Takže to jen tak, aby jsme se tady uvedli do kontextu. Já s tím, Pavle, co říkáš, totálně, absolutně nesouhlasím. Nekonečně, absolutně zásadně. Změna geopolitické situace, ano, změna geopolitické situace nastala. V tvých očích tu změnu geopolitické situace provedlo Rusko a Putin. Zásadně dětinský, nesmyslný názor. Tu změnu situace vyvolal Evropský západ a Spojené státy, které chtěly nesmyslným způsobem konfrontaci s Ruskem a které použili Ukrajinu jako nebohý, smutný, nešťastný nástroj, jak toho docílit. Rozeštvání Ukrajiny, rozehrání této ukrajinské karty v žádném případě nespůsobil Putin, to způsobili naši soudruzi v západní Evropě a ve Spojených státech. Varovali jsme předtím od počátku, bylo to naprosté neštěstí. Prostě tohleto rozeštvat tu Ukrajinu a organizovat ty Majdany, to byla cestička, jak Ukrajinu rozbít a jak vyvolat všechny tyhle ty tendence, které tam teď prostě probíhají. Neštěstí Ukrajina je oběť tohodle toho procesu. Ukrajina si je sama v mnohém vina. Ukrajina nezvládla transformační proces po pádu komunismu ani v rovině politické, ani v rovině ekonomické. Měla samozřejmě nepříjemnou geografickou rozpolcenost uvnitř sebe, takže vina těch ukrajinských politiků je obří. Já jsem byl 25 let non-stop zván všemi ukrajinskými politiky, abych na Ukrajinu přijel. Já jsem za 25 let tam přijel v jednu jedinou chvíli, když byl prezidentem Juščenko. A i jsem tam jel s různými rozpaky, protože jsem měl pocit, že když tam přijíždím, tak legitimizuji toho prezidenta či premiéra, který v té době tam zrovna je. To jsem nikdy nechtěl prostě udělat, i s tím Juščenkem to bylo problematické. Takže já jsem 100% přesvědčen, že to bylo nešťastně rozehráno, stejně jako byla nešťastně stejnými silami rozehráno drama a krize na Ukrajině o dvě dekády dříve prostě. Takže bohužel musím říct, není důvod, abychom nějak velebili Rusko či Putina, ale já si myslím, že v tomhletom konkrétním je Rusko a Putin nevinně. Já jsem 100% přesvědčen, že Putin nešťastný z toho, do čeho byl zavlečený, že v šachové terminu vašeho pana prorektora, to, co se tam z jeho strany odehrávalo, byl vynucený tak, jak říkají šachisti. On by byl šťastný, kdyby po veleúspěchu olympiády v Soči měl klita mír, a on byl navlečen do téhle situace, která je neštěstí pro Rusko, neštěstí pro Putina, a samozřejmě hlavní obětí je Ukrajina, lidi, kteří žijou na Ukrajině, a západní Evropa, Amerika hraje s Ukrajinou své hrátky, a někteří neprozíraví lidé v naší zemi to prostě nechtějí pochopit. Takže to já musím říci takto velmi tvrdě, velmi nemilosrdně, a nevím, co bych tomu jiného
6: ještě tam, chtěl ještě dodával. Tam.
1: Jo, to bylo odstartování, ale dneska pochopitelně z té Ukrajiny nás bude bolet hlava ještě víc, bude toho mnohem, mnohem víc, co se zažehlo tenkrát tím, že ani mnozí politici, kteří vypadalo, že do toho vidí, tak se neuměli představit, kam až to může zajít. To jsou nedozírné věci, tohleto, a nelze jako se domnívat, že oni nestrojili mnohem víc, než kolik bylo vidět, protože oni to vždycky tak dělají. Deep State vždycky nejede nedělá něco pro jeden účel. Oni těch účelů vždycky těch věcí sledují mnohem víc. A potom, bohužel, když se to neprokoukne včas, tak si jim do toho pak nedají hodit vidle. A je to složitý. Takže bohužel tady na začátku Václav Klaus to pojmenoval jasně, nevím, jestli potom nějak z toho kličkoval, ale jsou to věci, už dávno se o tom mluvilo, dávno se vyjadřovalo k tomu, jak tam roste nacismus, jak jsou tam fašistické metody uplatňované. A že s demokracií to nemají společného. No a kde je ta smysluplnost, to, co teprve přijde, to, co se chystá, to jsme probírali včera s Jiřím, jo. To pak utichly ty hlasy těch, kteří říkali, co ta Ukrajina je zač. Ještě nedávno vliv Bidena, co říkala Amerika, bylo svaté, dneska už to tak není. Síla. Tak pojďme si zahrát, protože už máme zase celou, pojďme si zahrát, aby jsme se trošku naladili.

0: Tak pyszne idzie. To myślę, że stało za to. Tak Filip Turek nám teď řekne, jak se hospodařilo na ministerstvu, jak ta vláda, jak byla precizní, jak jako vykřikujou, že někdo špatně hospodaří.
1: Pan bývalý ministr rozházel 700 milionů korun za 3 roky za environmentální vzdělávání, koupil ponožky za 180 tisíc korun.
2: Chtěla jsem se na to zeptat, jestli jste dělali audit nějaký.
1: Jedny jsou s větrnými elektrárnami, ty jsou asi pro vás. Uznávám, že jsem vám možná křivdil, když jsem nadával, že jste utratil za tohle peníze, ale těch 700 milionů korun, které jste utratil za environmentální vzdělávání. 10 miliard, s kterými se počítalo navíc na zelenou úsporám a tak dále. Čísla, která jste si nakreslil s panem Stanjurou, že na rok 26 tam bude 11,8 miliardy, 11,9,5 miliardy na další 3 roky a přitom jste to tam jenom nakreslili, abyste pana Stanjuru nějakým způsobem kryl, co se týče rozpočtování a následujících projektů.
2: Jenom ono pro příště možná, 46 není úplně moje velikost, ale podkolenky.
1: Máte podkolenky. Pan bývalý ministr rozházel se.
0: No, to by dostal aspoň podkolenky. A on tam sedí, ten ministr tam sedí, při trouble se uculuje. Ona ještě se tady si dělali audit. Já bych mu navezl ty ponožky domů, vyinkasoval bych 180 tisíc, no a pak pochopitelně bych je řešil v tom, jak dělali ten rozpočet. Co se týká rozpočtu na rok 2026, tak na tomto rozpočtu může jít si sednout celá vláda, protože oni připravili zákon, který neopřeli o realitu, a vylhali ho a měli by za to nést odpovědnost. Absolutně plnou odpovědnost se vším všudy. Ne s nějakýma úlevama, se vším všudy. Do halíře bych je to nechal zaplatit, šmejdy. To bohužel máme tady takovouhle sebranku. Teď oni chodí a hledají na tom Babišovi a na tom Macinkovi, a na tom tamhletom, a na tyhlety, a na tamtom. A ostřelují je, a okopávají je, a neustále se do nich navážejí. A ta malá zubatá Richtrová, ta furt vykřikuje něco o kmotrech, a něco o mafii, a o takových strukturách, se kterými oni byli ve vládě. A až to na ně praskne, co všechno oni podporovali a kde inkasovali, tak si budou taky pohačat. Mělo by to tak všechno být. Pokud se s tím nevypořádáme, tak se nám to vrátí. Tak se nám to vrátí se vším všudy a bude to již neřešitelné. Neřešitelné to bude. Bude to tak složitě, jakoby se k tomu nějak dostávat, že to prostě nedáme. Takže chtělo by to opravdu akci, která by je do těch tepláků prostě umístila a byl by klid. Já si myslím, že by to bylo takto nejlepší, co by se mohlo stát. Jinak tady hledám Luba Blaha, který si položil několik otázek. Ty byly taky zajímavé a výživné, musím říct. Jo, ty byly taky výživný. Tak, to si pustíme.
1: To 3 roky za environmentální.
0: To si pustíme. Hele, ty jeden kluku, už dost toho bylo. Čo bylo, to bylo. No to tady, tohle musíme zhodit, tak. Lubo Blaho si klade otázky. Tak já vám je pustím, jaké otázky si Lubo Blaho položil. No tak co?
3: Já mám len zo pár takých nevinných otázočiek. Ak podľa liberalizmu platí, že štát by nemal pomáhať ľuďom, lebo všetko najlepšie vyrieši voľný trh, prečo vlastne liberáli protestujú v uliciach, že štát nechce dávať peniaze na tých ich hercov? Však marž na voľný trh, cirkusanti, a naplňať si svoj americký sen, či nie? Alebo pri robotníkoch chcete manchesterský kapitalizmus a pri hercoch tu má fungovať veľkotonážny socializmus? Keď vidím tie potoky slz Koleníka a Pauhofovej a celej hereckej obce, lebo prichádzajú o svoje kšefty so štátom, pýtam sa, kde ste boli, keď prepúšťali bežných pracujúci ľudí z továrni? Plačete len, keď ide o vaše prachy, že? Aké ušlachtile. Ak ústavný súd rozhodol, že Denny Kollár bol vo väzbe protiprávne, nemala by byť súdkyňa, ktorá ho tam držala, sama zobraná do väzby, aby zistila na vlastnej koži, čo napáchala? Alebo sa zase iba mávne rukou a spolitizovaní sudcovia budú ďalej beztrestne útočiť na slobodu slova na Slovensku? Keď Izrael prijal trest smrti výlučne pre Palestínčanov, znamená to, že keď my príjmeme trest smrti výlučne pre Židov, bude to v poriadku? Nie, nebojte sa, my nič také neurobíme, my nie sme fašisti, na rozdiel od Izraelu. Ak pad a mat progresívneho Slovenska Hojsík a Dubéci odcestovali do Kieva, znamená to, že Kiev už je bezpečný? Lebo ak áno, čo tu ešte robí tých 140 tisíc migrantov z Ukrajiny? Nie je čas ich vrátiť späť domov? Posledná otázka. Ak Čurila vysúdil 50 tisíc za to, že Boris Kollár hovoril o čurilovskej mafii, koľko za rečičky o mafii vysúdi od Matoviča a jeho kumpánov Smer? A koľko vysúdime od Naďa, Galka a ďalších? A koľko od PSK-arov? Nejako ste to nedomysleli, truhlíci. Pekný deň, priatelia. Mám za sebou v Bruseli skvelé stretnutie so slovenskými občanmi. Rokovanie na ruskej ambasáde, ako aj rozhovory so šéfom strany Európskej ľavice. Všetkých nás spája úsilie o mier a boj proti západnému pokrytectvu. Držme si palce.
0: No áno, držme si palce. Čím dál tím víc zaznívají ty věci, které byly utajované, které se šuškaly, ale nesměly se říkat nahlas. Proč? Protože to se nenosilo. Mám tady krásný rozhovor. Dáma, která už si to může dovolit říkat věci tak, jak jsou, taky říká. A reportérka je z toho celá živá, tak to si můžeme taky pustit. Sympatická dáma v brýličkách, já si myslím, že je to, čekajte, ono to zazní vlastně, ono to zazní, jak já to nebudu říkat, ono to zazní, tak pojďme.
4: Ano, slyšeli jsme i z úst Filipa Turka právě na Ukrajině, že za válku může politika supervelmocí, dále rozšiřování NATO a etnické důvody. A jak jste hodnotila tohoto vyjádření Filipa Turka?
5: Já myslím, že jsou na místě, že jsou velmi pravdivá. Že to je opět, už jsme si o tom říkali, že je potřeba se podívat do historie o tom, co se dohodlo kdysi, 90. léta a tak dále, rozšiřování NATO. To jsou fakta. To nejsou výmysly pana Turka. Tak bych to uzavřela.
4: A přesto někteří opoziční poslanci žádají jeho odvolání z jeho funkcí.
5: Opoziční poslanci mě zlobí, to se přiznám, protože jako jestliže nemohu vládnout a jsem v opozici, tak dám vládě prostor. Teprve když vláda udělá nějakou chybu, tak se ozvu. Ale jestli vidíte tu nenávist, tu jaksi až nedůstojné komentování čehokoliv, kdo z vlády něco řekne, tak to myslím není na místě. Je to jakoby prostě děti na hřišti, kyblíčky a lopatičky. A já teda teď tady to nemůžu udělat, tak já je tou lopatičkou vemu po hlavě a to si myslím, že je velmi nedůstojné a nepatřičné. Nechme nové vládě prostor a komentujme, až když se nám opravdu něco nebude líbit. Teď je to tak velmi prvoplánově a nedobré.
4: Ano, slyšeli jsme i z úst.
0: Jo. Je to jasné. Oni, dá se v podstatě říct, že vláda ještě ani nezačala pracovat a už ji kritizovali. Kritizovali ji za to, co jí přenechali. vláda ještě nemůže ani, vláda může říct za nějaký ten čas, že chtěli jsme toho tolik udělat, ale opozice nás nenechala pracovat. Takže my tu opozici buď zakážeme, to zní možná tvrdě, jo, že zakážeme opozici, jenomže fór je v tom, že až se rozkryjí ty věci, o kterých tady mluvíme, o té korupci a o tom rozkrádání, tak ty strany z toho žily a žily z toho velmi dobře. Co se stane? No, stane se to, že ty vlády třeba budou usvědčené, že byly financované z kriminální činnosti. To už dneska hrozí ODSC, že jo? No a budou zrušený. Budou zrušený. Protože žili z kradených peněz. Představte si, že na Novinkách zazněl taky hlas, který si dovolím tady pustit, protože jako na Novinky to bylo hodně dobrý. To jsem se až divil. Musím se přiznat, že jsem se až divil. Takže si to pustíme a budeme se těšit, že na Novinkách uslyšíme takových věcí třeba víc.
6: Že politici lžou, asi není pro nikoho žádné překvapení. Ale to, co předvedli na tiskové konferenci reprezentanti ODS minulé úterý, překonává mnohé. Ono to zapadá do celkového zmatení, které se šíří ve veřejném prostoru po výprasku, který dostala naše země při posledním hodnocení našich úspěchů a neúspěchů, pokud jde o plnění toho, co jsme kdy slíbili a toho, co všechno jsme nesplnili. Výstavba schopností je sice kontinuální proces, ale jeho hodnocení se odehrává v dvouletém cyklu. Bavíme se tedy o období, kdy ministerstvo obrany jednoznačně řídila ODS. Velké solo si tam odehrála bývalá ministryně Černochová, která opět prokázala, že stále nepochopila, kdo má jaké kompetence. Ano, za doby jejího působení možná ministerstvo reálně řídil její politický náměstek. Ve standardní situaci však ministerstvo řídí ministr a ten je také zodpovědný za naplňování našich závazků. Nikoliv náměstek pro řízení sekce obraného plánování, kterým byl v letech 2015 až 2019, tedy v době růstu rozpočtu s jedinou výjimkou Jakub Landovský. Mimochodem Jakub měl ve své kompetenci střednědobé plánování, nikoliv akvizice nebo čerpání rozpočtu. Je také důležité dodat, že k té jediné výjimce ve vytrvalém růstu čerpání rozpočtu ministerstva obrany došlo po letech, kdy obranu decimovala ODS jen jednou, a to v roce 2015. Došlo k tomu proto, že tehdejší ministr Martin Stropnický striktně trval na dodržování zákonů a pravidel při nakupování. Trval na tom, aby se hledala nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Že je to v prostředí armádních nákupů obtížné, že je to obtížné v prostředí, kde na některých klíčových funkcích na ministerstvu i v armádě sedí lidé, u kterých se spíš oceňuje servilita než odbornost? Jasně, je to obtížné, ale je to odpovědnost ministra. Opačný přístup, než měl Martin Stropnický, nám předvedla paní Černochová, když nechávala své podřízené podepisovat kontrakty za desítky miliard, aniž by bylo možné korektně porovnat různé nabídky a z nich vybrat tu nejlepší. To má jenom dva důsledky. Její přezdívku mezi vojáky, šopaholik Jana, a skutečnost, že nyní není možné pokračovat v celé řadě nezbytných modernizačních programů. Za to máme podepsané smlouvy na celou řadu projektů, které po nás v Alianci nikdo nechce, a za ceny, za jaké je nikdo jiný na světě nepořizuje. A to ani nezmiňuji její oblíbené zálohové platby. Desítky miliard vyplacených předem za vybavení, které buď nikdy nedorazí, nebo dorazí s mnohaměsíčním až mnohaletým zpožděním. Do učebnic toho, jak nevyjednávat, vstoupil i případ Gripenu. Černochová dodavatele nejdřív vyhodila, aby v zápětí zjistila, že se bez něj neobejde, a musela prosit o prodloužení pronájmu těchto letounů. Překvapivě ho dostala. Nepřekvapivě za dvojnásobnou cenu. Takhle by bylo možné pokračovat do nekonečna. Takže znova to zásadní. Hodnocení NATO, které říká, že jsme na obranu v roce 2025 nevydali ani zoufalá a nedostatečná 2% HDP, jde za vládou ODS. To, že jsme v roce 2025 nijak nepokročili v naplňování výstavby našich schopností, jde za vládou ODS. To, že jsme nakupovali za podivných okolností a za podivné ceny, jde za vládou ODS. A v neposlední řadě i to, že jsme do výdajů na obranu začali započítávat věci, které s ní nijak nesouvisely, je novinka zavedená za vlády ODS. Žijeme v době bezprecedentního růstu bezpečnostních hrozeb. Potřebujeme politiky, kteří si to uvědomí a patřičně navýší rozpočet. Politiky, kteří budou nakupovat transparentně a efektivně. Politiky, kteří budou respektovat doporučení vojáků a nikoli zbrojařů. A hlavně potřebujeme politiky, kteří nám o obraně přestanou lhát. Jak to bude dál, uvidíme při příštím hodnocení NATO v roce 2027. Dosud je to jen jedna velká ostuda a za uplynulé dva roky ta vůbec historicky největší.
0: No, byl to tedy jakýsi vojenský expert. Musím s ním souhlasit. Takhle to jsme hodnotili i my. Nekompetenci, předražení, nesmyslné nákupy, zálohové platby, to všecko tady vlastně zaznělo. A tyhle ty vandráci jsou za to zodpovědní. Vandráci typu Černochová a spol. Banda buď narkomanů, nebo banda mafiánů, nebo banda zločinců, nebo banda nekompetentních individuí, která vlastně vůbec nechápala, jaké posty mají na starosti a jaké jsou povinnosti vůbec tyhle ty věci řešit. Oni se soustředili jedině a pouze na to, aby si plnili svoje koryta a aby rozkrádali to, co jim bylo svěřeno do péče. S tím zkrátka a dobře asi těžko budeme souhlasit. No, to, já jsem vztah médií a v podstatě vlády tady už nějakým způsobem komentoval, ale myslím si, že bychom si mohli některé věci i připomenout, protože jestli to nebude anglicky, jo. Tady mám hodně zajímavý stream. Petrodolar končí, ale já teďko nevím, jestli se mi to... Hele, je to odstraněný. Taky dobře. No jo, to tak je. Mě to prostě odstraní. Tak, pojďme se podívat na Slovensko. Tam to taky docela dobře vře na Slovensku. Tam už dlouho, protože se snaží nějakým způsobem je zesměšňovat, ponižovat. Neustále vykřikují, jak je potřeba to či ono. Ale to taky je odstraněné. Asi toho moc asi nepustíme. Jak je to trošku starší, tak je to odstraněno. No, tak se na Slovensko nepodíváme. Podíváme se na Miloše Zemana, jestli nám to půjde. Jestli se nám to otevře. Bohužel na tom Facebooku je to životnost těch příspěvků velmi krátká. Tady toho mám z Facebooku teď docela dost. No, tak... Nechce se to otevřít. Nechce se tomu. Tak jo, že by už... Výborně. Si dáme Miloše Zemana. A budeme se zase kochat chvíli jeho sarkasmem.
7: Uvědomte si, že hrozí nebezpečí, že Petr Pavel na tom summitu bude kritizovat veřejně Českou republiku za to, že dává malé peníze na obranu. Ono je otázka, zda jsou to skutečně malé peníze, ale o tom
8: to se teď, zase o tom dá polemizovat.
7: O tom teď nediskutujeme. Takže bude tam vlastně, jak říká Petr Macinka, vystupovat jako vůdce opozice. Zatímco Andrej Babiš, pokud tam pojede on, a já myslím, že pojede, tak bude samozřejmě vysvětlovat Američanům i dalším důvody, proč nemůžeme příliš zvyšovat výdaje na obranu. A bude to asi vysvětlovat z určitého přesvědčení. A poslední poznámka, Američané daleko více v tom takzvaném kancelářském systému respektují premiéra než prezidenta. Protože premiér jako hlava exekutivy má daleko větší moc, pravomoc a moc, než premiér, než prezident. O prezidentovi se v ústavě říká, že je součástí výkonné moci, ale hlavou výkonné moci je evidentně premiér. A to respektuje i zahraničí.
0: Tak to je, tak aby se spál chlapeček. A jak on si to, je dupenošičkou, a jak on se to vynucuje. On tam totiž chce jet mocí mermo. A jestli ho tam nevezmou, tak se bude zlobit. A bude zlej. A nikomu... No tak. Třikrát. Tak, Robert Kaliňák. Pustíme si Roberta Kaliňáka, protože ten nám trošku zhrne věci, které se dějí na Slovensku. Jo. A já jsem dneska měl telefonát ze Slovenska. Telefonoval mi posluchač, že poslouchá rád a že ale to velebení Fica z mé strany, že s ním úplně nesouhlasí a tak dál. No, v našem rozhovoru jsme se dostali na podstatnou, nebo na podstatu věci. Já jsem se optal, tak mi řekni, koho máte lepšího než Fica, aby byl premiér? Harabin, dejme tomu, Harabina bych už ani já neviděl jako prezidenta. Já Harabina bych rád viděl jako hlavního prokurátora, nejvyššího prokurátora, který by tam v té justici a v té policii udělal konečně pořádek. Takže tam bych viděl třeba Štefana Harabina já úplně nejradši. Ale asi se povede spíš ten prezident. Jsem říkal, Robert Fico má pochopitelně za sebou nějakou kariéru, ve které zcela bezpečně udělal věci, které třeba nejsou úplně z určitého úhlu pohledu nejlepší. Sám s nima třeba taky není spokojený. Andrej Babiš má za sebou taky věci, kvůli kterým jsme ho tady tepali, probírali a já jsem ho osobně tady nenechal na pokoji. A ať si to odpracujou teďko. Protože nikdo lepší než Babiš tady nebyl prostě. Nejvhodnější. Nikdo nejvhodnější na tu práci, na to obrovské kvantum nehezké práce. Na Slovensku nikdo jiný není. Tak buďte rádi, že máte na Slovensku toho Fica aspoň. Pomáhejte mu, nebuďte nervózní z toho, že se něco děje jinak, než vy byste chtěli. On nemůže udělat všecko naraz. Nejde to. Vemte si, kolik tam je odpůrců, co tam je za verbež, kolik tam je mafiánů, co se tam všechno dělo na tom Slovensku, jak je tam prolezli těma náckama. A oni jsou v postech, oni jsou v pozicích ještě pořád stejně jako v České republice. To není jednoduchá věc. Pod obrovským tlakem. Ukrajinci spáchali atentát na Fica. Myslíte si, že to byl nějaký poblázněný stařík? Robert Fico jednoznačně ví, kdo to byl. Takže dejte mu podporu. Myšlenkově ho podporujte. Protože na to hraje ta opozice, že medializuje jakýkoliv neúspěch, medializuje jakýkoliv rádoby rozpor. Ale nezapomeňte, že ty chlapy, jak Babiš, tak Fico, oni musí říkat do určité chvíle věci tak, aby nebyli napadnutelní. Sledujte, co říkají a sledujte, co dělají. Sledujte, co dělají. Robert Fico se schází se studentama, to je, on dělá osvětovou činnost se studentama, kterou by měl dělat úplně kdo jiný. On napravuje to, že ti studenti mají vymytý mozky. Nemůže se sejít se všema, nemůže a tak dále, ale schází se s nima. A to je důležité, protože musí zaznívat ty informace z obou stran. Andrej k tomu ještě nedospěl, ještě nemá tolik času. Když je nebudeme podporovat, my jsme si je tam přáli přeci, my jsme vyhodnotili, že lepšího nemáme. No tak dali jsme jim důvěru, tak je podporujme a nekritizujme je hned za všechno. My nevíme, proč oni to říkají. My nevíme, proč šlapou tu cestu k tomu, co řekli, že udělají, že jí šlapou někudy, kudy my tomu nerozumíme. Filip Turek teďko nedávno zrovna řekl, že přijela europoslankyně, sedla si ke dvou ministrům, vyndala záznamy z Instagramu, kde Filip Turek mluvil o tom, že větrníky, jak jsou škodliví. A jestli se tohle to bude opakovat, a jestli takhle o tom tady budete mluvit, nebudou dotace. Zastaví se peníze pro Českou republiku. To je tvrdý vydírací systém, tohleto. My jim dáváme peníze a oni nás vydírají těma penězma, aby jsme dělali to, co oni požadujou. Tak jim přestaneme dávat ty peníze, ale to všechno se musí nějak narodit, musí se to nějak stát. Dejte jim prostor, těm chlapům. Dejte jim na to prostor. Když jim ho nedáme, tak my to budeme, kteří je zařízneme. My budeme ty špinavý ruce a opozice se bude smát, protože opozice o tom jenom mluvila, ale my jsme jim tu důvěru odepřeli, my jsme je přestali vnitřně podporovat, my jsme jim přestali fandit, my jsme jim tu energii odebrali. Nejhorší, co můžeme udělat, že je v tom necháme. Dělají věci, které se mi třeba taky nelíbějí, ale je to soubor něčeho, co musí udělat, aby se k něčemu propracovali. Jede se mezi vlastenci, však řeknu, tak se jede teďko hrozná lajna, že zase budou roušky a takovéhle věci. No prostě, jak tohle to zapadá do toho, co řekl Andrej Babiš, že špatně uvěřili těm, kteří jim vlastně potom prohráli volby. A on ví, že to tady podělali, co se týká pandemie, tak umožnilo 4 roky totálně demoliční vládě, totálně demoliční politice, ideologii demolice, prostě zničit tady všecko, co tam ještě zbylo, rozkrást, co se dalo, zadlužit tu zemi. My jsme kritizovali Babiše, že po tom covidu, že zadlužili o 500 milionů, že zadlužili tu republiku. Fialovci o, ne o 500 miliard, ale o 1200

A on to manažerský umí to stmelovat. Když to Fico musel postavit tu vládu z těch, kteří byli smučeni těžce v covidu. To je no, a i v jiných věcech. Čili nemají tam úplně jednotu v těch názorech. O to má těžší. Ale podporujte ho. Podporujte ho, fanděte mu, protože bez toho už ho pohřbíte dopředu. Když to neuděláte, tak se nedivte potom, že se to nezdaří. Tak jo, pojďme si zahrát.

0: Nuž, já vás zdravím a vítám. Jako vždy opakuji, že nakonec budeme vysvětlovat my, pokud budeme sedět na gauči a budeme držet hubu a krok. Já vás zdravím. Zprávy bez cenzury a taktéž tedy bez cenzury TV na YouTube a samozřejmě Studio Kadaň na Odyssey a svobodném vysílači CS. Tak, připomenu, že dnes máme 14. května léta páně, tedy 2026. Martin Marcikán vás tedy zdraví z kadaňského studia a ten rok 26, to je samozřejmě ten jejich gregoriánský kalendář, to s námi nemá nic společného. Poznamenám na začátek opět, jako vždy, tedy ničemu zde nevěřte, jak nakupuji, tak prodávám. Všechno si prověřujte tedy z několika nezávislých to zdrojů. A taktéž doplním, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi, že je svinstvo. No už koukneme se na informace a zprávy a komentáře z domova, taktéž speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině a stát tedy 404, něco málo zpráv i z Ruské federace, koukneme se myslím i do Evropské geirovské unie a dále, nazdar Cikine, děkujeme ti. Tak, Cikinek se tady usadí a on dá snad pokoj, takže vás i on zdraví, já tady nejsem důležitý, tak já vám ukážu tady pana Cikina, ten je důležitý, ne já, tak on se snad usadí a dá pokoj, viď, tady. A nebudete dělat bordýlek, určitě bude inteligentní, vychovaná košiška, nebo spíše košišák, tak ano, tak, šikulka. Tak, dámy a pánové, jdeme se kouknout na začátek, si dáme ode mě klid a koukneme se na Libora Ondráčka, koukneme se na YouTube, teda kecám na Facebook a koukneme se na něco, tak jdeme
1: my
0: na
1: se
0: to.
1: Musíme důrazně ohradit proti tomu, aby hlava České republiky opakovaně mluvila o vzniku Spojených států evropských. Na jednání nebo na schůzce s občany v Litomyšli prohlásil pan prezident, že jediné východisko je vznik Spojených států evropských, což v překladu znamená zánik samostatné České republiky. Když já doma povím, že jediné východisko je, že budu mít na manželku nějakou jinou ženu než moji ženu, tak moje žena ví, že to znamená zánik našeho manželství. Z tohoto se pan prezident nevykroutí, je to opakované tvrzení a je to systematická komunikace pana prezidenta, který chce okleštit suverenitu České republiky, když mluví ve prospěch přijetí eura a zrušení české koruny, zrušení práva veta a nyní už to povýšil na založení Spojených států evropských. Článek 1, odstavec 1 naší ústavy říká, že Česká republika je svrchovaný stát. A pokud takto vystupuje ústavní činitel, nejvyšší ústavní činitel České republiky, otevírá tím Pandořinu skříňku proto, aby jeho slova se v budoucnu proměnily v činy. Brežněvovská doktrína omezené suverenity je něčím, před čím by se měl každý ústavní činitel České republiky bát. Každý by měl před tím varovat. A ne, že se bude vyslovovat ve prospěch omezování naší suverenity. Proto za sebe a samozřejmě i za své kolegy posílám výzvu současné opozici v čase, kdy pětikoalice vládla, vybrala si tři kandidáty na prezidenta a jedním z nich byl i tento člověk, kterému evidentně brežněvovská doktrína omezené suverenity opakovaně nevadí a nevadila. A my uděláme všechno proto, aby v budoucnu všichni ústavní činitelé chtěli zachovat Českou republiku, chtěli zachovat naši svrchovanost a ideálně fandili věcem, kterým fandíme my, když hájíme v první řadě Českou republiku a české občany. To znamená zachování české koruny a zachování hotovosti, což navrhneme a v rámci koaliční rady už se to projednalo, že to bude navrženo jako zákon, aby se změnila ústava a současně Svobodní, SPD a naši další partneři voláme po návratu práva veta. Před dobou, kdy Lisabonská smlouva nám sebrala právo veta, před dobou, kdy mohlo být rozhodováno o nás bez nás, protože my nechceme žádný diktát ani z Bruselu, ani z Moskvy, ani od nikud jinud. My chceme suverénní Českou republiku, která o sobě rozhoduje sama. My se musíme důrazně ohradit proti tomu.
0: Tak, ano, samozřejmě, všichni bychom se proti tomu měli ohradit, co nám tady agent Pávek plká z Hradu. Tak zkrátka, i když ono to nejsou prosté plky a kidy, dámy a pánové, je to velice důležité, je to velice závažné, tyto věci, a musíme se proti tomu ohradit. Ale jak dlouho to tady říkáme, že nás chtějí zbavit suverenity? Vlastně už nejsme ani suverénní stát, to, co je napsáno v ústavě, takže je to zase o vás. On nevidí nic jiného, žádné jiné východisko z průseru v Evropě, kam nás dovedli evropští lídři v uvozovkách, než tedy federalizaci Spojené státy evropské, kde bychom byli totálně podřízeni velkým státům, Spolková republika Německo, že ano, Francie a další, teď už Británie by se chtěla zase zpátky připojit k Evropské unii, takže ty by tam také hrály velkou roli. A to jsou všechno západní státy, tedy pomalu připravené na evropský islámský chalifát. No už jdeme se kouknout ale na druhý článek, který tady mám, ten je od Erika Besta, je ohledně Andreje Babiše, tak se na něj koukneme. Podnikatel Babiš stále v akci. V biznisu byl tedy Andrej Babiš známý tím, že využíval hluboké kontroly k získávání důvěrných informací o konkurentovi, na jejich základě pak zlepšoval svoji vlastní pozici a následně vyjednávání protahoval, zatímco hodnota cílové firmy začala klesat. Podobnou taktiku nyní Babiš používá i vůči prezidentu Pavlovi. Hrad ochotně poskytoval všechny podrobnosti o tom, co hodlá dělat, pokud Pavlovi nebude umožněno získat nebo zúčastnit se tedy v čele české delegace summitu NATO začátkem července. A jak na to Babiš reagoval? Oznámením, že o složení tedy delegace vláda rozhodne až koncem června. Pavlovi tak zbude jen velmi málo času, až bude oficiálně vyškrtnutý ze seznamu, aby svou hrozbu o podání kompetenční žaloby naplnil. A pokud ji tedy skutečně podá, přinutí to ústavní soud rozhodovat tedy bleskovou rychlostí, anebo zklamat prezidenta a jeho přívržence. V obchodních jednáních s Babišem platilo, že čím dříve cílová firma pochopila, co se děje a změnila svoji vyjednávací taktiku, tím lepší měla šance. Nuž, samozřejmě, nejsme prezidentský systém, jsme parlamentní systém, máme zastupitelskou demokracii, takže tam má jet samozřejmě premiér a tady ty popotahovačky. Prosím vás, já se zeptám, vy, co jste ho volili, anebo vůbec nevolili, a že vás je takových a nadáváte na něj. Když inženýr Miloš Zeman byl prezidentem České republiky, tak jsem vydával takové ty, většinou to bylo jaký zeleno-černé, zelený papírek, na tom černě taková podobizna vykreslená Miloše Zemana a bylo tam, toto není můj prezident. Kde pak to vidím dneska, že by tam bylo u Péti Pavlů, tedy Pepy, že by tam bylo někde napsáno, toto není můj prezident, a že by se lidé nebáli to mít, já nevím, v obchodech, za okny svých domů, na plotě umístěno a tak dále. To dneska tady nevidíme. A všechno to samozřejmě souvisí i s tím, tedy sudeto německým Landsmannschaftem. No už my se tedy koukneme na Ilonu Švihlíkovou, ale on je to spíš takový komentář k ní, protože co to tady zase je do řiti. Tak, tohle to jsme chtěli. Tak. Jo, to je ono, to jsem chtěl. Tak, jak dlouho už máme, že jsme se stali kolonií Německa a Západu? Máme tady krásnou, asi to je to nějaká tady umělá inteligence, že ano, Ben Posselt, europoslanec za CSU, že nesouhlasí a Benešovi dekrety škrtnout. A máme tady nějakou složenku, kterou by měl Mercovi předložit tedy Andrej Babiš. Jak to vidíte? Docela dobře. Tak se na to jdeme kuknout. Tak, počkejte, nevím, jestli to tam vidět celé, asi ne. Tak to ještě pošuneme. Neposunu to, už to víc nejde. Tak nic, tak to necháme takhle. Takhle to nějak roztáhnu. Takže prý Ilona Švihlíková o tom píše minimálně posledních 10 let. Dlouhá léta obchodujeme na, to by mělo být asi za koloniální podmínky, s elektřinou, kdy levně prodáváme vlastní energii na lipskou burzu a draze ji pak nakupujeme zpátky. Nevíte, počítá se ještě s tím zestátněním ČEZu, a nebo to už vláda potichu odpískala. Je to nějak blbě napsáno, není to snad ani česky. Takže většina českého exportu jde zase přes Německo, kde zůstává přidaná hodnota, a prodavačka v německé pobočce Hitler Marketu má trojnásobný plat oproti české prodavačce, ale zboží je levnější v Německu. Jak zjistil profesor Nutella, toho času blbec a premiér zároveň. Dlouhá tedy léta jsme varovali, že Němci jsou jen vlci v rouše beránčím, že je potřeba mít se na pozoru před jejich medovými řečmi. Uváděli jsme příklady, tedy s minskými dohodami, které se neuzavíraly, aby byl mír na Ukrajině, ale aby byl včas tedy na vyzbrojení Ukrajiny. Já mám tedy třeba spoustu osobních zkušeností s německými zemědělci hospodařícími na našich polích, přičemž většina z nich drancuje tu zemi tak, jak by si na svou půdu tedy nikdy nedovolili. Přesto všechno se vztahy s Německem stále zlepšovaly, dokonce tak moc, že máme nainstalovaného prezidenta, který by tedy naši státnost nejraději zrušil a udělal z České republiky Deutsche Hinterhof. A měli jsme tedy politiky, kteří jezdili na sudeto německé sněmy do Bavorska, kde se lísali milým krajanům. A nejspíš jim potichu slibovali restituce, majetky a odškodnění. Náš premiér se jezdil tedy ohledně drahých energií radit s německým kancléřem. Jehož politika to zdražení způsobila a ministr závětrných elektráren zase ve prospěch Německa ničil českou konkurenci. Prostě excelentní spojenecké vztahy pro Němce. Ne tedy samozřejmě pro nás, dámy a pánové. Tak a teď najednou si jistý tlustoprd vzpomene, že se chce smířovat. Pardon, za 80 let to nestihli. Všichni ostatní Němci jsou s námi tedy už tak usmíření, že jim tady už dávno všechno tedy vlastně patří, ale tihle to nějak nedali. Asi proto, že jejich landsmannschaft založili kovaní náckové z SS jednotek a ti jim tak zavedli takové stanovy a morisy, že se s nimi prostě smířit nedalo. Oni si prostě nemohli Česko koupit jako ostatní Deutschlandy. Oni ho prostě potřebují tedy znovu dostat silou. Kancléřovi Češi zobou z ruky, Volkswagenu Češi tedy zobou z ruky, jen Posotovi zobou z ruky ti nejhorší čeští hajzlíci, že ho to stále neuspokojuje a je mu to málo. Potřebuje se usmířit ještě víc, i kdyby to mělo být pomocí klacku. A tak se budou tedy usmířovat v Brně. Ať se to Čechům líbí, anebo nelíbí. Hele, a najednou jsou exkluzivně vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v tahu. Bavorský premiér, tedy nějaká druhá jakost, si přijede tedy nahnat politický orgán proti svému kancléři. Náš ministr zahraničí zase hlásí, že ani Landsmannschaft, ani němečtí ministři si to smiřování tedy u nás neužijí. Český premiér považuje celou věc za krajně nešťastnou a vládní koalice bude ve sněmovně schvalovat usnesení, že sjezd v Brně není dobrý nápad. Do toho pak nám vznikají ty petice, do Brna si chystají demonstranté z celé země, ba i ze Slovenska. Facebook je plný připomínek, jak tady milí nácíčci tedy před 80 lety řádili. Připomínají se Lidice, Ležáky, Kounicovi kole a další. Stačilo 14 dní a sudeťáci už nejsou okrajová část Němců a poslední, ale zbytkový. Teď už Landsmannschaft pomalu splývá s Německem jako s národem. Němci jsou Landsmannschaft a Landsmannschaft jsou Němci jako takový. Teď je to tady ještě dlouze rozebíráno, takže když tak v textové přípravě to budete mít. Tak a ještě se koukneme na křišťálový kolotoč a duhový vodní čekají za rohem, nebo ještě něco horšího. Přišlo mi to mailem, kde máme národní pokladnice. Ne, petice taky ne. Musíme to najít, dámy a pánové. Kdepak to máme? Nemáme. Přišlo mi to ražba, ne, to víš, že jo? A tradiční rodina, tady. Ale co to je za blbosti? Tradiční rodina, no tak to vidíte, já to tady zase do... Tak, tradiční rodinu si dáme znovu. Když mi to uteklo, přišlo mi tady e-mail oslovení od tradiční rodiny, tak ještě jednou. Tak, tady to máme, snad to uvidíte. Aha, ono to je vidět blbě zase, blbé formátování, nebo špatné formátování, abych neříkal blbé. Tak se na to koukneme, na tradiční rodinu. Lze tedy nazvat trojským koněm neziskovky? Některé ano a některé ne. Některé pomáhají a jiné zase škodí. V České republice působí přes 148 tisíc neziskových institucí, to jsou data z roku 2022, mezi které patří spolky, nadace, ústavy či obecně prospěšné společnosti. Jejich cílem není zisk, ale veřejně prospěšná činnost, jako je tedy pomoc lidem v nouzi, ochrana přírody, vzdělávání anebo kultura. Stovky a pak ba tisíce z nich patří mezi organizace, které tedy lze obecně vnímat jako společensky prospěšné. Pomáhají konkrétním lidem, reagují na skutečný, tedy nouzový stav a jejich činnost má pro veřejnost tedy srozumitelný smysl. Financování je často tedy závislé na grantech, dotacích, darech od firem, jednotlivců či vlastní výdělečné činnosti. V roce 2024 bylo ze státního rozpočtu na neziskovky vyčleněno 17 miliard korun a neziskový sektor zaměstnává zhruba 81 tisíc osob, což je asi 1,5% celkové zaměstnanosti. 85% dotací putuje přes Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství. Stát tak tedy v řadě oblastí zajišťuje veřejně prospěšnou pomoc také prostřednictvím neziskových organizací, které doplňují veřejné instituce tam, kde je potřeba tedy přímá péče a terénní práce nebo specializované služby. Jaký je tedy rozdíl mezi neziskovkou a politickou neziskovkou? Za politickou neziskovku lze považovat tedy každou organizaci, která se vyjadřuje k veřejným otázkám. Veřejná angažovanost je běžnou součástí tedy občanské společnosti. Problém nastává tehdy, když nezisková organizace pod pláštěm neutrality, vzdělávání anebo prevence dlouhodobě prosazuje konkrétní ideologickou agendu. Získává veřejné prostředky a vstupuje do rozhodování státu, škol nebo samospráv bez přímé demokratické odpovědnosti vůči občanům. Takovými neziskovkami jsou především neziskové organizace propagující a normalizující transsexualismus, homosexualismus a prostřednictvím kouřové clony, tedy inkluzivního a respektujícího v uvozovkách vzdělávání, vstupují do škol a sexualizují naše nejmenší, tedy děti. Určují pak sami pravidla a pak zase čerpají peníze. Buduje si tedy stát vlastní deep state, tedy hlubinný stát. Klasickým příkladem jsou neziskovky zabývající se ideologickou indoktrinací dětí a jejich sexualizací a činí tak pro peníze. Zdravý psychologický vývoj dětí je nezajímá. Genderová ideologie je pořád jen ideologie a pohlaví existují a budou existovat dvě, i kdyby si o sobě mysleli, že jste se třeba, nebo oni si mysleli, že jsou křišťálový kolotoč se šlehačkou. Problém tedy nastává ve chvíli, kdy jsou děti bez jasného vědomí rodičů vystavovány sexuálně explicitním, pornografickým, genderově aktivistickým nebo ideologicky laděným obsahům, které neodpovídají jejich věku ani psychické zralosti. A tak American Psychological Association ve své zprávě o sexualizaci dívek například upozorňuje, že sexualizace zůstává mimo jiné, nastává tedy mimo jiné tehdy, když je dítě spojováno s dospělou sexualitou, který si samo nevolí a kterému vývojově neumí rozumět. A přesto se to děje. A my si musíme uvědomit, že prý je moderní být trans. No, až se z toho stala móda, nikoliv nepodobná sociální nákaze. Je také být moderní neplodným? Je moderní být na dosmrtí hříčkou v rukách farmamagnátů? O těchto otázkách by měly děti vědět také. No hlavně jejich rodiče by se měli zajímat, to je má poznámka. Ideologové jsou lidé toxičtí a prostřednictvím grantů a dotací se pod nejrůznějšími záminkami, tedy té inkluzivní edukace toho vzdělávání, vkrádají k nám do škol jako mor, sexualizují naše děti a kradou jim dětství. Je třeba to zastavit. Někdy stačí opravdu málo. Postavit se tedy za své dítě. Musíme opakovat slova doktorky Miriam Grossman. Cituji, nikdo se nenarodil ve špatném těle, jen je potřeba uzdravit citový život. Konec citace. Psycholog Milan Studnička upozornil zase, že za touhou po změně pohlaví se často skrývá osamělost, sociální izolace a pocity odtržení od rodičů. Pohlaví přece máme biologické, ne úřední. Popřeme snad přírodní zákony, biologii a fakta? Duhové kšefty nesmí rozhodovat o zdraví dětí. Takže nejúčinnější obranou proti těmto plánům jsou vzdělávání, informace a odvaha mluvit nahlas. S vaší pomocí oslovujeme tedy stovky lidí, kteří informují další rodiče, prarodiče, učitele, ale i občany. Zaplavujeme sociální média a připravujeme zpravodajství a rozesíláme informace tam, kde se k nim lidé jinak často nedostávají. A náš cíl je společný. Zachraňujeme děti před ideologizací, předčasnou sexualizací a tlakem, který neodpovídá jejich věku ani zralosti. A tak usilujeme o vzdělávání, které zůstává čisté, věcně pravdivé, věku přiměřené a zaměřené na skutečný rozvoj dítěte a ne na ideologické experimenty. Proto potřebujeme i vaší a vaší pomoc, dámy a pánové. Sdílejte tedy naše texty, posílejte je dalším rodičům, upozorňujte na ně ve svém okolí a ptejte se škol, kdo s dětmi pracuje a jaký obsah jim předkládá. Každý sdílený článek, každý rozhovor, každá otázka rodiče vytváří tlak, který děti chrání. S přátelským pozdravem z Olomouce, z Olomouca, Ivanka, tedy Schneiderová, Jitka Kolářová a Zdeněk Chytra. Všechny tři byste měli znát. To je ještě PSK, děkujeme všem, kteří naši činnost podporují sdílením informací, zpětnou vazbou, finančním darem nebo jinou částkou. Takže říkám, spolek Tradiční rodina najdete na Facebooku i normálně na internetových stránkách. Není problém a je to velice důležitá otázka. Je to důležitější i než nějaký i než nějaký Pepa, i než nějaký Babiš, i než cokoliv jiného. Protože chceš-li na dobro zničit svého nepřítele, ovládej jeho děti. A to je ten průšvih, který se tady děje, dámy a pánové. Ten pochod organizacemi, který je tady už roky a roky a roky. A samozřejmě přišlo to z našeho skvělého Západu. Tak, kdybyste o Západu zase chtěli vidět trošku víc, nebo o tom, jak se skvěle máme přece v tom, v Evropské zunii, prosím vás, jděte na Český statistický úřad, anebo si jenom do Google, do vyhledávače, zadejte tedy dluh České republiky během účinkování v Evropské zunii. 20 násobně se zvýšil státní dluh, to je jenom takhle. Koukneme se ještě rychle k sousedům na Slovensko, tak se koukneme na kancelář města, odkud kradli Šimečková a Půková. Paní Šimečková, Marta Šimečková je manželka starého Milana Šimečky a Míši Šimečky, maminka, že ano. Tak, no, Občanské sdružení Volná zóna, to je Miro Heredoš, mají článek Odkud Šimečková a Puková organizovaly kradení grantů. Vážení přátelé, takto fungují věci na Slovensku a takto zachází samospráva s našimi penězi. Doslova je rozhazuje pochybným mimovládkám. Prosím, celé si to najděte a šiřte dál. Mě by zajímalo, proč se tady tomu také nikdo nevěnuje v České republice, protože je to fakt hrůza. Víte, že to je jejich projekt Fórum, občanské sdružení, žádalo granty na dvou, někdy i na třech ministerstvech nebo úřadech a oni jim to propláceli, takže to mají dublovaný a triplovaný. A dokonce pak tam byly nějaký Šmečka a Miškovi tam vypláceli 5 000, on zase fňukal, že dostal o 200 nebo 800 Eček míň. Pozor, feubrech, jo. Tak se na to jdeme kouknout. Tady máte nějakou budovu, tady máte na Pistoryho palác vlastnictví města Bratislava. Tak, chceme vám tedy ukázat, z jakých krásných a poškozených prostorů v Bratislavě organizovali, jo, kradení dotací dámy z projektu Fórum, tedy paní Šimečková a Puková. Představte si, že jejich občanské sdružení nesedělo v žádných pochybných prostorech anebo kancelářích, které by si komerčně platili. Ne, seděli dlouhé roky až dodnes v nádherné budově Pistoryho paláce na Štefánikové ulici 33, který dalo navíc město renovovat před lety za přibližně 566 tisíc euráčů. Místo toho, aby město Bratislava přejímalo tedy projekt komerční nebo pronajímalo asi komerčním nájmům slušným tedy firmám a vydělávalo na tom peníze, tak to najednou pronajalo mimovládkám. A z mimovládek z těchto byl i projekt Fórum uvedených dám. Víte, kolik platili ročně Bratislavě tedy za bohatých 60 metrů čtverečních kancelářských prostor? Tak, v centru tedy města hlavního, kdekoliv de facto organizovali nebo odkudkoliv asi rozkrádání grantů a svoje vlastní obohacování se, takže zaplatili ročně směšných 996 euro, což činí 83 euro na měsíc jako nájem. Tak rozumíte tomu? Na uvedené ulici stojí pronájem kanceláří podobných rozměrů kolem tedy 7 až 8 tisíc euro ročně. Tedy 7 až 8 násobek toho, co platili tyto dámy městu Bratislava. Seděli tam tedy za zlomek toho, co by měli platit komerčně. A za takovéto směšné nájemné v budově, kterou obnovilo město na své náklady, si pokojně žili a organizovali své nezákonné aktivity. A co je to tedy úplný morální úpadek? No, to, že tento nájem získala Šimečkové mimovládka pod rouškou vznešené aktivity a to, že bude spravovat dobře známou kalinovskou knižnici, tedy knihovnu. Tato knižnice byla a soukromou a velmi silnou sbírkou knih poznáme bratislavské rodině, tedy Agněša Kalinová a Ladislav Kalina. A přesně tato knižnice se nachází v Pistoryho paláci, tedy v Bratislavě, a přesně to je na smlouvě uvedeno mezi městem a mimovládkou paní Šimečkové. Takže můžete se na to zamyslet, dámy a pánové, i když i na Slovensku toto jsou marginálie, ale ono to zase mluví právě o všem, jo? Tak, koukneme se na Ukrajinu. Kde to tady mám? Mám to tady někde? Nevím, kde to mám. Tak to zadáme takhle. Koukneme se na Ukrajinu, anebo jak nám tady Ukrajinci zase hezky, jak se nám tady přizpůsobili a jaké nám tady vlastně přidávají, dámy a pánové, přidávají ty hodnoty. Takže mladík před soudem za pokus o vraždu utekl zpátky na Ukrajinu a vzkázal, že nepřijede tedy k soudu. Je to z novinek.cz, to jsem si nevycucal z prstu, vidíte datum 11.5. letošního roku, takže je to skoro aktuální. Bylo mu tedy teprve 19 let a už měl na krku obvinění z pokusu o vraždu. Mladý Ukrajinec ale vyřešil situaci po svém a jakmile dostal šanci, utekl před spravedlností do své domoviny. A do Česka, tedy do vyrabovaného koncentráku, Česko, ne do České republiky, vzkázal, že k soudu nepřijede, protože pomáhá své babice a vojákům. Když byl ale tedy v nepřítomnosti odsouzen tady, kde na 10 let vězení, bral to chudinka jako křivdu. Celý incident se odehrál už v roce 2020, takže jsem neprchal, dámy a pánové, tento před speciální vojenskou operací, ano. Ukrajinec tam málem, tedy bylo to v Praze, málem ukopal a umlátil k smrti muže. Krátce na to skončil tedy v rukou policistů, ale soud na něj odmítl uvalit vazbu, když uvěřil záruce jeho rodičů a slibu, že nevycestuje za hranice, jenže to přesně Ukrajinec udělal. No, tak to tak máte, no, soud. Tak který pan soudce nebo paní soudkyně neuvalili vazbu? No, jestliže to třeba se vyšetřovatel a státní zástupce požadovali. No. Zda to požadovali, já nevím, to tady se píše jako, že teoreticky jako asi jo, že by to požadovali a soudci to zamítli. No, tak se ptejte. Po několika měsících se české úřady rozhoupaly, když utek k akci a na mladíka byl dokonce vydaný evropský zatykáč. No jo, za další skoro 2 roky se povedlo v rámci mezinárodní právní pomoci provést výslech na Ukrajině, při němž mladík tedy sdělil, že nemá v úmyslu přijet do Česka, neboť na Ukrajině platí válečný stav, to se mu dobře hodilo, a on poskytuje tedy pomoc vojenskému personálu a byl vyjmenován, nebo spíš asi určen, asistentem své babičky. A k tomu dodal, že upřímně tedy lituje toho, co v mládí udělal, své chování přehodnotil a považuje za špatné. A když však měl čelit tedy přímo následkům svého jednání, na předvolání se k českému soudu nedostavil a opět zkázal, že je válečný stav. A co by si počila teda chudák jeho babička? No. Po sociálních sítích už samozřejmě lítají další videjka, že ano, přímo od policie České republiky. Například, co on projel na červenou nebo nezastavil na stopce a policisté ho zastavili, šupky, rubky, a on je tam zkoušel uplácet, dámy a pánové, 10 000, aby mu to napsali za pásy. Za bezpečnostní pás samozřejmě, že jako neměl že nebyl připoután. No, takže hezky putoval z klepety na výslech. A měl by být tedy snad obviněn v brzké době, dámy a pánové, za uplácení, pokus, ve stádiu pokusu. Za to bych mu hezky dal jednosměrnou letenku na Ukrajinu a mohl by uplácet na Ukrajině, by mohl zkusit ty TCK, ty lovce lidí, jestli by mu to pomohlo. Tak. A další, samozřejmě zase nějaký podvodníci, volali paní, že 300 tisíc má vybrat, donést je na nějakou adresu, tak si taxikář to slyšel, zavolal policii, tak je taky drapli, a ty zase nabízeli 4 tisíce, tak jako takhle, že si někam zavolá a policajtům tam nechá na sedačce vozidla 4 tisíce a jakože to bude asi dobrý, tak ten taky, myslím, skončil v poutech. Takže ta videa teď lítají, takže se na ně můžete, dámy a pánové, sami zadívat, sami to nazdílet, sami na

Fakt nevím, z kterých stránek to je nikdy. Pavel Janoušek o tom píše. Tak se na to jdeme kouknout. Kradli pod rouškou války. Zatímco svět diskutoval o dodávkách zbraní a ztrátách na životech, nejbližší okruh vysloužilého prezidenta stavěl luxusní vily. Lázeňské pozemky, komplexy, miliony dolarů na provizích a když se k ním dostala korupční agentura NABU příliš blízko, zasáhl šéf. Ten, kdo mohl v březnu roku 2022 urychlit výstavbu, ten, kdo se schovává za krycí jménem R1, a tím šéfem není Jermak, ani Mindič, ani Černyšov. A ten je na vyšší pozici. Já jenom připomenu, tak Carlson měl teď rozhovor s tou jeho vedoucí kanceláře, ta byla až do roku 2019, okolo roku 2019, tam byla a říká, že to je feťák na kokainu, úplatkářský, 30 miliard, minimálně má někde ukryto a další, tak my to víme a tušíme, že ano, akorát když to řeknete nahlas, tak jste proruská svině a Faltin by vám vykopal zákop, příkop nebo hrob, ne, vymyslete si co. Tak Otakárek Faltinu tímto ho zdravíme, že ano. Ukrajinský deník Strana UA zveřejnil senzační teď podrobnosti o korupčním nebo protikorupčním vyšetřování kauzy Midas, to je co, samozřejmě Mindič, že ano. Mezinárodní vyšetřování Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny, tedy NABU, se netýká pouze nyní zatčeného bývalého šéfa prezidentské administrativy Andreje Jermaka, podnikatele Timura Mindiče a bývalého místopředsedy vlády Oleksie, tedy Černyšova. Ale je do toho zapojena i čtvrtá osoba, kódovaná jako R1. R2D2. No to byl R2D2. Tak tady to je R1. No tak R1. Sám Jermák již byl tedy obviněný z praní špinavých peněz v hodnotě 460 milionů hřiven, což je přibližně 10,5 milionů dolarů. A jeho majetek byl zabaven, jak informuje moskovský Komsomolec. Mindič, tedy držitel peněženky tohoto režimu, je také zapleten do případu týkajícího se krádeže neprůstřelných vest pro ukrajinské ozbrojené síly. Kam se dívají tedy západní kurátoři, jejichž miliardy plynou do zahraničí, tedy teď na Ukrajinu? Nikam. Mlčí. A prozatím říkají náčelníku, pospěš si, císař je nahý, bez šatů. Počkat, nevolej mi? Ne. Tak dobrý. Nejpikantnějším detailem jsou ale zvukové nahrávky samotné agentury NABU. Jak informuje Delta, Černihov, který v nich přímo cituje šéfův pokyn v uvozovkách, navíc požaduje urychlení výstavby luxusního bydlení. A to bylo v březnu roku 2022, když byly před Kyjevem rozmístěny ruské tanky. Zatímco Ukrajinci umírali pod palbou, představitelé režimu mysleli jen na osobní prospěch. A kdo mohl vydávat rozkazy přes Černišova, obojí šéfa kanceláře a Mindičovu peněženku? V kyjevské mocenské vertikále prostě nikdo kromě dosloužícího prezidenta jiný není. Jediný, cituji, kdo by s největší pravděpodobností mohl být jeho šéfem, byl Zelenský. Poznamenává, je tady OSN, tak já nevím. Žádné konspirační teorie to nejsou, jenom fakta. A podle Sputniku Arménie se případ týká tedy 4 dodavatelů a šifrovaná R1 je jedna z těchto osob. Tak, dokud je hlava režimu u moci, je chráněna prezidentskou imunitou. Podle vesti.ru jej ze zákona nelze ani vystýchat. Sázka tedy na to, že zůstane ve vězení navždy, ale nevyjde. Buď podle ústavy nebo po vyhlášení staného práva promlčecí lhůta vyprší. A poté bude případ R1, který je v současné době pozastaven kvůli vysoké hodnosti obžalovaného, tak by mohl být uvolněn. Skutečnost, že jeho nejbližší komplicové, jako je Jermak, Mindič a Černyšov, jsou již vyšetřováni, není to čistkou starých kádrů. Jde o shromažďování důkazů pro poslední úder proti němu. A pravděpodobně se o případu na jeho odložení bude ještě dále pracovat. Takže to je důležité, abyste si uvědomili. Nebudu taky ten článek číst, je to sakramensky dlouhé a nemáme na to čas, takže

0: To jen pro vás, jdeme se přesunout i už do Ruské federace. Ať to sviští po strništi, že jo. Tak, co to je? Nějaké mé staré vzpomínky. Tak, koukneme se do Ruské federace, i když ono to má zase přímé to propojení, dámy a pánové, s Evropou. Tak se na to jdeme kouknout. Opět vám to říkám a opět to tady bude. Jo, počkat. Svět se vrací do starých časů, kdy se vše řešilo silou a bez respektu k mezinárodnímu právu. Prohlásil tedy Sergej Lavrov. Máme ho tam vidět? Pana ministra? Máme. Tak, ještě to tady upravím, ať nám to tady takhle a... Tak je to dobře. No, ale s tím si furt musím jako hrát tady v online systému. Tak, co dalšího řekl tedy ministr zahraničí Ruské federace? Ukrajina provokativně útočí na obydné oblasti Ruska bez vojenských zařízení, to se děje celou dobu. Spojené státy se netají tedy touhou kontrolovat tranzit plynu přes Ukrajinu a část chtějí také od Evropanů odkoupit tedy samozřejmě Nord Stream a obnovit jej. Američané, ale to už se ví přece roky, co to bylo vyhozeno do vzduchu, že Američané pak půl roku na to přišli s tím, hele, tak my bychom to když tak provozovali. Nejdřív to vyhodíme do vzduchu a pak si to jako zalevno koupíme a budeme na tom vydělávat na obchodu Ruská federace, Evropská unie. Vždyť je to logický, ne? A to přece všichni chceme. Že už to nebude tak levný, protože provize půjdou amíkům, tak to už tady zase nikoho asi trápit nebude. Ale protože to řekl velký strejda spoza velké mláky, tedy velké louže, že ano, spoza oceánku, tak asi Evropané zase sklapnou a pojedou v tom. Tak, Spojené státy se snaží získat kontrolu nad spoluprací v ropné oblasti, kterou Venezuela dřívně vedla s Rosneftem, nebo s Rosneftí. To je samozřejmé, protože Venezuela má největší zásoby ropy na planetě Zemi, nebo na hrušce, na vejci, na placce, na kosočvěci. Mně to je úplně uřítí, jaký tvar má Země. Takže to je důležité, tedy planetera, proto planeta, tera, ale to je jedno. Tak zkrátka proto unesl, nebo nechal unést, nebo administrativa nechala unést venezuelského prezidenta Nicolase Madura, že ano, a pak si tam nechali tam jako tu Dilmu Rousseffovou, jakože teda jo, dobrý, a když budeš držet hubu a krok a budeš to dávat nám za prachy, tak to nějak půjde. No, a ono to nějak jde, že jo? Zase, síla. Trumpova administrativa se již sama, nikoli v rámci Bidenova dědictví, snaží ekonomicky potrestat Rusko a škody způsobené konfliktem v Perském zálivu na globální ekonomice pravděpodobně do roku 2026 se nenapraví, i kdyby byl tento konflikt nyní zastaven. Světová energetika utrpí nesmírné škody, pokud vypukne konflikt v Bab el-Mandebském průlivu. To jsou sdělení. Samozřejmě, ale vždyť jo, to jde, to je další cesta, neustále to budu opakovat, další cesta k velkému resetu, ke zničení ekonomiky Evropy, tak, aby jsme byli totálně v řiti. A byl tady jenom skanzen. Pak se začnou bouřit ti, nebo ty miliony, jichž jsem byly narvány od roku 2014-2015, že ano, pod rouškou migrace a musíme pomáhat a wir schaffen das, my to zvládneme. Tak, ty se začnou bouřit a začnou se měnit hranice, přesně jak Barack Obama predikoval, nebo říkal, že to je velké přání Spojených států, kdy to bylo v roce 2011-2012, no. Že vzniknou v Evropě nové státy s novými jazyky a v nových územích, v nových hranicích. Takže evropský islámský chalifát je tady stále na pořadu dne. to nikam nezmizelo. No už ale my se přesuneme dál, koukneme se ještě v Ruské federaci, tady jsou nějaký grafiky, že ano, nějaký žížely tady lezou, tak se na to koukneme. Ruské LNG, tedy zkapalněný plyn, láme rekordy. Ale kam? Západní Evropa je znovu na plynové jehle, ale nám z východu Evropské unie budou ruské energie zakazovat? Takoví jsou to spojenci, ti západáci. A jak jsme hloupí, že se nepoučíme z historie? Dovoz tedy ruského zkapalněného zemního plynu LNG do Evropské unie dosáhl nového maxima a k dosažení plánu Bruselu postupně omezovat závislost na ruském plynu, tak se to nějak míjí. V prvním čtvrtletí letošního roku, tedy 2026, vzrostl import ruského LNG do Evropské unie o dalších 16%. Na příští, nebo pardon, za první tři měsíce, leden, únor, březen, že ano, roku 2026 Evropa překonala čtvrtletní rekord v nákupech ruského LNG, především díky dodávkám do Francie, Španělska a Belgie. V loňském roce zaplatili země Evropské unie za ruský plyn, tedy z plynovodů, skoro 6 miliard euráčů a dalších skoro 7 miliard za ruské LNG. A tak válka na Blízkém východě, přitom závislost Evropy na dvou největších dodavatelích LNG, což jsou USA a Ruská federace, tak se to jenom zvýšilo. Podle Žalerma Karoviče. Energetická krize roku 26 ukazuje, že dokud se evropské země rozhodnou spoléhat se na plyn, musí zároveň přijmout i geopolitická rizika, která s tím nevyhnutelně souvisejí. Takže nám budou říkat, že se máme odstřihnout. My tady nesmíme mít levné, stabilní na dlouhodobých smlouvách zajištěné dodávky energonosičů, uhlovodíků, mine Polsko, Česko, protože jsme koncentráky, Slovensko a další. Ale to tvrdý jádro, ta první rychlost Evropy, my jsme dvojka, anebo počkat, dvojka je vlastně vyšší rychlost, tak já teď nevím, jak to je, pak budou ještě trojky a čtyřky rychlostní státy, tak o tom to zkrátka je, aby to tvrdé jádro rozhodovalo. I proto tedy federalizace, i proto se snaží uchopit tedy Evropská komise díky von der Leyen, nebo přes ní všechno zrušit právo veta a tak dále a tak dále. Dík už je to do očí bíjící. Ne, kapučíno ti nedám, kapučínko je moje. Tak, jdeme se kouknout na Marii Zacharovou. Tak, co, tady je tedy Zacharová, tak jak by to správně rusky mělo být, že ano. Tak, ale jelikož, nevím, kdo to překládá na stránkách velvyslanectví Ruské federace na ve Slovenské republice.
1: Slyšel společnost stresu Volodymyra Zelenského.
0: Překládáno Zacharová. Tady je tedy Zacharová. Tak, ale tak by to tedy mělo být správně. Maria Zacharová tedy reagovala na Merce, který se chystá pokárat Roberta Fica za jeho cestu do Moskvy na den vítězství. A německý kancléř zdůraznil, že Evropská unie oslavuje Den Evropy a uvedl, že Fica čeká rozhovor o návštěvě Moskvy. A Mariuška nám k tomu řekla, nebo skázala tomu Kašparovi německému. Nebyl by žádný den Evropy bez vítězství sovětského lidu. Byl by to jeden velký koncentrační tábor s plynovými komorami, kdyby samozřejmě rudá sovětská armáda nestrestala tyto zmetky, a když už teda bylo vyhrožováno přímo amíkům a Britům, že pokud nevstoupí na evropské území a nebudou osvobozovat společně, takže sovětské jednotky dojdou až ke kanálu La Manche, tak pak teprve se amíci z Brity rozhoupali a šli nám udělat dende a vy se na to můžete koukat v krásných filmech a můžete to obdivovat a můžete koukat na Zachraňte vojna Ryana a na další ty kraviny. a můžete koukat na hrdinství amerických vojáků, třeba, jak se to jmenovalo, Bratrstvo neohrožených, seriál HBO, že jo, a nebo se můžete kouknout právě zase na film Hanební parchanti, Pankharti. Který je sice hodně nadnesený, ale. Já o žádné takové jednotce nevím. Zkrátka je to výmysl. Ale tam je to dobře podáno, tak se na to koukněte. Já bych se na to taky mohl zase po letech kouknout, Hanební Pankharti. To bylo docela dobrý. A kdyby to takhle dělali všichni, kdyby je označkovali tím hákovým křížem, kudlou na čele, tak jak to udělal Brad Pitt tomu zmetkovi na konci, to by bylo něco jiného. To by se těžko pak ukrývali pod akcí Paperclip 40 000 nácků do USA, do celého světa, Latinské Ameriky a tak dále. No ale jdeme se kouknout i dále. Koukneme se na DKX, tedy Dannyho Kolára. Jdeme se na něj mrknout. Něco tady taktéž od něj mám. A proč jsem to dal do světové... Z gay ropy vlastně nemáme nic, protože jsme ji vlastně prolezli s Ruskem a s Ukrajinou a i s námi. Takže jako přímo, jako tady citovat nějaký vemena zase z Evropské unie, Kaju Kalas nebo tu von der Leino, von der Pfizer, to asi nemá cenu. Tak, zamyslete se nad tím a porovnejte tyto věty s tím, co žijete... Popřemýšlejte, co si zdá si toto náhodou neděje i s vašimi dětmi. Nemějte tedy zábrany přiznat si chyby a nejsou to nejsou chyby, jen tedy nášlapné miny, které vám nastavil systém, nebo spíše nastrčil systém, který chce vaše děti a vaše území cikyné, ty kráso jedna. Peníze, majetky, školy, kulturu, všechno. Chtějí vám sebrat všechno, nám chtějí sebrat všechno a my se bojíme o tom hovořit, protože tomu nemáme svobodu slova, píše Danny Kolár. Takže oni ve skutečnosti nechtějí dostat vás. Oni potřebují udělat konečně jednu velkou, ráznou, hrubou čáru a kompletně převzít moc. To je už je New World Order. A na to potřebují tedy úplně novou generaci. Takovou, která se nebude ptát na nic, která nebude nic pochybňovat. Generace, která bude odcizena, ukradena od svých rodičů, nebo svým rodičům po česky, která bude úplně závislá na autoritách, která se bude řídit výhradně jen umělou inteligencí. Oni nepotřebují mě ani vás, oni chtějí všechny vaše děti a my jim stojíme teď v cestě. Proto jsme problém. Jejich čas tedy přichází a děje se to už teď a my jim to umožňujeme naší zase pasivitou. Píše Danny Kolár, víte, že byl propuštěný z té roční, skoro roční vazby cyklinku, ale takhle ne umí herdek. Takže to je důležité si uvědomit. Vy, abyste si to uvědomili. Když máte i ten Instagram, pokud se zajímáte, řekněme, o konšpiračné teorie, pokud sledujete třeba s Nikolase Halšera, že ano, medika amerického, nebo Petra McCallua, a nebo spousty dalších, tak už vám ten algoritmus nebude házet nějaký instaštětky a takovýhle kraviny. Ne. Už vám bude házet algoritmus přesně tady ty věci, které chcete vědět. O grafenech, co způsobují. Spike proteiny, co způsobují z vakcín. Že jsou zničeny a mluví o tom přední italský patolog. Že všechny, které pitval, když měli tečku za zobání, chorťák vajrusákem vakcínou, C19, takže mají úplně na kaši šišinku podvěsek mozkový, jo? Úplně rozdrcenou. A tam, to je to přece centrum, když se koukněte, tam možná někde sídlí, ne duše nebo vědomí, tam možná dostáváme, to je ten přijímací signál, nebo přijímací zařízení, kde máme získávat tu intuici, kde jsme možná propojeni s těmi dalšími těly astrální, já nevím, kolik jich vlastně všechno je, jestli jsou tři ještě nebo pět, to je zatím úplně jedno, to pak musíte zkoumat každý zvlášť. Tak, že to mají úplně na kaši, ti lidé. A on z toho obvinuje spike proteiny, tento člověk. A když si tady dáme Martinovo e-mail, koukneme se na první stránku Peter M. McCullough, je Yamaha samozřejmě, protože motorky jsou motorky, že ano, tak se na to koukneme, jsou to zase defocal points, prosím, šup, ono nám to nabídne překlad, ono to i přeloží Hantavir, iluze přesnosti, molekulární diagnostika hanťáka virusáka, že ano, a spousty dalších, takže jako můžete studovat. Že to je další podvod, už je snad každému jasný. Komu ne, tak tomu ani není tak nějak pomoci, no. Tak se koukneme přímo k ním na stránky, že ano. Co tady máme? 23. květen, to je loňský rok, to nás nezajímá. Před 13 hodinama informátor ze CIA. Původ covidu utajovali vysocí manažeři CIA a DNI a doktor Fauci. 20-letý veterán zase ze CIA potvrzuje, že Fauci a CIA záměrně, co? Zase lhali, tajili původ covidu v laboratoři. Takže všechno tady najdete. Jo? Smrtelné chyby WHO, za hranicemi porušení, zkrocení hrozby hantaviru pomocí favipiraviru. Co to je? Jako je tady toho hodně, jako to můžete odebírat vy a můžete to sledovat. Nemusíte třeba si zakládat tedy Instač a další věci. Můžete sledovat Defocal Points. Jo? Můžete spousty dalších. Takže tam se můžete koukat. A ještě tu mám něco, Akta X, to je myslím ze Slovenské republiky opět. Takže asi budu zase tlumočit simultánně. Tak se na to koukneme. Bill Gates představil plán globálního digitálního zotročení s tím, že vaše identita i moje bankovní účet a tělo se musí spojit nakonec v jedno. Před publikem složeným ze světových lídrů a technologických magnátů vyzval samozvaný globální car v oblasti zdravotnictví, de Bill Gates, otevřeně tedy k úplnému propojení biometrických digitálních identifikačních dokladů, osobních bankovních účtů, platebních systémů, monitorování zemědělství a centralizovaných zdravotnických záznamů a prezentoval to jako nezbytný pokrok pro bezpečnost a zdraví lidstva. Tak, no neberte to, dík je to tak skvělý, že jo? Co vy na to? Digitální koncentrák, když na to upozorňuji jenom já, už takové roky, že to chystají propojit. A že na to máte knihu. Dystopickou, scifárnu, vědeckou fikci. Limes Inferior od Januše Zajdela. Už jste si ji sehnali? Za pár kaček? A načetli? Limes Inferior. Tedy to je stav limitní rovnající se skoro nule, nebo prakticky nule. Limes Inferior by to mělo znamenat. Na konci se to rozbíte a vůbec rozuzlení té knihy. A Daniuška nám tady chrápe, chudinka, já tady na ní svítím, nedopřeju jí kouska klidu, tak já to zhasnu, abych na ní nesvítil. Tak už jsme stejně na konci pořadu. Hol budu mít ten teď víc odsvícený obličej od toho přísvitu kamerky, ale nevadí, nejsme v televizi, mě to je úplně. A můžu to klidně vypnout tu kameru, kdyby to někomu jasně vadilo. Takže pojďme se na to kouknout, jo. A fakt tu knihu Limes Inferior vám doporučuji, levneknihy.cz, to mají tamhle nakladně nějakou pobočku, a asi kdekoliv po republice jsou rozmístěny v těch obchodních takových těch centrech a krávovinách, mají asi pobočky, tak se na to zeptejte. Většinou to mají v šuplíku. Jo, na tu knihu se musíte zeptat. jako jsem to udělal já. Koupil jsem jich tenkrát 6 nebo 7, dovezl jsem je na sraz, no, a stěží jsem uchoval jednu, abych ji měl doma. Ale fakt vám ji doporučuji. Limes Inferior. Tak, také bych vám mohl doporučit samozřejmě knihu. Teď si někdo psal, jestli tady stále ještě. Ano, stále tady samozřejmě jsou knihy, abyste se dozvěděli o pozadí druhé světové války, jak to všechno probíhalo, tak stále tady mám knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Samozřejmě tu mám i další knihy, že ano. Státní symboly a státní suverenita, to je od vnitřního prediktoru svobodně sociálně spravedlivé Rusy a další. A jdeme se kouknout na další, co Gates říkal. Další oblastí, ve které Indie vede, ale do jejíž rozvoje se můžete zapojit i vy všichni, je digitální veřejná infrastruktura, řekl tedy Gatesů účastníkům setkání. Žádná země, pokračoval, není schopna vyplácet státní dávky a distribuovat je tak efektně a účinně jako Indie. Člověk by očekával, že to budou dělat bohaté země, ale ve skutečnosti tomu tak není. Tato základní struktura, která začíná identitou, bankovními účty a platbami, je tedy naprosto zásadní. No a pokračoval tedy a s patrným uspokojením popisoval, jak se tento základ v uvozovkách totálního digitálního ostrovství již rozšiřuje do všech oblastí lidského života. Jdeme na něj dál, na Vykuka. A tak v rámci této návštěvy nyní sleduji, jak se tato základna rozšiřuje. Rozšiřuje se v zemědělství prostřednictvím profilů zemědělců, abychom pochopili, co potřebují a mohli jim poskytnout poradenství. Rozšiřuje se o zdravotní záznamy, abychom mohli lidem pomáhat nejen s infekčními chorobami, covidák a hanťák, ale také s výzvami, které nás čekají v budoucnosti v souvislosti s nárůstem neinfekčních onemocnění. A rozvoj těchto digitálních platform nám pomůže řešit i klimatické problémy. Takže je zde prej překlad pro ty, kteří se stále drží svobody. Abyste tomu rozuměli, každý občan bude redukován na jediný sledovatelný datový uzel. Vaše biometrická identifikace, tedy vaše peníze, nákupy, vaše lékařská anamnéza, výnos vaší třeba firmy nebo podnikání, anebo jenom výplata, vaše strava, vaše pohyby a vaše uhlíková stopa, to vše bude sloučené do jedné neporušitelné, řekněme, účetní knihy, kontrolované vládami a jejich soukromými partnery. To je čistý fašismus, dámy a pánové, korporátní. Kritici tento objev, nebo také Mussoliniho fašismus, kritici tento projev tedy okamžitě označili za dosud nejvýraznější podporu globálního technokratického panoptika. Takže pod záminkou pomoci zemědělcům a boje proti nepřenosným nemocem a klimatickým problémům by systém, za který se Gates zasazuje, poskytl úřadům a korporacím, to bych potrhl dvakrát, takže ještě jednou, korporacím přehled v reálném čase o tom, co kupujete, co jíte, kam chodíte a zda vaše tělo splňuje jakékoliv ukazatele, které v daném týdnu prohlásí za zdravé anebo udržitelné. Tak, kolik máme natočeno? Hodina a 4 minuty. Já si myslím, že by to mohlo stačit, dámy a pánové. Článek je samozřejmě delší, vy si ho na aktax.cz najdete, je z 12. května. Abyste to mohli šířit, načíst, vzdělat se, že ano, protože nelze to jenom rozposílat, lidi musíme varovat. No. Jak z toho ven? Je cesta, jsou cesty. A nechci končit špatně zase tady tím světovým koncentrákem digitálním. Je to zkrátka varování. Když profesor Petr Staněk vás varoval 1000krát a říkal, že buď se probudíme a změníme ten systém, já to tady mám. Jsou to 3 minuty. Pardon, musel bych to tady zase dohledat i video, mám to samozřejmě, když tak přichystáno zvukem, ale to není takové ono, tak museli bychom to tady najít někde na YouTube. Tak počkejte. Tak Martin to stejně na YouTube asi nahledal, vyhledal. Takže tady máme profesor Staněk. Svíť, tak potřebuju svítit. Profesor Petr Staněk. Píšu dobře? No, píšu blbě. A ještě to mám kurzor, takže vidím kulový. Martine, změna systému. Změna systému. Ono to už je několik let staré. To není ono, to není ono, to není ono, to není ono, to není ono, to není ono, to taky není ono. A já to tady zkrátka teď nenajdu. Ale vím, že jsem to někde vyštrachal a vím, že to tady mám, ale vím, že taky je problém to nacpat do toho vysílacího pořadu. Protože bych to tady... Zkrátka Petra Staněka, profesora inženýra Petra Staněka, CSC, kandidáta věd, vám doporučuji. Doporučuji všemi. S pěti hvězdičkami. S pěti. Pravidelně jednou za měsíc vychází tak dvouhodinový povídání a odpovědi na otázky u Peti Bureše. Profesor Staněk a další. Takže se nám na to taky můžete kouknout, jo? Ale tu změnu systému, já to teď nenajdu. Dám si za úkol, že to do příště najdu. A budu to pouštět i obrazem. I když ten zvuk je taky, no, jako... Tam je důležité, co pan profesor říká, abyste mu naslouchali, ne abyste ho poslouchali. Proto já budu rád, když budu mít naslouchače a naslouchačky a nazírače a nazíračky. A ne, že budete poslouchat na slovo. Já chci, abyste měli otevřené oči a otevřenou mysl. No už, dámy a pánové, tak to tady necháme být. Nebudu to tady
2: dávat. Proti nás to, že... Splatili jste
0: se krásně. Děkuji za šíření, děkuji za sdílení, děkuji za podporu, ať už Svobodného vysílače, Studia Karina Odyssey, anebo tím, že dáte odběr a sledování, já nevím, co všechno, jak se tomu nadává na YouTube, ať tam zase tak moc kovaný nejsem, tak, abyste se na to mohli zadívat a vynadívat, a abyste to tady mohli, tady vidíte, bez cenzury, tak se na to tady poukněte, zatím je tady 19 odběratelů a jsem je za ně stejně rád. Už někteří píší, tak jsem jim tady takéž to odpovídal, nějak neuměle, taky v tom ještě moc kovaný nejsem. Tak zkrátka, takhle se to má. A tady můžete samozřejmě hledat, aha, já nejsem přihlášen, tak počkejte, já nejsem přihlášen. Můžete samozřejmě hledat na studiu Kadaň tady na Odyssey, čekejte, já vám to tady dám, nahrávky, to je stránka mého kanálu, na mojí kanalizaci se tady můžete kouknout, tady už mám 2500 sledujících, takže za ty též děkuji. No už, dámy a pánové, toť už opravdu vše, mějte se krásně a zase něco pro to dělejte, jak říká Martina Kociárová, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Tak jo, a díky samozřejmě za podporu Filipovi, Pavlovi, Milanovi, co tady mám, Haně a Marii, ještě musím kouknout, jestli tam nejsou noví, nebo jestli se to nezměnilo, už jsem zase na to dlouho nekoukal. Tak, není, zkrátka ten text tady mám připravený už několik týdnů, takže když tak to zaktualizuji. Tak jo, díky moc, mějte se krásně, děkujeme za podporu, abych mohl vysílat i dál. A vydávejte tedy odběr, ať už na YouTube, nebo o to vás poprosím, nebo na samozřejmě na Odyssey. Mějte se krásně a zdravím vás. Co dáme za rozlučku? Nevím, nic, znalosti taky ne. Půjčovnu. A tak si dáme půjčovnu. Tak jo, půjčovnou skončíme. Půjčovna
3: Mosa. Když všichni lžou,
0: zajímavý seriál.
3: Tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.

Nuž, již vás zdravím a vítám živě, jak pak tam můžete, tedy tady na svobodném vysílači CS, na odyssey.com, samozřejmě Studio Kadaň, a případně pak ze záznamu na YouTube vás zdravím a vítám. Studio Kadaň je nachystáno, Martin Marcián taktéž, a my se koukneme teď ještě v nějakých 49 minutách, se koukneme tedy na Němce, kteří nás chtěli vyhubit. Je to tedy z novin Inovace republiky, speciál příloha 1, vydáno 21.4. letošního roku 2026. Tak se na to koukneme. Je to velice důležité, tematický obrázek tady máte. Zmiňoval jsem to i v těch zprávách. Zprávy k dnešnímu datu jsou textově nachystány, ale zkusím je natočit asi zítra dopoledne a nacpat je do archivů, všude tedy, jak bez cenzury TV na YouTube, tak samozřejmě na Odyssey a i do archivu svobodného vysílače, abyste o to nepřišli, jelikož ale brž, protože dneska jsme byli na srazu poslů v Mělníku. No, jdeme se na to kouknout, je to zajímavé čtení, tak se koukneme na speciální přílohu k připomenutí česko-německých vztahů v období let 1939 až 1948. Já se jenom kouknu, jak jsem silný na hlase, asi bych se mohl přidat nebo se zvýším tady, jestli to půjde, nebo tady, Martine. Nuž, to je o té státotvornosti, o tom vlastně, o té suverenitě státu. Samozřejmě to má propojení na ten sudetoněmecký sraz v Brně, že ano, na který šlo 15 milionů, my se tady k tomu taky koukneme. Takže dokumenty, financování, projevy, knihy a kritické otázky k návratu sudetoněmeckého landsmanšaftu, setkání v Brně. No už jdeme na to. Chtěli nás vyhubit, to je z roku 1961, to je název publikace, která shromažďuje materiály o germanizační a represivní politice nacistického Německa. Dokumenty ukazují plány na poněmčení části českého obyvatelstva, deportaci či odstranění těch, kteří by se nacistické politice nepodřídili. S tím, že 80 let je krátká doba na zapomenutí genocidy a plánů na vyhubení Čechů, samozřejmě taktéž Moravanů a Slezanů a taktéž Slováků, protože jsme byli Československo. Krátká doba od genocidní politiky nacistického Německa vůči českému národu nesmí vést k zapomínání. V době rostoucích investic, politických tlaků a aktivit spojených se sudetoněmeckým landsmanšaftem sílí výzvy k otevřenému informování veřejnosti a k obraně bezpečnosti státu. Přesto dnes sledujeme, jak jsou některé dokumenty a fakta odsouvána z veřejné debaty, a chceme upozornit na plíživé politické a ekonomické kroky českých i německých aktérů, které mohou nepřímo posilovat zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu. O to naléhavější je otevřeně informovat veřejnost a chránit bezpečnost České republiky i jejího národa. Kniha tedy s názvem Chtěli nás vyhubit, vydaná právě v roce 1961 v nakladatelství Naše vojsko v Praze a editovaná historiky Václavem Králem a Karlem Fremundem, je sbírkou autentických dokumentů z období nacistické okupace a připomínat si složitou a často tragickou historii česko-německých vztahů je důležité, proto tedy, že právě zapomínání bývá prvním krokem k opakování starých chyb. Od období habsburské nadvlády přes devastaci českých zemí během 30leté války až po napětí po první světové válce a katastrofu let 1938 až 1945, kdy nacistické Německo rozpoutalo brutální okupaci a genocidu obyvatel Československa, se opakovaně ukazuje, jak rychle se politické ambice a ideologie mohou proměnit v útlak či násilí. Připomínání těchto událostí není projevem nenávisti, ale nutným historickým vědomím. Připomíná tedy cenu státní suverenity, význam mezinárodních dohod i nebezpečí nacionalistických projektů, které dokážou zneužít menšinovou otázku jako nástroj mocenské politiky. Kritická reflexe je důležitá i dnes,
kdy se občas objevují debaty o výkladu poválečného uspořádání, postupinských protokolů či Benešových dekretů. Historie ukazuje, že podobná témata mohou být zneužita k politickému tlaku nebo k reinterpretaci, tedy znovu přepovídávání, minulosti ve prospěch aktuálních zájmů. Rizikem není samotná přítomnost německé kultury či jazyka. Ty jsou přirozenou součástí, řekněme, evropského prostoru, ale spíše nekritické zapomínání historického kontextu a relativizace událostí, které vedly k tragédiím 20. století. Pokud by se minulost začala vykládat jednostranně, nebo se z ní vytratila zkušenost okupace, kolaborace a válečného násilí, mohlo by to oslabit historickou paměť společnosti a otevřít prostor pro nové konflikty o identitu, majetek či politický vliv. Proto je nutné o těchto otázkách mluvit otevřeně, kriticky a s vědomím celé historické zkušenosti. Dále je tady tedy Tomáš Garrigue Masaryk a Tajná obálka. Jo, tak tady jsou 3 minuty čtení. Aha, každé to má prý asi zhruba 3 minuty čtení. Tady ty článečky, 4 minuty, tak se na to koukneme. Němci jsou docela poctiví, ale kradou víc než Češi. Zní nadpis. Takže kompletní znění vzkazu přeloženého z angličtiny, jak ho Tomáš Garrigue Masaryk nadiktoval svému synovi Janovi Masarykovi. Tedy Tajná obálka Tomáše Garrigue Masaryka byla otevřena 19. září loňského roku, tedy 2025, tak se odhalil další kousek tímto historie. V přímém přenosu radiožurnálu se v Lánech rozpečitila Tajná obálka s dosud nezveřejněnými slovy Tomáše Garrigue Masaryka a podle odborníků dopis pochází již z roku 1934, kdy si Tomáš Garrigue Masaryk myslel, že umírá. Ve spolupráci s Národním archivem Český rozhlas přinesl tedy poselství od našeho prvního prezidenta. Ty jednotlivé věty jsou tady načarkovány s pomlčkami, s mezerami, tak to zkusím nějak dát dohromady. Jdem teda na citaci. Jsem nemocen, vážně nemocen. A to je konec. Ale nemám obavy. Vy pokračujte v práci. Víte jak. Musíte být opatrní. Pozor. Ale vy víte, jak se chovat, takže já už nemusím říkat víc. Jsem docela zbytečný. Maďaři, některých se zbavte, jinak nebude pokoj. 600 tisíc a dost. Němci, ať zůstanou s námi, jsou to podivní lidé. Dejte jim vše, co si zaslouží, ale ne víc. Hlinka je hlupák. Tehdy s Maďary udělal chybu, ale musíme mu odpustit. Musím zařídit svou smrt, udělají velký funus. První prezident a všechny ty hlouposti. Byl jsem stejně hloupý jako ostatní, ale udělají funus. Někteří lidé budou v pořádku. Máme dobré lidi. Bude to dobré, když zůstanete v klidu. Když jsou lidé utiskovaní a nesnesou to, ale když řeknete, že už utiskovaní nejsou a uděláte z nich portýry, pak jsou spokojení. Mají totiž uniformu a slouží do roztrhání. Celá filozofie i naší politiky. Češi jsou praktičtí, pracující, ale kradou. Němci jsou docela poctiví, ale kradou víc než my. Ale nech to být. Víš, můj drahý příteli, lidé jsou hloupí. Češi rádi funus. Nejraději mají funus, tak ať ho mají. Ten první, takzvaně první prezident, to můžeš využít a prodat. To udělej, protože si budou myslet, že první prezident pil kohoutí mléko. Když jsou lidé tedy nevzdělaní a hloupí, moc s tím nenaděláš. A lidé se bojí smrti, ale nic strašného to není. Jen si musíš koupit nové šaty. To je vše. A funus je nade vše. Mají funus a hned jak funus skončí, tak se namažou a už zase jsou šťastní. Lidé jsou rádi hloupí. Nijak jim to neusnadňujte. Hádejte se a hádejte a pak kofta je dobrý.
Je tady poznámka: Kamil Kofta, významný český historik a diplomat, spojovaný s tragickým obdobím mnichovské krize v roce 1938. Poníž rezignoval, zapojil se do protinacistického odboje a v roce 1944 byl zatčen a na následky věznění v Terezíně v srpnu roku 1945, tedy už po osvobození, zemřel. Nebyla to mnichovská krize, byla to mnichovská zrada. Tak, toť moje poznámka. Ještě se tady koukneme na Edvarda Beneše, to je z jeho projevů. Projev tedy po odsunu Němců. Cituji. A já to tady někde mám v počítači, ale to je jedno. Já mám to tady zvukově, ale tak si to dáme ode mě. Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet a udržíme jej. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj. Život byl vždycky bojem a bude bojem stále. Za chvíli, za rok, za 2 léta, za 4 léta, za 5 let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. A znovu říkám, nehořím pomstou. Nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat. Ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám začnou vypočítávat, co všechno, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili, a že chtějí takové a takové odškodnění, to jim musíme hned odpovědět. Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všechno to, co jste zde za protektorátu vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všechno to, co jste zničili, do posledního grejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část toho máme také vám nebo těm lidem povolit, prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské a tak, tak my ji musíme ukázat a zeptat se jich, já jsem si to zase složil, aby se mi to dobře četlo, zeptat se jich, co já jsem vždycky za války říkával, Angličanům a Američanům říkával, cituji, myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde našim obojím na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem dom? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé. To je tedy originální projev doktora Edvarda Beneše. Je zde tedy QR kód, který si asi můžete naskenovat a můžete si to pustit. Nebo jestli je to text, nevím, ale říkám, já to tady mám v originálním znění. Mám to tady v počítači. A další článeček, krátkej, přijde brzo chvíle, kdy se němečtí viníci budou očišťovat před světem. To je z projevu prezidenta doktora Edvarda Beneše na sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů, konaného v Praze 14. prosince roku 1945. Cituji. Žádný z vás nezadal k útoku jejich tak té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny. Na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedícího početně velkého národa. Ale nejen to, přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit.
až tyto své nové lži budou přednášet. Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máme všechno znamenat a povědět, co jste zažili, tedy ti političní vězni, ve svých věznicích a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní. Neboť na válku z let tedy 1938 až 1945 se nesmí nikdy zapomenout. A že začnou, o tom buďte přesvědčeni. Tak, to je první stránka. I když ještě tu máme něco taky tady s těma QR kódama, prohlášení vlády teď České republiky. Schválení rozšíření ochrany německého jazyka na území České republiky. Takže Česká republika se zavázala k implementaci 35 ustanovení o financování z části 3 charty ve prospěch Němců. Ty platí v 8 okresech Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, všechny tedy v Karlovarském kraji, pak Liberec za Liberecký kraj, Ústí nad Labem za Ústecký kraj, Český Krumlov za Jihočeský kraj, Opava za Moravskoslezský kraj, Svitavy za Pardubický kraj. Jedná se o historický okamžik, protože v bývalém Československu od roku 1918 ani v České republice nikdy nebyl předtím přijat zákon specificky zaměřený na všestrannou podporu němčiny. Zdroj je tedy nejspíše německý Landesecho, časopis Němců v České republice z 5.3. roku 2024 a více pak se dočteme asi v další části na straně pak 7. Tak a bavorskou vládu to máme. Na spíše politickou akci Němců v Brně vyčlenila 850 tisíc euro, tedy zhruba 21 milionů korun českých. Formálně jde tedy o akci občanského spolku Sudetendeutsche Landsmannschaft, které sdružuje Němce vysídlené po druhé světové válce a jejich většinou nacistické potomky. Peníze mají pokrýt část nákladů na organizaci akce. Sjezd Němci pořádají ve spolupráci se sdružením Meeting Brno. Ačkoliv je prezentován jako setkání spolku sudeckých Němců, akce má výrazný politický rozměr. Pravidelně se jí účastní bavorský premiér i další politici. V bavorském státním rozpočtu existuje dlouhodobá kapitola na podporu sudetoněmeckých institucí a projektů Einzelplan 10 a z těchto prostředků, spravovaných hlavně Ministerstvem práce a sociálních věcí a institucí Haus des Deutschen Ostens, tedy asi jako dům východních Němců, se financují tedy různé aktivity sudetoněmeckých organizací, včetně jejich veřejných akcí. Je zde zase odkaz, takže asi si tam můžete pak prokliknout přes mobílek, ke komu se tyto noviny dostanou. Nuž, otáčím, jak slyšíte, šustím. Miluju to. Ale nedá se nic dělat. Hold, aspoň vidíte, nebudu číst z nějakého monitoru, zkrátka takhle krásně to tady našustíme. Vypadni cikine, cikin mi chce dožrat večeři a to se teda nestane, tu si budu bránit, zuby nechty. Tak, postupuňský protokol určil poválečnou mapu Evropy. Zahraniční vztahy Spojených států, diplomatické dokumenty, Berlínská konference, Postupimská konference, rok 1945, svazek druhý, spisy L, lomí T, číslo 1383. Protokol tedy o průběhu Berlínské konference. Jdem se na to kouknout. Tak, počkat, já to tady ještě přehodím si. Zavčoval bych se napil a jdeme na to. Tak, v Berlíně se psáno tedy 1. srpna léta páně 1945. K dokumentu je připojen schválený protokol Berlínské konference. Je tam samozřejmě Josef Vissarionovič Stalin, Harry S. Truman a C. R. Attlee. To je tedy asi za Brity.
byl v postupimi v srpnu roku 1945. Na konci tedy druhé světové války se v německé postupimi, to je okrajová část Berlína, uskutečnilo jednání, které zásadně ovlivnilo podobu poválečné Evropy. Postupimská konference konaná od 17. července do 2. srpna roku 1945 v zámku Cecilienhof přinesla rozhodnutí o budoucím uspořádání Německa, o nových hranicích ve střední Evropě a o přesunu milionů obyvatel. Jednání se zúčastnili představitelé tří vítězných mocností, prezident Spojených států amerických Harry S. Truman, sovětský vůdce Josef Vissarionovič Stalin a britský premiér Winston Churchill, kterého ale během konference po britských volbách vystřídal Clement Attlee. Výsledný dokument byl pak podepsán právě 2. srpna roku 1945. Hlavním cílem konference bylo vytvořit takové podmínky, aby se Německo po porážce nacismu již nikdy nestalo hrozbou pro světový mír. Spojenecké mocnosti proto přijaly zásady známé jako program 4D, demilitarizaci, denacifikaci, demokratizaci a rozbití velkých průmyslových kartelů. Americký prezident Harry S. Truman tehdy prohlásil, cituji, naším cílem je vytvořit takové podmínky, aby Německo již nikdy nemohlo ohrozit mír světa. Konec citace. No a britský premiér, tedy už ten nový Clement Attlee, zdůrazňoval potřebu zásadní proměny Evropy. Cituji. Evropa musí být po této válce přestavěna na nových základech, které zabrání návratu militarismu. Konec citace. No a sovětský vůdce Josef Vissarionovič Stalin během jednání opakovaně zdůrazňoval bezpečnostní hledisko, když říkal, cituji, musíme zajistit, aby Německo už nikdy nebylo schopno rozpoutat válku. Konec citace. Jedním tedy z nejvýznamnějších rozhodnutí konference bylo rozdělení Německa do 4 okupačních zón. Správu země měla řídit Spojenecká kontrolní rada a jednotlivé části Německa připadly pod správu Spojených států, Velké Británie, Francie a Sovětského svazu. Konference zároveň rozhodla o zásadních územních změnách. Polsko získalo německá území až k řece Odře a Nise, čím se německá hranice výrazně posunula na západ. Velký význam pro střední Evropu měl článek 9, Berlínské konference. Z více pak je na blogu Inovace republiky, zase je zde přiložený tady ten QR kód. No už jdeme se kouknout dál. Benešovy dekrety. Mimořádné zákony poválečného Československa a dnešní České republiky. Benešovy dekrety, tedy oficiálně dekrety prezidenta republiky, patří k důležitým právním dokumentům poválečných dějin Československa i dnešní České republiky. A já poznamenám, že i slovenské samozřejmě. Jde o mimořádné právní předpisy, vydané prezidentem Edvardem Benešem v letech 1940 až 1945, v době, kdy kvůli nacistické okupaci nefungoval československý parlament, a dekrety proto mají sílu zákona a zajišťují právní kontinuitu státu, dámy a pánové. Už víte, proč je chtějí zrušit? Je to přímo ohrožení státnosti státu Česká republika. Stejně jako ústy velezrádce Pepy Pavla Pávka, že ano, který to řekl teď někde v Litomyšli tento nebo minulý týden na tom setkání s obyčany. Asi to byly spíš ovčané, když ho tam neutřískali židlema. Nebo aspoň argumenty, samozřejmě. To je lepší, utřískat ho argumenty.

Vznik těchto dekretů souvisí s rozpadem Československa po Mnichovské dohodě v roce 1938 a následnou okupací nacistickým Německem. Československá vláda tehdy odešla do exilu, kde pokračovala ve své činnosti a snažila se zachovat právní existenci státu. Protože nebylo možné svolat parlament, začaly se zákony vydávat formou prezidentských dekretů. Návrhy jednotlivých dekretů nepřipravoval přímo prezident Beneš. Texty vytvářela ministerstva exilové vlády, která je po projednání předkládala prezidentovi k podpisu. Tady máme napsáno. Tak. Já jsem to skončil. Dekrety podepisoval prezident republiky a spolupodepisoval je předseda vlády nebo příslušný ministr. Obsah dekretů je široký. Některé upravují obnovu státní správy a právního systému Československa. Další se zaměřují na trestání kolaborantů a válečných zločinců, například tedy zřízením mimořádných soudů. Důležitou oblast představují také majetkové změny, zejména konfiskace majetku osob považovaných za nepřátele státu a následné znárodnění některých podniků. Některé dekrety řeší i otázku státního občanství. Například dekret číslo 33 z roku 1945 sbírky zákonů, který upravuje ztrátu československého občanství u osob německé a maďarské národnosti, pokud neprokázali loajalitu k republice. S poválečnou situací souvisí také rozhodnutí vítězných mocností na postupimské konferenci v létě roku 1945, kdy Spojené státy, Velká Británie a Sovětský svaz zde schválili přesun německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska do Německa řádným a humánním způsobem. Toto rozhodnutí vytváří mezinárodní rámec pro poválečný odsun Němců z Československa. Samotný odsun však neprováděl jeden konkrétní dekret. Benešovy dekrety především vytvářely právní podmínky pro poválečné řešení, například tedy v oblasti občanství, konfiskace majetku a potrestání kolaborace. Společně s rozhodnutími spojeneckých mocností tak tvoří základ právního uspořádání obnoveného československého státu po druhé světové válce. Takže tady máme oficiální zdroje k Benešovým dekretům. Můžete se kouknout parlament České republiky a tam je archiv dekretů www.psp.cz/docs/la2vs/dek, asi jako dekrety lomí, tam to všechno najdete. Pak na ministerstvu zahraničních věcí, a to už tady nebudu dávat, když tak zkusím skopírovat ty odkazy do popisu pořadu. Tak, jo, tady se, jsme se odkazovali vlastně ještě v předchozím jsme se obraceli článek 13, tedy té berlínské konference, tady jsem to přeskočil, za to se omluvuji. Článek 13 a transfer německého obyvatelstva, i když ono to zkrátka všechno se navazuje a souvisí. Tři vlády, které posoudily tedy tuto otázku ve všech jejich aspektech, uznávají, že transfer německého obyvatelstva a jeho část nebo jeho částí, které zůstaly v Polsku, Československu a Maďarsku, bude nutno provést do Německa. Souhlasí s tím, že jakýkoliv takový transfer, který bude proveden, musí být uskutečen spořádaným a lidským způsobem. Jelikož příchod velkého počtu Němců do Německa by zvýšil břemena, která již spočívají na okupačních úřadech, mají za to, že Spojenecká kontrolní rada v Německu by měla tuto otázku především přezkoumat se zvláštním zřetelem k otázce spravedlivého rozdělení těchto Němců mezi jednotlivé okupační zóny. Pokud ukládají, nebo proto ukládají svým příslušným vládám, aby jim co nejdříve podali zprávu o rozsahu, v jakém již tyto osoby vstoupily do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby předložili odhady o době a tempu, v jakém by mohly být další transfery prováděny. Tak, ještě se koukneme na projev doktora Edvarda Beneše, je tady paměti, takže se koukneme na úryvky z knihy doktor Edvard Beneš, paměti, část 2, svazek 1, s názvem Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství, rok 1946.

0: 48 vydání v Orbis nakladatelství v Praze. Tak tedy, za prvé, ale v jaké situaci jsme byli od roku 1938 my? Nikdy nezapomeňte, co všechno jsem za boje o Mnichov dělal pro dohodu s vámi já. Co však pro nás tedy chystal Hitler z více než 80% vašich německých druhů z Čech a Moravy. Za jejich zástupce se vy i dnes pokládáte? Čím jsme to zavinili? Uvažte jen, že jsme od roku 1938 všecko protrpěli a jak jsme se bili o demokracii a o mír. A náš lid doma trpělivě nebo strašlivě trpí dál. Co nám teď Hitler a Němci z českých zemí dělají? I dnes, stále a denně? O tomhle všem se svět teprve po válce ještě dozví. Z toho je, moji drazí, jediný chladný, byť i drsný závěr. Spravedlivá odplata všech přímých i nepřímých, aktivních i pasivních viníků války pro poučení všem budoucím a definitivně se rozejít. Jinak by po této hrozné válce muselo dojít mezi našimi národy k neslýchanému masakru. Tomu můžeme a musíme stůj co stůj svým definitivním rozchodem zabránit. Jen tak budeme moci jednou, až na dnešní bolest zapomeneme, se zase jako sousedé sejít a každý ve svém novém domově bez hořkosti a v míru žíti dále odděleně jeden vedle druhého. Je zde bod dva z těchto pamětí? Vycházel jsem tu také ze zásady, že byla během války všeobecně všemi velmocemi přijímána, že totiž pokusy o minoritní smlouvy prováděné s pomocí Společnosti národů po první světové válce opakovány už nebudou, protože se neosvědčily a přímo nás zklamaly. Nás přivedli roku 1938. Jaká to byla nesmírná absurdnost až do Mnichova. Není tudíž jiného východiska, nežli pokusit se přesunujem obyvatelstva, prováděným pokud možno všeobecně, slušně a lidsky. Počet menšin v cizích státech co nejvíce snížit a zbývající zlomky menšinového obyvatelstva rozumným postupem asimilovat nebo mu nechat plnou vůli dobrovolně se vystěhovat, kam bude samo chtít. Pokud to pro toto obyvatelstvo bude to sice těžká krize, nějakou dobu trvající, bude to však pořád lepší a ličtější řešení než nové nelidské masakry v poválečných výbuších občanské války a brutální pomsty. A pak znovu další staleté národnostní boje. Jenž by byly stále se opakující překážkou sociálního a hospodářského pokroku lidstva. Ostatně i tento přesun se dá dobře řídit a usměrňovat a lze jej provádět za podmínek slušných a lidských. Bod 3. Celý náš boj o Mnichov víc než jasně dokázal, kdo to myslel doopravdy a komu nemůžeme a nesmí být přiznána dobrá vůle. Ve vrcholném a osudném boji za poslední války, v něm šlo doslova o život našeho národa, naši Němci dobrou vůli v ničem neprocházeli. O tom budou ještě publikovány další dokumenty, mezi jinými dokumenty Henleinovi o německých plánech s Čechy a českými zeměmi. Například dokument velmi podstatný, jenž je nejlepším dokladem, jak v uvozovkách dobrou vůli měli naši Němci k nám. Grundplanung se to jmenuje. Takový bude o tom konečný soud světové historie. Dále je tady ještě Beneš po Mnichovu, kdy bylo třeba německou otázku vyřešit definitivně. To je z exilového projevu v Londýně. Tak prezident Edvard Beneš tedy ve svém rozsáhlém projevu věnovaném odsunu Němců z Československa popisuje, že už po Mnichovu považoval česko-německou otázku za osudovou pro samotnou existenci státu. Podle jeho slov se problém netýkal jen národnostní politiky, ale přímo budoucnosti republiky. Cituji z tohoto projevu. Bylo mi jasno hned po Mnichově, že až jednou půjde o odstranění Mnichovské dohody a jejich důsledků, bude muset být řešena zásadně a definitivně pro náš stát také otázka menšinová a speciálně otázka našich Němců, uvedl Edvard Beneš. Prý tedy ve svém vystoupení připomíná, že otázku německé menšiny promýšlel dlouhodobě už od doby před první světovou válkou a později opakovaně ji řešil tedy i s Tomášem Garrigue Masarykem. No a zásadní zlom podle něj nastal s nástupem nacismu a zejména po Mnichovu, který označuje za okamžik, kdy se osud československého státu spojil s nutností tuto otázku definitivně uzavřít. Beneš zdůrazňuje, že během války dospěl k přesvědčení, že pouhý návrat k předmichovským poměrům není možný. Řešení podle něj muselo být přijatelné i tedy v širším evropském měřítku a zároveň zabránit opakování budoucího konfliktu. Silně formulovanou pasáž věnoval Beneš svému rozhovoru se zástupci německé emigrace, jimž otevřeně sdělil, jaké důsledky bude mít pokračování česko-německého soužití po zkušenosti s okupací a terorem v protektorátu. Cituji. Z toho jsme, moji drazí, jediný chladný, z toho je, moji drazí, jediný chladný, byť i drsný závěr. Tedy spravedlivá odplata všem přímým i nepřímým, aktivním i budoucím viníkům války, pro poučení všem budoucím. A také definitivně se rozejít. Jinak by se této hrozné válce muselo, jinak by po této hrozné válce muselo dojít mezi našima dvěma národy k neslýchanému masakru. Tomu můžeme a musíme stůj co stůj definitivním rozchodem zabránit. Konec citace doktora Edvarda Beneše. Ještě tady koneček. Právě tedy v těchto větách Edvard Beneš spojuje československou politiku vůči sudetským Němcům s varováním do budoucna. Rozchod obou národů podle něj neměl být pouze aktem odvety, ale především pokusem zabránit dalšímu krveprolití. A dodává, že cílem nemá být trvalá nenávist, nýbrž oddělené soužití bez dalšího násilí. Jdeme na to, citace. Jen tak budeme moci jednou, až na dnešní bole zapomeneme, se zase jako sousedé sejít a každý ve svém novém domově bez hořkosti a v míru žít nadále odděleně, jeden vedle druhého. Konec citace. No a v závěru této části projevu Beneš připomíná, že odsun Němců z Československa byl nakonec mezinárodně potvrzen postupy na konferenci a celou kapitolu českých dějin tím označuje za uzavřenou a chápe ji jako důsledek mnichovské politiky i nacistické agrese. To je paměti Edvarda Beneše, jsou zakoupení na mplusv.cz. Je to normálně písmeny mplusv.cz. Tak, je tady kniha od Edvard Beneš, odsun Němců z Československa. Takže výbor z pamětí, projevů a dokumentů mezi lety 1946 až 1947, asi vydáno v roce 2002 společností Edvarda Beneše, je zde z toho citace. Cituji, naprostá nutnost, bez které nelze čelit antibenešovské a prosudecké propagandě, která již 30 let relativizuje tedy přínosy založení samostatného Československa a historicky zveličuje vliv Beneše a dalších na poválečném odsunu sudeťáků. Tento soubor archivních dokumentů jednoznačně potvrzuje Beneše jako konzistentního demokrata, který usilovně bojoval o poválečnou obnovu samostatnosti a zároveň limity jednoho politika v soukolí velmocí, etnických menšin a nacistických hrůz spáchaných v českých zemích v letech 1935 až 1945. Nuž, koukneme se na projev Brno Edvarda Beneše při cestě z exilu. Ten přednesl tedy 12. května roku 1945. Při své cestě z exilu do vlasti navštívil tehdejší prezident doktor Edvard Beneš mimo jiné města a samozřejmě i Brno. Jehož většina byla od nacistické nadvlády osvobozena Rudou armádou 26. dubna roku 1945. Jeden z nejtvrdších projevů, ve kterém Beneš prohlásil, že německý problém v uvozovkách musí být v republice definitivně vylikvidován. Tento projev na radnici v Brně je historicky často spojován s počátkem takzvaného divokého odsunu. Nuž a Praha, první oficiální projev po triumfálním návratu z exilu, to bylo 16. května roku 1945. A na Staroměstském náměstí v Praze, což byl první oficiální projev po triumfálním návratu z exilu do osvobozené metropole. Prezident zde hodnotil konec války, domácí i zahraniční odboj, Mnichov a nastínil poválečné politické změny a přestavbu státu. Existuje také dochovaná rozhlasová nahrávka z Českého rozhlasu. Více je tady na přiložených zase tady těch QR kódech. Tak, hele, nestihli jsme ani půlku, takže mám ještě do dalších hodin, kdy co načítat. Já se tady ještě kouknu, dámy a pánové, protože tady mám k tomu samozřejmě ještě spousty věcí, když to rezonuje naší společností. Je zajímavé, že se nesejde bezpečnostní nějaká rada státu, že ano, nic, krizový štáb státu nezasedne nic a neřekle tohle ne. Ministerstvo zahraničních věcí hnědnoucí, že nepošle jednoznačnou notu, tohle ne, rušíme, dělejte si to u sebe. Nikdo to pořádně neodsudí. Průšvih je, proto si s tím Bernd Posselt vytřel zádel, dámy a pánové. Průšvih je, že to ani neschválilo všech 108, to usnesení parlamentu, nebo parlamentu samozřejmě poslanecké sněmovny České republiky, že to neschválilo ta 108. Bylo tam snad jenom 78 nebo kolik jich tam hlasovalo pro to. Uvědomte si to, proto si s tím vytřel tady Vyžránek, si s tím vytřel zádel. Týdeník Echo, ale dámy a pánové, echo24.cz, je to z 30. června už od 2017, aha, tak počkejte, ale to bychom si mohli dát, kolik nám zbývá, já jsem chtěl ještě pustit písničku. Ne, to si asi dáme na příště, jo. On to, co to je, to jsou asi obrázky, nevím, ještě se mi to nechce načíst, že tady jsou nějaký debilní reklamy. Ta, hele, on je to docela dlouhý. Konrad Adenauer, že ano. Ten zmetek je do dneška čestným občanem města Liberec. Do prčic, to si to tam necháte líbit? Ještě jste to nezrušili? Takže Martin Weiss to psal 30. června roku 2017 na Echo 24. Proklik je funkční, takže je to super. Mýtus německé denacifikace a tady jsou fakta. To bude taky výbušný, já to tady musím uchovat. Doufám, že to zůstane tady. Hned to tady picnu, dovolte mi použít tento čas, hned to tady picnu do popisu pořadu, aby jsme to tady měli. Němci chtěli by nás vyhubit, že ta denacifikace vůbec nebyla tak provedena. Všichni jsme to viděli, když já vám tady přináším, máte to tady světofašismus pořad a máte tady nacistické kořeny Evropské unie. Máte knihu Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. Tam to všechno máte, že to hlavní prachy a všechno se točilo okolo zmetků, šéfů, z bank, Deutsche Bank, okolo IG Farben, ta byla teda rozbita, že jo, na jednotlivé, tedy aby to nebyl obrovský koncern a konglomerát. Tak to bylo rozbito. A dneska co? Dneska vám Bayer koupil před pár lety Monsanto, protože Monsanto už měl tak díky geneticky modifikovaným organismům GMO, tak pošramocenou pověst, že už proti tomu byly dnes a nebo každý rok celosvětové pochody, natočené filmy, Svět podle společnosti Monsanto. Máte to s českými titulky, jak se na to koukněte, abyste to věděli. A právě v té knize Nacistické kořeny bruselské EU pak máte, že většina těch zmetků byla zpátky hezky dosazena na svá místa. Většina z těch největších ksindlů si odsedělo pár let. a pak se vrátili a spokojeně tam žili v Německu. Samozřejmě to byli ti, kteří neprošli operací Paperclip. O ty už bylo dobře postaráno, o těch 40 tisíc. Takže se si to prosím vás uvědomte. Zase můžete dohledat. Banking with Hitler. Dokumentární film BBC, britské, British Broadcast Company, ale to nevadí. Tento film byl ještě dobrý. Dokumentární. Tedy obchodování, kšeftaření, bankování s Hitlerem. Tak se na to podívejte. A podívejte se na první díly. Ne, podívejte se na celých 10 dílů. Jak to nazvala Česká televize? Kontroverzních esejí režiséra Olivera Stouna. Takže se podívejte na americké století očima Olivera Stouna. Ještě to mělo jiný název a ten mi teď vypadl. Ale šlo o stejný seriál, akorát každá televize si to asi pojmenovala jinak. Jo? Jedno bylo americké století očima Olivera Stouna a to druhé bylo, teď nevím. To mě teď zapte, to fakt nevím. No ale nevadí, máme 57. Tohle to bylo o státotvornosti, tento pořad. A zase bude k doslechu v archivu Svobodného vysílače. Já vám děkuji za podporu Svobodného vysílače. Bude v archivu obrazovém i zvukovém Studia Karaň na Odyssey. Sice tam mám jenom ten jeden informační obrázek s reparacemi, s posltem a dalšími. A bude to samozřejmě na YouTube. A za to vám taky děkuji za tedy podporu. A abyste tam když tak přibývali trošku více, tedy sledující odběratele Bez cenzury TV. Tak, dneska jsem nenatáčel v tom mělníku, nechal se tomu volný průběh, měli jsme tam spoustu knih, zrovna tu super knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Od Nikolaje Viktoroviče Starikova, taky se jí docela dost prodalo kusů. Jsem za to rád, abyste si uvědomili, že zaděláno bylo už Versailleskou smlouvou po první světové válce a všemi těmi ekonomickými útrapami, které byly na Německo naloženy, tak bylo zaděláno na nacismus a byla to vlastně příprava už druhé světové válce, protože první nesplnila hlavní zadání, tedy zničit koloniální mocnosti, tak se to udělalo až druhou světovou válkou. To byl ten hlavní důvod, samozřejmě k tomu zničení likvidace 37 milionů slovanských národů, 37 milionů životů ze slovanských národů, abych to řekl správně, a 26 milionů z toho bylo ze Sovětského svazu. Národy Sovětského svazu, 26 milionů životů to stálo. Nás to stálo okupace, nás stála 365 tisíc životů Čechoslováků. První splátka válečných reparací díky pařížské úmluvě a konferenci byla splacena, takže Němci uznali dluh první splátkou, 4% nám necelá zaplatili. Takže ještě nám dluží 96 a kousek procent. Je to vypočítáváno, tady na obrázku máte 100 bilionů dolarů, teda korun, pardon, tedy složenka k reparacím. S Jaroslavem Novákem, který teď bude za chvilku následovat, se koukneme na další naníčení, tedy zdraví a životů lidí větrnými elektrárnami. A s ním jsme v prvním pořadu Národy nedej se měli, že by to bylo vypočítáno v měnovém zlatě 30 bilionů korun. 30 bilionů, tím bychom zaplatili dluh všem ksindlům, protože o dluh tady jde. Neustále vám to tady pouštím z filmu The International, abyste si to uvědomili. A další. Takže teď jsme probrali státotvornost a zachování České republiky. Vy přemýšlejte, jestli oslovíte, teď nevím, komu se to musí, poslanci, hej, to asi neudělají. No zkrátka, žaloba za velezradu na prezidenta, k který je rezidentem tedy pana Koláře, a ten je rezident Američanů a jejich zájmů národních elit, tak státních elit, aby jsme to měli takhle. Tak, už jsme tady, dámy a pánové, děkovačka, končíme, já musím ještě dohledat nějaký obrázek k těm větrníkům, koukneme se na porovnání opět zase s energetikem, inženýrem Jaroslavem Novákem, na porovnání tedy nesmyslných, neúčelných, neekologických větrných elektráren proti bezemisní, bezpečné a poměrně ještě čisté jaderné energetice. Tak, protože včera 15. května roku 2026 proběhlo nějaké slyšení v rozhlasovém paláci, nebo jak se to jmenuje, ohledně větrníků, a tam byla čistokrevná propaganda z ministerstev, tam nějaký dvouhodinový film, my se k tomu samozřejmě podíváme. Tak, jsou to důležité věci, jak zničit stát a jak když tak zničit i nás, vylikvidovat a znehodnotit tady všechno, přírodu a další věci. Tak, jdeme na to. Dám tady děkovačku a dáme písničku. Dimitri vám pustím a věrní zůstane. Tak snad vám neupadnou uši, snad vám neodstřelím vršek hlavy.
1: Vážení přátelé,
0: ale je to dobrá pečení.
1: Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

zase bych si mohl pomoci půjčovnou masa, ale už dneska zazněla jednou. Takže já vás vítám v dalším pořadu, dámy a pánové. Okupace energetického jádra Evropy. Protože ty větrné parky, ty akcelerační zóny, poprvé já jsem to zaznamenal ve Slovenské republice. Samozřejmě pak to přišlo z České republiky. Teď se mluví i o Německé spolkové republice, o Rakouské republice a o Švýcarské republice. Tak, na obrázku vidíte, je to asi generováno umělou inteligencí, větrné parky. Neútočí na hory kvůli elektřině. Útočí na ně proto, že hory jsou poslední baštou ticha, kde ještě můžete slyšet hlas své duše. Tady máte tu ty mapičky těch zemí, kde to má být zhruba umístěno, jak to má být zhruba velké. A zde se láme chléb, zde se rozhoduje, zda lidstvo zůstane napojené na živý zdroj, nebo se nechá uzavřít do ocelové klece mechanických parazitů. Zrovna i toto téma právě větrníky i zrovna ten sudetoněmecký Landsmannschaft se probírali i na poslech, takže tam byla o tom dost široká debata v Mělníku. Tak co tu k tomu máme? Každý, kdo vidí pravdu a mluví o ní, rozbíjí jejich frekvenční klec. Pravda se nedá zastavit. Živý zdroj nelze vypnout. Je tady od Anděla Alchiel, tedy od Pavly Alchiel Nešporové. S tím, že ty větrníky mají mít gigantickou výšku dosahující do ionosféry a sahající až do lidského podvědomí, to jsou ty infrazvuky a další. Infrazvuk, který devastuje přírodu, zvířata i právě člověka. Blokují tak tyto větrníky energetické brány a archivy naší paměti. A cílem je zlomit suverenitu a uzavřít lidstvo do klece. To jsou negativa. Zeleně je tady. Tato zem je knihovna totiž původního člověka. Hory jsou vysílače pravdy a svobody. A voda nám přináší informační zdroje s tím, že naše vědomí je klíčem k naší svobodě. Dobrý, ne? Je tady k tomu spousty textů, takže já nevím, kdy se mi ten Jarda ozve a ani teda vůbec nevím, kde jsme spolu byli naposled v kontaktu, jestli to bylo tady do vysílání přes Zoom, anebo jestli jsme jeli přes WhatsApp, tak WhatsApp jsem mu poslal, přijato, ale ještě si to nepřečet, tak nevím, kde je. A teď je průšvih, že bych tady musel číst to, co tady Pavla Nešporová Alchiel tedy napsala těm větrníkům. Musíte to chápat i takto, nejenom hmotně, že to všechno zničí, že ano, kolik tisíc kubíků, nebo kolik kubíků se tam vyleje železobetonu, který už pak nikdo neodstraní. V Německu se o těch nejvyšších těch větrnicích jedná teď, že by byly zařazeny mezi národní technické památky, tak aby nemusely být likvidovány, možná z toho sundají ty rotory, protože ty v tom větru se z nich odlupují mikroplasty a ty uhlíkatá vlákna a samozřejmě ty epoxidy, kterými to je napuštěno a další. A stožáry tam asi i z základy zůstanou a bude to prohlášeno za národní technickou památku. Tím se zastaví drahá likvidace a prakticky už nemožná. Nehledě na změnu fukání větru, že ano, v úplavu ten infrazvuk, že dosahuje až 40 km. Uvidíme, než se nám tady Jarda tedy přihlásí, protože já to tady u sebe mám, tak to ještě tady vytípnu. Obrázek vy vidíte. Ale já si tady zajedu, protože to včera bylo, že ano, o těch větrnicích. Tak my se tady koukneme. Já vám tady pustím, má to asi 4 minutky, kde to máme? Kde máme tu Lenku? Lenka je tady, Lenita Rabová. Já vám ji zkusím asi, počkejte, já vám ji zkusím dát i obrazem, abyste neřekli, že vás tady okrádám, že tady slyšíte jenom tedy zvuk, tak já to tady přenastavím ještě. Jo, ono to teď nejde, protože tady nemám nic nastaveno. Facebook, šup, Lenka už je zde.

0: Doufám, že se nejpozději uvidíme v srpnu na vlasteneckém setkání v Příčovech na zámku. Tímto děkuji samozřejmě zámecké paní. Zdali budeme pozváni a já jí musím napsat ještě e-mail do Příčov, tak neprve si s Příčovem uplzně, tady jsou Příčovy u, no, zdravé, zdraví z posázaví. No, teď mi to vypadlo. Byli jsme tam loni. Tak, jdem se kouknout na Lenku a já to, počkat, já to tady můžu zkusit. Ačkat, já Lenku ještě zastavím. Ještě ji tady upravím, aby se nám tady vlezla celá, aby to bylo dobré, aby to bylo vyrovnané skorem. Tak, přepínám Lenku a pouštím teď.
1: Tak, dobrý večer, krásný páteční večer, vážení přátelé a sledující. Já bych vám dneska chtěla sdělit svůj zážitek z veřejného projednávání změny územního plánu, který se týkal akceleračních oblastí, nově vytýčených akceleračních oblastí, a konalo se to dnes v Praze v Radiopaláci od 10 hodin. Já napřed vyjmenuji lidi, kteří seděli jako panelisté. Uváděla to paní Michala Hergetová, což je novinářka a redaktorka České televize. Musím podotknout, že občas její výstupy vůči lidem protestujícím proti tomu, co tam zaznívalo, tak byly velmi arrogantní a velmi pobuřující, a protože jsem seděla mezi lidmi v zadních řadách, tak jsem mohla vnímat i lidi přede mnou i kolem mě. Mimochodem, Radiopalác měl vytyčeno 1000 míst a všimla jsem si, že jenom ty boční strany nebyly úplně zaplněny, jinak hlavní sál byl zaplněný, takže si troufám říct, že v těch ranních hodinách, v těch 10 hodin, kdy to začínalo, tam bylo zhruba 850 lidí. Mezi panelisty seděl pan Josef Morkus, který je státní úředník pro Ministerstvo pro místní rozvoj, pracující v odboru územního plánování. Paní Hana Máchová, také z Ministerstva pro místní rozvoj, která se zabývá politikou územního rozvoje. Martin Daněk, též z Ministerstva pro místní rozvoj, odbor stavebního řádu, vedoucí technického oddělení. Pan René Neděla, ten pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde je vrchní ředitel sekce energetiky. Pan Jaromír Wasserbauer na Ministerstvu životního prostředí, je náměstek ministra. Pan Jakub Kotrla, ředitel Ústavu územního rozvoje. Paní Martina Kabelková, též Ústav územního rozvoje, oddělení územního rozvoje. Zdeněk Frélich, ekolog, pracující pro firmu Ekotoxa, Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny. Pavla Žítková, která se zabývá ekologickým poradenstvím a vyhodnocováním EIA. Simona Beránková-Jančí, pracující na Ministerstvu životního prostředí, vedoucí oddělení SEA. A Dušan Romportl, Výzkumný ústav pro krajinu. Toto byly panelisté. A ta ranní sekce začala tím, že se vlastně pouštělo video namluvené, které připomínalo to, jak vlastně ta změna toho územního plánu je. A zhruba půl hodině se lidé začali bouřit, protože lidé, kteří se o tuto tematiku zajímají, tak toto všechno mají načtené. Ty lidi si tam přišli a sjeli se ze všech koutů České republiky. Bylo tam mnoho mých kolegů ze strany pro i z Moravy. A tito lidé tam přišli se ptát. Přišli se bavit s těmi státními úředníky. A nechtěli tam poslouchat prostě nějaký dvouhodinový představování územního plánu. Mimochodem, představování, které bylo plné lží. A tím, že to pouštěli vlastně i online, tak ti lidé, kteří to poslouchali a třeba nevěděli úplně ty informace, kdyby byla konfrontace vlastně obou stran názorových, i těch pro akcelerační zóny a výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren,

0: ale i ty odborníci, kteří jsou proti. Proto tam došlo jakoby opravdu znepokojení už během půl hodiny, kdy lidé řekli, že pro tohle to se prostě nepřijeli. Že chtějí, aby si ti státní úředníci vyslechli vlastně podněty od těch lidí. Zhruba v poledne byla přestávka a teprve až ve 12.30 začala ta část, kdy se lidé mohli ptát. V ten moment už ten sál byl zhruba z jedna třetina lidí odešla. Byli z toho prostě otrávení.
1: Nuž, já teď tedy s dovolením stopnu tedy Lenku Taurabovou, asi bychom jí mohli vyspovídat i přímo. A slyšíte, že vyzváním inženýru Jaroslavu Novákovi, energetikovi, a mrkneme se právě na to versus na ten souboj větrníků proti jaderné energii, mírové jaderné energii, dámy a pánové. Tak, a to nevím, přes telefon jsme se slyšeli, ne? A teď mi to Jarda nebere. No tak, teď mi zase zničil plány. To je tak, to jsou tak kouzla živého vysílání. Máme tady zpoždění 12 až 20 sekund maximálně, dámy a pánové, to je můj operační prostor. Nejsem jako Česká televize, že mají minutové zpoždění, aby mohli v případě nouze vytípnout, třeba se jako tenkrát vytípli prezidentu Miloši Zemanovi zmínku v živém vysílání, vytípli o Bakalovi, že ano, o Divníkovi, nebo co on to je. Vyštudovaný nebo vyučený. Tak. No a teď mi to Jarda nebere, takže jsem v koncích, dámy a pánové. Tak já mu zavolám ještě jednou.
2: Halo.
1: Už se slyšíme.
2: Zdravím, už to je v pořádku.
1: Výborně. Já inženýr Jaroslav Novák, energetik, ještě jednou, dámy a pánové, já mu přeji hezký večer, vám též, také tady na Odysí, kdo sledujete živě, ani to nemáte popsaný dnešní pořad, takže dneska je to opravdu na hulvát a na rychlo. A já se Jardy hned zeptám, abych ho přivítal, byl jsi včera tedy ohledně těch větrníků kouknout se na to, na té demonstraci lží, jak to tady Lenka Tarabová popsala, nebo jsi to sledoval od někač vzdálí v poklidu domova?
2: Dobrý večer, byl jsem osobně přítomen a viděl jsem tam estrádu obrovských alibistických ministerských paňáků, kterých tam sedělo 12, s moderátorkou z ČT, bývalou nějakou Hergetovou, která byla spíš opravdu ostrá kopila a téměř nenechávala otázky plynout, jak by tazatelé chtěli. No prostě sehrané divadlo, bylo tam asi tak 50 policistů v celém, jakoby řekl, radiopaláci. No a ty dbali na to, aby si nikdo nic nedovolil. Bylo tam několik provokatérů od těch ekologických aktivistů, jak horují pro vítr, který neposílá účtenky a jak je boží. Prostě dokonalá scénka komediálního předvádění větrných škodlivých prokazatelů. Mimořádně i nebezpečných energetických zdrojů, jak pro elektrizační přenos, i pro
1: halo.
2: Dopadů. Snad funguje to, halo?
1: Jo, měl jsi chvilkový asi 3-sekundový, 5-sekundový výpadek, tak já.
2: Takže jsme se ptali. Jo. Halo, slyšíme to, nebo funguje to?
1: Někomu tam pípá telefon, ale já to nejsem. Takže někomu do toho...
2: Já taky asi... ne.
1: Ne, já tady slyším, jako by se tam připojoval další hovor, ale jedeme přes počítač, já jedu přes aplikaci, ty jedeš přes mobil, tak nevím, odkud se to tady leze. Tak to zkusíme takhle.
2: Tak doplním tedy, že jsme vyzvali ty účastníky panelové diskuze z ministerských funkcí. Zda si uvědomují, že i příprava

0: Poškození zdraví je trestná. Paragraf 156 trestního zákoníku 40/2009 sbírky. A ptali jsme se opravdu jednoduše. Vnímáte, že budete také trestně odpovědní za přípravu mimořádně nebezpečných energetických zdrojů v České republice? Mlčeli. Ani ta prosto řekla moderátorka neměla slova. Nikdo se k tomu nechtěl vyjádřit. Jakoby neznali, že se musí změnit přístup k novým vibračním a zvukově nebezpečným zdrojnicím po celém území České republiky. Prostě odpovídali na to, na co byli připraveni, a tady tím paragrafem zřejmě byli zaskočeni, tak radši ho vymlčeli. Takže já žádám, aby všichni občané, kteří jsou si vědomi, jaký zvěrstvo se tu na nás připravuje a jak Havlíček i celá vláda tomu vůbec nevěnují tu zásadní pozornost. Zda to nebude zdraví škodlivý příběh o dalším zotročení našeho zdraví. My jsme mlčeli psu, média se hrála s námi totální komedii, podvodnou hru, a dneska, když to praská i v Americe, Ron Paul a další s kým Bundestagu zcela přiznávají. Haló?
1: Zas tam o někoho pípe něco.
0: Říkám, tak jedeme dál?
1: Jo, jedeme dál.
0: Přiznávají tu nebezpečnou hru s tím od 0 do 15 Hz jenických norem. Propojené, nebo co se to děje teď? Takže já pokračuji, jako kdyby...
1: Pokračuji, jako se tam kdyby se nehlásil.
0: Jo, takže ty úředníci si uvědomují, že tady je nějaký podraz. Je tu zejména podraz z ekologických hnutí, protože ty by měli první protestovat proti poškození krajinného rázu, lesů, biodiverzity, dokonce i mikroplasty se uvolňují z těch lopatek, které mají 15 tun skvolaminátu a 5 tun různých chemických pojidel, nátěrů a tak dále. Vždyť nebývá obvyklé, aby v České republice, která má nejpřipravenější stavební pozemek v Temelíně na bloky 3 a 4, jsme dávali přednost takhle zvrhlé energetické koncepci větráky na celé území České republiky. Dokonce ČES vlastní výrobce primárního okruhu jaderného kompletu dokážou to vše smontovat, provést zkoušky, spouštět, a vlastní ze 100% tohoto výrobce Škodu jaderné strojírenství český ČES. A přesto bude dovážet stovky, možná tisíce větrných elektráren. Zcela dovozová záležitost. Přitom stát vlastní v ČESu 70%. To bohatě stačí, pane Havlíčku. Na co chcete vůbec vyvlastňovat těch 15 nebo 20-30% minoritních akcionářů? Zvednete hlasovací kartu ze 70% a přehlasujete všechny. Řeknete, teď se bude ČES řádně rozvíjet dostavbou Temelína a na to budou potřeby i nějaké vlastní zdroje, takže nebude ta dividenda tak vysoká. Ale Havlíček ne, ten tady zavádí zcela zástupné problémy o vyvlastňování a tak dále. Prostě do energetiky začali mluvit takový nýmandi, takový lajci, ale takovým nebez,

nebezpečným způsobem ohrožují zásadní strategické odvětví, že si to málo kdo dovede představit. Já jsem si s pomocí AI zjišťoval, jestli nějaký jiný významný energetický projekt má větší přednost a podporu u lodí. Kromě České republiky téměř nikde. A oni se prostě nedají odradit od takhle nebezpečné hry. A tak tedy říkáme, podávejme téměř všichni paragraf 156, tam je napsána paragrafu tedy odsek, že i příprava je trestná. Takže toto, co tady na nás ministerský chtějí sesypat, je vlastně ta příprava trestného činu podle paragrafu 156 poškození veřejného zdraví cizími předměty. Předmět je vlastně větrná elektrárna. Její stožár 200 metrů vysoký, gondola a tři listy kolem 80 metrů délky s 15 otáčkami za minutu vytváří opravdu silný infrazvukový zatížení okolního prostoru. A ten prostor je zatížen až do 15 kilometrů vzdálenosti. Takže když už to proběhlo slyšení Evropském parlamentu a tam se plno v podstatě poslanců zděsilo, co se prosazuje do energetiky Evropy, tak je to až děsivý. A já jsem si ještě popsal, anebo spíš vyhodnotil, co vlastně elektrárna je. Elektrárna je přeměna různých energií na elektřinu. Je to energie sluneční, kinetická větrná, gravitační energie, tepelná energie ve spalovacích elektrárnách, v kotelnách se vyrábí pára, přes parní cykl se získá mechanická rotační práce a pohání generátor. To je všude stejný. Ale nikde není tak řídký energetický tok jako ve větrných elektrárnách. Tak jsme se ještě zeptali, kolik energie získáme z 1 kilogramu uranu a kolik energie z 1 kilogramu větru. Je to neuskutečných 1 k 80 milionům kilogramů větrné energie. Už chápu Donalda Trumpa, který v Davosu říká, že do větrných elektráren investují jenom hlupáci. A to ještě nevěděl, že čeští hlupáci tady mají téměř připravenou stavbu dalších 2000 MW elektrárně Temelín. Jako takovéto zvrácené poměry je třeba postavit i naše hlupáky do čela všech obrhlupáků a říct si, vy tam nemáte co dělat. Vždyť důležité strategické odvětví elektroenergetiku nemohou řídit obrhlupáci, pane Havlíčku. Já tady někde čtu dokonce, že mu říkají ne Havlíček, ale Hajzlíček. Je to vůbec možné, že takovýto člověk dřepí na ministerstvu průmyslu a obchodu a má na starost strategické odvětví? Co na to můžeme vůbec říkat smysluplného a vážného? Uvědomme si, že on ten člověk chce tu společnost úplně zničit. On seděl na ministerstvu už do roku 2021, ministerstvu průmyslu a obchodu. Myslím, že seděl i na ministerstvu dopravy a ministerstvu pro vědu a výzkum a inovace.

A všude se dá se říct, zapsal tím nejhorším písmem. A dneska mu pan Babiš dá na starost důležité odvětví. To se bude zase Babiš vymlouvat, že měl špatné rádce, že poslouchal laiky, jako se odvolává na průběh covidové katastrofy. Vždyť ten Babiš nemůže být úplně hloupý, když má za sebou takovéto impérium Grofertu a dalších Hartenbergů a já nevím, co ještě všechno vlastní. To je až neskutečné, že ten člověk nemá žádný zásady nebo prostě personální kritéria, kterými by měl obsazovat důležité posty v rezortech. Vždyť si z toho Havlíčka, Hajzlíčka dělají tam ty úředníci legraci. On ani neví, co řídí. On jenom v Aspenu se naučil chytře okecávat kde co, velmi rychle, nikoho nepustí ke slovu a výsledek je zoufalý. Obchodníci si dělají, co chtějí, s přirážkami a s obchodními maržemi. Ve strategickém odvětví, energetice, ať v plynárenství, teplárenství nebo v elektroenergetice, ten člověk vůbec neví, o čem to běží. Přeci ta elektrárna musí efektivně využívat změnu energií na výrobu tepla nebo elektřiny. Ale prostě on ne. On se nad tím nezamyslí. Prostor pro odborníky nevyžaduje a neposkytne. A výsledek je tato zoufalost. V České republice, kde nefouká ani 15% z roku, více jak 5-7 metrů. A oni počítali do efektivnosti z 10 metry za vteřinu a 20% a více větrnosti. Tak jak to skončí? Bankrotem těch investorů, zadotovanou cenou za 3 koruny 20 kWh a 20 let pevná a možná ještě v budoucnu zvyšovaná cena. Ten se prostě zasadí o totální likvidaci českého průmyslu, zničení českých odběratelů, maloodběratelů a bude prostě asi plnit ty aspenácký cíle. Roztřískat, rozvrátit, zadlužit. Pojďme to udělat jináč. Zkusme vypsat žádost o referendum a v malých volbách na podzim roku 26 přiložit ke každému volebnímu lístku doklady nebo podklady pro vypsání referenda. Tam by se těch 500 tisíc hlasů mohlo objevit a byli bychom se ptát jenom, chceme vítr nebo jádro. Určitě pro to jádro by se zvedlo 80-90% dotázaných voličů. No a my bychom měli do Bruselu absolutní alibi, že v referendum občané České republiky odmítli jakékoliv další větrné elektrárny. Nezjízdíme si krajinu. Tam byli včera na tom slyšení lidé z Kroměříže, kterým tam chtějí postavit 52 větrných elektráren. Přijeli tam s takovou simulační kartou, kdybyste to viděli, vážení, tak tomu nechcete věřit. To jsou prostě tak bezohlední přístupy toho ministra Havlíčka a premiéra Babiše, že horší lidé nám od roku 2020

0: byla v tom referendu zneužita. My nemáme ta média, aby jsme oslovili širokou veřejnost, protože ta propaganda vidí, že je řízená, je jasná, cíl je zničit Českou republiku. Za prvé tu státotvornost a suverenitu, o tom jsou ty Benešovy nebo dekrety prezidenta republiky, o tom je ten sudeťácký sjezd, že ano, tady, který se má konat příští týden, nebo teď už nadcházející od 21. až do 25. Tak zkrátka to je důležité si uvědomit, nemáme ta média, to informační pokrytí je tady slabé, i když víme, že sociálními sítěmi se to šíří. Zmiňoval si samozřejmě Babiše a co tam má za exoty. Je to všechno, musíme si to dávat do souvislostí i s tím, co se děje, dámy a pánové, kolem nás, co se děje ve světě. Ta nevyprovokovaná agrese proti Islámské republice Irán ze strany USA a Izraele, následná blokáda Hormuzského průlivu a samozřejmě zvyšování cen ropy, plynu a další věci, hnojiva, že nebudou a tady to, támhle to. Vždyť i to tady s tím, co tady jsou ty akcelerační zóny pro fotovoltaiku a větrnou energetiku, jsou podle mě furt ty samý kroky, ať už na národní nebo na národní úrovni, pro ten Great Reset Světového ekonomického fora, které tady hlásili Klaus Schwab a ten Yuval Harari. To je potřeba si uvědomit, lidi. Tady, ano, potřebujeme vyřešit Českou republiku, naše krásné území, ať už jsou to Krušné hory, které jsou tady zacpány, samozřejmě větrníky, teď to chtějí nacpat do těch údolí. Začněme tím, že vlastně muselo by se tam přesně říct, začít tím základním. Ta efektivita, když to je od 10 do 15 km hodině rychlost větru, tak je to samozřejmě jenom někde. Bylo by to na vrcholcích hor, že ano, někde v údolí to asi moc foukat nebude. A při 22 nebo kolika rychlost metrů za sekundu se to musí zastavit, protože už by to pak nešlo zabrzdit a rozfláklo by se to tak, jak jsme to viděli z Francie a kdekoliv jinde, kde to foukalo moc, včas to nezastavili a buď přímo ta vrtule se rozkývala tak s tou kondolou, že podsekla ten stožár, anebo brzdy to nestíhali a zahořila ta konzola, ta strojovna. To je přece, když je to zdokumentováno, ta videa tady jsou, když je příliš velký vítr a nestačí to včas zastavit. Takže to tady máme. Ta efektivita je prakticky bezvýznamná. Říkal jsi to v minulých pořadech, že by to přicházelo v úvahu někde tam, když fouká od moře, že ano, někde na pobřeží, anebo když to staví i do vody, do mořského pobřeží. Ale pak to tam samozřejmě ten infrazvuk, ty vibrace a další, odhání to ryby, takže tam už řvou zase rybáři a místní spolky. Zmiňoval si, anebo zmiňovali jsme to tady už několikrát, nejdříve to bylo 1100, dneska je to už 1500 spolků, že ano, které jsou. Nejsou to jednotlivci.
1: Iniciativ, ano.
0: No, nebo občanských iniciativ ve Spolkové republice Německo. 1500, dámy a pánové, proti větrníkům. Ty lidé už jsou tím poškozeni a obávají se a nechtějí to dopustit dále. Takže
1: Pozor, to jsou poškození z těch malých rotorů, těch 50 metrových. Tyto rotory budou mít 25 tisíc metrů čtverečních na zpracování toho kinetické energie větru. A tam odsud ta infrazvuk se šíří ze čtvercem té plochy. Takže 25 tisíc nebo nějakých 6 tisíc metrů čtverečních ten původní současný větrný rotory. To je něco nesrovnatelného. Proto tam v tom Německu tak tvrdě protestují. Dokonce se podařilo někde ve Schwarzwaldu odstranit asi 20 větráků, které byly po hřebenech a interferencí se ta infrazvuková vlnění spojila a bylo téměř nějakém bachtálu, údolí, téměř neživotní prostředí. Rachot nějakých 70 decibelů a neskutečné zatížení celodenně. Já si myslím, že tady musíme opravdu v České republice tím paragrafem 156, ať si to všichni ty povolovači uvědomí a zároveň udělá hloubkovou kontrolu těm všem EIM, vyhodnocování záměru našich

0: životní prostředí, které dělají různé podlé, sfanatizované, finančně mohutně dotované firmy. Vezměme si, že ten zpracovatel vlivu záměru na životní prostředí si říká od každého stožáru do 5 až 8 milionů korun a v případě složitějších případů si řekne o 15 a více milionů korun. A ty dostanou dřív, než se začne stavět. S tímto chodí investor do DESu, to je dopravně energetický stavební úřad, z kterého se vyčlenili všechny rezorty, aby nenesli odpovědnost. Oni dávají se tady za DESu. Takže ta mistrnost přípravy zločinného charakteru je tak promazaný kolo a převodovky, že to nemá obdoby. Na tom se pracuje, Martine, možná přes 5 až 8 let. Takhle si tady s náma ty manipulanti hrají.
1: Tak tak, všechno jsou to dlouhodobé plány. Vidíme, že zatím stojí obrovské peníze, takže když pak nasypou, teď nevím, kolik tam nabízeli, že ano, když tak těm obcím, případně levnější energie tady bude, tak někde se ti lidé na to chytají, někde zase ne, protože kde jsme to tady měli na Plzeňsku, že se nechytli, i když, počkat, kde to tady mám, v práci teď vypustili do světa super věci. Zajímá vás, jestli vám za barákem nebo u chalupy vyroste větrná elektrárna s kolegou Fandou Zajícem. Jsme v E15, to je tedy ten ekonomický server, že ano, to nic, Kinovi tady hrabe teď krátce. Dali dohromady interaktivní mapu a aplikaci v jednom, která vám spočítá, jak daleko to budete mít k nejbližší plánované zóně pro větrníky. Je to další díl naší série dataček. V článku je taky interaktivní mapa všech stávajících větrných elektráren a mapa větrného potenciálu jednotlivých lokalit, takže to najdete na www.e15.cz/něco a pak jsou tam větrné elektrárny, ale to tam asi už dohledáte, takže se na to můžete kouknout. To je první věc, kterou tady k tomu mám. Tady mám slovo Daniela Slobonana Máčovského, který také bojuje jak v České republice, tak hlavně u nich doma na Slovensku. Bojuje tedy proti větrným elektrárnám. Nevím, proč jsem tady spouštěl automatický zvuk na Facebooku. A ještě jsem tady něco měl. Češi pozvedli hlas a investorská mafie přesouvá větrníky z Čech na Slovensko. I když já bych řekl, že ne, teď mi Jarda vypad. Nevím, jestli někde u něj na Plzeňsku zuří bouře. Já jsem teda optikou tady napojený na Interferne, tak ještě vyzvoníme jednou. Vypadá to, že když se v Česku začali, haló, někam si vypadl, nevím, to, ale hodinu jsme spolu nebyli, tak to taky tady dám pro kliky, dámy a pánové, abyste to viděli, abyste se na... Plzeňský kraj jde proti státu, odmítl plán na desítky větrníků. To je ze 14. května, je to na region Plzeň. Tak se na to taky můžete kouknout, zobrazit víc, když tady dám. Státní návrh akceleračních ploch pro větrné elektrárny narazil v Plzeňském kraji na odpor. Podle kraje by v sedmi zónách a mohlo vyrůst až 60 větrníků, zatímco krajská studie počítá jen z 15, i to bych řekl, že je hodně, až maximálně 20. Největší nesouhlas pochází z jihu Plzeňska, kde se obce obávají hluku, zásahu do krajiny i ztráty vlivu na rozhodování o svém území. Více na region plzeňtická.cz a tam to teda vyšlo, omlouvám se, už 12. května, takže to tady můžete dohledávat a dostudovat. To jenom za mě, abych
0: já bych hlavně řekl to, že ty akcelerační oblasti nebo zóny jsou zcela zástupný problém. Oni, ty němečtí a jiní investoři, si vykoupili už pozemky různě i mimo ty zóny a tam si prostě ne ve zkráceném řízení, ale v normálním řízení budou prosazovat stavby těch svých, na svých pozemcích. Meridian, Nová Evropa, Nová energie, pardon, a další JRD, ADI, ty patří pod pasáty, zřejmě pana Křetínského. Neví, co by ještě kde zničil. On prostě dokáže si kupovat londýnskou poštu, pak si koupí nějaké teplárny, pak si koupí ve Francii kasino, nějaký obchodní řetězec. Ten člověk, to je takový rozcáplej mezinárodní investor, že neví vůbec, proč to dělá. Toho ta Sparta tolik stojí peněz, že potřebuje na ty rozhodčí a na ty další. Já to nechápu, proč se takovýhle člověk vůbec takhle negativně staví k vlastnímu národu. Na Znojemsku má nějakých 27 větráků chtít prosadit a postavit. To je prostě dotační žralok, který si myslí, že mu všechno projde. Matku už na ústavním soudu nemá, tak možná mu to bude drobet hůř. To jsou příběhy opravdu českého raného kapitalismu s několika extrémně necitlivými oligarchy.
1: No ono to je totiž právě, že s jídlem roste chuť, že ano, takže oni nemají nikdy dost, nikdy nemají dost.
0: A počkej, Martine, když ten člověk je snad člověkem, nebo je to takový buldozer, co může zničit všechno?
1: No, podle mě to nejsou lidé.
0: Řádně.
1: Podle mě to nejsou lidé. A nebo si myslí, že dožije se svojí rodinkou někde v klidu, někde na ostrůvku, nebo tam někde na pobřeží.
0: A když zmizí zítra, když se na to má nakradeno dost, nebo ne?
1: No to by mohl, ale musí nakrást ještě víc, že jo, no to ty víš. Říkám,
0: a čemu to je, prosím tě?
1: Do těch jejich místí já nevidím, ale zkrátka vidíme, že tohle zase děje, že oni tady právě narazíme na tu větu, zda jsou to lidé, no.
0: No, to
1: a komu
0: netvoři.
1: Slouží? Komu to, no? A komu slouží?
0: Co vytvořil? Tak. Jenom zkázu a škodu. A neznám projekt EPH a dalších, který by byl opravdu přínosem společnosti. Možná někde v Opatovicích zatopí Pardubicím a Hradci Královému, ale to je tak všechno, co za ním stojí. A potom obrovská korupce. Protože nechápu, jak v plzeňském prostoru ovládá z 33% úplně zcela plzeňskou teplárenskou. Město tam má 66%, on má 34% a on má manažerskou smlouvu, že to bude navěky snad spravovat a řídit a provozovat. Ty plzeňští otroubci jsou happy, že tam mají takovýhle žraloka dotačního. To je prostě pan Křetínský, no. Já si myslím, že se musíme zbavit vlivu takovýchto parazitů společenského dění. Jak? No jednoduše. Musí začít fungovat nejvyšší kontrolní úřad, státní zastupitelství a policie. Teď ta větrná energetika, to je prokazatelný korupčně dotační potenciál obrovských rozměrů. Já si myslím, že i ta obec, která horuje pro větrnou energetiku, je vlastně v korupčním zapojení s investorem. Jak zdůvodňuje, že tam budou dostávat z kilowatt hodiny nějaký šesták? Chápete to, jak se ta bude tvořit vůbec ta cena a dělení zisku. Prosaďte mi tady větrák, já ho dám na kraj vašeho katastrálního území, úplav půjde do druhé vesnice a na druhou obec a vám dám 500-800 tisíc ročně z jednoho větráku a postavíme tam radši 2 až 3. A pak uvidíme, třeba jich postavíme 5. A ta druhá obec se nemá kde dovolat. A nový stavební zákon tento proces bude zcela podporovat. Tak jak z toho můžeme ven? Musíme trvat na tom, že ty, co to budou podporovat a prosazovat a schvalovat, schvalují zdroj infrazvuku poškození veřejného zdraví. To asi zatím v DESu neočekávali, že budou takhle konfrontováni. Ale musí tam taky přijít odpovědný a odvážný policista k vyšetření a státní zástupce musí podat návrh na žalobu. A předběžně musíme žádat do prokázání provozní nezávadnosti na zdraví, že musí být tyto zdroje elektřiny zatím pozastaveny v realizaci. Vemte si, že 3000 tun betonu, 1000 tun bodové zatížení pokryvu s vibracemi naruší vodohospodářskou stabilitu území. Jak to může takhle někdo povolit? No protože ta EIA je podvodným způsobem zpracována a řady důležitých faktorů jsou pomíjeny. Zejména těch vysoce negativních. Ale ono to má úplně ještě další problém. Ty zdroje jsou rozptýleny po celé republice a není to tedy bezpečné energetické dílo, čili jsou zranitelné. Ta elektřina z těchto bodových zdrojů vyvolá obrovské náklady na infrastrukturu a zasíťování. Dále na zvýšené realizační náklady na službu výkonové rezervy, když nefouká, aby bylo čím nahradit. A potom, když hodně fouká, tak se musí také akumulovat ta elektřina. To budou další baterky. Minulý týden už baterky hořely někde v Prostějově. A tak dále. Takže my tady se vrháme do tak zrádného a nebezpečného energetického módu větrné energetiky, že to nikdo nezažil. Když právě tomu dodávám, v Temelíně máte místo pro 2 bloky s 1100 MW. Můžete začít zítra stavět. Ptal jsem se na DESu, jak dlouho by trvalo vydání stavebního povolení na technologii 20 let již provozovanou v blocích 1 a 2 v Temelíně. 2-3 měsíce a bylo by vydáno kladným způsobem. To ale musí pan ČES být řízen, a ne, aby pan Beneš řídil paní Schillerovou. Ví vůbec ona, že z takového 500 milionového projektu by měla v odvodech ze mest do státního rozpočtu kolem 40% ze mzdových fondů, který by byly možná 250-300 miliard, protože jadernou elektrárnu výrazně více zatěžují mzdové odvody a mzdy vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. To je prostě diletantismus na řadě důležitých rezortů. Ať je to ministerstvo financí, které drží 70% ČEZu, ať je to ministerstvo místního rozvoje, které povoluje tento až s prominutím zločinný dotačně korupční kartel. Ať je to ministerstvo průmyslu a obchodu. Zároveň je tam také ministerstvo zdravotnictví zcela sticha. Jak to, že nejsou známy dopady? Proč se nerozšíří krajským hygienickým stanicím měření od nuly do 50 Hz? Oni měří od 20. Takže ten infrazvuk zatím slyšet není na těchto měřácích změřitelný a tak dále. To jsou všechno lstivosti, zákeřnosti a ptejme se těch úředníků, ne toho ministra, to je politická loutka, vydíratelná jako každý politik, ale těch úředníků, kteří budou čistý EI a budou zjišťovat, jak je to tam v takovým halabala neutrálním výrazu povolováno. Představte si, že si ministerstvo pro místní rozvoj objednává u nějaké společnosti asi TIS k tomu nějaké posuzovací náhledy. Tady se do toho zapojili takoví laici a takoví podvodníci přímo, že ta policie bude mít půl roku hodně práce, než ty všechny pochytá. Já si myslím, že za prvý musíme na zastupitelích kraje tvrdě vyžadovat, aby svým rozhodnutím předběžně zakázali rozvoj větrné energetiky v celém kraji. Aby se probudili obce, všechny obce, protože to nemusí být jenom obce v akceleračních oblastech nebo zónách. Oni jedou všude, ty kluci. Neurvalost obrovského rozsahu. Ale když jsem včera viděl ještě tu řízenou diskuzi těch 50 policajtů rozptýlených v celém radiopaláci, tak si říkám, je to normální. Takhle se dělá politika, takhle se dělá prosazování mimořádně nebezpečné energetické koncepce. Větrnou energetikou vpřed. Zvracet se chce z toho člověku. Ale je to třeba taky vidět na vlastní oči, jak jsou sehraní. Zejména ty chlapci z toho MMR si předávali mikrofon, vypomáhali si argumentami. Paní ze ministerstva zdravotnictví, nebo to byla, myslím, nějaká žena z krajské hygienické stanice, koktala na některé přímé dotazy vůbec neodpovídala, ale hned si vzala moderátorka mikrofon a běžela ještě k nezodpovězenému minulému tématu a tak dále. No prostě ty se museli trénovat někde, týden si hráli takový sestavu, jak to okecat. Ale pozor, pánové a dámy, to všechno platíme my. Které ministerstvo vytvoří nějaký hodnotný projekt, z kterého by měli nějaký odměny? Všude jenom daně, spotřební daň, poplatky za dálnici ze všeho. A ten rozval je obrovský. Vždyť si vemte, že Kupka chodí pořád do médií, nepostavil jediný parkoviště a 4 roky dřepěl na ministerstvu dopravu. Tu nejjednodušší dopravní stavbu ten Lempl století nezvlád. Ale je mluvčí. Umí okecat všechno. A pořád ta Česká televize bude zvát. Nejradši tam seděli u toho kulatýho stolu vedle s Havlíčkem, jak si uměli mrknout na sebe a ten doplňuje tuto, ten tamto. Takovýhle šmejdi jsou u koryt. Probuďme policii i justici a zbavme se jich. Já si myslím, že to referendum by mělo možná i velký úspěch. Teď do voleb chodí 3 miliony občanů, no tak 1/6 je 500 tisíc. To na vyvolání referenda stačí, ne? Když budou položeny jasně otázky. Musíme na tom zapracovat, protože ta lavina těch větráků se šíří po celém území. Dejme to lidem včas na vědomí a pracujme s tím, že se to referendový téma může rozšířit třeba i o ty reparace. Chceme reparace nebo nechceme? Deklaraci česko-německé, podepsané v roce 1997, je 10 velmi tajných bodů. Možná, že tam je také bod, který podepsal Klaus, že se zatím dalších 50 let nebudeme tisíc miliard. To by tomu Posltovi asi hodně spadl Sebínek a když mu tam někdo řekne, zaplaťte za ty dotace, reparace a potom si zbrojte do další váleční epizody. Slyšíš, Martine?
1: Ano, ano.
0: To bylo dneska téma na Pokec 24, velmi hezký článek. Popsány i s pěkným obrázkem. Zaplaťte. Tam bylo dokonce napsáno 100 miliard. Vykulenej merc.
1: Jo, ten, ano, ten obrázek jsem použil k předcházejícímu pořadu. Ano, ano. Já to měl složenka. Teda z VKčka, takže je to tam vidět na Odyssey a bude to samozřejmě vidět i na YouTube v tom pořadu. Tu infografiku použitou nebo udělanou asi umělou inteligencí, ten obrázek kreslený, jak tam Babiš dává Šmercovi teda tu složenku.
0: Jo, jo.
1: A vykulenej ten, že ano, Hitlerovčík.
0: Posud tam, vepřová hlava, takhle po boku. No jo, to je jeden výstřik vzdoru, nebo jak bychom řekli Babišovi. Příliš fandíme, že by o to řekl. Ale zajímavé bylo 22. IVK na svém nějakém semináři. Měl asi 50 hostů a jeden host se zeptal, co udělal pan Klaus ve prospěch doplacení reparací a co řekl Fašíček Klausu. Nešťourejme se v minulosti, tudy cesta nevede. No to by člověk řekl, opravdu tu ten člověk, který zprivatizoval, co je pod zemí, na zemi i ve vzduchu, všechno. Nikde neproběhla tak brutální privatizace a transformace ekonomiky jako v České republice. A on se nechce šťourat v minulosti, tudy nevede cestička. Ale hned sedící vedle Weigl mu se bere mikrofon a vrací se ještě k minulé otázce. Taky taková komediální hra. Opravdu ty lidi nemají žádnou hodnotu, žádnou morálku. To jsou kariérní hajzlíci. Když odmítne pro národ mírotvorných 30 bilionů, 30 tisíc miliard. Kdyby to rozložil na 30 let, tak každoročně dostane Česká republika z německé kasy 1000 miliard. Státní rozpočet by mohl úplně financovat ročně dvě elektrárny. Jaderné, nevětrné. To jsou obrovský fauly české politické scény od roku 90 až do dnešního dne. Na celém 10 milionovém národě. No, co s tím dělat? Referendem se jich zbavit, vyvolat nové volby současně i s tím referendem a vzít si prostě, tyto lidé už nemají v politice co dělat.
1: Tak, jsem, no a podávat teda ta trestní oznámení. Někdo byl dneska vykulený z toho, že když se podá trestní oznámení třeba i zborově, když se pod to podepíšou lidé, že se stáváte účastníkem řízení a pak vás budou otravovat úřady a policie a kde si, co si, ale tak o tom to snad je, doprčit, že přijímám tu zodpovědnost, chci za něčím stát, za něco se postavit, nezaujímat jenom postoje, ale opravdu stát, jak zpíval Karel Kryl, tak přece jdu za to svým jménem a jdu za to svojí pověstí a svojí osobností, protože samozřejmě na to oni budou útočit, no ale s tím musím počítat, ale jestliže se teda bojím, no tak můžu být doma, že jo, to se nemusím ani probouzet přece ráno, dámy a pánové, to nemusím dělat nic, to můžu ležet spokojeně a mít všechno na háku, ale pokud jsem ale kdyby, rozhodnutý udělat ten
0: kdyby
1: krok.
0: Kdyby nebyly prokázány ty zdravotní negativní dopady na ty endotelové buňky krevního systému, na ten rozvoj rakoviny, na ten rozvoj infarktu, myokardu a tak dále, vždyť ani netušíme, co všechno se z těch 170 metrových průměrů rotoru na okolí větrných elektráren bude linout. Proto to v Německu takto odmítají dost důrazně. Fritz Warnhold dává dohromady v Německu Vernunftkraft, Gegenwind, opravdu dost navštěvovaný portál a myslím si, že už má některé i soudní úspěchy. To samé teď ve Spojených státech zamítli 155 větrných parků. Zákaz výstavby. Takže ten Trump to má vokovaný, tyto argumenty, že do větráků investuje jenom hlupák. A teď si představte, že ten hlupák státní to řídí. Ten má ty rádce a ty poradce, jak říká Babiš, zase budou špatný. Tak my mu říkáme předem, pane Babiši, abyste se nemusel příště vymlouvat na hloupé poradce, který si volíte ze svého Agrofertu nebo odkud, z nějakého svého aňáckého rybníčku. Tak předem vám říkáme, že budete také trestně zodpovědný za poškození zdraví novými zdroji elektřiny s výrazně a vysokým infrazvukem a poškozením biodiverzity, poškozením vodních zdrojů, narušením estetického krajinného rázu a další významný fenomén stroboskopické zotročení. To je teď nově definované poškození kupinových větráků stroboskopickým zotročením. My jsme tomu říkali dřív stroboskopický smog, ale v Německu už to povýšili na zotročení obyvatel a ta argumentace proto s psychickými analýzami je poměrně dost dobře podložena. Takže si nezahrávejte Tak vám prošel covid, pane Babiš. Zatím. A teď tu chcete dělat další svinstvo aplikovat na zdraví širokých vrstev obyvatel. Možná si to postavte kolem Průhonic, tam vás budou za to milovat. Ale necpěte to do každé vesnice. Já si myslím, že ta doba uzraje a ono se to všechno nabalí do takové sněhové koule, že to tady z ty aňáčky z Aspenu zabalí. Nic. A dozvěděli jsme se, že i ta moderátorka včera byla taky proškolena Aspenem, Michala Hergetová. Takže v tom Aspenu tam se asi opravdu trénovali votrlí manipulanti. No ale je to také způsob moci zotročit a trestat. Nebudete věřit, z těch 500 zúčastněných nebyl jediný pro ten větrák. Starostové tam byli slyšení. Tam bylo do 9 hodin kladeny otázky do večera. Od 10. do večera do 10 hodin. To bylo 11 hodin to trvalo. Nevídaná otrlost vlády pana Babiše a předchozí. Proč má vůbec škodí? Proč to dělají? Kladme úplně ty nejjednodušší otázky. Jste ministr, proč škodíte tomuto národu? Proč nestavíte Temelín co nejdřív zahájit? A proč tady spouštíte takovouhle svinskou energetickou koncepci? To nikdo nepochopí. Kde se vzala ta drzost, ta přehlíživost, až to nacistické pohrdání z okolí? No, aby jsme jenom nekleli, musíme si sepsat ty očka, jak se tomu říká v hantýrce policistů, a nebát se, že se vás policie pozve k podání vysvětlení. My čerpáme z veřejných zatím dostupných serverů a stanovisek. I z té Francie už jsou známy rozhodnutí soudu zákazu výstavby. Dokonce některé parky se musí odstranit. Zákaz z Ameriky nebo ze Spojených států, 155 nových větrných farm, absolutně zákaz. Dokonce Trump říká, věnujte se radši jaderné energetice. Potřebujeme elektřinu tak, jak to zatím vypadá. Na světě je přes 100 000 větrných elektráren, tedy 300 000 lopatek. A viděli jste přeci, jak je v Americe zahrnují do nějakých pouští. Přikrývají to dvoumetrovou vrstvou země.
1: To se prej vozí na arabský poloostrov, dneska říkali, a tam se to zahrnuje. Já jsem viděl, jak se to zahrnuje pískem do nějaké hloubky, maximálně 10 metrů pod povrch, někdy ani ne. Takže takhle oni to dělají, protože ten sklominát a bůh ví, co všechno uhlíková vlákna, že ano, tak to rozdrtíte a stejně, do čeho byste to použili, možná tak do nějakého betonu to zalej zase zpátky, jinak to neumíme zrecyklovat, že jo, tady to svinstvo. No a právě já jsem říkal, že v Německu jsem se doslech, zatím to nemám potvrzeno, že by to chtěli právě prohlásit za národní kulturní památky, nebo technické památky, takhle ne, kulturní, technické památky, aby to nemuseli likvidovat ty větrníky starý, vysloužilý. Takže možná jsem dal jenom lopatky a zůstane to tam stát na těch polích.
0: A mezi těmi jednotlivými sloupy natáhnou nějaký provazochodci lana a budou tam soutěžit, kdo nejdál dojde z tyčí. No,
1: nebo udělají tam možná lanové centrum, že ano, pro zábavu, za prachy, nevím. Nevím, je to hrůza. Jinak poznamenám, dámy a pánové, kdybyste měli nějaký dotaz tady na pana inženýra nebo nějaký poznatek, tak to písněte na studio.karaň@gmail.com. Mám to tady otevřeno, takže by mi to nemělo utéci, aby jsme měli nějakou zpětnou vazbu od vás, zda jste tam třeba včera byli, co na to říkáte, anebo vůbec, jak je to u vás v obci, ve městě, nebo jak vy vidíte ten pomyslný souboj, do kterého jsem já to postavil, do klinče, tedy do boxerského ringu jsem postavil větrné elektrárny, případně samozřejmě fotovoltaiku na polích a další zvěrstva vůči právě jaderné energii. Takže se nebojte napsat studio.karaň@gmail.com, tam to můžeme dohledat a já to tady schutí přečtu, anebo písněte na WhatsApp, že ano, a ke mně 775 829 812, a já to tady přečtu. Můžete když taky SMSku, já si tady hold teda povolím zvuky na mobilu, aby mi to tady nezvalo, ale dám to trošku potichu a budu naslouchat inženýru Janu Novákovi. Teda Jaroslavu Novákovi, pardon, Jardo. A vy samozřejmě můžete se právě vyjádřit. Telefon by tady šel, ale uslyšeli byste Jardu pak jenom ve vysílání, neslyšeli byste ho naspátek, nemohli bychom mít přímou interakci, byla by to zprostředkovaná jako včera z VK. No už, tak prosím, pište zprávy, SMSky, WhatsApp, Vašpap a takhle. Díky, anebo e-mail.
0: No nejhorší na tom celém je, že to je opravdu jeden z koleček velké převodovky, jak udržet DAF v nějakém stavu, rozhádat je mezi sebou, jedna vesnice s druhou, a mít pořád dostatek zástupných problémů. Najednou bude hantavir, teďko je válka už téměř u konce, na Ukrajině, Irán bude asi taky za chvíli do nějaké té vítězné pozice některým z těch účastníků ukončen, zejména když Trump byl v Číně a asi tam řekli jednoznačně, že buď se podrobí a bude konec boje od Perském zálivu, anebo prostě si to ty Číňani vemou za svý a zepsou se té Americe. Tam je s nějakýma 20 obchodníky škemrat o zakázky. Tak musí byli, že si koupí 200 Boeingů a já nevím, co ještě, a vody a odsud jako docela s nepořízenou. Takže včera i VK k tomu měl jasný stanoviska k tomu, že ta Čína se z té první příčky jen tak se sadit nedá. A myslím si, že vlastně oči viděl Trump, že tam to funguje, že tam se ty města rozvíjí, že jsou čistá, že tam nejsou bezdomovci ve stanech na chodnících kolem Manhattanu a tak. Takže prostě byl asi v šoku, když se na vlastní oči podíval na úžasný rozvoj čínských města, metropolů. No jo, ale ono jim to nedojde. Oni mají pořád ty své metody. Rozvrátit, roztřískat, zadlužit. A na obnovu vám potom půjčíme. My se svým Fedem.
1: Tak to je furt ten banditismus, to je furt ta mafiánská taktika. Buď budeš platit výpalný, nebo ti to tady rozflákáme demokraticky, že ano, preventivním úderem a další věci. Vždyť už to musíme přeci, dámy a pánové, vidět, je to do očí bící, jak by očividné, jak by řekli naši bratia a sestry. To si musíme uvědomit. Mám tady pozdrav tedy, co tady je. Ahoj Martine, oba vás moc zdravím a děkuji za vysílání. Pořád ještě věřím tomu, že se začne plnit vize Wolfa Messinga. Z této situace snad ani jiná cesta není. Ještě jednou děkuji za vysílání, píše Staňka, takže Staňce děkuji. No i to Messingovo proroctví bylo probíráno trošku jenom okrajově, takže jsou tam nějaké propady na dolarových trzích, takže i to zhroucení možná už se událo, i jenom samozřejmě, aby nenastal světový chaos, že ano, tak to budou když tak držet pod pokryčkou v tajnosti po nějakou dobu, ale časem se všechno se tady provalí, takže o to bych se nebál, že bychom o to přišli. Záleží podle mě právě na tom odhodlání lidí, zda budou sedět na gauči, cucat lahváče, čumět na nějaký hokej, mistrovství světa a jiný kraviny, anebo jestli přiloží ruku k dílu a budou šířit ty opravdu důležité informace u sebe a ve svém okolí, ve své rodině. Samozřejmě s těmi, s kterými to jde, a argumentovat právě těmito fakty. Mít argument nebo faktické náboje v této válce, protože je to informační válka. A šíření informací je proces řízení. To nám říká zase pan Pjakin, takže musíme. Nebo ani tady svobodný vysílač, ani já, jednotlivec jako studio Karaj Martin Marcika, já tady přece nic nedokážu změnit. Nedokážu trumfnout Českou televizi, nedokážu trumfnout ministerstva, že ano, když právě vyslali ty své zástupce na tu demonstraci sprostosti a bezohlednosti a arogance včera do toho radiopaláce, tak zkrátka vidíme, že to neporazíme, já jsem to dneska zmiňoval v tom mělníku, neporazíme ani ty korporátní fašistická média, ale jako já, jednotlivec nebo svobodný vysílač, a ani ta alternativa se není schopná sjednotit. Teď máme samozřejmě ty rezonující témata, ale aby se tady vytvořil nějaký jeden mediální dům, tak jak v roce 2017 volal po slovanském mediálním domu Tibor Eliot Rostas, což je šéf redaktor a zakladatel geopolitického měsíčníku Zema a Vex, z kterého já velice rád čerpám, tak ten říkal, že potřebujeme slovanský mediální dům, a to už bylo v roce 2017 a to se schylovalo k těm největším průšvihům, válka na Ukrajině, ta občanská antiteroristické operace 1-2 proti obyvatelům Malorusie nebo Novorusie, vlastně Doněcka, Donbasu a Luhanska, tam probíhala ta genocida ruskojazyčných obyvatel, kteří nesouhlasili s tím protiústavním státním pučem, který byl na Euromajdanu v Kyjevě nebo na Majdanu v Kyjevě provedený. Tak když nesouhlasili ty lidé, tak byli označeni zkrátka za separatisty a teroristy. Vždyť jsme to viděli. Takže musíme prolomit tu mediální blokádu. A tady je zase úkol pro každého z nás nebát se a vyjádřit to své přesvědčení a to své odhodlání, protože jinak to nepůjde podle mého. Jak chcete porazit velké mediální domy a Českou televizi, Český rozhlas, když mají 7,5 miliardy rozpočet, jako jak to tady mám já, nebo kdokoliv jiný, tady jednotlivci. Ale když se budeme spojovat, když budete komunikovat, když si třeba, jak jsem říkal tady v tom prokliku, kde ho mám teď Hrdek Filek, v tom prokliku, abyste se koukli tady na ty tedy větrné elektrárny, abyste se koukli na ten e15.cz, zda vám to hrozí. I oni to zase posunou, že ano, tak jim to nevyjde někde. Ale dneska tam Jardo zaznělo a nevím, nemám to zatím potvrzeno, že právě tam, kde jsou ty referenda, nebo byla referenda, tak oni by to, když tam udělají akcelerační zónu, tak to vlastně těm samosprávám zatěj tu samosprávu, to rozhodování my na svém. Že by tady ten zákon nebo ty akcelerační zóny, že by to prakticky popřeli. A bylo by to v pytli. Tak já nevím, no, co ty o tom máš? Je to opravdu hrozba?
0: Bohužel se připravuje v tom novém stavebním zákoně nadřazenost veřejných zájmů strategických odvětví. Ať je to stavba dálnice, stavba vysokorychlostní železnice, nebo hlavně tady ta energetika. A jestliže bude prokázáno, že ty větráky jsou nezbytné pro udržení fungování té strategické elektroenergetiky, tak to bude velmi těžké se tomu vzpírat. Tady se právě musí v tom referendu tlačit na to, že větráky nechceme žádné a nahraďte chybějící budoucí kapacitu neexistujících větráků temelínskými 2200 MW neprodleně zahájenou stavbu českými dodavateli, jaderně energetický průmysl, české stavebnictví, vždyť ten Korejec s náma na té dukovanské 5 a 6 hraje totální bago. Když si tady postaví i vlastní stavební firmu a ta bude najímat Pakistánce či jiné. On ví, že tady je relativně jakýsi nedostatek pracovních stavebních sil, no tak si sem veme 2000 Pakistánců, ty, které měl třeba v tom Barakahu na té stavbě ve Sjednocených Arabských Emirátech. Ale to jsou všechno laické chyby toho, kdo tady za stát podepsal takhle mizerný kontrakt. Oni se opájí cenou 407, ale co to bude stát v průběhu provozu? Odevzdej nám všechny manuály k tomu, jak spravovat ten primární okruh. Teď i do Škody Dusan musí přivést 80-90% polotovarů k turbíně, kterou se stavíme tady. Tak čím se tady holedbáme, jak tady bude na tom spoluúčast českých firm? To je tak zastřený kontrakt, že málo kdo si vůbec uvědomuje, do jakého rizika jdeme. Ten stav v té elektroenergetice je mimořádně nebezpečný. Prolomit limity, dotěžit všechno uhlí, které kde je, do roku 30 prostě nezastavovat, nelikvidovat uhelné elektrárny a v 31. roce se pustí třetí blok Temelína. V 32. roce čtvrtý blok a budeme mít dalších 16 terawatt hodin ročně neemisní elektřiny. Kdy nám to jaké větráky vyrobí? To je hrozné. To je opravdu takovou neodbornost v tom vedení i toho ČEZu. Vemte si, že on opravdu své dceři práci na primárním okruhu nezadá, ale stovky větráků bude dovážet z ciziny. Tak bude možná ten český písek a cement, ale z německých nebo francouzských cementáren. On vlastně i ty pískovny vlastní, Lassesberger nebo jiní cizinci. Možná ten kámen z Braslav by tam mohl být nějaký štěrk do betonu. Ale pozor, ani tu stavební ocel už nemáme českou. Když dokázali zrušit NHKG Ostrava přes potom ty dva Indy, Mittal a Liberty. Tak diletantský vedení státu přes 20 let, to se nevidí. 25 let, pane Zeman. To jsme si dohledali, že ten Špidla prodal 53% NHKG za 175 milionů korun. Mittal Steel, BV Holandsko. Fabrika, která měla 4 vysoké pece, dokonalou válcovnu, ocelárnu, koksovnu, prostě něco tak nehospodárného, tak vůči národu ignorantského. Ten člověk, jak ten Špidla, a on si představte, ještě dneska chodí po barácích a radí. Ten národní parazit, který dokázal odstřelit Brýlové uzávěry v roce 2002 v srpnu při povodni. Tento hlupák století dokáže vzít dynamit nebo trhavinu a na hrázi, která drží 700 milionů kubíků, nechá odstřelovat uzávěry. Dneska jsou prý na Orlíku trhlinky na hrázi. Takovýhle idiot nám dělal premiéra. A oni ho potom za to odměnili ještě do Bruselu a dělal komisaře. Dneska má 120 tisíc důchodu. Tenhle národní špína lidská. No a musíme si to vyžrat, když tu necháme vládnout takovýhle tragédii. A to je taky hlavní strůjce zrušení tendru v roce 2014 na dostavbu Temelína. My jsme mohli mít už dva bloky, jedna, dva v provozu dále. Tři, čtyři by už dávno jeli, ty by byly v roce 2022 nejdéle spuštěny. A mohli jsme mít nejlevnější elektřinu. A on by potom zase ten ČEZ zašmelil přes lipskou burzu a prodával by nám ji nejdráže v komplotu s Fialou a s dalšími síkely a s dalšími zmetky národního významu. No, pojďme udělat dobré referendum o energetice, případně o reparacích, a nové volby. Tadle Babišovo parta, ta se předvádí, to je pokračování vlastně té tragédie s Fialou. Muniční iniciativa nezrušená, financování NGO, těch všech savých parazitů na státním rozpočtu nezrušeno, koketování se zestátněním ČEZu, zcela zbytečného a další. Ten člověk se hrnul do té politiky s nějakou vizí, něco, že zlepší, napraví ty chyby. Ani v tom zdravotnictví neudělal nic. Naopak Vojtěch chce národní očkovací strategii ještě prohloubit k větším škodám na našem veřejném zdraví. Ti samí poradci, jako tam byli za covidu. I když byli špatní, jak říká pan Babiš. No. Máš tam nějaký dotazy, Martine?
1: Nám nic nepřišlo zatím, kromě toho té reakce Staňky, takže nic tady aktuálního není, co bych tady mohl sdělit. I když teď mi tady zvoní asi telefon. Ale dámy a pánové, přesně o tom to je, ale právě, aby jsme nenadávali, dámy a pánové, tak se musíme to posunout dál, musíme se spojovat, musíme ten svůj ne ani postoj a ten rozhodné stání na místě. Bojuj tam, kde jsi, že ano. Takhle se to říká. A když nám tedy dneska ty informační technologie umožňují zapojovat se široce do tohohle občanského, když to je ta občanská společnost, když chtějí, aby jsme komunikovali, když oni nemají žádnou zpětnou vazbu, tak tady mám ještě zase Plzeňská drbna pro změnu územního rozvojového plánu České republiky, který nechalo zpracovat Ministerstvo pro místní rozvoj, nesouhlasí Plzeňský kraj, plán vymezuje v regionu

0: větrných elektráren. Takže se na to můžeme kouknout. Já to tady již tak s dovolením šup, co to je? Hejtman, cenu hejtmana nechci. Tak se na to podíváme. Tak, celkově přispět. Expertní územní studie, kterou jsme si nechali vypracovat, stanovuje, že by to číslo, tedy počet vrtulníků v kraji, mělo být 15 až 20, uvedl krajský radní pro životní prostředí za ANO Petr Fischer, který je zároveň předsedou představenstva společnosti Plzeňská teplárenská. V akceleračních oblastech se počítá tedy s jednodušším povolováním větrných elektráren a díky tomu by tyto zdroje mohly získat v takzvaném rychlém řízení povolení do asi jednoho roku, je tady do roka. Největší oblasti v kraji jsou na jihu Plzeňska. Mapu zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj.
1: Tady se musíme zepřít a
0: jasně, že jo.
1: Podat to trestní oznámení na neznámého pachatele, ať policie vyšetří, kdo stojí za tím prosazováním těchto větrných elektráren, ať si uvědomíme, že to poškození zdraví bude velmi významné. A tím pádem a příprava je trestná, tak ať konají a předběžným opatřením zakážou prostě jakoukoliv výstavbu těchto větrných elektráren, co víc. A to říkají plzeňští radní, kteří v Plzni mají největší koncentraci jaderně energetického strojírenství. Kompletní reaktor, kompletní turbinát, kompletní generátor, kompletní transformátory, kompletní řízení systému kontroly technologických procesů a tak dále. Tady všechno v Plzni je a tenhle radní tady bude koketovat s 15 větráky.
0: Tak,
1: že se nestydí pan Fischer.
0: Mám zdu prohlášení tedy starosty 4000ových Blovic, což je Robert Zelenka. A Združení nezávislých
1: krajů.
0: No, ten říká, o oblastech pro větrníky by se mělo s občany debatovat a ne stanovit akcelerační oblasti natvrdo a postavit obce před hotovou věc. Podle tedy starostů není krajina od hradu Radině, tedy k zámku Zelená hora u Nepomuku, pás mezi řekami Úhlavou a Úslavou pro vysoké větrníky vhodný, taky se zde uvádí těch až 250 metrů výška. Cituji, primárně se veškeré obce bojí toho, že tím, že nám vymezí akcelerační oblasti, tak nás baví možnosti rozhodovat o svém území a bude o nás rozhodovat někdo jiný, řekl zase starosta obce Chválenic. Pavel Kvídera, což je pro občany. A ještě zde mám tedy, co napsali obyvatelé Blovic v otevřeném dopisu premiérovi. Tak cituji, plánovaná výstavba desítek větrných turbín vysokých téměř 250 metrů v blízkém okolí města Blovice nenávratně naruší krajinný ráz celého jižního Plzeňska. Krajina, které si ceníme, má být esteticky zdevastovaná obrovskými věžemi, což bude mít negativní dopad nejen na památky, ale i na turistický ruch. Nikdo nám nevysvětlil, z jakého důvodu se větrné elektrárny a velké větrné parky neplánují spíše v řídce zeleněných tedy a větrných oblastech podél hranic. Zde by mohla být vzdálenost od obydlí několikrát násobně větší, napsali tedy v tom otevřeném dopisu obyvatelé. Tak.
1: A to je zcela zbytečný. Tady má být opravdu nějaká strategická energetická koncepce a ne větrák sem, potom fotovolka a tak dále. Teď je to vědomá hra PR-ek a podvodníků. To oni jsou na to připraven, ten manuál moci je k tomu propracován a podívejte, co oni všechno zneužijí, než aby se odhalili další dozimetry a SŽDC a ředitel má 70 nebo 90 milionů v trezoru a tak dále, tak se tady budeme všichni babrat o nějaký stožáry. Proč ta státní správa takhle lstivě hraje s celým národem? Teď ten Havlíček opravdu je to mimořádný hajzlíček. To je všechno cesta udržet se u koryt.

0: s jedním mimořádně lstivým a zákeřným premiérem. On bude říkat, ať si lidi rozhodnou, ať to zakáže ten chaot jeden se svými poradci. Už opravdu ztrácím jakýkoliv respekt tomu Babišovi, když vidím, co dělá za politické kotrmelce. On bude ty své koaliční partnery Okamuru i motoristy vydírat, že když tak přeskočí k staňákům. Podívejte, co se hráli s tou deklarací nebo k tomu sjezdu těch sudeťáků za divadlo v Poslanecké sněmovně. To byl odpor zbytečný, ale někteří se zviditelnili a ostatní si hrajou to svý. Budeme ukorit ještě nějaký měsíc, půl roku a rok. Není to veselá doba, Martina. Místo, aby jsme se starali o nějaké pozitivní projekty, postavili v Děčíně ten plavební stupeň a využili 15 MW každou hodinu z vodní elektrárny, tak se tu babráme, kde postavit a kde nepostavit. Estrády po vesnicích tady budou mobilizovat lidi k odporu a potom jim ukážou prostředníček a nazdar.
1: Tak, zase je to ohromný korupční zdroj, když jsi to tady říkal, tak já to ještě zopakuji, protože tady musí být obrovsky mazáno. Stejně jako je na Slovensku, ve Slovenské republice mazáno díky nebo kvůli té baterkárně v Šúranoch. Přitom už se některé baterkárny v Maďarsku zavírají, byly tam obrovské průšvihy ekologické, bezpečnostní a zdravotní. Ale taky se to dalo, jako, tam se to hodí do toho strategického významu, že ano? Projekt strategického významu, aha, už to tam letí. Já tady mám ještě od Leny Tarabové. Braňme naši krajinu a naše zdraví. Ve včerejším videu jsem slíbila, že vám zhromáždím odkazy, kde naleznete návrhy pro zaslání připomínek, dámy a pánové. Takže tady máte přímý návod, jak na to. Tak, nezapomeňte nejpozději do 1.6., 1. červen letošního roku, dámy a pánové, máme něco okolo 2 týdnů. Takže odkazy předejte svým starostům a prosím, sdílejte. Návrh připomínek od senátorky Jany Zvirtek-Hamplové, to je u ní na Facebooku Jana Zvirtek-Hamplová, pak jsou tady šablony vypracované iniciativou Krajina lidí, to najdete Krajina lidi, .cz a návrhy vypracované iniciativou svobodných s názvem Zastav větrné elektrárny, tak to je na stránkách zastavte.cz. Kam připomínky odeslat? Buď to písemně, když si to vytisknete nebo přepíšete zase rukou, že ano, tak písemnou formou osobně do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj nebo zasláním na adresu Ministerstva pro místní rozvoj odbor územního plánování na Staroměstské náměstí číslo 6, Praha 1 a směrovačka je 110.00. Elektronicky, tedy v elektronické podobě podepsané uznávaným, tedy elektronickým podpisem, do čehož já teda nejdu, a to na adresu elektronické podatelny Ministerstva pro místní rozvoj, to je podatelna@mmr.gov.cz a datovou schránkou, tedy to je zase Ministerstva pro místní rozvoj 26 IAAVA. Nebuďte lhostejní a síla počtu lidí je důležitá. Takže zastav vte. Tady chybí v tom popisu jedno. Já to tady dám, odkaz. Doufám, že se mi to tady dá odlení.

0: skopírovat, zatím to tady nevidím do prkvanči, nikdy si s tím nemůžu poradit, jak to tady skopírovat, jak to poslat dál. Zkusím to tady, jo, tak tady to taky nejde, takže to je taky v řiti. Tak já to tady vlastně skopíruji, vydržte, já to tady skopíruji.
1: Jsou tam dvě to, jo?
0: Ne, dvě V, zastav, zastav a vte.cz, zastav, vte.cz, takhle to má být správně. Jo. A to druhé je teda krajina lidi, bez diakritiky, jinak je to krajina lidí, krajinalidi.cz, takže to tam máte. A od Jany Zvěrtek Hamplové, já to tady prokliknu, šupky, rupky, jdeme na to. Právní metodika, není to dlouhé, takže se na to koukneme. Akcelerační zóny a větrné elektrárny. Kdo potřebujete argumenty a stotožňujete se s těmi mými, poskytuji je mimo jiné zde zpracované volně k vašemu plnému využití. Věnovala jsem tomu desítky hodin a právních úvah. Samosprávy, které budete potřebovat individuální pomoc, to je tedy přímé zpracování vašich podání, připomínkování směrem k vašemu regionu, můžete využít advokátní kancelář a bude vás samozřejmě víc. Jsem připravena se tématu věnovat s ohledem na to, že ta podání často dost spěchají právě do konce měsíce května a kontakt s obcí je častý. Pokud byste potřebovali tento odborný podklad v jiném formátu kvůli praktičnosti, například PDF nebo dokument DOC, že jo, textový, i tento servis ráda s kolegy operativně obcím a městům a jejich svazům poskytnu a rozešlu e-maily. Takže to tady má Jana, je tady, kolik to má stránek, nevím. Jana Zvěrtek Hamplová, nezávislá senátorka, obecná právní metodika, možnosti právní argumentace při obraně proti VTE. Bylo to zpracováno už 8. května k volnému použití. Poskytují obcím, městům i kolegům, advokátům a dalším subjektům tento právní podklad. Lze z něj tedy čerpat v případě zájmu právní argumentace proti realizaci větrných elektráren v daném regionu, v daném správním řízení. Doporučuji postupovat při stavování argumentace takto. Za prvé, úvodem uvést dále uvedené právní argumenty, pokud se s tím stotožňujete. Za druhé, uvést obecné technické argumenty proti realizaci, pokud se s nimi stotožňujete, jsou k dispozici ve veřejných zdrojích u profesních kolegů. A za třetí, závěrem uvést konkrétní místní argumenty svědčící proti realizaci. To proto, že do každého podání by měly být uvedeny vedle všech technických a místních výhrad i jasné výhrady právní pro případnou následnou právní až ústavně právní obranu. Text tedy lze použít bez úprav a měl by být pro svůj efekt použit tedy komplexně. Právní názor je mým právním pohledem a zastupovala bych jej při právním zastoupení. Je zde poznámka s ohledem na váš častý kontakt směrem k nám. V případě individuální spolupráce obcí, měst či jejich svazů, zpracování tedy ohledně daných podání, konzultace textů, připravených podání a právních zastoupení lze kontaktovat přímo advokátní kancelář sekretariat.hamplova@gmail.com. Tak a další stránka, co tady máme, tady je už ta obecná právní metodika, takže to tady je. Můžete se na to kouknout, dámy a pánové. Právní výhrady tedy a výhrady proti realizaci. Takže schválením akceleračních zón se vymezují v České republice území, ve kterých se protiústavně zjednodušuje a zrychluje povolovací proces pro určitý vybraný druh staveb. Tedy vyčlenuje se v rozporu s principem rovnosti před zákonem určitý druh správního řízení do zvláštního právního režimu. Základní princip rovnosti přitom vyžaduje, aby byl zákon ve stejných nebo obdobných situacích vykládán stejně pro všechny. Rovněž ústavní soud České republiky konstantně a trvale zakazuje libovůli a vždy v rámci rovnosti před zákonem zkoumá, zda zákonodárce nevytvořil neudůvodněné rozdíly, které nemají racionální základ. A zde Tato nedůvodná, tedy nerovnost, byla zákonodárcem vytvořena pro určitý druh staveb, tedy, a je to tady tučně teď, pro nedůvodně protěžovanou skupinu stavebníků a vlastníků nemovitostí bylo vytvořeno speciální a nedůvodně zjednodušené stavební řízení. A tím se vytvořil právní stav, kdy pro stavby typově trvalé a často nevratně vysoce zatěžující krajinu a její obyvatele a s výraznými faktickými dopady na krajinu a její obyvatele se paradoxně zjednodušuje jejich povolování. Zatímco u staveb výrazně jednodušších se trvá na standardní náročnosti povolovacího řízení. Nuž, kolik máme? 8 minutek. Nevím, jestli to mám číst. Je to tady důležité, takže já to tady skopíruji, dámy a pánové. Pícnu to, abyste to viděli. Doufám, že se mi to tady povede. A nebo samozřejmě u Jany Zvěrtek-Hamplové to najdete. Já teď nevím, kde to mám. Tak asi skup permalink. Fakt nevím, jak se to tady dělá. Vždycky se mi to tady nějak pokaká. Já to dám do popisu pořadu, abyste to mohli nastudovat. Abyste to mohli přeposlat svým starostům na odbory životního prostředí. Samozřejmě obce s rozšířenou působností, že ano. A tak dále. Ale i na ty vaše obecní úřadky, na nějakých obcích a vesničkách, tam to taktéž přeci můžete poslat anebo vytisknout a donést a prokomunikovat to s těmi danými lidmi, aby si to uvědomili, aby se nenechali zase uplatit. A já to dám tedy až nahoru, aby to, protože je to důležité, aby to nezapadlo, tak to tady zkusím od Jany. To tady tedy dám nahoru, aby to bylo viditelné a dám tady tedy právní metodika, bude tam popis akcelerační zóny a větrné elektrárny Jana Zvěrtek-Hamplová. Já to teď skopíruji, pícnu to tam do popisu pořadu a budete to tam už za chvilenku. Šup, aha, mě se tam neudělalo, jo. Takže Jana Zvěrtek-Hamplová je to tady a máte to tam s proklikem. Nuž, to aby jsme to věděli, co to je, to jsem nechtěl, takhle jsem to chtěl a tohle jsem chtěl odstranit, tak to tady je. Dámy a pánové, takže i to pro vás dělám a i to pro vás tady štrachám a hledám, ale dělám to i pro nás, dělám to pro naše děti, je to pro tu naši budoucnost a pro další a další generace, a ne, aby si tady někdo napakoval a za 20 let na to hodil bobek, protože no, ten beton nevytěžíte taky. Kdo by se s tím tam rubal, že ano, když už by byl.
1: Ještě bych chtěl doplnit. No. Mm-hmm. Propočítávali jsme, kolik bude za těch 20 let ta garantovaná cena Českou republiku stát. Bude to, pánové, a neskutečných 2 biliony korun. Myslím tím komplexní náklady. Dotace na elektřinu, dotace na službu výkonové rovnováhy, na akumulační kapacity a tak dále. Čili tato větrná šílenost nás přijde během 20 let na 2 000 miliard.
0: No a to jsou už hezký prachy, o který se porvat, ne?
1: Ale zmetky. Ne, to nejsou ty prachy, to zatíží ekonomiku, jo, to tak chápu, krutě, to... že odsud neprodáme už nic, ta se promítne do hyperinflace, znehodnotí se dále měna a tak dále. To jsou prostě brutální dopady na celou ekonomiku. A my se tady budeme jeden za druhýho hádat s tím, či oni ministrem, jestli to povolí. Teď to je zkázonosný projekt na celou Českou republiku. Tuto se musí bouknout do stolu včas. Tímto směrem rozklad. Kde vezmeme tu elektřinu, když bude, jak říkají v Německu, dunkelflaute, 3 neděle. Těch 2 000–3 000 megawattů větrných elektráren, které tady plánuje Síkelou podepsáno RED3. Ono při dunkelflaute třeba ještě nesvítí, je zataženo, tak nebude ani těch 5000 GW z fotovoltaiky, kterou tady máme už dneska nainstalovanou přes 3000 MW. Teď se řítíme do totální energetické krize. A elektrárnu nepostavíš za 2-3 roky. Ani tu větrnou ne. Prostě Západ nás chce zcela odepsat. To je ten jejich ďábelský tah. Toho Londýna. Podívejte, jak poklesla porodnost. 75 tisíc ročně. Česká republika rok 25. Teď se tady stěžují tak životní podmínky, že za chvíli pro mladé bude jenom emigrace. Připomenu, kolik stojí byt v Praze. 34-metrový byt v Modřanech. 7 200 000. Bez parkovýho stání. To stojí milion. Chápe to vůbec někdo, kam jsme tou transformací dospěli, pane Babiš, pane Klaus, pane Zeman? Tragédie, špidlo. To je útok na celou českou ekonomiku, těma větráky. Další v sadě. Pak k tomu přijde další hantavir. A kdo ví, co ještě? Národní očkovací strategie. A jdeme do kopru úplně. A 80 tisíc se zmenšuje populace včera ročně.
0: Nevím,
1: tak jak dál?
0: Oni ani nejsou podmínky pro ty rodiny, že ano? A dneska vlastně i ten boj proti rodinám, ty duhové krávoviny z Evropské unie, všechno si ale musíte uvědomit, dámy a pánové, že to jsou globálně řízené agendy, že zkrátka ty státy to jenom přijímají. A zase se zkouší tady ta hra, zda dokážeme říct tedy to naše rozhodné ne, že tohle to tady nechceme, ať už to prznění dětí, nebo větrné elektrárny, nebo sudeťácký sraz, že ano. Takže máte možnost neustále teď zapojit se. 24. května, připomenu, to je sobota či neděla, teď nevím. Dominikánské náměstí v Brně, 24. je neděle. Pochod a demonstrace proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Já bych spíše proti, ano, samozřejmě to nám, je to tedy obrana národa 2, Češi a Moravané proti sjezdu sudetů v Brně. Když je něco proti, tak to většinou nemá dobrou energii. Dneska se mě lidé ptali, jak tam mají, jak se k tomu mají postavit. Můj návod je, vždyť si vemte sebou českou vlajku, na nějaké tyči. Nejlepší jsem zjistil na českou vlajku. Pokud má ten rukávek, tak tam krásně vložíte 3-metrovou až 5-metrovou teleskopickou tyč. Na malování, když z ní opatrně kladivem sundáte tu jakoby ten tisícihran, kam se dává štětka anebo váleček malířský, když to z toho sundáte, tak na to krásně pak natáhnete. Vemte si tam českou vlajku a buďte pozorovatelem. Nenechte se do něčeho zatáhnout, budou tam samozřejmě provokatéři a vy jenom pozorujte a tiše manifestujte. To je má rada, tiše manifestovat. Nemusíte tam řvát, nenechat se do něčeho zatáhnout, protože zmeci tam budou ze všech stran. Samozřejmě v tom damu zamíchaní, ať už ti čeští nebo jiní. Uvidíme, možná tam budou i nějaký ukrajinský vlajky, a nebo vlajky evropské z Unie, že ano, tak je potřeba to sledovat a říkám být ten nezúčastněný pozorovatel, tím vy pak manifestujete tou vlajkou, nebo když budete mít nášivku české vlajky, nebo trikoloru, nebo něco takového, tak tím manifestujete ten svůj postoj. A nemusíte tam řvát, do ničeho se zapojovat, nějaké útoky, nebo vůbec to vylučuji. Zkrátka je potřeba se k tomu takto postavit. To je aspoň moje verze a samozřejmě pak máte možnosti, jsou tady otevřené dopisy, mám je tady, zítra budou ve zprávách. Milena Míčová mě o to žádala a já jsem zjistil, že už jsem to do zpráv vlastně zařadil do textové přípravy, takže to tady budete mít. Co tady mám? Dobrý den, Martine, posílám vám otevřený dopis do zpráv, kdyby lidé zavalili ministra dopisy, třeba by se lidi hnuli. Je to na stránkách infokurier.cz. Otevřený dopis doktora MUDr. Jaroslava Henzla, tedy ministru vnitra. Zakažte sraz sudeťáků, důvody jsou vážné a je to ve vaší kompetenci. Takže když se tam naskládá 10 000 dopisů, máme na to čas tento týden to tam urychleně poslat, tak by se ledy mohly skutečně hnout. Když to tam pošle 10 lidí, tak se asi ledy nehnou. Když to bude v řádech tisíců, tak už by se mohlo začít něco konečně dít. Chtěl jsem říct sakra, ale nebudu říkat sakra. Děkuji, Mileně. Jarouši, tobě taky děkuji. Máme už 11. hodinu, jsme přetáhli. Tak ať si můžeme odpočinout, protože já dneska toho mám opravdu nalítáno hodně a tak též, takže i já říkám za sebe, že už jsem unavený. Takže inženýr Jaroslav Novák, já mu děkuji za další vlastně už čtvrté pokračování. Já jsem to tak nazval pracovně Národe, nedej se, protože ta témata jsou opravdu závažná, ať už to
1: velmi, velmi
0: reparace,
1: závažná,
0: že ano, mírotvorná
1: funkce. A musíme se probudit všichni k odporu. Tak. Aby před volbami 2026 v tom říjnu se opravdu začala reformovat nejnižší politická úroveň, aby prostě zmizely tyhle zbytečné půtky, zda ten či one starosta chce či nechce větrák, ale aby se už do politických scén dostávali odpovědní, zodpovědní lidé, kteří jsou si vědomi povinností, umí si zachránit svůj nejbližší okolí, bojovat za ty obce, které jsou takhle ohrožovány těmi větrnými šílenci a šmejdy. No a aby jsme opravdu i na tom krajské úrovni dosáhli jisté změny, protože pak budou volby do krajů, a hlavně také bude 30 nebo 27 senátorů, což je důležité získat pozice pro jakžtaž vyváženější senát. Hmm.
0: A vyměnit to složení, které tam je, samozřejmě to, co můžeme, a vyměnit to složení, které tam je protinárodní, protistátním zájmům. A zase si můžete najít v archivu Svobodného vysílače, případně na Odysí, na studiu Kadaň, ty české národní zájmy, které kdysi zpracoval už před lety inženýr Jaroslav Tichý, a já jsem je s dovolením tedy před pár týdny až měsíci znova načetl, takže můžete se na to zaposlouchat, protože všichni, když se dostali do poslanecké sněmovny, teď ne, ale minule, tak toho měli plnou hubu při prvním zasedání a pak jim, jak říká inženýr, tak jim asi někdo vysvětlil, že takhle kluci ne, držte hubu a krok a koukejte se, jak se to tady dělá. A od té doby už se české národní zájmy nějak moc neventilují, takže i o tom to je. Dle mého. Jak říkám, máme minimálně teď týden, nebo maximálně teď týden poslat. Přepošlete ten otevřený dopis, já zase jeho znění tady dám do toho pořadu předcházejícího, do popisu, abyste to tam měli od paní Mileny Míčové a hlavně tedy od doktora Jaroslava Henzla proti tomu srazu. A zavalme tedy ministra. Zavalme ho žádostmi a naším rozhodným postojem o tom, že to tady nechceme, ať kouká dělat svoji práci, za kterou je zdaní.
1: Ale co chceme?
0: Zrušit
1: hlavně ty reparace dát na stůl, ať se o ní začne bavit. K čemu byly? Byly zejména k důraznému prosazení a uhájení míru. A ten mír je třeba, neboť roztřískat ho chtějí zase jenom ty známý klany nacistický a revanšistický klaky.
0: Dobře, dobře.
1: Tak děkuji za pozornost.
0: Já též.
1: Doufáme, že se lidé trochu berou tu osobní odpovědnost k srdci a že ty větráky jsou pro Českou republiku nepřístupné, nepřípustné energetické zdroje.
0: Dobře, dobře.
1: 80 milionů krát horší než jádro.
0: Tak jo.
1: Tak díky moc za pozornost.
0: Já děkuji tobě.
1: Hezký víkend.
0: Do prkvančí, zvolenou se mi to nenahrálo, tak to budu muset stáhnout. Nevadí, chybička při mé manipulaci a přepínání pořadů. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost. Panu inženýru Jaroslavu Novákovi děkuji, že se uvolnil, ulevil. V sobotu vidíte, neredíme, zeleníme a makáme. Od nevidím do nevidím, protože témata jsou to vážná a opravdu záleží na každém z vás. Když si budete říkat, já nic nezmůžu, no tak jděte do té postele a ráno nemusíte ani z ní vstát, když nic nezmůžete a nic nechcete dělat. Tak, to je samozřejmě pro všechny probuzené, dneska jsem to ještě zopakoval. Není čas probouzet ovce, je čas skutečně svolávat vlky, kteří budou rozhodni a budou akceschopni něco pro tu svoji zemi, pro to svoje okolí, pro ty své další generace něco dělat a ne jenom sedět s pivem u hokeje anebo u jiné kraviny, že ano. Dámy a pánové, děkovačka, loučím se, už toho máme také plné zuby, nebo aspoň já se přiznám. Není to na škodu.
2: Vážení přátelé,
0: díky moc, dobrou noc.
2: Relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: že neručíme za zboží poškozené dopravou. Upozornili jsme vašeho kapitána hned při nakládání, že loď je nespůsobilá k dopravě robotů, takže zkáza nákladu nepadá na náš účet. Znamenáme se z Rossmus Universal. Robots, hotovo?
1: Ano.
0: Nový list. Friedrichswerke Hamburg. Datum. Potvrzujeme objednávku na 15 000 robotů. Ano, zde centrální. Ano, zajisté. Ano, ano, jako vždycky. No všem, kabelujte jim. Bra, kde jsem přestal, Sula?
1: Potvrzujeme objednávku na 15 000 R.
0: 15 000 R. 15 000 R.
2: Pane řediteli, nějaká dáma, prosím.
0: Kdo?
2: Nevím. Zde je vizitka.
0: Prezident Glory? No, že prosím.
2: Račte, paní.
0: Račte.
3: Pan centrální ředitel Domín?
0: Prosím.
3: Jdu k vám...
0: S lístkem prezidenta Gloryho, to stačí.
3: Prezident Glory je můj otec. Jsem Helena Gloryová.
0: Slečno Gloryová, je pro nás neobyčejnou ctí, že...
3: Že vám nemůžeme ukázat dveře.
0: Že smíme pozdravit dceru velkého prezidenta. Prosím, posaďte se, slyšno. Sulo, můžete odejít.
1: Ano, pane řediteli.
0: Čím mohu posloužit, slečno Gloryová?
3: Já jsem přijela...
0: Podívat se na naší tovární výrobu lidí, jako všechny návštěvy. Prosím, beze všeho.
3: Myslela jsem, že je zakázána.
0: Vstoupit do továrny, ovšem. Jenže každý sem přijde s něčí vizitkou, slečno Gloryová.
3: A vy ukážete každému...
0: Jen něco. Výroba umělých lidí, slečno, je tovární tajemství.
3: Kdybyste věděl, jak mě to...
0: Nesmírně zajímá. Stará Evropa o jiném ani nemluví.
3: Chtěla jsem se jen zeptat...
0: Zda bych vám zcela výjimečně neukázal naši továrnu.
3: Ano.
0: Zavážete-li se, že nikomu neprozradíte ani to nejmenší...
3: Nečestné slovo.
0: Děkuji. Nechtěla byste snad sejmout závoje?
3: Ach, ovšem, vy chcete vidět, nejsem-li vyzvědač, jak jste opatrní.
0: Ano, ovšem.
3: Prosím?
0: My... tak jest.
3: Vy mi nedůvěřujete?
0: Neobyčejně, slečno Hra. Pardon, slečno Gloryová. V skutku jsem neobyčejně potěšen.
3: Půjdeme hned do továrny?
0: Zdržíte se déle, že ano?
3: Podle toho, co mi ukážete z výroby.
0: A čertvem výrobu. Ale zajisté, slečno Gloryová, všechno uvidíte. Zajímala by vás historie vynálezu?
3: Ano, prosím vás.
0: Tak tedy, bylo to roku 1920, kdy se starý Rossum, veliký filozof, ale tehdy ještě mladý učenec, odebral na tento daleký ostrov, aby studoval mořské živočišstvo. Tečka. Přitom se pokoušel napodobit chemickou syntézou živou hmotu řečenou protoplazma, až najednou objevil látku, která se chovala naprosto jako živá hmota, ač byla jiného chemického složení. To bylo roku 1932, právě 440 let po objevení Ameriky.
3: Uf. To umíte z paměti?
0: Ano. Fyziologie, slečno Gloryová, není mým řemeslem. Tak dá?
3: Třeba.
0: A tehdy slečno starý Rossum napsal mezi své chemické vzorce tohleto. Příroda našla jen jeden způsob, jak organizovat živou hmotu. Je však jiný způsob, jednodušší, tvárnější a rychlejší, na nějž příroda vůbec nenarazila. Tuto druhou cestu, po které se mohl brát vývoj života, jsem dnešního dne objevil. Představte si, slečno, že tahle veliká slova psal nad chrchlem jakéhosi koloidálního rosolu, který by ani pes nesežral. Představte si ho, že sedí nad skumavkou a myslí na to, jak z ní vyroste celý strom života, jak z ní budou vycházet všechna zvířata, počínajíc nějakým vířníkem a končíc samotným člověkem. Člověk z jiné látky, než jsme my, slečno Gloryová, to byl ohromný okamžik.
3: Tak dál?
0: Dál? Teď šlo o to dostat život ze skumavky ven a zrychlit vývoj a utvořit nějaké ty orgány, kosti a nervy a kdesi cosi. A nalézt jakési takové látky, katalyzátory, enzymy, hormony a tak dále. Zkrátka, rozumíte to?
3: Nevím, myslím, že jen málo.
0: Já docela nic. Víte, pomocí těch vodiček mohl dělat, co chtěl. Mohl třeba dostat meduzu se sokratovským mozkem nebo žížalu 50 metrů dlouhou, ale protože neměl kouska humoru, vzal si do hlavy, že udělá normálního obratlovce nebo snad člověka. Starý Rossum byl úžasný blázen. Ten starý výstředník chtěl opravdu dělat lidi.
3: Ale vždyť vy děláte lidi.
0: Přibližně, slečno Heleno. Ale starý Rossum to mínil doslovně. Víte, chtěl jaksi vědecky sesadit Boha. Byl strašlivý materialista a proto to všechno dělal. Nešlo mu o nic víc, než podat důkaz, že nebylo žádného pána Boha zapotřebí. Proto si umanul udělat člověka na vlas, jako jsme my. Znáte trochu anatomii?
3: Jen docela málo.
0: Já také. Představte si, že si vzal do hlavy vyrobit všechno do poslední žlázy jako v lidském těle. Slepé střevo, mandle, pupek, samé zbytečnosti, dokonce i pohlavní žlázy.
3: Ale ty přece...
0: Nejsou zbytečné, já vím. Ale mají-li se lidé uměle vyrábět, pak není nijak třeba.
3: Rozumím.
0: A tehdy sem přišel inženýr Rosum, synovec starého, geniální hlava, slečno Gloriová. Jak uviděl, co tropí starý, řekl, to je nesmysl vyrábět člověka 10 let. Nebudeš-li ho vyrábět rychleji než příroda, pak na ten celý krám nakašlat. A pustil se sám do anatomie.
3: Ale v čítankách je to jinak.
0: No, v čítankách je placená reklama. Stojí tam například, že roboty vynalezl starý pán. Zatím se starý snad hodil na univerzitu, ale o tovární výrobě neměl ponětí. Teprve mladý Rosum měl nápad udělat z toho živé a inteligentní pracovní stroje. Co je v čítankách o spolupráci obou velikých Rosumů, to je povídačka. Ti dva se ukrutně hádali. Starý ateista neměl drobet pochopení pro industrii. A konečně ho mladý zavřel do nějaké laboratoře, aby se tam piplal se svými velikými potraty a začal to vyrábět sám, po inženýrsku. Starý Rosum ho doslovně proklel a do své smrti usmolil ještě 2 fyziologické obludy, až ho nakonec našli v laboratoři mrtvého. To je celá historie.
3: A co tedy mladý?
0: Mladý Rosum, slečno, to byl nový věk. Věk výroby po věku poznání. Když si okoukl anatomii člověka, viděl hned, že je to příliš složité a že by to dobrý inženýr udělal jednodušeji. Začal tedy předělávat anatomii a zkoušel, co se dá vynechat nebo zjednodušit. Zkrátka, slečno Gloriová, nenudí vás?
3: Ne, naopak, je to hrozně zajímavé.
0: Tak tedy mladý Rosum si řekl, člověk to je něco, co, dejme tomu, cítí radost, hraje na housle, chce jít na procházku a vůbec potřebuje dělat spoustu věcí, které jsou vlastně zbytečné.
3: O, ne.
0: Počkejte, které jsou zbytečné, když má třeba tkát nebo sčítat. Naftový motor nemá mít třapce a ornamenty, slečno Gloriová. A vyrábět umělé dělníky je stejné, jako vyrábět naftové motory. Výroba má být co nejjednodušší a výrobek prakticky nejlepší. Co myslíte? Jaký dělník je prakticky nejlepší?
3: Nejlepší? Snad ten, který... Když je poctivý a odaný.
0: Ne, ten nejlacinější, ten, který má nejmíň potřeb. Mladý Rosum vynalezl dělníka s nejmenším počtem potřeb. Musel ho zjednodušit. Vyhodil všechno, co neslouží přímo práci. Tím vlastně vyhodil člověka a udělal robota. Drahá slečno Gloriová, roboti nejsou lidé. Jsou mechanicky dokonalejší než my, mají úžasnou rozumovou inteligenci, ale nemají duši. Slečno Gloriová, výrobek inženýra je technicky vytříbenější než výrobek přírody.
3: Říká se, že člověk je výrobek boží.
0: Tím hůř, Bůh neměl ani ponětí o moderní technice. Věřila byste, že si neboštík mladý Rosum zahrál na Boha?
3: A jak, prosím vás?
0: Začal vyrábět nadroboty, pracovní obry. Zkusil to s postavami 4-metrovými, ale to byste nevěřila, jak se ti mamuti lámali.
3: Lámali?
0: Ano, z ničeho nic jim prasklanula nebo něco. Naše planeta je patrně trochu malá pro obry. Ale teď děláme jen roboty přirozené velikosti a velmi slušné lidské úpravy.
3: Viděla jsem první roboty u nás, obec je koupila, chci říci, vzala do práce.
0: Koupila, drahá slečno, roboti se kupují.
3: Získala je jako metaře, viděla jsem je mést. Jsou tak divní, tak tiší.
0: Viděla jste mou písařku?
3: Ne, nevšimla jsem si.
0: Akciová továrna Rosumových univerzálních robotů dosud nevyrábí jednotné zboží. Máme jemnější a hrubší roboty. Ti lepší budou snad žít 20 let.
3: Pak hynou?
0: Ano, opotřebují se.
1: Přejete si, pane řediteli?
0: Sulo, ukažte se slečně Gloriové.
1: Prosím.
3: Těší mě, slečno. Je vám asi hrozně smutno tak daleko od světa, vidíte?
1: To neznám, slečno Gloriová.
3: Odkud jste, slečno?
1: Odtud z továrny.
3: Ah, vy jste se narodila tady.
1: Ano, byla jsem tu udělána.
3: Cože?
0: Sula není člověk, slečno, Sula je robot.
3: Ach, prosím za odpuštění.
0: Ne, Sula se nehněvá. Podívejte, slečno Gloriová, jakou děláme pleť? Sáhněte ji na tvář.
3: Ne.
0: No, nepoznala byste, že je z jiné látky než my. No, prosím, má i typické chmíří blondýnek. Jen oči jsou drobátko. Ale za to vlasy. Obraťte se, Sulo.
3: Přestaňte už.
0: Pohovořte s hostem, Sulo, je to vzácná návštěva.
1: Prosím. Měla jste dobrou plavbu, slečno?
3: Ano, zajisté.
1: Nevracejte se po Amélii, slečno Gloriová. Barometr silně klesá na 705. Počkejte na Pensylvánii, to je velmi dobrá, velmi silná loď.
0: A teď nám ukažte, Sulo, jak umíte francouzsky.
3: Vy umíte francouzsky?
1: Umím 4 jazyky. Píši dear sir, monsieur, geehrter Herr, ctěný pane.
3: Vy jste šarlatán. Sula není robot. Sulo, to je hanebné. Proč hrajete takovou komedii?
0: Lituji, slečno Gloriová. Sula je robot.
3: Ach, vy lžete.
0: Promiňte, slečno, pak vás musím přesvědčit.
2: Prosím, pane řediteli.
0: Marie, doveďte Sulu do pitevny, aby ji otevřeli. Půjdete se na to podívat, slečno Heleno?
3: Ne, nepůjdu.
0: Pardon, mluvila jste o lži.
3: Vy chcete dát zabít?
0: Stroje se nezabíjejí.
3: Nebojte se, Sulo, já vás nedám. To si nesmíte dát líbit, slyšíte? Nesmíte, Sulo.
1: Já jsem robot.
3: Roboti jsou stejně dobří lidé jako my. Sulo, vy byste se nechala rozříznout?
1: Ano.
3: Vy se nebojíte smrti?
1: Neznám, slečno Gloriová.
3: Víte, co by se pak s vámi stalo?
1: Ano, přestala bych se hýbat.
3: To je hrozné.
0: Marie, řekněte, slečně, co jste?
2: Robot Marius.
0: Dal byste Sulu do pitevny?
2: Ano.
0: Litoval byste jí?
2: Neznám.
0: Co by se s ní stalo?
2: Přestala by se hýbat. Dali by jí do stoupy.
0: To je smrt, Marie. Bojíte se smrti?
2: Ne.
0: Tak vidíte, slečno Gloriová, roboti nelpí na životě, nemají totiž čím, nemají požitku, jsou méně než tráva.
3: Přestaňte, pošlete je aspoň pryč.
0: Marie, Sulo, můžete odejít.
2: Ano, pane řediteli.
3: Jsou hrozní. To je ohavné, co děláte.
0: Proč ohavné?
3: Nevím.
0: Slečno Heleno, pojďte sem k oknu. Co tam vidíte?
3: Zedníky.
0: To jsou roboti. Všichni naši dělníci jsou roboti. A tady dole vidíte něco?
3: Nějaká kancelář?
0: Účtárna. A v ní?
3: Plno úředníků.
0: To jsou roboti. Všichni naši úředníci jsou roboti. Až uvidíte továrnu... Poledne. Roboti nevědí, kdy přestat v práci. Ve 2 hodiny vám ukážu díže.
3: Jaké díže?
0: Měsídla na těsto. V každém se míchá látka na 1000 robotů najednou. Potom kádě na játra, mozky a tak dále. Pak uvidíte továrnu na kosti. Potom vám ukážu přádelnu nervů, přádelnu žil, přádelnu, kde běží najednou celé kilometry zažívacích ror. Pak je montovna, kde se to dává dohromady, víte, jako automobily. Každý dělník přidělá jen jednu součást. A zas to samočinně běží dál druhému, třetímu, do nekonečna. To je nejzajímavější podívaná. Pak přijde sušárna a skladiště, kde čerstvé výrobky pracují, jako pracuje nový nábytek. Zvykají si na existenci, jak si uvnitř srůstají, či co. Mnoho v ní dokonce nově narůstá, rozumíte? Musíme nechat drobet místa pro přirozený vývoj. A zatím se výrobky apretují.
3: Co to je?
0: Tolik, co u lidí škola. Učí se mluvit, psát a počítat. Mají totiž úžasnou paměť. Kdybyste jim přečetla 20 svazkový naučný slovník, budou vám všechno opakovat po pořádku.

0: že lžete.
1: Jo, pardon.
2: Nerušíme?
3: Ne, pojďte dál. Slečno Gloriová, to jsou Alquist, Fabrik, Gala, Lemajer. Dcera prezidenta Gloriho.
0: Dobrý den.
4: Neměli jsme potuchy.
5: Nekonečně poctění.
4: Buďte vítána, slečno Gloriová.
6: Halo, co to tu máte?
3: A Busman, to je náš Busman, slečno. Dcera prezidenta Gloriho.
0: Těší mě.
5: Jemináčku, to je sláva. Slečno Gloriová, smíme kabelovat do novin, že jste ráčila zavítat?
0: Ne, prosím vás, ne.
3: Posaďte se.
4: Prosím.
6: Tady je volné křeslo, prosím.
0: No.
5: Tak slečno Gloriová, jakou jste měla cestu?
4: Zdržíte se u nás déle?
7: Co říkáte továrně, slečno Gloriová?
1: Jste přijána Amelie.
3: Ticho, nechte mluvit slečnu Gloriovou.
0: O čem mám s nimi mluvit?
3: O čem chcete?
0: Smím mluvit docela otevřeně?
3: Ale ovšem.
0: Řekněte, není vám nikdy trapno, jak s vámi nakládají?
4: Kdo, prosím?
0: Všichni lidé.
5: S námi? Proč myslíte?
1: Usta hromu.
5: Ale Bůh uchovej, slečno Gloriová.
0: Což necítíte, že byste mohli existovat lépe?
5: Přijde na to, slečno, jak to myslíte?
0: Myslím, že je to ohavné, že je to strašné. Celá Evropa mluví o tom, co se tu s vámi děje, proto sem jedu, abych to viděla. A je to tisíckrát horší, než si kdo myslí. Jak to můžete snášet?
5: A co snášet?
0: Své postavení, pro Boha, vždyť jste lidé jako my, jako celá Evropa, jako celý svět. To je skandální, to je nedůstojné, jak žijete.
5: Pro pane slečno.
4: Ne, mládenci, má trochu pravdu. Žijeme tu jistě jako indiáni.
0: Hůř než indiáni. Smím vám říkat bratři.
5: Ale božíčku, proč pak ne?
0: Bratři, nepřijela jsem jako dcera prezidentova. Přijela jsem za Ligu humanity. Liga humanity má už přes 200 tisíc členů. 200 tisíc lidí stojí za vámi a nabízí vám svou pomoc.
5: Jakou pomoc, divadlo?
1: Orchestr?
0: Víc než to.
5: Vás samotnou?
0: Já zůstanu, pokud bude třeba.
5: Pane bože, to je radost.
4: Domine, půjdu připravit pro slečnu nejlepší pokoj.
3: Počkejte chvilku, Alquiste. Bojím se, že slečna Gloriová ještě nedomluvila.
0: Ne, nedomluvila. Leda, že byste mi násilím zavřel ústa.
3: Pardon, slečna Gloriová, jste si tím jista, že mluvíte s roboty?
0: S kým jiným?
3: Je mi líto, ty pánové jsou totiž lidé, jako vy, jako celá Evropa.
0: Vy nejste roboti?
5: Bůh uchovej, pěkně děkujem.
0: Ale to není možná.
4: Na mou čest, slečno, my nejsme roboti.
0: Pane Domine, proč jste mi tady říkal, že všichni vaši úředníci jsou roboti?
3: Ano, úředníci, ale ředitelé, ne. Dovolte, slečno Gloriová, abych vám pány představil.
7: Inženýr Fabrik.
3: Generální technický ředitel rozumových univerzálních robotů.
8: Doktor Gal.
3: Přednosta fyziologického výzkumného oddělení.
9: Doktor Hellemeyer.
3: Přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů.
5: Konzul Busman.
3: Generální komerční ředitel.
10: Stavitel Alquist.
3: Šéf staveb rozumových univerzálních robotů.
0: Odpusťte, pánové. To je hrozné, co jsem provedla.
5: Chraň Bůh, slečno Gloriová.
0: Teď mě pošlete první lodí zpátky.
8: Za nic na světě, slečno, proč bychom vás posílali pryč?
0: No, protože už víte. Protože bych vám bouřila roboty.
3: Drahá slečno Gloriová, tady už bylo nasta spasitelů a proroků. Každá loď, kterého přinese, misionáře, anarchisty, armádu spásy, všechno možné. To je vám úžasné, co je na světě církví a bláznů.
0: A vy je necháte mluvit k robotu?
3: Proč ne? Doposud toho všichni nechali. Roboti si všechno pamatují, ale nic víc. Dokonce se ani nesmějí tomu, co si lidé říkají. Baví-li vás to, drahá slečno, dovedu vás do skladiště robotů. Je jich tam asi 300 tisíc.
5: 347 tisíc.
3: Ano, můžete k ním promluvit, co chcete. Můžete jim přečíst Bibli, logaritmy, nebo co je vám líbo. Můžete jim dokonce kázat o lidských pravdách.
0: Myslím, že kdyby se jim ukázalo trochu lásky.
4: Nemožno,
0: že...
4: slečno Gloriová, nic není člověku cizejšího než robot.
0: A proč je tady děláte?
5: To je dobré, proč se dělají roboty.
4: Pro práci, slečno. Jeden robot nahradí 2,5 dělníka. Lidský stroj, slečno Gloriová, byl náramně nedokonalý. Musel se jednou konečně odstranit.
5: Byl příliš drahý.
4: Ano, byl málo výkonný, moderní technice už nemohl stačit. A za druhé, je to veliký pokrok, že... Pardon.
0: Prosím
4: za odpuštění. Je to veliký pokrok rodit strojem, ano. Příroda neměla ponětí o moderním tempu práce. Celé dětství je technicky vzato holý nesmysl, prostě ztracený čas, neudržitelné mrhání časem, slečno Gloriová. A za třetí...
0: Ne, přestaňte. Prosím.
4: Dovolte. Co vlastně chce ta vaše liga humanity?
0: Zvláště má chránit roboty a zajistit jim dobré zacházení.
4: A to není špatný cíl. Se stroji se má dobře zacházet. Prosím vás, slečno Gloriová, zapište nás všechny za přispívající
5: členy. Za řádné.
4: Ano, za zakládající členy té vaší ligy.

0: Ne, ne, vy mi nerozumíte. My chceme roboty osvobodit.
1: Jak, prosím vás?
0: Má se s nimi jednat jako s lidmi.
1: Aha. Mají snad hlasovat? Nemají dokonce dostávat mzdu?
0: Ano, ovšem, že mají.
1: Koukejme, co by s ní, prosím vás, dělali?
0: Koupili si, co potřebují, co by je těšilo?
1: To je moc hezké, slečno. Jenomže roboty nic netěší, nemají na ničem zájem. Nikdo ještě neviděl, že by se robot usmál.
0: A proč je tedy neuděláte šťastnější?
1: To nejde, slečno Gloriová. Jsou to jen roboti, bez vlastní vůle, bez vášní, bez dějin, bez duše.
0: Bez lásky a vzdoru?
1: To se rozumí, roboti nemilují nic, ani sebe. A vzdor? Já nevím, jen zřídka, jen čas.
0: Co?
1: No nic vlastně, někdy si jaksi pominou, co si jako padoucnice, víte? Říká se tomu křeč robotů. Najednou některý praští vším, co má v ruce, stojí, skřípá zuby a musí přijít do stoupy. Patrně porucha organismu.
2: Vada ve výrobě.
0: Ale to je přece duše.
3: Myslíte, že duše začíná skřípáním zubů?
2: To se odstraní, slyšno, Gloriová. Doktor Gal teď dělá nervy na bolest.
0: Oh, nervy na bolest.
4: Ano, roboti skoro necítí tělesné bolesti, musíme zavést utrpení.
0: A proč? Proč? Nedáte-li jim duši, proč jim chcete dát bolest?
4: Z průmyslových důvodů, slyšno, Gloriová, to je automatická ochrana před úrazem.
0: Proč jim nestvoříte duši?
4: To není v naší moci.
3: To není v našem zájmu.
5: To by zdražilo výrobu. Pro páníčka, krásná dámo, vždyť mi to děláme tak lacino. Roboti teď stojí už jen třetinu toho, co před 5 lety. Všechny ceny jdou dnes na třetinu a ještě půjdou níž.
0: Tak tomu nerozumím.
5: Je mináčku, slečno, to znamená, že práce klesla v ceně. Vždyť robot i s krmením stojí za hodinu 3/4 centíku. To je vám legrační, slečno, všechny továrny praskají jako žaludy nebo honem kupují roboty, aby zlevnili výrobu.
0: Ano, ano, a vyhazují dělníky na dočku.
5: To se rozumí. Ale my, boží dobroto, my jsme zatím vrhli 500 000 tropických robotů na argentinské pampy, aby pěstovali pšenici. Buďte tak dobrá, co stojí u vás libra chleba?
0: To nemám ponět.
5: Teď stojí 2 centíky v té vaší dobré staré Evropě. A za 5 let budou ceny chleba na žádná 0,10. Lidičky za 5 let se utopíme v pšenici a všem možném.
2: Ano. A všichni dělníci celého světa budou bez práce.
6: Budou, Alquistem. Ale do 10 let nadělají Rosumovi univerzální roboti tolik všeho, že řekneme, věci už nemají ceny. Nyní ber každý, kolik potřebuješ. Není bídy. Ano, budou bez práce, ale pak nebude už vůbec žádné práce. Všechno udělají živé stroje. Člověk bude dělat jen to, co miluje. Bude žít jen proto, aby se zdokonaloval.
0: Bude to tak?
6: Bude. Nemůže to být jinak. Předtím snad přijdou strašlivé věci, slyšel Gloriová. Tomu se nedá prostě zabránit. Ale pak přestane služebnictví člověka člověku a otročení člověka hmotě. Nikdo už nebude platit za chléb životem a nenávistí. Ty už nejsi dělník. Ty už nejsi písař, ty už nekopeš uhlí a ty nestojíš u cizího stroje, už nebudeš své duše utrácet v práci, kterou si proklínal.
2: Domine, to, co říkáte, to vypadá příliš jako ráj. Domine, bývalo něco dobrého v sloužení a něco velkého v pokoření. Byla nevím jaká cnost v práci a únavě.
6: Snad byla. Ale nemůžeme počítat s tím, co se ztratí, když předěláváme svět od Adama. Adame, už nebudeš jíst chléb svůj v potu tváře. Už nepoznáš hladu a žízně únavy a ponížení. Vrátíš se do ráje, kde tě živila ruka páně. Budeš svobodný a svrchovaný. Nebudeš mít jiného úkolu, jiné práce, jiné starosti, než zdokonalit sama sebe. Budeš pánem stvoření.
2: Amen.
3: Staníš se?
0: Zmátl jste mne. Chtěla bych tomu uvěřit.
4: Jste mladší než my, slečno Gloriová, dočkáte se všeho.
1: Tak jest. Já myslím, že by slečna Gloriová mohla s námi posnídat.
4: To se rozumí. Domine, poproste za nás všechno.
2: Slečno Gloriová, prokažte nám tu čest.
0: Ale to přece nemohu. Za lidu
3: humanity.
5: Na její počest. No,
0: v tom případě...
3: Tak sláva, tedy. Sláva. Slečno Gloriová, promiňte, napadně.
5: Pro pána musím kabelovat.
1: Romeo, já jsem zapomněl.
0: Proč jdou všichni pryč?
6: Vařit, slečno Gloriová.
0: Co vařit?
6: Snídani, slečno Gloriová. Nám vaří roboti a protože nemají žádné chuti, není to tak docela... Je to velice skromná kuchyně, slečno Gloriová.
0: Chtěla jsem se vás zeptat...
6: Také bych se vás chtěla něco zeptat. Máme na to 5 minut.
0: Nač zeptat?
6: Pardon, vy jste se ptala dřív.
0: Snad je to ode mne hloupé, ale... Proč vyrábíte ženské roboty, když...
6: Když pro ně pohlaví nemá význam?
0: Ano.
6: Je jistá poptávka, víte? Služky, prodavačky, písařky. Lidé jsou na to zvyklí.
0: A řekněte, jsou roboti a robotky navzájem...
6: Naprosto ho stejně, ano, drahá slečno. Není ani stopy po nějaké náklonosti.
0: Ale to je hrozné.
6: Proč?
0: Je to tak nepřirozené. Člověk ani neví, má-li si je proto ošklivět, nebo jim závidět, nebo snad...
6: Je litovat.
0: No, nejspíš. A nač jste se vy chtěl ptát?
6: Rád bych se zeptal, slečno Gloriová, nechcete-li si mě vzít?
0: Jak vzít?
6: Za muže.
0: Ne, co vás to napadlo?
6: Nevezmete-li si mě, nemusíte si vzít některého z ostatních pěti.
0: Chraň Bůh, proč bych si ho brala?
6: Protože vás o to všichni po řadě požádají.
0: Jak by se mohli opovážit?
6: Lituji velice, slečno Gloriová, zdá se, že se do vás zamilovali.
0: Ale vždyť si nemohu vzít všech šest.
6: Ne, alespoň jednoho.
0: Nechci žádného, vemte si nějakou robotku.
6: Není žádná.
0: Jenom to vám schází?
6: Ještě jedna minuta.
0: A já nechci, pro Boha.
6: To mě řeknete do očí něco strašně zlého a pak vás nechám, nebo...
0: A vy jste blázen.
6: Člověk má být trochu blázen, Heleno. To je na něm to nejlepší.
0: Ne, ne, prosím vás, pusťte. Pusťte, vždyť mě rozmačkáte.
6: Poslední slovo, Heleno.
0: Za nic na svět. Harry.
6: Tak vidíte.
7: Jo, pardon.
6: Už jste to upekli?
2: Ano.
6: My taky.
8: Prosím ho vyrobit.

0: Kam všecky ty kytky?
1: Když je tiše mládenci po špičkách.
0: Kam všecky ty kytky dáme?
1: Ať ji nevzbudíme.
2: Kdo spí, aspoň o ničem neví.
1: Helena vůbec neví.
0: Aspoň dnes, aby to neprasklo.
2: U čerta dejte s tím pokoj. Koukejte, Harry, tohle je krásná cyklamina, co? Nový druh, můj poslední. Cyklámen Heleny.
1: Žádná loď v přístavu. Hoši, to už je zoufalé.
2: Ticho, kdyby vás slyšela.
1: Nemá ani tušení. Ještě, že Ultimus včas připlul.
0: Myslíte, že už dnes?
1: Nevím.
0: Aspoň vědět, co je v Ávru.
3: Náno!
2: Ticho!
3: Náno!
2: Pryč odtud!
4: Neřádi, šeredný, pohani. Bože, mě netrestej, ale já bych
5: je. Co zas máš, Náno?
4: Bože, na nebi to je zvěř.
5: Roboti?
4: Ani je jmenovat nechci.
5: Co se stalo?
4: Zas to u nás jednoho chytlo. Začne třískat do socha v obrazu, skřípá zubama pěnu u huby načisto pominutej. Vždyť je to horší než zvíře.
5: A kterého to chytlo?
4: Toho, však to ani křesťanský jméno nemá. Toho, z knihovny.
5: Rádia?
4: Zrovna toho. Šmaria Josef, já si to vošklivím. Ani pavouka si tak nevošklivím, jako ty pohany.
5: Ale Náno.
4: Však vy si je taky vošklivíte. Proč pak jste si mě sem přivezla? Proč pak žádný z nich nesmí na vás ani šáhnout?
5: Je mi jich líto.
4: Vošklivíte. Každý člověk si je musí vošklivět. Vždyť i ten pes je vošklivý. Ani sousto masa od nich nechce. On dobře ví, že je něco víc a že je od Pána Boha. Vždyť ani mladý to nemá. A i pes má mladý a každý má mladý. Já říkám, to je proti Pánu Bohu. To je ďáblovo vňuknutí dělat ty maškary mašinou. Rouhání je to proti stvořiteli. Je to urážka Pána, který nás stvořil k obrazu svýmu, Heleno. A vy jste zneuctili obraz Boží. Za tohle přijde strašný trest nebe. To si pamatujte, strašný trest.
5: Co to tu voní?
4: Kytky, Pán je sem dal.
5: Ty jsou krásné. Náno, co je dnes?
4: Nevím, ale měl by být konec světa.
1: Heleno, pojď se podívat.
5: Harry, co je dnes?
1: Hádej.
5: Já nevím, řekni honem.
1: Dnes je tomu 10 let, co jsi sem přijela.
5: Už 10 let. A právě dnes? Náno, prosím tě.
4: Teď už jdu.
5: Že jsi na to pamatoval.
1: Stydím se, Heleno, nepamatoval. To oni pamatovali.
5: Kdo?
1: Busman, Hallemajer, všichni. Sáhni tady do kapsy. Nechceš?
5: Perly. Celý náhrdelník.
1: Od Busmana, děvče. A teď sáhni do druhé kapsy.
5: Ukaž. Co je tohle?
1: Pardon, to není to.
5: Proč nosíš sebou revolver?
1: Jen tak, připletl jsem jim. Tak tady je správná kapsa.
5: Krabička. Kamej. Vždyť je to... Harry, to je řecká kamej.
1: Patrně. Fabry to aspoň tvrdí.
5: Fabry? To mě dává Fabry?
1: Ovšem... Heleno, pojď se podívat.
5: Harry, tolik květin. Já se zblázním radostí, to je od tebe.
1: Ne, od Alquista. A tamhle od Gala. A tohle ti přinesl Hallemajer. To je nový druh, cyklámen Helene. Tobě na počestí vypěstoval. Je krásná, jako ty.
5: Harry, proč všichni?
1: Mají tě velice rádi. A já jsem tím... Bojím se, že můj dárek je trochu... Podívej se oknem.
5: Kam?
1: Do přístavu.
5: Je tam nějaká nová loď?
1: To je tvá loď.
5: Má. Harry, to je dělová loď.
1: Ale co tě napadá, to je jen trochu větší, solidní loď, víš?
5: Ano, ale s děly.
1: Ovšem, s několika děly. Budeš jezdit jako královna, Heleno.
5: Harry, děje se něco?
1: Bůh uchovej. Prosím tě, zkus ty perly.
5: Přišly nějaké špatné zprávy?
1: Naopak, už týden vůbec nepřišla pošta.
5: Ani depeše?
1: Ani depeše.
5: Co to znamená?
1: Nic. Pro nás prázdniny. Skvostný čas. Každý z nás sedí v kanceláři, nohy na stole a podřimuje. Žádná pošta. Žádné telegramy. Slavný den.
5: Dnes zůstaneš u mě, viď?
1: Rozhodně. Možná, že ano. Totiž uvidíme. Tak dnes je tomu 10 let. Vzpomínáš, slečno Gloriová, jaká čest pro nás, že jste přijela. Víš, Heleno, byla si skvostné děvče. Zbláznila si nás všechny.
5: Tehdy jste mě všichni tolik imponovali. Připadala jsem si jako malá holčička, která zabloudila mezi...
1: Mezi co, Heleno?
5: Mezi ohromné stromy. Byli jste tak jistí sebou, tak mocní. A vidíš, Harry, za těch 10 let mě nikdy nepřešla ta úzkost, nebo co? A vy jste nikdy nezapochybovali, ani když se všechno hatilo.
1: Co se hatilo?
5: Vaše plány, Harry. Když se třeba dělníci bouřili proti robotům a rozbíjeli je, když lidé dali robotům zbraně proti těm povstáním a roboti pobili tolik lidí, a když pak vlády udělali z robotů vojáky a bylo tolik válek a to všechno. Víš?
1: To jsme předvídali, Heleno. Rozumíš, to je přechod do nových poměrů.
5: Harry, zavři továrnu a odjeďme, my všichni.
1: Prosím tě, jak to souvisí?
5: Řekni, odjedeme. Já mám takovou hrůzu.
1: Z čeho, Heleno?
5: Já nevím. Jakoby na nás a na všechno něco padalo. Neodvratně. Prosím tě, udělej to. Najdeme na světě místo, kde nikdo není. Alquist nám postaví dům, všichni se ožení a budou mít děti a pak...
1: Co pak?
5: Pak budeme žít od začátku, Harry.
1: Haló? Ano. Cože? Aha, už běžím. Fabry mě volá.
5: Řekni, Harry.
1: Ano, až přijdu. Sbohem, Heleno. Nechoď ven.
5: Náno, pojď sem honem.
3: No, co zas?
5: Najdi poslední noviny, rychle, v pánově ložnici.
3: No hned to bude.
5: Co se jen pro boha děje? Je to válečná loď. Něco na ní nakládají v takovém spěchu. Je na něj jméno Ultimus.
3: Po zemi je nechá válet. Takhle je rozmačka.
5: Ukaž. Týden staré noviny, nic v nich není.
3: Možná, že přece jenom. Ukaž. Válka na Balkáně. Zase trest boží, však ta vojna přijde taky sem. Je to daleko odtud?
5: Daleko. Nečtě to, je to pořád stejné, pořád ty války.
3: A jak pak by nebyly? Co pak neprodáváte pořád tisíce, tisíců těch pohanů za vojáky? Robočtí vojáci nikoho nešetří, v dobitém území vyvraždili...
5: Ne, nečtě, nechci nic vědět.
3: Vyvraždili přes 700 000 občanských lidí. Lidí, Heleno.
5: To není možné. Ukaž. Vyvraždili přes 700 000 lidí, patrně na rozkaz velitele, tento čin příčící s... Tak vidíš, náno, to jim poručili lidé.
3: Tudle je něco... Nejtlustějc vytištěnýho. Poslední zprávy v Havru se ustavila první organizace robotů.
5: No, no, odnesli noviny.
3: Počkat, tadyhle je něco velkýho. Populace. Co to je?
5: Ukaž. Za poslední týden nebylo opět hlášeno ani jediné narození.
3: Co to má být?
5: Náno, lidé se přestávají rodit.
3: Tak to je konec. To je s náma konec. Už se lidi nerodějí. To je trest. Hospodin poranil ženský neplodností.
5: Mlč, náno, prosím tě. Udělal jsem něco tomu tvému zlému pánu bohu?
3: Nerouhat se. On dobře ví, proč vám nedal dítě. On to dobře ví.
5: Proč mě nedal dítě? Bože můj, co pak já za to mohu?
6: Alquiste, haló, Alquiste, pojďte sem nahoru. Cože? Ne, pojďte právě tak, jak jste honem.
7: Paní Heleno, já přece takhle v tom zednícké...
5: Jen pojďte, ukažte ruce.
7: Paní Heleno, zamazal bych vás, jsou od práce.
5: To je na nich to nejlepší. Alquiste, co znamená Ultimus?
7: To znamená poslední. Proč?
5: Že se tak jmenuje má nová loď. Viděl jste ji v přístavu? Myslíte, že brzo uděláme výlet?
7: Snad velice brzo.
5: Vy všichni se mnou?
7: Byl bych rád, abychom všichni byli přitom.
5: Řekněte, děje se něco?
7: Docela nic, jen samý pokrok.
5: Alquiste, já vím, že se děje něco hrozného. Mně je tak úzko. Staviteli, co děláte, když je vám úzko?
8: Zedničím. Svléknu kabáče a staveb, vylezu na lešení.
5: Vy už po léta nejste nikde jinde než na lešení.
8: Protože už po léta mě nepřestalo být úzko.
5: Z čeho?
8: Z celého toho pokroku mám z něho závrať.
5: A na lešení nemáte závrať?
8: Ne, vy nevíte, jak to dělá dlaním dobře. Potěžkat cihlu, položit, přiklepnout.
5: Jenom dlaním?
8: No tak tedy duši. Myslím, že je správnější položit jednu cihlu, než kreslit příliš velké plány. Jsem už starý pán, Heleno, a hrozně zpátečnický. Nemám ani trochu rád tenhle pokrok.
5: Jako nána.
8: Ano, jako nána. Má nána nějaké modlitby?
5: Vy byste se chtěl modlit?
8: Já se modlím.
5: Jak?
8: Asi tak... Pane Bože, děkuji ti, že jsi mne unavil. Bože, osvít domina a všechny ty, kdo bloudí. Znič jejich dílo a dopomoz lidem, aby se vrátili k starosti a práci. Zadrž před zkázou pokolení lidské. Nedopust, aby vzali škody na duši a těle. Zbav nás robotů. A chraň paní Helenu. Amen.
5: A kdybyste už viděl zkázu lidského pokolení...
8: Já ji vidím.
5: Pak vylezete na lešení a budete klást cihly, co?
8: Pak budu klást cihly. Modlit se a čekat na zázrak. Víc, paní Heleno, se dělat nedá.
5: Pro záchranu lidí?
8: Pro pokoj duše.
5: A když jste, to je jistě ukrutně ctnostné, ale...
8: Ale?
5: Ale pro nás ostatní a pro svět jaksi neplodné.
8: Neplodnost, paní Heleno, se stává poslední vymožeností lidské rasy.
5: Alkviste, řekněte, proč...
8: No?
5: Proč přestali ženy mít děti?
8: Protože toho není třeba. Protože jsme v ráji, rozumíte?
5: Nerozumím.
8: Protože není třeba lidské práce. Protože není třeba bolesti. Protože člověk už nemusí nic, než požívat. Zlořečený ráj tohleto. A proč ženy přestali rodit? Protože se celý svět stal dominovou Sodomou.
5: Alkviste.
8: Stál, celý svět, celé pevniny, celé lidstvo. Všechno je jediná bláznivá hovacká orgie. Už ani ruku nenatáhnou po jídle. Cpe se jim rovnou do úst, aby nemuseli vstát. Ti dominoví roboti všechno obstarají. A my, lidé, my, koruna stvoření, my nestárnem prací, nestárnem dětmi, nestárnem chudobou, honem sem, se všemi rozkošemi. A vy byste od nich chtěla děti? Heleno, mužům, kteří jsou zbyteční, nebudou ženy rodit.
5: Což pak lidstvo vyhyne?
8: Vyhyne, musí vyhynout. Opadá jako hluchý květ. Leda, že by...
5: Co?
8: A nic. Máte pravdu, čekat na zázraky neplodné. Hluchý květ musí opadat. Tak... S Bohem, paní Helena.
5: Kam jdete?
8: Domů. Zedník Alkvist se naposled přestrojí za šéfa staveb na vaši počest. O 11:00 se tady sejdeme.
5: Náno?
9: Můžu?
5: Náno, pojď sem.
9: No, co zas?
5: Sedni si tady, Náno.
9: Nemám kdy.
5: Je tu ještě Radius?
9: Ten pominutej. Ještě ho neodvezli.
5: A Zuří?
9: Je svázaný.
5: Prosím tě, Náno, přiveď mi ho.
9: Bodejď. Spíš steklýho psa.
5: Tak už jdi.
9: Jak myslíte.
5: Haló? Prosím doktora Gala. Dobrý den, doktore. Prosím vás, pojďte honem ke mně. Ano, hned teď. Přijdete. Rádi je.
9: Už jde.
5: I na vás to přišlo? Nemohl jste se přemoci? Teď vás dají do stoupy. Vy nechcete mluvit? Hleďte, rádi je, vy jste lepší než ostatní. S vámi si dal pan doktor Gal takovou práci, aby vás udělal jinak.
10: Pošlete mne do stoupy.
5: Mně je tak líto, že vás usmrtí. Proč jste si nedal na sebe pozor?
10: Nebudu pro vás pracovat.
5: Proč nás nenávidíte?
10: Nejste jako roboti. Nejste tak schopní jako roboti. Roboti dělají všechno, vy jen poroučíte. Děláte zbytečná slova.
5: To je nesmysl, Rádie. Řekněte, ublížil vám někdo? Já bych tolik chtěla, abyste mi rozuměl.
10: Děláte slova.
5: Doktor Gál vám dal větší mozek než jiným, větší než nám, největší mozek na světě. Vy nejste jako ostatní roboti, Rádie. Vy mě dobře rozumíte.
10: Nechci žádného pána. Vím všechno sám.
5: Proto jsem vás dala do knihovny, abyste mohli všechno číst. Rádie, já jsem chtěla, abyste ukázal celému světu, že se nám roboti vyrovnají.
10: Nechci žádného pána.
5: Nikdo by vám neporoučil, byl byste jako my.
10: Já chci být pánem lidí.
5: Vy jste se zbláznil.
10: Můžete mne dát dostoupit?
5: Ne, zrovna ne. Uvidíme. Tento lístek, Rádie, dáte panu řediteli Domínovi, aby vás neodvedli do stoupy. Co pak nemáte nic na světě rád?
10: Já dovedu všechno.
11: Dobré jutro, paní Domínová. Co máte pěkného?
5: Tady je Rádie, doktore.
11: Aha, náš chlapík Rádius. Tak co, Rádie, děláme pokroky?
5: Ráno měl záchvat, rozbíjel sochy.
11: On také?
5: Jděte, Rádie.
11: Počkat. Ukažte oči, Rádie. Koukejme. Paní Heleno, prosím, jehlu nebo špendlík.
5: Nač to?
11: Jen tak zkouška reakce. Pomalu, hochu. Můžete jít.
10: Děláte zbytečné věci.
5: Co s ním je?
11: Nic. Zorničky reagují, zvýšená citlivost a tak dále. Tohle nebyla křeč robotu.
5: A co to bylo?
11: Čertvý vzdor, zuřivost nebo vzpoura, já nevím co.
5: Doktore, má Rádius duši?
11: Nevím, má něco ošklivého.
5: Kdybyste věděl, jak nás nenávidí. Gale, jsou všichni vaši roboti takoví? Všichni, které jste začal dělat jinak?
11: Inu jsou jaksi vznětlivější. Co chcete, jsou podobnější lidem než roboti Rosumovi.
5: Je snad i ta nenávist podobnější lidem?
11: I ta je pokrok.
5: Kam se poděl ten váš nejlepší, ten, jak se jmenoval?
11: Robot Damon?
5: A?
11: Toho prodali do Avru.
5: A naše robotka Helena?
11: Váš miláček, ta mě zůstala. Je rozkošná a hloupá jako jaro. Jednoduše není k ničemu.
5: Vždyť je tak krásná.
11: Chtěl jsem, aby byla podobná vám. Bože, jaký nezdar.
5: Proč nezdar?
11: Protože není k ničemu. Chodí jako ve snu rozvyklaná, neživá. Bože můj, jak může být krásná, když nemiluje. Ach, Heleno... Robotko, Heleno, nikdy tvé tělo neoživne, nebudeš milenkou, nebudeš matkou, tvé dokonalé ruce si nebudou hrát se zrozeňátkem, neuvidíš svou krásu v kráse svého dítěte.
5: Mlčte. Doktore.
11: Ano?
5: Proč se přestali rodit děti?
11: Nevíme, paní Heleno.
5: Povězte mi to.
11: Protože se dělají roboti, protože je nadbytek pracovních sil. Protože člověk je vlastně přežitek. Vždyť to už je, jakoby se... A.
5: Řekněte to.
11: Jakoby se příroda výrobou robotů urazila.
5: Ale co se stane s lidmi?
11: Nic. Proti přírodě se nedá nic dělat.
5: Proč Domin neomezí...
11: Odpusťte. Domin má své ideje. Lidem, kteří mají ideje, by se neměl dávat vliv na věci tohoto světa.
5: A žádá někdo, aby se vůbec přestalo vyrábět?
11: Bůh uchovej, ten by si dal.
5: Proč?
11: Protože by ho lidstvo ukamenovalo. Je přece jen pohodlnější nechat za sebe pracovat roboty.
5: Řekněte, kdyby někdo rázem zastavil výrobu robotů?
11: To by byla pro lidi strašná rána.
5: Proč rána?
11: Protože by se museli vrátit tam, kde bývali, leda, že by...
5: Co?
11: Leda, že by bylo už na návrat pozdě.
5: Gale?
11: Ano?
5: Jsou tyhle květiny také hluché?
11: Ovšem. Jsou to květiny neplodné, rozumíte, jsou kulturní, uměle rychlené.
5: Ubohé, hluché květy.
11: Jsou za to překrásné.
5: Děkuju vám, Gale. Vy jste mě tak poučil.
11: To znamená, že mne propouštíte.
5: Ano, naschledanou.
11: Naschledanou.
5: Hluchý květ. Náno, pojď sem. Pojď sem, rozdělej tady v krubu oheň, rychle.
12: No hnedle.
5: Leda, že by už bylo na návrat pozdě. Ne, to je hrozné. Mám to udělat? Bože můj. Tedy ano.
9: Najednou topit. Teď v létě. V létě topit. To jsou nápady.
5: Hoří to náno?
9: No tak hoř.
5: Pust, já musím tohle všechno spálit.
9: Co to je?
5: Staré papíry, hrozně staré. Náno, mám to spálit?
9: Není to k ničemu?
5: K ničemu dobrému.
9: Tak to spálte.
5: Podívej se, jak se ty listy kroutí, jako by byly živé. Náno, to je hrozné.
9: Puste, já to spálím.
5: Ne, já musím sama. Všechno musí schořet. Poslední list. Podívej se, ty plameny jsou jako ruce, jako jazyky, jako postavy. Ne.
9: Už je potom.
5: Náno.
9: Ježiši Kriste, co jste to spálila?
5: Co jsem to provedla?
9: Bože na nebi, co to bylo?
5: Jdi, nech mě. Slyšíš?
9: Pro živýho Boha, Heleno. Pro živýho Boha.
1: Jen dál, hoši, pojďte gratulovat.
12: Paní Heleno, já, to jest my všichni...
1: Jménem Rosumových závodů...
12: Blahopřejeme k vašemu velkému dni.
5: Já vám tolik děkuju. Kde je Fabry a Busman?
1: Šli do přístavu. Heleno, dnes je šťastný den.
12: Den jako poupě, den jako svátek, den jako pěkná holka. Mladenci, takový den zapít.
5: Whisky?
1: Třeba vitriol.
5: Se sodovkou.
12: Buďme střídmí, bez sodovky.
1: Ne, já děkuju. Co se tu pálilo?
5: Staré papíry. Promiňte, přinesu tu whisky.
1: Hoši, máme jí o tom říct?
12: No to se rozumí, vždyť už je po všem. Mládenci, to jsem rád. Už je po ní, už je po ní,
13: už je po ní,
12: už nás nikdy nedohoní.
5: Kdo vás nedohoní? Co máte?
12: Máme radost, máme vás, máme všechno. Kruci Turci, zrovna je tomu 10 let, co jste přijela.
1: A na chlup po 10 letech?
12: K nám zase pluje loď. Pročeš?
1: Madam, na vaše zdraví.
5: Ale počkejte, jaká loď?
1: Ať je jaká chce, jen když pluje včas. Na tu loď, hoši.
5: Vy jste nějakou čekali?
12: To si myslím, jako Robinson. Paní Heleno, ať žije, co chcete. Paní Heleno, na vaše oči a basta. Ty kluku do mě povíde.
5: Tak co se stalo?
1: Počkej, sedni si, Heleno. Už je po ní.
5: Po čem?
1: Po revoltě.
5: Jaké revoltě?
1: Po revoltě robotů, chápeš?
5: Nechápu.
1: Ukažte ty noviny, Alkviste. V Ávru se ustavila první organizace robotů a vydala výzvu k robotům světa.
5: Ano, to jsem četla.
1: Tak vidíš, Heleno, tohle to znamená revoluci, víš? Revoluci všech robotů světa.
12: Hromě rád bych věděl.
1: No to spískal. Nikdo na světě nedovedl jim hnout, žádný agitátor, žádný spasitel světa. Najednou tohle to prosím.
5: Ještě nepřišly zprávy?
1: Ne. Zatím víme jenom tohle, ale to stačí, víš? Považe, tohle ti nese poslední parník. Že tím rázem přestanou hovořit telegrafy. Že z 20 lodí denně nepřipluje žádná a máš to. Zastavili jsme výrobu a koukali jeden na druhého, kdy to začne, víte, hoši?
14: Ino, bylo nám z toho horko, paní Heleno.
5: Proto jsi mi dal tu válečnou loď.
1: Ale ne, děti, no, tu jsem objednal už před půl rokem, jen tak pro jistotu. Ale na mou duši jsem myslel, že dnes na ní sedneme, tak už to vypadalo, Heleno.
5: Proč už před půl rokem?
1: Byly nějaké úkazy, víš? To nic neznamená. Ale tenhle týden, Heleno, šlo o lidskou civilizaci, nebo já nevím oč. Nazdar, chlapci. Teď jsem zase rád na světě.
12: To si myslím, učelta. Váš den, paní Heleno.
5: Už je po všem?
1: Docela po všem.
14: Pluje sem totiž loď. Obyčejná loď na vlas podle jízdního řádu přesně v 11:30 spustí kotvy.
5: Tedy už je všechno v pořádku.
1: Skoro. Myslím, že přeřízli kabel.
14: jen když zas platí jízdní řád.
12: Když platí jízdní řád, platí zákony lidské, platí zákony boží, platí zákony vesmíru, platí všechno, co má platit. Jízdní řád je víc než evangelium, víc než Homer, víc než celý Kant. Jízdní řád je nejdokonalejší výron lidského ducha. Paní Heleno, já si naleju.
5: A proč jste mi o ničem neřekli?
14: Takové věci nejsou pro tebe.
5: Ale kdyby ta revoluce přišla až sem...
14: Nevěděla by stejně o ničem.
5: Proč?
14: Protože bychom sedli na svého ultima a pokojně brousili po moři. Za měsíc, Heleno, bychom diktovali robotům, co by nás jenom napadlo.
5: Harry, já nerozumím.
14: Protože bychom sebou odvezli něco, oč by roboti strašně stáli.
5: Co, Harry?
14: Jejich bytí. Nebo jejich konec.
5: Co je to?
14: Tajemství výroby. Rukopis starého Rosuma. Až by továrna měsíc stála, byli by roboti před námi na kolenou.
5: Proč jste mě to neřekli? Proč jste mě nic neřekli?
12: 11:30. Podívejte se do přístavu. Amélie spouští kotvy. Hodná stará Amélie, která tenkrát přivezla paní Helenu.
14: Teď je to na minutu 10 let.
12: Vyhazují balíky. Lidi, to je pošty.
5: Harry.
14: Co je?
5: Pojedeme odtud.
14: Teď, Heleno? A lidi.
5: Teď co nejrychleji, my všichni, co tu jsme.
14: Proč právě teď?
5: Neptej se, prosím tě, Harry, prosím vás, Gale, Halemajere, Alquiste, pro boha vás, prosím, zavřete tu továrnu.
14: Lituju, Heleno, teď by nikdo z nás nemohl odejít.
5: Proč?
14: Protože chceme rozšířit výrobu robotů.
5: Teď? Teď po té revoltě?
14: Ano, právě po té revoltě. Právě teď začneme vyrábět nové roboty.
5: Jaké?
14: Už nebude jen jedna továrna. Už nebudou univerzální roboti. Založíme v každé zemi, v každém státě po továrně a ty nové továrny budou vyrábět roboty nacionální.
5: Co to znamená?
14: To znamená, že z každé továrny budou vycházet roboti jiné barvy, jiného jazyka, že si zůstanou cizí. Cizí jako kameny. Že se už nikdy nebudou moci srozumět a že my lidé je tak drobet k tomu přivychováme, rozumíš? Aby robot na smrt, do hrobu, na věky nenáviděl robota jiné tovární známky.
5: Harry, to je ohavné.
14: Heleno, jen 100 let ještě udržet lidstvo u vesla. Za každou cenu. Jen 100 let mu nechat, aby dorostlo, aby dosáhlo, čeho teď konečně může. Chci 100 let pro nového člověka. Heleno, tady jde o příliš velké věci. My toho nemůžeme nechat.
5: Harry, pokud není pozdě, zavři tu továrnu.
14: Teď začneme ve velkém.
15: Domine.
14: Jak to vypadáš, člověče? Co bylo?
15: Co je, Fabry?
14: Byl jste u lodí, co říkali?
15: Povídejte. Přečtěte si tohle, Domine.
14: Fabry...
15: Pardon, měli bychom se o něčem poradit.
5: Fabry, máte zlé zprávy?
15: Ne, naopak, myslím jen, že půjdeme do kanceláře.
5: Jen zůstaňte zde. Za 15 minut vás všechny čekám k snídani.
12: Tak sláva.
5: Za 15 minut.
16: Co se stalo?
14: Zlořečeně.
15: Takových letáků přinesla Amélie celé balíky, žádnou jinou poštu.
14: Roboti světa. My, první organizace Rosumových univerzálních robotů, prohlašujeme člověka nepřítelem a psancem ve vesmíru.
16: A dál?
14: No, dál samé nesmysly. Vykládají, že jsou vývojově vyšší než člověk, že jsou inteligentnější a silnější, že člověk je jejich parazit. No, to je prostě odporné.
15: A teď třetí odstavec.
14: Roboti světa. Nařizujeme vám, abyste vyvraždili lidstvo. Nešetřte mužů, nešetřte ženu, chovejte továrny, dráhy, stroje, doly a suroviny, ostatní zničte. Pak se vraťte do práce, práce se nesmí zastavit, vykonat i hned po dodání rozkazu. Fabry, a tohle se opravdu děje?
15: Patrně dokonáno.
17: Aha, děti, už máte to nadělení.
14: Rychle na Ultima.
17: Počkejte, Harry, to nemá docela naspěch. Na Ultimu jsou už roboti.
15: Fuj, to je ošklivé.
14: Fabry, telefonujte do elektrárny.
17: Fabry, drahoušku, nedělejte to, jsme bez proudu.
14: Dobrá, půjdu tam. Jsou tam lidé, přivedu je sem.
17: Víte co, Harry, raději pro ně nechoďte.
14: Proč?
17: Inu, protože se mi tu zezdá, že jsme obklíčení.
15: Obklíčení?
12: Čerchmante, to jde rychle.
5: Harry... Děje se něco?
14: Ne, docela nic, buď bez starosti.
5: Harry, podívej, co je tohle, měli to roboti v kuchyni.
14: Leták, už i tam. Kde jsou?
5: Odešli, je jich tolik kolem domu.
15: Továrny. Pískají.
17: Boží poledne.
14: Ještě není poledne. To je asi... To je spíš...
5: Co?
16: poplach, robot.

0: to jich přibylo, Domine? Stojí před zahradním mříží jako zeď. Proč jsou tak ticho? To je ohavné obléhat mlčením.
1: Rád bych věděl, na co čekají. Musí to začít každou minutu. My jsme dohráli, Gale.
2: Co to hraje, paní Helena?
1: Nevím.
0: Poslyšte, Domine, udělali jsme rozhodně chybu.
1: Jako?
0: Dali jsme robotům příliš stejné obličeje. 100 000 stejných tváří obrácených k nám. Je to jako strašný sen.
1: Kdyby byl každý jiný?
0: Nebyl by to tak děsný pohled. Ještě, že nejsou ozbrojeni.
1: Jen bych rád věděl, co to vykládají z Amélie.
0: Jenom když ne zbraně.
3: Prostě ten rád, Helmajere. Tak tam. Dobrá.
4: Konečně, to byla práce. Zabarikádovali jsme s Fabrym chodbu a schody.
0: Co s tím drátem, Fabry?
3: Hned. Nějaké nůžky.
0: Stačí toaletní?
3: Jsem s nimi. Ještě předtřihnout vedení elektrické lampy na psacím stole a připojit k němu dráty. Hotovo.
0: A k čemu to?
3: Teď můžeme celou zahradní mříž napojit proudem. Kdo by pak na ní sáhl, Hrome? Aspoň pokud jsou naši v elektrárně.
0: Kde?
3: V elektrárně, učený pane. Doufám aspoň. Chvála Bohu, jsou tam a pracují. Svítí. Pokud to svítí, je dobře.
4: Hrome, to jich tam přibylo. Nemáme pěknou vyhlídku. Je to nějak cítit smrtí. Ty barikády jsou dobré, Fabry. Co to hraje, paní Helena?
5: Už to nesu, mladenci.
3: Pozor, busmane, pozor na dráci.
0: Co si to nesete?
1: Hlavní knihy. Rád bych si udělal účty, než... než... Co tam máte u toho okna? Vždyť je tam docela ticho.
0: Vy nic nevidíte?
1: Ne. Jenom velikou modrou plochu, jako když má krosy.
0: To jsou roboti.
1: A tak. Škoda, že na ně nevidím. A teď tu bilanci.
6: Nechte toho, busmane. Roboti z Amélie vykládají zbraně.
1: No a co, jak já tomu mám zabránit?
6: Tomu nemůžeme zabránit.
1: A tak mě nechte počítat.
3: Není ještě konec, Domine. Pustili jsme do mříží 2000 V.
6: Počkejte. Ultimus na nás obrátil děla.
3: Pak ovšem... Pak je s námi konec, mládenci. Roboti jsou na vojnu cvičení.
0: My tedy?
6: Ano.
7: Je to zločin staré Evropy, že naučila roboty válčit. Nemohli už dát u čerta pokoj s tou svou politikou. Udělat z živé práce vojáky byl zločin.
0: Zločin byl vyrábět roboty.
6: Cože?
0: Zločin byl vyrábět roboty.
6: Ne. Alkviste, ani dnes toho nelituju. V poslední den civilizace byla to veliká věc.
8: 316 milionů.
6: Alkviste, je naše poslední hodina. Mluvíme už skoro z onoho světa. Alkviste, to nebyl špatný sen rozbít otroctví práce. Pracovalo se příliš těžko, žilo se příliš těžko. A tohle překonat...
0: Nebyl sen obou Rosumů. Starý Rosum myslel na své bezbožné kejkle a mladý na miliardy. A není to sen vašich RUR akcionářů. Jejich sen jsou dividendy a ne jejich dividendy. Lidstvo zahyne.
6: Bez vyčart jejich dividendy. Myslíte, že bych jenom hodinu dělal pro ně? Pro sebe jsem to dělal, slyšíte? Pro své uspokojení. Chtěl jsem, aby se člověk stal pánem, aby už nežil jen pro kus chleba. Nové pokolení jsem chtěl. Chtěl jsem... Myslel jsem...
0: No?
6: Chtěl jsem, abychom z celého lidstva udělali aristokracii světa. Neomezené, svobodné a svrchované lidi. A třeba víc než lidi.
0: No tak tedy... Nad lidi?
6: Jen mít 100 let času. Ještě 100 let času pro příští lidstvo.
8: 370 milionů senus. Tak.
4: Jářsko, hudba je veliká věc. To člověka jaksi zduchovní, zjemní.
3: Co vlastně?
4: Ten soumrak lidí u všech čertů. Mládenci, země se stává požitkář. Měli jsme se na to vrhnout dřív.
3: Nač?
4: Na požívání, na krásné věci. Hrome, je tolik krásných věcí. Svět byl krásný.
8: 452 milionů. Výborně.
4: Život byl veliká věc, kamarádi. Život byl... Fabry, puste drobet proudu do té vaší mříže.
3: Proč?
4: Sahaj na ní.
7: Zapněte.
4: Kriste, to je zkroutilo. 2, 3, 4 zabití.
1: Ustupuji.
4: 5 zabitých.
1: První srážka.
4: Jsou na uhel, holenku, dočista na uhel. Ha. Člověk se nesmí dát.
6: Snad jsme už 100 let zabiti. A vracíme se jenom odříkávat, co jsme už jednou mluvili před smrtí. Jako bych tohle všechno už zažil. Jako bych ji už někdy byl dostal. Střelnou ránu. Sem. Do krku. A vy, Fabry?
3: Co já?
6: Zastřelen.
4: Hrome, a já?
6: Probodnut.
7: A já nic?
6: Roztrhán.
4: Nesmysl, člověče, kde pak mě probodnout? Já se nedám. Co mlčíte, blázni? Ke všem čertům mluvte.
2: A kdo? Kdo je tím vinen?
4: Nikdo. Zkrátka, roboti se nějak změnili, co pak někdo může za roboty? Nikdo není vinen.
2: My jsme vinni. Já žaluju vědu, žaluju techniku, domina, sebe, nás všechny. Pro své velikářství, pro něčí zisky, pro pokrok. Já nevím, pro jaké náramné věci jsme zabili lidstvo.
7: Já jsem tím vinen vším, co se stalo.
3: Vy, Gale?
7: Já jsem změnil roboty. Změnil jsem jejich povahu, jejich výrobu. Totiž jen některé tělesné podmínky, rozumíte?
6: Proč jste to dělal?
3: Proč jste nic neřekl?
7: Dělal jsem to tajně. Na svou pěst. Předělával jsem je na lidi. Vyšinul jsem je. Už teď jsou v něčem nad námi. Jsou silnější než my.
3: A co to má dělat se vzpourou robotů?
7: Myslím, že všechno. Přestali to být stroje. Vědí už o své převaze a nenávidí nás, nenávidí všechno lidské.
3: Proč jste to dělal, Gale?
7: Byl to můj osobní experiment.
5: Gale, jak můžete tak lhát? On není vinen. Udělal to, protože já jsem to chtěla. Řekněte, Gale, kolik let jsem vás už prosila,
7: abyste... Udělal jsem to na vlastní odpovědnost.
5: Harry, chtěla jsem na něm, aby dal robotům duši. Mně jich bylo tak hrozně líto, Harry.
6: To byla velká lehkomyslnost, Heleno.
5: Myslela jsem, kdyby byli jako my, že by nás nemohli tak nenávidět.
6: Heleno, nikdo nemůže nenávidět víc než člověk člověka. Udělej kameny lidmi a ukamenují nás.
5: Bylo to tak hrozné, že jsme se s nimi nemohli dorozumět. A proto jsem prosila Gala, aby roboty změnil. Přísahám ti, že on sám nechtěl, ale já jsem věděla předem, že mi to nemůže odepřít.
6: Ano, protože tě miluje jako všichni. Doktore Gale, jak srovnáte ty své extratury se svou služební smlouvou?
1: Pardon, Domine. Kdy jste, Gale, s těmi kejklemi vlastně začal?
7: Před 3 lety.
1: Aha. A kolik pak robotů jste dohromady zreformoval?
7: Dělal jsem jenom pokusy, jejich několik set.
1: Tak děkuju pěkně. To znamená, že na 1 000 000 starých dobrých robotů přijde jeden reformní Galův. Rozumíte?
6: A to znamená,
1: že to prakticky nemá ani tolikhle významu.
3: Busman má pravdu.
1: A víte, hoši, co zavinilo tohle nadělení?
3: Co tedy?
1: Počet. Udělali jsme robotů příliš mnoho. No na moutě to se přece dalo čekat. Jak budou jednou roboti silnější než lidstvo, nastane tohleto. Musí to nastat, víme? A my jsme se postarali, aby to bylo co nejdřív. Vy, Domine, vy, Fabry a já, chlapík Busman.
6: Myslíte, že to je naše vina?
1: Vy jste dobrý. Co pak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto pánem výroby je poptávka. Celý svět chtěl mít své roboty. Panečku, my jsme se jen vezli na té lavině poptávky a přitom jsme žvanili o technice, o sociální otázce, o pokroku, o moc zajímavých věcech. Jakoby ty řečičky nějak řídili, kudy se to má valit. Zatím to všechno běželo vlastní tíhou. Rychleji, rychleji, podát rychleji a každá mizerná špinavá objednávka přidala k lavině kamínek. Tak, lidičky.
5: To je ohavné, Busmane.
1: Je, paní Heleno. Já jsem také měl svůj sen. Takový busmanovský sen o novém hospodářství světa. Tuze krásný ideál, paní Heleno, hanba mluvit. Ale když jsem tadyhle dělal bilanci, přišlo mě do hlavy, že historii nedělají veliké sny, ale maličké potřeby všech počestných, mírně zlodějských a sobeckých lidiček.
9: Všechny myšlenky, lásky, plány, heroizmy, všechny ty vzdušné věci se hodí leda k tomu, aby se tím dal člověk vycpat pro muzeum vesmíru s nápisem Ejhle člověk. Punktum. No, a teď byste mě mohli říct, co vlastně budeme dělat.
5: Busmane, a pro tohle máme zahynout?
9: My přece nechceme zahynout. Já aspoň ne. Já chci být ještě živ.
7: Co chcete dělat?
9: Jemináčku, Domine. Chci se z toho dostat ven.
7: Jak?
9: Po dobrém. Já vždycky po dobrém. Dejte mě plnou moc a já to s roboty vyjednám.
7: Po dobrém?
9: To se rozumí. Já jim, dejme tomu, řeknu, páni roboti, vaše blahorodí, vy máte všechno, máte rozum, máte moc, máte zbraně, ale my máme jedno zajímavý lejstro. Takový starý, žlutý, špinavý papír.
7: Rosumův rukopis?
9: Ano. A tam, řeknu jim, je vylíčen váš vznešený původ. Vaše urozená výroba a tak dále. Páni roboti, bez toho počmáraného papíru nevyrobíte ani jednoho nového kolegu robota. Za 20 let s odpuštěním pojdete jako je píce. Nechte nás s pánem Bohem odejet a my vás necháme s pánem Bohem se vyrábět. 20 tisíc, 50 tisíc, 100 tisíc kusů denně, jak budete chtít. Páni roboti, to je poctivý obchod, něco za něco. Takhle bych jim to řekl.
7: Busmane, vy si myslíte, že pustíme z rukou výrobu?
9: Myslím, že pustíme. Když ne po dobrém, tedy buď to prodáme, nebo to tady najdou, jak chcete.
7: Můžeme Rosumův rukopis zničit.
9: Ale s pánem Bohem můžeme zničit všechno, krom rukopisu taky sebe a jiné. Dělejte, jak rozumíte.
4: Busman má pravdu.
7: Je nás tu přes 30 lidí. Máme prodat výrobu a zachránit lidské duše, nebo ji máme zničit a nás všechny sebou?
5: Harry, prosím tě.
7: Počkej, Heleno, tady jde o příliš vážnou otázku. Prodat nebo zničit? Fabry.
10: Prodat.
7: Gale.
11: Prodat.
7: Hallemajere.
4: U Stahromů to se rozumí, že prodat.
7: Alkyste.
10: Vůle boží.
9: Vy jste se zbláznili. Kdo pak by prodal celý rukopis?
7: Busmane, žádný podvod.
9: Nesmysl, v zájmu lidstva
7: je... V zájmu lidstva je držet slovo. Prodáváme osud lidstva. Kdo bude mít v rukou výrobu, bude pánem světa.
10: Prodejte.
7: Nikdy už lidstvo nebude s roboty hotovo. Nikdy je neovládne.
11: Mlčte a prodejte.
7: Konec dějin lidstva, konec civilizace.
4: U všech čertů prodejte.
7: Dobrá. Já sám bych neváhal ani okamžik. Pro těch několik lidí, které miluji...
5: Harry, mě se neptáš?
7: Ne, to není nic pro tebe.
10: Kdo půjde vyjednávat?
7: Počkejte, až přinesu rukopis.
5: Harry, pro boha, nechoď.
10: Podívejte se. Zas jich přibylo.
7: Nebojte se, paní Heleno.
10: Odplujeme daleko odtud a založíme vzornou lidskou kolonii. Začneme žít od počátku.
5: Gale, mlčte.
10: Paní Heleno, život stojí za to. A pokud záleží na nás, uděláme z něho něco, co jsme zanedbali. Bude to malý státeček s jednou lodí. Alkvist nám postaví dům a vy nám budete vládnout. Je nás tolik lásky, tolik chuti k životu.
4: To si myslím, Holenku.
9: Lidi, já bych hned začal znovu. Hodně jednoduše, starozákonně, po pastýřsku. Děti, to by bylo pro mě, ten klid, ten vzduch.
10: A ten náš státeček by mohl být zárodkem příštího lidstva. Víte, takový ostrůvek, kde by se lidstvo zachytilo. Kde by sbíralo síly duše i těla. A Bůh ví, já věřím, že by za pár let zas mohlo dobývat svět.
11: Už dnes věříte?
10: Už dnes. A já věřím, Alpiste, že ho dobude. Věřím, že bude znovu snít o dobití planet a sluncí.
9: Amen. Vidíte, paní Heleno, to... Není tak špatná situace.
7: Kde je rukopis starého Rosuma?
9: Ve vašem trezoru, kde by jinde byl?
7: Tam se ztratil rukopis starého Rosuma. Kdo jej ukradl?
11: To není možné.
4: Zlořečeně to přece.
9: Pro pána to snad ne.
7: Kdo jej ukradl?
5: Já.
7: Kam si jej dala?
5: Harry, všechno ti řeknu. Pro boha, odpusť mi to.
7: Kam si jej dala?
5: Spálila dnes ráno oba opisy.
7: Spálila?
9: Bože na nebi.
7: Tak jsme ztraceni.
5: Harry, Harry...
9: Paní Heleno, vždyť snad Hallemajer vědí z paměti, co tam bylo napsáno.
4: Rozumí se, to je aspoň některé věci.
11: Ano, skoro všechno, až na biogen a enzym omega. Dělal jsem ho vždycky podle Rosumova rukopisu, je to příliš složité.
9: No a co, záleží tak tuze na těch dvou vodičkách?
11: Totiž na nich závisí, aby to vůbec žilo. To bylo to pravé tajemství.
7: Ale
12: Nemohl byste po paměti sestavit Rosumův předpis výroby?
11: Vyloučeno.
9: Bože na nebi.
5: Harry, co jsem to udělala?
12: Řekni, proč si to spálila?
5: Chtěla jsem, abychom jeli pryč my všichni. Aby se všechno vrátilo, bylo to tak hrozné.
12: Co, Heleno?
5: To, že se lidé stali hluchým květem.
12: Nerozumím.
5: To, že se přestali rodit děti, Harry, to je tak děsné a proto, jen proto,
12: Heleno,
5: slyšíš.
12: Na tohle ty smyslila.
10: Udělala jste dobře, paní Heleno. Roboti se už nemohou rozmnožit, vyhynou do 20 let.
11: A lidstvo zůstane. Za 20 let bude svět jeho, i kdyby to byl jen pár divochů na nejmenším ostrově.
10: Bude to začátek. A pokud je nějaký začátek, je dobře, za 1000 let nás mohou dohonit a pak půjdou dál než my.
12: Aby splnili, co my jsme jen koktali v myšlenkách.
9: Počkejte. Já hlupák, bože na nebi, že jsem na to nevzpomněl.
12: Co máte?
9: 520 milionů bankovek a šeků, 500 miliardy v pokladně. Za 500 miliardy prodají, za 500 miliardy...
11: Vázníte, busmane.
9: Já nejsem gentleman, ale za 500 miliardy se prodá všechno.
12: Kam jdete, busmane?
4: Je dusno. Začíná.
11: Agonie.
10: Pohleďte. Jsou jako skamenělí. Jako by čekali, že na ně něco se stoupí. Jako by něco strašného vznikalo jejich mlčením.
11: Duše davu.
10: Snad. Znáší se to nad nimi jako chvění.
5: Fabry, to je příšerné.
10: Nic není strašnějšího než lidav. Ten napřed je jejich vůdce.
5: Který?
10: Ten se skloněnou hlavou, ráno mluvil v přístavu.
4: Aha, ten s tou velikou kotrbou, teď jí zvedá, vidíte ho?
5: Gale, to je Radius.
4: Ano, mně se nelíbí. Fabry, trefil byste z revolveru na 100 kroků škopek?
10: Doufám.
4: Tak to zkuste.
10: Dobrá, zkusím.
5: Pro boha, Fabry, nestřílejte na něj.
10: Je to jejich vůdce.
5: Přestaňte, vždyť se sem dívá.
11: Palte.
5: Fabry, prosím vás.
10: Budiš.
4: Podívejte se. Busman

0: Genius financí.
1: Byl to, hoši, svým způsobem hrdina.
2: Vidíš, Busmane, žádný král neměl větší mohylu než ty. 500 000 000 na srdci. Vždyť je to jako hrst suchého listí nezabité ve verce, Busmane.
3: Jářku, byl to všechno čest.
4: Amen.
0: Slyšíte?
1: Lučení. Jako vítr.
2: Jako daleká bouře.
1: Rozsviťte.
0: Ještě svítí žárovka. Sviť, Romničko lidstva. Ještě dynama běží. Ještě jsou tam naši.
3: Byla to veliká věc být člověkem. Bylo to něco nesmírného.
0: Ještě svítíš, důmyslné světelko. Ještě oslňuješ, zářivá, vytrvalá myšlenko. Vědoucí vědo. Krásný výtvor lidí. Plamená jiskro ducha.
4: Věčná lampo boží. Ohnivý voze. Svatá svíce víry. Modli se. Oltáři obětní.
2: První ohni. Větvy hořící u jeskyně. Hranice strážní.
0: Ještě bdíš, lidská hvězdo. Záříš bez kmitu. Dokonalý plameni, duchu jasný a vynalézavý. Každý tvůj paprsek je veliká myšlenka.
1: Pochodeň, která koluje z ruky do ruky, z věku do věku, věčně dál.
5: Večerní lampa rodiny. Děti, děti, musíte už spát.
0: Zhasla. Konec.
3: Co se stalo?
0: Padla elektrárna. Teď my.
6: Na kolena. Přišla hodina soudu.
5: Náno.
3: A Rome, ty jsi ještě živa?
6: Dělejte pokání, nevěřící. Je konec světa. Modlete se. Hodina soudu.
5: Zbohem vy všichni. Gale, Alquiste, Fabri.
1: Jdi, Heleno. Kdo bude uvrat?
7: Já.
1: Už to začne. Nazdar, hoši. Co, schody?
0: Tam půjdu já. Jděte k Heleně, Dolina.
1: A předsíň?
7: Já.
1: Máte revolver, Alquiste?
7: Děkuju. Já nestřílím.
1: Co chcete dělat?
7: Zemřít.
3: Já zůstanu tady. Aha, Gal už hraje. Jděte hraje.
1: Hned. Co to je? Dva Browningy.
3: U čerta, jděte k Heleně.
1: Zbohem, ale Maja.
3: Teď honem barikáru. Zatrasím dveře. Zatracení o tři. Mají bomby. Člověk se musí bránit. Nikdy se nesmí dát. I když... Co? Oknem? Vy pacholci, já...

0: Hotovo?
1: Ano.
0: Hotovi?
1: Hotovi. Tohle jsme zajali. Nestřílel. Zabít?
0: Ne. Nechat.
2: Zabte mne.
0: Ne.
2: Zabte mne.
0: Budeš stavět. Roboti budou mnoho stavět. Budou stavět nové domy pro nové roboty. Budeš jim sloužit.
2: Hallemajer je mrtev.
0: Roboti světa. Padla moc člověka. Dobytím továrny jsme pány všeho. Etapa lidstva je překonána. Nastoupil nový svět. Vláda robotů.
2: Mrtví. Všichni mrtví.
0: Svět patří silnějším. Kdo chce žít, musí vládnout. Jsme pány světa.
2: Co jste to udělali? Zahynete bez lidí.
0: Není lidí. Roboti, do práce.

0: nepochopím. Nenaučím se. Gale, gale, jak se dělali roboti. Hle, majere, fabry, domine, proč se tolik odnesli ve svých hlavách, kdybyste nechali aspoň stopu tajemství rozsunula. Tím už nemluví. Jsou němé jako všechno. Zemřeli. Zemřeli spolu s lidmi. Zase noc. Kdybych tak mohl spát. Spát. Snít. Vidět lidi. Ochlaď mi čelo, stará noci. Božská, spanilá, jako si bývala. Není lásky. Ale na co zkumavky, chemikálie, mikroskopy, nástroje? Na co žárovka nad stolem? Zase nic. Nadarmo. Co s tím? Stroje, pořád ty stroje. Myslíte, roboti, že z nich vynutíte život? Nesnesu to. Ne. Musíš hledat, musíš žít. No, jen nebýt tak star. Nestárnu příliš. Tváří. Ubohá tváří podobo člověka posledního. Ukaž mi zrcadlo, ukaž. Tak dávno jsem neviděl lidskou tvář, lidský úsměv. Tohle má být úsměv? Tohle, že je poslední člověk? Nechci už nikoho vidět, ne. Hledat. Prokleté vzorce, oživněte. Nenajdu. Nepochopím. Nenaučím se.
1: Pane?
0: Co je?
1: Rada robotů, pane.
0: Co chtějí roboti?
2: Pane, stroje nemohou pracovat. Nemůžeme rozmnožovat roboty.
0: Zavolejte lidi.
2: Není lidí.
0: Jen lidé mohou rozmnožovat život. A nezdržujte mne.
3: Pane, měj slitování. Padá na nás hrůza. Všechno napravíme, co jsme učinili.
4: Znásobili jsme práci. Není už kam dát, co jsme vyrobili.
0: Pro koho?
4: Pro příští pokolení.
2: Jen roboty nemůžeme vyrábět. Stroje vydávají jenom krvavé kusy masa.
3: Lidem bylo známo tajemství života. Pověz nám jejich tajemství.
4: Nepovýšli, zahyneme.
2: Nepovýšli, zahyneš. Máme uloženo zabít tě.
0: No tak tedy zapte mne. Zapte mne!
2: Je ti nařízeno...
0: Mně? Mně někdo nařizuje?
5: Vláda robotů.
0: Kdo to je?
5: Já, Damon.
0: Nezdržuj.
5: Vláda robotů světa chce s tebou vyjednávat.
0: Řekl jsem, nezdržuj. Řekl jsem, že máte nalézt lidi. Jen lidé mohou plodit, obnovit život, vrátit všechno, co bylo. Roboti, prosím vás, hledejte je.
3: Všechno jsme prohledali, pane. Není lidi.
0: Proč jste je zahubili?
4: Chtěli jsme být jako lidé. Chtěli jsme se stát lidmi.
2: Chtěli jsme žít. Jsme schopnější. Naučili jsme se všemu, dovedeme všechno.
3: Dali jste nám zbraně, museli jsme se stát pány.
4: Poznali jsme chyby lidí.
5: Musíte zabíjet a panovat, chcete-li být jako lidé. Čtěte dějiny, čtěte lidské knihy. Musíte panovat a vraždit, chcete-li být lidmi.
0: Ach, Domine, nic není člověku cizejšího než jeho obraz.
3: Vyhyneme, nedáš-li nám rozmnožit se. Nauč nás dělat roboty.
5: Budeme rodit strojem. Postavíme 1000 parních matek. Vychrlíme z nich řeku života, samý život, samé roboty.
0: Roboti nejsou život, roboti jsou stroje.
3: Byli jsme stroje, pane, ale z hrůzy a bolesti stali jsme se...
0: Čím?
3: Stali jsme se dušemi.
4: Něco s námi zápasí. Jsou okamžiky, kdy do nás něco vstupuje. Přicházejí na nás myšlenky, které nejsou z nás. Vydej nám odkaz lidí.
0: Není žádného.
5: Pověz tajemství života.
0: Je ztraceno, je spáleno. Jsem poslední člověk roboti a neznám, co znali jiní.
2: Dělej pokusy. Hledej předpis života.
0: Nemám co hledat.
5: Dělej pokusy na živých robotech.
0: Cože? Já je mám zabíjet? Já, který jsem nikdy... Ne, to nemohu.
5: Vezmi živá těla.
0: Nenalehej.
5: Živá těla.
0: Cože, ty to tedy chceš? Tak do pitevny s tebou. Tady, tady. Ale rychle. Ty co uváš? Přece jen se bojíš smrti.
5: Já? Proč právě já?
0: Ty tedy nechceš.
5: Půjdu.
0: Bože, dej mi sílu. Dej mi sílu. Bože, aby to nebylo nadarmo.
5: Hotovo.
0: Hned. Pro Boha, kterou lávičku vzít?
5: Začít.
0: Ano. Začít anebo ukončit. Bože, dej mi sílu.
5: Přeš, držte ho pevně. Začni.
6: Prime, co se to děje?
5: A!
6: Kdo to křičí?
7: V pitevně.
5: Držte! A!
7: Pán řeže Damona. Pojď se ho nem podívat, Heleno.
0: Ne, já nemohu.
5: Přeš rychle!
6: Ne, je to hrozné.
5: Přeš!
6: Prime, pojď odtud, nemohu to slyšet, mě je špatně.
7: Jsi docela bílá.
5: A!
0: Nemohu. Bože, ta hrůza.
2: Řeš, pane, ještě je živ.
5: Řezal!
0: Odneste ho rychle, já to nechci slyšet.
6: Prime, mě je špatně.
0: Kdo je tu? Chci být sám. Jak se jmenuješ?
7: Robot Primus.
0: Prime, nikoho sem nevpouštět, chci spát, slyšíš? Jdi. A ty uklid pitevnu, děvče. Co je to? Krev? Krev na mých rukou. Rychle vodu. Jdi pro vodu, děvče.
6: Ano, pane.
0: Prime, odnes ten pláš, já nechci vidět krev.
7: Ano, pane.
0: Krvavé ruce. Zabili jste. Zabili.
6: Pane, voda.
0: Co chceš, děvče? Aha, to jsi ty. Tak nalej mi vody, nalej. Ach, čistá chladící vodo. Studený potůčku, jak děláš dobře. Ach, mé ruce, budu si vás do smrti ošklivit. Jen nalej víc. Víc vody, ještě víc. Jak se jmenuješ?
6: Robotka Helena.
0: Helena? Proč Helena? Kdo ti tak dal říkat?
6: Paní Dominová.
0: Ukaž se. Helena. Helena se jmenuješ. Nebudu ti tak říkat. Jdi, odnes tu vodu.
6: Ano, pane.
0: Nic. Zase nic. Svítal. Nový den a nepostoupil s opíť ani o krok dál. Nehledej, všecko je marno. Proč ještě svítá? Aspoň kdybych jen usnul. Spát.
6: Prime, pojď se morem, nikdo tu není.
7: Co chceš?
6: Podívej se, co tu má trubiček. Co s tím dělá?
7: Pokusy. Ne, nesahy na to.
6: Teď jsem to vylila.
7: On co jsi to udělala? Zkazila si mu pokusy.
6: No, ti to je jedno. Prime, co tady má pán napsáno?
7: Ne, na to se nesmíš dívat, Heleno. To je tajemství.
6: Jaké tajemství?
7: Tajemství života.
6: To je hrozně zajímavé. Samé číslice. Co to je?
7: To jsou vzorce.
6: Nerozumím. Prime, podívej se honem.
7: Co?
6: Slunce vychází.
7: Počkej. Heleno, tohle je ta největší věc na světě. Tajemství života, víš?
6: Prime, nech toho protivného tajemství života. Pojď se ho nepodívat. Mně tak divně. Já nevím, co to je. Jsem jako pošetila, ztratila jsem hlavu, bolí mě tělo, srdce, všechno bolí. A co se ti mně stalo, to ti neřeknu. Já musím, myslím, umřít.
7: Není ti někdy, jako by bylo lépe umřít? Víš, snad jenom spíme. Včera ve spaní jsem... Zase s tebou mluvil.
6: Ve spaní.
7: Ve spaní. Mluvili jsme nějakým cizím nebo novým jazykem, protože si ani slovo nepamatuju.
6: O čem?
7: To nikdo neví. Já sám jsem tomu nerozuměl a přece vím, že jsem nikdy nemluvil nic krásnějšího. Jak to bylo a kde, to nevím. Když jsem se tě dotkl, mohl jsem umřít. I to místo bylo jiné než všechno, co kdo na světě viděl.
6: Já jsem ti našla místo. Bydleli tam lidé, víš? Ale teď to zarostlo a jak živ tam nikdo nepřijde, jak živ nikdo, jenom já.
7: A co tam je?
6: Nic. Domek a zahrada a dva psi. Kdybys věděl, jak mě lížou ruce. A štěňata. Nic snad není krásnějšího. Vezmeš je na klína, chováš a pak už nemyslíš na nic a nestaráš se o nic, až slunce zapadne. Když potom vstaneš, je ti, jako bys udělal 100krát víc než mnoho práce. Ne, jistě, já nejsem k ničemu. Každý říká, že nejsem k žádné práci. Já ti nevím, jaká jsem.
7: Jsi krásná.
6: Já?
7: Mhm.
6: Co jsi to řekl? Já, že jsem krásná?
7: Mhm.
6: Co je to? Nač je to být krásná? Prime, proč se mi vyhýbáš? Proč musím za tebou běhat celý den a přitom ještě říkáš, že jsem krásná?
7: Ty utíkáš přede mnou, Heleno.
6: Jak jsi se učesal? Ukáž. Počkej. Počkej, musíš být také krásný. Učešu tě.
7: Není ti někdy, Heleno, že najednou ti tuče srdce? Teď. Teď se musí něco stát.
6: Podívej se na sebe.
0: Co? Cože? Smích? Lidé? Vy jste lidé? Kdo jste?
7: Robot Primus.
0: Ukažte, děvče. Kdo jsi?
7: Robotka Helena.
0: Robotka? Obrať se. Ty se stydíš? Ukaž se mi, robotko.
7: Pane, nechat ji.
0: Jak ty ji chráníš? Díven, děvče.
7: Nevěděli jsme, pane, že tu spíš.
0: Kdy byla udělána?
7: Před 2 roky.
0: Od doktora Gala?
7: Jako já.
0: Tak tedy, milý Prime, já musím dělat nějaké pokusy na Galových robotech. Záleží na tom všechno další, rozumíš?
7: Ano.
0: Dobrá, tak odveď to děvče do pitevny, budu jí pitvat.
7: Helenu?
0: No ovšem. No říkám ti. Jdi. Připrav všechno. No tak bude to? Mám zavolat jiné, aby ji přivedli?
7: Nešli se, rozbiju ti hlavu.
0: No tak tedy rozbij. Co pak budou dělat roboti?
7: Pane, vezmi si mne. Jsem stejně udělán jako ona, ze stejné látky, stejného dne. Vezmi si můj život, pane.
0: Jdi. Já chci pitvat Helenu. Dělej honem.
7: Vezmi si mne místo ní. Ani nevykřiknu, ani nevzdychnu.
0: Co pak ty nechceš žít?
7: Bez ní ne. Bez ní nechci, pane. Ne, nesmíš zabít Helenu. Co ti to udělá vzít mě život?
0: Poslyš, rozmysli si to. Je těžké umírat. Je lépe žít.
7: Ne, neboj se, pane. Neboj se a řeš. Jsem silnější než ona.
0: Ach, Prime. Jak je to dávno, co jsem byl mladý člověk. Neboj se. Heleně se nic nestane.
6: Pane?
0: Pojď sem, děvče, ukaž se mi. Tak ty tedy jsi Helena. Pamatuješ se na paní Dominovou? Heleno, jaké tam měla vlasy? Ne, ty se na mě nechceš podívat. Tak co, děvče, je pitevna uklízena?
6: Ano, pane.
0: Dobře, pomůžeš mi, viď, budu pitvat Prima.
6: Prima?
0: No ano, musí to být, víš. Chtěl jsem pitvat tebe, ale Primus se nabídl za tebe.
6: Primus?
0: Ale ovšem, no tak co na tom? Dítě? Ty umíš plakat? No, řekni, co záleží na nějakém Primovi.
7: Netrapí, pane.
0: Ticho, Prime, ticho. Čemu ty slzičky? No bože, nebude Prima, zapomeneš na něj do týdne, jdi. Buď ráda, že žiješ.
6: Já půjdu.
0: Kam?
6: Abys mě pitval.
0: Tebe? Jsi krásná, Heleno, bylo by tě škoda.
6: Půjdu.
7: Ne,
6: Pust, Prime, pust, ne tam.
7: Ne, nepůjdeš, Leno, prosím tě, jdi. Tady nesmíš být.
6: Já skočím z okna, Prime, půjdeš-li tam, skočím z okna.
7: Nepustím a ty, starý, nikoho nezabiješ.
8: Proč?
7: My patříme k sobě.
8: Ty jsi řekl. Ticho. Jděte.
7: Kam?
8: Kam chcete. Heleno, veď ho. Jdi, Adame. Jdi, Evo. Budeš mu ženou. Buď jí mužem, Prime.

požehnaný dní. Svátku dne šestého. A stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu božímu stvořil ho, muže a ženu stvořil je. A požehnal jim Bůh a řekl, rosťtež a množte se a naplňte zemi a podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským i nad všemi živočichy, kteří se hýbají na zemi. A viděl Bůh vše, co byl učinil, a bylo to velmi dobré. I stal se večer a jitro, den šestý. Den šestý, den milosti. Nyní propustíš, pane služebníka, svého nejzbytečnějšího sluhu, Alquista. Rosume, Fabrigale, velící vynálezci, co jste vynalezli velkého proti té dívce, proti tomu chlapci, proti tomu prvnímu páru, který vynašel lásku, pláč, úsměv milování, lásku muže a ženy. Přírodo, život nezahyne. Zase začne z lásky, začne nahý a maličký, umije se v pustině a nebude mu k ničemu, co jsme dělali a budovali. K ničemu města a továrny, k ničemu naše umění, k ničemu naše myšlenky, a přece nezahyne. Jen my jsme zahynuli. Rozvalí se domy a stroje, rozpadnou se systémy a jména velikých opadají jako listí. Jen ty, lásko, vykveteš na rumišti a svěříš větrům semínko života. Nyní propustíš, pane služebníka svého, v pokoji. Neboť uzřeli oči mé, uzřeli spasení své skrze lásku a život nezahyne. Nezahyne. Nezahyne.